0: odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu, ale podle zóny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci.
1: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
0: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by mohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale v úterý podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. Změně názvu totiž může rozhodnout jen kongres, ne správní rada. Cestující v Praze můžou potkávat nově polepenou tramvaj, která chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je Vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
0: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů tramvají s chodci. Zemřelo při nich jedno dítě. Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní. Při odchodu z bydliště na sobě mohla mít černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty a šedý batoh. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou oznámit na lince 158. Česká mužská volejbalová reprezentace neuspěla v souboji s úřadujícími mistry světa. Český tým prohrál s domácí Itálií na evropském šampionátu 1-3. Přímo v hale Palapaniny hodnotil zápas smečař Lukáš Vašina.
3: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vosturu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
0: Čeští reprezentanti zakončí základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Slovinsku. Utkání začne v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
4: Nehody jsou na D55 u Hulína a také v Mladé Boleslavi. Na dálnici D55 z Otrokovic k dálnici D1 pozor na nehodu před Hulínem. Na 18. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností je to průjezdné. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny. Na kilometru 86,5 stojí porouchané vozidlo. V Mladé Boleslavi pozor na nehodu v Jičínské ulici. V lokalitě Rozvoj se střetlo osobní auto s obytným vozem a průjezd tímto místem je omezený. A v Praze už skončila údržba ve Zlíchovském tunelu. Už tak projedete i ve směru od Barandovského mostu do Dobříšské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Nikdy nemohl kvůli transplantované ledvině zápasit v boxu. Vůbec z něj ale necítíte hořkost. Když to nešlo, začal thaibox trénovat. Svoji cestu do ringu si našel. Ve studiu vítám trenéra české reprezentace v thaiboxu Jiřího Mejstříka. Ahoj Jirko.
7: Krásný dobrý den.
6: U mikrofonu je Renata Kalenská.
5: Hovory.
6: Jak se má Ivuška?
7: Děkuju za optání. Tušil jsem, že tato otázka přijde, protože musí přijít.
6: Je nejdůležitější.
7: Je. No, zrovna ráno jsem s ní mluvil a hladil jsem jí a říkám, tak vidíš, zase se jdeme někam chlubit naším společným životem.
6: Takže to zní skoro intimně, tak pojď vysvětlit, kdo, co je Ivuška.
7: Tak já mám vrozenou nemoc po otci, vadu ledvin, a jednoho krásného dne se stalo, že mi ledviny odešly, přestaly mi fungovat. Taky spousta otázek lidí, obě dvě, ano, je to pálivý orgán, tak obě dvě měly tu samou nemoc, a já jsem byl 5 let na dialýze.
6: Promiň, já řeknu tu nemoc, jo, protože já jsem zjistila, no, že to může být normálně rozmluvačka v rozhlase, v divadle. No, jmenuje se to familiární juvenilní hyperurikémie.
7: Ano, ano. Tak do dneška jsem si to nezapamatoval, ale taky musím říct, že k této nemoci já nemám dobrý vztah s ní. To špatný já si se snažím vytěsnit z mozku a snažím se žít tím správným, tím hezkým, tím pozitivním.
6: Začalo to, jestli to správně chápu, u tebe v 7 letech?
7: V 7 letech jsme identifikovali, že mám až nadprůměrně vysoký krevní tlak, a protože jsme tu nemoc měli v rodině, tak moje cesta vedla do IKEMu, ještě do toho, kde byl v Somerově nemocnici, pavilon A4 si myslím, a tam mi z krve zjistili tady tu vrozenou vadu ledvin, kdy se vlastně čekalo od těch 7 let, kdy dosáhnu 100% nefunkčnosti vlastně těch ledvin.
6: A ty říkáš, že vy jste ledvinová rodina, takže nebylo to moc velké překvapení, protože to je geneticky dané, a kdo všechno u vás tuhle nemoc, jejíž název nebudu znova vyslovovat, má?
7: No, tak co já si pamatuju, tak to měla babička, maminka mýho tatínka, která byla několikrát transplantovaná ještě za dob, kdy vlastně vznikaly transplantace v Československu. No a samozřejmě obě její dvě děti, čili můj otec a moje teta. Takže nebylo moc jako překvapením, že i já jsem spadnul do tohle. Přitom je to vlastně 50 na 50, jestli se ten gen té nemoci dostane do toho plodu, nebo přenese, nebo ne. Čili my jsme moc z toho štěstí nepobrali. Měli jsme to vlastně skoro všichni, no. Vlastně, nevím o nikomu, kdo by to neměl. Vlastně nemá to dcera z prvního manželství mýho táty. To je jediný člověk, který to nemá. Jo, ale vím, že moje sestřenice to má, a vlastně všichni kdo mohli, tak
6: pamatuj si, Jirko, když chodila babička na dialýzu, protože já jsem vlastně u začátku dialýzy v Československu byl psychiatr Radkin Honzák, a on mi říkal, že to bylo fakt drastický, že sebevražednost pacientů na dialýze byla v té době někdy v 70. letech vyšší než u pacientů s depresemi, že to byly 8-hodinové procedury, ne 3-4 jako dneska, a že to bylo dost bolestivé, nebyla taková ta turistická dialýza, kdy si můžeš zajet na výlet do Říma a tam ti vlastně vyčistí krev, umělá ledvina italská, takže zažil jsi babičku?
7: Babičku jsem zažil, já jsem ročník 80, takže úplně ten zrod dialýzy jsem nezažil, ale chodil jsem do takzvaného satelitu v Krči, kde ta babička ležívávala, a musím říct, že jsem z toho neměl vůbec dobrý pocit. Bylo to přesně, jak ty říkáš, no, bylo to šílený, ale jako nechci nikoho strašit, ale ani ona žádná dialýza, ani ta nejmodernější není úplně jako nejpříjemnější věc, co můžete v životě zažít. Můžu o tom vyprávět. 5 let jsem aktivně na té dialýze, každý den byl 8 a víc hodin.
6: Já jsem proti tobě úplně nýmant, já byla na dialýze rok, a na rozdíl od tebe jsem tedy neměla tu peritoneální. Proč se zbál hemodialýzy? To znamená, že ležíš v nemocnici, seš napojený, máš v ruce šant vytvořený a jdeš za 5 hodin domů, máš to 3x do týdne.
7: Mně se právě za prvý jsem viděl tu babičku.
6: To jsem si myslela, že bude ten důvod.
7: Určitě mě to jako děsilo. Další věc je, že byly informace, když mýmu tatínkovi odešly ledviny, tak vlastně všichni jeho kamarádi, doktoři, mu radili a doporučovali, aby se prostě co nejvíc a největším obloukem vyhnul té dialýze. Čili u nás doma to byl takový strašák. A mně se jednoho dne stalo a bylo to prostě nepředpokládaný, že jsem byl dost mladý, když se mi to stalo. Když jsem měl 1700 kreatinin, což je...
6: Tak to je krásné číslo.
7: No, můj táta měl 600 kreatinin a omdlel. A já měl 1700 a sportoval jsem, hrál jsem hokej, fotbal a nějak mi to nepřišlo, hrozný. Ale ty výsledky bohužel tomu jako nasvědčovaly a právě jednoho dne mi napsala sestra, která se o mě starala v IKEMu, že musím se jít podívat na chirurgii. Já jsem vůbec nevěděl proč.
6: No, to ti bylo 26?
7: Ano, to mi bylo 26.
6: A čekal jsi to kolem 50, jako to měl táta?
7: Přesně, to jsem si myslel, že bude. No. Takže jsem tomu ani moc nechtěl věřit. A až Somilu mě vyvedl chirurg, který mi začal koukat na předloktí a říká, to krásně půjde, ten šant našít.
6: Oni se nad tím dokážou i rozněžnit.
7: No, ano, krásný ruce máte, krásný to tady, takhle mi to ošahal a já říkám, ale já žádný šant nechci. A on říká, obávám se, že nemáte na vybranou. Ale já jsem ten šant viděl u mnoha lidí a samozřejmě zaplať pámu za takovou věc, stejně jako za dialýzu, jo, to je prostě dar z nebes v takovým stavu, ale moc hezký to není na pohled. Samozřejmě, když vám to zachraňuje život, tak ta estetika jde bokem, jo, to není zajímavý, ale já jsem ho prostě nechtěl a tam jsem se trošku spříčil a říkám, já prostě tohle, co, zaprý jsem chtěl furt sportovat. A,
6: to už šlo v té době o box?
7: No, já jsem sportoval od malička, všechno jsem hrál ve volných chvílích, prostě jak byl někde balón nebo puk, tak jsem sportoval. Ale samozřejmě, že už šlo o box a vlastně ten moment se vůbec nedá boxovat se šantem, že to je věc nemožná. Takže jsem prostě jako se trošku spříčil tomu osudu, který mi pan chirurg napsal. A řekl jsem, jestli je nějaká jiná možnost. A můj strážní anděl, Iva Brůšková, která se o mě stará.
6: Konečně si odpověděl na otázku, kdo je Ivuška. To znamená, Ivuška je tvoje ledvina pojmenované podle koordinátorky sestry Fikemu.
7: Přesně ta, s kterou mám do dneška překrásný vztah, vlastně celá naše rodina. A znova říkám, je to můj strážný anděl. A nejednou to prostě dokázala. A poprvé to bylo tady, kdy mi řekla, hele, existuje ještě jedna varianta, ale tu tady teprve zavádíme, ještě to není úplně běžný a musel bys projít nějakýma vyšetřeníma, jestli jsi vůbec hodný kandidát na tu peritoneální dialýzu, která vlastně stosiluje ten dializační roztok přes šant takovej, který máte v břiše, do dutiny břišní, je to vlastně to peritoneum, a ten dializační roztok vám vysává z té nejprokrvnější části těla ty špatné věci, které nedokážou ty ledviny.
6: Takhle, já bych začala tím, že si kvůli tomu musel mít doma sklad plný peritonálního roztoku.
7: No, tak jedná se o litry denně, že jo, samozřejmě, takže musím teda říct, že to mi spadla brada, když každý měsíc přijelo auto, dodávka, a ten člověk mi prostě naplnil jeden pokoj těma roztokama, kterýma já jsem se dializoval 5 let. Jsem čekal na ledvinu.
6: Jak se s tím, Jirko, cestovalo? Protože ty cestuješ vlastně s boxery, které trénuješ.
7: Ano.
6: Po celém světě.
7: Ano. No, tak zase to byla fantastická věc, která by s hemodialýzou tenkrát vůbec nešla. Kdy prostě ta firma po celém světě funguje s... Protože prostě funguje, že jsou dializovaný lidi všude možně, takže mě vlastně stačilo do toho call centra jejich zavolat a říct jim, kdy budu kde, a oni mi do toho hotelu přivezli ty dializační roztoky a já jsem si sebou vozil jenom v kufru tu dialýzu, jako ten přístroj, jako takovej.
6: Takže kolikrát roztok byl v pokoji dřív, v hotelovém pokoji dřív než
7: ano,
6: ty?
7: Ano, přesně tak. Pamatuju si ve Švédsku, kde jsem byl mnohokrát. Ale Globen, kdy už mě znali a když vždycky jsem přišel, tak na mě recepční mávala a ukazovala mě na ty obrovský haldy těch beden toho roztoku. Ale měl jsem tu možnost cestovat, nemusel jsem být prostě upíchlej doma, mohl jsem být s těma svýma klukama a mohl jsem vlastně s nima zažít to finále té přípravy. To, proč každý thai boxer, boxer, každý sportovec, na to se připravuje, tak na tom zápase a dalo mi to obrovskou svobodu, což právě u té dialýzy se říká, že vám tu svobodu to vezme, tak mě to paradoxně vlastně tu svobodu dalo, že jsem mohl jezdit a cestovat a zažívat ty krásné chvíle s tím sportem.
6: Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus je trenér české reprezentace v thaiboxu a transplantovaný pacient Jiří Mejstřík.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Tak ty jsi tu svobodu bral i tam, kde jsi ji neměl. To znamená, že jsi třeba lezl do výřivky s tou dialýzou. Povídej, co se dělo.
7: No, vlastně v momentě, kdy jsem dostal takový ten šant do toho břicha, tak jsem prostě měl, vývod byl, nebo konec byl v pánevní oblasti. A samozřejmě, takže jsem měl vlastně díru do břicha, do toho peritonea. No a samozřejmě, že mě edukovali, jak se s dialýzou zachází, tak samozřejmě jde, musí se dávat na to absolutní bacha prostě. Hmm. Ať už je to voda, ať už je to práh, tak prostě dávat, prostě nesmí se do toho nic dostat. Párkrát se mi to přihodilo a tady to byla první akce, kdy jsem měl s kamarádem, nebo ke kamarádovi nahory, s mojí dívkou, než dneska už manželkou, i tuškou, a on mi tam objednal, nebo pro nás objednal výřivku, jacuzzi, a já jsem se domníval, že když si přetáhnu to břicho potravinovou fólií,
6: kusvačinu,
7: ano, takže když takhle obalím, takže jako to zvládnu a jako nic se nestane, no. A pak byl pravdou, asi do hodiny jsem dostal prostě těžký zánět po břišnice, čili strašná nevolnost, bolest šílená toho břicha. No a teď jsem nevěděl vůbec, co se se mnou děje. Byl jsem někde v horách a když jsem si zapojil tu dialýzu, tak mě vlastně taková bílá tekutina, v ten moment se zjistí, že to je teda zánět, o kterém já jsem vůbec nikdy neslyšel, samozřejmě. No, takže okamžitě zase telefon mýmu strážnímu andělovi do IKEMu a říká, kamaráde, tak to je velký průšvih, okamžitě nemocnice. Otázkou je, jestli v tom Liberci budou vědět, co to je peritonální dialýza a co s tebou mají dělat. Takže já jsem tam přinesl samozřejmě ten roztok v tom pytli, oni na mě koukali, jako co to nesu, a říkám, ajajaj, tak tady je velký problém. No. Takže okamžitě, naštěstí jsem byl hodinu od Prahy, takže sanitkou rychlou jsme zvládli transport a musel jsem si píchat do břicha takový jako antibiotika celkem silný a léčil jsem svůj zánět po břišnice.
6: Ale rozumím ti, jak jsi zmínil ten prach, že tam nesmí, tak jsem se vzpomněla, když mě dělali šant, tak se hned nepoved a ty víš, že prostě pak člověk jako umře, když tu dialýzu nedostane. No, takže jasně. Mě udělali vstup u srdce, no a jsem zase lítala se sekačkou po zahradě, takže jsem dostala těžkou otravu krve, ležela jsem na jipce snad 2 týdny, 3, nevím už. Taky mi bylo moc hezky. Ty jsi ovšem neabsolvoval jednu, ale 2 transplantace. Ta první se nepovedla, ví se proč?
7: No, zase musím říct takový krátký příběh k tomu, že když jsem se zařadil do té čekací listiny, tak mi bylo řečeno, že jsem hodně mladý a že ta ledvina nebo ten dárce se najde hodně brzy. Zase, opak byl pravdou.
6: Ty boříš mýty.
7: 5 let jsem jako dennodenně musel s tou dialýzou pracovat a mimo jiný ještě se vrátím k tomu, jednou jsem dostal tady tu peritonitídu v chalupě v horách, když jsem byl na soustředění.
6: Co pak si dělal?
7: No, nedělal jsem vlastně nic, ale nedal jsem pořádně na to jako pozor a dostal jsem mi do té rány prach. Mm-hmm. Proč to celý říkám je,
6: no, že... No já věděla, proč já tuhle nechci.
7: Ta bakterie nebo ten bordel byl tak starý, že oni jako nedokázali zjistit, co to je, že byla prostě chalupa 100 let stará. Takže to byla taky sranda, no. Takže, a teď jsem zapomněl...
6: Transplantace, proč se ta první nepovedla? Protože ano. Pokud vím, tak doktoři byli z toho zmatení a nevědělo se.
7: Ano, no tak zase po 5 letech jsem mi zavolali ve 3 ráno, pane Mejstříku, přijďte, máme tady pro vás ledvinu.
6: Když jsi teda uráčil na potřetí zvednout telefon.
7: Ano, to je taky pravda, dobře si to pamatuješ. Nechtělo se mi vstávat a nevěřil jsem teda, že mi volají si kemu, že mám ledvinu, což je docela zajímavý rozhovor taky. tak jsem se uráčil přijet a když jsem se probudil po transplantaci, tak mi bylo řečeno, že ledvina nečůrá, čili že nefunguje, ale že zkusej zázraky a že mi zkusej prostě tu ledvinu rozchodit, bych řekl. Trvalo to asi 2,5 měsíce stáleho pobytu v IKEMu.
6: A to jsi byl někde na izolaci, protože jsem měl strašně nízkou imunitu.
7: Neměl jsem přesně tak. Do toho mi prostě měnili krevní plazmu asi 10krát. Jako velký věci se mnou dělali, veliký. Do dneška, když si někdo z doktorů přečte moji zprávu, tak jako obdivně jako pokýve hlavou, že říkal, že vždycky řeknou, vy jste si teda zažil pěkný věci. No, takže jako 2,5 měsíce zkoušeli doktoři, co se dalo, ale ledvina mi nebyla souzená. Musím taky říct, že jsem jí cítil. Když jsem si třeba sednul, tak jsem o ní věděl. O jí už se vůbec nevím. Jo, vůbec jí nevnímám. Tak asi to tak mělo zase být. Takže po těch 2,5 měsících přišel pan docent, přednosta transplantační.
6: Tedy Jiří Froněk?
7: Ano.
6: Kterého trénuješ v boxu?
7: Ano.
6: Aby se všechno pěkně propojilo?
7: A bylo mi řečeno, že ledvina musí ven. A což jsem teda zase byla rána z čistého nebe, a když jsem opravdu už byl na pokraji sil, protože se mnou dělali psí kusy.
6: A ty se nejedl, nepil, byl si vyhublý, ztratil si svalstvo?
7: No, byl jsem na té hemodialýze, kterou jsem měl zavedu zase do tepny, což je jako nejstrašnější věc. To se zase mě jednou za týden musí měnit a přešívat. Takže to byl takový hokus pokus se mnou, ale no prostě nedalo se nic dělat, ledvina musela ven. A asi, nevím, do 3 měsíců, musel jsem se zhojit samozřejmě. Chodil jsem na hemodialýzu, takže jsem se jí nevyhnul, ale to byla prostě strašně moc nutná věc, protože jak jsem měl to břicho rozřezaný, tak jsem nemohl používat tu břišní dialýzu. Takže jsem si to taky jako zkusil a po nějaký době jsem prostě dostal ledvinu i vušku, i vigovou.
6: To byla poměrně krátká doba, nějaké 4 měsíce,
7: ano,
6: ne?
7: Ano. Což zase, štěstí v neštěstí, že jsem zase nemusel na tu dialýzu na dlouho a dostal jsem tady tu ivušku, kterou mám do dneška, tady po levý straně ji nosím v břiše a často s ní hovořím a často ji hledím.
6: Já mám popravý, čověče.
7: Já měl první vpravo, jo. Teď mám vlevo, no. No a nevím o ní, jako cítím ji, když ji pohladím. A znova říkám, rád jí hladím a rád jí děkuju za to, co jako pro mě dělá. Funguje fantasticky, musím to zaklepat. Mám 90 kreatinin a mám svobodu.
6: Což je norma.
7: Což je super, no, číslo.
6: S tím souvisí mýtus, který existuje, já se s tím potkávám poměrně často, že lidé si velice často myslí, že když se chytne orgán, když ti transplantují ledvinu či cokoliv jiného, tak máš do konce života vystaráno. A velice je překvapuje, že ta ledvina může taky dojít k reakci a můžeš znova skončit na dialýze třeba za 2 roky, za 5, za 10, za 5 roku. Setkáváš se s tímhle?
7: No, musím říct, že v mý bublině, v mým světě, kde já se pohybuju, což je bojový svět, nebo svět bojových sportů, tak jako je malý povědomí, jak o dialýze, tak o transplantacích, protože já pracuju jenom se strašně zdravýma lidma, trénovanýma, který jako vůbec nemají ánu, že takovýhle věci existují. Ale samozřejmě, že já to vím, a musím říct, že proto jí děkuju každý den, za každý den, za každou vteřinu. Každá vteřina je pro mě zázrak. A je třeba prostě ten život žít naplno, samozřejmě bezpečně, ale prostě lokat ten život, každý doušek je prostě fakt zázrak.
6: Jirko, ty máš ledvinu od neživého dárce nebo mrtvého dárce, protože vlastně jak u vás byla ta nemoc, tak maminka tvoje dala ledvinu tvému tátovi, tím ho zachránila a pak byla nešťastná, že už nemůže dát druhou, což chtěla udělat, ale samozřejmě to je vyloučené.
7: No tak moje maminka byla člověk prostě se srdcem přes celé tělo, byla prostě strašný miláček a u ní opravdu platí, že by se nechala rozřezat z lásky, což udělala a já jsem jí to nikdy neměl za zlý, prostě tátovi zachránila život a v ten moment se vlastně nečekalo, že mě ty ledviny jako takhle rychle odejdou, takže samozřejmě, že mi to nabídla, že mi dá i druhou ledvinu, ale to je
6: To se nedělá nikdy, ale...
7: To je úplný nesmysl.
6: A měl jsi teda od mrtvého dárce.
7: Ano.
6: Jak se dá skloubit takhle vážná nemoc, respektive ten

0: tak nebudu vám říkat, že to je všechno úplně bezpečný, ale jako... musel jsem se prostě naučit ten sport trénovat a dělat tak, aby se té ledvině nic nestalo. Samozřejmě nesmím dostat žádný úder do břicha. Jo, nesmím na sluníčko, nesmím některé věci nesmím míst kvůli imunosupresi. Z hlavy mi napadá
1: přezalka.
0: No, takže...
1: Přezalka, grep, krvavý pomeranč, granátová jablko, pomelo.
0: Krásně to umíš, no. Tak prostě musí se dávat bacha, no. Musí se dávat hrozný bacha.
1: A jak moc tě mrzí, že nemůžeš zápasit? Nebo možná si člověk zvykne, ale jaké to bylo ze začátku tohle přijmout?
0: Já mám takový charakter, že já ty věci prostě se s nimi naučím žít. Jo. Život klade prostě takovýhle překážky a ty překážky se musí překonávat a ne se stavět další.
1: No ty se u toho dokážeš i radovat.
0: Samozřejmě.
1: Jako on by s tím asi žil kde kdo, ale ty ještě záříš radostí v jednom kuse, co tě vidím.
0: Děkuju pěkně. No, já se cítím strašně dobře a znova říkám, člověk, který si našáhne takhle trošku na to dno a projde peklem a vyleze ven, tak prostě jemu ten život chutná trošku jinak. Jo. A každý problém malej je malichernost, hloupost, jestli někde zaparkuju, nebo jestli platím pokutu, nebo takovýhle hlouposti, který nabízí běžný život, tak to já moc neřeším. Já prostě se obklupuju skvělýma lidma, včetně samozřejmě tebe, a který zářej, vyzařujou takovou tu krásnou pozitivní energii, který jenom neberou, ale umějí prostě i něco vrátit. A znova říkám, já se tím řídím, každá vteřina života je zázrak a je třeba se k tomu tak chovat.
1: To je krásný závěr, nemám co dodat. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byl trenér české reprezentace v thaiboxu Jiří Mejstřík a jeho transplantovaná ledvina Ivuška.
0: Děkujeme za pozvání.
1: Děkuju, že jsi přišel. Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
3: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nebezpečná šarže jemně prlivé vody Natura se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Její výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví včera informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žírové látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Jde o nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve poté jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám. Letiště v sicilské Katánii je po dvou dnech znovu otevřené, oznámil to provozovatel zařízení. Lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etny a nepříznivému větru. Etna začala znovu chrlit popel v neděli. Podle italského ústavu pro geofyziku a vulkanologii se ale emise popela v posledních hodinách snížily. A čtyři lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky.

0: zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 miliony korun. Fotbalista Lionel Messi se ještě jednou představí v dresu argentinské reprezentace. 39-letý Messi, který před dvěma týdny oznámil konec reprezentační kariéry, dostal pozvánku k rozlučkovému utkání. Na sociálních sítích to oznámil prezident argentinské fotbalové asociace Claudio Tarapia. Argentina se 6. října v Buenos Aires utká s Beninem. Messi za národní tým odehrál 207 zápasů, vstřelil 125 gólů a v roce 2022 s ním vyhrál mistrovství světa.
1: Nehoda na dálnici u Hulína a překážka na Pražském okruhu u sjezdu na Studulky. Na dálnici D55 z Otrokovice do Přerova vyšetřují nehodu před Hulínem. Na 18. kilometru havarovalo osobní auto, místem s opatrností projedete plynule. Na dálnici D11 opatrně za Hradcem Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na kilometru 86,5 stojí porouchané osobní auto. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 podobná překážka u exitu Studulky. Mezi a nájezdem na 21. kilometru stojí nákladní auto a provoz výrazněji neomezuje. A v Mladé Boleslavi v Jičínské ulici vyšetřují nehodu v lokalitě Rozvoj a před domovem mládeže se střetlo osobní auto s obytným vozem. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně od severozápadu zataženo, přidají se přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, v jihovýchodní polovině území srážky vydatnější, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: O setkání prezidenta s premiérem, o blížících se volbách v Česku a ve Spojených státech amerických. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
3: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky, které schválila a které vycházejí z jejího programového prohlášení. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to uvedl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Jak lze tento požadavek vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
4: Dobrý den.
3: Jak lze tedy apel ministra spravedlnosti směrem ke státním zástupcům vnímat?
4: Tak rozhodně se vláda pouští na dosti tenký led, protože v demokracii samozřejmě je tím nejdůležitějším téměř principem oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní justice. A právě tady vlastně vláda říká, že není spokojena s tím, jak justice pracuje. Zároveň ministr spravedlnosti Tejc říká, že vláda samozřejmě nemá možnost přímo práci justice ovlivňovat, tudíž pokouší se o to prostřednictvím státních zástupců, kteří jsou v našem systému součástí moci výkonné, to znamená, oni patří pod ministerstvo spravedlnosti, ale ani státní zástupce nemůže vláda ovlivňovat přímo, rozhodně ne přímo nějaké konkrétní případy. Když se podíváme na to, co vlastně vláda přijala, tak tam ale jde o konkrétní případy. Evidentně jsou to případy, o kterých mluvili vládní politici v poslední době, kde kritizovali rozsudky soudů nebo které se jich týkaly v případě SPD. Oni nyní tedy se pokoušejí vlastně přes ty státní zástupce nějakým způsobem prosadit svou vůli. Jak se k tomu postaví nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová, to teprv uvidíme. Zatím zareagovala velice zdrženlivě, což i z toho je patrné, že není si vlastně příliš jistá, co ta vláda po ní chce. A chce vyčkat na to teprv, až jí teda ministr Tejc řekne, o co konkrétně by mělo jíti. Podle Tejce by státní zástupci měli například podávat odvolání, případně i dovolání proti nespravedlivým trestům uloženým soudy. To je ovšem samozřejmě předpoklad, že ta justice nefunguje dobře, že konkrétně kritizují soudní rozhodnutí a říkají, že některé rozsudky jsou nespravedlivé zrovna, takže některé jsou příliš mírné, to je v další části. A tady opravdu, pokud vláda má tento pocit, má možnost využít legislativní proces a změnit zákony. Změnit zákony samozřejmě po odborné debatě. To ovšem se do toho jí nechce. Zároveň teď říká, že ten legislativní proces je příliš dlouhý, ale to je v tomto případě jeho účelem. Nemělo by se rozhodně měnit jednání justice podle toho, kdo je zrovna u vlády.
3: Tolik Petr Švarc.
4: Díky, naslyšenou.
3: Po delší době se na Hradě setkal prezident s premiérem. Proč jejich schůzka vyvolala tak velkou pozornost? Hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
5: Před skoro přesně 2 měsíci se o prezidentovi vyslovoval premiér dost hrozně. Podle něho se Petr Pavel na summit NATO v Ankaře namontoval a šlo o ostudu, jakou prý Andrej Babiš prorokoval. Po svém zvyku se vyjadřoval přepjatě. Bylo to neuvěřitelně trapné, chodili za námi naši partneři a ptali se, pro boha, proč tady je, co tady dělá. Jenže na takové úrovni se podobně Pavlačové otázky nekladou. Babiš také žádného zvídavého partnera neuvedl. Zatímco slovenský prezident Pellegrini řekl, že v Ankaře zaznamenal nepochopení, proč českou delegaci vede premiér a nikoli hlava státu. Tehdy se některým komentátorům jevil vztah Babiš-Pavel zmrazený přinejmenším do konce prvého prezidentova mandátu. Když premiér odmítal s prezidentem zcela mluvit. Nepřišlo to ale naráz. Už koncem ledna Babiš i předseda sněmovny Okamura nedorazili ani po hodině na Hrad rokovat o zahraniční politice, takže Pavel schůzku zrušil a k té už pak nikdy nedošlo. Tehdy koalice prezidentovi silně vyčítala svévolný slib Ukrajině poskytnout 4 letouny L-159. A mezi oběma nejvyššími politiky to šlo pak od 10 k 5. Bez pochyby, protože Babiš potřebuje k vládnutí motoristy sobě a jejich šéf Macinka rozpoutal s Pavlem drsnou válku kvůli poslanci Turkovi. Jemuž strana takřka prokazatelně vděčí za vstup do sněmovny i vlády a Turek přilákal některé sponzory. Když ho ale prezident z řady důvodů, pro mnohé zrozumitelných, odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem, Babiš to měl od Macinky, obrazně řečeno, denně na talíři. Takže snad na nějakou chvíli podlehl dojmu, že bude nejlepší se také do prezidenta pustit a začít pracovat na tom, aby viditelně poklesly Pavlovy šance vyhrát volby i v roce 2028. A například vydávat jeho kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli účasti na summitu NATO za žalování vlády, i když jde jen o interpretaci jedné věty v ústavě. Nicméně premiér druhdy tak rozčilený, že prezident přiletěl do Ankary díky předběžnému opatření ústavních soudců, otočil během léta kormidlem. Asi i po prostudování nejrůznějších sond mezi sympatizanty hnutí ANO, vůči Pavlovi mnohdy smyžlivějším a k Macinkovi s Turkem naopak skeptičtějším. S prezidentem se rozhodl komunikovat, protože ignorovat ho mu nic nepřináší a občané většinově svár mezi nejvyššími politiky nevidí rádi. První schůzka se také v pondělí odbyla, byť jakoby přibalená ke srazu klíčníků korunovačních klenotů. Šla přitom řeč o Pavlově projevu na nadcházejícím summitu OSN a tak dále. Rokovat oba pánové mají podle potřeby i v budoucnu. A Babiš vyjádřil také naději, že s hlavou státu začne mluvit i Macinka, k čemuž podle něho nazrál čas. Jestli ale ministr zahraničí za motoristy nepřijmou pobídku od svého šéfa k nastolení míru s radem, bude ochoten vyslyšet, jisté není, aspoň v dohledném čase. Macinkou vyhloubený příkop je totiž dost hluboký.
3: Tolik Ondřej Konrád. Komunální a senátní volby se nezadržitelně blíží. Nakolik tomu odpovídá dosavadní kampaň? Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
6: Letos si zvolíme komunální zastupitele a třetinu senátu. Partajní sekretariáty by dali cokoliv, aby posílili šance svých nominantů, jenže právě u tohoto typu voleb to jde obtížně. Jistě, pro velká města je zásadní programovou výzvou bydlení nebo doprava, ovšem recepty na ně se leckdy liší i uvnitř stran. Pro menší sídla se pak společná linka hledá ještě hůře, a tak se ad hoc sliby, které jsou ale volby od voleb méně konkrétní, mísí s nemastnými neslanými slogany, jejichž prostřednictvím se politici dušují, jak jim pro obec tuče srdce, nebo jak pro ní budou makat. Vymyslet úspěšnou senátní kampaň není o nic snazší. Pasovat se do role lokálního ombudsmana nebo se chvástat, jak jim to v té Praze ukážu, už dávno není originální. Zároveň již lidé vědí, že senátoři nejsou všemocní. Mají sílu věcem pomáhat, ale nikoli je s konečnou platností řešit. A tak se na nás z billboardů culí dámy a pánové, kteří víc než na sliby spoléhají na svoji osobnost, profesi, tedy patří-li k těm respektovaným, někdy i na stranickou značku. Občas přidají i nějaké to marketéry určené gesto, ačkoliv přirozenost mu nezřídka chybí. Někteří pak spíš vypadají, že je postihla svalová křeč. Člověk nemusí být bůh ví jaký kreativec, aby jej napadlo, jak by šlo těžko uchopitelná témata přetavovat do mnohem srozumitelnějších konkrétních příkladů. Politikům však schází nejen odvaha, ale i fantazie. A marketéři zase často nechápou jejich ideová východiska. Od opozičních kandidátů tak opět slýcháme ušlechtilé, leč zároveň otřepané věty o obraně demokracie, svobody a ústavních principů. Spozorní ústavní právníci či politologové a zatleská ta část veřejnosti, která se o politiku aktivně zajímá a chápe význam hodnot, institucí i samotné dělby moci. Jenže to je pořád menšina společnosti. Více lidé slyší na známky pohybu, dynamiky, pozitivních změn. Zatímco premiér Andrej Babiš co chvíli něčemu vyhlašuje válku a poháněn vidinou volebního úspěchu neváhá dělat z ministrů pouhé statisty, tak opozice se vysiluje stále stejnými sněmovními projevy. Dokonce už hodlá opět iniciovat hlasování o nedůvěře vládě. Je to bizarní, ale někdy se zdá, že koalice vidí větší bubáky v kratomu nebo mobilech ve školách, než v Rusku nebo zadlužování státu. Agendu však nastoluje podle toho, co jí zajímá, co nic nestojí a co dokáže prodat svým stoupencům. Pořád je to výnosnější než opoziční kritika Babišova střetu zájmů. Nelze přehlédnout rozdíly v tom, jak se politici stavějí ke svým kolegům a k voličům. V parlamentu i médiích sledujeme sebevědomé siláky, kteří si nenechají nic líbit. Před voliči ale vystupují opatrně, nesměle, někdy i s nádechem paranoje. Jakoby cítili vzdálenost svoji i svých nepočetných stran běžnému životu. Komunální a senátní volby, jakkoliv jsou špatně celostátně uchopitelné, mohou vazbám mezi voliči a politiky prospět. Ve městech a obcích máme ke svým voleným zástupcům blíž, výběru senátorů zase prospívá většinový volební systém. Kromě toho sociální sítě již odzvonily placené politické reklamě, takže o to čipernější musí být kandidáti v osobním kontaktu. Tím spíše smutné, když i současná kampaň vyznívá vyprázdněně a nudně.
3: Tvrdí Lukáš Jelínek.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Blíží se americké volby nejenom do kongresu. Vyhlídky republikánů na úspěch v nich nejsou podle průzkumů v současnosti příliš valné. Donald Trump se pokouší nepříznivý vývoj zvrátit zvláštním způsobem. Komentář napsal Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
7: Donald Trump se bojí listopadových voleb do kongresu a bál se jich vždycky. Už na začátku roku měl odevzdaně říkat spolupracovníkům, že strana v Bílém domě v nich vždycky ztrácí. Od té doby stihl rozpoustat nepopulární válku s Íránem, kterou neví, jak ukončit, a která devastuje peněženky Američanů. Nejnovějším projevem Trumpova děsu je sjezd republikánské strany, který se na prezidentův popud konal v Texasu. Demokraté i republikáni si podobné sjezdy obvykle schovávají na rok prezidentských voleb. Pořádat je v roce midterms je nezvyklé. Na sjezdu v Dallasu přišel Trump se slibem pro voliče. Pokud republikánům udrží většinu v obou komorách kongresu, vyplatí každému dospělému občanovi USA šek na $5,000, tedy něco přes 100 000 korun. Nechme stranou, že prezident něco takového nemůže sám bez součinnosti legislativy nařídit. I bez toho není příliš pravděpodobné, že by Trump svůj slib dodržel. Jakkoliv se jeho vábení voličů může zdát i na jeho poměry nezvykle bezskrupulózní, ve skutečnosti se o něco podobného pokouší už po několikáté. Američanům sliboval několik tisíc dolarů poté, co pustil nejbohatšího muže planety Elona Muska seškrtat federální úřady a rozpočet. Musk sliboval úspory až $2 biliony. Na tuto částku se ani nepřiblížil a žádné šeky nepřišly. Podobně Trump sliboval řadovým Američanům vyplácet výnosy z enormně navýšených cel. Ve skutečnosti si američtí zákazníci hlavně připlatili za všechno možné, protože firmy cla promítly do cen. Ani v tomto případě nedošlo na žádné šeky. Některé firmy se naopak přišly na své, když nejvyšší soud Trumpova cla letos zrušil a federální vláda začala vyplácet vratky. K zákazníkům tyto peníze ani tentokrát nedotekly. I proto komentátor Ryan Cooper z časopisu American Prospect vypočítává, že Trumpova bezohledná vláda už řadového Američana stála daleko víc než $5,000, kterému teď prezident zjištně slibuje vracet. Kromě neobratné snahy koupit si voliče se Trump pokouší zabránit republikánské volební prohře i jinak. Musíte mi prokázat tu největší laskavost, jakou jste mi kdy prokázali. Musíte to pro mě udělat. Musíte dělat, jako kdybych byl na kandidátce. Proklamoval v Dallasu. Trumpova výzva vychází z jednoduché logiky. V uplynulé dekádě se republikánům většinou dařilo lépe ve volbách, v nich sám kandidoval. V mezivolebních kongresových volbách se jim naopak většinou dařilo hůře. Proto chce, aby se voliči tvářili, jako kdyby kandidátku vedl on sám. Jeho uvažování má zásadní chybu. Republikáni si letos v průzkumech nevedou nikterak dobře právě proto, že jim američtí voliči podle průzkumů dávají za vinu sérii katastrofálních rozhodnutí, která jim udělala výrazné díry do peněženek. A $5,000 je nezalepí ani u těch voličů, kteří Trumpovu planému slibu uvěří.
3: Tolik Matěj Schneider. Komentátor deníku Luboš Palata zasazuje nedávný volební úspěch AFD do polských a českých souvislostí.
8: Polský premiér Donald Tusk bojuje na politicky složitém bitevním poli. Svého odvěkého soupeře Jaroslava Kaczyńského a jeho Právo a spravedlnost sice poráží, ale na body může ve volbách za rok prohrát s proudem, kterému Kaczyński svými roky u moci otevřel dveře. S proudem nacionalistické, protievropské a protidemokratické politiky, která mezi Poláky získává na popularitě. Souboj o budoucnost Polska je tak otevřený, proto Tusk, nejzkušenější politik ze všech polských demokratů, se nebojí občas šlápnout na plyn. Platí to i o jeho výroku, že zvítězství extrémně pravicové Alternativy pro Německo mohou mít v Polsku radost, jen cituji, idioti a zráci. Je jasné, že první slovo do vysílání veřejnoprávního rozhlasu nepatří, ale citát je citát. Navíc jsem přesvědčen, že Donald Tusk, trojnásobný polský premiér a po 5 let i prezident Evropské unie, má prostě pravdu. Pouze lidé rozumům dlého, abych neopakoval ono neslušné vyjádření, se mohou v zemích jako Česko nebo Polsko radovat, když se u souseda, navíc tak důležitého souseda, jako je Německo, dere k moci protidemokratická, extrémně nacionalistická a po všech stránkách vůči demokracii agresivní síla. Síla, dovolím si to prohlásit, v některých ohledech doslova tmářská. U Alternativy pro Německo navíc neplatí politologická poučka, že když nějaká extremistická strana sílí, tak je zároveň méně extremistická než na počátku. AfD, která vznikla jako strana profesorů proti euru, je dnes podle mnoha měřítek a podle mínění německých bezpečnostních orgánů stranou jasně extrémně pravicovou. Nejméně v některých částech Německa se Saskem-Anhaltskem, kde před několika dny získala v zemských volbách přes 43% hlasů na prvním místě. Polsko, které tvrdě odneslo druhou světovou válku, se naučilo mít na vývoj za svými hranicemi nastražená tykadla. Varšava dobře odhadla vývoj v Rusku, který vyústil v agresi proti Ukrajině roky předtím, než se další země, včetně Česka, probraly. Teď jasně vidí, že v Německu vyhrávají v AfD nejen nepřátelé demokracie, ale také lidé, kteří se přátelí s putinovským Ruskem. A německé obyvatelstvo by chtěli dělit na základě krve na to čistě německé a na to nečisté. Z úspěchu takové strany, z úspěchu AfD, bychom měli být znepokojeni i my Češi. Tak jako Tusk, tak jako Poláci. Protože když AfD v Německu vyhraje, bude to pro Polsko, ale i pro nás, opravdu víc než zlé.
3: Hovořil Luboš Palata. Před 50 lety zemřel významný český fotograf Josef Sudek. Slovo má spisovatel Karel Hvížďala.
9: Jožo, ty v tom svém šeru pořád hledáš nějaké zázraky. Ty věci netiskneš, ty je tou svou komorou přímo zaklínáš. Ale jdi, Franto, jaké pak zaklínání? Všechno už tu je. Já jenom čekám. Světlo si dělá, co chce. A člověk musí mít trpělivost. Když spěcháš, neuvidíš nic. Já musím počkat, až ta sklenice na stole začne mluvit sama. To je rekonstrukce rozhovoru malíře Františka Tichého s jeho přítelem, fotografem Josefem Sudkem z půlky 50. let v jeho ateliéru v Praze ve Nitrobloku na Újezdě 30. A právě tam v roce 1927 založil Sudek společně s avantgardními fotografy Jaromírem Funkem a Adolfem Schneebergerem společný ateliér, který však dlouho nevydržel. Brzy se na domě objevil firemní štít s nápisem Umělecké fotografie Josef Sudek. Ze Sudka se stal profesionální fotograf a živil se dětskými portréty a svatebními fotografiemi. Nemusel ale u toho zůstat dlouho. V roce 1928 se domluvil s Emanuelem Frintou a začal se zabývat pro družstevní práci reklamní fotografií. A opět měl štěstí, protože se tam setkal s prvotřídním typografem Ladislavem Sutnarem. A díky své citlivosti a přátelství s mnoha dalšími umělci, jako byli malíři Emil Fila či architekt Otto Rosmajer, se mu brzy podařilo ve svých zátiších či aranžovaných předmětech nacházet magičnost či zahalená tajemství, často připomínající abstraktní šifry. A protože byl milovníkem klasické hudby, scházeli se v jeho ateliéru každé úterý generace mladých umělců. Mě tam zavedl kolega Jaroslav Pacovský a dodnes na ten večer nezapomenu. V ateliéru bylo šero a všude byl neobyčejný nepořádek. Pamatuji se na stůl plný zmačkaných papírů. Když si tam chtěl někdo položit skleničku či hrnek s čajem, musel opatrně papíry odsunout. Sudek obsluhoval gramofon a pouštěl hlavně Bacha, Martinů, Vivaldio a Janáčka. Atmosféra měla v sobě něco slavnostního. Sám Sudek skoro nemluvil. Těsně po válce právě na některé jeho hudební seanci se objevila mladá americká fotografka Sonia Bulaty, která se stala jeho žačkou. A byla to právě ona, která mu v roce 1971 uspořádala první výstavu ve Spojených státech. V té době už měl za sebou řadu publikací, jako například Procházka po kouzelné zahrádce, V šeru chrámu, Topografie, sutin a vzpomínky. V roce 1956 k 60. nám vyšla jeho první velká monografie, kterou upravil František Tichý a textem doprovodil nakladatel Jan Řezáč. Celkem za jeho života vyšlo asi 25 knih s jeho fotografiemi. Sudková tvorba se uzavřela k jeho osmdesátinám v roce 1974. Zemřel 15. září. Nekrolog napsal jeho přítel Jaroslav Seifert. Josef Sudek byl fotografem ticha, které má v sobě v každé době tajemství, proto je jeho dílo živým zdrojem inspirace pro další generace i dnes.
3: To byl Karel Hvížďala. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
10: Znáte dopaminové barvy? Je to velký hit, který překotně mění odstíny šatníků, bytové výzdoby i zařízení škol a kanceláří. Dopaminové barvy totiž, jak prokázaly mnohé studie, napomáhají tvorbě dopaminu v našich mozcích a tím přispívají k naší dobré náladě, zlepšují schopnost soustředění i paměť. Jejich přítomnost přináší aspoň částečnou úlevu od strachu a úzkosti. Dopaminové barvy, to jsou jasné, syté, zářivé odstíny. Jestli váš mozek zaplaví dopaminem spíš červená, oranžová či žlutá, anebo fialová, fuchsiová či elektricky modrá, to je potřeba vyzkoušet. Mozek každého z nás reaguje na svou vlastní paletu. Pohled na klasickou vlajku LGBT+, vyzdobenou všemi barvami duhy, jen ještě sytějšími a veselejšími, než jaké vidíme na obloze, zlepší náladu každému, s výjimkou těch nejzavilejších homofobů. Co si budeme povídat? Fakt, že když jsme obklopeni jasnými sytými barvami, zlepšuje nám to náladu, objevili lidé nejspíš už před pár tisíci lety. Teď konečně objevujeme, proč to tak je, na molekulární úrovni. A vybaveni tímto poznáním snad konečně odhodíme podivnou tradici z 19. století, které se v Evropě říká dobrý vkus, a která přikazuje gentlemanům chodit v černých, tmavošedých či tmavohnědých oblecích a dámám vyhýbat se jasným barvám, pokud chtějí vypadat důstojně. Možná to má co dočinění s tehdejším přesvědčením, že aby byl člověk důstojný, musí být přísný a vážný. Tvářit se přesně tak, jak tomu člověka nutí nedostatek dopaminu. Lidé narození v tropických oblastech s křiklavými barvami nemývají problém. A pokud se ocitnou v zašedlém prostředí, dovedou si přiznat, že jim barvy chybí. Pamatujete se na uprchlou otrokyni, o které psala Toni Morrison? V Ohio měla svobodu, ale chyběly jí barvy. Musela si aspoň pohrávat v prstech s útržkem zářivě fialové látky, aby přežila dlouhou šedivou zimu. Právě tak na mě zapůsobily bláznivě barevné domy v Harlemu. Ve čtvrti plné šedého betonu, kde byly celé bloky vypálené, budovy opuštěné a se zaslepenými okny, si lidé v domech, které ještě stály, opatřili pestré jižní barvy a celý dům jimi natřeli, včetně kamenných schodů. Byly to latexové barvy, které omítce jistě neprospěly, ale v domech takhle vyzdobených se veseleji bydlelo. Pokud v zimě trpíváte velčmercem, stesky, depkami a pocity marnosti, možná na tom i nedostatek barev má svůj podíl. A tak zapomeňte na dobrý vkus a obklopte se barvami. Nanoste si je do bytu. Navěste si je na sebe. Postarejte se, abyste se, až přijdou krátké a šedé zimní dny, mohli neustále těšit barvami. Mozek vám poděkuje.
3: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Od dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujme kroužky dětem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí na oficiální návštěvu Bulharska. Karlovarští hokejisté v prvním extraligovém utkání sezóny podlehli Třinci 0-2 a dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm, místy i vyratnějším, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
11: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připraveny 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
0: Výzva Darujme kroužky dětem startuje dnes v 9 hodin ráno a potrvá do 24. listopadu. Český premiér Andrej Babiš z ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje.
12: O tom, že Babiš bude usilovat o utlumení diplomatických neshod balkánských zemí, v srpnu mluvil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bulharsko po Severní Makedonii vyžaduje ústavní změny. Chce, aby nejvyšší právní norma obsahovala zmínky taky o bulharské menšině. V Sofii Babiš za doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO ještě navštíví česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: V areálu Spolchemie v Ústí nad Labem se dnes uskuteční taktické cvičení záchranných složek. Začne v 9 hodin a skončit by mělo v 1 odpoledne, pokračuje mluvčí krajského hasičského záchranného sboru Lucie Vyškrabková.
13: Námětem cvičení bude únik chloru z vykolejené železniční cisterny. Cvičení tedy prověří spolupráci složek IZS při zásahu s výskytem nebezpečné chemické látky, záchraně a dekontaminaci osob i poskytování přednemocniční neodkladné péče.
0: Řidiči proto musí počítat v okolí Ústecké Spolchemie s dopravními omezeními. Hokejistům Karlových Varů vstup do nové sezóny Tipsport Extraligy nevyšel. Ve vůbec prvním utkání ročníku podlehli doma Třinci 0-2. Rozhodující gol zápasu padl už ve třetí minutě, kdy si obránce Západočechů Elmery Eronen zblízka srazil pas Jakuba Galvase do vlastní sítě. O kuriozní, ale pro domácí nešťastné trefě mluvil po utkání karlovarský brankář Dominik Frodl.
14: Souboj v rohu, on to přehrával před bránou, můj bek tam přijel, tu přehrávku strčal do brány, no, takže našlo se tam to místečko, smolný gól, takže líp ta sezona začít nemohla. No. Prostě blbá shoda okolností, měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam a jednou takhle do brány. No.
0: První kolo Extraligy bude pokračovat v 17 hodin a 30 minut zápasy České Budějovice Mladá Boleslav, Litvínov Kometa Brno, Vítkovice Kladno a Plzeň Liberec. V 18 hodin pak začnou utkání Pardubice Hradec Králové a Olomouc Sparta Praha.
1: Nehoda na D1 u Oder a omezení na D11 za Břístvím. Na dálnici D1 pozor na nehodu mezi Odrami a Bělotínem. Na kilometru 319 ve směru do Ostravy její následky blokují levý pruh. Opatrně ale i ve směru na Přerov na kilometru 319 stojí havarované osobní auto v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Český Brod. Mezi 21. a 22. kilometrem se kvůli opravě vozovky projíždí pouze levým pruhem. Je to bez kolon. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpozorněte za odbočkou na Stodůlky. Mezi sjezdem a nájezdem na 21. kilometru stojí nákladní auto. Zatím bez výrazného označení, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Hora Říp v Českém středohoří není jen obyčejný kopec. Jde především o střed kraje svázaného se jménem legendárního praotce Čecha. Hora Říp byla pro naše předky pravděpodobně jakousi posvátnou mohylou, národní horou s okolní ceremoniální krajinou. Jakou má geologickou stopu a co se skrývá v podloží této lokality? Nejen na tyto otázky odpovídá monografie Říp hora předků, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Dokořán. Jedním z jejich autorů je geolog Václav Cílek, který je hostem dnešního Ex Libris. U poslechu vás vítá Lenka Kopecká.
16: Ex Libris.
15: Na rozsáhlé monografii Říp hora předků se podíleli tři autoři: Martin Gojda, archeolog a historik, Martin Trefný, archeolog, a Václav Cílek, geolog. Čtenářům nabízí výjimečný pohled na naši národní horu, včetně pravěké a raně historické posvátné krajiny. Všichni tři zmapovali okolní terén a pomocí letecké archeologie, historických pramenů a geologického průzkumu objevili cenné poznatky. Knihu doplnili odbornými fotografiemi i dobovými ilustracemi a citacemi z jiných knih. A my si jednu na úvod hned poslechneme.
17: Ještě měsíc před smrtí píše Miloš Jiránek v pražském sanatoriu, které už živý neopustil. Říká se, že Praha je srdcem Čech. Nevěřte tomu. Říp, tam jest srdce Čech. Podpisuji Nerudův výrok. Narodil jsem se pod Řípem. Z mlčechvostského háje je jako na dlani. Odvezli mne na studie do Prahy. Nejprve jsem si koupil blok a nakreslil si Říp. Je to nejcharakterističtější hora česká. Na monumentálním podstavci spočívá jako klenot.
15: Takto se o Řípu v roce 1911 vyjádřil Miloš Jiránek, český malíř, výtvarný kritik, literát a překladatel. A já navážu na tento citát otázkou. Souzní s tímto výrokem můj host, geolog Václav Cílek?
18: Říp má význam pro lidi z různých částí Čech. A ti lidé, kteří ten Říp vidí každý den, to znamená žijí v té staré sídelní krajině osídlené kontinuálně 5 nebo 7 tisíc let, tak pro ně doopravdy Říp je středobodem prakticky všeho. A my si musíme uvědomit, že ten Říp je vidět skoro odevšad. Je vidět z hřebene Krkonoš, ale i Krušný hor z Obr Wiesenthalu. A ten Říp velmi pravděpodobně představoval pro všechny tyhle ty lidi takový ten pomyslný střed krajiny, ke kterému se vztahovali.
15: Kdy jste si našel cestu k hoře Říp?
18: Byl jsem tam poprvé asi v 5 nebo 7 letech. Pamatuju si, že jsem chytil myš, protože tehdy doopravdy těch hrabošů bylo hodně a tam mě kousla, takže takhle já to mám jako spjato s tím Řípem a mezi tím jsem tam byl mnohokrát v životě a vlastně skoro každý týden jezdím kolem.
15: V další ukázce z knihy Říp hora předků se přeneseme do lingvistiky a řekneme si, co znamená slovo Říp.
17: Slovo Říp se uchovalo v původní archaické formě ne díky kronikářům, ale protože žilo a tradovalo se generaci po generaci v ústech lidu. V celku panuje shoda, že ve starých keltských a germánských jazycích slova typu ryb označují horu či vyvýšeninu. Pokud si představíte řepu, řípu, rostoucí na poli, její horní část se bude podobat malému řípu a něco podobného platí pro klobouk nízkého hřibu či kopečky moravských chřibů. V angličtině je doloženo slovo ryb nejenom pro žebro, což může být i žebro země jako skalnatý pruh, ale i hřbítek nebo také řípek mezi dvěma brázdami polí. I přes několik důmyslných teorií se asi budeme muset smířit s tím, že mnohá stará slova nejsou dobře vysvětlitelná, ale pokud bychom u Řípu o nejbližší význam slova skutečně stáli, bylo by jim slovo hora.
15: Pane Cílku, v úvodu knihy píšete a využíváte slov spisovatele Miloše V. Kratochvíla, že nejde o jednotlivý kopec. O jaký útvar se vlastně jedná?
18: Pan Kratochvíl tím myslí, že nejde jenom o kopec, ale že jde o celou krajinu, které té kopec jako vévodí. A vždycky ta krajina je takový jako náhrdelník bodů, možná by šlo říct síť bodů, které jsou spjaty jakoby neuronovou sítí a když se dotknete jednoho z těch bodů, tak se rozechvívá celá ta síť, ale tady ten, právě ten středobod, středem té sítě je říp a pak je to labe teda, anebo ohřez té severní strany.
15: V knize jsem se dočetla, že říp a podřipsko se nikdy, až na výjimky, nestaly předmětem intenzivních geologických výzkumů. Proč tomu tak je a jaký byl důvod?
18: Ono na Podřipsku geologicky skoro nic není totiž, jo? Je to rovná krajina, je tam nějaká křída, že jo? A nejvíc zajímavý je vlastně ten samotný kopec říp. A geologicky na tom řípu došlo k velkému vývoji, protože původně si geologové mysleli ještě začátkem 20. století, že je to kupa, která byla vytlačená někde prostě z větších hloubek, ale teďka se ukazuje, že to je sopečné jezero, je to márové jezero. Představte si to tak, že směrem k povrchu stoupá horká čedičová láva, ta naráží na zvodnilé vrstvy a protože litr vody se změní na nějakých 600 litrů páry, tak dojde k tomu, že vlastně ta pára nemá kam utéct a dojde k výbuchu vlastně sopečnému. Ten sopečný výbuch navrší nějaký val kolem a do tohle z toho kráteru se dostává potom ta lávová hmota. A geologové a geofyzici vlastně v poslední době ukázali, že jsou to takové dva hlavní sopouchy nebo výlevy vedle sebe. A Filip Tomek udělal jako skvělou věc, on vlastně obešel celý říp a udělal orientaci čedičových sloupců. A ukázal, že to je vlastně celé jedno velké těleso. Takže původně to, co dneska vidíme z řípu, tak to byla spíš nejnižší část toho vulkánu. Ten vulkán mohl být vyšší klidně o 1 kilometr, jo, a průměr mohl mít klidně 5-8 kilometrů, taková jako štítová prostě sopka, ale tím, jak docházelo k odnosu, který byl poměrně jako značný, zejména teda v těch mladších třetihorách a čtvrtohorách, tak se vlastně vypreparoval ten zvon toho řípu, to znamená to velké lávové těleso jako uprostřed. A geologové, geochemici zároveň ale ukázali, že to složení těch láv na tom řípu je jako specifické a že odpovídá celé řadě dalších výskytů v okolí, včetně až Slánské hory nebo Vinořické hory vlastně u Kladna. Takže se podařilo definovat něco jako malou vulkanickou provincii, která byla složena, dejme tomu, z 20 až 50 vulkánů, z nich jako nejdůležitější je jenom ten říp, že jo? A ty ostatní jsou malé, jsou většinou odnesené a velmi často na ně narážíme, třeba na Kokořínsku, jenom v podobě malých průniků nebo sopečných žil, třeba jenom 5 nebo 10 metrů širokých.
17: Stáří řípu je 26 milionů let a Milešovka je stará kolem 27 milionů let. Geologicky se nalézáme v oligocénu na konci starších třetihor, tedy přibližně ve stejné době, kdy dochází k reorganizaci říčních toků středních Čech. Předchůdce Labe či Sázavy tehdy tekl přes Pražskou oblast dál na západ k Berounu, kde se stáčel na sever do Žatecké delty Severočeské pánve. A protože tehdy ještě neexistovaly Krušné hory, další řeky a říčky pokračovaly z mokřadní hnědouhelné pánve bažinatým terénem dál do Německa.
18: Říp má v podstatě zvláštní instalaci. Ono, když se na něj podíváte, tak ono má podstavec. Kdyby to bylo někde v galerii, tak je to jako socha, která má podstavec. Takže je docela důležité si všimnout toho podstavce. Ten je budován převážně tedy druhohorními horninami. Na tom jsou nějaké štěrkopísky, sedimenty řek, které původně říp obkružovaly vlastně z obou stran. A to, co je vlastně hrozně ještě zvláštní na tom řípu, jsou sutě a vápnité sutě, ve kterých byla dokonce nalezena pliocenní fauna. Je to poměrně jako málo kostí, dneska už ty lomy vlastně zanikly. A to je jako hodně vzácná paleontologická lokalita. Ale kromě toho vlastně v těch sutích na úpatí Řípu byly nalezeny takové jako medové stébelnaté sintry, uhličitan vápenatý. Ten byl sbírán, dokonce údajně z něj pálili tedy vápno, ale sbírali ho i sběratelé a dělali z toho ozdobné předměty.
15: Když se podívám na horu Říp, ten vrchol je plochý. Je to následkem jakého procesu, že je plochý?
18: Ta plochost té vrcholové plošiny Řípu je do určité míry jako záhada. Klíčem k té záhadě mohou být štěrky. Ono totiž úplně nahoře na Řípu najdete křemenné valouny o průměru 5 až 10 cm. To znamená, není pravděpodobné, že by je tam někdo přines, třeba když se sázal les. Jo, a ono to vypadá tak absurdně prostě, jaká třetihorní řeka, že by tekla na vrcholu Řípu. Ale když se podíváte jižně od Prahy, směrem jako k Říčanům anebo k Jílovému, tak tam je vrchol, tak je to takový hřeben, který vlastně uzavírá Pražskou kotlinu z jihu, Gribla, no, další kopce, a ten je taky vysoký, okolo 500 metrů právě, a prostě i na této plošině naleznete štěrky. V té vrcholové plošině kdysi tekla nějaká třetihorní řeka.
15: Při leteckém pohledu je ten relief krajiny severně od Prahy a jižně od Ohře charakteristický spíše zemědělskými plošinami, které jsou pokryty teda štěrky, písky a těmi říčními terasami. Představují na Podhřibsku nejběžnější geologický podklad?
18: No, v podstatě ano, ale ono se jedná o dvě věci. Z hlediska osídlení se jedná o úrodné půdy, ty jsou tady často z prašového základu, to znamená naváté, a pak se jedná o to, aby v té oblasti byly prameny, kde mohou vzniknout osídlení. Archeologie Řípu prošla poměrně dramatickým vývojem během několika málo desítek let. Ta krajina byla suchá, což se ukázalo, že není tak jako úplně pravda a že tam vlastně skorem žádné osídlení nebylo. Pak do této oblasti přišel klasik letecké archeologie profesor Gojda a roky lítal kolem a zjistil, že vlastně celé okolí Řípu je lemováno archeologickými objekty. Některé jsou čtvercové, obdélníkové, kulaté, některé jsou možná základy nadzemních konstrukcí, jiné mohou být mohyly obehnané třeba čtvercovým příkopem. A tehdy přichází další, teda spoluautor knížky, to je Martin Trefný, který je ředitelem Podhřibského muzea a je teda archeolog a postupně začíná ověřovat některé z těch objektů a datují se. Jo, a doopravdy ukazuje se, že pod tím Řípem od toho eneolitu, tedy dejme tomu nějakých 5000 let, až do raného středověku, dejme tomu do roku 1000 našeho letopočtu, tak během těch 6000 let se tam vystřídali možná dvě desítky archeologických kultur.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Dnešní pořad věnujeme knize Říp, hora předků, na které se mimo mého hosta, geologa Václava Cílka, podíleli již zmiňovaní dva autoři, Martin Gojda a Martin Trefný. Než si poslechneme další citaci, tentokrát z kapitoly 6, nazvané Říp historický od Václava Cílka, tak předznamenám, že se zmíníme o rotundě na Řípu, která patří mezi nejkrásnější stavby svého druhu. I když dnešní útvar je už po několika úpravách a přestavbách, přesto neztratil část své autenticity, jak tvrdí host Václav Cílek.
18: Víte, Říp je zajímavé místo, kdy hora vítězí nad architekturou. Většinou, když někam jdeme, tak jdeme navštívit nějaký kostel, kapličku nebo něco takového, ale tady jdeme navštívit Říp. To znamená, ta rotunda, která tam je, tak je přídavek. A ta malá stavba pěkně koresponduje s výškou stromu kolem. To znamená, z hlediska památkářů, ta památka je napůl zničená, z hlediska běžného návštěvníka je to stejně furt krásné místo.
17: Kaple na Řípu sice nese jedno ze zasvěcení svatému Vojtěchovi, ale ten není prakticky nikdy ve zprávách o Řípu, na rozdíl od svatého Jiřího, od něhož pochází pozdější německé jméno hory St. Georgenberg, zmiňován. Rovněž neznám ani jediné společné vyobrazení svatého Vojtěcha a Řípu. Vojtěch víc patří na Libici či ke skalním kaplím a žulovým kamenům jihozápadních Čech. A pokud je ve spojení s horou, tak to je Zelená hora nad Nepomukem. Jiří bývá zobrazován častěji. Někdy se společně s Řípem a s dalšími českými atributy objevuje svatý Václav. Hora v tomto případě duchovně vítězí nad národními patrony.
16: Měli bychom připomenout, že sedíme v plenéru, užíváme si přírody a máme u sebe knihu Říp, hora předků. A s geologem Václavem Cílkem si povídáme o této knize. Jak vy osobně vnímáte posvátnost té hory?
18: Ono je to pravděpodobně posvátnost celé té krajiny. Mezi ty hodně staré vrstvy archeologické patří kruhová ohrazení. Jedno z těch kruhových ohrazení je zachováno u obce Kly, jižně od Mělníka. A tam se jedná o původně příkopem a valem vymezený prostor o průměru několika set metrů, který ležel přímo nad řekou. To znamená, je tam i jako ten prvek té vody, nebo někdy, jak říkáme, metafora, být za vodou, že jo, být za řekou, přejít řeku. Většinou se usuzuje, že tam došlo právě k něčemu, jako i vznik národa nebo kmene, že tam přicházely klany nebo rodiny. Celá tahle ta kompozice mě vždycky hodně připomíná starý Egypt. Máte danou horizontalitu krajiny, to je prostě v případě Řípu, že to ta plošina, a pak tu vertikalitu, což je v tomto případě ta pyramida vlastně jdoucí nahoru. To znamená, ta analogie s tím Egyptem asi není moc násilná, ale spíš nám ukazuje způsob, jak se na tu krajinu dívat přes vodu, aby ten prvek vody byl stejně tak přítomný jako prvek hory.
17: Říp sám o sobě působí posvátně už jen tím, jak symetricky vyrůstá z okolních plání, a tak se i ve světle archeologických poznatků snad dá říct, že pomáhal při vytváření identity mnohým plemenům dávno před Čechy a může plnit tuto funkci i v budoucnosti. Pochopitelně, že pro vznik jednoho národního těla samotná hora nestačí, pokud nedojde k druhé, již méně populární části mýtu, a tou je ustanovení pravidel, zákonů a institucí, které mají vznikat v kontaktu s nějakou oblastí přesahující běžný praktický život. Snad můžeme navrhnout, že Říp, podobně jako prakticky všechny velké posvátné okrsky Evropy, fungoval jako posvátná či ceremoniální krajina opakovaně v eneolitu, době bronzové, starší době železné a v mladších obdobích až po Slovany.
16: Rozhovor pro Ex Libris o knize Říp, hora předků jsem natáčela s geologem Václavem Cílkem, který je jedním ze tří autorů. Není pochyb o tom, že Říp je pro Čechy určitě výjimečná hora, a zajímavé je, že kromě známé pověsti o příchodu praotce Čecha se o něm nevyprávějí téměř žádné jiné pověsti. Není spojován ani s českými svědci, ani s významnými postavami našich dějin. K jakému zjištění dospěl geolog Václav Cílek?
18: Víte, zpracováváme už několikátou posvátnou horu a ukazují se velké rozdíly. Třeba takový Blaník, to je taková typická hora mrtvých té německé mytologie, kde jsou různé přízraky, rytíři, něco je v podzemí, ztrácejí se tam lidi, jsou tam slyšet divné zvuky. Říp naproti tomu je vlastně silná a čistá hora, protože tam nejsou pověsti o strašidlech, pár jich je, to se dá dohledat, jo, ale není jich mnoho, ale prostě Říp je hora jedné myšlenky, jednoho mýtu, a to je výstup praotce Čecha nahoru, že jo.
16: Mne by zajímalo, jak se hora Říp proměňovala z té památné hory v horu národů.
18: Říp byl původně mýtický střed. Pak ku podivu nemá žádný romantický náboj. On je to vidět na tom, že třeba Karel Hynek Mácha nikdy netoužil na něj vylézt. Ale v průběhu toho 19. století se význam toho řípu proměňuje. A ten říp je vlastně právnickou horou. Jo, protože ten praotec Čech, jak vyleze nahoru a jak nazvou prostě to místo Čechy, tak zároveň Čechům je dána ta krajina do užívání. Takže toho se využívá potom v tom jako národnostním vlastně kontextu.
17: Zvučnou předehrou k nejslavnějšímu Řipskému táboru lidu byl návrat svatováclavské koruny z Vídně, kam byla převezena, aby se jí nezmocnili Prusové, naspět do pražské katedrály. Vlak s korunovačními klenoty projížděl v noci, aby na sebe moc neupozorňoval, ale snad právě proto probíhaly na slavnostně vyzdobených nádražích dojaté a vzrušené scény. Na horách vzplály ohně a pochodeň řípu byla viditelná na desítky kilometrů. Hned následujícího roku, dne 10. května 1868, byl na říp svolán velký tábor lidu. Sedlák Václav Kratochvíl se svými podřipskými přáteli dokázal zorganizovat politické fórum, které

0: Byly použity moderní postupy archeologického výzkumu, včetně toho leteckého laserového skenování. Ještě pro vás jako pro geologa nějaký nový poznatek, který vás překvapil, něco vám odhalil?
1: Z geologického hlediska mě nejvíc překvapila ta existence toho velkého Márového jezera a té inverze reliefu, kdy z té obrovské sopky zůstane jenom ten odolný střed. Z archeologického hlediska je důležité si uvědomit, že jsme teprve na začátku všech jako výzkumů. Pravděpodobně nejdůležitější, jak ukazuje jiný archeolog Jan Turek, je možnost existence posvátné ceremoniální krajiny. Podobné krajině v okolí Salisbury nebo Stonehenge. To znamená krajina, kde existovaly dlouhé mohyly, kde existovala mohylová pole. Tam mě vůbec jako zaujala nejvíc. Jo, dneska ty mohyly skoro nejsou vidět, jsou třeba jenom metr vysoké, řada z nich se zachovala vlastně do dneška. Poznáte je tak, když přicházíte v zimě, kdy sníh to jako zasněží, tak se vám proti tomu temnému horizontu té hory rýsují takové jako nízké kopečky. A vy z toho najednou máte doopravdy pocit, díky kterému začínáte rozumět tomu, co ten říp znamenal pro lidi předcházejících generací.
0: Slyšeli jsme ex libris o knize Říp Hora předků autorů Martina Gojdy, Martina Trefného a Václava Cílka, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Dokořán. Hora Říp má pro mne mnoho příměrů, tak jako pro mého hosta geologa Václava Cílka. Snad i vy si najdete ten svůj. Citace z knihy četl Ivo Tajmr, zvukovým mistrem byl Adam Cejnar, dramaturgie Ex Libris se ujala Naďa Reviláková. Od mikrofonu vás zdraví autorka pořadu Lenka Kopecká. Naslyšenou u příštího Ex Libris Českého rozhlasu Plus.
2: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Saúdsko-arabská protivzdušná obrana sestřelila dron vyslaný jemenskými šíjickými povstalci Husii jižně od Mekky. Bezpilotní letoun zneškodnila ještě než mohl vletět do zakázaného vzdušného prostoru nad městem. Informovala o tom Saúdskou Arábií vedená koalice v Jemenu. Její mluvčí Turký Maliký uvedl, že jde už o druhý pokus pro iránských povstalců zasáhnout největší město islámu. Za první pokus koalice označila odpálení balistické rakety v červenci 2017. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat dalších 15 dní. Rozhodly o tom včera vlády obou zemí. Opatření jako první zavedl Řím kvůli masovému vstupu migrantů do španělské Seuty na africkém kontinentu. Vláda v Madridu krok označila za diskriminační a odpověděla zavedením vlastních kontrol italských námořních a leteckých spojů. Prezident Petr Pavel dnes zamíří na dva dny na severozápad Čech. Společně s první dámou Evou Pavlovou navštíví mimo jiné strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Zamíří taky třeba do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku a vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. A rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. října po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli úřadujícím mistrům světa, domácím Italům 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne v 21 hodin. Utkání odvysíláme živě na radiožurnálu Sport. Radiožurnál ho nabídne v reportážních vstupech.

0: Nehoda na D1 za Bělotínem a překážka na D6 za Hořesedly. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za Bělotínem. Na kilometru 319 osobní auto narazilo vlevo do betonových svodidel. Na místě pracují hasiči, teď už tam je i odtahová služba a projíždí se s opatrností pravým pruhem. Na stejném místě, tedy na kilometru 319 D1, se něco děje i ve směru na Přerov. Policie uzavřela odstavný pruh, dopravní značení zasahuje i dopravé pruhu. Na D6 z Prahy do Karlových Varů čekejte překážku za odbočkou na Kněžves a Hořesedly. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí za sjezdem na Doksany na 38. kilometru nepojízdný autobus. I tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Od ledna by měl vejít v platnost dětský certifikát, který má chránit děti před násilníky. Schválený byl už v minulém volebním období a politici se v zásadě shodují, že takové opatření je zapotřebí. Liší se v pohledu na to, jak přísný má být stát vůči těm, kteří se dopustili závažného trestného činu, ale ne na dětech. Měli by tito lidé mít možnost přezkumu, aby mohli znovu pracovat s dětmi, anebo nikoli, protože by i tak mohli představovat riziko pro děti.
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Naše pozvání přijali vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS, poslanec Karel Haas, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách v Pardubicích. Dobrý den.
5: Krásné dopoledne vám, Táně Malé, i všem posluchačům.
3: Paní poslankyně, je dětský certifikát, který by měl začít platit od příštího roku, správně nastavený?
4: Já jsem přesvědčena o tom, že správně nastavený je, určitě je tam prostor pro nějaké drobné změny, o kterých jsme připraveni diskutovat, ale v zásadě podle mého názoru nastavený je správně a praxe ukáže, jestli je ještě potřeba některé věci upravit. Nicméně musím zcela odmítnout některé komentáře, například Evide Kroa o tom, že musíme být ohleduplnější k pachatelům trestné činnosti. To v žádném případě odmítám testovat napravení pachatelů na dětech.
3: Pane poslanče Haasi, vy tu kritiku na adresu dětského certifikátu ze strany Evide Kroa sdílíte. Změnil by se tam toho tedy víc?
5: Já možná začnu jedinou osobnější poznámkou. Děti jsou, myslím, pro každého z nás rodičů úplně nejvíc na světě. To téma je velmi citlivé. Já jsem táta o dvou dětí, víc jak čtvrtstoletí trenér dětí a mládeže a můžu říct s plnou vážností, že celá ODSka do jednoho jediného člena, včetně Evide Kroa, podporujeme ochranu dětí, podporujeme dětský certifikát. Ta jediná debata, a to správně řekla i Táňa Malá, je, řekněme, o nějakém odborném nastavení, a to je víc otázka právní, ústavně právní, o správném nastavení parametrů, ale na 100% do každého posledního člena podporujeme dětský certifikát jako nástroj ochrany dětí.
3: Co byste tedy na tom certifikátu změnili za ODS?
5: Není to nijak silná debata. Já se ji vždycky snažím vracet na tu věcnou ústavně právní rovinu. My se bavíme o té věci s odborníky, opravdu se soudci, se státními zástupci, s policisty, s mediátory, třeba z rodinných vztahů a tak dále. A těch věcí je k debatě víc. A ne všechny otvíráme. Zdůrazňuji, ne všechny otvíráme.
3: Můžete říct něco
5: třeba
3: konkrétního?
5: Retroaktivita 22 let od nabytí účinnosti zpátky. To je jedna z věcí, na kterou ale nesaháme, ale je k odborné debatě. Poměření třeba doby dětského certifikátu versus zahlazení trestného činu, takzvaný výmaz z rejstříku trestů, kdy ten pachatel, a já ho nikterak neomluvám, toho jádrového trestného činu, se v České republice dočká zahlazení v intervalu 1 až 15 let, ale doby dětského certifikátu jsou na nastavené na 20 a na 100 let. Tak jenom uvádím parametry, na které ani Eva de Croix svým připravovaným pozměňovacím návrhem nijak nesahá, které nepochybně jsou k té odborné právní debatě.
3: Paní poslankyně Malá, nejsou ty lhůty v některých případech nastaveny až příliš tvrdě? Teď to tady zmínil váš kolega, 20-letá lhůta v případě těch závažnějších trestných činů, 100-letý zákaz práce s dětmi.
4: Tak já bych v první řadě velmi ráda ocenila změnu retoriky ODS, protože samozřejmě mediálně takhle ta debata vůbec nestála na té odborné diskuzi, ale na tom, že skutečně ten zápis je příliš dlouhý. My přeci z praxe víme, že to není žádný trest, že je to rozšíření bezúhonnosti. Je to prostě rozšířená bezúhonnost, která už dneska u některých profesí je potřebná, jako jsou policisté, zpravodajci, členové Generální inspekce bezpečnostních sborů, týká se celní správy a v některých případech zvlášť závažných trestných činů spadá i na hasiče a vojáky. Takže tohle to je podle mého názoru politické rozhodnutí. Já jsem přesvědčena o tom, že ten stoletý zápis, ta stoletá evidence je naprosto v pořádku, protože já si neumím představit lidsky ani politicky nést zodpovědnost za to, že ti lidé znovu dětem ublíží, anebo prostě, že spáchají nějaký trestný čin na dětech. Neumím si to prostě představit, myslím si, že je to věc, která je akceptovatelná a pakliže se ODS obrátí na ústavní soud, jak avizovala, tak uvidíme, jakým způsobem se k tomu ten soud postaví. Já jsem přesvědčená a vycházeli jsme z právních úprav jiných evropských států a ty hovoří o tom, že takovou právní úpravu mají, je funkční. Takže já se toho opravdu nebojím a jsem přesvědčená o tom, že to bude fungovat a že je to dluh, který už musíme splatit.
3: Pane poslanče Hási, abychom si to vyjasnili. Podle vás by někdo, kdo se v minulosti dopustil závažného trestného činu, byť ne na dítěti, měl mít jednou znovu možnost pracovat s dětmi?
5: Já jenom ještě dvě konkrétní výhrady, proč tady od Táni Malé zazněly. Já věřím, že spíš z nevědomosti, my máme s Táňou Malou velmi respektující vztah zájemný. Změna retoriky ODS. ODS nikdy, ani v minulém volebním období, ani v tomto volebním období nebyla proti dětskému certifikátu. To je první výhrada.
3: Nicméně a můžu garantovat. Vy jste proti němu třeba hlasoval.
4: Promiňte,
3: paní poslankyně. Ne. Paní poslankyně, prosím, nechte dokončit myšlenku pana poslance, kterému já jsem...
5: se neobrátím
3: nezlobte se, prosím,
5: soud.
3: Prosím, nechte mě moderovat tu dnešní diskusi. Pane poslanče, vy jste přece hlasoval proti dětskému certifikátu v minulém volebním období, takže není tak úplně pravda, že vy jakožto politici ODS byste nebyli proti tomuto opatření.
5: Já jsem taky říkal, ale že jsme nikdy nevystupovali proti dětskému certifikátu jako nástroji ochrany dětí, ale mluvil jsem tady o těch konkrétních parametrech. Vy se ptáte na tu lhůtu, tak pokud na všechny trestné činy, a teď já zdůrazňuji i na trestné činy, které se nijak netýkají dětí, máme, a Táňa Malá uvedla, že to není trest, no tak pokud někomu absolutně po dobu 100 let, to znamená na doživotí, zakazují paušálně výkon nějakých činností, a teď mám na mysli nikoli jádrovou práci s dětmi, pedagogickou činnost, trenérskou činnost, ale třeba výkon živností, které jsou uvedeny v příloze číslo 7 živnostenského zákona, tak je to nepochybně trest, protože tomu člověku zakazujete doživotně vykonávat nějakou podnikatelskou činnost. A pokud i u těch nejtěžších zločinů v České republice jsme civilizovaný právní stát, nemáme trest smrti, máme trest doživotního odsouzení. Po nějaké době umožňujete přezkum v uvozovkách, já to dám do úzek, to slovo přezkum, aby to bylo srozumitelné pro diváky, a podmíněné propuštění u těch nejhorších zločinců, tak třeba tento nepoměr k té stoleté lhůtě si myslím, že není odpovídající právnímu státu.
3: Dovolte mi, abych se na to zeptal Taťány Malé. Nebylo by to fér, aby lidi, kteří se dopustili závažného trestného činu, ovšem ne na dítěti, měli možnost přezkumu po určité době, přísného přezkumu, který, pokud by v něm uspěli, by jim dovolil, aby s dětmi znovu mohli pracovat?
4: Pane moderátore, tady je právě ten problém a tohle je ta neznalost kolegy Karla Haase, protože většina těch pachatelů, kteří se dopustí trestné činnosti, třeba zrovna na dětech, nejsou nemocní, netrpí žádnou úchylkou, ale prostě jenom zneužijí přítomnosti, blízkosti těch dětí. Takže
3: paní
4: tady
3: poslankyně, já se moc omlouvám, prostě že vás přerušu, ale já jestli jsem, promiňte, já se vás taky doptám. Jestli jsem dobře poslouchal vašeho pana kolegu, tak on neříká dovolit někomu, kdo se dopustil trestného činu na dítěti, aby s dětmi znovu pracoval. Přesně on říká, dovolit přezkum někomu, kdo se dopustil trestného činu, ovšem ne na dítěti.
5: Přesně tak.
4: A co tam budete přezkoumávat? Já připomenu jenom třeba příklad toho trenéra fotbalu, který se opil a vezl děti. Vy chcete, aby tento člověk po té, co si odpiká nějaký trest, mohl znovu pracovat s dětmi? Ten člověk, pokud má problém s alkoholem, tak je třeba velmi pravděpodobné, že něco podobného spáchá znovu, protože, jak známo, alkoholismus prostě se nedá vyléčit, jste podle lékařů pouze dlouhodobě abstinující. A já prostě nechci, aby tito lidé v budoucnu pracovali s dětmi. Neumím si to představit. A to není trestný čin spáchaný na dítěti. To, co spáchal, není trestný čin spáchaný na dítěti. A myslím si, že prostě takový člověk k dětem nepatří a nemá s nimi pracovat. A já se chci jenom zeptat Karla Haase, jestli si myslí, že takových lidí, kteří byli odsouzeni za vraždu, těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví s určitými kvalifikovanými okolnostmi, jako je ublížení na zdraví na dítěti, obchodování s lidmi, znásilnění, sexuální útok, nátlak, pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, anebo týrání osoby žijící ve společném bydlí. Jestli takovýto lidé podle něho zcela běžně v naší současné společnosti pracují s dětmi. Já doufám, že ne.
3: Já jsem se na to zrovna pana poslance Haase chtěl zeptat, takže mám stejnou otázku. Jestli tedy i těmto lidem, kteří se dopustili tak závažných trestných činů, jaké teď zmínila vaše paní kolegyně, ovšem ne na dětech, by měly mít možnost toho přezkumu a opětovné práce s dětmi.
5: Reálně se bavíme pouze jen o trestném činu ublížení na zdraví a podtrhu třikrát, pokud tím objektem toho ublížení na zdraví nebylo dítě. Pokud mě ODSC vkládá do úst kdokoliv cokoliv jiného, tak to není pravdivá argumentace.
3: To jsme si vyjasnili, ale co říkáte na ten příklad Taťány Malé, který použila toho alkoholika, který nabourá, když veze děti a dopustí se tedy ublížení
5: jednoduchá
3: na zdraví.
5: Jednoduchá takovému člověku bych já nikdy v úvozovkách certifikát, dětský certifikát nemazal. Jednoduchá odpověď, nikdy.
3: Ale on to není, to by nebyl ale trestný čin.
5: Ne, já vám rozumím. To znamená, ta debata odborná je pouze a jen v zásadě o trestném činu ublížení na zdraví, trestném činu ublížení na zdraví, kde není objektem dítě, o právu na přezkum, nikoli o výsledku přezkumu, nikoli o právu na výsledek toho přezkumu. O přezkumu za extrémně přísných okolností, které zohlední věk spáchání, nebo věk, ve kterém ten pachatel spáchal ten trestný čin. Něco jiného je 16-letý, něco jiného 50-letý. Rodinné poměry toho člověka, jak dlouho trvaly, jestli žil v řádných rodinných poměrech a tak dále. Mohl bych pokračovat ve výčtu těch velmi přísných okolností. Takže o tom ta debata je. A možná na dokreslení, to, že tu debatu přeci vedou i kolegové a kolegyně vnutí, ano, dokresluje to, že se dají už teď v informačním systému poslanecké sněmovny nalézt pozměňovací návrhy kolegyně Táni Malé Heleny Válkové z hnutí ANO, která si s těmi trestnými činy hraje a teď v odborné rovině výrazněji než Eva de Croix.
3: Paní poslankyně, tak to, jak to teď upřesnil váš pan kolega, by to pro vás bylo přijatelné, že tedy možnost přezkumu by měli ti trestaní, kteří se dopustili takových trestných činů, při kterých objektem těchto činů nebyly v žádném ohledu děti?
4: Úplně si představit, protože v těchto případech soud může rozhodnout při udělování toho zápisu do dětského certifikátu, že z nějakého důvodu ho tam nezapíše. Tady není pravda, že prostě
3: tak, jak už je to dnes napsané. Tak jak už je to dnes napsané, je možné, aby soud vlastně rozhodl, zda ten zápis je správný.
4: Přesně tak. Aby soud rozhodl o tom, že tam nezapíše do toho dětského certifikátu tomu člověku. Takže to je za mě vyřešená věc. Já znovu chci velmi ocenit ten posun té debaty ze strany ODS. A pokud někdo říká, že ty debaty nebyly jiné, tak lže. Já jsem u těch debat byla s panem ministrem Blažkem, díky kterému, a můžu mít k němu 1000 výhrad, díky kterému ten dětský certifikát vznikl, a rozhodně to nebylo za přičiněním Evy de Croa, která skutečně proti tomu dětskému certifikátu bojovala zuby nechty, a nebylo to o jednotlivých parametrech. A pokud se mám vyjádřit pozměňovacím návrhům kolegyně Helenky Válkové, tak skutečně jsou tam 3 pozměňovací návrhy a já jsem velmi ráda, že místo bouřlivých vyjádření v médiích předložila konkrétní 3 pozměňovací návrhy, čehož kolegové z ODS za celé 4 roky nebyli schopni a přitom byli na ministerstvu spravedlnosti a samotná Eva de Croa byla ministryně spravedlnosti. A já říkám, že o jednom z těch pozměňovacích návrhů Heleny Válkové jsem dokonce připravena hlasovat a to, že předkládá moje stranická kolegyně, neznamená, že budou v rámci poslanecké sněmovny podpořeny, ale prostě přišla s konkrétními věcmi, dobře, které jsou kritizovány a pojďme nad nimi vést, dobře, odbornou debatu. S tím nemám žádný problém.
3: Dámo a pane, ať se nestratíme v těch pozměňovacích návrzích, které skutečně můžou být pro posluchače, soudím podle sebe, poměrně nepřehledné v dnešní době, tak k tomu podstatnému, pane poslanče Hási, nestačí, že se daná osoba může obrátit na soud, který vyhodnotí, zda je zápis v rejstříku na místě, zda je tedy ten zákaz práce s dětmi na místě?
5: Ta možnost soudu skutečně existuje, ale existuje pouze v tom prvním okamžiku, buď zapíše nebo nezapíše u té, řekněme, první skupiny trestných činů. Buď tomu zápisu dojde nebo nedojde a pokud k němu dojde, tak v tom teď nastaveném znění zákona, které by mělo nabýt účinnosti od 1. ledna 2027, tak tam žádná možnost dodatečného přezkumu ani v rámci té 20-leté, a teď já zdůrazňuji, ani v rámci té 100-leté, to znamená reálně doživotní lhůty, už neexistuje. To znamená, žádná další možnost už není. My tu možnost považujeme za správnou, za extrémně přísných podmínek a už bych jenom opakoval tu debatu. Co se týká teď jedné politické výhrady, a já nevím, asi nebudu tak politicky tvrdý jako Táňa Malá. Na dětském certifikátu spolupracovalo rozhodně víc lidí, spolupracovali lidi napříč politickým spektrem. Jsem rád, že tady byl zmíněn minister spravedlnosti v rámci koalice. Kdyby koalice nechtěla připustit, tak nepochybně bychom uměli s panem ministrem za ODS tu věc zablokovat. Nic takového se nestalo, to znamená, myslím si, že zaslouží poděkování všichni, nejen Táňa Malá, Bára Urbanová, další lidé napříč Sněmovnou, včetně Pavla Blažka, kteří se o tento nástroj zasloužili. To, že ta debata, která má být odborná, má být ústavně právní, má být o nějakých prvcích spravedlnosti, pak sklouzává k těm politickým vyjádřením. Já se snažím to tak nedělat a všem těm autorům děkuju.
3: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS poslanec Karel Haas a vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Paní poslankyně, ještě jednou se vás zeptám, protože to váš kolega opakoval. Je pro vás představitelné při té úpravě dětského certifikátu ještě nějakým způsobem připustit možnost dodatečného přezkumu?
4: Přiznám si, že tohle to pro mě opravdu není přijatelné, to z těch důvodů, které už jsem uvedla. Jinak já se přidávám moc k poděkování všem, kteří na tom dětském certifikátu pracovali. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme nemohli vést skutečně tu odbornou debatu bez těch mediálních výkřiků. To je jediné, co mě na tom mrzí. Já jsem přesvědčena o tom, že ten přezkum nepovede k ničemu dobrému, jak říkám. Jedná se o rozšířenou bezúhonnost, kterou už má dnes řada profesí. Myslím si, že je to tak naprosto v pořádku a prostě neexistuje právo na práci s dětmi. A podle mého názoru je to skutečně především politické rozhodnutí. A my prostě si vnutí ANO a v rámci koalice stojíme za tím, že prostě s dětmi mají pracovat ti nejlepší z nejlepších. A to si myslím, že má být jasná message. Uh-huh. Takže za mě takto.
3: Tedy žádný přezkum podle Taťány Malé. Jak vy si přesně představujete, pane poslanče, že by ten přezkum měl vypadat?
5: Ta odborná debata je o tom, že by ten přezkum, a teď jsou varianty, já hned řeknu, jaké se přikláním, buď by fungoval nějak automaticky, to znamená z rozhodnutí soudu po nějaké pevné nastavené lhůtě, nebo by fungoval jenom na návrh toho pachatele, toho jádrového trestného činu. Spíše se kloním k tomu i z důvodu nezatěžování soudu, z důvodu minimalizace těch případů pouze ten, kdo opravdu si bude věřit to, že jeho život je takový, že se skutečně napravila, že toho přezkumu dosáhne, tak já se přikláním spíše k tomu, aby to bylo pouze na návrh toho pachatele toho jádrového činu. Debatujeme o těch lhůtách, přikláním se k velmi dlouhé lhůtě. I to je ukázka přísnosti těch podmínek, třeba 10 let a ne dříve než po 10 letech. Další ukázka toho, že tam musí být opravdu velmi dlouhé nějaké období kvalitního, bezúhonného, naprosto řádného života toho pachatele. Tak tolik o konkrétních parametrech.
3: Paní poslankyně, ani tomu byste nebyla otevřená při nejmenším debatě o takovém přezkumu?
4: Já jsem otevřená vždycky jakékoliv debatě, ale zatím žádný konkrétní návrh ze strany opozice, respektive ze strany ODS v tomhletom směru nepřišel, žádný konkrétní návrh. A prostě upřímně řečeno, já si myslím, že už je to teď jenom snaha prostě z toho nějak ze ctí vybruslit, jo? A není to o nějakých konkrétních věcech, protože si neumím představit, jak budete toho pachatele jako přezkoumávat, jo, na základě jako znaleckých posudků čeho? On jako čeho? Ten člověk není nemocný, nemá žádnou uchylku. My jen prostě nechceme, aby tito lidé pracovali s dětmi. A kolega Karel Haas mi neodpověděl na tu podle mě fakt zásadní otázku. Musíme se bát toho, že se to dotkne tolika lidí v České republice. Já fakt nevěřím tomu, že odsouzení za ty vyjmenované trestné činy dnes běžně s dětmi pracují, a to jak ve školách, ve zdravotnictví, ani ve volnočasových aktivitách. Tomu já věřit nechci. A pokud bychom takovou situaci měli, tak je dost alarmující a je potřeba ji řešit.
3: Pane poslanče, tak máte to dobře promyšlené, jak přesně by ten přezkum odsouzených fungoval?
5: Máme určitě, ty podmínky jsou napsané a já jsem naznačil, že jsou velmi přísné. Rodinný život toho pachatele, okolnosti spáchání, věk toho pachatele. Přeci si uvědomíme rozdíl, jestli nějaký trestný čin spáchá mladistvý pachatel, třeba 16-letý, který nepochybně je ještě v nějakém psychickém i fyzickém vývoji, a trestný čin těžkého ublížení na zdraví. Tady Táňa uvedla samozřejmě tu krajní polohu třeba té ohromné tragédie, která se stala na Jižní Moravě, kde to bylo s následkem smrti dokonce několika dětí. Tak samozřejmě ale trestný čin těžkého ublížení na zdraví nejsou pouze tyto fatální případy. To je opravdu, teď to velmi zjednoduším. Třeba je trestným činem těžkého ublížení na zdraví nebo těžkého ublížení na zdraví poškození nějakého orgánu, to znamená, může k tomu dojít. A já teď to nezlehču a nechci to stavět do druhé polohy. Přirvat se dvou dospělých lidí, může k tomu dojít, přirvat se dětí. V úvozovkách dětí, protože ještě nejsou plnoletí, to znamená 16-17 letých dětí. A pokud uplyne 30 let, 40 let, 50 let od takového skutku, tak skutečně tito lidé, a zdůrazňuji ten v úvozovkách trest, se týká nejen práce s dětmi, týká se i vyjmenovaných živností.
3: Paní poslankyně, to skutečně se v té diskusi objevuje, myslím si, že to zmiňuje zrovna Eva de Croa. Co když jednou někdo jako mladiství ujel, porval se před hospodou, někomu těžce ublížil na zdraví? Ani takový člověk by podle vás neměl mít možnost nikdy pracovat s dětmi?
4: Ano, a to je jeden z těch pozměňovacích návrhů Helenky Válkové, který říká, že právě u těch mladistvých je na místě, aby soud rozhodl, jestli je nutné ten zápis do toho dětského certifikátu udělat nebo ne. A to si myslím, že je naprosto v pořádku, a tady jsem tomu nakloněna a naprosto souhlasím. To, s čím už nesouhlasím, je, že by člověk, který ve 30 letech rozbije krýgl o hlavu nějakému kamarádovi v hospodě a způsobí mu tak těžké ublížení na zdraví, by měl pracovat s dětmi. S tím nesouhlasím. Prostě myslím si, že při práci s dětmi těm dětem dáváme, s nimi nejen trávíme čas, ale dáváme jim i nějaké vzory, dáváme jim prostě nějaké morální mantinely, nějaké ideje, nějaké vzory chování a tak dále. A takový lidi s dětmi pracovat nemají.
3: Pane poslanče, tak nestačí vám nakonec ten pozměňovací návrh od poslankyně Heleny Válkové, neřeší přesně to, co vy v těch úpravách dětského certifikátu chcete zavést?
5: Já znovu opakuju, to je ale pouze variace a já ty pozměňovací návrhy Helenky Válkové znám, to je pouze variace toho současného stavu, kdy řeknu, ten soud to bude moci posoudit pouze a jen v tom okamžiku, kdy bude prvotně rozhodovat o zápisu do záznamu
3: ale ne
5: pro práci s dětma.
3: A to vám
5: a nikoli později. Myslím si, že právo, a já jsem to uváděl na příkladu doživotně odsouzených, to znamená, to jsou ti nejhorší, nejodpornější zločinci v České republice. A uvádím to jenom jako příklad. I ti mají právo na přezkum, zda nedojde k podmíněnému propuštění.
3: Já myslím, že vaše odlišné názory na tuto problematiku a v něčem shodné se dostatečně vyjevily, tak u toho můžeme s čistým svědomím skončit. Tolik stínový ministr sportu, prevence a zdraví, místopředseda ODS poslanec Karel Haas a vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Dámo a pane, děkuji vám.
5: Díky moc za pozvání.
4: Já také moc děkuji za tuto debatu. Naschledanou.
3: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Jakob Burckhardt se narodil v roce 1818 v Bazileji do rodiny protestantského pastora. Ačkoliv po 3 roky studoval teologii, rozhodl se dál nejít ve šlépějích ani svého otce, ani dědečka. Před církevní dráhou upřednostnil dějiny umění. Tehdy nově založený obor odešel studovat do Berlína.
7: Burckhardt položil základy moderních kulturních dějin a sám se stal jedním z největších kunsthistoriků, jehož vliv a revoluční přístupy poznamenávaly tento obor po většinu 20. století.
6: Po studiích v Berlíně a Bonnu se vrátil do rodného Švýcarska, kde přednášel historii na univerzitách v Bazileji a v Curychu. V Bazileji ho také vyhledal mladý Friedrich Nietzsche. Po řadu let spolu udržovali přátelské styky a rozsáhlou korespondenci.
7: Roku 1850 vydal svou druhou knihu Ciceron, jak si užít uměleckých děl v Itálii. Dnes bychom ji mohli označit za bestseller. Po jejím vydání se stala Itálie hlavním cílem kultivovaných turistů.
6: Z vědeckého hlediska je však jeho stěžejním dílem monografie Renesanční kultura v Itálii, která mimochodem nedávno opět vyšla v českém překladu. Burckhardt dokázal celou renesanční epochu uchopit jako celek. Neupřednostňoval její politický, ekonomický ani kulturní rozměr.
7: Detailně popsal nejen politické klima doby, ale i každodenní život. Za zdroje mu sloužily nejen archivní materiály, ale i běžně dostupné kroniky. Revoluční byl jeho přístup a nové otázky, které v díle kladl.
6: Burckhardt upozornil na řadu kontrastů mezi středověkem a renesancí. Přesto renesanci nějak oproti předchozímu období nevyzdvihoval. Jeho vnímání dějin nedávalo prostor myšlence obecného pokroku či vynášení jedné epochy nad druhou.
7: Na sklonku života se začal intenzivně zabývat dějinami antického Řecka. V poslední vůli požádal svého synovce, aby spálil jeho rozsáhlou rukopisnou pozůstalost. Naštěstí se tak nestalo a po Burckhardtově smrti vyšla ještě řada jeho knih, mezi nimi i 4 svazkové řecké kulturní dějiny.
1: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Předsedkyně Evropské komise vystoupí v Evropském parlamentu se zprávou o stavu Unie. Začíná Evropský týden mobility, podpoří udržitelnou dopravu ve městech. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější, teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. V poselství zhodnotí uplynulý rok a stanoví budoucí priority pro ten následující. Podle serveru Euronews by mohla mluvit například o věkovém omezení pro používání sociálních sítí nebo více než 4,5 roku trvající ruské válce proti Ukrajině. Projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměří i na jízdu na kole, říká garant projektu Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
8: Chceme upozornit na super typy na výlety na kole. Připravili jsme zhruba databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
2: Součástí je i tradiční zářijová výzva do práce na kole. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní z té sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. V Rudolfinu zahráli Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
9: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
10: Ta skladba se mi líbila moc, ne, že bych byla nějaký hudební fančmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
11: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky.
9: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 ze 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Brian Priske.
12: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací. A to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit. A opravdu rychle.
2: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménia a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 45 minut. Na Radiožurnálu o něm uslyšíte v reportážních vstupech.
0: Nehody na D1 za Bělotínem i na D8 za Velemínem. Dálnice D1 z Přerova do Ostravy byla chvíli neprůjezdná za Bělotínem. Na kilometru 319 nakládali havarované osobní auto na odtah. A teď už se opět projíždí pravým pruhem, kolona se rozjíždí. Místem nehody se projíždí pouze jedním pruhem. Na D1 pozor i v místě nehody ve směru z Ostravy do Přerova. Na kilometru 319 stojí osobní auto v odstavném pruhu. Je označené kužely, které zasahují do pravého pruhu a vybočuje se. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu za Velemínem. Na prackovické estakádě na 56. kilometru havarovalo několik vozidel, která narazila do pneumatiky na vozovce. Místo už je označené světelnou šipkou, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasnou, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Významný český protestantský kazatel a sociální pracovník Přemysl Pitr proslul jako zachránce stovek dětí během druhé světové války a bezprostředně po ní. Za své hrdinské činy získal v Izraeli prestižní ocenění Spravedlivý mezi národy. Připomene ho repríza dvoudílného dokumentárního pásma, které v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský. Poslechněte si první část.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.

0: Vlastně jen s velkým ostychem píšu tyto řádky. Vím, že mě zařadí do kategorie lidí jaksi duševně úchylných, ale když už jsem se dal do psaní těchto vzpomínek, jsem i tyto zážitky dlužen pravdě. Když mi bylo asi 5 roků po příchodu z Židovic na Smíchov, hrál jsem si s několika dětmi v našem prostorném pokoji v domě u rybáků. Matinka nebyla přítomna. Pojednou mě cosi přimělo k tomu, abych se uchýlil do rohu pokoje blízko dveří na balkón. A tu vidím, že se přede mnou tvoří jakési světlé obláčky. Z nich se vynořuje postava muže hladké tváře. Viděl jsem zřetelně oči hledící na mne. Děti zřejmě nezaznamenali nic, ale ku podivu utichly. Hleděl jsem této tajemné bytosti do očí a bylo mi tak dobře. Po chvíli se zjev rozplynul. Neodvážil jsem se ani matince o tom povědět, ale pokojný pocit, který jsem přitom měl, nikdy mi z mysli nesešel, i když jsem si později celou věc vyložil jako dětskou halucinaci. To už mi bylo nejméně 10 let, když mě matinka ve šťastné chvíli niterného zblížení vyprávila následující zážitek. Jak jsem už předeslal, 6 mých sourozenců zemřelo v mladém věku přede mnou, jedno děvčátko po mně. Rok před mým narozením zemřela 10,5 roku stará Žofinka. Moje matka, ačkoliv nábožensky věřící člověk, byla na pokraji zoufalství. Vyčerpaná pláčem usedla do lenošky. Tu cítí, že zesnulá dcerka se k ní sklání a slyší zřetelně její hlas. Matinko, tvůj pláč mě bolí. Nezemřela jsem stále u tebe. A políbila ji na čelo. Od té chvíle se s mou matkou stala úplná změna. Přestala truchlit, klid a vyrovnanost ji naplnili. Mé dětství bylo předznamenáno kultem Žofinčiným, která se mi stala vzorem a strážným andělem.
1: Dobrý večer vám všem, milí posluchači, přeje Jan Sedmidubský. Čím proslul člověk, jehož řádky jsme právě četli? Autor těchto řádků byl bytostným humanistou a pacifistou, nejenom slovy, ale hlavně skutky. Snad už se v té dětsky naivní iluzi nebo asociaci boží existence, co my víme, zrodilo takřka nadlidsky pevné úsilí nezadat si se zlem, neposkvrnit se. Možná je nepatřičné hovořit v souvislosti s druhou světovou válkou o pacifismu a pacifistech. Logická námitka zní, s pacifisty v čele průvodu by nacismus poražen nebyl. Jistě. Každá doba si žádá své prostředky, které se občas ukážou jako nevyhnutelné. Metody, které mohly fungovat proti starému mocnářství, byly nepoužitelné tváří v tvář nacismu. Své by o tom mohli vyprávět účastníci českého odboje, tedy ti, kteří se sdružovali v tajných odbojových organizacích už v době první světové války. Když přišel Hitler, začali s trochu naivní poctivostí pracovat v ilegalitě přesně tak, jak byli zvyklí. Jenomže Adolf Hitler nebyl Franz Josef a mnozí si tento fatální omyl uvědomili až ve vězení či na popravišti. Ovšem, přestože každá doba si žádá své prostředky, je nesmírně cenné, když jeden z milionů je proti a tvrdošíně prosazuje cosi pro ostatní lidi nepochopitelného, něco jakoby příliš ušlechtilého, něco, co se vymyká obecnému chápání zákonitostí. Takovým člověkem byl Čech s německým jménem, jehož smyslem života se stalo sloužit pouze a výhradně dobru a věnovat všechnu svou lásku a energii dětem, které za nic nemohou. S touto jednoduchou myšlenkou dokázal víc, než se zdálo možné. Přemysl Pitr, jeden z největších Čechů. Dokument. Přemysl Pitr se narodil 21. června 1895 v Praze na Smíchově v Libušině ulici číslo 3. Rodiče patřili, dá se říci, k dobré střední vrstvě. Jeho otec si dokonce v roce 1909 zřídil vlastní tiskárnu, kde se tiskly nejen knihy, ale i české slovo a stranické tiskoviny strany národně socialistické, ke které měl Karel Pitr, tedy otec, blízko. Protože samozřejmě chtěl, aby po něm syn převzal jednou živnost, učil se Přemysl sazečem, ale také absolvoval jednoroční večerní obchodní školu. Otcovy plány ovšem nakonec překazil osud.
2: První velmi tvrdou ranou byla ztráta milované matky. Tomu bylo 15 let. Naposledy vydechla v jeho náručí ve velkém utrpení způsobeném srdeční vadou. Poté otec i syn dlouho bloudili jako ztracené ovce. Otec zemřel na mrtvici o 2 roky později, ač to byl realistický živnostník, doslova cítil volání své ženy. Přemysla poslal už dříve na technickou grafickou školu do Lipska, aby zde nabyl odborné i jazykové vzdělání a mohl pak jako jediné žijící dítě převzít malou tiskárnu. Ukázalo se však, že to je pro mladého 18-letého muže příliš velká odpovědnost. Počáteční úspěchy vedly Přemysla Pitra k nemoudrým investicím a lehkomyslnému životu.

0: V roce 1914 vypukla válka. Peter byl rakouský voják a musel složit přísahu starému mocnáři Františku Josefovi I. Nebyl z toho nešťastný, spíše byl rád, že se touto cestou dostane ze spousty obtíží, v nichž se ocitl. Vystřízlivění bylo strašné. V lednu 1915 ho poslali na ruskou frontu do zákopů v Haliči. Viděl přátele i nepřátele umírat ve strašných bolestech a sám stál denně tváří v tvář smrti. Peklo nemohlo být horší než toto masakrování lidí lidmi. Peter se pokoušel zachránit svou otřesenou víru chozením ke zpovědi a rozhřešením před bojem. Ale servilní polní kaplan nemohl uhasit žízeň jeho duše. V této době naprostého zoufalství a vnitřní osamělosti mu vzpomínka na matku často přinášela záblesky vnitřního míru a bezpečí. Rozpomínal se na její moudrá slova a laskavé jednání. Vyvolával si v paměti, jak se nad tulipánem na Karlově náměstí v Praze obdivovala božímu stvoření a to, jak ji bytostně zraňovala neslušná a nelaskavá slova. Měla absolutní víru v boží všemohoucnost a moudrost. Ne, že by mnoho mluvila o svém přesvědčení nebo často chodila do kostela. Láska k Bohu a ke všemu jeho stvoření vyzařovala z její bytosti. Hluboká víra ji provázela ve všech životních souženích. Epidemie ji oloupila o 6 nadaných dětí, dříve než vychovala Přemysla, a přece si podržela víru v moudré boží vedení. Což nevěřila v život věčný? Ano, rozpomínal se, věřila. Tehdy začal mladý voják tušit, že to byl její duch, který mu vnesl světlo do duše. Několikrát takřka zázračně unikl před smrtí nebo před těžkým zraněním. Byl přesvědčen, že její matka vedla a ochraňovala ho. Dvakrát dezertoval, protože už nemohl snášet pohled na lidská jatka. Byl zadržen a odsouzen k trestu smrti zastřelením. Nečekaný noční útok nepřítele však vnesl chaos do rakouských řad a jemu se podařilo utéci. To vše nemohla být náhoda. Vedla ho laskavá prozřetelnost. Tak pomalu, ale jistě znovu nacházel víru v Boha. Začal si uvědomovat, že všechny hrůzy války, které kolem sebe viděl, nemohou dokazovat boží neexistenci, ale naopak ukazují, jak hluboko lidé klesli, když ztratili vnitřní kontakt se všemohoucím a sledují jen své hmotné zájmy a touhu pomoci.
1: Vzpomínky na Přemysla Pitra napsala jeho celoživotní spolupracovnice, Švýcarka Olga Fírcová. A budeme z nich číst dnes vícekrát. Snad bude zajímavé porovnat její pohled s tím, co o sobě napsal sám Peter. Říkává se, že první světová válka pro samotné vojáky byla ta nejhorší ze všech. Zákopy, boj muže proti muži, ale také už bojové plyny a hlavně nesmyslná jatka bez valných bojových výsledků. Přemysl se ocitl na konci války na italské frontě už v relativně bezpečné funkci telefonisty. Ovšem na čistém svědomí mu to stejně nepřidalo.
0: Z ničeho nic vřava utichla. Jednotky hlásily, že několik nepřátelských zákopů dobyli a jejich ochránce zajali. Brzy bylo slyšet hlasy blízko jeskyně. Přišel jiný telefonista, aby Petra vystřídal. Ten vyšel vyčerpán do ranního slunečního svitu. Uviděl, jak italští zajatci scházejí v řadě po cestě dolů. Staří muži i bezvousí mladíci, téměř děti, všichni zablácení. V jejich očích mohl ještě číst hrůzy, kterými právě prošli. Ale zřejmě byli rádi, že unikli z pekla. Vojáci v rakouských uniformách si s nimi podávali ruce. Peter cítil, jak se mu svírá hrdlo. Tak toto jsou ti strašní nepřátelé, proti nimž jsme tak zuřivě bojovali. Pomyslil si a otočil hlavu stranou, aby skryl své city. Zahlédl velitele, který stál u vchodu jeskyně a viděl, jak mu po tvářích stékají slzy. Přemožen únavou si šel lehnout, ale hrůzy noci mu nedali pokoje. Cítil se vinen, že spolupracoval při vražedné akci a zároveň nemohl najít cestu, jak následovat hlas svého svědomí. Tak ho to mučilo, že dostal vysokou horečku a musel být převezen do nemocnice. V pevnosti Bileča v Hercegovině dlouho zápasil s několika epidemickými onemocněními, které ho takřka zmohly. Vstal jako nový člověk, rozhodnutý zasvětit celý život službě Bohu, který ho převedl přes všechna nebezpečí. Zatím ještě v rekonvalescenci se stal velice užitečným pomocníkem vojenského lékaře, který byl později rád, že si jej mohl udržet. Byl totiž imunní vůči rozličným horečnatým onemocněním, která do vojenské nemocnice přiváděla spoustu vojáků a právě proto o ně mohl bez obav pečovat. Petr se v této lékařské službě cítil dlouho velmi šťastný. Službu vykonával s láskou a s oddaností. A přece mu pacienti neprojevili ani známku uznání. Bylo mu to nepochopitelné až do té doby, než mu jeden starší muž, dříve než opustil nemocnici, prozradil tajemství. Staral se o mne tak, že mohu být poslán znovu na frontu, zatímco ty tady zůstaneš v bezpečí. Je to od tebe podlé, že zabíráš místo otci, který by při tvé práci mohl být zachráněn pro svou rodinu. Tato slova byla pro milosrdného Samaritána tvrdou ranou. Nyní viděl, že dokonce i při službě v Červeném kříži pomáhá vést válku.

0: Je polovina prosince 1918 a Přemysl Pitr se vrací do Prahy. Je z něj zcela jiný člověk než před odchodem do války. Vrací se v boží prozřetelnost hluboce věřící osobnost. Dal se zapsat na studia na Evangelické Husově fakultě v Praze.
1: Z řady význačných historických osobností ho nejvíce uchvátil Jan Milíč z Kroměříže, předchůdce Jana Husa. Milíč se stal nejprve vysokým úředníkem v kancléřství Karla IV., pak byl pověřen arcibiskupem pražským, aby zavedl v církvi řád a kázeň. Když zjistil, jak hluboce je kněžstvo zkorumpováno a jak on sám je neschopen zjednat nápravu, vzdal se svých vysokých funkcí a výsad a odešel na venkov, aby zde meditoval a vnitřně se soustředil. Potom se do Prahy vrátil jako obyčejný kněz bez majetku a kázal slovo Boží prostým lidem v jejich jazyce. Mluvil tak pravdivě a s takovým zápalem, že měl brzo mnoho následovníků. Jednak studentů, které připravoval a vysílal kázat do okolí, jednak hříšníků, kteří se začali kát. Tak pohnul mnoho prostitutek k tomu, aby se rozhodli začít nový život. Postavil pro ně domy, kde se učili práci, aby se mohli živit jako služebné. Na osobnosti Jana Milíče inspirovalo Pitra především spojení kázání se sociální prací. Není divu, že později dal svému dětskému domovu jeho jméno – Milíčův dům.
0: Teď dáme opět slovo samotnému Pitrovi. Bohosloveckou fakultu nedokončil, asi proto, že ho to táhlo z přednáškových sálů mezi lidi, kteří pomoc potřebovali. V jeho případě to asi nebyla netrpělivost, ale skutečná touha být co nejdříve užitečným.
2: Hned po návratu z vojny jsem pozoroval, jak se na předměstských ulicích děti potulují, perou, vytloukají okna. Jsem svědkem toho, jak žižkovští kluci skáčou na jedoucí železniční vozy, chvatně schrnují uhlí do pytlů, schazují je a pak sami se skakují. Mluvím o tom se známým učitelem. Stěžuje si na špatnou docházku a na to, jak jsou děti neukázněné a hrubé. Jejich otcové jsou většinou ještě na vojně, v zajetí nebo v legiích a matky sami musí živit rodinu. Není, kdo by na děti dohlížel, vychovával je. Hrozím se toho, až tahle generace vyroste, řekl. Ale víte co? Pomáhejte nám v nově vytvořené organizaci péče o mládež v našem žižkovském okrese. Stal jsem se členem důvěrníků v této dělnické čtvrti. Časně ráno jsem chodil do rodin, vodil děti do školy, ze které v přestávce zase utíkali, vyšetřoval poměry, obstarával šaty, boty, vyplácel příspěvky, radil a káral. Ale co to bylo všecko platné? Jako když to všechno házíme do bezedné žumpy. Poznal jsem, že skutečná pomoc záleží v tom, aby si člověk chtěl a mohl pomoci sám. Majitel restaurace na Výšince mi dal k dispozici prostorný zahradní pavilon. Potřeboval ho jen v neděli odpoledne a večer. Vyvěsil jsem plakátky vyzývající k návštěvě loutkového divadla ve středu odpoledne. S přítelem loutkářem dopravili jsme divadélko na dvoukolovém vozíku do sálu a všecko připravili. Několik jiných přátel se nabídlo za pořadatele. Už hodinu před začátkem se u vchodu tlačili děti od nejmenších až ke klackům. Že se to neobešlo bez křiku a rvaček je na bílé dni. Před třetí hodinou jsme otevřeli vchod. Vpád indiánů byl asi spořádaným příchodem proti tomu, čeho jsme se stali svědky. Pěkně urovnané řady židlí se proměnily v zákopy a barikády, na nich se válčilo a musím poznamenat, že dívky nikterak neprojevily menší bojovnost. Bezmocně jsme se snažili zavést klid a pořádek. Přítel loutkář hleděl zoufale s kulinou opony na tu spoušť. Jak můžeme hrát? Já dám znamení, hned oponu vzhůru a na scénu kašpárek, přikazuji. Popadl jsem kolem běžícího kluka. Umíš na tom pražském mostě? Co bych neuměl? A ty taky, ptám se děvčete. Taky, tak budem zpívat. A hned zanotuju nejznámější českou písničku. Kluk a děvče zpívají se mnou, k ním se přidává třetí, čtvrtý a za chvíli v sále zpívá, ne, řve, na 300 dětských hrdel. Až tam tudy půjdu, zalejvat jí bůjdu, ona se mi zazelená, já jí trhat budu, doznívá. Hned dávám znamení, Kašpárek vítá, ptá se, vypráví, děti se řechtají. Bez děky usedají, kde právě stojí a děj se rozvíjí za napjaté pozornosti malých i těch největších uličníků. Ke konci jim Kašpárek slibuje další představení v sobotu, ale klade podmínky. Během představení si děti prohlížím a při rozcházení si některé vybírám. Zůstávám s nimi sám, radím se s nimi, rozděluji úlohy. Pak jsme si zahráli nějakou hru, zaspívali a šli domů.

Na podzim 1919 pocítil Peter povolání začít mluvit na veřejnosti. Znepokojovalo ho, že se v životě nového státu věnuje tak malá pozornost Kristově duchu. Hmotný blahobyt a rozvoj vlastního národa se staly ve veřejném životě hlavními cíly. Bylo to pochopitelné po 3 stoletích cizí vlády, ale Peter si uvědomoval, že národní život, vybudovaný bez duchovních základů, je postaven na písku. Věřil, tak jako i v roce 1945, že Češi mají být

0: měsíců mluvil Přemysl Pitr každou neděli na Staroměstském náměstí v Praze. Bylo to vskutku inspirující místo. Stál zády k působivému modernímu pomníku Jana Husa. Po levici měl staré věže Týnského chrámu, jednoho z míst, kde Milíč kázal návrat k duchu Ježíše Krista a odsuzoval farizeje své doby. Před ním, skryta pouze domy s nádhernými kamennými štíty, byla místa, kde učil a kázal Jan Hus. Napravo se díval na staroměstskou radnici, před níž 27 bílých křížů v dlažbě stále připomíná kolemdoucím účastníky proti habsburského odporu, kteří tam byli v roce 1621 sťati. Pitr stál obvykle na židli, obklopen několika přáteli, nevšímal si hluku tramvaje, která tehdy jezdila přes náměstí. Jeho zvučný hlas, živý jazyk a jasné myšlenky přitahovali více a více posluchačů z těch, kteří byli na nedělní procházce nebo si prohlíželi památky. Oživoval jim nejušlechtilejší osobnosti české historie a konfrontoval jejich křesťanskou víru se všemi novými problémy současného života. Přednášel na téma jako co je to skutečné křesťanství? To byl jeho první proslov na Staroměstském náměstí. Je možné zblížení Čechů a Němců v naší zemi? Máme rádi naše děti? Pozoruhodné bylo, jak Pitr vítal námitky svých posluchačů a vždy v porozumění a v přátelském duchu nalézal cestu ke správné odpovědi. Bylo něco neohroženého v tomto mladém řečníku, nejmladším ze všech těch, kteří v různou dobu shromažďovali na tomto náměstí své publikum. Ti, kdo ho neznali, by jej mohli považovat za přehnaně sebejistého, ale ve skutečnosti byl plný pokory, protože věděl, že všechno, co může dělat, je jen z milosti Boží.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
2: Je velmi obtížné vylíčit všechny aktivity Přemysla Pitra ve 20. a 30. letech. Už jenom seznam blízkých lidí, s nimiž se seznámil nebo si s nimi dopisoval. Za všechny vyjmenujme alespoň Alberta Einsteina a Roména Rolanda. Stal se jedním z vedoucích činitelů akademické IMKY, tedy Sdružení křesťanské mládeže. Ale především jeden jeho geniální nápad padl na úrodnou půdu. Přemysl Pitr měl, kromě jiného, vzácnou schopnost přesvědčit silou své osobnosti některé lidi, aby vykonali to, co by pro jiného dělali stěží.
3: Bylo to na jaře roku 1933 za největší hospodářské krize. Dověděl jsem se, že vinohradský stavitel dr. Karel Skorkovský postavil a daroval několika rodinám nezaměstnaných a nebydlících domky. V zápětí jsem seděl u doktora Skorkovského a líčil mu bědný stav dětí o něch rodičů, kteří jsou přes den zaměstnáni mimo domov. Špinavé předměstské ulice jsou jejich domovem, kde tráví všechen svůj volný čas. Vyprávěl se mu o našich besídkách a o tom, jak naše výchovné snahy ztroskotávají na nevhodných místnostech. Úředník, který mne předtím k doktoru Skorkovskému uváděl, kladl mi důtklivě na srdce, ale jen minutku. Pan doktor je nesmírně zaměstnán. A zatím míjejí minuty za minutami já vykládám a můj protějšek pozorně naslouchá. Pak přihlédne k plánům, které jsem s přáteli připravil. Jak na to koukám, je to stavba za nejméně 500 000 a tenkrát měla koruna cenu. Máte na to? To je právě důvod, proč jdu k vám. Slyšel jsem, že máte pochopení pro lidskou bídu a zvláště bídu dětí. Z daru a příspěvků jsme koupili pozemek pod vrchem svatého kříže u Olšanského rybníka na Žižkově. Také do stavby máme trochu peněz, ale není toho mnoho. Avšak věřím, že nám přijdou další přátelé na pomoc, jen co uvidí naši práci. Tedy chcete, abych vám to postavil na dluh? Následovala dlouhá přestávka. Už to, že mne hned neodmítl, bylo mi úlevou. Hleděl na plán jaksi nepřítomně, s našpulenými rty, a já se v duchu modlil. Pak řekl krátce, Přijďte pozdě.

0: Zítří zatím nic neslibuju, plány mi tu nechte. Byly to dlouhé dva dny. A ještě delší mi připadala chvíle, kdy jsme opět seděli proti sobě v klubovkách jeho pracovny. Já nezačínal a on mlčel. Jako bychom konali tichou, kvékerskou pobožnost. Konečně promluvil. K jakým splátkám se zavazujete? Nemohu se zavázat k žádným splátkám, protože nevím, jak se nám budou dary a příspěvky scházet. Bude potřebí dost peněz i na provoz, ale spláceli bychom svědomitě. Doktor Skorkovský se na mne podíval spod hustého obočí. Našpulil rty a zas mlčel. Dobrá, řekl nakonec, já vám to postavím, ale jen část. Přízemí a sál. Až budete mít zaplacenou první etapu, postavím vám druhou.
1: A tak léto 1933 přineslo uskutečnění vytouženého snu. Na ošklivé a opuštěné parcele na úpatí vrchu svatého kříže, ve středověku byla na tomto místě šibenice, blízko špinavého olšanského rybníka se objevil krásný dům. Část rybníka byla zasypána, aby se zvětšilo hřiště. Mnoho dobrovolníků přišlo vyrovnat půdu a položit pevné základy. Městské úřady poskytly alespoň různá zařízení, ale to vše díky Pitrovým ustavičným intervencím. Milíčův dům byl otevřen v neděli ráno 24. prosince 1933 bohoslužebným shromážděním, při kterém Pitr kázal na text z knihy Josue. Já i můj dům sloužiti budeme Hospodinu. Odpoledne se konala vánoční slavnost, na kterou byly osobně pozvány všechny děti z okolí, zvláště ty, které žily v chatrčích po obou stranách pustého kopce. Během následujícího roku se k ním připojilo mnoho dalších dětí, které v Milíčově domě trávili svůj volný čas v hrách, práci a zpěvu. Mnozí přátelé přicházeli, aby pravidelně pomáhali při vedení dětí i dozoru nad nimi. Ukazovali jim, k čemu slouží nástroje v truhlářských dílnách. Dobrovolnice pomáhali s přípravou odpoledního občerstvení a při koupání. Brzy se ukázalo, že je nutné mít stálého mladého cvičitele pro vedení odbíjené, která se stala v Milíčově domě velmi oblíbená. Jak tento sport utužuje zdraví a charakter studentů, viděl Pitr na táborech IMKY. V útulku byly zakázány hračky jako pistole a flintičky. Kdykoliv nějaké dítě něco takového přineslo, věnovali jsme mu velikou péči a vysvětlili mu, proč to není vhodné. Místo vojenských hraček dostalo mnoho jiných, které vedly k tvořivé práci. Blízko hřiště byly zahrádky. Vždy 3 až 5 dětí se společně staralo o několik čtverečních metrů země. Rády pěstovali vlastní květiny nebo řetkvičky, hrášek, mrkev či kedlubny, které si pak mohli rozdělit a sníst. Také rády pomáhali při plení a zalévání okrasných záhonů. Pro mnohé z nich, které doposud žili jen v tmavých ulicích, bylo neuvěřitelné vidět, že z cibulek vyrůstají nádherné květiny. Že keře se pokryjí velkými květy a ovocné stromy rozkvétají a přinášejí chutné plody. Rovněž kolem jdoucí přes plot obdivovali upravenou zahradu, která radostně zářila veselými barvami do pustého a smutného okolí. Přes svou jednoduchost a účelnost byl i vnitřek útulku jasný a vkusný. Pitr vybral s láskou a péčí do všech místností obrazy. Téměř denně procházel domem, dříve než se otevřel, aby zjistil, zda je všechno v naprostém pořádku. Uvědomoval si význam prostředí pro rozvoj estetického cítění a tím i dětské duše.
0: Naše pracovní pole se šířilo, dosavadní prostory Milíčova domu nestačily. Bylo třeba dalších pracoven, tiché studovny, hudební síně. Starý dluh daleko ještě nebyl splacen, když jsem na jaře roku 1936 znovu seděl v pracovně doktora Skorkovského a líčil mu naléhavou potřebu přístavby. Tentokrát bez dlouhého přemýšlení svolil. V málo měsících byla stavba dohotovena se svědomitostí, jakou se stavby doktora Skorkovského vesměs vyznačovaly. Dokument.
2: Na Českém rozhlase posloucháte pořad věnovaný životním osudům českého humanisty Přemysla Pytra. Začal rok 1938 a jakoby Pytr a Olga Fircová tušili, že brzy bude nutné dobré skutky čím dál víc ukrývat před světem. Rozhodli se, kromě Milíčova domu v Praze na Žižkově, vybudovat ještě jedno zařízení pro děti. Byla to ozdravovna v Mýtě u Rokycana a na jejím počátku stála paradoxně smutná událost.
0: Bylo to na jaře. Přišla ke mně paní ve smutku. Naše nadaná dceruška Editka zemřela náhle ve svých 16 letech. Máme pro ní uloženo věno. Jsem si jista, že by si Editka přála, aby ho bylo dobře užito pro potřebné děti. Zde to věno máte a naložte s ním, jak uznáte za dobré. A podala mi vkladní knížku se značnou částkou. V poslední době se nejvíc trápím myšlenkou, povídám ji, co s dětmi, které jsou ohrožené na zdraví, ale dosud ne tak choré, aby byly přijaty do některé léčebny nebo ozdravovny. Musím čekat, až dítě opravdu onemocní, abychom je mohli někde umístit. Editčino věno přichází jako na zavolanou. Pořídíme za ně malou ozdravovnu. V Holoubkově byl ke koupi dům se zahradou. Jel jsem tam s Olgou Fircovou. Objekt se nám líbil, ale do školy by děti museli chodit do Mýta po rušné silnici. Přicházeli jsme k Mýtu. Kdyby tak mohla stát naše ozdravovna tamhle na stráně pod lesem, to by bylo ideální, říkám. Půjdeme se zeptat na radnici, komu tam ty pozemky patří. Na podzim téhož roku stál tam již náš dětský domov se základy pro letní stany a velkým táborovým kruhem. Z lesa vytéká potůček, který zachytíme a uděláme koupaliště. První osazenci jsou však nejen zdravotně ohrožené děti z Milíčova domu, nýbrž i děti uprchlíků z Němci obsazeného území. Na vnitřní zařízení nám přispěli naši angličtí přátelé. Nové údobí naší práce začíná.
2: Jedním z určujících rysů Pytrovy osobnosti byl fakt, že se vždy snažil pochopit motivace přátel, ale i nepřátel. To samozřejmě platilo i ve vztahu k Němcům. Souviselo to bez pochyby s jeho důsledným pacifismem, o kterém už byla řeč. V tomto směru jsou příznačné Pytrovy spory s Jaroslavem Šimsou, vůdčí osobností pražské pobočky křesťanské organizace IMKA. Šlo o to, že Pytr odmítal násilí i ve formě domácího odboje proti nacistům. Řízením osudu se stalo, že Pytr, vždy prosazující nenásilnou cestu a pozitivní práci, nakonec válku přežil. Odbojář Šimsa nikoliv, byl nacisty popraven. Čímž není řečeno, že Pytrova cesta byla tou univerzálně použitelnou. Naopak, mohl po ní jít zřejmě jen on sám s několika spřízněnými dušemi.
0: Hitlerovská nákaza se nezastavila u našich hranic. Šířila se tím snadněji, že československá správa nemoudrými nařízeními často naháněla vodu na mlýn nacistické lživé propagandě. Kdyby naši studovali na hloupost, řekl mi český obchodník, žijící ve smíšeném kraji, nemohli by to dělat hlouběji. Cestoval jsem na jaře roku 1938 po této horké půdě své vlasti, abych i tu poznal smýšlení druhé strany. Procházel jsem kraji, kde vzájemná nedůvěra a nepřátelské smýšlení ovládali všecky. Mluvil jsem s našimi lidmi i s lidmi z druhého tábora a měl jsem pocit, že ti lidé na obou stranách jsou si jisti svou pravdou, svým právem a přesvědčil jsem se o jejich velké obětavosti, nezištnosti, idealismu a nadšení. A přece jaká hluboká propast zeje mezi nimi. Propast plná nepochopení, nevůle, zaujetí, nenávisti. Když jsem pak o samotě probíral všechny dojmy a názory, tu jsem se cítil jakoby vyřazen z lidstva a bylo mi nesmírně těžko a teskno. Ti kolem mne jsou ovládnuti myšlenkami, které z nich činí jakési mystické kolektivum, kde se jednotlivec ztrácí. Člověk přestává být individualitou, myslí v neskutečných převzatých představách. Člověk nevidí člověka a pod jakýmsi heslem dovedl by vraždit. A přece, když si vezmete ty lidi stranou, když si získáte jejich důvěru, když s nimi rozumně mluvíte, poznáváte v nich lidi dobré, kteří mají venkoncem skromné nároky na život, chtějí pokojně pracovat a žít v dobrém sousedství s druhými. Ale jako celek jsou stádem, které je možno slovem popudit k surovostem a barbarství, v němž zapomínají svého lidství. Jako jednotlivci souhlasí s vámi, že je to nelidské, nerozumné a jednotlivě by takových činů nebyli schopni. Nevymizí mě z mysli výjev, jehož jsem byl svědkem, tuším, v roce 1919. V Praze byly hladové demonstrace. Po ulici šel zástup lidí, nesli vpředu šibenici a na ní houpajícího se panáka s nápisem Pryč z keťasy. Zástup šel klidně a zpíval. Míjel právě řeznický velkozávod, jehož majitelem byl snad Žid. V tom, kdo si vykřikl protižidovské heslo. Zástup se v tu chvíli za pustého řevu vrhl na krám, strhl štít, roztloukl tabule a začal drancovat. Lidé dotud klidní změnili se rázem v běsnící stádo, v němž jedinec přestává být samostatným, rozumným tvorem a stává se součástí neodpovědného kolektiva. Z četných rozprav s lidmi v pohraničí nabyl jsem přesvědčení, že tam i onde jsou lidé slušní a moudří, lidé, kteří si nepřejí války ani rozbrojů, kteří horlí proti nelidskosti a těžce nesou každou hrubost. A přece jdou s ostatními a podléhají obecné náladě. Někteří z nich do omrzení papouškují Ježíš, ne Cézar, a dělají, co poroučí Cézar.
2: Léta válečná znamenala pro Pitrovu činnost velké nebezpečí. Přesto nepolevil a nadále se snažil vytvářet potřebným dětem zázemí v Milíčově domě, stejně jako v dětské ozdravovně v Mintě. Práce Pitra a jeho spolupracovníků se ovšem čím dál víc stávala ilegální, tudíž život ohrožující.
0: Židovské děti přestaly chodit do Milíčova domu, aby neohrozili jeho činnost. Navštěvoval jsem je za tmy s Olgou Fírcovou, jakož i jiné židovské rodiny. Neměli nárok na mléko a ovoce, a tak jsme přinášeli dětem, starcům a chorým tyto důležité potraviny. Pro 150 dětí zapsaných v Milíčově domě jsme dostávali denně osminku litru mléka. Avšak ne všechny děti přicházely k svačině. Mohli jsme tedy denně ušetřit několik litrů. V židovských rodinách a dětských útulcích byla veliká radost nejen z ulitého mléka a ovoce, ale i z improvizovaných besídek. Tyto tajné návštěvy nebyly bez nebezpečí, protože gestapo kontrolovalo židovské občany, jsou-li večer doma. Prožili jsme mnoho napínavých okamžiků. Jednoho večera, když jsme zazvonili u dveří našich židovských přátel, otevřela nám bytná a řekla tlumeným hlasem, právě je odvedlo gestapo. Kdybychom byli přišli jen o chvíli dříve, byli by nás jistě vzali sebou. V mýtském domově pečovala tetinka Milada stále ještě o mnoho dětí židovských uprchlíků. Některé měly nápadně židovské vzezření nebo ani neovládali češtinu. Celé město vědělo, že ozdravovna pod lesem se proměnila v úschovnu židovských dětí a že chodí do české školy jako děti árijské. Nenašel se po dva roky ani jeden udavač. Četnický strážmistr spolu s Hajným drželi nad dětmi ochranou ruku. Avšak matky se obávaly, aby nebyly odvolány k deportaci bez svých dětí. Nechtěli se od nich odloučit. Tak jsme museli děti, které nám přirostly k srdci jako vlastní, nakonec přece jen vypravit do transportů. Matky netušily, že je berou sebou na smrt. Celkem málo bylo kolaborantů s nacisty v českém národě. Vydávali týdeník Árijský boj, v němž se opakovaly útoky proti mně jako ochránci Židů. Jednoho dne se v Milíčově domě objevili dva pánové a představili se jako úředníci gestapa. Prohlédli si dům naplněný dětským halasem. Jeden, zřejmě vedoucí, se mne pak vyptával na vznik, účel, financování a způsob výchovy v Milíčově domě. Chtěl znát i můj vlastní život. Nakonec se ptá podřízený muž tiše, mám udělat prohlídku? Teď ne, zněla odpověď představeného. Odešli s příkazem, abych se příštího dne dostavil do pověstného Pečkova paláce, kde byl hlavní stan gestapa. Češi z něho nevycházeli jako volní lidé. Tak tedy půjdu do koncentráku, jako můj dobrý přítel Jaroslav Šimsa a mnoho jiných. Oblékl jsem si dvoje prádlo a vzal sebou nejnutnější toaletní potřeby. Neměl jsem tušení, který z mých zločinů vyšel najevo. Vstoupil jsem do pokoje s tlustými koberci vyzdobeného palmami. U velkého psacího stolu seděl týž muž, který se mne včera vyptával. Kázal mi posadit se opodál. Ke mně přisedl těsně onen druhý muž, nyní v uniformě SS. Úředník zřejmě vyššího postavení listoval ve spisech. Pak, aniž na mne pohlédl, dal si znovu vykládat všechen můj život, jak došlo k postavení Milíčova domu, čemu slouží, jaké děti hostí. Náhle mne přerušil. Ale vy skrýváte židovské děti, navštěvujete židovské rodiny, nosíte jim mléko a potraviny, pomáháte jim s výbavou na transport. Povídal to klidně a tiše. To je pravda, říkám, ale z lidského hlediska to jistě pochopíte. Nastalo dlouhé ticho. Pak se opět tiše ozvalo. Můžete jít. Ke mně ze strany přitisknutý SSák překvapeně vzhlédl. Nechápal jsem. Můžete jít, ozvalo se znovu. Vstal jsem, vzal si kufřík a s úklonou odcházím. Když jsem už stál na chodbě, napadlo mě, že bych se měl zeptat, jak to vlastně se mnou je. Otvírám dveře a ptám se, a nebudu znovu volán? Myslím, že ne, zní tichá odpověď. Nezmohl jsem se na jinou myšlenku, než na tu, že jsem ty věci zbytečně sebou bral. Zpět v Milíčově domě. Otevřel jsem dveře pokoje, ve kterém jsem se nedávno rozloučil s přáteli. Dosud seděli v kruhu v němé modlitbě. Pohleděli na mne jako na zjevení. Hned po válce jsem pátral po svém tichém vyšetřovateli. Zjistil jsem, že to byl doktor K., vedoucí oddělení pro likvidaci židů, a že byl v květnové revoluci spolu se svými druhy v Pečkově paláci rozlíceným davem ubit. Dokument.
2: Pokládám tuto příhodu za natolik neuvěřitelnou, že se asi mohla stát jen Přemyslu Pitrovi. Jeho víra a síla z ní vyzařující musela být fascinující, protože mi není znám jiný případ, kdyby v Pečkově paláci po přiznání následovalo propuštění. Lidí, které v dětském věku zachránil Přemysl Pitr, žije dnes, zvláště v Izraeli, ještě hezká řádka. A protože dnešní dokument by měl být naplněn spíše pozitivními příběhy, tady je na rozloučenou ještě jeden z nich.
0: Počátkem ledna 1945, kdy židé i ze smíšených manželství museli do koncentračních táborů, objevila se u mne mladá žena, Árika, jejíž muž byl volán na transport. Bojím se o manžela, že by koncentrák nepřežil. Nepustím ho od sebe. Budeme se skrývat. Ale co mám dělat s naší 9měsíční Janičkou? Prozradila by náš úkryt pláčem. Ujměte se jí na dobu, než zase budeme svobodni. Snažím se jí vysvětlit, že je mně nemožné skrývat dítě rodičů, které hledá gestapo. Ale maminka jen pláče a nedá se zvyklat v důvěře, že když budu chtít, tak to půjde. Co dělat? Tu mi napadá myšlenka, co kdybyste si zahrála na krkavčí mámu a dítě někde tajně odložila? Byla bych radši, kdybych to nemusela sama udělat. Brzo byl plán hotov. Za temného pozdního večera odložila moje spolupracovnice teple zabalené děťátko v odlehlých sadech. Zpovzdálí jsem ji sledoval. Čekal jsem, až se ukáže někdo na blízku, načež jsem objevil odložené dítě a požádal náhodného chodce, aby šel se mnou na Vinohradské policejní komisařství, kde nalezené dítě odevzdáme. Muž ochotně svolil. Strážmistr byl nemálo překvapen, když se mu na stůl položil živý nález. Janička spala. Když jsme ji rozbalili, našli jsme cedulku psanou hůlkovým písmem. Ujměte se mé Zdeničky. Nabídl jsem se, že dítě odevzdám do péče mladým bezdětným manželům, kteří se ho radostně ujmou. Strážmistr sepsal protokol, svědek spolupodepsal a já si chtěl dítě odnést. V tom do úřadovny vešel komisař v rozhalené bluze. Nemám sice službu, ale co to tu máte? Prohlédl si dítě, přečetl cedulku i protokol, rozloučil se se svědkem a pak povídá. Tak jednoduché to není. Zítra jde nový transport Židů do Terezína. To dítě se nejmenuje Zdenička, ale Esterka nebo Ráchelka. Stačí nahlédnout do seznamu deportovaných Židů, který z nich má nemluvně, a hned budeme moci vrátit mamince její odložené dítě, ovšem se všemi následky pro ni i jejího muže. Ale co tady budeme dělat s dítětem? Když chcete, vezměte si je zatím do úschovy a zítra se hlaste na sociálním oddělení policejního ředitelství. Protokol už tam budou mít. Dítě jsem vzal a odnesl domů. Druhého dne mne přijala sociální referentka na policejním ředitelství. Protokol jsem četla a souhlasím s tím, abyste dítě odevzdal do prozatímní péče o něch manželů. Nález dítěte budu ovšem muset oznámit v úřední vyhlášce, kde bude otištěna i jeho fotografie. Maminku a tatínka jsem vyhledal v jejich úkrytu v odlehlém mlýně, kde jim mlynář upravil komůrku, k níž byl nesnadný příchod, ale snadný únik v případě nebezpečí. Byli navýsost šťastni, že Janička, nyní Zdenička, je v dobré péči. O vyhlášce jsem se nezmínil, abych jim nezvětšil obavu, že podvod bude objeven. Hitler dovítězil. Jeho tisíciletá říše se zhroutila. Manželé se u mne objevili a žádali zpět Janičku. Bolestně se loučili pěstouni se Zdeničkou, která jim přirostla k srdci. Šel jsem k reference na policejní ředitelství, abych ji oznámil, že Zdenička je zase Janičkou a v péči rodičů. Věděla jsem od počátku, oč jde, a proto jsem protokol pečlivě ukryla a v dorozumění s komisařem nikde nic neoznámila. Teď to tedy mohu dát ad acta. Chtěl jsem jí poděkovat, ale ona mne přerušila. Já děkuju vám.

Květen 1945. Mír je vybojován, do klidu je daleko. Na Přemysla Pitra, Olgu Fircovou a jejich další spolupracovníky, kterým se podařilo válku přežít, čeká další důležité období života. Po válce, jež musela vzbudit obrovskou nenávist, je Pitr schopen a ochoten znovu jít z kůží na trh a v rámci svého malého, ale vpravdě zázračného mikrosvěta lásky a porozumění dávat znovu dohromady děti, pečovat o ně. Ať už byly židovské či německé. To tehdy nemělo obdoby. A svým způsobem takové jednání nemá obdoby dodnes. Této etapě se budeme věnovat v příštím díle dokumentu. Na tom dnešním spolupracovali Irena Hýsková, David Schneider, Hana Vohrysková a Zuzana Vlčková. Naschledanou zase příště nad životním příběhem velkého českého humanisty Přemysla Pitra se těší Jan Serendipský.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
2: Grand Café Orient. Jediná kubistická kavárna na světě. Jako výraz modernity a revolty přichází i k nám na přelomu 19. a 20. století kubismus. Nejprve ve výtvarném umění, nakonec ale zaujme i architekty. Rozklad formy objektu na základní tvary, úhly a ostré hrany dovolí i tehdy ještě nový materiál – beton. Mezi lety 1910 až 14 tak začíná skupina architektů, především na podnět Pavla Janáka, experimentovat hlavně v Praze s kubistickým tvaroslovím.
3: Vznikla skupina výtvarných umělců, která začala vydávat svůj časopis Umělecký měsíčník, a k té skupině se přidali i někteří architekti a taky teoretici. Z těch architektů to byl vedle Janáka ještě Josef Gočár, dále potom Vlastislav Hofmann a Josef Chochol, který býval označován za vlastně nejradikálnějšího kubistu.
2: Vyjmenovává hlavní představitele kubismu historik architektury Zdeněk Lukeš. Jednou z nejvýznamnějších kubistických staveb a první v Praze je dům u Černé Matky Boží v Celetné ulici, dokončený roku 1912. Josef Gočár ho původně navrhuje jako multifunkční dům s kancelářemi, kavárnou, obchody a byty na místě dvou pozdně barokních domů. Charakteristické prvky najdeme na vstupním portálu, střešních vikýřích, mřížích vstupu a nádherném tvaru schodiště a jeho zábradlí.
4: Samo schodiště je tedy velice pěkné tvarově, zase je tam krásné kubistické zábradlí. No a pak je samozřejmě nesmírně cenný prostor toho prvního patra, kde kdysi bývala slavná kavárna Grand Café Orient.
2: I její interiér navrhuje Josef Gočár, ale po 10 letech je kavárna uzavřena pro nemodernost a celé vybavení je zničeno. Nevhodné využívání a devastace celého objektu pokračovala až do začátku 90. let 20. století, kdy se rekonstrukce ujal architekt Karel Prager.
5: Kavárnou, kavárnou.
2: Jediná kubistická kavárna na světě, Grand Café Orient, byla znovu otevřena po náročné rekonstrukci podle dochovaných černobílých fotografií v roce 2005. Poctou unikátnímu architektonickému stylu je i místní specialita. Kubistický, tedy skutečně hranatý věneček.
0: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech, a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám. Ukrajinské hraniční přechody budou po dobu vzdušných poplachů uzavřené. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nestačili na domácí Itálii a prohráli 1-3. A zpočátku bude slunečno, během dne až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech na vládu návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
5: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Jako, já vůbec o tom nerozhoduju.
6: Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody. Oznámila to pohraniční služba s odkazem na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem.
7: Mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andriy Demčenko v ukrajinské televizi uvedl, že hlavní je chránit životy lidí. Důvodem k přerušení provozu hraničních přechodů jsou ruské útoky nejen na Jahodin, ale také na přechody a jejich okolí mezi Ukrajinou a Moldavskem nebo Rumunskem. Podle Demčenka musí pohraničníci v době leteckého poplachu odvést všechny civilisty z hraničního přechodu na bezpečné místo, do protileteckého krytu. Většina hraniční přechodů, ale takové kapacity nemá. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by pomohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale včera podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. O změně názvu totiž může rozhodnout jen kongres a ne správní rada. Z českých polí mizí řepka, její pěstování se nevyplácí, výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
8: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní stupy.
9: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné na Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
10: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
9: Plodiny vysaté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
6: Českým volejbalistům skončila na evropském šampionátu vítězná série v Modeně. Podlehli domácí Itálii 1-3. Postup do osmifinále už měli jistý a dnes od 21 hodin je čeká poslední zápas základní skupiny proti Slovinsku. Utkání uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport a v reportážních vstupech na Radiožurnálu. A hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku TIF Sport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
11: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě. Jak se to má hrát? Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. No tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas, v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
12: Nehody na D1 za Odrami i na D8 za Velemínem. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova stojí za Odrami havarované osobní auto. Na úrovni čerpací stanice Vražné na kilometru 319 blokuje odstavný pruh. Místo je označené, kužely ale zasahují do pravého pruhu. Na D1 z Ostravy na Přerov buďte ve střehu i za sjezdem na dolní újezd. Na kilometru 293 pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Nehodu vyšetřují na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Za Velemínem na 56. kilometru havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky. Řeší se to v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A na D8 z Drážďan do Prahy jsou už průjezdné tunely Panenská a Libouchec. A provoz zastavila automatická čidla nadměrně velkého vozidla. A policie to pak vyřešila a kolona už se rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky, teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Izraelský ministr kultury chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA, který byl o víkendu oceněný na filmovém festivalu v Benátkách. Čím NASA podráždila vládní politiky v Tel Avivu a představitele armády? Co snímek dvou uznávaných dokumentaristů vypovídá o zabíjení civilistů izraelskými silami v pásmu Gazy? Začíná Interview Plus. Vítá vás v něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
13: Hostem interview je filmový kritik, kulturní publicista Pavel Sladký, můj kolega z Českého rozhlasu, který uvedení izraelského snímku v Benátkách sledoval. Pavle, vítej.
14: Hezký den.
13: Ty jsi v recenzi napsal, že ten film připomínal šrapnel, 25-minutové ovace ve stoje v Benátkách a zároveň vzkaz tvůrcům snímku Yuvalu Abrahamovi a Rachel Shorové od izraelského ministra kultury, ať se raději nevracejí domů. K tomu 200 izraelských filmařů, kteří se těch dvou zastali, to je dnešní zpráva. Čím snímek budí tak silné emoce?
14: Je to investigativní dokumentární film, který přináší anonymizované výpovědi členů izraelské armády, 24, čili docela rozsáhlého počtu. Jednou z nich je i žena, o tom, jak izraelská armáda postupuje v pásmu Gazy, jak využívá umělou inteligenci, jak útočí na dálku a především, jak zasahuje civilní cíle a civilisty. Takže samo to tvrzení je jádrem toho, čím je film NASA podstatný a proč vyvolává tak velké debaty a kontroverze přesahující ten film samotný.
13: A tou rozbuškou si tedy myslel to zjištění, že izraelská armáda nebere ve válce v Gaze dostatečný ohled na civilní oběti.
14: Ano, a myslel jsem tím i to, že bylo evidentní od uvedení toho filmu v Benátkách na Benátském bienále, že tenhle film se stane předmětem mnoha diskuzí, že ta obvinění jsou vážná a že přijdou vyhrocené reakce.
13: Dokumentární film NASA je pojmenovaný podle vojenské terminologie. Oč přesně se jedná?
14: NASA vlastně znamená civilní cíl, který armáda zasahuje společně s vytipovaným cílem, například nějakým operativcem Hamasu. To číslo NASA nezahrnuje nebo nerozlišuje mezi dětmi, ženami, muži a tak dále. Je to prostě jenom číslo civilních obětí. A v tom filmu, v jedné z kapitol toho filmu, padne i to, že to číslo NASA dosahuje i stovek. To znamená, že s jedním vytipovaným cílem, potenciálním operativcem Hamasu, dochází ke stovkám civilních obětí.
13: Oficiální vyhlášení ozbrojených sil Izrael tvrdí, že vojenské cíle v Gaze schvalují lidé, nikoli umělá inteligence. Co k tomu říká filmový dokument?
14: Z tohoto prohlášení je patrné, že izraelská armáda ten film ještě neviděla, protože ten snímek netvrdí, že AI rozhoduje o tom, na koho se bude útočit. Ten film v jedné z kapitol přibližuje software poháněný AI, který pomáhá vytipovat ty cíle. A o bombardování potom následně rozhodují důstojníci izraelské armády a je prováděno tak, jak je poměrně detailně popsáno v tom filmu.
13: Čili ta výtka, kterou často slýcháme, mluví se o weaponizaci technologií, že umělá inteligence sama rozhodne, kde udeří. Ta podle tebe je lichá?
14: V zásadě ano, ten film říká to, že kdokoliv může být označený za cíl, pokud se jeho mobilní telefon pohybuje po podobných trajektoriích jako jiné telefony, které už izraelská armáda asociovala s lidmi z Hamásu. To znamená, že pokud jsou tam nějaké algoritmické podobnosti, AI vás může vytipovat jako cíl, čili jako potenciálního operativce Hamasu a následně může přijít schválení toho bombardování.
13: Ale tedy to, co říká izraelská armáda, že ten konečný krok činí člověk, to film nerozporuje.
14: To ten film nerozporuje.
13: Hostem interview je filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
13: Teď k samotnému filmu, jakou metodou vlastně tvůrci pracují, co sledujeme? Ty jsi říkal, že ani izraelská armáda ho neviděla, tak v Česku také ho nikdo neviděl, kromě lidí, kteří byli v Benátkách.
14: Ano, kromě několika málo lidí z českého filmového průmyslu, kteří jezdí na benátské bienále. Ten film se odehrává v několika kapitolách, všechny jsou natočené v nočním Tel Avivu. Režisér Yuval Abraham, jedna polovina té režisérské dvojice, zpovídá ty vybrané členy izraelské armády na střeše jedné budovy, to znamená za nimi vidíme noční skyline Tel Avivu, občas nahlížíme skrze záběry do anonymizovaných izraelských domácností přes okna a vidíme pouze siluety těch izraelských vojáků, kteří ve tmě mluví o tom, v jaké jednotce působili, co přesně dělali a dostávají se někdy i k otázkám svědomí.
13: Tohle je další výtka izraelských ozbrojených sil. Ti lidé, jak se říkal, jsou anonymizovaní, jsou vidět pouze siluety, mají také změněné hlasy a izraelská armáda namítá, že anonymní svědectví se nedají ověřit. Co si o tom myslíš?
14: Je to samozřejmě z hlediska vyšetřování zásadní překážka, je otázka, co bude dál následovat. Já si úplně nedokážu představit, že by tvůrci postupovali jinak a hlavně, že by získali souhlas od těch lidí, že budou vystupovat na kameru s plným odhalením svého obličeje a hlasu a že by se nebáli o svou bezpečnost v současném Izraeli. Myslím si, že někdy, i když jsou tam třeba rozostřené záběry na věci, které oni kreslí na papír a vysvětlují ty operace, tak si myslím, že stejně izraelská armáda bude schopná vystupovat alespoň část z nich, protože ty údaje jsou dostatečně konkrétní na to, abychom věděli, v jaké jednotce působili, čili z jaké oblasti zhruba se ti vojáci mohli rekrutovat a potom se siluetou a s dalšími věcmi podle mě někteří půjdou spárovat.
13: Dovedeš si ale představit, je to dokumentární film, který si klade nějaký nárok na pravdivost, že by prostě dostali zástupci izraelské armády, byli konfrontováni s tím, co vypráví ty anonymizované postavy?
14: Tak oni jsou to zástupci izraelské armády.
13: Myslím, co oficiální, vypovědí. Ti, kteří velí, vystupují pod svým jménem a zastupují tu armádu navenek.
14: Pravděpodobně by tvůrčí tým toho filmu namítl, že tihle lidé se k problematice už vyjádřili opakovaně v izraelských médiích a jinde a že sdělení toho dokumentu nebo obvinění, které přináší, leží někde trochu jinde. Nakonec třeba izraelský deník Haaretz připomíná, že to není první investigativa do činnosti izraelské armády v pásmu Gazy a že ten film bohužel vlastně potvrzuje něco, co přinesla jejich vlastní investigativa už dřív. Těch námitek na to, co v tom filmu dál chybí, že v něm chybí větší rozbor útoku Hamásu ze 7. října, že z něm chybí srovnání s aktivitami jiných armád v podobných situacích a podobně, jsou samozřejmě pravdivé, ale jednak ten film má plochu 80 minut a jednak samozřejmě zúžil své téma na to, co chtěl říct o těch konkrétních operacích a kontext, který teď k tomu přidávají všichni další, kteří film komentují, je samozřejmě podstatný, ale zároveň to ten film alespoň v mých očích úplně nerozporuje v základu.
13: Říkají tvůrci, jak se jim povedlo tedy ty anonymizované vojáky a vojačku vlastně přesvědčit k výpovědím na kameru? Byli to oni, kdo motivovali ty vojáky, aby se přihlásili, nebo to byli naopak ti vojáci a vojačka, kteří chtěli vypovídat?
14: To z toho filmu jednoznačně nevyplývá, jakým způsobem se domlouvali, co těm rozhovorům předcházelo, nebo kdo komu rozhovor nabídl, kdo s tím přišel, jestli whistleblowersky někdo z těch vojáků se ozval sám novinářům, nebo jestli to bylo obráceně. Co z toho naopak vyplývá, je, že asi podstatná část z nich začala v armádě fungovat právě po 7. říjnu 2023, protože cítili potřebu přispět izraelskému konání nápravě situace odvetě, jakkoliv tomu budeme říkat, a posléze prošli značným vystřízlivěním, když se té armádní praxe sami účastnili.
13: A dovedl bys vystihnout, k jakým závěrům film diváky vede, jestli se to dá takhle vůbec říct, protože tak, jak to říkáš, tak to vypadá celkem jednoznačně. Byli jsme idealisté, chtěli jsme bránit svoji zemi a nyní jsme vystřízlivěli z toho, že ta země si vede spravedlivě. Takhle já chápu to vyprávění těch lidí. Tak k jakým závěrům je veden divák?
14: Přímo explicitně ten film žádné závěry nedělá. Yuval Abraham a jeho kolegové jsou i poměrně opatrní v tom, aby vytvářeli nějaké paralely, aby například říkali, že to je genocida, to, co páchá Izrael v pásmu Gazy, nebo že to je něco jako holokaust. Taková přirovnání se tam okrajově objeví v tom filmu, ale vlastně třeba v případě srovnání ze zločiny nacistického Německa s tím přichází jeden z těch vojáků, nikoliv novináři, že by se na to ptali. Čili ten film je otevřený mnoha různým závěrům, spíš předkládá velmi vážná obvinění a je otázka, jak s nimi teď naložit.
13: Jak ten film tedy nakonec vyzní? Je to prostředek, jak dát hlas těm, kdo by se neodvážili vystupovat pod svým jménem, nebo jak je to vyznění?
14: Rozhodně je to snaha poukázat na hlasy zevnitř izraelské armády, které nesouhlasí s tou stávající praxí. Rozhodně ten film působí i tím, že je natočený v tom příšeří nočního Tel Avivu dost příšerně, dost varovně. Je to samozřejmě takový velký varovný zvednutý prst a je to film, se kterým se patrně bude muset nějakým způsobem vyrovnávat nejenom Izrael, ale i mezinárodní politika vůbec.
13: Ještě k tomu přijetí filmu na festivalu v Benátkách. Do titulků se často dostal ten 25-minutový poslech v tom hlavním sále, jak si to představují. Ty jsi film viděl na novinářské projekci. Opravdu byl snímek přijatý tak jednoznačně kladně, protože přece jenom ta metoda, ty jsi říkal, armáda si k tomu řekla svoje, proto tam nemá místo. To není neproblematický přístup.
14: Je to snímek, který se dočkal intenzivního přijetí. On byl dokonce do poslední chvíle vlastně tajený, přidaný oficiálně do programu festivalu až několik dní před začátkem. Údajně i proto, že se právě ještě pracovalo na anonymizacích těch výpovědí, na například změně těch hlasů, hlasové podoby těch vypovídajících vojáků. Ta délka standing ovation v hlavním sále při oficiální premiéře, to je takový PR-ový mor, který se šíří kolem filmových festivalů a já si od něj...
13: Že se měří standing ovation a ano, podle toho ano. Se pozná, jak ten film je kvalitní.
14: Přesně tak. Skončí film titulky a někdo z PR-istů už mačká stopky, aby mohl následně publikovat, že standing ovation trvala 14 minut nebo 16 minut nebo 17 minut. Skutečně podle mě to nevypovídá nic o kvalitách toho filmu. O čem to může vypovídat, je nálada toho přijetí na filmovém festivalu. A o tom samozřejmě obří standing ovation v hlavním Sala Grande v Biennale vypovídá, že u značné části ten v publika se ten film dočkal přijetí, které mísí nějaké buď, jako řekněme, nadšení v uvozovkách z těch zásadních zjištění se zhrozením z toho, o čem ten film mluví. A řada zahraničních médií o tom filmu napsala i něco ve smyslu, že jde o nejzásadnější dokumentární snímek naší doby a podobně.
13: No a co tvoje kolegyně a kolegové novináři, když jste to viděli, tak tam se standing ovation neměří, tam předpokládám, že následuje nějaká debata, co jsme to vlastně viděli, co to říká, co to znamená. Jaký z tohohle máš pocit?
14: Když skončí novinářská projekce, tak se lidé rozcházejí, potlesk se ozval, já sám jsem se ho neúčastnil, ale spíš proto, že jsem si rychle dopisoval poznámky, které jsem si dělal v průběhu celého toho filmu, protože mi bylo jasné, že tady jde o řadu faktických sdělení, které bude potřeba dobře zachytit přesně v textu nebo v následném referování o tom filmu a potom samozřejmě jsem absolvoval řadu debat. Já a myslím si, že ani většina mých filmově kritických kolegů, nebo jak bych to řekl, nemáme kapacitu spochybňovat nějaké konkrétní armádní terminologické záležitosti nebo blízkovýchodní politiku, ale v těch debatách převažovala shoda nad tím, že tohle jsou vážná obvinění, se kterými bude potřeba se nějak vyrovnat. Ostatně i řada izraelských médií píše o tom, že to je potenciální reputační škoda na Izraeli jako takovém, že je potřeba k tomu filmu přistoupit seriózně. Nejsou všechny reakce jenom ve smyslu, jsou to zrádci, jsou to antisemiti.
13: Dnešní Jerusalem Post píše, že armáda by se velmi rychle měla s tím snímkem nějak vyrovnat, měla by nějak argumentovat. Tohle to myslíš?
14: Tím myslím přesně i toto. Film čeká zanedlouho americká premiéra, dost možná cesta směrem k nějakým oceněním, včetně Oscarovým. Takže pokud by například se do tohoto chtěla IDF nějak vložit zásadním rozporováním toho filmu, aby k jeho oceňování nedošlo, tak asi čas běží.
13: Hostem interview je filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký. Teď k těm filmařům, kteří za snímkem stojí, Yuval Abraham a Rachel Shorová. Co o nich víme?
14: Yuval Abraham i Rachel Shor, já ji zatím vyslovuju takhle, ne v té anglické podobě Rachel, ale patrně si můžeme vybrat. Už byli tvůrci jednoho velice kontroverzního dokumentárního filmu. Žádná jiná země. Mají ostatně Oscara za tenhle snímek, stejně jako jejich dva palestinští spolupracovníci v čele s Bazelem Adrou, což je obyvatel vesnice na západním břehu Mosafer Yatta, a dokumentoval řadu let s kamerou to, jak osadníci i izraelská armáda vytlačují palestinské obyvatelstvo, jak páchají zločiny proti němu, a na jeho archivních záběrech a dalších nově natočených záběrech stojí ten film Žádná nová země. Premiéru měl na Berlinále, původně na jiném evropském festivalu. Už tam to byl skandál, už tam vyzývala krajní pravice izraelská Yuvala Abrahama, že se nemá vracet domů. Ostatně hned na prahu domu jeho rodičů se už tu noc v době berlínského objevili nějací ozbrojení aktivisté a podobně. Čili ta vzrušená atmosféra byla už u jejich předcházejícího filmu a v tu dobu patrně tenhle snímek začínal vznikat.
13: Jak ti tvůrci reagují na ty hlasy, a to jsou vysoce postavení lidé v Izraeli, které říkají, ani se domů nevracejte?
14: Je to určitě těžká pozice pro ně. Ve všech snímcích a videích i z té slavnostní premiéry, z fotokolů a z dalších příležitostí bylo vědět, že si to uvědomují, že si uvědomují riziko, to, co i někde řekli třeba v rozhovorech, že si uvědomují, že budou nařčení z velezrady patrně, ale že přesto bylo pro ně otázkou svědomí ten film udělat, čili museli s tím nějakým způsobem počítat. Vlastně ta situace byla i trochu podivná, když si představíme 25-minutový aplaus ve stoje kolem tvůrců, kteří se rozhodně neusmívají, nejsou šťastní, protože je to nějaká kontradikce s tím, co o jejich film říká, tak je to patrné.
13: Tam, Pavle, zaznívá jeden velmi často opakovaný argument. No, oni točí tak, aby se to líbilo západnímu, protiizraelsky laděnému publiku. Tak co na tohle to říkáš?
14: Jedno z těch obvinění proti filmařům, které bychom měli nějak verifikovat nebo brát na něj zřetel minimálně, je, že to je selektivní žurnalistika, že nemůžeme asi všechno vyřešit tím, že budeme tvrdit, že do filmu se všechno nevejde. Kontexty jsou bohaté, historické, společenské, mezinárodní a tak dál, čili tohle je něco z věcí, které bychom měli prověřovat. Myslím si, že ty serióznější z izraelských kritik a reakcí na ten film k tomu také takhle přistupují, snaží se spíš, pokud už mají znalost toho filmu, diskutovat o jednotlivých otázkách, spíš než třeba následovat to zmiňované prohlášení ministra kultury Mikyho Zohara, že jim má být odebráno izraelské občanství, což je údajně podle izraelských zákonů možné,
13: je to možné
14: v případě terorismu nebo velezrady.
13: Přesně tak. Izraelský ministr kultury Zohar už při tom udělení Oscara u toho předchozího filmu Žádná jiná země řekl, že je to smutný okamžik pro světovou kinematografii. Ten snímek jsme viděli u nás. Připomeň jenom, jaký ohlas měl v českém kontextu.
14: Je to také velice silný film, který vás nenechá sedět v kinosedačce jen se tak dívat, protože jsou to jednak brutální výpovědi, jednak jsou tam poměrně opět zásadní obvinění z toho, jakým způsobem osadníci spolupracují s izraelskou armádou, respektive jak ta jim dělá backup při
13: židovských
14: osadníků, ano, když útočí na ty palestinské vesnice. Je to vlastně výpověď o apartheidu, kdybych to měl říct v krátkosti. A je to taky film, který končí 7. říjnem 2023, kdy jsou ty události zakončené vlastně novými útoky na Palestince poté, co Hamas provedl tenhle odporný útok 7. října.
13: No, ten film předchozí Žádná jiná země, vlastně to jeho svědectví o tom, že Palestinci s Izraelci mohou minimálně hledat nějakou společnou řeč, ale ten nový film Naza, ten přichází do světa potom 7. říjnu, tak myslíš si, že se dá říct, že podle názoru na palestinsko-izraelský konflikt se ten film Naza bude jevit divákům buď to jako skvělý, nebo naopak odsouzení hodný, že vlastně už není možné zaujmout nějaký jiný postoj než tyhle dva? vyhraněné.
14: Já sám se snažím zaujmout co nejvíc distancovaný postoj, to jde. Samozřejmě všechno vnímáme v rámci společenských událostí posledních let a nejenom posledních let. Otázka asi je už to, pro koho začíná současná etapa těch společných dějin tím 7. říjnem, pro koho začíná dřív, jak to kdo periodizuje. Tohle bude taky zásadní pro to vyznění toho filmu. Já se i proto, že jsem strávil včera a dnes hodiny pročítáním izraelských médií na tohle téma, snažím minimálně vnímat obě strany, vnímat všechny argumenty, které mi připadají relevantní, a je potřeba říct, že v Izraeli, v izraelských médiích, aspoň v těch seriózních a respektovaných, je široké spektrum názorů na ten film. Od vlastně docela pozitivního přijetí toho filmu přes respektování toho, že jde o vážná obvinění, až tedy potom pro prudká obvinění, která žádají ne vyšetřování toho, co film tvrdí, ale vyšetřování těch tvůrců za to, že snímek natočili.
13: Z toho, co jsi četl v izraelských médiích, tam je to velké téma, ale ten film ještě nebyl promítnut, jestli se
14: nebyl tu. V Izraeli ještě nebyl, ale otázka, jestli bude v té současné situaci.
13: Oni tvůrci říkají, že by chtěli, ano. Ale ty myslíš, že to možná ani k tomu nedojde.
14: Já si teď v té rozjitřené situaci vůbec dokážu představit izraelské kino, které by tenhle film dalo na program a neschořilo by, nebo nebylo by obklopeno nějakou demonstrací, která by přešla v použití síly od někoho z jakékoliv strany. Asi to potřebuje minimálně čas, nebo online distribuci, nebo nějakou jinou formu, než se ten film k izraelským divákům dostane, ale samozřejmě to, že velmi málo i izraelských novinářů mělo možnost ten film vidět a publikovat na něj seriózní recenzi, omezuje tu debatu.
13: Ty máš před sebou štos papíru, na tom je vidět ta tvoje rešerše těch izraelských médií. Co z těch argumentů na tebe nejvíc zapůsobilo? Jako na filmového kritika, jako na člověka, který je zvyklý o filmech přemýšlet o tom, kdo nám co a proč předkládá?
14: Já jsem prošel jak kulturně orientovaná média jako Time Out, tak liberálnější deníky jako Haaretz i konzervativnější média, některé ty nejčtenější deníky jako Idiot, Achronot a další. A velice na mě zapůsobilo to, že jsou média, které už mají třeba desítku i víc článků.

0: diskuzi nad tím, co ten film říká, a vzbudilo to obrovskou diskuzi v Izraeli.
1: Pavle, jak si izraelská média odpovídají tedy na tu otázku, kterou si teď řekl, co by na to řekli, na ten film řekli lidé, kteří byli uneseni Hamásem?
0: No, jeden z těch citovaných unesených ten film odmítá velmi příkře, mluví právě o velezradě, mluví o tom, že jde vlastně o antisemity z řad židů, tu tvůrčí dvojici. Je to reakce na již druhé straně, zase stojí filmová recenze člověka, který ten snímek už viděl, mluví o tom, že se vlastně cítil jako nacista v průběhu pozorování toho filmu, že si kladl otázku, že je v té pozici, jako by byl nacistickým Němcem a sledoval film.
1: A to říká člověk, kterého unesl Hamas.
0: Ano, to říká Raviv Drucker v článku v deníku Hárec. A následně po té, co zpracovává svoje emoce, přichází i s nějakou protiargumentační odezvou, snaží se vůči tomu filmu namítat. Říká, moje reakce může být daná tím, že to ve mně vybudilo takhle velké emoce, na jaké straně konfliktu patrně stojím, ale zároveň chtěl bych, aby ten film byl přesně v tom a v tom a v tom.
1: Na závěr trochu osobně, ty sám si byl kvůli recenzi obviněn z levicového spiknutí vůči Izraeli na sociálních sítích. Debatu pod svým příspěvkem si musel moderovat a některé příspěvky mazat. Odhadneš, jak by se podle toho dalo říct, že dokument přijme tuzemské publikum? Já předpokládám, že bude uveden v Česku.
0: Já předpokládám, že také bude uveden a že ho ještě čeká nějaký další distribuční život, ať už bude obklopený jakoukoliv debatou.
1: Samozřejmě, říkáš, že v Izraeli si to nedovedeš představit.
0: Tuhle chvíli ne, minimálně než opadne nějaká první emocionální reakce a než by se i podařilo třeba nastavit podmínky pro bezpečný návrat tvůrců i toho filmu.
1: A v Česku přesto, že tedy to budí taky velmi silné emoce, tady myslíš, že by to šlo promítat ten film?
0: Myslím si, že ano. Myslím si, že české publikum by se toho mělo dočkat, že to je film úplně připravený pro to, aby byl doplněný nějakou obsáhnou diskuzí, aby o něj kurátorsky bylo dobře pečováno a že by tohle mělo proběhnout. Otázka je, který třeba z festivalu bude mít vůbec příležitost ten film jako první uvést, a jsem na to opravdu zvědavý, protože samozřejmě každý takový třaskavý film, jako je toto, je tak nějak ready-made pro kulturní války a pro diskuzi, která už je napůl předem rozhodnutá, ale to by nás asi nemělo zastavit od toho, aby jsme na filmy koukali, měli možnost o nich diskutovat a dál nějak utvářet svoje názory.
1: Odhadneš, jak tedy dokument přijmu tuzemské publikum, jestli to bude námět k zajímavé a poučné debatě, anebo to bude ten náboj ke kulturní válce, jak už si to sám pojmenoval.
0: Čekám, že klidná diskuze to nebude ani v Česku. Čekám, že pro palestinští, řekněme, diváci, divačky se velmi snadno můžou po zhlédnutí tohoto filmu zhádat s těmi, kteří budou film spíš spochybňovat, nebo jeho závěry, jeho tvrzení, spochybňovat případně tu metodu, především tu anonymizaci nebo některé další věci, na kterých NASA stojí. Takže námět na plamenou diskuzi je to i v Česku, protože je to jeden z nejdelších, nejhorších a nejdiskutovanějších konfliktů na planetě.
1: Zatím ale nevíme, zda a kdy v Česku film uveden bude, je to tak.
0: Zatím to nevíme.
1: Hostem Interview Plus byl filmový kritik a kulturní publicista Pavel Sladký. Já ti mnohokrát děkuji.
0: Díky, hezký den.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
2: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
4: Následující pořad vysíláme v repríze.
5: O setkání prezidenta s premiérem, o blížících se volbách v Česku a ve Spojených státech amerických. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát

0: úterý. Vám přeje Petr Hartmann.
1: Názory a argumenty.
0: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky, které schválila a které vycházejí z jejího programového prohlášení. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to uvedl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Jak lze tento požadavek vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
2: Dobrý den.
0: Jak lze tedy apel ministra spravedlnosti směrem ke státním zástupcům vnímat?
2: Tak rozhodně se vláda pouští na dosti tenký led, protože v demokracii samozřejmě je tím nejdůležitějším téměř principem oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní justice. A právě tady vlastně vláda říká, že není spokojena s tím, jak justice pracuje. Zároveň ministr spravedlnosti Tejc říká, že vláda samozřejmě nemá možnost přímo práci justice ovlivňovat, tudíž pokouší se o to prostřednictvím státních zástupců, kteří jsou v našem systému součástí moci výkonné, to znamená, oni patří pod ministerstvo spravedlnosti, ale ani státní zástupce nemůže vláda ovlivňovat přímo, rozhodně ne přímo nějaké konkrétní případy. Když se podíváme na to, co vlastně vláda přijala, tak tam ale jde o konkrétní případy. Evidentně jsou to případy, o kterých mluvili vládní politici v poslední době, kde kritizovali rozsudky soudů nebo které se jich týkaly v případě SPD. Oni nyní tedy se pokoušejí vlastně přes ty státní zástupce nějakým způsobem prosadit svou vůli. Jak se k tomu postaví nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová, to teprv uvidíme. Zatím zareagovala velice zdrženlivě, což i z toho je patrné, že není si vlastně příliš jistá, co ta vláda po ní chce. A chce vyčkat na to teprv, až jí teda ministr Tejc řekne, o co konkrétně by mělo jíti. Podle Tejce by státní zástupci měli například podávat odvolání, případně i dovolání proti nespravedlivým trestům uloženým soudy. To je ovšem samozřejmě předpoklad, že ta justice nefunguje dobře, že konkrétně kritizují soudní rozhodnutí a říkají, že některé rozsudky jsou nespravedlivé zrovna, takže některé jsou příliš mírné, to je v další části. A tady opravdu, pokud vláda má tento pocit, má možnost využít legislativní proces a změnit zákony. Změnit zákony samozřejmě po odborné debatě. To ovšem se do toho jí nechce. Zároveň Tejc říká, že ten legislativní proces je příliš dlouhý, ale to je v tomto případě jeho účelem. Nemělo by se rozhodně měnit jednání justice podle toho, kdo je zrovna u vlády.
0: Tolik Petr Švarc.
2: Díky, naslyšenou.
0: Po delší době se na Hradě setkal prezident s premiérem. Proč jejich schůzka vyvolala tak velkou pozornost? Hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Před skoro přesně dvěma měsíci se o prezidentovi vyslovoval premiér dost hrozně. Podle něho se Petr Pavel na summit NATO v Ankaře namontoval a šlo o ostudu, jakou prý Andrej Babiš prorokoval. Po svém zvyku se vyjadřoval přepjatě. Bylo to neuvěřitelně trapné, chodili za námi naši partneři a ptali se, pro boha, proč tady je, co tady dělá. Jenže na takové úrovni se podobně Pavlačové otázky nekladou. Babiš také žádného zvídavého partnera neuvedl. Zatímco slovenský prezident Pellegrini řekl, že v Ankaře zaznamenal nepochopení, proč českou delegaci vede premiér a nikoli hlava státu. Tehdy se některým komentátorům jevil vztah Babiš-Pavel zmrazený přinejmenším do konce prvého prezidentova mandátu. když premiér odmítal s prezidentem zcela mluvit. Nepřišlo to ale naráz. Už koncem ledna Babiš i předseda sněmovny Okamura nedorazili ani po hodině na Hrad rokovat o zahraniční politice, takže Pavel schůzku zrušil a k té už pak nikdy nedošlo. Tehdy koalice prezidentovi silně vyčítala svévolný slib Ukrajině poskytnout čtyřiletouny L-159. A mezi oběma nejvyššími politiky to šlo pak od 10 k 5. Bez pochyby proto, že Babiš potřebuje k vládnutí motoristy sobě a jejich šéf Macinka rozpoutal s Pavlem drsnou válku kvůli poslanci Turkovi. Jemuž strana takřka prokazatelně vděčí za vstup do sněmovny i vlády a Turek přilákal některé sponzory. Když ho ale prezident z řady důvodů, pro mnohé zrozumitelných, odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem, Babiš to měl od Macinky, obrazně řečeno, denně na talíři. Takže snad na nějakou chvíli podlehl dojmu, že bude nejlepší se také do prezidenta pustit a začít pracovat na tom, aby viditelně poklesly Pavlovy šance vyhrát volby i v roce 2028. A například vydávat jeho kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli účasti na summitu NATO za žalování vlády, i když jde jen o interpretaci jedné věty v ústavě. Nicméně premiér druhdy tak rozčilený, že prezident přiletěl do Ankary díky předběžnému opatření ústavních soudců, otočil během léta kormidlem. Asi i po prostudování nejrůznějších sond mezi sympatizanty hnutí ANO, vůči Pavlovi mnohdy smyžlivějším a k Macinkovi s Turkem naopak skeptičtějším. S prezidentem se rozhodl komunikovat, protože ignorovat ho mu nic nepřináší a občané většinově svár mezi nejvyššími politiky nevidí rádi. První schůzka se také v pondělí odbyla, byť jakoby přibalená ke srazu klíčníků korunovačních klenotů. Šla přitom řeč o Pavlově projevu na nadcházejícím summitu OSN a tak dále. Rokovat oba pánové mají podle potřeby i v budoucnu. A Babiš vyjádřil také naději, že s hlavou státu začne mluvit i Macinka, k čemuž podle něho nazrál čas. Jestli ale ministr zahraničí za motoristy nepřijmou pobídku od svého šéfa k nastolení míru s Radem bude ochoten vyslyšet, jisté není, aspoň v dohledném čase. Macinkou vyhloubený příkop je totiž dost hluboký.
0: Tolik Ondřej Konrád. Komunální a senátní volby se nezadržitelně blíží. Nakolik tomu odpovídá dosavadní kampaň? Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
4: Letos si zvolíme komunální zastupitele a třetinu senátu. Partajní sekretariáty by dali cokoliv, aby posílili šance svých nominantů, jenže právě u tohoto typu voleb to jde obtížně. Jistě, pro velká města je zásadní programovou výzvou bydlení nebo doprava, ovšem recepty na ně se leckdy liší i uvnitř stran. Pro menší sídla se pak společná linka hledá ještě hůře a tak se ad hoc sliby, které jsou ale volby od voleb méně konkrétní, mísí s nemastnými, neslanými slogany, jejichž prostřednictvím se politici dušují, jak jim pro obec tuče srdce, nebo jak pro ní budou makat. Vymyslet úspěšnou senátní kampaň není o nic snazší. Pasovat se do role lokálního ombudsmana nebo se chvástat, jak jim to v té Praze ukážu, už dávno není originální. Zároveň již lidé vědí, že senátoři nejsou všemocní. Mají sílu věcem pomáhat, ale nikoli je s konečnou platností řešit. A tak se na nás z billboardů culí dámy a pánové, kteří víc než na sliby spoléhají na svoji osobnost, profesi, tedy patří-li k těm respektovaným, někdy i na stranickou značku. Občas přidají i nějaké to marketéry určené gesto, ačkoliv přirozenost mu nezřídka chybí. Někteří pak spíš vypadají, že je postihla svalová křeč. Člověk nemusí být bůh ví jaký kreativec, aby jej napadlo, jak by šlo těžko uchopitelná témata přetavovat do mnohem srozumitelnějších konkrétních příkladů. Politikům však schází nejen odvaha, ale i fantazie. A marketéři zase často nechápou jejich ideová východiska. Od opozičních kandidátů tak opět slýcháme ušlechtilé, leč zároveň otřepané věty o obraně demokracie, svobody a ústavních principů. Spozorní ústavní právníci či politologové a zatleská ta část veřejnosti, která se o politiku aktivně zajímá a chápe význam hodnot, institucí i samotné dělby moci. Jenže to je pořád menšina společnosti. Více lidé slyší na známky pohybu, dynamiky, pozitivních změn. Zatímco premiér Andrej Babiš co chvíli něčemu vyhlašuje válku a poháněn vidinou volebního úspěchu neváhá dělat z ministrů pouhé statisty, tak opozice se vysiluje stále stejnými sněmovními projevy. Dokonce už hodlá opět iniciovat hlasování o nedůvěře vládě. Je to bizarní, ale někdy se zdá, že koalice vidí větší bubáky v kratomu nebo mobilech ve školách, než v Rusku nebo zadlužování státu. Agendu však nastoluje podle toho, co jí zajímá, co nic nestojí a co dokáže prodat svým stoupencům. Pořád je to výnosnější než opoziční kritika Babišova střetu zájmů. Nelze přehlédnout rozdíly v tom, jak se politici stavějí ke svým kolegům a k voličům. V parlamentu i médiích sledujeme sebevědomé siláky, kteří si nenechají nic líbit. Před voliči ale vystupují opatrně, nesměle, někdy i s nádechem paranoje. Jakoby cítili vzdálenost svoji i svých nepočetných stran běžnému životu. Komunální a senátní volby, jakkoliv jsou špatně celostátně uchopitelné, mohou vazbám mezi voliči a politiky prospět. Ve městech a obcích máme ke svým voleným zástupcům blíž, výběru senátorů zase prospívá většinový volební systém. Kromě toho sociální sítě již odzvonily placené politické reklamě, takže o to čipernější musí být kandidáti v osobním kontaktu. Tím spíše smutné, když i současná kampaň vyznívá vyprázdněně a nudně.
0: Tvrdí Lukáš Jelínek.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Blíží se americké volby nejenom do kongresu. Vyhlídky republikánů na úspěch v nich nejsou podle průzkumů v současnosti příliš valné. Donald Trump se pokouší nepříznivý vývoj zvrátit zvláštním způsobem. Komentář napsal Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
5: Donald Trump se bojí listopadových voleb do kongresu a bál se jich vždycky. Už na začátku roku měl odevzdaně říkat spolupracovníkům, že strana v Bílém domě v nich vždycky ztrácí. Od té doby stihl rozpoustat nepopulární válku s Íránem, kterou neví, jak ukončit, a která devastuje peněženky Američanů. Nejnovějším projevem Trumpova děsu je sjezd republikánské strany, který se na prezidentův popud konal v Texasu. Demokraté i republikáni si podobné sjezdy obvykle schovávají na rok prezidentských voleb. Pořádat je v roce midterms je nezvyklé. Na sjezdu v Dallasu přišel Trump se slibem pro voliče. Pokud republikánům udrží většinu v obou komorách kongresu, vyplatí každému dospělému občanovi USA šek na $5,000, tedy něco přes 100 000 korun. Nechme stranou, že prezident něco takového nemůže sám bez součinnosti legislativy nařídit. I bez toho není příliš pravděpodobné, že by Trump svůj slib dodržel. Jakkoliv se jeho vábení voličů může zdát i na jeho poměry nezvykle bezkrupulózní, ve skutečnosti se o něco podobného pokouší už po několikáté. Američanům sliboval několik tisíc dolarů poté, co pustil nejbohatšího muže planety Elona Muska seškrtat federální úřady a rozpočet. Musk sliboval úspory až $2 biliony. Na tuto částku se ani nepřiblížil a žádné šeky nepřišly. Podobně Trump sliboval řadovým Američanům vyplácet výnosy z enormně navýšených cel. Ve skutečnosti si američtí zákazníci hlavně připlatili za všechno možné, protože firmy cla promítly do cen. Ani v tomto případě nedošlo na žádné šeky. Některé firmy se naopak přišly na své, když nejvyšší soud Trumpova cla letos zrušil a federální vláda začala vyplácet vratky. K zákazníkům tyto peníze ani tentokrát nedotekly. I proto komentátor Ryan Cooper z časopisu American Prospect vypočítává, že Trumpova bezohledná vláda už řadového Američana stála daleko víc než $5,000, kterému teď prezident zjištně slibuje vracet. Kromě neobratné snahy koupit si voliče se Trump pokouší zabránit republikánské volební prohře i jinak. Musíte mi prokázat tu největší laskavost, jakou jste mi kdy prokázali. Musíte to pro mě udělat. Musíte dělat, jako kdybych byl na kandidátce. Proklamoval v Dallasu. Trumpova výzva vychází z jednoduché logiky. V uplynulé dekádě se republikánům většinou dařilo lépe ve volbách, v nichž sám kandidoval. V mezivolebních kongresových volbách se jim naopak většinou dařilo hůře. Proto chce, aby se voliči tvářili, jako kdyby kandidátku vedl on sám. Jeho uvažování má zásadní chybu. Republikáni si letos v průzkumech nevedou nikterak dobře právě proto, že jim američtí voliči podle průzkumů dávají za vinu sérii katastrofálních rozhodnutí, která jim udělala výrazné díry do peněženek. A $5,000 je nezalepí ani u těch voličů, kteří Trumpovu planému slibu uvěří.
0: Tolik Matěj Schneider. Komentátor deníku Luboš Palata zasazuje nedávný volební úspěch AFD do polských a českých souvislostí.
6: Polský premiér Donald Tusk bojuje na politicky složitém bitevním poli. Svého odvěkého soupeře Jaroslava Kaczyńského a jeho Právo a spravedlnost sice poráží, ale na body může ve volbách za rok prohrát s proudem, kterému Kaczyński svými roky u moci otevřel dveře. S proudem nacionalistické, protievropské a protidemokratické politiky, která mezi Poláky získává na popularitě. Souboj o budoucnost Polska je tak otevřený. Proto Tusk, nejzkušenější politik ze všech polských demokratů, se nebojí občas šlápnout na plyn. Platí to i o jeho výroku, že zvítězství extrémně pravicové Alternativy pro Německo mohou mít v Polsku radost, jen cituji, idioti a zráci. Je jasné, že první slovo do vysílání veřejnoprávního rozhlasu nepatří, ale citát je citát. Navíc jsem přesvědčen, že Donald Tusk, trojnásobný polský premiér a po 5 let i prezident Evropské unie, má prostě pravdu. Pouze lidé rozumu mdlého, abych neopakoval ono neslušné vyjádření, se mohou v zemích jako Česko nebo Polsko radovat, když se u souseda, navíc tak důležitého souseda, jako je Německo, dere k moci protidemokratická, extrémně nacionalistická a po všech stránkách vůči demokracii agresivní síla. Síla, dovolím si to prohlásit, v některých ohledech doslova tmářská. U Alternativy pro Německo navíc neplatí politologická poučka, že když nějaká extremistická strana sílí, tak je zároveň méně extremistická než na počátku. AFD, která vznikla jako strana profesorů proti euru, je dnes podle mnoha měřítek a podle mínění německých bezpečnostních orgánů stranou jasně extrémně pravicovou. Nejméně v některých částech Německa se Saskem Anhaltskem, kde před několika dny získala v zemských volbách přes 43% hlasů na prvním místě. Polsko, které tvrdě odneslo druhou světovou válku, se naučilo mít na vývoj za svými hranicemi nastražená tykadla. Varšava dobře odhadla vývoj v Rusku, který vyústil v agresi proti Ukrajině roky předtím, než se další země, včetně Česka, probraly. Teď jasně vidí, že v Německu vyhrávají v AFD nejen nepřátelé demokracie, ale také lidé, kteří se přátelí s putinovským Ruskem. A německé obyvatelstvo by chtěli dělit na základě krve na to čistě německé a na to nečisté. Z úspěchu takové strany, z úspěchu AFD, bychom měli být znepokojeni i my Češi. Tak jako Tusk, tak jako Poláci. Protože když AFD v Německu vyhraje, bude to pro Polsko, ale i pro nás, opravdu víc než zlé.
0: Hovořil Luboš Palata. Před 50 lety zemřel významný český fotograf Josef Sudek. Slovo má spisovatel Karel Hvížďala.
7: Jožo, ty v tom svém šeru pořád hledáš nějaké zázraky. Ty věci netiskneš. Ty je tou svou komorou přímo zaklínáš. Ale jdi, Franto, jaké pak zaklínání? Všechno už tu je. Já jenom čekám. Světlo si dělá, co chce. A člověk musí mít trpělivost. Když spěcháš, neuvidíš nic. Já musím počkat, až ta sklenice na stole začne mluvit sama. To je rekonstrukce rozhovoru malíře Františka Tichého s jeho přítelem, fotografem Josefem Sudkem z půlky 50. let v jeho ateliéru v Praze ve Nitrobloku na Újezdě 30. A právě tam v roce 1927 založil Sudek společně s avantgardními fotografy Jaromírem Funkem a Adolfem Schneebergerem společný ateliér, který však dlouho nevydržel. Brzy se na domě objevil firemní štít s nápisem Umělecké fotografie Josef Sudek. Ze Sudka se stal profesionální fotograf a živil se dětskými portréty a svatebními fotografiemi. Nemusel ale u toho zůstat dlouho. V roce 1928 se domluvil s Emanuelem Frintou a začal se zabývat pro družstevní práci reklamní fotografií. A opět měl štěstí, protože se tam setkal s prvotřídním typografem Ladislavem Sutnarem. A díky své citlivosti a přátelství s mnoha dalšími umělci, jako byli malíři Emil Fila či architekt Otto Rosmajer, se mu brzy podařilo ve svých zátiších či aranžovaných předmětech nacházet magičnost či zahalená tajemství, často připomínající abstraktní šifry. A protože byl milovníkem klasické hudby, scházeli se v jeho ateliéru každé úterý generace mladých umělců. Mě tam zavedl kolega Jaroslav Pacovský a dodnes na ten večer nezapomenu. V ateliéru bylo šero a všude byl neobyčejný nepořádek. Pamatuji se na stůl plný zmačkaných papírů. Když si tam chtěl někdo položit skleničku či hrnek s čajem, musel opatrně papíry odsunout. Sudek obsluhoval gramofon a pouštěl hlavně Bacha, Martinu, Vivaldiho a Janáčka. Atmosféra měla v sobě něco slavnostního. Sám Sudek skoro nemluvil. Těsně po válce právě na některé jeho hudební seanci se objevila mladá americká fotografka Sonia Bulaty, která se stala jeho žačkou. A byla to právě ona, která mu v roce 1971 uspořádala první výstavu ve Spojených státech. V té době už měl za sebou řadu publikací, jako například Procházka po kouzelné zahrádce, Všeru chrámu, Topografie, Sutin a vzpomínky. V roce 1956 k 60. nám vyšla jeho první velká monografie, kterou upravil František Tichý a textem doprovodil nakladatel Jan Řezáč. Celkem za jeho života vyšlo asi 25 knih s jeho fotografiemi. Sudková tvorba se uzavřela k jeho 80. nám v roce 1974. Zemřel 15. září. Nekrolog napsal jeho přítel Jaroslav Seifert. Josef Sudek byl fotografem Ticha, které má v sobě každé době tajemství, proto je jeho dílo živým zdrojem inspirace pro další generace i dnes.
0: To byl Karel Hvížďala. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
8: Znáte dopaminové barvy? Je to velký hit, který překotně mění odstíny šatníků, bytové výzdoby i zařízení škol a kanceláří. Dopaminové barvy totiž, jak prokázaly mnohé studie, napomáhají tvorbě dopaminu v našich mozcích a tím přispívají k naší dobré náladě, zlepšují schopnost soustředění i paměť. Jejich přítomnost přináší aspoň částečnou úlevu od strachu a úzkosti. Dopaminové barvy to jsou jasné, syté, zářivé odstíny. Jestli váš mozek zaplaví dopaminem spíš červená, oranžová či žlutá, anebo fialová, fuchsiová či elektricky modrá, to je potřeba vyzkoušet. Mozek každého z nás reaguje na svou vlastní paletu. Pohled na klasickou vlajku LGBT+, vyzdobenou všemi barvami duhy, jen ještě sytějšími a veselejšími, než jaké vídáme na obloze, zlepší náladu každému s výjimkou těch nejzavilejších homofobů. Co si budeme povídat? Fakt, že když jsme obklopeni jasnými sytými barvami, zlepšuje nám to náladu, objevili lidé nejspíš už před pár tisíci lety. Teď konečně objevujeme, proč to tak je, na molekulární úrovni. A vybaveni tímto poznáním snad konečně odhodíme podivnou tradici z 19. století, které se v Evropě říká dobrý vkus a která přikazuje gentlemanům chodit v černých, tmavošedých či tmavohnědých oblecích a dámám vyhýbat se jasným barvám, pokud chtějí vypadat důstojně. Možná to má co dočinění s tehdejším přesvědčením, že aby byl člověk důstojný, musí být přísný a vážný. Tvářit se přesně tak, jak k tomu člověka nutí nedostatek dopaminu. Lidé narození v tropických oblastech s křiklavými barvami nemývají problém. A pokud se ocitnou v zašedlém prostředí, dovedou si přiznat, že jim barvy chybí. Pamatujete se na uprchlou otrokyni, o které psala Toni Morrison, v Ohio měla svobodu, ale chyběly jí barvy. Musela si aspoň pohrávat v prstech s útržkem zářivě fialové látky, aby přežila dlouhou šedivou zimu. Právě tak na mě zapůsobily bláznivě barevné domy v Harlemu. Ve čtvrti plné šedého betonu, kde byly celé bloky vypálené, budovy opuštěné a se zaslepenými okny, si lidé v domech, které ještě stály, opatřili pestré jižní barvy a celý dům jimi natřeli, včetně kamenných schodů. Byly to latexové barvy, které omítce jistě neprospěly, ale v domech takhle vyzdobených se veseleji bydlelo. Pokud v zimě trpíváte velčmercem, stesky, depkami a pocity marnosti, možná na tom i nedostatek barev má svůj podíl. A tak zapomeňte na dobrý vkus a obklopte se barvami. Nanoste si je do bytu. Navěste si je na sebe. Postarejte se, abyste se, až přijdou krátké a šedé zimní dny, mohli neustále těšit barvami. Mozek vám poděkuje.
0: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
9: Nejvyšší patra americké politiky.
10: This is only the dawn of the golden age of America.
9: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
11: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
12: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
13: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
9: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
14: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
12: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
15: Je středa 16. září a my otvíráme živé vysílání ranního Plusu. Do nového dne vás o 6. hodině vítají Martina Mašková
16: a Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
16: A tady jsou naše úvodní témata. Jak státní zástupci reagují na požadavek Ministerstva spravedlnosti, aby zohledňovali priority vládní trestní politiky?
15: Jaký verdikt se dnes v Hágu očekává nad bývalým prezidentem Kosova, Hašimem Táčim?
16: A jak bude moct záchranný systém v krizích novým způsobem využít rozhlasové vysílání?
15: Tak těmito tématy otevřeme první hodinu. Zprávy dnes bude připravovat celé ráno. O dopoledne Martin Batějka.
17: Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by mohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale v úterý podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. O změně názvu totiž může rozhodnout jenom kongres, ne správní rada. Trump převzal řízení největší národní instituce v loni. Velká část umělců v ní v reakci na to přestala vystupovat. Další informace přidáme v ranním Plusu hned po zprávách. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
18: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
17: Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. A včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
19: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
17: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a sanace by podle něj měla trvat do června 2028.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody. Oznámila to pohraniční služba Sutkazem na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem.
20: Mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andrij Demčenko v ukrajinské televizi uvedl, že hlavní je chránit životy lidí. Důvodem k přerušení provozu hraničních přechodů jsou ruské útoky nejen na Jahodin, ale také na přechody a jejich okolí mezi Ukrajinou a Moldavskem nebo Rumunskem. Podle Demčenka musí pohraničníci v době leteckého poplachu odvést všechny civilisty z hraničního přechodu na bezpečné místo, do protileteckého krytu. Většina hraniční přechodů, ale takové kapacity nemá. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Český rozhlas.
17: Italská stíhačka nasazená v misi Severoatlantické aliance v noci sestřelila nad Litvou dron. Podle italského ministra obrany bezpilotní letoun pocházel pravděpodobně z Ruska. Litevské úřady uvedly, že původ trosek pořád vyšetřují. Rusko se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo. Dron do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska. Po sestřelu dopadl nedaleko Kaunasu, západně od Vilniusu. Zástupci města na sociálních sítích informovali, že nesl výbušninu. Stíhačky mise NATO hlídkují nad Litvou a Estonskem od doby, kdy se pobaltské země v roce 2004 připojily k alianci. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoliv podle stranické linie.
21: Tento návrh není součástí programového prohlášení vlády, ale na koaliční radu se dostal a diskutovali jsme o něm. Shodli jsme se, že naše názory nejsou jednotné, proto jsme se dohodli, že necháme volné hlasování.
17: Šťastný spolu s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z hnutí ANO třeba namítají, že není v nejlepším zájmu dítěte, aby se narodilo do neúplné rodiny. A podle ministerstva zdravotnictví ale nelze konstatovat, že dítě vyrůstající s oběma rodiči bude mít automaticky lepší podmínky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Soulu se schází na ekonomickém a politickém summitu prezidenti pěti středoasijských zemí a hostitelské Jižní Koreji. Spojuje stále větší vzájemný obchod. Jižní Korea má zájem na nákup ještě většího objemu nerostných surovin.
22: Bezmála 90% veškerého obchodu se v současnosti odehrává mezi Jižní Koreou, Kazachstánem a Uzbekistánem. Ze střední Asie proudí na korejský poloostrov hlavně zemní plyn, litium, zemědělské produkty nebo textil. V opačném směru potom automobily, stroje, elektronika a průmyslová technologie. Jižní Korea jako jedna z ekonomicky nejvyspělejších zemí světa je životně závislá na dovozu surovin a po začátku krize v Hormuzském průlivu se snaží diverzifikovat místa, odkud nakupuje hlavně ropu, zemní plyn a vzácné zeminy. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
17: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele bude památka vypadat stejně jako při otevření před 60 lety.
23: Budova Vítkovického nádraží je památkově chráněná a pro správu železnic jako investora i pro stavební firmu je proto největší výzvou rekonstrukce právě splnění všech podmínek památkové ochrany. Společně s prostorami pro cestující se dál pracuje i na nových výtazích, které pohodlně propojí obě nástupiště s nadchodem.
17: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní, kousek za Jihlavou. Na kilometru 113 zastavilo v odstavném pruhu porouchané nákladní vozidlo. Na D1 už přímo v Brně směrem z Prahy zlehka houstne provoz před zúžením u D2. Zatím kratší fronta, hlavně kamionů, popojíždí od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. V ulicích Prahy v brzkém ránu panuje klid, potíže zatím nepůsobí ani omezení ve spojovací. U odbočky do ulice k Žižkovu pracují na opravách vozovky. Jede se pouze jedním pruhem a během špičky se tam tvoří dlouhé kolony. V tunelu Blanka ve směru z Břevnova do Troji zhruba 100 metrů před výjezdem do Nové Povltavské ještě před chvílí blokovalo pravý pruh porouchané osobní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, postupně až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
16: A dobrý poslech vám v 6 hodin a 8 minut přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Mezinárodní, pokračujeme našimi hlavními zprávami. Jedno z významných amerických kulturních míst Kennedyho centrum ve Washingtonu je zavřené. Správní rada instituce jmenovaná prezidentem Donaldem Trumpem odhlasovala okamžité uzavření hlavní budovy. Zdůvodnila to špatným technickým stavem. A to jen krátce poté, co americký federální soud zakázal připojit na fasádu centra Trumpovo jméno. O sporu teď budeme mluvit s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Jano, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
16: Proč soud nedovolil radě umístit Trumpovo jméno na fasádu budovy?
2: Soud, konkrétně soudce Christopher Cooper, řekl, že Trump nesmí umístit jméno Donalda Trumpa na fasádu a vytkl radě, která je složená z Trumpových spolupracovníků, že se snaží obejít jeho dřívější zákaz. On to už zakázal radě jednou, a to na jaře. A připomněl jí, že jméno této instituce k centru udělil kongres a že bez souhlasu kongresu nesmí na jméně centra ani na fasádě, ani nikde jinde přibýt žádný jiný odkaz na kohokoliv jiného, než na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Zároveň pochybnil tvrzení, že bez Trumpova jména hrozí centru finanční kolaps. Soudce připomněl, že kongres už na rekonstrukci schválil 257 milionů dolarů, to je zhruba 5 miliard korun, a naznačil, že finanční problémy si vedení centra, nebo respektive ta rada, do jisté míry způsobila sama, a to tím, že umělci kvůli sporu o přejmenování zrušili svá vystoupení a tím pádem i klesala návštěvnost.
16: Jak na ten verdikt zareagoval Donald Trump?
2: Donald Trump obratem na sociální síti napsal, že uzavření budovy sice proběhne okamžitě, ale že samotná rekonstrukce nezačne, dokud odvolací soud nerozhodne v jeho prospěch ohledně toho jména na budově. Jinými slovy, když buď tam bude moje jméno, nebo nedostanete peníze na tu rekonstrukci. Fakticky tak tím vlastně spojil ten osud té 100 milionové opravy s tím, jestli se mu tam na tu fasádu podaří zpátky dostat své jméno. Pokud by odvolací soud dal zapravdu ale soudci Cooperovi, tak hrozí, že se prázdná a technicky teď v problémech budova ocitne na neurčito v limbu.
16: Je tedy pravdivé to tvrzení správní rady, že bez Trumpova jména tato národní kulturní instituce zbankrotuje?
2: Tak rada centra hlasovala pro okamžité uzavření budovy právě s odůvodněním, že není způsobila k dalšímu provozu. Odkazuje se na nedávný pád části stropu ve vstupní hale během bouřky. Ten zveřejnil ministr obchodu Howard Lutnick jako bezpečnostní varování. Provoz v centru fakticky ale utichl už začátkem července, protože jednak nejdříve od prosince umělci zrušili na protest proti přejmenování budovy po Trumpovi svá vystoupení a poté Donald Trump řekl, že tu budovu 4. července uzavře, takže už vlastně nikdo nepočítá s tím, že je otevřená, ale ta je stále otevřená kvůli těmto soudním sporům, o kterých se bavíme.
16: Jano, ty jsi Kennedyho centrum nedávno navštívila. Jaká tam panovala atmosféra?
2: Já jsem tam byla teď v neděli, byla jsem tam natáčet, protože mě právě zajímalo, jak to tam vypadá, jak vypadá vlastně ten spadlý, propadlý strop, o kterém jsem slyšela od ministra Lutnicka. A faktem je, že tam bylo pár návštěvníků. To centrum vlastně stále je otevřené, stále funguje. Když tam vejdeme dovnitř, tak tam uvítejí, tam vlastně tam pracují dobrovolníci, takže ti vám běžně vás provedou tou budovou a většina těch sálů je ještě stále k dispozici a otevřená, ale třeba na tom místě, kde spadla ta část omítky, tak tam okolo toho bylo bezpečnostní takové orámování, aby tam nikdo nechodil. Uzavřená byla i ta nádherná proslulá terasa, která obchází to centrum. A celkově ta atmosféra byla strašně smutná, protože byla to taková pulsující, vibrantní instituce, která vlastně kvůli těmto sporům nemá ani návštěvníky, ani program, ani umělce, a to je kvůli čemu ji tehdy nechal tehdejší prezident zřídit.
16: Tak to byly postřehy americké zpravodajky Českého rozhlasu a nově také spoluautorky nového podcastu Českého rozhlasu Plus přes Atlantik Jany Ciglerové. Jano, dobrou noc.
2: Děkuju, hezké ráno vám.
15: Posloucháte ranní vysílání na Českém rozhlase Plus. Státní zástupci odmítají představu, že by jim vláda anebo minister spravedlnosti určovali, jak postupovat v konkrétních trestních případech. Šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO totiž chce, aby státní zástupci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Jde například o posílení odpovědnosti pachatelů trestné činnosti, včetně těch, kteří jsou v době činu intoxikovaní, o vymezování se proti příliš benevolentním trestům za násilnou kriminalitu, nebo naopak o méně častější stíhání za kontroverzní projevy. Minister argumentoval tím, že státní zastupitelství je součástí výkonné moci a vláda jako její vrcholný orgán má právo stanovit, co považuje za důležité. Jak ale řekl Tomáši Pavlíčkovi Adam Borgula, první viceprezident Unie státních zástupců, tento argument je v rozporu se zákony.
3: My jako Unie státních zástupců určitě nespochybňujeme pravomoc vlády určit trestní politiku, která se ale v zásadě potom odráží v legislativních opatřeních. Takže to je skutečně ten nástroj, kterým mohou být nejen soudci, ale státní zástupci zavázáni postupovat podle trestní politiky vlády, která se následně projektuje zejména do zákonných právních předpisů. Samotný ten argument, že státní zastupitelství patří do moci výkonné, není zcela vyčerpávajícím výkladem, protože i judikatura Ústavního soudu vlastně říká, že státní zastupitelství je orgán výkonné moci svého druhu. To znamená, státní zástupci mají svoji nezávislost, a pakliže by státní zastupitelství bylo stejné a řídilo se stejnými pravidly jako další orgány výkonné moci, tak by zákon o státním zastupitelství nezněl tak, jak zní, kde mimo jiné je garantována nezávislost státních zástupců. To znamená, z toho lze vyvodit, že usnesení vlády tady nemůže být podkladem pro postup státních zástupců, to je vždycky zákon a zásady trestního řízení.
4: Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová a ministr Tejc dali oba najevo, že to chtějí osobně probrat. Prakticky by to mohlo vypadat tak, že by paní Bradáčová vydala metodická doporučení nebo takzvaný pokyn obecné povahy, který by postup veřejných žalobců sjednotil a usměrnil. Je to z vašeho pohledu něco, co by mohlo být užitečné?
3: Tak už se děje, těch pokynů obecné povahy je celá řada, ale opět platí to, že musí být v souladu se zákonem. Současně právě i zákon určuje, že státní zástupce má možnost odmítnout nezákonný pokyn. To znamená, že ta zákonnost je vlastně alfou a omegou toho pokynu obecné povahy. V zásadě z toho, co bylo tedy komunikováno, pak lze učinit ještě poznámku o tom, že se tyto pokyny obecné povahy netýkají vlastně hmotně právního výkladu, to znamená výkladu trestního zákoníku, co je nebo není trestným činem.
4: Tak když se teď odrazím od jednoho konkrétního příkladu, nedávno vzbudila pozornost smrt malého dítěte, kterého zabil jeho otec, a ten nakonec nebyl odsouzen za vraždu, ale za opilství, anebo ještě jiný případ opakovaného znásilňování malého dítěte, za což pachatel dostal podmínku, tak ve vládním usnesení se píše, že v oblasti trestního postihu násilné kriminality, kriminality v sexuální oblasti, domácího násilí nebo kriminality páchané na zvířatech se dá považovat současný přístup justice v některých případech až za benevolentní, což by státní zástupci neměli akceptovat. Vidíte tady také prostor pro změnu přístupu?
3: Já tady znova musím odkázat na to, co už jsem řekl. Státní zástupce v těchto konkrétních věcech nemůže akceptovat postup, který shledává především nezákonným. To znamená, neřídí se tedy usnesením a v tomto případě názorem vlády, pakliže tento názor není projeven v nějakém konkrétním návrhu v legislativním procesu a není teda schválena změna zákona, což v právním státě je jediná možnost, jak justiční orgány zavázat. Mám za to, že tady je potřeba přísně rozlišovat jaksi názor společnosti na to, co shledává spravedlivým a na to, co je podle zákona po právu. Samozřejmě ta zákonnost není otázka jednoho názoru, protože soud nalézá právo, ale od toho tu máme dvouinstanční soudní systém, to znamená klasicky soudy nalézací a odvolací, tak aby byl minimalizován ten nezákonný postup.
4: Takže i podobně se vyjádříte k tomu, co prosazuje pan ministr u kontroverzních projevů. On tam doporučuje zdrženlivost, říká, cituji, to, že nějaký projev je kontroverzní, urážlivý nebo je společensky nepřijatelný, ještě neznamená, že má být trestný. S tím byste souhlasil nebo ne?
3: Tady nejde o můj souhlas, ale tady skutečně jde o to, jestli náš právní řád vlastně stojí na formální pojetí trestného činu. To znamená, že je potřeba vyhodnotit, zda jsou naplněny znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu a pak tedy následuje ten postup, který předepisuje trestní řád a pokud by tady měla být nějaká zdrženlivost, tak jak o tom hovoří ministr spravedlnosti nebo případně tedy vláda, tak znovu tady tento názor by měl být nějak promítnut do legislativní činnosti.
15: Řekl nám Adam Borgula, první viceprezident Unie státních zástupců.
16: V 6 hodin a 19 minut jste stále na vlnách Ranního plusu. Tady jsou krátké hlavní zprávy dnešního rána. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti Unie, její energetické nezávislosti, umělá inteligence, boj s klimatickými změnami a otázky bezpečnosti v souvislosti s hybridními útoky z poslední doby. Zájem o hypotéky v Česku v srpnu klesl. Před několika minutami to uvedla Česká bankovní asociace ve svých čerstvých statistikách. Podle nich poskytly banky a stavební spořitelny minulý měsíc hypotéční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským rokem je to nárůst o 4%, meziměsíčně ale pokles o 15%. A ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informovala dnes služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Předpovědi vědců navíc naznačují, že se díra bude v druhé půlce září nadále rozšiřovat.
15: Posloucháte Ranní plus 6 hodin a 20 minut. První ověřená informace ve vysílání může být v případě krizi do 13 minut po oznámení. Například to plyne z posílené spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Spolu připravují podrobné scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně blackoutu, chemické či radiační havárie anebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
5: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
6: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
5: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
7: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají
0: a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
5: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
7: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
5: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
8: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
5: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu anebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
10: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat. Ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
5: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
16: Posloucháte Ranní plus, kde teď nahlédneme na stránky dnešních zahraničních médií. Podle francouzského deníku Le Monde se jídlo ve Francii stává nástrojem krajní pravice v boji proti migraci a multikulturalismu. Krajní pravicové hnutí stále častěji spojuje tradiční francouzskou kuchyni s národní identitou a vytváří představu, že její kultura je ohrožena příchodem cizinců. Útoky například na kebabové stánky tak mohou představovat méně nápadnou formu rasismu, upozorňuje Le Monde.
24: A k tomu také mimo jiné píše, že tento přístup ve Francii může mít širší význam, protože francouzská gastronomie je spojena s představami o národní tradici a způsobu života. Jídlo, jak se dočteme v Le Monde, umožňuje vylučovat přistěhovalce už jen podle toho, co jedí, a to i v případech, kdy je nelze snadno rozpoznat podle vzhledu. A podobnou strategii deník popisuje i v dalších evropských zemích.
16: Španělský deník El País se všímá dění v Kanadě. Kanada se totiž kvůli tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa stále více obrací k Evropské unii. Podle El Paísu se Kanada s Evropou snaží vyjednat vytvoření strategického rámce, který by mohl vést až ke statusu přidruženého člena Evropské unie. List upozorňuje, že ještě před několika lety by taková představa působila jako politická fikce. Teď se ale stává reálnou možností.
24: Plánovaná spolupráce by mohla zahrnovat přístup k technologiím, surovinám a energiím nebo jednodušší pohyb pracovníků. Překážek je ale podle El País stále mnoho. Například 10 ze 27 členských zemí zatím neratifikovalo obchodní dohodu s Kanadou.
16: A tradiční způsob čínské výchovy dětí podle hongkongského deníku South China Morning Post v éře umělé inteligence neobstojí. List upozorňuje, že tlak na memorování a akademické výsledky připravuje děti o kreativitu, samostatnost a kritické myšlení. Tak tolik opravdu rychlý průlet dnešními zahraničními servery.
24: A to v Ranním plusu. Brněnští vědci pěstují miniaturní lidské sítnice z kmenových buněk. Ty dosud rostly celé měsíce v temných kultivačních místnostech. Vědci je vystavili světlu a zjistili, že lépe dozrávají a více se podobají skutečné sítnici. Vliv světla dosavadní laboratorní modely opomíjely. Objev může pomoci vyzkoumat dědičná onemocnění, vyvíjet nová léčiva a jednou třeba i při transplantacích sítnice.
25: Otevírám inkubátor a vyndávám z něj Petriho misku,
9: ve které jsou umístěny v médiu a rostou mini sítnice.
11: Tomáš Bárta z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity mi v laboratoři ukazuje retinální organoidy, neboli mini sítnice, které vědci vypěstovali z kmenových buněk. Zkoumají na nich nové léčby oka nebo mohou do budoucna sloužit jako zdroj buněk pro transplantace poškozené sítnice.
9: K tomu, aby jsme si mohli na ty organoidy podívat, musíme zapnout mikroskop.
12: Ano, sundáváte skla, které chrání mikroskop. Ten je pravděpodobně teda v nějakém sterilnějším prostředí.
9: Tak, přesně tak. Když se kouknete, tak uvidíte několika milimetrové kuličky, které obsahují několik vrstev buněk.
12: Vidím tam takový jednodušeně malý flíček, ale ono to je něco jako malinkatá část oka, kterou jste tady vypěstovali.
9: Na úplném povrchu máme ty fotoreceptory, které mají úkol přeměnit světlo v elektrický vzruch. Pak tam jsou další typy neuronů, které by jej měly vyslat do mozku pomocí optického nervu, ale samozřejmě optický nerv v tomto systému chybí.
11: Abychom se na to, co vědci vypěstovali, podívali ještě z větší blízkosti, vede mě Tomáš Bárta do vedlejší laboratoře, kde se nachází elektronový mikroskop.
9: My teďka uvidíme ten zralý organoid.
12: A to, co jsme viděli teďka vlastně.
9: To bylo dvouměsíční. Teďka uvidíme zralý. Tady se na tomto mikroskopu můžeme na ně podívat.
11: S počítačem, kterým se mikroskop ovládá, pracuje výzkumnice Eva Hrubá.
13: Sedíme u skenovacího elektronového mikroskopu, abychom se podívali na povrchové struktury na našich modelových organoidech.
11: Při stimulaci světlem vytváří podle vědců sítnice struktury, které umožňují detekovat světlo.
13: Můžeme porovnávat díky elektronové mikroskopii, jestli ta fotostimulace vlastně byla

0: řeknu jednoduše, jsou naplněny těmi fotocitlivými proteiny.
1: To se podařilo díky tomu, že vědci minisítnice, které běžně půl roku rostou v temné kultivační místnosti, vystavili světlu a pak se začaly více podobat běžné lidské sítnici.
0: Právě ty světlem stimulované minisítnice dokáží lépe reagovat na světlo, dokáží lépe přeměnit ten světelný signál na ten elektrický vzruch.
2: Takže nejenom, že jste vypěstovali mikroskopickou část oka, vy jste ho i naučili vidět.
0: Tak v uvozovkách naučili vidět, protože zrak a vidění se odehrává samozřejmě až v mozku a ta detekce světla se odehrává v sítnici.
1: Světlo tak nemusí být jen podnětem, který fotoreceptory zachytí. Může zároveň pomoct s jejich dozráváním. A právě zralější buňky by jednou mohly znamenat účinnější léčbu nemocí sítnice nebo dokonce umožnit její transplantaci. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
3: A v půl sedmé přináší aktuální zprávy Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus.
5: Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho pak v pondělí představí na vládě. Ministr taky počítá s tím, že část čištění bude muset udělat specializovaná firma. Odhadovaná cena je 190 milionů korun. Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Stačí vyplnit dotazník a podstoupit stěr z úst. Zájemci můžou přijít každý den mezi 7 ráno a 3 odpoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko a v hlavním městě Sofii se sejde například s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO dorazí Babiš i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort vypořádal připomínky jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoliv podle stranické linie. Slovenský prezident Peter Pellegrini dnes v tamním parlamentu vystoupí se zprávou o stavu republiky. Informoval o tom předseda Národní rady Richard Raši. Pellegrini podle agentury TASR už v červnu avizoval, že chce zprávu přednést v září. Naznačil tehdy, že v ní bude reagovat například na připravovaný státní rozpočet na příští rok nebo na strategický dokument Vize Slovensko 2040. Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze můžou využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz. A začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda nebo Karlových Varů. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Milena Štajnmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna zpozorněte před Rousínovem. Na kilometru 218 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion a částečně zasahuje i do pravého. Hlavně nákladní vozidla vybočují doleva, na místo dorazila už policejní hlídka. Na D1 při průjezdu Brnem ve směru z Prahy nabírají zdržení řidiči kamionu a výrazně zpomalují za výstavištěm na kilometru 191. V Praze v Liberecké směrem do centra sledujeme silný provoz už z konce Cínovecké od Letňan. Odtud k Blance je to zhruba na 20 minut vjezdy do tunelu směr Břevnov už navíc začaly regulovat. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, postupně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů. Na horách naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Poslouchá

0: Plus.
1: A v něm jsou s vámi dnes Daniela Vrbová a Martina Mašková. Touto dobou se už možná těšíte na autorský výběr z domácích médií. Dnes ráno média prošel Radek Bartoníček ze serveru Aktuálně.cz. Radku, dobré jitro.
2: Dobré ráno všem.
1: Média hlásí spíš chladnější den, rozebírají dražší benzin nebo plyn, nebo je trápí špatná úrada chmele nebo hroznu, ale vy jste, jak je vaším zvykem v novinách, našel i dobré zprávy?
2: Já jsem se snažil, víte co, včera jsem sledoval události a opravdu toho špatného je jako hodně, dost se to na lidi valí. Byť si myslím, že když pak sledují život lidí, včera jsem byl na reportáži v Brně. Lidé vlastně si žijí jako docela pohodově. Usmívali se, seděli tam na lavičkách, prostě krásné počasí, popíjeli, jo, povídali si, bomba. Ale když se podíváte do těch médií, ajajaj, člověk by nejraději hledal nějaký strom, kde jako se hodí tu smyčku. Ale není to samozřejmě zdaleka tak zlé. Hledal jsem tedy pozitivní i zprávy, i pozitivní. Deník Právo vlastně otvírá dneska zprávou, kterou zaměstnanci budou považovat za pozitivní, a to je, že vlastně ano, SPD a motoristé se nedohodli na tom, že by zrušili současnou praxi, kdy mají zaměstnanci placené první 3 dny nemocenské. To je něco, co hlavně odboráři prostě na tom moc trvají. A motoristé navrhli, že by se to zrušilo. Ono by to přineslo úsporu do státního rozpočtu. Ale jak Deník Právo píše, motorista Boris Šťastný jim potvrdil, návrat karenční doby pokládáme za rozumné opatření, ale na radě koaliční u ANO a SPD jsme nenašli pozitivní odezvu a proto tento návrh padá pod stůl. A já jsem byl včera v Brně na té reportáži, kde bylo ANO a SPD, každý někde jinde, nebyli ještě jako na jednom pódiu. No a i Andrej Babiš to potvrdil, rušíme to, vůbec s tím nepřijdeme, buďte zaměstnanci v klidu. A trošku komické bylo, že Tomio Okamura na jiném pódiu řekl, já jsem se proti tomu postavil, takže SPD tomu zabránilo. Tak to říkám jenom jako takovou perličku, že ANO a SPD se trošku přetahovali, kdo tomu vlastně zabránil. Ale upozorňuji, že třeba zaměstnavatelé to nepovažují za dobrou zprávu. Vždycky záleží na tom pohledu. Takže ale z pohledu zaměstnanců je toto dobrá zpráva po ránu.
1: V deníku N vás zaujal článek, který se týká zaměstnanosti žen s dětmi na mateřské či ve školce. Čeho konkrétně se ten článek
2: týká? Víte co, já nevím, jak to máte vy, ale já, když potkávám ženy, které jsou na mateřské a pracují třeba v redakcích, jsou neuvěřitelně pracovité, neuvěřitelně efektivní, přiletí, rychle musím udělat honem, rychle ve dvě, dítě ve školce nebo tohle. No a v deníku N vychází zpráva, vlastně, která říká, cituje průzkum platformy Mundo, která vlastně říká, že 71% matek malých dětí uvedlo, že své práci nevěnují tolik času, kolik by si přáli. Buď pracují v jiném rozsahu, než si přejí, nebo nepracují, ačkoliv pracovat chtějí. Jinými slovy, oni chtějí pracovat, ale nemají k tomu vytvořené podmínky. Prostě tady v tom průzkumu je psáno, žádnou práci v Česku nemá polovina matek dětí do 5 let, přestože naprostá většina z nich by chtěla pracovat. Což fakt považuji jako za hodně důležité. Autorky dokumentu ještě podle deníku N upozorňují, návrat do práce tak nebrzdí ochota rodičů, ale dostupnost péče a pracovních podmínek, které by jim umožnily zapojit se dřív, než dítě doroste do věku předškolní péče. Jo? Je důležité o tom stále mluvit. Já si pamatuju, tolik let se prostě neustále probírá, aby maminky, ale i otcové, kteří se starají o děti, aby měli větší příležitosti pracovat. Tak snad se to prostě bude, ne? Všechno se postupně zlepšuje.
1: Třetí téma, které jste vybral, se týká vzdělávání, konkrétně článku v Hospodářských novinách, kde se dočteme, že absolventi vysokých škol nelitují diplomu, ale někdy snad výběru oboru.
2: Titulek je diplomu nelitují, oboru ano, třetina absolventů by dnes zamířila studovat jinam. Je to, autorka cituje britský průzkum, ale v článku potom mluví čeští odborníci, kteří říkají, téměř nikdo nelituje, ale já jsem se zase to snažil, abyste rozuměli, dát trošku do pozitivnějšího, takže tam je to, že ti studenti litují toho, jaký obor si vybrali, ale nelitují toho, že studují. Jo, že studovali, takže český odborník, který se jmenuje Vítězslav Lounek a je analytik z Centra pro studium vysokého školství, říká, téměř nikdo nelituje toho, že má nějaké, ať už jakékoliv vysokoškolské vzdělání. A pak analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský říká, Proč je důležité studium na vysokých školách? Obecnější základ, učenlivost a schopnost rychle měnit kariéry a vyprofilovat se až v praxi je obrovskou výhodou. Takže super, studujte, ale prosím vás, víc si promýšlejte, co budete studovat, a ten průzkum, a to je podobné i v Česku, i říká, jaké obory jsou, jako jo, na ty běžte. Už to není, to vás nepřekvapím, že už to není novinařina, jo, není to PR, jo, hrozně moc jsem všude potkával, že někdo dělá v PR, no ale...
1: Ale ty papi, že tam bude právo.
2: Víte co, jo, ale právo pořád jede, ale studenti nelitují, když se rozhodli pro stomatologii, veterinární vědy, medicínu, fyzioterapii a strojírenství. A já včera, jak jsem byl na té reportáži v Brně, tak ještě předtím jsem měl ráno k polským hranicím na Šumpersko, kde prostě byla taky nějaká, bylo, zajímalo mě, jak tam žijí lidé, a víte, co tam nejčastěji zažívalo? Prosím vás, my potřebujeme lékaře a zubaře. A to zní se stále víc míst, i když musím dodat, oni zároveň říkají, ale kdyby ten zubař měl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, jo, ono by to nebylo pro nás tak drahé. No takže běžte, prosím vás, na stomatologii, i když nejkrásnější práce je samozřejmě novinařina.
1: Tak to přikivujeme, tady s Danielou. Radek Bartoníček ze serveru Aktuálně.cz prošel dnes domácí noviny a zpravodajské servy. Moc děkuji, že jste tu s námi byl.
2: Rád jsem přišel a všem vám přeji jen to dobré.
0: Pěkně jsme si novinářsky zanotovali. Posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 40 minut. Za necelé 4 týdny půjdeme k volbám do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. Chystají se na ně i volební komisaři. Projít musí povinným školením, kde se dozví, jak podle pravidel připravit volební místnost, používat čtečku elektronického občanského průkazu nebo správně sčítat hlasy voličů. Jedno z prvních školení v Česku proběhlo v Olomouci.
3: Dobré ráno, milé dámy, vážení pánové.
4: Tajemník olomouckého magistrátu Marek Černý se rozhlíží po zaplněném hlavním pavilonu výstaviště Flora. Do 96 volebních okrsků se přihlásilo 884 komisařů, z toho 288 musí proškolit.
5: Já jsem zapisovatelka, jmenuji se Iveta Palkovičová.
4: Co dělá zapisovatelka?
5: Zapisovatelka je vlastně zaměstnancem magistrátu. Jejím úkolem je vlastně dohlédnout na to, aby všechny doklady, které budeme předkládat, aby byly správně vyplněné, zajistit hladký průběh voleb, protože jednotliví členové komise jsou zástupci různých stran a nemají zkušenosti.
4: Vy jste předsedkyně?
6: Ano, Lucie Kalmanová.
4: A co dělá předsedkyně? Jenom dohlíží, kontroluje?
6: Je to v podstatě tak, ale má vlastně i veškeré ty informace, které získáme na tom školení. Když i ostatní členové ta komise něco neví, tak ten předseda by měl v podstatě vidět všechno ohledně těch voleb.
4: Když si ale předseda neví rady, co dělá?
6: Pak jde za paní zapisovatelkou, případně nahlíží do nějakých materiálů, které máme k dispozici.
4: A máte přítele na telefonu?
6: Ano, samozřejmě, na magistrátu máme kontakty, kam můžeme volat, když máme nějaký problém.
4: Na co se třeba ještě chcete zeptat?
5: Asi nejspíš na ty e-doklady. Konkrétně, jestli může být v komisi použita pouze jedna čtečka, jestli tam budeme mít těch čteček víc a uvidíme podle toho, kolik voličů využije tento možnost ověření.
4: Obě ženy jsou pravidelně u voleb už desítky let, mají tudíž i hodně zážitků. Pravidelně se ale těší na jednoho voliče kovbojského střihu.
5: Chodí nám pravidelně do volební komise pán, který se obléká jako kovboj. Čekáme na něj, protože dostaneme přednášku o tom, jak se vrátil z Ameriky a jak je to v Americe, jak je to tady, a jsou to opravdu veselé příběhy.
4: Kovboj, to si představují nějaký klobouk?
5: Boty, vesta a říkali jsme si, jestli na ně nečeká předvolební místnosti kůň, tak...
4: Dívali jste se, jestli tam náhodou koník není?
5: Vždycky si říkáme, pojdeme se podívat, ale nikdy nám to nevyšlo.
4: Podle školitelky Aleny Daubnerové z olomouckého magistrátu je práce komisařů, zvlášť u sčítání hlasů v komunálních volbách, velmi náročná. Jen hlasovací lístek má v Olomouci oboustranný formát A1.
7: Musí dávat nejvíc pozor právě na ty jednotlivé křížky, aby některý z nich neopomněli. Protože každý volič v Olomouci, teda 45 hlasů, protože si může vybrat 45 členů toho zastupitelstva. Takže kdyby některý opomenuli, tak by to byla velká škoda.
4: Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Plus. Mezinárodní soudní tribunál pro Kosovo dnes vynese rozsudek nad ex-prezidentem a někdejším vojákem Hašimem Tačim a třemi dalšími veliteli kosovské osvobozenecké armády. Hrozí jim 45 let vězení, čili obvinění ze zločinu proti lidskosti a válečných zločinů, které měli spáchat v letech 1998 a 99 během války se Srbskem a krátce po ní. Soud se válečnými událostmi zabýval roky a na verdikt teď napětě čekají nejenom kosovští Albánci. S našimi podrobnostmi přišel do studia Dominik Tesa ze zahraniční redakce. Dominiku, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Čeho konkrétně se podle obžaloby bývalý prezident a další tři kosovští velitelé dopustili?
8: Táči a tři bývalí členové kosovské osvobozenecké armády jako vojenští i političtí velitelé podle prokuratury odpovídají za vraždy asi stovky Srbů, domnělých kolaborantů, politických protivníků nebo členů dalších etnických menšin, například Romů. Obžaloba mluví taky o četných případech únosů, mučení nebo násilných zmizení. Stát se to mělo mimo jiné v desítkách detenčních táborů, které spravovala kosovská osvobozenecká armáda.
1: A měla se některý těch zmíněných činů dopustit přímo čtveřice obžalovaných?
8: Přímo ne, Táči a další velitelé podle obžaloby sice sami fyzicky nevraždili ani nemučili, nesou ovšem takzvanou velitelskou odpovědnost, protože o zločinech věděli a nezakročili proti nim. Nicméně právě to napadá Táčiho obhajoba, podle ní a jejich svědků totiž působil Táči jako politický mluvčí, ne vojenský velitel, který by měl o činech informace. Odpovědnost by tak podle obhajců měli nést spíš konkrétní kosovští vojáci a jednotky.
1: Hašim Táči se hned po vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008 stal premiérem a později prezidentem. Jak osud někdejší hlavy státu vnímají obyvatelé Kosova?
8: No, ti verdikt očekávají s napětím, vyšetřování totiž trvá už roky a samotný Táči, který v roce 2020 po obviněních rezignoval na prezidentský post, je už skoro 6 let ve vazbě v nizozemském Hágu. To mnozí kosovští Albánci nesou nelibě, většinová společnost o to víc čeká mírný rozsudek. Českému rozhlasu to řekl analytik Petr Čermák z Asociace pro mezinárodní otázky.
9: Je to očekávané s nadějí nebo s vírou absolutní v to, že ti obvinění budou osvobozeni, protože kosovská společnost celkově tu kosovskou osvobozeneckou armádu a ten svůj boj proti srbským jednotkám vnímá velmi jednoznačně jako čistý boj za svoji národní nezávislost, suverenitu a osvobození.
8: Naopak, přísnější verdikt může podle expertů dost podrýt důvěru kosovských Albánců v samotný soud nebo v západní instituce. Kosovo sice uznalo legitimitu soudu, samotný proces ale probíhá v Nizozemsku a mezi soudci nejsou žádní kosovští Albánci.
1: Hašim Táči je obviněním z různých zločinů, čili už od 90. let. Co má tedy někdejší vojenský velitel a politik za sebou?
8: Táči už od začátku 90. let působil v kosovské národně osvobozenecké skupině a s nimi prodělal i vojenský výcvik. Například Srbsko mu klade za vinu teroristické útoky na srbské i albánské policisty, za kterého odsoudilo na 10 let. Kosovští Albánci si ho ale podle politického analytika Čermáka spojují hlavně s bojem za nezávislost, který vnímají jako spravedlivý, oprávněný a čistý.
1: My budeme s Petrem Čermákem mluvit po 9. hodině a teď přiblížil dění kolem soudu nad ex-prezidentem Hašimem Táčim Dominik Tesa ze zahraniční redakce. Dominiku, díky.
8: Pěkné ráno.
0: A to v 6 hodin 47 minut posloucháte stále Ranní plus. Tady jsou krátké zprávy z ekonomiky. Banky a stavební spořitelny poskytly podle Hypomonitoru v srpnu hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o 4%. Oproti červenci se ale objem hypoték snížil o 15%. Úrokové sazby v průměru stouply na 5% z červencových 4,9%.
1: Americká technologická společnost OpenAI ohlásila spolupráci s konkurenty Anthropic a Google DeepMind ze skupiny Alphabet za větší bezpečnost umělé inteligence.
0: Americká centrální banka dnes oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Trh očekává, že centrální bankéři poprvé od roku 2023 přikročí ke zvýšení sazeb, a to o 0,25% bodu do pásma 3,75 až 4%.
1: A na to reagují americké akciové trhy, které oslabují, investory od nákupu odrazují rostoucí výnosy vládních dluhopisů, obavy z narůstajícího zadlužení, ale také prudký růst cen ropy v důsledku války Američanů s Íránem.
0: A ještě jedno ekonomické téma v Ranním plusu. Co je to úvěr, úrok a jak sestavit domácí rozpočet? Děti mají v těchto pojmech pořád mezery. Ukazují to data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Víc než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili například lektorky projektu Manomoneta.
10: Já v tu chvíli vlastně počítám. Už někdo? Už to naskakuje?
11: Rodinný rozpočet.
10: Yes, výborně.
12: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu.
10: Ale v tuhle chvíli my to necháváme jenom a jenom pouze na vás, protože chceme vědět, jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten den měsíce. Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
12: Zadání je jednoduché. Děti se musí vejít do 9000 korun. Právě taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
13: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
12: Říká František ze skupiny žáků, které se nakonec podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3000 korun. Lektorky z neziskové organizace Finlit nabízejí workshopy pro školy zdarma. Jedna z nich, Jana Soukupová, popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
14: Je tam ještě část, která se věnuje nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou, s nějakou finanční rezervou.
12: Žákům podle lektorek pořád chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Přesto se podle nich ale děti v posledních letech zlepšují. A trend potvrzuje taky Česká bankovní asociace, která finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje. Právě mladá generace zaznamenala v letním průzkumu největší zlepšení.
15: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
12: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vidí jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezničková.
16: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my, což je vlastně obdoba výchově k občanství, ale na prvním stupni. Vždycky to máme přizpůsobené věku těch dětí.
12: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Kromě České bankovní asociace je nabízí i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Abeceda peněz a Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus a na řadě je ranní komentář. Pro dnešní den ho napsal publicista Petr Holub. Sleduje debatu o rozpočtovém schodku a připomíná, že kdyby nebylo vysokého zadlužení, které z pohledu komentátora odstartoval premiér Andrej Babiš ještě za první vlády, tak bychom neměli tak vysoké zadlužení Česka dnes a neplatili tak vysoké úroky.
17: Pád do pasti státního dluhu je oblíbeným strašákem, kterého ekonomové rádi vytahují, když chtějí přesvědčit politiky, aby se tolik nezadlužovali. Nejpozději v pondělí tohoto týdne se strašák znovu objevil na scéně. Důvodem je úroková míra u desetiletých dluhopisů České republiky, která najednou přeskočila úroveň 5,3%. Od chvíle, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, jsme si za vyšší sazbu půjčovali pouze v inflačním roce 2022, a to jen během jednoho týdne v červnu a potom v průběhu celého měsíce října. Tyto úroky se musí každoročně splácet, naštěstí se dluhová služba až do roku 2021 držela na snesitelných 40 miliardách korun. Bylo to zvláště zásluhou legendárního ministra Miroslava Kalouska, který nastavil tak přísná rozpočtová pravidla, že bankéři sypali do českého státního rozpočtu miliardy často jen za symbolický poplatek. Úrok byl dlouhá léta nižší, než museli platit takřka všechny země eurozóny. Během covidu se však věci obrátily k horšímu. Nešlo jen o to, že si vláda Andreje Babiše začala půjčovat ve velkém měřítku. Hlavně její velkopanské rozhazování vzbudilo dojem, že se rozpočtová disciplína Čechů uvolnila. Od roku 2022 tak nejen odvádíme úroky z mnohem vyšších částek, ale platíme za ně také o dost vyšší úroky. V pozdním období Fialovy vlády se poměry díky konsolidačnímu balíčku o něco zlepšily. Přesto si také tehdy Česká republika půjčovala za úrok, který se držel na 4%. To už nebylo lepší než v eurozóně, naopak jsme platili procento navíc. Nástupem nové vlády Andreje Babiše se situace ještě zhoršila. Úroky se zvedly o další procentní bod a platíme teď za půjčky už o procento a půl navíc než průměr eurozóny. To bude mít důsledky přinejmenším v příštích 10 letech. Už letos by měla Česká republika za úroky zaplatit 110 miliard korun a pokud se to do roku 2035 udrží pod 300 miliardami, budou všichni rádi. To jsou přitom peníze ve výši třetiny všech sociálních výdajů. Na první pohled je jednoznačným viníkem Andrej Babiš, který si ve svém prvním vládním období začal bez omezení půjčovat. Jeho druhý nástup do čela státu pak vzbudil v investorech takové obavy, že si začali počítat další rizikovou přirážku. Není to však přesná odpověď. Celé Česko prochází stejnou zkušeností jako mnohé další členské státy Evropské unie, jen se jí díky opatrnosti některých svých ministrů financí dlouho vyhýbalo. Jako členský stát Unie jsme si mohli dlouho půjčovat za nevelký úrok. Logicky se pak staly nejsnadnějším řešením všech ekonomických i politických problémů laciné úvěry. Jenže mezi tím tyto úvěry zdražily, částečně vinou krizových momentů globální ekonomiky, částečně ztrátou důvěry v české veřejné finance. Tak vypadá ona slavná dluhová past, se kterou teď bude premiér Andrej Babiš konfrontován. V návrhu rozpočtu na příští rok už je vidět, že si vážnou situaci uvědomuje, škrtá, kde to je jenom trochu možné, ale daří se mu to jen u menších položek. U těch velkých to dosud neplatí. Pokud sliboval, že mimořádně zvýší výdaje na zdravotnictví a stavbu dálnic, pak prozatím svůj slib zpátky vzít nechce, u obrany ani nemůže. Navýšení úroku u desetiletých dluhopisů přes hranici 5,3% je však sirénou záchranného systému, která vyzývá k rychlé a efektivní reakci.
1: Tolik ranní komentář od publicisty Petra Holuba.
0: A ještě jedno téma. Původně to byl naivní suchař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Přesně před 60 lety se v éteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září 1966 v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
18: Již na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního suchaře samouka Járy Cimrmana.
19: My jsme tak pomenovali naivního suchaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
18: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
19: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát. A já jsem mu to rozmlouval.
20: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
19: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutová se jmenoval Cimrman.
18: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No nejde to, samozřejmě.
19: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psané Cimrman.
20: Několik let se univerzální génius pyšnil ještě přídomkem Da. Autoři jeho postavy byli okouzleni tím, jak hezky by se jméno Jára Da Cimrman podobalo jménu Leonardo da Vinci.
19: Pak jsme zjistili, že to bylo chybné čtení dopisů, které mu přicházely, a tam bylo Jara Da Cimrman, ne Jara Da.
20: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru iRozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: ráno, bylo 7 hodin, ve středu 16. září je s vámi Ranní plus a dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
1: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas plus.
1: Do další hodiny vysílání se promítnou tato témata. Co by dnes mohlo zaznít v očekávaném projevu Ursuly von der Leyenové o stavu Evropské unie?
0: Jak se Rusko a Ukrajina staví k návrhu Donalda Trumpa, aby jejich armády navzájem neútočily na energetické infrastruktury?
1: Vláda se chystá zvýšit dostupnost umělého oplodnění. Jak velký podíl v oboru mají kliniky premiéra? Andrej Babiš je zhnutí ANO.
0: Nejdřív si ale poslechněte zprávy, slovo má Martin Matějka.
3: Kam chce Evropská unie zamířit v příštím roce a co se jí naopak dosud nepovedlo? Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes před Evropským parlamentem pronese tradiční zprávu o stavu unie. Představí v ní priority 27 a zhodnotí uplynulý rok. Mluvit má mimo jiné také o plánu na zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí. Europoslanci ale od jejího projevu čekají i odpovědi na další otázky.
4: Europoslanci mají od šéfky komise různá očekávání. Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO například doufá v její sebereflexi.
5: Já si myslím, že to zůstane u toho přání, protože Ursula von der Leyen je velmi sebevědomá a chyby nepřipouští.
4: Podle europoslance Ondřeje Krutílka z ODS by se předsedkyně komise měla zaměřit mimo jiné na konkurenceschopnost Evropy.
6: To je to, co nám dlouhodobě chybí a kvůli čemu ztrácíme podíl na světové ekonomice.
4: Projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: Ukrajina v praxi testuje nové drony, které budou schopné čelit ruským bezpilotním letounům s proudovým pohonem. Agentura Reuters s odvoláním na vojenské zdroje napsala, že dosavadní testy nebyly úspěšné.
7: Хороша новина про перехоплювач.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním poselství oznámil dobrou zprávu. Nové drony ukrajinské výroby už dokážou zasáhnout ruská nepilotovaná proudová letadla, ale některé věci je nutné ještě dopracovat, což si vyžádá čas, řekl Zelenský. Vojenští experti mezitím upozornili, že Rusko už pracuje na nových zbraních, na malých a levných raketách s plochou dráhou letu, používajících palivo do kosmických lodí. To jim umožní vyvinout rychlost až 700 km za hodinu, a to i při nízké letové výšce. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech na vládu návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spolu vlastní 5 firm poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
9: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. Pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhodu.
3: Téma podrobně rozebereme v této půlhodině.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
10: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
3: Zapsat se do registru IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku a právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v krajské knihovně v Karlových Varech. Tamní zájemce mladší 35 let zaznamená plzeňský registr. Americký prezident Donald Trump vzkázal, že dokud na Kennedyho centru ve Washingtonu nebude jeho jméno, neposkytne instituci peníze na rekonstrukci přidělené kongresem. Prezidentem jmenovaná správní rada rozhodla, že se centrum uzavře. Příčelí čelí bankrotu, protože soud zakázal instituci po Trumpovi přejmenovat. Fasádu budovy od června překrývá rekonstrukční plachta, která zahaluje jméno prezidenta Kennedyho.
11: Demokratická poslankyně Joyce Berryová, která je členkou Rady centra, prohlásila, že Trump drží instituci jako rukojmí, a to jen proto, že na ní nesmí připojit své jméno. Je to podle ní přesně naopak. Návštěvníci přestali do této národní kulturní instituce chodit právě proto, že ji Trump v prosinci loňského roku přejmenoval po sobě. Tehdy zrušila svá vystoupení i většina umělců. Minulý týden ze stropu v hlavní hale spadla omítka a část budovy je kvůli tomu od té doby uzavřena. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní z té sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. V Dulfínu zahráli Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
12: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
13: Ta skladba se mi líbila moc, ne že bych byla nějaký hudební fanšmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
14: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky.
12: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně houstne provoz u Rudné, ve všech třech pruzích se jede pomaleji z 6. kilometru a takto se pokračuje až na okruh téměř k Barandovu na 17. kilometr. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna začíná nesouvislá fronta u Průhonice na 6. kilometru. Odtud k jižní spojce směrem na Smíchov pojedete asi 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zastavují kamiony i osobní auta u Kývalky na kilometru 182. Na D52 směrem z Mikulova do Brna se zaplnila od Rajhradu z 9. kilometru k Modřicím. Na 6. kilometru odklízejí následky nehody. V levém pruhu se střetla 4 osobní auta. Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně hustne provoz u Rudné. Zaplnila se v Praze i Spořilovská odchodova k Orlenu směrem na Černý most se popojíždí 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, postupně až oblačno a ráno ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky a nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
1: A v něm jsou dnes s vámi Daniela Vrbová a Martina Mašková. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před 2 lety započala svůj druhý mandát s cílem zajistit soběstačnost Evropy v obraně, energetice i technologiích a v napětí očekávaném výročním projevu o stavu Unie i dnes zhodnotí, kam se 27. posunula, představí další unijní plány. Zaznít by měl návrh na omezení sociálních sítí pro děti, další kroky v oblasti migrace anebo reakce na léto plné lesních požárů. Projev Ursuly von der Leyenové bude ve Štrasburku sledovat naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobrý den.
15: Dobré ráno.
1: Která témata by tedy měla dominovat tomu dnešnímu proslovu?
15: Ten výroční projev von der Leyenová bývá vždy velmi košatý. Očekává se, že jedním z velkých témat bude tentokrát to pekelné léto, které má Evropa za sebou, vedro, sucho, požáry. Von der Leyenová by podle mých informací od diplomatů měla mluvit o tom, jak do budoucna ochránit zranitelné obyvatele Evropy. A zároveň se s tím samozřejmě pojí také téma boje proti změně klimatu. V projevu se ukáže také i téma migrace vzhledem k nedávné krizi ve španělské Ceutě. Velkým tématem má být i obrana a bezpečnost. Evropská komise totiž v těchto týdnech finalizuje svoji novou bezpečnostní strategii, stejně jako strategii pro Arktidu. A šéfka komise by se také měla tentokrát zaměřit na téma umělé inteligence, na příležitosti, ale i ta rizika, která se s ní spojí.
1: Mluví se ve Štrasburku o možných nových iniciativách nebo legislativách, které by mohla von der Leyenová oznámit?
15: Několik věcí se zmiňuje. Jedna z velmi konkrétních iniciativ, která se očekává, tak to bude to omezení sociálních sítí pro děti do určitého věku. To je věc, na které už Evropská komise pracuje a dnes ji von der Leyenová má oznámit a zítra pak už rovnou představit konkrétní legislativní návrh. Kromě toho bruselský server Euractiv například informuje, že by von der Leyenová měla dnes vyzvat k vytvoření nové bezpečnosti aliance Evropské unie a dalších zemí, jako je Ukrajina, Velká Británie nebo Kanada.
1: Projev bude ve Štrasburku sledovat i většina z 21 českých europoslanců. Co od něj očekávají?
15: Europoslanci, s kterými jsem mluvila, tak ty v podstatě zmiňují tatáž témata, o kterých už jsme mluvili, například Luděk Niedermayer z TOP 09, tedy z frakce Evropské lidové strany, tedy domovské frakce Ursuly von der Leyenové, tak toho prý bude nejvíce zajímat, co od von der Leyenové zazní ohledně témat ekonomiky a změny klimatu. Podle Niedermayera bude ale také velmi zajímavé sledovat, co v projevu explicitně nezazní.
16: V tom projevu ale bude bezesporu všechno. Mě vlastně nejvíc zajímá to, jestli tam něco nebude. To bude takový zajímavý indikátor, pokud některá zajímavá témata ona nepokryje, tak se to asi nestane, protože by jí tam nezbyly 2 minuty, ale že zatím bude nějaký důvod, tak to bude zajímavý.
15: Já k tomu dodávám, že jedním z velkých otazníků je, jestli von der Leyenová v projevu explicitně zmíní Čínu a vzájemné obchodní napětí. Už předem skeptičtěji k tomu projevu přistupují europoslanci z dalších politických frakcí, například Jaroslava Jermanová z Hnutí ANO, tedy z frakce Patriotů, tak ta by ráda od šéfky Evropské komise slyšela sebereflexi o nenaplněných slibech. Ondřej Krutílek z ODS, tedy z konzervativní frakce ECR, tak ten zase klade důraz na téma konkurenceschopnosti.
17: Očekávám, že Ursula von der Leyen zmíní ještě více než doposud otázku konkurenceschopnosti Evropy a posilování prosperity v Evropské unii, protože to je to, co nám dlouhodobě chybí a kvůli čemu ztrácíme podíl na světové ekonomice. Za ty poslední 2 roky od voleb do Evropského parlamentu se leccos udělalo, ale na můj vkus je to pořád relativně málo.
15: Jak von der Leyenová uchopí téma konkurenceschopnosti, zajímá také pirátskou europoslankyni Markétu Gregorovou z frakce Zelených. Ta už se také předem staví kriticky k tomu chystanému možnému návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do určitého věku.
1: Lenko, můžeš ještě nastínit, jak bude ten dnešní den v Evropském parlamentu vypadat, kdy ten ostře sledovaný projev začne a co bude následovat?
15: Ten projev začíná po 9. hodině, obvykle trvá zhruba hodinu a čtvrt. Je to už 6. projev o stavu Unie Ursuly von der Leyenové, 2. v tomto funkčním období. Po tom projevu následují reakce předsedů politických frakcí a potom i široká debata europoslanců s von der Leyenovou a přímo ve Štrasburku ho bude poslouchat také kanadský premiér Mark Carney.
1: Po 7:30 se vrátíme k tématu, dotkneme se možnosti Evropské unie, jak chránit před vysokými cenami energií domácnosti. Teď jsme slyšeli Zdeňku Trachtovou, naši zpravodajku v Bruselu. Děkujeme, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
18: Je 7 hodin a skoro 14 minut a vy posloucháte Ranní plus. Za dobrý nápad považuje Moskva návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina zastavili vzájemné útoky na energetickou infrastrukturu. Podle Trumpa obě strany s návrhem souhlasily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale doplnil, že pokud partneři Ukrajiny zajistí ukončení útoku z Ruska, bude i Kyjev ochoten učinit totéž. V noci na úterý zaútočili ukrajinské síly na ruskou rafinerii v Samarské oblasti. Úder označili za odpověď na ruské útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. A víc už si řekneme s rusistou a politologem Karlem Svobodou z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
19: Dobrý den.
18: Za jak reálnou šanci považujete, že se obě strany skutečně dohodnou?
19: Tak ono už to samotné vyhlášení je takové pochybné, protože Donald Trump oznámil, že obě strany s tím souhlasily, ale ty strany na mě nepůsobí, že by to s nimi bylo vůbec nějak projednáno. Ono není to u něj nic neobvyklého, čili už to vzbuzuje určité pochyby. A vzbuzuje pochyby samozřejmě i to z hlediska třeba ruské strany, protože ty útoky na energetickou infrastrukturu a obecně na civilní infrastrukturu jsou z ruského pohledu způsobem, jak zlomit ten ukrajinský odpor. Ukrajinci samozřejmě stejně tak útočí na ruské rafinerie, protože to je, řekněme, takový zranitelný bod ruské ekonomiky, čili já jsem k tomu hodně skeptický a myslím si, že to bude spíše vypadat tak, že se budou ostřelovat a vzájemně ukazovat vlastně, kdo to embargo porušil. Příliš tomu nevěřím.
18: No, Ukrajina vysvětluje, že na ruskou ropnou infrastrukturu útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje válku. Jak ale Rusko oficiálně zdůvodňuje to, že podniká údery na ukrajinská energetická zařízení, ale i třeba na dopravní infrastrukturu, jak jsme viděli v neděli při útoku na ukrajinský vlak poblíž polských hranic, kde navíc krátce předtím cestovali vysocí evropští a američtí představitelé?
19: Rusové tvrdí, že oni útočí pouze na vojenské cíle, že vlastně ta infrastruktura slouží k vojenské výrobě, vojenské přepravě vojenského materiálu a tak dále. Čili oni mají takovou extrémně širokou definici toho, co jsou vojenské cíle. Ukrajinci samozřejmě útočí stejně tak na sklady Wildberries, Ozon a taky tvrdí, že jsou to vojenské cíle. Řekl bych, že tady se ta definice těch vojenských cílů výrazně rozmělnila. Rusové rozhodně neútočí jenom na to, co bychom za vojenské cíle považovali. Oni i, řekněme, ty občasné údery na místa, kde se shromažďují lidé, v Dnipru poměrně nedávno zaútočili na obchodní centrum, a to v pátek odpoledne, kdy museli vědět, že tam budou hlavně civilisté, lidé, kteří budou nakupovat na víkend, tak tam zaútočili, to rozhodně žádný vojenský cíl není, ale Rusové prostě neustále opakují jako kolovrátek, že to jsou jenom vojenské cíle a že pokud už to tedy dopadlo na nějaké civilní cíle, tak to byli buď Ukrajinci sami, anebo jejich protiletecká obrana způsobila vychýlení těch raket a dronů, takže oni dopadli na civilní cíle, čili oni to zdůvodňují různými způsoby, ale obecně tvrdí, že on útočí jenom na vojenské cíle.
18: Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov včera prohlásil, že Moskva nezastaví boje ani během případných mírových jednáních o ukončení války na Ukrajině, a vyjádřil také přání, aby se na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku sešel s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. O čem by spolu mohli mluvit a mohlo by to přinést nějaký posun?
19: Tak ona celkově, ta pozice ruská je taková, že s Ukrajinou vlastně oni jednat nemusí, protože celá ta jednání jsou se Spojenými státy. Oni si taky stěžují, vlastně Lavrov si stěžuje na to, že Spojené státy porušily ten duch Anchorage, a je v tom zase vidět ta jejich prostě imperiální arogance, kdy oni jednají o ukrajinském území bez Ukrajiny. Oni dlouhodobě vyhlašují, že Ukrajina vlastně není stát a že nemá právo na existenci, čili oni by chtěli nejradši jednat o tom, že si rozdělí Ukrajinu se Spojenými státy nebo se Západem, jak oni to nazývají, že jim připadne východní část. Budeme se bavit o nějaké hranici po Kyjev nebo takhle západní část, že připadne Západu, ale řekněme, v těch demokratických zemích na tohle nikdo příliš neslyší, protože sami Ukrajinci o něco takového nestojí.
18: To tedy mluvíme o ruských útocích na civilní cíle, řekněme nějaké dopravní cíle na Ukrajině. Jaká je ale situace na frontě? Teď podle posledních zpráv ukrajinská armáda zahájila u důležitého města Limanu v Doněcké oblasti protiofenzivu. Lze říct, kdo má teď na frontě převahu, nebo popsat nějak ty pohyby, které tam teď probíhají?
19: Ta fronta má 1000 kilometrů nebo přes 1000 kilometrů a je strašně těžké říct, kdo má převahu, protože v určitých úsecích Rusové tlačí, oni se snaží tlačit hlavně na ta zbývající dvě města na Donbasu, Slavjansk a Kramatorsk, zatímco Ukrajinci vlastně útočí, řekněme, po křídlech a snaží se ty ruské postupující armády nebo ty ty jednotky, které se snaží postupovat, tak vlastně odříznout, dostat je do jakýchsi kapes a ty likvidovat. Je to strašně těžké v tomhletom říct, je to takové to, každý chvilku tahá pelku, ale obecně se dá říct, že Rusové postupují, byť tedy si dovolím říct, že hlemíždím tempem.
18: Naším hostem byl Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za váš čas a za rozbor.
19: Děkuji také, naslyšenou.
1: 10 minut před půl osmou, to máme stručný přehled hlavních událostí dnešního rána. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednese dopoledne v Evropském parlamentu projev o stavu Unie, bude mluvit o konkurenceschopnosti Evropy a představit má priority komise od migrace přes sociální sítě pro děti až po reakci na lesní požáry. Čeští státní zástupci odmítli představu, že by jim vláda anebo ministr spravedlnosti měli určovat, jak postupovat v konkrétních trestních případech. Šéf rezortu Jeroným Tejc za hnutí ANO chce, aby státní zástupci zohledňovali ve své práci priority trestní politiky schválené vládou. A správní rada Kennedyho centra hlasovala pro okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to prezident Donald Trump, který je také předsedou správní rady.
18: Česká armáda dnes na Šumavě začne s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. O tom, že v Národním parku Šumava jsou 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy, informoval minulý týden ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Vyčištění prostoru vyjde asi na 190 milionů korun. A detaily teď už přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce, která je s námi ve studiu. Dobré ráno, Eliška.
20: Hezké ráno.
18: Dnes se tedy začne v lesích na Klatovsku něco dít. Víme, co to bude.
20: Víme, jen tady na začátek doplním, že to není tak, že by se tam doteď nic nedělo. To blíže neurčené místo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda už hlídá policie, aby se tam zkrátka nedostali civilisté. Dnes se tam ale vydává i armáda, aby situaci na místě zmapovala. Jak potvrdil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
21: Zahájíme rekognoskaci toho prostoru, aby jsme zjistili, co to je, jaký to je prostor.
20: A na základě toho, co vojáci zjistí, pak předloží ministrovi obrany za SPD Jaromíru Zunovi plán, jak chtějí dál postupovat. A ministr to představí v pondělí vládě.
18: Ministr Zuna řekl, že na sanaci nemá armáda dostatečné vybavení a specializaci. Kdo další se tedy na čištění té lokality bude podílet?
20: Podle Zuny se kvůli tomu už sešlo takzvané úkolové uskupení. Jeho součástí jsou vedle vojáků i policisté, zástupci ministerstva vnitra, hasiči nebo třeba vojenské lesy a statky České republiky. V armádě působí 31. pluk radiační chemické a biologické ochrany. Ten je ale podle Zuny vybavený primárně na chemickou válku.
22: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor, který se právě na tu oblast průmyslových havárií a průmyslových chemických látek specializuje.
20: A právě z hasiči teď armáda dává dohromady kapacity. Budou ale hlavně u zahájení celého procesu. Další kroky bude podle Zuny muset provést specializovaná firma.
22: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
20: Celý proces by měl trvat až do června roku 2028 a celé to bude stát, jak už zaznělo v úvodu, asi 192 milionů korun.
18: Jedné soukromé firmě tu zakázku chtěl ministr Červený zadat už minulý týden. Kabinet mu to ale zamítl, je to tak?
20: Ano, Červený vládě navrhnul, aby si sanaci vzala na starosti firma Dekonta, která v místě prováděla prvotní průzkum. Kabinet to ale odmítl a v pondělí došel k rozhodnutí, že se o čištění postará armáda. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
23: Tak aspoň uvidíme, jak naše armáda je akční, jak je schopná. Jo, my jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
20: A nakonec ještě doplním, že v oblasti už v roce 2023 menší sanace proběhla, uhradil to Národní park Šumava. Tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z Lidovců byl o znečištěném území informován, podle něj ale v lokalitě tehdy nebylo potřeba provádět další práce.
18: Shrnuje Eliška Zábrocká z domácí redakce a my děkujeme.
20: Taky děkuji, hezký den.
1: 5 minut před 7:30 posloucháte ranní vysílání na Plusu. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch během několika týdnů na vládě předloží návrh, který by umožnil podstoupit umělé oplodnění i ženám bez partnera. Ministerstvo zdravotnictví podle zjištění Radiožurnálu odmítlo většinu připomínek jiných resortů. Investigativní tým to vyčetl z neveřejných dokumentů ministerstva, které vysvětlují zamítnutí připomínek. Víc informací nám přinesl do studia investigativní reportér Radiožurnálu Vít Kubant. Vítej, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Jak ministerstvo zdravotnictví zdůvodnilo, že zásadní připomínky z jiných rezortů zamítlo?
0: Tak ty připomínky měly k návrhu například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů nebo ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Ti návrh kritizovali s tím, že taková změna nehledí na nejlepší zájem dítěte a stát by neměl podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách. To ale ministerstvo zdravotnictví odmítá. Nelze podle něj říct, že když dítě vyrůstá jen s jedním rodičem, tak to automaticky není v jeho v nejlepším zájmu. Ani po připomínkovém řízení tak nepanuje v koalici shoda, pokračuje minister Boris Šťastný z motoristů.
4: Mrzí mě, že ministerstvo zdravotnictví mé zásadní připomínky neakceptovalo, ale na mém stanovisku to nic nemění. S umožněním asistované reprodukce ženám bez partnera nesouhlasím. Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
0: Koalice se proto dohodla, že ve sněmovně přistoupí k volnému hlasování. Každý poslanec se tak podle sebe rozhodne, jestli s tou danou změnou souhlasí.
1: Tak to jsme slyšeli o postojích koaličních politiků, ale záměr mají kritiky zvenčí. Například Marek Orkovácha, který vyučuje lékařskou etiku, biolog a kněz, upozorňuje, že taková změna zvýší majetek premiéra Babiše. Jak velký podíl drží jeho společnosti na českém trhu?
0: My jsme si nechali z Ústavu zdravotnických informací a statistiky zaslat poslední úplná data provedených cyklů, neboli pokusů s cílem otěhotnět. Těch bylo v roce 2023 zhruba 41 tisíc. Premiér spoluvlastní v Česku 5 společností poskytující reprodukční medicínu, a to je Genet, Reprofit International, Iscare, IVF Klinik a první privátní chirurgické centrum, které známe jako Sanus. A na těchto klinikách proběhlo 12 400 takových cyklů. To znamená, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli v centrech spojených právě s Andrejem Babišem.
1: A jak se ke kritice staví premiér?
0: Tak ten odmítá, že by ty změny mu mohly jakkoliv pomoct. Napsal nám, že to může, nebo že to pomůže pouze těm ženám, které budou moct otěhotnět. V neděli k tomu v jeho videu na sociálních sítích řekl, že i některé děti s rozvedenými rodiči nemají plnohodnotného otce.
9: Takže já jako samozřejmě se k tomu ani nechci moc vyjadřovat, protože hned budou říkat, že Babiš má nějaký biznis. Blbost, prosím, blbost. Jako žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Jako, já vůbec o tom nerozhoduju.
0: A ministr Vojtěch k tomu už dříve řekl, že by se nikdy nemohli věnovat umělému oplodnění, protože se to vždycky stočí na kliniky, kde figuruje premiér.
1: Česko je v tomto oboru zároveň vyhledáváno zahraniční klientelou. Kolik cizinců sem ročně přijíždí?
0: Ano, je to přesně tak. Do Česka jezdí Britové, Němci, Italové nebo Irové. Vyhovuje jim, že česká centra nabízí špičkovou péči a relativně nižší ceny než v zahraničí. Ještě více pacientů pak míří do Španělska, kde to spojí například s dovolenou u moře, a tomu se, jak říkají někteří lékaři, nedá konkurovat. Když se ale podíváme opět na statistiky za rok 2023, tak vidíme, že cizinky u nás podstoupily dokonce více cyklů s cílem otěhotnět než Češky. Tímco ty české pacientky v tom roce podstoupily skoro 19 000 cyklů, ty zahraniční dokonce 22 000.
1: Česko je také specifické tím,

0: Asociace dětské a dorostové psychiatrie. Pokračuje její předseda a primář dětského oddělení psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Tomáš Havelka.
1: Jako dětští psychiatři se snažíme samozřejmě vnímat a mluvit o psychickém vývoji, takže prostě ti dospívající potřebují pro stabilní psychický vývoj znát i svůj původ, svoje kořeny. Jo. Oni se pak ptají, kdo jsem, jo, jestli jsem někomu podobný a tak dále.
0: Ministerstvo zdravotnictví ale žádnou změnu neplánuje. Jde podle něj o fungující systém a případná změna by vyžadovala širší společenskou a legislativní diskuzi.
2: Tolik investigativní reportér Radiožurnálu Vít Kubant. Vítku, děkujeme.
0: Díky, hezký den.
3: Teď bylo 7:30, aktuální zprávy přináší Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus. Lékaři hledají 5letému Jindrovi z Karlovarska s akutní leukémií vhodného dárce kostní dřeně. Speciální nábor proto tento týden pořádá pražský IKEM. Zapojit se můžou zdraví lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají léky s výjimkou antikoncepce. Do pátku můžou přijít do IKEMu bez objednání. Speciální nábor dnes pořádá taky Český národní registr dárců dřeně v krajské knihovně v Karlových Varech. Armáda dnes začne mapovat situaci v kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku. Na základě průzkumu pak ministerstvu obrany předloží další plán sanace. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů se v lesích Národního parku Šumava nachází asi 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Na sanaci se bude vedle armády a policie podílet i specializovaná firma. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. V poselství zhodnotí uplynulý rok a stanoví budoucí priority pro ten následující. A podle serveru Euronews by mohla mluvit třeba o věkovém omezení pro používání sociálních sítí nebo o více než 4,5 roku trvající ruské válce proti Ukrajině. V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle ní za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes přijedou na návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Dopoledne si prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Odpoledne se setkají se zástupci komunitní organizace Radka v Kadani a v Ryžounově se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Dnešní program zakončí na nádraží Kovářská. Zítra zamíří prezidentský pár do porcelánky Tun 1794 v nové roli na Karlovarsku nebo na státní hrad a zámek Bečov. Prezident taky vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky. A dnes 9 hodin startuje projekt Darujme kroužky dětem. Ten je určený pro rodiny, které nemají dost financí na zaplacení volnočasových aktivit pro své děti. Po přihlášení se do výzvy můžou získat až 1500 korun na pololetí na různé zájmové nebo sportovní kroužky. Přihlášky můžou zájemci posílat až do 24. listopadu. Pomoc se zaplacením kroužků pro děti nabízí třeba i některé zdravotní pojišťovny, města nebo nadace. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte zdržení v koloně za Starou Boleslaví. Zpomaluje se na 13. kilometru a 20 minut se jede krokem k nehodě u sjezdu na Brandýs. Na kilometru 9,5 bourala dodávka s osobním autem, dá se projet pouze jedním pruhem. Na dálnici D6 před Prahou směrem z Karlových Varů se sune nesouvislá fronta z úrovně Hostivice. Přibližně na 3. kilometru a pomaleji pojedete ke kolizi dvou osobních aut těsně před sjezdem na okruh. I tam je průjezdný pouze jeden pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky a nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky. Posloucháte Ranní Plus.
2: A to s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Ursula von der Leyenová se v dnešní zprávě o stavu Evropské unie pokusí opět definovat svůj pohled na unijní priority, pohled exekutivy. Vystoupí v době, kdy zvláště Německo usiluje o úspory v novém evropském rozpočtu, zatímco řada středoevropských zemí, včetně Česka, klade důraz na zachování stávající míry příspěvků na zemědělství nebo do kohezních fondů. A zpráva o stavu Evropské unie zazní zejména v situaci, kdy svět

0: čelí, zejména kvůli dění v Hormuzském průlivu, vysokým cenám paliv a energii. Dopady na evropské, tedy české domácnosti, teď přiblíží Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energii. Přeju vám dobrý den.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: Má Evropa, Evropská unie, nástroje, aby pomohla domácnostem, které nejvíc zatěžují rostoucí ceny energií a tedy bydlení?
1: Bohužel máme už svoje smutné zkušenosti z ukrajinské krize, kdy se použila celá řada nástrojů. Já doufám, že do tohoto stavu ještě nedospějeme, kdy bude nutné je znovu použít. Ale jinak vzpomeňme si, celý rok vlastně 23 jsme byli chráněni takzvaným cenovým stropem, který byl ale asi zhruba na dvojnásobné cenové úrovni, než nyní platíme. Vlastně, když budu hovořit o cenách i včetně DPH, tak elektřina byla nastavena na 6 000 korun na megawatt hodinu a plyn na poloviční úrovni. Takže to je hodně více, jak platíme, a než nám nabízejí dodavatelé energií. Takže já věřím, že tak vysoké stropy ceny energií nebudou muset být nastavovány, k tomu ještě ani situace na těch světových trzích nedospěla.
0: Vy jste vlastně narazil na ty začátky i války na Ukrajině, tedy na tu energetickou krizi v letech 22 až 23. Jak víme, ty drahé energie se promítly i do cen dopravy, potravin, stavebních materiálů. A jak v téhle situaci obstály české domácnosti a evropské domácnosti?
1: Tak máme, doufám, právě tyto krizové roky už za sebou, ale je pravda, že abychom byli úplně klidní a všechno o tom hovořili jako o historii, tak to také zase není. Celý svět v podstatě pozoruje nyní v krizi v Hormuzském průlivu a už se to netýká jenom Hormuzu, je to v podstatě celá ta oblast Středního východu. A zatím ceny energií na světových trzích odpovídají spíše očekávání, že nebude to konflikt na léta, jako v případě války na Ukrajině, kde už je to přes 5 let. Nicméně ta počáteční víra, že se to všechno podaří vyřešit do voleb v USA, jak jsme hodně věřili a hlavně to věřili obchodníci s energiemi, tak ta už se vlastně zhroutila. Vypadá to, že to Amerika nemá zcela ve svých rukou a že do podzimu asi vypořádán ten konflikt nebude. A to se odráží v tom, že ceny energií na příští měsíce, na vlastně topnou sezonu, která nás čeká, už opravdu stouplí násobně, zejména v případě plynu. Tam už současná cenová úroveň odpovídá téměř trojnásobku toho, za co dodavatelé energií nakupovali v lednu a v únoru před začátkem konfliktu. Takže zatím sice ještě ze starých zásob vlastně dodavatelé žijí a konec konců většina našich posluchačů zatím nedostala vyrozumění od svého dodavatele, že zvyšuje ceny. Ale já se domnívám, že v nejbližších dnech nám něco takového potká.
0: Ty rostoucí ceny energií se často propisují do spotřebního koše nízkopříjmové domácnosti nebo těch, co žijí v nezateplených domech, topí plynem, uhlím. Týká se to hlavně ty vyšší náklady menších obcí. Jak citlivě musí teď Evropa postupovat, aby nepřitížila svým obyvatelům tím nově zaváděným systémem emisních povolenek ETS2?
1: No tak k tomu aspoň Evropský parlament, je to zpráva ze včerejška, přece jenom přinesl dobrou zprávu, i když ne úplně průlomovou, že vlastně emisní povolenky, to je něco, co nás čeká až od 1.1.2028, tedy vlastně ještě s ročním zpožděním. Ale je jasné, že to také vlastně nás všechny zasáhne, vlastně domácnosti, spotřebitele, plynu a všechny motoristy. Takže ta dobrá zpráva je, že evropští poslanci se po dlouhých jednáních a naléháních rozhodli zavést cenový strop na emisní povolenky pro domácnosti. Hovořím právě o ty malé spotřebitele, které budou limitovány 45 eury za tunu CO2, ovšem v cenové úrovni 2020, tak nyní to představuje už asi takových 57-58 eur, takže nejedná se o žádnou nízkou hranici a ten dopad bude zase konec konců takový velice nepříjemný. Jedině, co je jako velice, velice dobrá zpráva, je právě ten odklad, který se podařilo vyjednat, původně to mělo být načasováno už k začátku příštího roku. A já se nedovedu představit, kdyby se oba dva ty dopady zkombinovaly, jednak drahý plyn a navíc ještě povolenky, nově zavedené povolenky pro domácnosti k tomu, tak to už by bylo asi opravdu neúnosné. Tak aspoň, aspoň trochu sebereflexe jsme zaznamenali.
0: Jiří Kavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie, byl teď naším hostem na Plusu. K tématu se ještě v našem vysílání znovu vrátíme po 8. hodině. Děkuju.
1: Nasledanou.
2: Posloucháte Ranní Plus, a to v 7 hodin a 41 minut. Ruští špioni verbují britské teenagery, aby páchali násilí a sabotáže. To píše na titulní stránce britský deník DI. List má k dispozici informace, podle nichž ruští agenti ovládli online četovací skupiny, kde děti plánují extrémní činy a vzájemně se k ním podněcují. Od vandalismu až po vraždy. To je jedno z témat britského tisku, které dnes zaujalo Jaromíra Marka ze zahraničí redakce. Jaromíre, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Popisuje deník DI, jak mechanismus tohoto verbování funguje?
3: Bez pochyby. Všechno se podle listu odehrává na internetu v uzavřených skupinách, které podněcují k těm radikálním činům, a podle deníku DI existuje dokonce i spojitost s platformou, která si říkala Direct Action, neboli přímá akce, což byla fiktivní britská krajně pravicová skupina, nebo měla být, která nabízela odměny za vandalismus, sabotáže namířené proti migrantům a je spojovaná taky s loňským žářským útokem na dům tehdejšího premiéra Keira Starmera. Deník AI s odvoláním na své zdroje píše, že zastřešující online skupina spustila letos na jaře jakési tržiště, kde si zájemci mohou obstarat střelné zbraně i návody na výrobu výbušnin a jedů nebo provádění kybernetických útoků. Jejich vůdci těchto skupin, rusky mluvící muži, kteří se objevují ve videích s tvářemi zakrytými maskami, působí podle deníku v uvozovkách sofistikovaněji než teenageři, kteří stáli dříve v čele podobných sítí, píše deník a připomíná nebo informuje, že se tak děje v době, kdy Rusko po celé Evropě stupňuje taktiku vedení války v takzvané šedé zóně a cílem Vladimíra Putina je podle deníku DI oslabit protivníky v NATO, aniž by vyvolal otevřený konflikt.
2: Další téma, které tě v dnešním britském tisku zaujalo, je otázka, jestli má Británie stanovit limit pro finanční dary pro politické strany přicházející ze zahraničí. A měla by taková legislativa platit i zpětně. Co vlastně tuhle tu debatu v Británii odstartovalo?
3: Ono je to vlastně debata, která se vede delší dobu, ale teď ten bezprostřední důvod, proč se znovu objevuje takto intenzivně, je událost, která se odehrála během víkendu, kdy strana Reform UK, která patří Nigelu Farageovi, dostala od dvou dárců finanční dary, které v součtu přesahují 2 miliardy korun v přepočtu. A jak píše deník The Times, jedná se o nejvyšší jednorázové příspěvky pro politické strany v historii Británie vůbec. A vládní laboristická strana připravila už zákon, který tak obrovské dotace stranám a zejména ze zahraničí zakazuje, ale dokonce teď chce, aby ta norma platila zpětně, aby musela strana Reform ty dary vrátit. A jak ale píše k této věci třeba komentátor deníku The Times, to by byla chyba, byl by to precedent, který by se politicky obrátil proti vládě a mohl by v budoucnu třeba pomoci legitimizovat plány Nigela Farage právě také na retrospektivní opatření vůči migrantům. Jak píše deník The Times, zákon musí být pokud možno srozumitelný, jasný a předvídatelný a pokud tyto principy nerespektujeme, nežijeme v právním státě, píše deník Times.
2: A to byl také Jaromír Marek se svým přehledem dnešního britského tisku. Děkujeme za to.
3: Naslyšenou.
0: 7:45, stručně rekapitulujeme hlavní zprávy. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednese v Evropském parlamentu projev o stavu Unie, má představit priority pro příští období od migrace přes sociální sítě pro děti až po reakci na lesní požáry. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, o tom dnes informovala služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Čeští státní zástupci odmítli představu, že by jim vláda nebo ministr spravedlnosti měli určovat, jak postupovat v konkrétních trestních případech. Reagovali tak na vyjádření ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýma Tejce.
2: Saúdská vzdušná obrana včera zničila dron, který mířil k nejposvátnějšímu městu islámu, k Mece. Kvůli útokům jemenských povstaleckých husijů vyzvala saúdsko-arabská civilní obrana včera obyvatele 6 měst, aby zůstali doma, vyhýbali se oknům, střechám a exponovaným místům. Varování platilo i pro přístavní město Yanbu. V hlavním ropném přístavu království v Rudém moři se denně nakládají miliony barelů ropy. To teď ale nejspíš po útocích na saúdský ropovod vedoucí napříč zemí dočasně skončí, nebo se to alespoň změní. I o tom teď budeme mluvit s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, vítej ve vysílání.
4: Pěkné ráno.
2: Jak rozsáhlé území teď vlastně povstalečtí husijové v Jemenu drží a vypadá to, že ho budou dál rozšiřovat?
4: Tak pro iránští husijové během té bleskové ofenzivy minulý týden získali kontrolu nad tím přístavem Mocha, který leží jen pár desítek kilometrů od toho klíčového průlivu Babal Mandab, a dobili taky ostrov Perim a ten leží přímo uvnitř té úžiny. A mimochodem se tím přiblížili na pouhých 32 kilometrů k americké vojenské základně v Džibutsku, která je vlastně na protilehlé straně úžiny. No a v pondělí husijové oznámili taky obsazení strategických ostrovů, které se jmenují Malý a Velký Haníš. A jsou v Rudém moři, asi 160 kilometrů severně od toho klíčového průlivu. Zároveň ale útočí především pomocí dronů na právě na saúdská města a v tom budou třeba podle odhadu Amerického institutu pro studium války pokračovat. Nicméně díky těm územním ziskům právě v Rudém moři a na jeho pobřeží a taky v té úžině Bab el-Mandab v těch uplynulých dnech posílili kontrolu nad tou aktuálně velmi zásadní námořní trasou. A z těch obsazených ostrovů můžou husijové k zasahování lodí využívat třeba i dělostřelectvo a běžné rakety, protože jsou k těm lodím mnohem blíže. Dříve museli využívat především drony a rakety s větším doletem. A je pro ně tedy snaží ohrožovat saudsko-arabské ropné tankery. Stále totiž platí ta vyhlášená blokáda arabských přístavů ze strany husijů. A pro Saudskou Arábii se po tom, co byl uzavřený Hormuzský průliv, stalo Rudé moře tu alternativní trasou na vývoz ropy.
2: Jaký je teď vlastně provoz v obou těch klíčových úžinách, tedy v průlivu Bab el-Mandab a v Hormuzském průlivu?
4: Tak co se týče Hormuzského průlivu, tak předběžné údaje o lodní dopravě ukazují, že včera tam proplula pouze 4 plavidla, 2 ven, 2 do zálivu, 3 z nich plula tou takzvanou iránskou trasou. Především to třeba bylo 7 lodí a ten 10denní průměr je teď jenom 18 lodí. A připomenu, že před začátkem té války Ameriky proti Iránu to ten běžný průměr byl přes 100 lodí denně. Některé lodě nicméně zřejmě i teď vyplouvají a proplouvají tou vodní cestou s těmi vypnutými navigačními systémy, které by je umožnily sledovat právě na těch datech o lodní dopravě. A třeba už ten zmiňovaný Institut pro studium války poznamenává, že i Saudská Arábie posiluje právě dopravu ropy přes Hormuzský průliv pomocí těch tankerů, které vypnou ty transportní transpondéry, ano, a nejdou tak vidět na mapě. Ano, a co se týče toho průlivu Babelmandab, tak tam včera proplulo asi 22 lodí. Ta běžná doprava je zhruba 30-35 lodí denně.
2: Jano, už jenom velice krátce, Saudská Arábie řeší od minulého čtvrtka ten poškozený ropovod East West. Jak to vypadá s opravami?
4: Tak podle zdrojů agentury AP ty opravy můžou trvat až 5 týdnů, nicméně třeba americký ministr energetiky Chris Wright včera řekl televizi CNBC, že údajně ten ropovod bude upravený do několika dnů. Někteří analytici třeba podle CNN očekávají, že Saudská Arábie bude schopna obnovit aspoň část těch toků ropovodem už právě do několika dnů, ale ne obnovit celou tu kapacitu, a právě v tom zmiňovaném přístavu Yanbu je zhruba nějakých 15 milionů barelů ropy jako zásoba a ta už by teď v tuto chvíli měla docházet, takže teď už by mohlo docházet i k nižším vývozům té ropy z přístavu.
2: Z Blízkého východu se přihlásila naše tamní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme, Jano.
4: Pěkný den, naslyšenou.
0: Máme 7 hodin a 50 minut, posloucháte stále Český rozhlas Plus. Zájem o hypotéky v Česku dlouhé měsíce rostl, ale teď se trend nejspíš začal obracet. Z dat České bankovní asociace plyne, že v srpnu banky poskytly na úplně nové hypotéky 26 miliard a 800 milionů korun, a to je asi o 13% méně než v červenci. A snížila se i částka, o kterou lidé v průměru žádají. Teď je to zhruba 4,6 milionů korun. Téma rozeberu s Jaromírem Šindlem, to je hlavní ekonom České bankovní asociace. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: S čím podle vás souvisí ten srpnový pokles zájmu o hypotéky?
5: Tak když jsme se podívali na červenec, tak tam došlo k obdobnému poklesu, ale to se dalo přiřadit sezóně. A vlastně nás to trochu i překvapilo, protože jsme viděli na jaře velice silné kolo předzásobení, když centrální banka zavedla přísnější kritéria pro takzvané investiční hypotéky a zároveň si klienti žádali o více hypoték kvůli rostoucímu vlastně trendu na tržních úrokových sazbách. A tyhle ty vlastně dvě kola předzásobení implikovaly, že by tam mohl být nějaké schlazení během letních měsíců. K němu nedošlo a v srpnu se to vlastně projevilo. Ten 13-měsíční pokles nelze přiřadit sezónnímu vlivu a pravděpodobně odráží právě to schlazení toho trhu po tom velice silném jaru.
0: Průměrná úroková sazba vzrostla, dostala se na hranici 5%, co ji táhne nahoru?
5: Jsou to především tržní úrokové sazby. Když se podíváme vlastně na tržní úrokové sazby, které nesouvisejí s hypotékami, ale od kterých se hypotéky vlastně odráží, protože klienti si fixují nebo si chtějí stanovit nějakou pevnou úrokovou sazbu na další období, tak ty nám v České republice a nejenom v České republice rostou. Vidíme to vlastně i v eurozóně, vidíme to i ve Spojených státech. Ta předchozí reportáž, která hovořila vlastně o tom napětí kolem hormuzského průlivu, tak vlastně implikuje, vlastně nám říká, že ceny ropy stále rostou, jsou mnohem vyšší, než předpokládali predikce centrálních bank a tlačí ceny v ekonomikách vzhůru. A to vlastně ty trhy reflektují v tom, že očekávají, že centrální banky budou zpřísňovat svoji měnovou politiku a tím pádem nám rostou. Ale nejsou to pouze ty globální vlivy, vidíme i v České republice stále velice silný růst jádrové inflace, stále silný růst mezd, který nedoprovází produktivita, a to jsou faktory, které tlačí všeobecně tyhle ty tržní úrokové sazby výše.
0: Bylo nutné zdražení hypoték? Nemohly si banky vycáhnout do marží, aby udrželi zájem zákazníků?
5: Když se podíváme na vlastně ten dlouhodobý rozdíl mezi hypotečními úrokovými sazbami a těmi tržními úrokovými sazbami, tak vidíme, že se pohybuje kolem 1% bodu, což je vlastně mimochodem jeden z nejnižších rozdílů v rámci evropských hypotečních sazeb. Tak když se podíváme, kde je ten rozdíl dneska, tak vidíme, že právě během toho prvního pololetí a i během těch letních měsíců banky tento rozdíl snižovaly. V současné době vlastně dosahuje nějakých 0,6% bodu versus ten dlouhodobý průměr 1% bodu. Takže dalo by se vůzoká říci, že banky si do těch kapes sahají.
0: Jak se projeví růst hypotečních sazeb na vyšších měsíčních splátkách? Třeba u lidí, kteří už mají hypotéku a teď ji refinancují?
5: Tak je to skutečně závisí, kdy si lidé tuto hypotéku vzali. Pokud si ji vzali v roce, vlastně stále ještě dobíhají fixace z roku 2021, tak tam to překvapení samozřejmě pro ně bude bohužel negativní, protože budou chodit vlastně na úrokovou sazbu 4,97, skoro 5%, ale zatímco si vlastně tu hypotéku vzali za úrokovou sazbu přes 2%. A to je něco, co je jako skutečně sáhne, protože tam vlastně ten, když vezmeme ten typický úvěr, který se vzali v roce 2021, tak jim to navýší přibližně zpátku asi o přes 3000 korun. A naopak, když si podíváme naopak zase na lidi, kteří si brali hypotéku v období právě těch vyšších úrokových sazeb, tak tam ta změna nebude již tak drastická, protože někteří si skutečně ještě brali i za vyšší úrokovou sazbu než je v současnosti.
0: Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace. Děkujeme za rozhovor.
5: A děkuji za pozvání, přeji krásný den.
2: Posloucháte Ranní plus, 5 minut zbývá do 8 hodiny ranní. Rekordně nízký počet Američanů se identifikuje jako demokraté nebo republikáni. Současně spousta z nich při stěhování z jednoho amerického státu do jiného uvádí politické důvody. A kvůli politice se taky prohlubují rozdíly v každodenním životě ve státech vedených demokraty a republikány. V novém americkém pořadu a podcastu Českého rozhlasu s názvem Přes Atlantik si právě o tomhle povídají současná americká zpravodajka Českého rozhlasu Jana Ciglerová a Jan Kaliba, který ve Spojených státech působil jako bývalý zpravodaj. A Jan Kaliba je teď s námi ve studiu. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. My jsme v prvním dílu toho našeho pořadu Přes Atlantik využili právě toho, že se Jana Coby, nová zpravodajka Českého rozhlasu, během léta přestěhovala z Floridy, kde žila předtím, na předměstí Washingtonu, tedy vyzkoušela si právě to, co mnoho Američanů, totální obrat po stěhování z červeného republikánského státu do modré demokratické oblasti, v jejím případě Virginie, že jsou to dva různé vesmíry, to si zatím nejvíc uvědomuje při návštěvách školy svých dětí.
7: První překvapení, které by se mi na floridské škole nestalo, bylo, když proti mně šla učitelka, která byla transženou a byla otevřeně transženou. Byla takovou, bych řekla, velmi feminní transženou. Byla krásně oblečená, krásně namalovaná. Tak zaprvé, když už byl někdo na Floridě trans, tak to spíš tajil, protože ty kulturní války tam byly velmi silné. A za druhé, by asi těžko pracoval ve škole. Naše děti měly ve škole trans učitele, který se ale v loni vlastně odstěhoval do jiného státu, právě protože jakkoliv by komunikoval to, kým je, tak vlastně by to mohli někteří rodiče brát za indoktrinaci, kteráž to je na floridských školách přísně zakázaná, a už by z toho mohl mít nějaké oplétačky a vlastně bylo jednodušší se do toho vůbec nepouštět.
6: Takhle tady popisuje Jana Ciglerová v prvním dílu amerického pořadu podcastu Přes Atlantik, zatím největší rozdíl v životě v novém působišti.
2: A jaké jsou tedy nejčastější důvody pro stěhování Američanů ze státu do státu?
6: Směrem do těch republikánských jsou to často nižší daně, levnější nemovitosti nebo třeba menší regulace v různých oblastech, třeba v době covidu velmi volná zdravotní opatření. O tom také mluvíme a pomáhají nám v tom Američané, se kterými jsme mluvili.
8: Low taxes, yeah, it's better than California.
9: Nízké daně? Určitě. Je to lepší než v Kalifornii. I proto se řada lidí z Kalifornie stěhuje do Texasu.
6: To je Jose, kterého jsem v Texasu nedávno potkal. Naopak s Janou potkáváme při cestách po Americe v poslední době spoustu mladých žen, které se kvůli nově zavedeným zákazům interrupcí stěhují naopak do státu ovládaných demokraty.
10: Znám lidi, kteří si vybírají vysokou školu podle toho, ve kterých státech platí zákazy interrupcí, a do těchto států nejdou studovat, protože se obávají, že by tam v případě potřeby nedostali zdravotní péči.
6: Co se v Americe liší také stát od státu, to jsou třeba volební pravidla, protože volby organizují státy, i když prezident Trump volá po jejich federalizaci. I o tom necelé 2 měsíce před volbami mluvíme a budeme ještě podrobněji v dalších dílech.
2: A to tedy v novém podcastu Českého rozhlasu s názvem Přes Atlantik. Můžeš ho, Honzo, ještě víc představit?
6: Ano, vysíláme ho v premiéře ve vysílání Českého rozhlasu Plus ve středu po 11. hodině, každou druhou středu, ale v podcastových aplikacích najdete i s těmi bonusy dodatkovými díl každou středu, tedy i v ty takzvaně liché týdny. Sledujeme jak vysokou politiku, tak mluvíme s lidmi, s Američany, sledujeme ten každodenní život, jak se to navzájem projevuje a máme skvělý tým, jehož seš ty jako Daniela Vrbová součástí, také editor Ondřej Čížek a můžete se těšit na sound design od Johana Fosse.
11: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
12: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
6: Takhle se tedy budeme hlásit poprvé dnes po 11. hodině, takže se těšíme, volební sezóna se zdává do plného proudu, takže bude určitě o čem mluvit.
2: K poslechu nového podcastu Českého rozhlasu s názvem Přes Atlantik nás pozval jeho spoluautor Jan Kaliba. Díky za to.
6: Naslyšenou.
0: A v Ranním plusu připomenu, že například po půl jedenácté v Osobnosti plus si můžete poslechnout Aleše Michala, politologa z Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy, který rozebere situaci české vládní většiny. Mluvit s ním bude Barbora Tachecí.
2: Bylo 8 hodin, vysíláme pro vás středeční Ranní plus s datem 16. září. U mikrofonu zůstávají Daniela Vrbová
13: a Martina Mašková.
14: Český rozhlas plus.
0: A co probereme tentokrát? Jaké dopady mají vysoké ceny energií na evropský a tedy i český průmysl?
2: Proč se na Maltě změnily pietní akty za zavražděnou novinářku v národní protest?
0: Organizace Postbellum slaví 25 let od svého založení. Kolik hlasů pamětníků za tu dobu nazbírala?
2: To vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
15: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. Zhodnotí v ní uplynulý rok a představí priority 27 pro ten následující. Mluvit by mohla třeba o zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí nebo o ruské válce proti Ukrajině, která trvá více než 4,5 roku. A projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje.
16: O tom, že Babiš bude usilovat o utlumení diplomatických neshod balkánských zemí, v srpnu mluvil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bulharsko po Severní Makedonii vyžaduje ústavní změny. Chce, aby nejvyšší právní norma obsahovala zmínky taky o bulharské menšině. V Sofii Babiš za doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO ještě navštíví česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Jiří Kordík, Český rozhlas.
15: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa.
17: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
18: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. Pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
17: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Český rozhlas.
14: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
15: Zapsat se do registru dárců kostní dřeně můžou lidé v pražském IKEMu do tohoto pátku i bez předchozího objednání. Nemocnice spustila speciální nábor na pomoc malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocnil akutní leukémii a potřebuje transplantaci. Zapsat se můžou lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky s výjimkou antikoncepce, pokračuje vedoucí registru dárců v IKEMu Marie Kuříková.
13: Lidé se můžou samozřejmě do registru hlásit kdykoliv, ale teď jsme to udělali tak, že se nemusíte předregistrovat, stačí přijít přímo k nám do registru mezi 7 a 15 hodinou, ale samozřejmě je možné se registrovat na všech spolupracujících transfuzních stanicích, plazmacentrech, anebo si požádat o zaslání sady domů.
15: Právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v krajské knihovně v Karlových Varech. Tamní zájemce mladší 35 let zaznamená plzeňský registr. Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačim. Někdejší politika voják podle prokuratury v letech 1998 až 1999 během války za nezávislost na Srbsku a krátce po ní páchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu za to až 45 let vězení.
19: Na verdikt čekají taky další tři bývalí velitelé kosovské osvobozenecké armády. Obžaloba čtveřici viní z odpovědnosti za vraždy asi stovky civilistů z řad údajných srbských spolupracovníků, politických oponentů nebo Romů. Tačiho právníci tvrdí, že o konkrétních činech nevěděl a neměl na ně vliv. Válku v Kosovu nepřežilo na 13 000 lidí. Země vyhlásila nezávislost v roce 2008 a Tači se stal prvním prezidentem. Na post rezignoval v listopadu 2020 v reakci na obvinění z válečných zločinů. Krátce potom byl převezený do vazby v nizozemském Hágu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
15: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Polsko spustilo televizní kampaň o chování v mimořádných událostech, jako jsou například povodně, požár, blackout nebo i válka. Kampaň se skládá z krátkých videí s návodem, jak si například zabalit evakuační zavazadlo nebo co dělat, pokud přestanou fungovat signál a data.
20: Jedno z videí například popisuje, jak se chovat ve chvíli, kdy houkají sirény.
21: Ten žvink, co robíš?
20: Moderátor vysvětluje, co jaký signál znamená a jak se dozvědět další informace o možné hrozbě nebo poplachu. Další video radí, jak si obstarat vodu a jídlo na 72 hodin, co dělat v prvních dvou dnech od vzniku mimořádné události, nebo jak získat elektřinu a jak se ohřát. Videospoty vysílá polská televize TVP v ranním vysílání stanice TVP 2 nebo o víkendech na stanici TVP 1. Videa jsou také na internetu a sociálních sítích. V lednu zase ministerstvo vnitra rozeslalo do všech domácností brožury s obrázkovými návody pro mimořádné situace. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
15: Rodiny s nízkými příjmy se můžou od dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
22: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
15: Výzva Darujeme kroužky dětem startuje už za hodinu a potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy naberete dlouhé zdržení už před Starou Boleslaví. Zpomaluje se na 15. kilometru a téměř 40 minut se jede krokem k nehodě u sjezdu na Brandýs. Na 9. a 5. řeší kolizi dodávky s osobním autem. Dá se projet pouze jedním pruhem. Na příjezdu do Prahy po dálnici D6 směrem z Karlových Varů naberete 20 minut navíc v koloně od Hostovice z 3. kilometru. Na prvním odklízejí následky střetu dvou osobních vozidel. Na místě zasahují záchranáři. I tam se projíždí pouze jedním pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení od Rudné z 6. kilometru. Kolona se sune ve všech pruzích až na okruh k Pražskému Ořechu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přeháňky nebo déšť, lokálně i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Posloucháte Ranní plus.
0: S Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou přejeme dobré jitro. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová za hodinu přednese v Evropském parlamentu svou pravidelnou zprávu o stavu Evropské unie. Měla by se dotknout bezpečnosti, hybridních útoků, migrace, ochrany dětí na internetu či umělé inteligence. Úvahy o konkurenceschopnosti 27 i klimatické plány, které opět budou součástí projevu, aspoň podle toho, co předvídají bruselské servy, ovlivňuje aktuální geopolitická situace, kvůli které prudce rostou ceny energií a pohonných hmot, a to zvláště kvůli konfliktu v Hormuzském průlivu. Dopady pro průmysl zejména. Nejdřív přiblíží energetický expert Michal Macenauer ze společnosti EGU Brno. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste dělali analýzu, jak dopadají ty vysoké ceny energií na český průmysl. Která odvětví jsou na to nejcitlivější?
1: Tak na jakékoliv vysoké ceny energií jsou samozřejmě nejcitlivější energeticky náročná odvětví, jako je keramika, chemie, kachličky a takovéto věci. Samozřejmě potom i slévárenství a nějaké těžší strojírenství, což jsou subdodavatelské obory pro například pro automobilový průmysl. Ty naše analýzy v podstatě byly o tom, jaký by byl dopad většinou, jaký by byl dopad prudké a mohutné dekarbonizace na český průmysl, a musím říct, že ty výsledky jsou nikoli překvapivé, ale jsou ohromující. Prostě ty investice a ty provozní náklady, které jsme vyčíslili, takové studie si Evropská unie v podstatě nikdy nenechala udělat, ty dopadové studie, tak jsou v prostředí jakékoliv normální ekonomiky v podstatě nerealizovatelné.
0: Evropská unie jistě má i svá analytická centra, takže ty věci také zpracovává, staví na základě dat. Vy jste propočítali, že to 90% snížení emisí do roku 2040 oproti začátku 90. let by znamenalo velký nárůst investičních a provozních nákladů. Takže jak by mohla Evropská unie se svými nástroji, které má k dispozici, vlastně podpořit průmysl, aby tohle zvládl? Jakými nástroji, co by mohla dělat z vašeho pohledu?
1: Budete se tomu divit, ale Evropská komise sice má obrovské analytické aparáty, ale dopadové studie skutečně neudělala, jo, na jednotlivé země. Byla to taková
0: jakási povšechná analýza. Co by mohla analýza udělat z vašeho pohledu, jo, aby podpořila průmysl?
1: Tuto chvíli má tak svázané ruce, nemáme na to bohužel čas, na tu detailní analýzu, kterou bych vám klidně poskytl. A v tuto chvíli se jedinou možnou strategií jeví jako kompenzace důsledku té dekarbonizace, to je kompenzace nepřímých nákladů. To jsou jakési, řekněme, provozní platby na dorovnávání ceny energií a potom samozřejmě investiční podpora. Ale ty cifry, které tam vycházejí na tu prudkou dekarbonizaci, jsou prostě tak enormní, že si je v tuto chvíli Evropská unie téměř žádný stát Evropské unie nemůže dovolit.
0: Pokud jde o...
1: Takže nejsem schopen odpovědět, co by měl konkrétně udělat, protože nic nějak zázračného prostě neexistuje.
0: Jaký ty podpory investic by z pohledu toho, jak jste o tom přemýšleli, jak jste to napsali v analýze, dává smysl, byl na místě v téhle situaci?
1: Dívejte, my jsme v situaci, kdy nám tady prudce vyrostla cena plynu, z toho roste cena elektřiny, obrovským způsobem roste cena paliv. To je otázka geopolitiky a nemá to s energetickou transformací vůbec nic společného. Na tohle se nějakým způsobem reagovat dá, protože to je otázka, řekněme, ročního nebo řekněme dvouletého výkyvu, teď už to vypadá, že spíš dvouletého. A když si odmyslíme tady toto, tak ta trajektorie, která byla už před tím Hormuzem, to znamená někdy na začátku roku nastavena, tak prostě pro ten průmysl není příznivá. Co by bylo možné udělat, tak to se sice chystá, ale to je prostě rozložení té dekarbonizace do delšího časového horizontu. Nejsem vám schopen říct ty jednotlivé kroky, protože je jich strašně moc na stejné úrovni a žádný z nich jako neční jako nějaký velmi výhodný. To znamená opravdu nedělat cíle totální dekarbonizace do roku 50 a 90% cíl do roku 40 a odložit celou tu dekarbonizaci tak, jak je to možné, někdy do třetí čtvrtiny tohoto století, to znamená nějaký rok 2070. To je realizovatelné, nicméně to, jak si to Evropa prostě teďka načmárala, tak je bohapustý nesmysl. A k tomu ještě dodám, že přesto všechno, že na začátku bylo jasné, že se hluboce dekarbonizovat nedá bez jaderných technologií, tak až do minulého roku byly v podstatě jaderné technologie na indexu. Takže teďka samozřejmě to rozumné, co se teďka děje, tak je návrat k jádru, který umožní, řekněme, v té závěrečné fázi hlubokou dekarbonizaci pomocí vysoké elektrifikace a pomocí výroby elektřiny bezemisně z jádra.
0: Vy jste, myslím, v testu také uváděli, že vlastně bude třeba velmi investovat do sítí, jinými slovy, je potřeba rozsáhlá elektrifikace. Jestli tomu dobře rozumím, tak jste mluvil i o posílení, dvojnásobení sítí, rozumím tomu správně.
1: Ano, ano. Tak pokud máme mít dvojnásobnou spotřebu, tak ano. Sice ta síť měla obrovské mezery, co se týče přenosu elektřiny, ale ne co se týče připojování výkonu a příkonu. Jo? Čili já můžu nějaké vedení využívat 1000 hodin za rok a můžu využívat 8760 hodin za rok. A bohužel ten trend je takový, že se ta vedení využívají spíš výkonově, ne na přenos. Tudíž, abychom mohli hluboce rekarbonizovat, tak budeme v podstatě, velmi, velice hrubě zjednodušeně řečeno, potřebovat téměř druhou stejnou distribuci, netýká se to úplně přenosových sítí, těch nejvyšších napětivých úrovní, ale distribuce bude se muset posílit téměř na dvojnásobek, pokud má dojít k hluboké dekarbonizaci. A to se naprosto, jak vidíme z holandského příkladu a už i německých příkladů, nedá stihnout prostě v horizontu 15, 20, ani 20 let od této chvíle.
0: Kdyby fungoval jednotný evropský trh s energiemi, jak moc by to pomohlo průmyslu firmám?
1: On v podstatě nějaký, nechci říct, že úplně jednotný, ale provázaný trh s energiemi funguje. Plyn je univerzálně obchodovaná komodita, existuje spoustu lokálních trhů s elektřinou. Ano, dalo by se to zlepšit, nicméně ten fundament, proč máme drahé energie, leží úplně někde jinde. Zakázali jsme si levné uhlí, zakazujeme si v podstatě, nebo ostrakizovali jsme levné jádro a v tuto chvíli konzumujeme mimořádně drahý, ale z geopolitických důvodů plyn a v podstatě i ropu. Nedomnívám se, že by nějaké další velké sjednocování trhu, například vytváření nějakých velkých obchodních zón, co se týče elektřiny, že by pomáhalo a že by ten fundament překonalo. To jsou opravdu jednotky procent. A pro některé státy by to mimochodem znamenalo zdražení, pro některé zlevnění. Čili není to žádný zázrak. Rozhodně to není něco, co by byl nějaký jako majsterštyk, který by to všechno vyřešil.
0: Míní Michal Macenauer, energetický expert ze společnosti EGU Brno. Děkuji vám.
1: Rádo se stalo, naschledanou.
0: A globální kontext, v jakém se Evropská unie pokouší najít cestu ke konkurenceschopnosti, teď ještě přiblíží ekonom Miroslav Zámečník, hlavní poradce České bankovní asociace. Dobrý den i vám.
3: Dobré jitro.
0: Jak zásadní brzdou pro konkurenceschopnost Evropské unie je aktuální krize kolem Hormuzu?
3: No tak musíme si uvědomit jednu věc, že ta průmyslová odvětví nejsou energeticky stejně náročná, ale prostě ta část průmyslu, která náročná je, to znamená zejména chemický průmysl, kde zemní plyn neslouží jenom jako zdroj energie, ale i jako klíčová vstupní surovina, což je například výroba hnojiv, tak tam to je obrovská konkurenční nevýhoda, že Evropa má nepoměrně dražší plyn než třeba momentálně Spojené státy. Tam ten násobek historicky byl 2x až 4x a teď je ještě podstatně vyšší. Totéž platí o odvětvích, které zpracovávají kovy, to znamená zejména hliníkárenství a výroba oceli tam, kde se používá elektrických obloukových pecí, to je samozřejmě taky konkurenční nevýhoda obrovská. No a pak jsou to klasické stavební hmoty, které jsou energeticky velmi náročné, ale zároveň prostě mají vzhledem k tomu, jak jsou ty materiály těžké, tak tam je jistá přirozená ochrana trhu díky vysokým nákladům na dopravu, ale zároveň se vlastně ty náklady na energie posouvají do drahých stavebních materiálů a aby jsme to přiblížili Česku přes stavební průmysl, samozřejmě i do cen bydlení a nájemného.
0: Co by podle vás tedy mohlo přispět ke stabilitě cen energií v Evropské unii?
3: No tak vy jste se bavili s panem Macenauerem, asi nejúčinnější věc by byla skutečně rozložit ty náklady dekarbonizace v čase, což by zejména pro hodně průmyslové země, které mají vysoký podíl těch energeticky náročných odvětví, což kde často jako náhrada jiným, jinou technologií, která by prostě byla bez produkce karbonu, je nesmírně obtížná. To spočívá hlavně na ukládání uhlíku do nějakých podzemních kavern a tak dál. Tak tam skutečně jako je potřeba se zamyslet nad tím, kde nemám dobrou technologii, tak vlastně tu výrobu vytěsňuji jenom do jiných částí světa, které mají buď levnější povolenky, nebo je nemají vůbec. A pak se to dotýká i mezinárodního obchodu přes ten systém CBAM. Jo? Prostě je to velmi komplikovaná situace, do které se Evropa dostala, protože chtěla jít příkladem, no ale teď jí to na konkurenceschopnosti docela výrazně trestá.
0: Jakou pomocí bude v téhle situaci ohlášené partnerství s Kanadou anebo dohoda o volném obchodu s Indií?
3: No, dohoda o volném obchodu s Indií jako s energiemi nám příliš nepomůže, ale je to samozřejmě prostě obrovský perspektivní trh, takže a já jsem zastánce volného obchodu, takže samozřejmě tu podporuji. Ale ta Kanada je nesmírně zajímavá, protože to je energetická supervelmoc. Mimochodem, my nepřímo, ale hodně energie z Kanady už dovážíme, protože tam je specifická situace, že to, co se vytěží v Kanadě, to znamená zemní plyn a ropa, většinou je dále zpracovávaná ve Spojených státech, takže my dostáváme zkapalněný zemní plyn, který je původně kanadský, ale dostáváme to přes Spojené státy. A teď jde o to samozřejmě nebýt nadměrně závislý na Spojených státech a udělat ty LNG terminály na Atlantickém pobřeží, to znamená na východním pobřeží Kanady, no a pak už by to bylo samozřejmě snadné a velmi pozitivní pro to upevnění toho strategického partnerství, o které má i Kanada vzhledem současným stavům se Spojenými státy, tak upevnit, najít dostatečnou alternativu a v tom obchodě energiemi ta Kanada je prostě super velmoc, ale dlouhodobě má obrovský problém dovést produktovody, tu surovinu a dále ji zpracovat teda do té zkapalněné podoby na východní pobřeží Spojených států, protože to vede přes řadu jako území, které patří tradičním obyvatelům Kanady, které jsou velmi ekologicky jako citlivé na to, co se odehrává na jejich územích, no a pak je tam také francouzskojazyční Quebec.
0: Takže tak uvidíme, jak se to vyvine i technologicky. Typu. Každopádně moc děkuji za to vysvětlení kontextu, v jakém se odehrává ta debata o posílení konkurenceschopnosti Evropské unie. Miroslav Zámeční, hlavní poradce České bankovní asociace, byl s námi v Ranním plusu. Děkuji vám.
3: Hezký den všem, přeji, naschle.
2: Posloucháte Ranní plus v 8 hodin 22 minut. Připojíme krátké hlavní zprávy dnešního dne. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie, zhodnotí uplynulý rok a představí priority na další období. Očekává se, že bude mluvit mimo jiné o bezpečnosti nebo o plánu na zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí. Státní zástupci odmítají představu, že by jim vláda nebo ministr spravedlnosti určovali, jak mají postupovat v konkrétních případech, aby zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Jak Českému rozhlasu řekl první viceprezident Unie státních zástupců Adam Borgula, tento argument je v rozporu se zákony. A americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo 5 osob v souvislosti s údajnými ruskými plány, zahrnujícími sledování, nábor a nájemné vraždy. Vyplývá to ze včerejší obžaloby, podle níž tato skupina pracovala pro ruské spravodajské služby a měla za úkol provádět útoky a vraždy po celém světě, včetně Spojených států. Všech 5 obžalovaných je na útěku, uvádí agentura Reuters. Maltu dnes čeká první velký protest po konci soudního procesu v případě vraždy novinářky Daphne Caruanové Galisiové. Na začátku září vynesl soud osvobozující verdikt nad vlivným a zámožným podnikatelem Jorgenem Fenekem, který čelil obžalobě z toho, že si smrt reportérky objednal. To, že soudní síně nakonec opustil jako nevinný, šokovalo celou maltskou společnost. A dnes se zřejmě ukáže nakolik. Přímo na Maltě je teď naše reportérka Pavlína Nečásková. Pavlíno, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Co se vlastně od těch dnešních protestů očekává?
4: Tak jak jsi říkala, bude to první takto organizovaná veřejná reakce po tom osvobozujícím verdiktu, který zaskočil mnohé Malťany. Lidskoprávní organizace Republika, která je hlavním organizátorem dnešní akce, svolává protesty za spravedlnost v případu Daphne Caruanové Galisiové každý měsíc, vždy 16., protože to je to datum, kdy byla zavražděna už 9 let. Ovšem tyto akce nemají velkou účast, což dnes bude vypadat zřejmě jinak. K neziskové organizaci Republika se přidává dalších 15 nevládních organizací a studentských spolků jako spoluorganizátoři a vůbec poprvé protest oficiálně podpoří také všechna velká malská zpravodajská média. Redakce to vysvětlují tak, že nejde o protivládní protest, jde o protest proti tomu, že se celému státnímu systému nedaří transparentně vyšetřit vraždu, nastavit slibované změny a v podstatě jde o demonstraci za volání po spravedlnosti. Protestovat se bude večer tady v hlavním městě ve Valetě, ale nejenom zde. Malťané žijící v zahraničí po celém světě plánují také vyjít do ulic. Jak velká ta účast bude, přinejmenším tady to v tuto chvíli nelze odhadovat, ale během včerejšího dne se k dění vyjádřila třeba i Roberta Metsolová, předsedkyně Evropského parlamentu, původem z Malty, která vyzvala všechny obyvatele, aby přišli do ulic a požadovali spravedlnost tím, že nemají váhat. Naopak by to podle ní měla být jejich povinnost.
2: Maltská investigativní novinářka Caruanová Galisiová byla zavražděna v říjnu 2017, takže se stále neví, kdo za její smrtí stojí.
4: No, ve vězení už sedí 5 mužů, kteří se na zabití Daphne Caruanové Galisiové podíleli, tedy vykonavatele vraždy, kteří umístili do auta reportérky pod sedadlo řidiče výbušninu. Ta poté, co novinářka sedla do auta a vyjela z domu na silnici, tak explodovala. Ovšem stále se čeká na ten poslední a nejdůležitější článek, tedy toho, kdo si tento strašný čin objednal. Už v roce 2019 policie zadržela podnikatele Jorgena Fenecha s tím, že proti němu má silné důkazy, včetně výpovědi jednoho z odsouzených vykonavatelů vraždy, který vypověděl, že mu Jorgen Fenek za zabití novinářky nabídl 150 000 eur, což je v přepočtu zhruba něco přes 3,5 milionu korun. No, soud s ním začal letos v červenci s tímto podnikatelem, ale občanská porota rozhodla, že je nevinný. Prokuratura se nyní může odvolat. Je možné, že policie bude muset otevřít znovu tento případ. Já jen připomenu ještě, že už příští měsíc to bude přesně 9 let od tohoto neštěstí. A na Maltě v těchto dnech zaznívají stále silněji otázky, proč to úřady doposud nedokázaly vyšetřit a vše vysvětlit.
2: Pavlíno, to také znamená, že vlastně celý případ vyvolává pochybnosti v maltský soudní systém, chápu to správně?
4: No, ty otázky, které teď zaznívají, v podstatě zpochybňují schopnost celého toho systému vypořádat se s takovým případem. O verdiktu pro Jorgena Feneka rozhodovala občanská porota, složená z běžných lidí. Určitě nejde o negativní nálady namířené proti těmto konkrétním lidem. Spíš to ale vzbuzuje otázky, jestli toto je ten typ případu, který mají rozhodovat lidé, řekněme, nepolíbení důkladnou znalostí práva. Jestli by se neměl zřídit speciální tribunál po vzoru Itálie, která se takto vypořádává třeba s mafií. Nikdo neví, proč porota takto rozhodla, ale nejde jen o to, vlastně, co zatím stalo, je o to, že veřejnost tehdy následně po vraždě Daphne Caruanové Galisiové volala po reformách, které měly zajistit větší stabilitu a bezpečnost nejenom novinářům, ale ty stále nebyly nastoleny a vůbec o to, proč prostě po 9 letech zůstává stále tolik otázek. Z toho ale viní Malťané nejenom vládu, nejenom justici, také policii, ale v podstatě všechny úřady, které mají zajišťovat stabilitu zemi.
2: Přímo z Malty se přihlásila naše reportérka a kolegyně Pavlína Nečásková. Děkujeme za to.
4: Naslyšenou.
0: A posloucháte Ranní plus. Ravel Debussy, jedna současná novinka, takový byl program koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, jubilujícího orchestru, na festivalu Dvořákova Praha. V Rudolfinu vystoupil pod novým šéfdirigentem Eliasem Grandim a tedy vstoupil do té sezony.
5: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Pro hudebníky to tak byla výjimečná příležitost, stejně jako samotný začátek nové sezóny, říká Jana Švadlenková, která v orchestru hraje na Lesní roh.
7: Super, jako moc pěkná hudba to je. A uvědomujeme si, že ne každý orchestr už dožil stovky let a ta zodpovědnost je mnohem větší.
5: Nová skladba Jana Kučery si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut, ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
8: Ta skladba se mi líbila moc, ne, že bych byla nějaký hudební fanšmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
23: Vy jste tady s maminkou?
8: Ano, jsem tady s maminkou a vlastně chodíme na symfoniky docela pravidelně.
24: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky, krásně.
23: Pátý koncert to pro vás je Symfonického orchestru Českého rozhlasu?
24: Pátý, šestý. Pana, jak on se jmenuje, Grandi, tak toho vidíme poprvé, tak jsme spokojeni.
5: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba speciální koncert violončelistů berlínských filharmoniků nebo rodinný den, při kterém se budou moct děti seznámit s dějinami hudby od pravěku až po současnost. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Ranní plus, na co bychom vás rádi nalákali, abyste nám zůstali věrní i během dopoledne.

0: nese tradiční zprávu o stavu Unie. Zhodnotí v ní uplynulý rok a představí priority 27. pro ten následující. Mluvit by mohla třeba o zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí nebo o ruské válce proti Ukrajině, která trvá více než 4,5 roku. Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho pak v pondělí představí vládě. Ministr taky počítá s tím, že část čištění bude muset udělat specializovaná firma. Odhadovaná cena je 190 milionů korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se sejde třeba s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO dorazí Babiš i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Stačí vyplnit dotazník a podstoupit stěr z úst. Zájemci můžou přijít každý den mezi 7 ráno a 3 odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort vypořádal připomínky jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie. Slovenský prezident Peter Pellegrini dnes v tamním parlamentu vystoupí se zprávou o stavu republiky. Informoval o tom předseda Národní rady Richard Raši. Pellegrini podle agentury TASR už v červnu avizoval, že chce zprávu přednést v září. Naznačil tehdy, že v ní bude reagovat třeba na připravovaný státní rozpočet na příští rok nebo na strategický dokument Vize Slovensko 2040. Dálnice D6 před Prahou směrem z Karlových Varů je plná už za sjezdem na Jeneč. Z 5. kilometru na první k nehodě se popojíždí přes 20 minut a průjezdný je tam pouze levý pruh. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy trvají komplikace u Brandýsa na kilometru 9,5 odklízejí následky kolize a půlhodinová kolona se vleče od Hlavence z 16. kilometru. Řidiči, kteří se snaží nehodě vyhnout, ucpávají průtah Starou Boleslaví. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno. Během dne od severozápadu se zatáhne a odpoledne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A dobrý poslech vám v 8 hodin a 33 minut stále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Paměť jako základ svobody a demokracie. Pod tímto názvem se dnes dopoledne koná konference u příležitosti 25 let fungování organizace Postbellum a 30 let Senátu. Odpoledne na ní pak naváže Festival paměti národa, který připomene, jaký význam má zachycování příběhů pamětníků klíčových okamžiků 20. století. A víc už si o tom všem řekneme s ředitelem a zakladatelem projektu Postbellum Mikulášem Kroupou. Vítejte ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Vzpomenete si na ten okamžik, kdy vzniklo Postbellum, nebo ta myšlenka, s kterou jste ji založili?
3: Rád na ten okamžik vzpomínám, protože to bylo v přítomnosti mých blízkých kamarádů ze studií. Seděli jsme nad dopisem, který jsem dostal od generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka. Ten dopis psali váleční veteráni, bylo jich podepsáno asi 7-8 a prosili ředitele rozhlasu, zdali by neposlal za nimi nějakého redaktora, který by natočil jejich vzpomínky, protože jsou staří a už nedokáží sepsat své paměti do knihy. Tak jsem byl trochu pověřen panem ředitelem, abych za nimi vyrazil, protože jsem měl v rozhlase na starost vojenský pořad POHOV. A já jsem s těmi přáteli nad tím dopisem seděl a debatovali, proč máme natočit jenom těchto 7. V té době žilo něco kolem 3 000 válečných

0: veteránů z východní fronty, ze západní fronty, letci RAF, vlastně legendy druhého odboje. A tak jsme si řekli, že navštívíme Československou obec legionářskou a tam jsme našli porozumění a začali jsme systematicky dokumentovat příběhy.
1: Co všechno dnes obsahuje sbírka Paměti národa? Kolik pamětníků jste už stihli za tu dobu vyspovídat?
0: My se s kolegy, jak si štajfnujeme nad tím číslem, ono se to velice, velice těžko dá spočítat přesně, protože my jsme v roce 2000 začali, v roce 2001 jsme registrovali naše sdružení Postbellum a ty první dvě, tři fáze vlastně, jak si nejsou podobné metodicky jako těm dalším fázím, jako dnes to děláme samozřejmě mnohem profesionálněji, ale odhadujeme ten počet kolem 15 000 vyspovídaných pamětníků, 30 000 hodin záznamu.
1: A většinu z toho mohou slyšet i posluchači Českého rozhlasu Plus ve příbězích 20. století, které vždycky vysíláme v neděli večer. Je nicméně někdo ze známých osobností 20. století, koho jste už nestihli včas oslovit, nebo vám dokonce odmítl svěřit svůj životní příběh a už je pozdě?
0: Takových lidí je samozřejmě spoustu, které jsme prostě nestihli.
1: A koho je vám nejvíc líto v tomto kontextu?
0: To se špatně říká, ale vybavuju si Petra Úla, vybavuju si Jiřího Dinsbíra, samozřejmě spoustu válečných veteránů, kteří odkládali naše setkání a pak už jsme je prostě nestihli. Ale to člověk nesmí jaksi plakat nad rozlitým mlékem a už se to prostě nedá vrátit. Ale zaplať pánbu za to, že jsme stihli. Úžasné pamětníky jako Františka Fajtla, Jiřího Peřinu, Tomáše Sedláčka, Jiřího Stránského a tisíce dalších, kteří nám prostě vyprávěli. Ono to jde samozřejmě ruku v ruce také s tím, jak nám lidé pomáhají, jak nám lidé, jak nás finančně podporují a jak nám také posílají náměty. Ono ne vždycky člověk je schopen prostě obsáhnout prostě celou společnost, ale opravdu se teď snažíme jaksi vyhledávat všemi možnými metodami nové náměty.
1: A vy jste také mluvil o vylepšení těch metod zpracování pamětí. Můžete to ve zkratce popsat?
0: Ano, tak například už rok a půl s našimi redaktory konáme takzvané orálně historické akce, kdy se prostě na jeden, dva, tři dny sjedeme do nějakého obce, města a obejdeme opravdu každý dům, každý byt, zastavujeme staré lidi a ptáme si, zdali neznají někoho, kdo by nám mohl vyprávět zajímavý dějinný příběh a jaký mají třeba oni, jak vzpomínají na ty zásadní klíčové okamžiky československých dějin.
1: Velice takže taková často, rojnice orální historie,
0: ano,
1: abyste představili.
0: Je to taková badatelský terénní průzkum, je to vlastně anketa, zaznamenáváme takto na ulici třeba 10, 15, 20 minut a někdy si opravdu sedneme a natáčíme třeba dvouhodinové vyprávění. Ti lidé často poskytují svědectví, které slyšeli od někoho. A to má smysl někdy ověřovat a člověk se dostane k dalším příběhům, které je potřeba zpracovat. Takže ano, už nepostupujeme podle nějakých seznamů, ale velmi často právě díky takovýmto průzkumům. A to děláme i samozřejmě v archivech. Pracujeme s dokumentací pocházející z provenience státní bezpečnosti a různých tehdejších komunistických úřadů.
1: Za 25 lety fungování organizace Postbellum jsme se ohlédli s ředitelem a zakladatelem tohoto projektu Mikulášem Kroupou a také zmiňuji, že dnes odpoledne se koná Festival paměti národa. Děkujeme, že jste byl naším hostem.
0: Hezký den, děkuji.
2: Ranní Puls posloucháte v 8 hodin a téměř 40 minut. Na pražském Zličíně dnes začne město stavět nový parkovací dům. Stavba za zhruba 620 milionů by měla být hotová v roce 2028. Další informace zjišťoval náš reportér Petr Kastner. Petře, dobrý den a jaké tedy jsou?
3: Hezký den. Pětipodlažní parkovací dům bude v ulici Na Radosti nedaleko depa metra v blízkosti autobusové zastávky Nový Zličín. Dostat se sem řidiči budou moct dvěma způsoby, buď z dálnice D5 přes Pražský okruh nebo přes Rozvadovskou spojku a Řevnickou ulici. Po dokončení parkovacího domu se sem vejde skoro 600 aut. Na 11 místech by pak měly být nabíječky pro elektromobily. P plus R parkoviště zajišťují zejména mimo pražským řidičům možnost zaparkovat auto a dál pokračovat po městě a přepravovat se pomocí MHD. V loni začali stavět dělníci P plus R parkovací dům taky u metra Opatov v Praze 11, kde má být skoro 500 míst. Z toho 100 by mělo být vyhrazeno jen pro rezidenty. Další Pražané by tam mohli parkovat přes noc, kdy dojíždějící řidiči místa nevyužívají. Stavbu za zhruba 660 milionů korun chce vedení města otevřít koncem září letošního roku. Doplním, že zhruba 5 let funguje P plus R parkovací dům pro téměř 900 aut na Černém mostě a předloni otevřelo vedení Metropole dům u stanice metra Nové Butovice, který nabízí zhruba 400 stání.
2: Tak to byl náš pražský reportér Petr Kastner. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
2: Nedostatek parkovacích míst řeší třeba i v Hradci Králové. Jakou tam plánují výstavbu? To ví naše další reportérka Adéla Kavříková. Dobrý den i vám.
4: Dobré ráno. Hradec Králové chce prověřit stavbu družstevního parkovacího domu pro až 300 aut na největším panelákovém sídlišti Moravské Předměstí, kde žije asi 30 tisíc lidí a parkovacích míst je tam velký nedostatek. Jestli je takový model právně a ekonomicky průchozí a jak by ta budova mohla vypadat, má teď ukázat takzvaná studie proveditelnosti za asi 600 tisíc korun, jejíž pořízení schválili radní města. A stavbu by v tomhle případě neplatilo město, ale družstvo, jehož členové by si vzali úvěr u banky. A pozemek v ulici Na Potoce patří městu a s parkovacím domem tam počítá i územní plán. Radnice má pro parkovací domy na Moravském Předměstí vytipovaných dalších 5 míst, pouze pozemek Na Potoce ale vlastní samotné město. O případné stavbě má rozhodovat až nové vedení města po říjnových volbách. No a pro srovnání podobný projekt zvažovala taky radnice v Jindřichově Hradci a podzemní garáže na sídlišti Vajgár tam měly nabídnout 92 míst s tím, že jedno stání by vyšlo asi na 1 700 000 korun. Přihlásilo se ale pouze 9 zájemců, město projekt odložilo a připravená dokumentace zatím zůstává v šuplíku.
2: Slyšeli jsme naši reportérku z Hradce Králové Adélu Kavříkovou. Děkujeme.
4: Hezký den, naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus a to v 8 hodin a 43 minut přesně. A teď se podíváme na stránky dnešních zahraničních médií. Kanada se kvůli tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa stále více obrací k Evropské unii. O tom píše španělský deník El País. Podle něj Kanada s Evropou jedná o vytvoření strategického rámce, který by mohl vést až ke statusu přidruženého člena Evropské unie pro Kanadu. List upozorňuje, že ještě před několika lety by taková představa působila jako politická fikce. Teď se ale stává reálnou možností.
2: Zbližování s Kanadou má být i součástí projevu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, ke kterému se dnes vracíme během celého ranního vysílání. Kanada má k Evropě blízko mimo jiné proto, píše dal El País, že je součástí britského společenství národu a část jeho území je frankofoní. El País také připomíná, že hrozby anexí od amerického prezidenta Donalda Trumpa a obchodní válka se Spojenými státy narušily vztah tradičních partnerů. Kanadský premiér Mark Carney i proto začal kanadskou zahraniční politiku přesměrovávat k Evropě.
1: Plánovaná spolupráce by podle deníku El País mohla zahrnovat přístup k technologiím, surovinám a energiím nebo jednodušší pohyb pracovníků. Překážek je ale podle listu stále mnoho. Například 10 ze 27 členských zemí Evropské unie dosud neratifikovalo obchodní dohodu s Kanadou, která je přitom mnohem méně ambiciozní než současné návrhy. Deník El País si i přesto vidí ve zblížení významnou příležitost k posílení jak Evropské unie, tak Kanady.
2: Tradiční čínský způsob výchovy dětí podle hongkongského deníku South China Morning Post neobstojí v éře umělé inteligence. List upozorňuje, že tlak na memorování a akademické výsledky připravuje děti o kreativitu, samostatnost a kritické myšlení. Přitom právě tyto schopnosti budou v době, kdy AI převezme řadu kancelářských profesí nebo aspoň část práce těchto profesí, stále důležitější. Deník z těchto důvodů vyzývá nejen čínské rodiče k zásadní změně přístupu.
1: Čínští rodiče svým přístupem, jak píše South China Morning Post, podporují především schopnosti, které umělá inteligence v budoucnu zvládne rychleji a lépe. Rodiče by proto měli děti ve volném čase více vést k rozvoji fyzických schopností, sociálních dovedností, zvídavosti a schopnosti samostatně se rozhodovat.
2: V tomto ohledu se jeví jako inspirace západní model výchovy, který víc podporuje individuální vyjadřování dítěte a samostatnost. Ani tento model, ale podle South China Morning Post, není bez problémů. Někdy postrádá dostatek disciplíny a struktury. Ideální přístup je možná proto někde na střední cestě. Dočteme se v South China Morning Post.
1: A ještě krátké upozornění na článek v dnešním francouzském deníku Le Monde, který píše o tom, že jídlo se stává nástrojem krajní pravice v boji proti migraci a multikulturalismu. Krajně pravicové hnutí stále častěji spojuje tradiční francouzskou kuchyni s národní identitou a vytváří představu, že její kultura je ohrožena příchodem cizinců. Útočí například na kebabové stánky a podle deníku Le Monde to může představovat méně nápadnou formu rasismu.
2: Le Monde ještě připomíná, že spojování jídla s politikou není ve Francii nové už v roce 2004. Například krajně pravicová Solidarité de France rozdávala chudým v Paříži vepřovou polévku. Volba vepřového masa, která vylučuje židy a muslimy, nebyla náhodná. Moto akce znělo: nejprve naši, pak ostatní. Tolik Le Monde a výběr zahraničních médií.
1: Který dozněl v 8 hodin a 46 minut. My navážeme krátkými zprávami, co se děje. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednese už za chvíli v Evropském parlamentu tradiční projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že bude mluvit mimo jiné o bezpečnosti nebo o plánu na zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox, řekl dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před odletem do této země. Bulharského premiéra Radeva prý chce přesvědčit také o nutnosti odložení systému emisních povolenek ETS2. A americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo 5 osob v souvislosti s údajnými ruskými plány zahrnujícími sledování, nábor a nájemné vraždy. Vyplývá to ze včerejší obžaloby, podle níž tato skupina pracovala pro ruské zpravodajské služby a měla za úkol provádět útoky a vraždy po celém světě, včetně Spojených států. Co je to úvěr, úrok a jak sestavit domácí rozpočet? Děti mají v těchto pojmech pořád mezery. Ukazují to data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Více než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili například lektorky projektu Mano Moneta.
5: Já v tu chvíli vlastně počítám. Už někdo? Už to naskakuje?
6: Rodinný rozpočet.
5: Yes, výborně.
7: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu.
5: Ale v tuhle chvíli my to necháváme jenom a jenom pouze na vás, protože chceme vědět, jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten den měsíce. Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
7: Zadání je jednoduché. Děti se musí vejít do 9000 korun. Právě taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
8: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
7: Říká František ze skupiny žáků, které se nakonec podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3000 korun. Lektorky z neziskové organizace Finlit nabízejí workshopy pro školy zdarma. Jedna z nich, Jana Soukupová, popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
9: Je tam ještě část, která se věnuje
6: nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou, s nějakou finanční rezervou.
7: Žákům podle lektorek pořád chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Přesto se podle nich ale děti v posledních letech zlepšují. A trend potvrzuje taky Česká bankovní asociace, která finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje. Právě mladá generace zaznamenala v letním průzkumu největší zlepšení.
9: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
7: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vidí jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezničková.
10: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my, což je vlastně obdoba výchově k občanství, ale na prvním stupni. Vždycky to máme přizpůsobené věku těch dětí.
7: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Kromě České bankovní asociace je nabízí i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Abeceda peněz a Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Kudlanka nábožná žije už i v Krkonoších. Letos ji ochranáři našli třeba nad Labským dolem ve výšce 1300 metrů. Ještě před pár lety v Krkonoších vůbec nežila. Na našem území se vyskytovala hlavně na jižní Moravě. Její šíření souvisí se změnou klimatu a ochranáři proto vyzývají veřejnost, aby její výskyt hlásila. Ve spojení jsem teď s Janem Maténou, to je zoolog ze správy Krkonošského národního parku. Dobrý den.
11: Dobrý den.
2: Jaká změna nebo jaké podmínky kudlance umožňují přežít na horách?
11: Tak souvisí to určitě se změnou klimatu. Já bych možná trošičku upřesnil. Kudlanka na té jižní Moravě byla před 30 lety, ale začala se šířit někdy na přelomu tisíciletí a někdy z přelomu tisíciletí potom je už známá z Polaví. Takže není to otázka posledních let, ale spíš posledních 2-3 desítek let.
2: A můžeme říct, že se v Krkonoších už trvale zabydlela?
11: To zatím říct nemůžeme. My tady registrujeme asi posledních 7 let. Víme, že jara i léta jsou teplá, takže ještě jenom zpět k vaší otázce. Té první, tak víme, že teplota klesá asi o 0,7 na každých 100 výškových metrů, ale pokud máme květny, červny teplejší třeba o 3 stupně, to znamená, že v 1000 metrech je, jako bylo v 700 metrech před těma 30 lety. To znamená, určitě to souvisí s oteplením a změnami klimatu.
2: Může mít příchod kudlanky do toho horského prostředí nějaký dopad na krkonošský ekosystém, nějaké další druhy hmyzu a podobně?
11: Kudlanka je dravec, kudlanky se obecně šíří Evropou a nepovažujeme je za invazní druh, takže my nepředpokládáme, že by to mělo mít nějaké důsledky pro hmyz tady v Krkonoší.
2: Proč je důležité hlásit výskyt kudlanky? Teď myslím, že to můžeme hlásit i my, veřejnost, a jak to udělat?
11: Je to důležité pro nás, protože samozřejmě jeden nebo dva zoologové zprávy Krkonošského národního parku nemůžou obsáhnout celé území a kudlanka je poměrně nenápadná, ona je maskovaná, na jaře zbarvená zeleně, na podzim hnědě, takže je těžké si jí všimnout a proto jsme rádi za všechna hlášení v letošním roce po výzvě, kterou jsme teda učinili, už jich máme skoro 2 desítky. A lze to udělat e-mailem, lze použít i i telefonní kontakt, který je uveden na našich stránkách, nebo lze to udělat přes facebookovou stránku. A za všechna pozorování budeme rádi, protože dokumentují a zpřesňují teda to, co se teďka v přírodě tady aktuálně děje.
2: Čili můžeme se podívat tedy na stránky zprávy ke Konevského národního parku, ať už na sítích nebo na webu. A ještě poprosím o stručnou odpověď, jaké případně další druhy se v Krkonoších objevují kvůli změně klimatu?
11: Tak v podhůří Krkonoš se nám v posledních letech objevuje dvodělka fialová, což je taková výrazná včela, lidé ji hlásí ze svých zahrádek. To je také typický druh pro teplé oblasti. Z obratlovců to je třeba vrápenec malý, kterého my jsme tady před 20 lety nemývali a postupně jeho početnost narůstá.
2: Tady netopír.
11: Sledujeme i na zimovištích. To je netopír, ano, pardon, na vrápenec je netopír. Naopak nám třeba ubývá netopír severní, což je chladnomilný druh a v něho vidíme znatelný pokles.
2: Jan Materna, zoolog ze zprávy ke Konevského národního parku. Děkujeme za rozhovor.
11: Já také děkuji. Na shledanou.
1: 8 hodin a 55 minut posloucháte Ranní plus. Pikachu, Bulbasaur, Eevee nebo Snorlax. Pokédex a Pokéball. Ano, mluvíme stále česky a děti a rodiče dětí už teď určitě vědí, o čem budeme na plusu mluvit, samozřejmě o Pokémonech. Tento fenomén letos slaví 30. výročí a u této příležitosti také vychází nová série sběratelských herních karet. Svět příšerek, který vznikl v Japonsku původně jako videohra, si oblíbili lidé po celém světě. A do říše Pokémonů se teď vydáme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
12: Dobré jitro.
1: Jak ty nové karty vypadají, jsou něčím speciální?
12: Fanoušci se můžou těšit například na speciálně ilustrované karty, ale taky na znovu vydání některých z těch nejikoničtějších karet ze starších edicí. Všechny jsou foliové, takže se budou třpitit. Každý balíček bude obsahovat taky jeden ze 30 designů karet s pravděpodobně nejslavnějším a nejznámějším Pokémonem Pikachuem. Každý z nich dělal jiný designer a server BBC oslovil několik prodejců, kteří očekávají, že se před obchody budou tvořit fronty a že se výroční edice rychle vyprodá.
1: Dominiku, přiblížil bys, jak se vlastně s těmi kartami hraje?
12: Tak zjednodušeně hrají proti sobě dva hráči, každý má balíček 60 karet, kde jsou Pokémoni, ale taky takzvaní trenéři a energie. Cílem je vyřadit soupeřovi Pokémony, k tomu pomáhají právě ty energetické a trenérské karty. Když se tedy hráči podaří soupeřova Pokémona vyřadit, vezme si odměnu a vítězem je ten, kdo získá všechny odměny nebo vyřadí všechny soupeřovi Pokémony.
1: Tak to byla stručná pravidla karetní hry Pokémoni, ale v úvodu zaznělo, že Pokémoni vznikly původně jako videohra, takže prosím ještě jednou do historie, jak to celé bylo.
12: V roce 1996 vznikly jako hra pro konzoli Nintendo Game Boy. Původně se taky jmenovali Pocket Monsters, tedy kapesní příšery, a z toho se zrodila zkrátka Pokémon. BBC píše, že v návaznosti na úspěch prvních her pak přišla ještě ve stejný rok právě karetní hra. I ta se stala obrovsky populární. Vyrobilo se přes 85 miliard karet, vznikl světový šampionát a jedna mimořádně vzácná karta se prodala v přepočtu dokonce za téměř 350 milionů korun. Pokémony ale můžeme znát třeba i ze seriálů.
13: Pikachu.
14: Its name is Pikachu.
15: Oh, it's so cute, it's the best of all.
14: You'll see.
12: Nebo z filmu a taky z populární hry pro mobily, kde se třeba Pokémoni chytají.
1: A kde jinde ještě můžeme Pokémony najít?
12: Jsou samozřejmě na tričkách, mikinách, ale i na botách od řady světových oděvních značek. S Pokémony se ale můžeme i proletět, zdobí totiž letadla několika leteckých společností. Vůbec první Pokémon jet představil už v 90. letech japonský dopravce All Nippon Airways. Přidali se ale i další aerolinky, třeba indonéská Garuda Indonesia nebo singapurská letecká společnost Scoot.
1: A po dnešku, kdy se tady slaví 30. výročí tohoto fenoménu, asi Pokémonu ve světě zase o něco přibyde. Historii této videohry a této karetní hry nám přiblížil a provedl nás Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
12: Hezký den.
16: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Zastupitelstvo Karlovarského kraje má schválit převod letiště Karlovy Vary z majetku kraje na stát. Letiště se začlení do armádní infrastruktury. Bude fungovat plán českého premiéra, který měl ten záměr, aby dostal provoz letiště ze ztráty? Uslyšíte jenom Mračkovou Vildu Mecovou, bývalou hejtmanku z hnutí ANO, v Interview Plus po 11:30.
17: Teď je 9 hodin a středeční ranní plus s datem 16. září míří do finální půl hodiny. I nadále jsou s vámi Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
16: Český rozhlas plus.
17: A o čem budeme mluvit? Odsoudí dnes Haagský tribunál bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho.
2: Co na Ukrajině obnáší práce lovců dronů?
17: A Praha hraje Berlín, a to v novém dystopickém seriálu Město krve. O čem pojednává?
2: Zmíněná témata otevřeme po zprávách. Dnes je připravuje Martin Matějka. Jak
18: předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pronese zprávu o stavu Unie. V tradičním projevu před Evropským parlamentem stanoví priority 27 pro následující rok a zhodnotí ten minulý. Ve zprávě má mimo jiné představit plány na zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí.
19: Europoslanci mají od šéfky komise různá očekávání. Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO například doufá v její sebereflexi.
20: Já si myslím, že to zůstane u toho přání, protože Ursula von der Leyen je velmi sebevědomá a chyby nepřipouští.
19: Podle europoslance Ondřeje Krutílka z ODS by se předsedkyně komise měla zaměřit mimo jiné na konkurenceschopnost Evropy.
21: To je to, co nám dlouhodobě chybí a kvůli čemu ztrácíme podíl na světové ekonomice.
19: Projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
18: Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Večer to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
22: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
18: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace by podle něj měla trvat až do června 2028. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl a snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. A celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace a podle jeho hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
23: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
16: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
18: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky a každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
24: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
18: Zapsat se do registru FIKEM můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku a právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v krajské knihovně v Karlových Varech. Tamní zájemce mladší 35 let zaznamená plzeňský registr. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejce nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat. Vláda do budoucna plánuje tresty za týrání zvířat zpřísnit. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Českému rozhlasu to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie.
0: Tento návrh není součástí programového prohlášení vlády, ale na koaliční radu se dostal a diskutovali jsme o něm. Shodli jsme se, že naše názory nejsou jednotné, proto jsme se dohodli, že necháme volné hlasování.
18: Šťastný spolu s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z hnutí ANO například namítají, že není v nejlepším zájmu dítěte, aby se narodilo do neúplné rodiny. A podle ministerstva zdravotnictví ale nelze konstatovat, že dítě vyrůstající s oběma rodiče bude mít automaticky lepší podmínky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Soulu se schází na ekonomickém a politickém summitu prezidenti pěti středoasijských zemí a hostitelské Jižní Koreji. Spojuje stále větší vzájemný obchod. Jižní Korea má zájem na nákupu ještě většího objemu nerostných surovin.
3: Bezmála 90% veškerého obchodu se v současnosti odehrává mezi Jižní Koreou, Kazachstánem a Uzbekistánem. Ze střední Asie proudí na korejský poloostrov hlavně zemní plyn, litium, zemědělské produkty nebo textil. V opačném směru potom automobily, stroje, elektronika a průmyslová technologie. Jižní Korea jako jedna z ekonomicky nejvyspělejších zemí světa je životně závislá na dovozu surovin a po začátku krize v Hormuzském průlivu se snaží diverzifikovat místa, odkud nakupuje hlavně ropu, zemní plyn a vzácné zeminy. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
18: A ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních, to je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce. Na dnešek taky připadá Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení před Šmejkalkou a kolona začíná už těsně za sjezdem na Chodce Rady na 29. kilometru. 40 minut se sune na kilometr 25. Přímo v místě zúžení blokují pravý pruh následky střetu dvou osobních aut. Na D1 dál na cestě k Praze se zpomaluje na úrovni průhonice na 6. kilometru. Ke sjezdu na jižní spojku je to asi na 20 minut. A dálnice D6 před Prahou směrem z Karlových Varů a trvající zdržení od Hostovice ze 3. kilometru na 1. už se ale situace lepší. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky a teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní Plus.
1: A dobrý poslech vám i nadále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. V Hágu by měl zhruba za hodinu vynést tribunál pro válečné zločiny v Kosovu rozsudek nad bývalým prezidentem této balkánské země Hašimem Tačim a dalšími třemi někdejšími veliteli kosovské osvobozenecké armády. Čtveřice mužů čelí obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během bojů Kosova o nezávislost na Srbsku. Všichni čtyři vinu odmítají a doma v Kosovu v tom mají podporu velké velké části obyvatelstva. Podle serveru Balkan Insight lze proto očekávat, že v ulicích Hágu dnes budou demonstrovat etničtí Albánci, pro něž je Hašim Tači národním hrdinou. Více už přiblížíme s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Petrem Čermákem. Dobrý den.
5: Dobré ráno.
1: Za co konkrétně je Hašim Tači a další tři velitelé kosovské osvobozenecké armády souzeň, nebo za co jsou souzeni a o jakém se tady bavíme přesně období?
5: Oni jsou, ta čtveřice je obžalována za zločiny páchané především proti civilnímu obyvatelstvu v období let 1998 až 1999, což je období války v Kosovu, kdy tedy kosovská osvobozenecká armáda, vedená touto čtveřicí tehdy vojensky i politicky, bojovala se srbskými vojenskými jednotkami, ale zároveň podle těch obvinění páchala zločiny na civilistech z řad nejen Srbů, ale i z řad dalších národnostních menšin v Kosovu, ale i z řad Albánců, svých politických protivníků.
1: A žalobce navrhuje 45 let vězení pro každého z nich, píše Balkan Insight. Budou tedy souzeni každý zvlášť nebo jako skupina a jak vypadá ta jejich obhajoba?
5: Tak ten případ je brán jako, řekněme, skupinový, protože případ se týká všech čtyř a ta obžaloba byla v podstatě psaná pro celou tu skupinu i z toho důvodu, že v té právní kvalifikaci se má jednat o zločinné spolčení, tedy že oni kromě individuálních zločinů měli páchat ty zločiny právě v této sestavě těch čtyř nejvyšších představitelů, ale zároveň pochopitelně to prokazování a celý ten soudní proces probíhal do nějaké míry individuálně, protože je nutné prokázat případně tu vinu těch jednotlivců, takže nelze vyloučit, že ty rozsudky se mohou lišit, pokud se u někoho z nich například prokáže vina, u někoho se neprokáže. A obhajoba byla postavena především na tom, tak jak to bylo ve většině těchto případů vojenských velitelů v Jugoslávii, že oni nenesou tu přímou velitelskou odpovědnost za zločiny, které páchali jejich, řekněme, podřízení nebo vojáci na nižších úrovních a že ty zločiny se staly jako důsledek iniciativy nějakých místních velitelů a oni je nemohli zastavit, ani o nich nevěděli.
1: Hašim Tači a Kadri Veselý, Recep Selimi a Jakub Krasniki, to jsou tedy ti tři velitelé, jsou ve vazbě od roku 2020. Jaké reakce ten jejich proces vyvolává v Kosovu, ale i mezi kosovsko-albánskou diasporou v Evropě?
5: No, jak už zaznělo v úvodu, především Hašim Tači, ale i ti ostatní představitelé kosovské osvobozenecké armády jsou vnímáni v kosovské společnosti z naprosté většiny jako národní hrdinové. Ten jejich boj v 90. letech je považován za čistý a naprosto klíčový pro současnou kosovskou nezávislost a z toho samozřejmě vychází i ten pohled kosovských Albánců na ten soudní proces, kdy oni očekávají od dnešního rozsudku, že oni budou plně osvobozeni a očištěni od všech těch obvinění, což by bylo takové, řekněme, potvrzení čistoty toho boje kosovských Albánců v 90. letech. Jakýkoliv jiný rozsudek bude přijat s velkou nevolí ze strany kosovských Albánců.
1: Sám Hašim Tači sehrál klíčovou roli v ukončení války mezi Srbskem a Kosovem a pak následným vyhlášením kosovské nezávislosti v roce 2008 a byl důležitým partnerem pro evropské politiky. Připomenu, že Kosovo zažádalo v roce 2022 o přijetí do Evropské unie. Mohlo by teď případné odsouzení Tačiho tento proces výrazně poznamenat?
5: Nemyslím si, že to je něco, co by teď úplně určovalo dynamiku vztahu mezi Kosovem a Evropskou unií, protože tam v posledních letech se objevily nové problémy, které jsou aktuálnější a o mnoho palčivější. Bylo to spíš ve vztahu mezi současnou kosovskou vládou, která i v těch předchozích mandátech byla vedena Albinem Kurtym, což je specifický a kontroverzní politik. Jeho vztahy s Evropskou unií nebyly nejlepší. Zároveň on nemá ani dobré vztahy s Hašimem Tačím jako takovým. Takže nemyslím si, že ten aktuální soudní proces a ten rozsudek může úplně ovlivnit toto, co může ovlivnit je kosovská domácí politika. Pokud se po dnešním rozsudku Hašim Tači vrátí do Kosova po 6 letech jakožto osvobozený a očištěný národní hrdina, bude mít velmi dobrou politickou pozici, pokud bude mít zájem se do politiky vrátit.
1: A poslední otázka, jak tento proces sleduje Srbsko?
5: Já jsem se schválně díval na ta hlavní srbská média, která prozatím o tom neinformují nijak. To se pochopitelně změní za hodinu až dvě, až bude vynesen rozsudek. Ale samozřejmě ta očekávání Srbska jsou přesně opačná oproti těm očekáváním kosovských Albánců. Oni čekají, že Hašim Tači a jeho kolegové budou odsouzeni tím nejtvrdším trestům, protože z pohledu Srbska oni jsou váleční zločinci.
1: Tolik Petr Čermák, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme vám.
5: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus. Jednou z hlavních a nejpoužívanějších zbraní ve válce Ruska proti Ukrajině jsou drony. Levné bezpilotní stroje, které ale dokážou napáchat značné škody. Nejlepší obranou proti nim je nenechat je vůbec dopadnout na cíl. Na to se specializují tzv. Lovci dronů, kteří je likvidují stejnými prostředky, tedy také drony. A náš reportér Pavel Novák natáčel s příslušníky dobrovolnických jednotek územní obrany Lev v západoukrajinském Lvově.
6: Skupina chytačů dronů je připravená 24 hodin denně. Na pokyn protivzdušné obrany vyráží na předsunutou pozici.
7: Ekipáže znajdou se na pozicích.
6: Tam podle zkušeného lovce dronů s přezdívkou Fox dostanou informace o směru a výšce, kde se nepřátelský dron pohybuje. S menším dronem mu letí naproti, najdou ho a výbuchem vlastního dronu jej zničí. Podle Foxe je nejdůležitější vlastností lovce dronů trpělivost. Ne každý den se totiž dron objeví v prostoru, za který jednotka odpovídá. Lovec musí mít také velkou chuť do stíhání nepřátelských objektů.
8: Někdy se stává, že kluci vyjíždějí každý den. Jindy to není tak často, protože se nebezpečí neblíží. Vedle toho ale také naši vojáci i vojákyně nejméně třikrát týdně vyjíždějí na cvičiště na pilotní nácviky, tedy na tréninky ovládání.
9: My máme svou školu, kde my navčáváme všech lidí z nuly.
6: Podle tiskové mluvčí dobrovolnické jednotky Lev Julie Malé poskytuje tato formace školení od úplných základů. Pro začátečníky i třeba bývalé vojáky. Instruktoři sledují, jestli má někdo zkušenosti s létáním a potřebuje méně času na přípravu. Někoho je třeba všechno naučit od nuly. Když někdo má už nějaké návyky z počítačových her nebo zkušenosti z boje, může třeba dva dny strávit na trenažeru, pak absolvuje tréninky venku a když je plně připravený, může přejít do ostrého nasazení. Ti, kdo ale nikdy nehráli bojové počítačové hry, jako třeba já, to nemají jednoduché. Pod dohledem vojáka Nazara jsem si trenažer vyzkoušel. Tak jo. Takže tady se letí dopředu, tady je náklon, tady je kamera, pomaličku a už jsem na zemi. Už jsem se rozbil. Nazar se směje, protože já jsem neskušený. Jak dlouho to trvá, než se člověk naučí s dronem létat?
10: Для кожного індивідуально. Комусь потрібно 2 дні.
25: To je u každého individuální, může to trvat 2 dny, ale také 2 měsíce. Třeba já jsem předtím neměl žádné zkušenosti s hraní na počítači, takže mě to zabralo 2 týdny, než jsem se naučil s dronem odstartovat a zase přistát.
10: 2 týdny. Potom, щоб перевчитися на перехоплювач.
6: Potom Nazarovi trvalo další 2 týdny, než se zdokonalil a mohl se stát chytačem, lovcem dronů. Než mohl létat s malým ničitelem větších objektů. Je totiž třeba si v hlavě něco přepnout a umět si představit, jaký je náklon dronu, co vidí kamera a jak se lovcem řízený dron ve vzduchu chová. Muži a ženy z jednotek lovců dronů sice často nepůsobí přímo na bojové frontě, ale jsou důležitou součástí obrany měst, aby na ně dopadalo nepřátelských bezpilotních strojů co nejméně. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas plus. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už v těchto chvílích v Evropském parlamentu přednáší svou pravidelnou zprávu o stavu Evropské unie. A děje se to v době, kdy zejména Německo usiluje o úspory v novém evropském rozpočtu, zatímco středoevropské vlády, včetně té české, kladou důraz na zachování stávající míry příspěvku na zemědělství nebo do kohezních fondů. A také v době, kdy Unie reaguje na prudký růst cen energií a pohonných hmot, zvláště kvůli dění kolem Hormuzu. Evropská unie proto opět hledá nástroje, aby pomohla domácnostem s vyššími výdaji. Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií v našem ranním vysílání, připomněl, jaké máme z předchozích let zkušenosti, například s cenovým stropem.
26: Byla ale asi zhruba na dvojnásobné cenové úrovni, než nyní platíme. Vlastně, když budu hovořit o cenách, i včetně DPH, tak elektřina byla nastavena na 6000 korun na megawatt hodinu a plyn na poloviční úrovni. To je hodně více, než nám nabízejí dodavatelé energií. Takže já věřím, že tak vysoké stropy ceny energií nebudou muset být nastavovány. K tomu ještě ani situace na těch světových trzích nedospěla.
2: míní Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Vysoké ceny energií dopadají pochopitelně nejenom na domácnosti, ale i na firmy. Energetický expert Michal Macenauer ze společnosti EGUBRNO odhaduje, že průmysl by s vysokými náklady pomohlo, kdyby Unie plány na dekarbonizaci rozložila na delší období.
11: Zakázali jsme si levné uhlí, ostrakizovali jsme levné jádro a v tuto chvíli konzumujeme mimořádně drahý, ale z geopolitických důvodů plyn a v podstatě i ropu. Nedomnívám se, že by nějaké další velké sjednocování trhu, například vytváření nějakých velkých obchodních zón, co se týče elektřiny, že by pomáhalo a že by ten fundament překonalo. To jsou opravdu jednotky procent. A pro některé státy by to mimochodem znamenalo zdražení, pro některé zlevnění. Čili není to žádný zázrak.
2: Pomalejší tempo dekarbonizace by Evropské unii doporučoval i ekonom Miroslav Zámečník, hlavní poradce České bankovní asociace. Podle něj teď musí ale Evropa také přemýšlet o tom, jak najít alternativu pro své zásobování energiemi. Například, jak se o to snaží s Kanadou.
12: Teď jde o to samozřejmě nebýt nadměrně závislý na Spojených státech a udělat ty LNG terminály na atlantickém pobřeží, to znamená na východním pobřeží Kanady. No a pak už by to bylo samozřejmě snadné a velmi pozitivní pro to upevnění toho strategického partnerství, tak upevnit, najít dostatečnou alternativu a v tom obchodě energiemi ta Kanada je prostě super velmoc, ale dlouhodobě má obrovský problém dovést produktovody, tu surovinu a dále ji zpracovat.
2: Tak nejen o tom mluvil našem ranním vysílání ekonom Miroslav Zámečník.
1: Posloucháte Ranní plus, jaké další zprávy dnes sledujeme. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. Před odletem do Bulharska to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Česká delegace přijede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů a Babišovým cílem je také přesvědčit bulharského premiéra Radeva o nutnosti odložit systém emisních povolenek ETS2 a přerušit ETS1. 5 lidí zabil a 7 zranil ruský dronový útok na autobus v Nikopolském okrese, oznámil to dnes ráno šéf zprávy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Moskva se k této informaci zatím nevyjádřila. A americká centrální banka dnes oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Trh očekává, že centrální bankéři poprvé od roku 2023 přikročí ke zvýšení sazeb, a to o 0,25% bodu do pásma 3,75 až 4%.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich 5letý syn Jindra totiž onemocněl akutní leukémii. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. Tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně. A právě s tím teď Jindrovi můžou pomoci ti, kdo by chtěli se v téhle záležitosti angažovat. Pražský IKEM na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru můžete až do pátku. Je třeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné prášky s výjimkou antikoncepce.
13: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
14: Jo.
13: Tak pojďte dál.
15: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
17: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
15: A jak se cítíte teďka po odběru? Jak to probíhalo tady se sestřičkou?
17: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
15: Marie není sama, která se ten den přišla do registru zapsat. Mezi zájemci byl i Jan.
20: Celkově chodím darovat krev a už o tom pár let přemýšlím, že bych se tam měl registrovat, takže dneska už byla ta vhodná chvíle.
15: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu.
27: Určitě ty první hodiny jsme vlastně nechápali vůbec, co se děje, protože jsme neočekávali, že se něco takového může stát a spíš jsme si říkali ještě pár hodin, že to možná bude nějaká chyba, že to nedává smysl, protože vlastně jsme na něm neviděli nic, co by bylo špatně.
15: Popisuje Jindrův táta Jan. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
27: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
15: Leukémie je onemocnění, při kterém se v kostní dřeni začnou nekontrolovaně množit nezralé bílé krvinky. V Česku ji ročně onemocní okolo 100 dětí, říká přednostka kliniky dětské hematologie a onkologie ve fakultní nemocnici Motol v Praze Lucie Šrámková.
0: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
15: Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
14: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat, toho je taky obava některých lidí, že třeba nebudou v té chvíli jako schopní nebo si to potřebují nějak zařídit, tak je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
15: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: A v Ranním plusu pro vás máme krátce před 9:30 ještě filmovou pozvánku. Praha už si v zahraničních filmech a seriálech zahrála různé evropské metropole. V novém německém seriálu Město krve teď částečně zastoupí ulice Berlína, který v důsledcích klimatické a ekonomické krize se stal samostatnou republikou.
16: In Berlin werden heute wieder bis zu 41 Grad erwartet.
19: Aber der Untergang Berlins muss aufgehalten werden.
21: Auf den Straßen herrscht Krieg.
22: Hevi! Du dealst mit Blut?
23: Was ist mit dir auf Tour?
22: Sie ist okay, ist meine Schwester.
1: Tak tolik krátká ukázka a o osmidílné dystopické sérii, která má dnes premiéru na streamovací platformě Disney+, budeme mluvit s filmovou publicistkou webu iRozhlas.cz Kristýnou Roháčkovou. Vítejte.
24: Dobré ráno.
1: Seriálové Město krve vychází z grafického románu Berlin Noir. Mají tedy posluchači očekávat věrnou adaptaci?
24: Neměli by. Tvůrci seriálu si totiž hlavně vypůjčují ten svět, který ilustrátor Reinhard Kleist spolu se spisovatelem Tobiasem O. Meissnerem vytvořili už před více než 20 lety a vznikla z toho postupně celá knižní série. Je to svět, který se potýká s následky klimatické krize a společenského napětí. Jak už jsme slyšeli v ukázce, televize hlásí teploty nad 40 stupňů Celsia, v koutku místnosti tak vždycky běží větrák a všichni jsou neustále spocení. Snadno tak poznáte ty, co v této verzi společnosti mají peníze a vliv, a to jsou totiž ti, co jezdí klimatizovanými auty, nemají potní koláče kolem krku. Taky to jsou ti, co bydlí v klimadomu, takové hypermoderní ochranné konstrukci, která zastřešuje centrum města, nabízí příjemné počasí a pohodlí a třeba také bohatou zelenou plochu, zatímco venku jsou kulisy, jako kulisy tam převládají beton, osnaté dráty a prach. Do toho je zasazen příběh dvou sester, starší Phoebe a mladší Bay, které v dětství rozdělila nešťastná událost. Bea má kvůli tomu pošramocené zdraví a žije s adoptivní matkou na té v uvozovkách lepší straně republiky Berlín. Phoebe se mezitím podílí na nelegálním trhu s krví. Seriál si totiž myšlenku toho, že nám mocní kdy pijou krev, vykládá doslova, takže se velmi brzy dozvídáme, že o budoucnosti tohoto světa rozhodují upíři.
1: Kdo za tím seriálem stojí?
24: Osmidílný thriller Město krve má stejný produkční tým jako Oscarový snímek Na západní frontě Klid, který jsme mohli vidět před 4 lety na Netflixu. Jedním z výkonných producentů je tak třeba německý herec a režisér Daniel Brühl. Za seriálem stojí tvůrčí dvojice Filip Kadelbach a Elena Lubarskaya. Kadelbach, který se tu ujal i režie, už stojí například za seriálovou adaptací románu My děti ze stanice Zoo z roku 2021. A co se týče toho, koho uvidíme před kamerou, tak role sester se zastaly Lea Drinda a Soma Pisal, populistického politika si zahrál David Schütter, na straně upíru se představí třeba Franz Hartwig a Jenny Schilly. Nikdo si ale v seriálu podle mě neužívá nesmrtelnosti tak hedonisticky jako Lars Eidinger, kterého budou posluchači znát třeba z Road Movie 25 km za hodinu, nebo množství menších rolí v amerických filmech.
1: Užívat si nesmrtelnost, to bych také chtěla. Nicméně už jsme zmínili, že se seriál ve velké míře natáčel v Česku. Která konkrétní místa si filmaři vybrali k dokreslení dystopické reality?
24: V Česku se natáčelo více než 110 dní v nejteplejším období roku 2024, tedy mezi květnem a zářím. Točilo se hlavně v Praze, ale pak také třeba v Ústí nad Labem, Králově dvoře, Kostelci nad Černými lesy nebo třeba v okolí Trmic, kde vede silnice takovým příhodně vyprahlým krajinným pláckem. Obzvlášť památný je podle mě zámek Soutice, který slouží jako doupě upíru a kostra té utopické přírodní oázy a business glamu toho berlínského klimadomu vznikala v brněnské Vlně na Office Parku a v brněnském Výstavišti.
1: S filmovou publicistkou webu i rozhlas Kristýnou Roháčkovou jsme mluvili o novém dystopickém seriálu Město krve, který je ode dneška vidění na platformě Disney+. Děkujeme, že jsi přišla do studia.
24: Děkuju moc.
2: A já ještě teď připomenu, že za pár okamžiků po zprávách začne pořad Pro a proti, moderuje Lukáš Matoška. Jeho hosty budou tentokrát poslanci Andra Hofmanova z Pirátské strany a Miroslav Krejčí zvolený za motoristy. A téma: ministr Boris Šťastný z motoristů chce v rámci úspor omezit výdaje na školní inkluzi, zpochybňuje mimo jiné současný počet asistentek, asistentů pedagoga. Je anebo není česká inkluze drahá? Tak to bude téma Popůl, loučí se Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
3: Půl desáté.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: vedle armády a policie podílet i specializovaná firma. Lékaři hledají 5letému Jindrovi z Karlovarska s akutní leukémií vhodného dárce kostní dřeně. Speciální nábor proto tento týden pořádá pražský IKEM. Zapojit se můžou zdraví lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají léky s výjimkou antikoncepce. Do pátku můžou přijít do IKEMu bez objednání. Speciální nábor dnes pořádá taky Český národní registr dárců dřeně v krajské knihovně v Karlových Varech. Začíná Evropský týden mobility, jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměří i na jízdu na kole, říká garant projektu Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
1: Chceme upozornit na super typy na výlety na kole a připravili jsme zhruba databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
0: Součástí i tradiční zářijová výzva do práce na kole.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Letiště v polských městech Lublin a Řešov na jihovýchodě země obnovila provoz potom, co tam armáda dočasně nasadila vojenská letadla. Důvodem byl ruský dronový útok na sousední Ukrajině a podle agentury Reuters o tom informovala polská agentura pro letecké navigační služby. Operace byla podle polských úřadů preventivní a provoz letos tato dvě letiště nepřerušila poprvé, naposledy to bylo minulý týden. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes přijedou na návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Dopoledne si prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Odpoledne se setkají se zástupci komunitní organizace Radka v Kadani a v Ryžnově se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Dnešní program zakončí na nádraží Kovářská. Zítra zamíří prezidentský pár do Porcelánky Tun 1794 v nové roli na Karlovarsku nebo na státní hrad a zámek Bečov. Prezident taky vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky. Začíná festival Noci literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda nebo Karlových Varů. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, třeba Milena Steinmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou třeba bývalé továrny. A policisté prověřují okolnosti poškození dvou desítek lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o půl metru.
3: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
4: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
3: Podle organizátora závodu Libora Poláka mají lodě podobná poškození, protože dřeli o dno.
5: 7 až 10 cm prasklina.
3: Polák odhaduje škodu.
5: Až 75 tisíc.
3: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček podezírá ze změny hladiny až o 50 cm někoho z provozovatelů malých vodních elektráren nad závodištěm.
6: Někdo musel manipulovat na jezu.
3: Podařilo se kontaktovat 3 provozovatele elektráren. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Z Benátek nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy se před Šmejkalkou situace lepší. Následky kolize dvou aut v omezení na 25. kilometru už odklidily. Kolona od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru se dává rychle do pohybu. Na D1 na příjezdu do Brna naopak zdržení přetrvává, a to v obou směrech. Od Prahy je delší, brzdí se před Kývalkou na kilometru 181, od Vyškova zpomalíte na úrovni Slatiny na kilometru 201. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Hostivici je na prvním kilometru po dřívější nehodě stále blokovaný pravý pruh. Zdržení už naberete velmi krátké. A jedete-li do Prahy po D5 od Plzně, čekejte silnější transitní provoz před Rudnou z 6. kilometru. Kamiony se posouvají až na okruh za Ořech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno. Od severozápadu se zatáhne a nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad pro

0: naproti, ptát se bude Lukáš Matoška.
1: Vládní koalice hledá cestu, jak aspoň částečně snížit vysoký schodek státního rozpočtu na příští rok. Dvě vládní strany, hnutí SPD a motoristé sobě, chtějí ušetřit na školní inkluzi, tedy na začleňování dětí se speciálními potřebami. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura mluví o 3 miliardách korun. Souvisela by taková úspora s revizí inkluze, kterou si vláda vytkla ve svém programovém prohlášení? Mohl by stát poskytovat stejně kvalitní vzdělávání, pokud by výrazně ubylo asistentů pedagoga? A je jich hodně nebo tak akorát?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Tady se mnou ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová. Dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům.
1: A místopředseda téhož výboru, poslanec zvolený za motoristy sobě, Miroslav Krejčí. Dobrý den.
4: Dobré dopoledne.
1: A začněme od vás, pane poslanče. Jak by se podle vás v příštím roce dalo ušetřit právě na školní inkluzi?
4: Těch možností, které lze realizovat v uvozovkách z roku na rok, zase tolik není. Reálně se připravuje, a připravuje to pan ministr Plaga, takzvanou parametrizaci asistentů pedagoga, která má za cíl přestat zvyšovat, zastavit ten narůstající počet asistentů pedagoga, případně ho trošičku snížit. Nicméně k nějakému výraznému zásahu do počtu asistentů pedagoga není možné to snížení počtu není možné způsobit z měsíce na měsíc. Jsou potřeba legislativní změny, jsou potřeba primárně změny v systému školství a bavíme se s panem ministrem Plagou o tom, kdy a jak k těmto změnám půjde realizovat.
1: Tak jestli jsem tomu správně porozuměl, obracím se na vás, paní poslankyně, tak váš pan kolega z koaličních řad připouští, že na inkluzi nelze narychlo ušetřit hodně, ale něco přece jenom. Co vy na to?
3: Mě fascinuje, že každá strana před volbami říká, jak je pro ně školství prioritou a pak je to první oblast, kde se škrtá a kde se šetří. Pokud budeme šetřit na inkluzi nebo na pomoci dětem se specifickými potřebami, tak na to jako společnost doplatíme daleko více, protože máme jasně spočítané následky toho, kdy dítě například nedokončí základní školu, neuplatní se na trhu práce a náš stát potom takový člověk stojí daleko více než někdo, do koho investujeme v rámci kvalitního vzdělávání, pak se uplatní na trhu práce, je úspěšný, odvádí daně a žije normální život.
1: Pane poslanče, nehrozí v souvislosti s těmito úsporami, že dopadnou na děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
4: My se nesnažíme škrtat bezhlavě a to, co navrhujeme, není o tom, že mají být sníženy služby nebo snížena kvalita toho, co je těm dětem poskytováno. To by bylo prosté škrtnutí bez náhrady. Můžeme říct, že škrtneme všech 16 000 asistentů, ušetříme třeba 5 miliard, 8 miliard korun, ale v tu chvíli by to bylo přesně to, o čem mluvíte, ale to my nechceme.
1: No,
4: my
1: se vydáváme... Tomio Okamura hovoří o 3 miliardách korun.
4: Ano. No, to je jenom část asistentů a to se to by právě dostává.
1: Taky zásadní škrt.
4: To se dostáváme k tomu, o čem jsem chtěl mluvit, a to znamená optimalizace a zvýšení efektivity. My chceme snížit množství prostředků, které se vynakládají, a zároveň zachovat nebo pokud možno ještě zvýšit služby, které za ty peníze stát do toho systému zajišťuje a dostává.
1: A už od příštího roku.
4: Ideálně. Nicméně to není skokový proces, to musí být postupný proces. A když si vezmete pana ministra Plagu, tak ten mluví od začátku o profesionalizaci asistentů, aby měli lepší vzdělání, dokázali těm dětem pomoci víc a bylo jich potřeba méně.
1: Paní poslankyně, připustila byste, že celý systém inkluze je možné přenastavit, optimalizovat tak, aby byl méně nákladný a současně zajišťoval stejné služby pro děti, ne-li lepší, jak naznačil pan poslanec?
3: Optimalizovat systém a nastavit inkluzi je zapotřebí, ale já se obávám, že tady neušetříme, obzvlášť proto, že od začátku je inkluze podfinancovaná. My jsme tady roky čekali na financování školních psychologů, sociálních pedagogů, speciálních pedagogů. Například já jako radní města Ostravy jsem posledních 7 let tyto pozice dofinancovávala z městského rozpočtu, protože vím, jak ty pozice jsou důležité.
1: Takže my tady říkáme o inkluzi. Promiňte, když hovoříte o podfinancovanosti celého systému, tak vy tam nevidíte prostor pro úspory, ale naopak tam vidíte nedostatky.
3: Ano, naopak vidím nedostatky, jak vytují parametrizaci asistenta, protože nyní je asistent pedagoga přidáván dítěti se speciálními potřebami. Jakmile dítě odejde ze školy nebo se s ním něco stane, tak s ním odchází asistent. Proto školu je to velmi nestabilní prostředí, takže jsem ráda, že nyní budou mít asistenty pedagoga na školách fixně a nebude tady asistent putovat, odcházet a měnit se s dítětem, které třeba odejde ze školy. To je určitě dobrý krok a zároveň to dává nějakou jistotu a stabilitu tomu financování. A já bych byla ráda, abychom dali školám a pedagogům opravdu podmínky k tomu, ať můžou dělat kvalitní práci, ať 100% financujeme odborné pozice, které jsou důležité, které máme vyzkoušené a mezi ně patří i asistent pedagoga. Jak bude parametrizace vypadat, uvidíme. Tento krok kvituji, ale určitě neušetříme.
1: Když, pane poslanče, vláda i ve svém programovém prohlášení označuje školství za prioritu, nedávalo by smysl, aby na začleňování dětí se speciálními potřebami dávala víc peněz, ne míň?
4: Co se týká rozpočtu školství, tak všichni víme, že musíme pracovat s tím, co máme, a já nesouhlasím s tím, že všechny neziskové organizace křičí do světa, dáváte o 0,5% nebo o 1% na školství méně, než je průměr OECD. My máme jiné daňové zatížení v České republice, než mají jiné země, a nelze to srovnávat jak jedna k jedný.
1: Držme se nicméně inkluze, což je naše dnešní téma, prosím.
4: Co se týká inkluze, tak v tom systému školství je otázka, jaké peníze označíme na to, že jdou na inkluzi, jaké na to nejdou. Není tam jednoznačná metrika, co se do toho počítat dá, co se do toho počítat nemusí, ale to, co jsem chtěl říci, je, že rozpočet školství je nějaký balík peněz, se kterým musí pan ministr pracovat a zajistit ty potřeby, které školský systém musí zajistit.
1: To jistě, a ministr Plaga naznačuje, že by chtěl v příštím roce na školství peněz víc. Každopádně, ať přece jenom tu naši diskusi konkretizujeme. Rozumím tomu správně, pane poslanče, že za vás, jakožto za motoristy, za které vy jste byl zvolený, je zkrátka asistentů pedagoga v České republice příliš mnoho?
4: Pokud to řekneme ve zkratce, tak ano, my chceme snížit počet asistentů pedagoga a zároveň zajistit zachování služeb, které poskytují dětem.
1: Dobře, paní poslankyně, nemáme příliš mnoho asistentů pedagoga. Nedošlo skutečně především v těch posledních letech k nekontrolovanému nárůstu asistentů na školách?
3: Určitě nemáme mnoho asistentů pedagoga. Jak jsem říkala, kvitují nové nastavení parametrizace a to, že bude asistent pedagoga přidělován škole a ne dítěti. To je určitě dobrý posun. Já chci říct, že jak slyším tady pana kolegu, ale slyším i pana Okamuru nebo pana Šťastného, to jsou při vší úctě všechno lidé, kteří neznají praxi. Já jsem ve školství byla 20 let, já vím, jak vypadá škola, já vím, jak vypadá běžná výuka.
1: Dobře.
3: Máme čím dál tím více dětí se specifickými potřebami.
1: Dobře, ano, to skutečně ukazují data. Potřebujeme tedy podle vás zhruba těch 37 tisíc asistentů pedagoga.
3: Potřebujeme, stejně jako potřebujeme další odborné pozice, protože ta situace ve školách se zhoršuje a učitelé sami toto nedokáží zvládnout, tak aby se starali o děti, o výchovu, o well-being a zároveň ještě učili.
1: Pane poslanče, toho jste si vědomí, že přibývá podle průzkumu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a tedy i dětí, kteří budou potřebovat ta podpůrná opatření, která zajišťuje asistent pedagoga?
4: Samozřejmě, je klíčové si říct, jaké jsou všechny ty speciální vzdělávací potřeby, protože běžně do toho se lidé snaží zařazovat poruchy učení, což jsou dyslexie, dysgrafie a podobně. Nicméně většina z těchto uspůsobení nebo znevýhodnění nejsou případy, kdyby u těch dětí měl sedět asistent. Máme více než 50 tisíc dětí s poruchou učení a dalších více než 50 tisíc dětí s nějakýma jinýma vzdělávacíma potřebama.
1: Paní poslankyně, potřebují skutečně všechny děti, které dnes mají asistenty pedagoga, takto intenzivní pomoc?
3: A tady bych ráda reagovala jak na vás, tak na pana kolegu. To je přesně to neporozumění systému. Dneska dítě s dyslexií nemá asistenta pedagoga. Jo, to znamená, že máme spoustu dětí, které mají abnormality, ať to jsou talentované děti, o které se potřebujeme postarat, tak děti například se specifickými poruchami učení, ale neříkejme, že dítě s dyslexií má asistenta pedagoga. Asistenta pedagoga dostávají děti na 3. až 5. stupni a tam dyslexie vůbec nepatří. Takže to je to neporozumění tomu systému. Asistenta pedagoga dostávají opravdu diagnostikované děti, u kterých víme, že si ve škole sami neporadí.
1: Pane poslanče, to uznáváte?
4: Jasně, já jsem neřekl, že dítě s dyslexií má asistenta. Já jsem říkal, že do této skupiny, o které se mluví, patří polovina dětí s poruchou učení. A kdybych měl další prostor, tak dořeknu, že tato skupina...
1: To řekněte to teď.
4: Asistenty mít nemá a nepotřebuje. To patří právě do té druhé skupiny, kde už jsou i ty děti s mentálním postižením, s poruchama chování, závažný vady řeči a podobně, další zdravotní postižení. Tam už je to potom samozřejmě k diskuzi, kdo musí, kdo nemusí. A my vlastně od začátku vlády, od vzniku programového prohlášení vlády prosazujeme a říkáme, že je potřeba zvýšit kapacity speciálních škol. Chceme, aby všechny děti s mentálním postižením dostaly speciální péči v konkrétní škole, která na to bude specializovaná, a v tu chvíli ty asistenti, kteří jsou na ně vázaní v základních školách, nebude jich potřeba tolik, protože buď budou mít ve speciální škole speciálního pedagoga, který nepotřebuje asistenta, eventuálně podle množství těch žáků ve třídě tam může být jeden asistent na více dětí.
1: Tak teď skutečně pan poslanec připomněl to, co stojí v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše, a sice, že budou posilněny kapacity speciálních škol, to znamená, že by tam měla být, když to řeknu ošklivě, přesunuta část těch dětí se speciálními potřebami ze škol běžných. Paní poslankyně, vaše reakce na to?
3: Ty kapacity určitě potřebujeme, například v Praze a okolí nejsou dostatečné ani nyní, takže ani nyní děti, které do speciální školy mají chodit, nemají místo, takže částečně s tím posílením kapacit souhlasím. Na druhou stranu, my jsme se zavázali k inkluzi, jsme součástí Evropské unie a inkluze dětí se specifickými potřebami je něco, co po nás Evropská unie vyžaduje a co je žádoucí. Na základní škole spíše opravdu vychováváme, je to socializační proces, ty děti se sice učí nějaké základy, ale zároveň se učí být spolu, akceptovat odlišné děti, a já bych ráda připustila a zároveň připomněla, že inkluze nejde jenom z té jedné strany, to znamená péče o děti se specifickými poruchami, ale také o talentované děti, které zanedbáváme. A jenom poslední glosa, pokud navýšíme počet speciálních škol a opravdu tam hodíte problémové děti, se kterými si nyní neumíme poradit, protože nemáme asistenty a nemáme tu odbornou pomoc, tak to určitě rozpočet nesníží, ale naopak zvýší, protože celá speciální škola stojí daleko více než konkrétní odborná pomoc na stávající škole a nepřispěje to naší společnosti jako celku, protože na té základní škole jde opravdu o vzájemné soužití.
1: Než budeme pokračovat a než vás, pane poslanče, nechám zareagovat, tak bych jenom připomněl, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová, a místopředseda tohoto výboru, poslanec za motoristy sobě Miroslav Krejčí.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane poslanče, máte samozřejmě prostor zareagovat. Já bych to jenom připomněl a možná spojil s tím, co tady před chviličkou paní poslankyně připomněla a co souvisí i s argumentací ministra školství Roberta Plagy, protože on upozorňuje na to též, a sice, že pokud budou děti ve speciálních školách ve větším počtu, bude to 3x dražší než inkluze na jednotlivce. Inkluze podle ministra Plagy je levnější nežli umístění dítěte ve speciální škole. Jste si toho vědom?
4: Pokud mluvíme o trojnásobku ceny, tak ten trojnásobek není vzhledem k inkluzi, ale vzhledem k ceně žáka v běžné škole. Nicméně do toho se nepočítají asistenti pedagoga. Takže pokud běžný žák v běžné škole stojí 100 000 korun na rok, plus minus pár tisíc, tak na speciální škole to je něco mezi 250 a 300 tisíci korunami.
1: Čili pořád je to výrazně víc.
4: Je to více, ale k těm 100 tisíci korunám musíte přidat náklady na asistenta a náklad na asistenta je v řádu 500 000 korun na asistenta.
1: A když takže máte, vy tvrdíte když opak toho, co říká ministr školství, že inkluze je dražší než umístění dítěte ve speciální škole.
4: Současně nastavená inkluze opravdu může být dražší, než je to, co navrhujeme.
1: Popíráte tedy ta čísla z ministerstva školství?
4: Já jsem čísla řekl. 100 tisíc stojí běžný žák, 250 až 300 tisíc stojí dítě ve speciální škole. Jsou to čísla, které platí rozpočet ministerstva školství. K tomu jsou nižší desítky tisíc nákladů zřizovatelů.
1: Paní poslankyně, tak jak to tedy je s tou nákladností inkluze ve srovnání s tím, kolik stojí umístění dítěte ve speciální škole?
3: Ta čísla, která uvádí pan poslanec, jsou zkreslená. Ministerstvo školství posílá zřizovatelům dotaci na žáka a v té dotaci na žáka jsou zahrnuté všechny záležitosti, stejně jako v platech učitelů. Těch 100 tisíc je opravdu suma na hlavu,
1: tedy, promiňte,
3: průměrná, která započítává všechny platy, včetně těch asistentů pedagoga a dalších věcí.
1: Chtěl doptat.
3: Jo, takže to není pravda.
1: Tam už se počítá z platy pro asistenty pedagoga.
3: Zatímco na tu běžnou školu jde 100 tisíc, na tu speciální školu jde 300. Nemůžeme tady do těch 100 tisíců ještě připočítávat nějaké další náklady, protože to je zprůměrované finance na jednu hlavu, což znamená, že nějaké dítě nepotřebuje asistenta, takže na něj jde de facto jako méně peněz. Ale těch 100 tisíc na hlavu je tak, takže já si myslím, že tady jako počítáme oba dva každý jinak a spíše se schyluji k názoru pana ministra Plagy, který ta data má a ví, a já z pozice člověka, který ty finance na školy rozdával a sledoval, s tím souhlasím.
1: Pane poslanče, tak počítáte oba každý jinak a vy počítáte jinak než ministr Plaga?
4: Já mám číslo z ministerstva školství a dostal jsem informaci, že asistenti v tom započítání nejsou. Proto jsem si to dovolil říci.
1: Zeptám se vás jinak, ať nehovoříme jenom o číslech. Souhlasíte s ministrem Plagou, že většina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do speciálních škol nepatří, ale že by měly být ve školách běžných?
4: Samozřejmě, protože většina žáků patří do skupiny poruchy učení, případně sociální nebo jiné zdravotní znevýhodnění. A tyto děti opravdu nepatří do speciálních škol.
1: Tady se shodnete, paní poslankyně.
3: Určitě ano, ale i část těchto dětí ty asistenty potřebuje.
1: Jak velká část?
3: Tak statisticky vám teď neřeknu, ale z praxe vím, že děti, které mají asistenta pedagoga, ho opravdu potřebují.
1: Už jsme se tady toho dotkli, že v současnosti probíhá postupně revize inkluze, kterou si vláda Andreje Babiše vytkla ve svém programovém prohlášení. Je to, pane poslanče, systémové teď říkat, potřebujeme na inkluzi co nejdřív ušetřit, když ta revize inkluze ještě nedoběhla?
4: Tak primárně jsme v okamžiku, kdy řešíme státní rozpočet pro příští rok, který má neuvěřitelně velký schodek a hledáme cesty, jak ten schodek snížit v případech, kdy není potřeba legislativní změna. Pokud je legislativní změna potřeba, tak prakticky ten schodek v tuto chvíli snižovat nelze. Můžeme ty změny udělat během následujících měsíců a potom mít menší schodek reálný, ale nezpůsobí to odsouhlasení nižšího schodku.
1: Kolik je realistické, pane poslanče, ušetřit na začleňování dětí už od příštího roku?
4: V tuhle chvíli, tak jak co je to namyšlené a co je možné, tak je to v řádu, předpokládám, nízkých jednotek miliard, reálně třeba 1-2 miliardy, což odpovídá snížení počtu asistentů pedagoga, tak jak je navrženo s parametrizací.
1: To znamená, o kolik by jich ubyl?
4: Myslím si, že pan ministr Plaga přišel s číslem asi kolem 2,5 tisíce asistentů.
1: Tak to by nebyla zas tak radikální změna, paní poslankyně, nemyslíte, vzhledem k tomu, že se uvádí, že ve všech školách je asistentů pedagoga přes 37 tisíc, kdyby jich ubylo, dejme tomu, o 2 nebo o 3 tisíce?
3: Já jsem říkala, že s tou parametrizací víceméně souhlasím, že je pozitivní. My jsme se tady ale celou dobu bavili o úsporách, které tato vláda prosazuje v rámci školství a chci podotknout, že pokud nebudeme investovat do vzdělání, jakože teď už je v deficitu, tak se nám to vrátí, protože my tady řešíme minimální mzdy, řešíme tady, jaký typ zaměstnání, jaký typ výplaty lidi mají a s čím menším a kvalitním vzděláváním budeme mít montovny, ne mozkovny a neposuneme jako společnost se vůbec nikam dál. Finsko, Estonsko investuje do školství, investuje daleko více než průměr OECD a vrací se jim to jak v HDP, tak v hospodaření státu. A já na to chci upozornit, protože jakýkoliv škrt v podfinancovaným školství je špatně.
1: Ale k tomu vy, pane poslanče, už jste se vyjadřoval, že nesouhlasíte s tím tvrzením, že bychom jako Češi na školství dávali málo.
4: Je to o té přidané hodnotě toho školství. Poslední dobou proběhly titulky, že dáváme na školství málo a dostáváme z toho strašně moc, nebo relativně hodně v porovnání s ostatními. Některé státy na tom jsou lépe, některé státy a jejich poměrně dost na tom jsou hůře, ale to nejsou věci, které se dají vyřešit lusknutím prstu ze dne na den. Já říkám, potřebujeme nastoupit na cestu, která reformuje naše školství natolik, aby bylo levnější a zároveň lepší. Dokážeme toho dosáhnout využitím technologií, které máme k dispozici.
1: Mimochodem ještě k těm číslům, ať je definitivně doprobereme. Vy jste řekl, že by mělo ubýt 2 500 asistentů pedagoga v průběhu příštího kalendářního roku, pokud tomu rozumím správně, pokud jsem to správně zachytil. A na tom si myslíte, že lze ušetřit miliardy korun?
4: Jestli dobře počítám, tak 2 500 asistentů pedagoga je zhruba 1 000 000 000 korun. Možná o něco málo více, nějaká 100 milionů k tomu. Nechci, abyste mě teď chytal za slovo.
1: Přestože celý ten systém asistentů pedagoga se odhaduje na 8 miliard ročně?
4: No, jestliže jste řekl, že jich je 37
1: tisíc.
4: Tak jedna věc jsou úvazky, jedna věc jsou asistenti. Protože úvazku je tam mnohem méně, tam je třeba 4 tisíc plných úvazků, ačkoliv se o to dělí 37 tisíc lidí. Žiju v přesvědčení, že těch 2 500, o kterých se mluví, když se pracuje s rozpočtem, takže jsou úvazky, protože rozpočet pracuje s úvazky, ne s lidmi. A pokud by to bylo 2 500 úvazků, tak by to mělo být na úrovni někde nad miliardou.
1: Ať se na závěr vrátíme k revizi inkluze, kterou postupně prosazuje ministr školství Robert Plaga. Jestli jsem vám správně porozuměl, paní poslankyně, tak vy v zásadě ten směr nastavený ministrem Plagou vítáte. Je to dobrá změna.
3: Zatím jsme se vyjadřovali k parametrizaci, jak vytuji, že minulá vláda dala do školského zákona sociálního pedagoga, že v tomto rozpočtu jsme našli peníze na indexaci škol, což znamená pomoc školám, kde mají nejvíce i sociálně znevýhodněných dětí, ale řekněme si to na rovinu, školství je podfinancované, to jsou data, nejsou to zmínky, kvalita není zadarmo, máme spoustu srdcařů ve školách, takže ta úroveň vzdělávání neklesá, ale je otázka, jak dlouho bude. 130% průměrné mzdy tady vlády slibují roky, nic se neděje a ještě budeme škrtat.
1: Ale pokud jde o revizi inkluze, tak zatím vy, jakožto piráčtí poslanci a poslankyně, proti ní nemáte větší důvod vystupovat, protože některé vládní strany na začátku slibovaly úplné zrušení inkluze a to podle všeho se konat nebude.
3: Pokud bude revize znamenat podporu odborných pozic, podporu asistentů pedagoga a více peněz pro školy v rámci těchto potřeb, tak jsme samozřejmě pro.
1: Což vy můžete, jakožto místopředseda školského výboru, pane poslanče, potvrdit, že skutečně ta revize má tento cíl, který teď zmínila paní poslankyně?
4: My nemáme v úmyslu rušit speciální pedagogy, nemáme v úmyslu rušit psychology na základních školách, případně na středních školách, pokud někde jsou potřeba. Nicméně, tak jak jsem tady zmiňoval, máme v úmyslu výrazně redukovat počet asistentů.
1: A u toho skončíme pro tentokrát s místopředsedou výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslancem motoristu sobě Miroslavem Krejčím a členkou tohoto výboru poslankyní Pirátské strany Andreou Hofmanovou. Dámo a pane, děkuju vám za debatu.
4: Díky, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
1: Od mikrofonu ve sněmovním studiu Českého rozhlasu se loučí Lukáš Matoška.
0: Hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Evropská unie chce omezit závislost na Číně a posílit vlastní zásoby klíčových surovin. Ukrajinské hraniční přechody budou po dobu vzdušných poplachů uzavřené a Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra a chce, aby se do názvu instituce vrátilo jeho jméno. Zprávy Martin Matějka. Evropská unie chce snížit svou závislost na Číně a obchodní deficit. V každoročním projevu o stavu unie to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. A komise podle ní využije všechny dostupné nástroje a podpoří také snižování závislosti na kritických surovinách. U některých z nich tvoří dovoz z Číny až 80%. Von der Leyenová také oznámila vznik Evropské korporace pro kritické suroviny. Ta má členským státům pomoct získávat a udržovat zásoby materiálů a potřebných třeba pro výrobu polovodičů, elektromobilů nebo baterií. Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody. Oznámila to pohraniční služba s odkazem na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem.
6: Mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andrij Demčenko v ukrajinské televizi uvedl, že hlavní je chránit životy lidí. Důvodem k přerušení provozu hraničních přechodů jsou ruské útoky nejen na Jahodin, ale také na přechody a jejich okolí mezi Ukrajinou a Moldavskem nebo Rumunskem. Podle Demčenka musí pohraničníci v době leteckého poplachu odvést všechny civilisty z hraničního přechodu na bezpečné místo, do protileteckého krytu. Většina hraničních přechodů, ale takové kapacity nemá. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Český rozhlas.
5: Americký prezident Donald Trump vzkázal, že dokud na Kennedyho centru ve Washingtonu nebude jeho jméno, neposkytne instituci peníze na rekonstrukci přidělené kongresem. Prezidentem jmenovaná správní rada rozhodla, že se centrum uzavře a prý čelí bankrotu, protože soud zakázal instituci po Trumpovi přejmenovat. Fasádu budovy od června překrývá rekonstrukční plachta, která zahaluje jméno prezidenta Kennedyho.
7: Demokratická poslankyně Joyce Berryová, která je členkou Rady centra, prohlásila, že Trump drží instituci jako rukojmí, a to jen proto, že na ní nesmí připojit své jméno. Je to podle ní přesně naopak. Návštěvníci přestali do této národní kulturní instituce chodit právě proto, že ji Trump v prosinci loňského roku přejmenoval po sobě. Tehdy zrušila svá vystoupení i většina umělců. Minulý týden ze stropu v hlavní hale spadla omítka a část budovy je kvůli tomu od té doby uzavřena. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Zemědělci už třetím rokem po sobě vyseli méně řepky, její pěstování se podle nich nevyplácí. Výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
8: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní stupy.
9: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné na Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
10: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
9: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne už za hodinu ve velké síni Strašnického krematoria v Praze.
11: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
12: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.
11: A nejlepší holky jsou nedvězího mejta.
12: Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval Richard Tesařík ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili třeba v muzikálech Galileo, Touha nebo Tajemství. Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
13: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo? Tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
12: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou hudební kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna přetrvává zdržení s obou stran. Popojíždí hlavně kamiony od Prahy, zastavují za Ostrovačicemi. Na kilometru 179 osobní auta zpomalují u Kývalky, od Vyškova se brzdí u Slatiny na kilometru 201. A na výjezdu z Prahy směrem k dálnici D7 na Slaný se zdržíte s odbočky na Horoměřice. Příčinou je nehoda ve sjezdu do Aviatické, ztratíte okolo 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už na Plusu začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda.
16: Ministr Červený navrhoval, aby zakázku získala firma Dekonta,
17: která je úzce spojená s lídriní pražské kandidátky motoristů Klárou Sovovou, píše Deník N.
18: Podle ministra bývalé vedení rezortu o situaci vědělo a nekonalo.
19: To ale tehdejší ministr životního prostředí popírá.
20: V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen.
21: Jedy na Šumavě, kde se tam vzali, kdo je zlikviduje, proč se o nich hádá současná vláda s minulou a jak to je s vazbami motoristů na sanační firmu Dekonta. Na to všechno se ptám Zdislavy Pokorné, investigativní reportérky Deníku N. Dnes je středa, 16. září. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12.
22: Čau Matěj, díky za pozvání.
21: Sanaci jedu na Šumavě, nakonec provede armáda.
23: Tu zakázku jsme na vládě rozhodli, že to dostane naše armáda.
21: Dozvěděli jsme se tuhle novinku tento týden, rozhodla o tom vláda na svém jednání.
23: My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
21: Proč teda motoristický ministr životního prostředí Igor Červený nakonec neuspěl s tou svou snahou a s tím svým návrhem, aby vyčištění té oblasti dělala firma jménem Dekonta?
22: Tak tam šlo o to, že primárně premiérovi Andreji Babišovi vadilo, že by to dělala firma, která má majetkové vazby na Kláru Sovovou, která za motoristy kandiduje teď v komunálních volbách jako lídrině pražské kandidátky. Stejně ta Klára Sovová už kandidovala neúspěšně do sněmovny za motoristy a jemu vadilo to, že to prostě působí blbě, když to tak řeknu. Vadilo mu, že Igor Červený z jeho slov jako tlačí tuhle firmu. Igor Červený ale zase říká, hele, je to firma, která o sobě tvrdí, že má jako jediná tohle oprávnění dělat tenhle typ sanací a zná to území a tak dál. A řada těch argumentů dává smysl. Nicméně řada členů vládního kabinetu říkala, jasně, ale není možné, aby to dělala firma, která má vazby na motoristy a ještě ministr motoristů tlačil pro tu firmu výjimku, aby dostala tu zakázku, kterou si navíc ta firma sama vyčíslila a je to právě zhruba těch 200 milionů korun. Takže tohle je ta rovina toho celého případu. Peníze a vazby na motoristy a to, že to vadí premiérovi Andreji Babišovi. Proto v těch posledních dnech se řešilo, kdo to teda bude dělat nebo nebude. Poptávaly se nějaké firmy a nakonec na začátku tohoto týdne se teda rozhodlo, že to bude dělat armáda. Ale ten důvod je jediný. Prostě to vypadá blbě kvůli těm vazbám na tu vládní stranu motoristé.
21: Tak ty vazby jsou takové, že Klára Sovová má podíl v mateřském holdingu, který ovládá tu společnost Dekonta. A ta tedy skutečně, abychom to uvedli na pravou míru, není jediná v Česku, která by měla oprávnění nakládat s vysoce nebezpečnými látkami. Ten podíl v holdingu je asi 7,5% u Kláry Sovové a společnost Dekonta říká, že o ničem nerozhoduje.
24: Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti.
21: Ona, Klára Sovová, to pro Seznam Zprávy sama popřela, že by v tom jakkoliv byla aktivní.
25: V Dekonta holdingu jsem vždycky byla jenom v dozorčí radě, ne ve výkonné funkci. A je to způsobené tím, že já jsem právník, nejsem chemik. O ničem jsem nevěděla.
22: teď právě má aktuálně ten 7,5% podíl. Igor Červený původně říkal, že má 4% podíl, nakonec ta firma sama uvedla později v tiskové zprávě, že to je 7,5%, ale všichni říkali, že to nijak nesouvisí s tím případem, že ona o žádných věcech nejednala za tu firmu a tak dál. Jako jasně, to jsou ty výroky, které se řeší, ale furt tam je právě ta rovina těch vazeb, které tady prostě jsou. A ještě bych jenom podotkla, že když ministr Igor Červený, a budeme se teď bavit jenom o té sanaci, chtěl začít i hned sanovat a dát to té firmě, tak on oslovil tu firmu Dekonta ještě předtím, než mu vláda schválila jakoukoliv výjimku, že nemusí v tomhle případu dělat veřejnou soutěž. Takže on ještě předtím, než by tohle měl vůbec schválené, tak už oslovil tu firmu.
0: Rozumím tomu.
22: Což byl další aspekt, který premiér Andrej Babiš dost řešil. A z toho důvodu to dělá ta armáda. Tady je potřeba podotknout, že v případu, kdy premiér říká, že mu vadí, že by se to dalo firmě, která má monopolistické postavení, tak je potřeba říct, že to říká premiér. U něhož řešíme střet zájmů. Neřeší se jenom Agrofert, ale právě i ta linka kolem Symbiolu a jeho vliv ve zdravotnictví, takže to jenom je potřeba dodat.
21: Tam k tomu, že by to šlo bez toho otevřeného výběrového řízení, tak pan ministr Červený to zdůvodnil tím, že ten zrychlený režim by zamezil případné hrozící katastrofy, kdyby náhodou ty jedy zahořeli.
1: By vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
21: A mohlo by to pak samozřejmě ohrozit životní prostředí, obyvatele v okolí a tak dále.
1: A nevylučujeme bohužel dle předešlýšího průzkumu, že se na místě nachází i nějaká válečná pyrotechnika.
21: Tak to je jedna věc. A druhá, když mluvíš o té Dekontě jako takové, on tedy skutečně teď někdo podezíral motoristy, že chtějí té Dekontě dát sanaci oblasti jen kvůli tomu, že tam jedna z členek motoristů a kandidátka na primátorku má majetkový podíl, respektive má majetkový podíl v té mateřské společnosti, v tom mateřském holdingu. To podezření tu bylo?
22: No ano, tohle podezření tady bylo a to právě od premiéra Andreje Babiše. A to podezření neplynulo primárně jenom z těch vazeb motoristů na tu společnost Dekonta, ale na životním prostředí se děje celá řada dalších věcí, která u premiéra Andreje Babiše vyvolává řadu otázek a on nedůvěřuje tolik už ministrovi Igoru Červenému. A je zatím ještě jiná kauza, která se týká heřmanické haldy a kroků, které to ministerstvo dělalo. Takže
21: věčně hořící v Ostravě nebo na Ostravsku.
22: Přesně tak. Ministerstvo za dost zvláštních okolností uzavřelo to řízení ku prospěchu jedné z firem, která v tom je nějakým způsobem zaangažovaná a potom narychlo to řešilo ministerstvo průmyslu, aby se tam dodělaly nějaké testy a tak dál. Takže na tom životním prostředí se poslední týdny děje jako jedna zvláštní věc za druhou a myslím si, že ta nedůvěra tam panuje i kvůli těmhle věcem. Není to jenom kvůli jednomu případu ohledně Dekonty, ale je to prostě nějaký kontinuální problém, který Andrej Babiš docela dost řeší.
21: Ale ta Dekonta to nasvítila, ty jedy na Šumavě jako takové. Veřejnost se o nich, o těch jedech v Národním parku Šumava dozvěděla minulý týden poté, co se o nich jako první zmínil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, mluvil o Iperitu.
3: Jedná se o Iperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. No, fakt.
21: Pak kolegům z iRozhlasu napsal, že má jít o fosgen. A pak na Twitteru psal o látkách, které když zahoří, tak může vznikat fosgen. Tenhle ten guláš se snažil napravit ministr Červený na tiskovce na ministerstvu obrany.
1: Co jsme na daném území nalezli?
21: V zásadě to shrnul tak, že tam jsou dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Pak se ještě pustil do chemického rozboru těch látek.
1: Dichloretan, trichloretan.
21: Čemuž možná nikdo z těch přítomných úplně nerozuměl.
1: Pom dichloremetan, chlorem benzenun, etanolum, ditalium.
21: Jak toxické látky to podle odborníků jsou, respektive jak moc velký problém to na té Šumavě skutečně je?
22: Tam si myslím, že je potřeba oddělit několik rovin. Tu, kterou jsme řešili, a to jsou nějaké politické boje, ale i peníze a tak dál. Ale ta druhá rovina, která je z mýho pohledu důležitá a týká se lidí, kteří na Klatovsku žijí, což je ta oblast, kde se ten areál nachází, tak si myslím, že by měli vědět, co se tam našlo nebo nenašlo. A tím, že tady jeden říká něco, druhý něco, tak si myslím, že se v tom dost lidi ztrácí. A i skrz tu zakázku de facto řada lidí zlehčuje ten problém. A to si myslím, že je špatně, protože když si přečteš ty závěry těch analýz, které teda Dekonta dělala, tak se tam opravdu našly nebezpečné látky.
21: Ona už totiž v minulosti tam nejenom sanovala, ale dělala průzkumy.
22: Přesně tak. A tady je to potřeba oddělit, protože jde o kontaminované místo, kde bylo teda to bývalé chemické cvičiště u zaniklé šumavské obce Zhůří na Klatovsku. A ten areál od armády převzal Národní park Šumava. A v roce 2020 tam pracovníci Národního parku narazili na sklep po nějakém dešti, kde právě našli lahvičky a různé další věci. A na těch lahvičkách byly názvy těch bojových látek, jako je iperit, fosgen a tak dál. A začali se tím zabývat. O co teda jde, co tam našli.
21: Jestli to vůbec je v těch lahvičkách nebo
22: jestli
21: ne.
22: Jestli přesně začali řešit, co tam vlastně bylo, protože v tom areálu působila chemická jednotka a ten areál prostě využívala československá armáda od 50. let až do roku 1991. Takže se tohle všechno začalo řešit. Šumavský národní park si objednal první průzkumy od té firmy Dekonta, aby se na to koukla.
0: S tím, že Dekonta říkala, ano, ale tady takový bunkr ještě budou nějaký další, určitě. Jo.
22: Takže ty první práce už tam se začaly řešit v roce 2020, potom 2021 a v roce 2023.
0: My jsme uzavřeli ten propadlej strop, aby do toho neteklo, takže za mě to bylo stabilizovaný v tom roce 2023.
22: A tam se řešilo, jestli tam jsou bojové látky nebo nejsou.
21: Jejich přítomnost se nakonec v těch testech nepotvrdila. Další průzkum a sanace pak byly v roce 2023, protože jak jsme teď ostatně slyšeli od šéfa parku Pavla Hubeného, který letos kandiduje v komunálních volbách, mimochodem taky, tak bylo tam podezření na další bunkry s chemikáliemi a bojovými látkami a aby se udělali další testy a tak dále. Dohromady mimochodem to podle smluv uzavřených správou parku, na které se odkazuje ČTK, stálo necelé 4 miliony korun, teda ty průzkumy a ty sanace.
22: To si řešil Národní park, firma Dekonta to území částečně sanovala a tam nastal problém v tom, že Petr Hladík, ale i řada dalších lidí teď zmiňuje, no ale my jsme o tomhle případu nevěděli.
2: Že za vašeho působení v čele ministerstva byste tedy nedostal zprávy o tom, že by tam bylo něco nebezpečného.
22: Protože současná vláda teď řeší, oni to věděli, nic s tím nedělali, je to prostě problém.
4: Takovou informaci jsem ani od správy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal.
21: Jakože se to ministerstvo nedozvědělo, že vedení ministerstva se to nedozvědělo, protože šéf parku Hubený tvrdí, že o řešení tehdy žádali MŽP.
22: Tam šlo o to, že se to dozvěděl jeden náměstek, Tomáš Tesař za TOP 09, nicméně ten není odpovědný za ekologické škody. To měl na starosti jiný náměstek David Curý za Lidovce. A Tomáš Tesař tvrdí, že se to nedozvěděl od Národního parku, ale od Dekonty.
6: Dekonta za námi přišla na ministerstvo s tím, že je riziko, že v Národním parku je území po chemických vojácích a že tam může být fosgen i iperit. Kontaktoval jsem ředitele správy Národního parku na Šumavě. Potvrdil mi, že se o tom území ví.
22: A pro Tesaře bylo podstatný, jestli se tam našly ty bojové látky nebo nenašly. Tím, že se to nepotvrdilo, tak on tvrdí, že šel na poradu vedení, tam řekl, byl tady tenhle případ, ale nepotvrdily se tam bojové látky a tím to pro něj bylo uzavřený.
21: Jo.
22: A když se budeme bavit dál, kdo se o tom dozvěděl nebo nedozvěděl, tak se o tom dozvěděl David Curý, což je ten náměstek, který to má na starosti. A ten se to dozvěděl na podzim roku 2025, ale opět se to dozvěděl od firmy Dekonta.
21: Až 2 roky poté tedy.
22: Ano.
21: Přitom ale pan ministr Červený upozorňuje, že v té zprávě o tom průzkumu z roku 2023 se píše, že nelze vyloučit přítomnost bojových látek, že je nutné to sanovat co nejdříve, že tam je dokonce nález protipěchotní miny a že je nutné zajistit to místo policisty nebo armádou, což se teda nestalo.
22: To se nestalo, no. Já si v tomhle ohledu myslím, že to je tvrzení proti tvrzení, protože Tomáš Tesař říká, já jsem to ale na té poradě řekl, ale zároveň nemusel to někdo postřehnout, nebo my nevíme, jak on to tam tehdy prezentoval. Nicméně on říká, že to zmínil, ale David Curý a Petr Hladík říká, my jsme se to dozvěděli až později, my jsme ani nevěděli, že to někdo u nás na ministerstvu řešil. Nicméně, když se to potom dozvěděli na podzim roku 2025, tak se začalo jednat, začala komunikace právě s ministerstvem obrany, jakým způsobem tenhle problém začít řešit. A to se začalo nakonec řešit až v první polovině tohoto roku, ale už to řešili motoristé a ne lidovci. A právě motoristé začali řešit další problémy toho areálu, protože Národní park řešil před těmi x lety jenom ten sklep primárně. A už tehdy bylo jasné, že tam asi budou jako další problémy v rámci toho areálu, kde se dají najít ještě jiné věci a jiné případně jako nebezpečné látky, což se taky stalo, protože ministerstvo si pod vedením motoristů před pár měsíci objednalo další průzkumy od té firmy Dekonta.
7: Opět od Dekonty.
22: Ano, za 3 miliony korun a tentokrát se zaměřili na další část toho území a tam se našly ty sudy.
7: 200 sudů, 1000 tun kontaminované zeminy.
22: A to je další díl toho příběhu, takže nelze si myslet, že se tady bavíme furt jenom o jednom území, kde se to všechno našlo, jo, o jednom plácku. Ne. Ten areál je obrovský a to, co se našlo teď, je úplně jinde než zase ten sklep, jo, takže tam je potřeba to oddělovat a já mám pocit, že v tom trochu vznikl chaos. Takže tady se bavíme o těch zhruba 200 sudech, ale i dalších látkách, které se tam našly. A ta společnost v těch závěrech, který já mám, ale mám jenom nějaký částečný závěr. Oni zatím nechtějí zveřejnit celou tu zprávu.
7: K tomu je vyzývá ex-ministr Hladík z Lidovců, který teda letos taky kandiduje v komunálních volbách.
22: Ano, a to je právě to, co se do toho furt míchá. Míchá se tam furt neustále politika, ale tady jde prostě o lidský životy, protože ono to je fakt docela vážný, protože se neví, co v těch sudech je. A zároveň je potřeba zjistit, jestli tam je existence dalších látek, které můžou ohrožovat životy lidí, ale primárně i životního prostředí. Takže to je jedna věc, ale nepotvrdilo se v těch zprávách, že by se tam nalezly bojové látky a to si myslím, že je dost zásadní, ale řada dalších nebezpečných látek a kyselin tam prostě být může a zřejmě fakt je, jo. Nicméně by bylo vhodné podle mě, kdyby ministerstvo zveřejnilo celou tu zprávu, ale našlo se tam teda těch 200 sudů a teď se právě začalo řešit, že se musí prozkoumat, co v nich je nebo není a že je potřeba udělat tu sanaci a ta firma Dekonta řekla, ta sanace bude stát zhruba 200 milionů korun. A potom se dostáváme do další fáze, kdo tu sanaci bude dělat, což už jsme řešili na začátku.
7: Ano, tam to zarazil teda pan premiér.
22: Přesně.
7: Já jsem rád, že jsme ten příběh dopověděli, jenom se vrátím teda k té politice. Jsou lidé, kteří to kritizují, že motoristé s tím přicházejí právě teď, právě kvůli tomu, že za chvíli jsou volby, že to je prostě jejich zásluha, že tady přišli na to, že tady jsou jedy na Šumavě a že teď to vyřeší.
22: Já si myslím, že tohle je špatně. Jako rozumím tomu, že se blíží volby a že motoristé mají celou řadu problémů a potřebují i řešit jako jiné věci, aby se furt neřešily problémy Filipa Turka, jeho nehody nebo nevhodní výroky Petra Macenky. Takže si myslím, že i tohle byl ten důvod, aby řekli, hele, tohle řešíme, je to vážný, jasně, hodíme do toho i tu politiku a obviníme bývalé vedení ministerstva, že nekonalo. A objektivně v tomhle ohledu si myslím, že tam jako pochybení byla, jo, ale ne na straně toho minulého vedení, ale můžeme se bavit taky o roli Národního parku Šumava, jo. Takže samozřejmě v tomhle oni můžou mít pravdu, ten příběh není černobílý, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že to, jakým způsobem oni prezentují celý tenhle případ, tak je to dost problematické a to právě kvůli tomu, že se tady bavíme o jako nebezpečných látkách, které v tom areálu jsou a tím, že Filip Turek říká, že se tam našlo tohle, potom to zase bere zpět a straší tu společnost, ale i ty lidi, kteří tam žijí, potom se to zlehčuje, potom Igor Červený zase říká něco jiného. tak to vyvolává chaos, ale i nedůvěru lidí v ty instituce, které prezentují, hele, tady je problém. A myslím si, že ta důvěryhodnost je to, na co by ti politici měli dbát, protože jasně, je to problém a je to nebezpečný a je potřeba vědět, co v těch sudech je, jaký další látky tam jsou, ale pokud vláda bude takhle chaoticky komunikovat řadu problémů, tak pokud nastane fakt vážnější problém, tak budou jim lidi vůbec věřit, když je to kolem toho jenom chaos. Takže to si myslím, že je zcela podstatný, aby si tohle možná víc uvědomovali, protože to je docela vážný problém, co se tam děje.
21: Zmínila si ten národní park a ty jsi ho zmínila z toho důvodu, a vracím se k té firmě Dekonta, že ti lidé z ministerstva se o tom dozvěděli od firmy Dekonta a ne od národního parku, to je to potenciální pochybení, které v tom vidíš?
22: Ano, respektive vycházím ze slov Tomáše Tesaře, který říká, řekla mi to firma Dekonta.
21: A tady to vypadá, že firma Dekonta byla velmi aktivní, ale v tom.
22: Samozřejmě, tak jde prostě o biznis a jejich biznis spočívá v tom, že jasně, dělají ty průzkumy těch různých areálů, kde se nachází nebezpečné látky a další věci, ale zároveň je to firma, která potom sanuje ty areály, takže samozřejmě, že oni to řešili nejen s Tomášem Tesařem, ale i s Davidem Surým a řešili to i s Igorem Červeným. Takže jo, tam si myslím, že v tomhle ohledu v jejich zájmu je, aby se to sanovalo, protože to je jejich biznis.
21: Ta sanace začne v pondělí. Bude stát těch 200 milionů, respektive asi 190 milionů plus 30 milionů je vyčísleno na zajištění té oblasti?
22: To ještě není jasné, protože armáda, která to bude dělat, tak říká, že potřebuje vyhodnotit, kolik to bude stát, ta sanace, ale dá se předpokládat, že se to bude asi pohybovat.
21: Tak jak to vyčíslila Dekonta?
22: Nebo třeba v nižší částce, jako je to možný, ale ještě neznáme ten jejich verdikt v tomhle ohledu, kolik to teda bude stát.
21: Pan ministr Červený taky řekl, že ve věci podá trestní oznámení.
22: A jsme zase u toho. To ještě nevím, jestli ho podal, ale jsme zase u toho, kdy prostě Andrej Babiš, podle mých informací, dost řeší, že se tady málo hledají různé špíny a problémy na tu minulou vládu. A řada těch ministrů hledá a potom vždycky přijde a řekne, podávám trestní oznámení. Jako třeba ministr spravedlnosti ohledně bitcoinové kauzy. Takže já to beru v tomhle ohledu jenom čistě jako PR-ově, protože si nedovedu představit, že by se v tomhle ohledu nějakým způsobem to mohlo řešit směrem k tomu minulému vedení.
21: A tak ta pochybení, ty jsi sama řekla, že tam určitá vidíš, nicméně trestní oznámení teď padají i v řadě jiných věcech právě ve směru k té bývalé vládě, která nebo její představitelé nebo náměstci na těch ministerstvech, třeba zmíněný Tesař, právě pak říkají, no dobře, ale je to politický marketing.
22: Přesně tak. Myslím si, že jasně mají právo na to podat trestní oznámení, ať ho podají a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně v tomhle ohledu jediný, kdo to teda podle všech věděl, je Tomáš Tesař a bude to asi muset vysvětlovat on.
21: No tak jo, tak se na to počkáme. Tak díky, že jsi přišla a že jsme o tom mohli mluvit.
22: Děkuji moc za pozvání.
21: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se Zdislavou Pokornou z Deníku N probrali, co se děje kolem Šumavy, chemikálí, které se tam našly, kolem rezortu životního prostředí, firmy Dekonta a tak dále. Zmínili jsme v epizodě i jméno ministra zahraničních věcí. I on letos kandiduje ve volbách. Na sociálních sítích jste se mě ptali, proč to teď pořád uvádíme. No protože pánové ministři, exministři, politici, političky, ti všichni usilují o vaše hlasy a vy podle našich předvolebních pravidel máte právo vědět, že kandidují, když o nich v epizodě mluvíme. Naslyšenou zítra.
8: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. We'll be right back.
5: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
9: Půl jedenácté.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Kanada by se podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Řekla to v projevu v Evropském parlamentu, kterého se zúčastnil také kanadský premiér Mark Carney. Von der Leyenová označila Kanadu za důležitého obchodního partnera. Podle ní mají Evropská unie a Kanada podobný pohled na ochranu demokracie, boj proti změně klimatu i výzvy spojené s umělou inteligencí. Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě

0: 25letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou Fikemu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Stačí vyplnit dotazník a podstoupit stěr z úst. Zájemci můžou přijít každý den mezi 7 ráno a 3 odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort vypořádal připomínky jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoliv podle stranické linie. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy zpomalují nákladní soupravy mezi Loděnicí a Rudnou. Jejich kolona se táhne ze 7. kilometru až na okruh za Ořech. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz od Kývalky z kilometru 181. I tam jsou to hlavně kamiony. Nesouvisle se sunou až do zúžení u D2 na kilometr 196. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy zpozorněte za Lovosicemi a brzdí se. Na 46. kilometru provoz zpomaluje jak omezení, pak i následky nehody na kilometru 43,5. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno. Během dne od severozápadu se zatáhne. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy, teď začíná pořad Osobnost plus Barbory Tachecí.
1: Ty počty jsou jednoduché a neúprosné. Hnutí ANO potřebuje, aby jeho menší koaliční partneři přežili. Motoristé jsou nyní pod 5% a SPD kolem 7. V modelu STEM by bez motoristů současný vládní blok většinu neměl. Není tedy pro ANO nebezpečné své partnery příliš vysávat. Umí Babiš dlouhodobě chtít silné ANO a zároveň silné satelity? Začíná Osobnost plus, mým hostem je politolog Aleš Michal. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
1: Umí si podle vás Andrej Babiš své koaliční partnery pěstovat, nebo ta tendence k vysávání je jeho dlouholetý zvyk?
2: Já si myslím, že ta tendence k vysávání je jeho dlouholetý zvyk a že on se několikrát v průběhu toho, co je ANO v politice silné, pokusil mít nějaké účelově vytvořené koaliční partnery, ale ne vždycky to dopadlo tak, jak si představoval. Já si myslím, že takovým traumatem osobním pro něj je ten rok 2021, kdy takovým stylem vzniklo hnutí Přísaha, které potom on nemohl použít jako koaličního partnera, protože se prostě nedostalo do poslanecké sněmovny. Dlouhodobě spíš funguje to, že vysává ty koaliční partnery, ale než by si je držel jako silné aktéry.
1: Ale to mi řekněte, to Andrej Babiš neumí počítat nebo si neuvědomuje to riziko, které plyne z toho, že se vám taky může stát, ostatně už jsme to viděli, že se vám může stát, že prostě bez těch satelitů nezmůžete nic.
2: Andrej Babiš umí počítat, ale Andrej Babiš si nemůže pomoct. A myslím si, že vždycky
1: takový put, myslíte?
2: Já si myslím, že to tak je, že vždycky v té předvolební kampani se projeví, že nejvíc těch hlasů chce prostě vždycky získat pro sebe. A že ty potenciální menší koaliční partnery vždycky něčím přebije. Ano, prostě dlouhodobě mívá ty politické kampaně profesionální a myslím si, že pak je spíš dílem náhody, jak to s těmi menšími stranami dopadne. Takže stejně tak, jak byla trochu náhoda ta Přísaha v roce 2021, tak byla trochu náhoda, že se motoristé dostali teď do poslanecké sněmovny, taky ten výsledek nebyl nějak zářný, ale pro něj je prostě nakonec vždycky nejdůležitější to, aby nejvíc hlasů mělo hnutí ANO.
1: K čemu mu to bude v momentě, kdyby se stalo případně, že prostě nebude mít s kým jít do koalice? To se stalo tuším taky Paroubkovi.
2: No, strategické to není, ale myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně. Je to prostě put, je to jako emocionální záležitost. Je to potřeba, kterou on má vždycky před těmi volbami. Já myslím, že ty současné nebo ty poslední volby v roce 2025 slouží jako takový docela dobrý příklad toho, kdy se prostě ukázat.

0: ukázalo, že jak stačilo, tak motoristé prostě mají svůj strop, mají svůj nějaký horní limit a že hnutí ANO prostě se chce držet stabilně nad těmi 30%. On prostě neumí nějak jako strategicky přepustit ty hlasy těm menším.
1: Kdy vás naposledy napadlo, že Andrej Babiš válčuje své koaliční partnery?
0: Tak naposledy mě to napadlo asi, když skládal tu koaliční vládu s motoristy a s SPD, protože minimálně v případě SPD si prostě Andrej Babiš nadiktoval, kdo bude za tuto stranu sedět ve vládě. S motoristy to taky jednoduché úplně neměl, protože ti trvali na těch politických nominacích, ale Andrej Babiš prostě neustále válcuje ty své koaliční partnery. On dominuje tomu svému bloku a SPD a motoristé se tomu podřídili. A dělají to dlouho.
1: Když jste viděli, jak šéfové dvou satelitů, řekněme, nebo menších koaličních partnerů jsou překvapeni nad schodkem rozpočtu, který se hnutí ANO tak nějak vnitřně odsouhlasilo, tak to je další ukázka.
0: Myslím si, že to je další ukázka, protože samozřejmě ta debata o rozpočtu ještě není ukončená, budeme to bedlivě sledovat, ale myslím si, že pořád prostě tady nevisí ta hrozba, že by ti menší koaliční partneři neschválili v poslanecké sněmovně ten státní rozpočet. Pokud by tohle hrozilo, pokud by skutečně ta většina pro ten rozpočet byla ohrožena, pak bych věřil tomu, že se dokážou vzepřít takhle vysokému schodku. Do té doby mi to přijde jako relativně sofistikovaná hra. Já bych to viděl takhle. Oni prostě, ti menší koaliční partneři, se proti tomu schodku musí vymezit. Zejména motoristé, kteří měli ten takzvaný autentický pravicový klauzovský program. Vymezit se proti tomu retoricky musí, ale ono se to od nich očekává. A opozice prostě čeká na to, kdy se motoristé proti tomuhle nějak retoricky vymezí a čeká na to, že to pomine. Ta hra musí být trochu sofistikovanější, oni to musí hrát trochu déle, trochu intenzivněji, ale nakonec se budou počítat ty hlasy v poslanecké sněmovně.
1: Jinými slovy říkáte, že je to všechno takové to rozčilování se teď momentálně nad schodkem, že to je takové divadlo.
0: Já to tak vnímám, ale je to sofistikovanější divadlo, než se může zdát na první pohled. Já si myslím, že tam jsou nějaké detailní argumenty. Ještě k tomu si motoristé snaží profilovat některé své další osobnosti, protože jich moc nemají, takže prostě dávají dopředu pana Pikoru jako předsedu rozpočtového výboru, jako silného kritika toho rozpočtu. Pokud by ta kritika byla skutečně tak silná a tak autentická, tak SPD ani motoristé neschválí ten státní rozpočet v poslanecké sněmovně.
1: A to jste řekl, že nehrozí v žádném případě?
0: Nemám asi žádný důvod si zatím myslet, že by to hrozilo.
1: A teď mi řekněte, jak se to dotkne ze strany vnímání veřejnosti, to, že motoristé tady měli ten úžasný plán, jak chtějí nulový schodek do několika let a nastoupí a už je tady historicky druhý nejvyšší.
0: Já si myslím, že spousta těch voličů, zejména těch vládních, je trochu ochotná počkat. Jo, zejména asi voličů hnutí ANO, ale myslím si, že se to bude týkat i toho jádra, které není tak vysoké, ale toho jádra motoristů, že oni zkrátka budou zatím dbát na to, co jim ti politici říkají a budou to vyhodnocovat v těch příštích letech. A pak se můžeme ptát, jestli v těch příštích letech je pravděpodobnost, že by ty schodky byly nižší, jak teď ti vládní politici slibují. Pak už prostě ukázaná platí a pak už před těmi volbami se bude počítat a všichni jednoznačně uvidíme, jestli ten schodek nižší bude. Ale nemyslím si, že to k tomu ta situace nějak zvlášť směřuje, navzdory výrokům těch vládních politiků.
1: Víte, ono asi by podpořilo tohle vnímání veřejnosti to, kdyby ten schodek nerostl tolik. To znamená, kdyby alespoň snižovali nárůst toho schodku, ale to se neděje. Takže lidé si možná spíš mohou říct, tak dělají pravý opak toho, co slíbil. A teď mluvím o voličích motoristů samozřejmě.
0: Ano. Dělají pravý opak toho, co slíbili, ale tady si musíme položit otázku, jestli většina těch voličů z těch 6-7%, kteří volili motoristy sobě, jestli je volili jako zejména z toho důvodu toho ekonomického programu. Já si myslím, že část z těch současných preferencí, které jsou tady trochu nižší než je těch 5%, skutečně to naplňování toho ekonomického programu očekává, ale myslím si, že Petr Macinka a Filip Turek moc dobře vědí, že to není jenom tahle jedna věc, která tu voličskou sféru motoristů vlastně láká, a proto se snaží profilovat i na těch kulturních věcech, bojem s prezidentem například.
1: K tomu se ještě určitě dostaneme. Co o sobě podle vás Andrej Babiš za první měsíce tohoto vládnutí, protože víme, že už bylo vlády, ale co vám o sobě prozradil nového?
0: Tak nového nám asi prozradil, že v té situaci, ve které je, to znamená, už je prostě starší, je to člověk, který prostě chce vládnout této zemi za každou cenu, že je prostě ochotný udělat všechno možné, a tím myslím zejména to, a to je asi jedna věc, která mě překvapila, a bylo to pro mě trochu nové, jak rychle a razantně dokázal zatočit s těmi různými agendami na úřadu vlády, které byly tak trochu zrušeny škrtnutím pera jeho poradkyně
1: Tinde
0: Bárta. Ta razance, ta rychlost, to mě možná překvapilo, to si myslím, že je něco, co tady prostě Andrej Babiš nemohl dřív v těch klasicky koaličních vládách úplně dělat, že přece jenom dneska můžeme dohlídnout to, jak sociální demokraté v něčem, ne úplně ve všem samozřejmě, ale v některých ohledech drželi Andreje Babiše tak trochu na uzdě, a jak dokázali minimálně se jako profilovat v rámci té vlády s nějakou vnitřní autentickou kritikou. Vůbec nic takového tam teď nevidím.
1: To právě jsem chtěla říct, to byli poslední, kteří dokázali držet.
0: Minimálně z úrovně těch jeho koaličních partnerů si myslím, že ano.
1: Jasně. Vidíme tady nějaký jako převratně nový styl vládnutí, kromě toho, že dokáže Andrej Babiš evidentně rychle přeskupit síly na samotném úřadu, tak vidíme něco převratného?
0: Tak já si myslím, že převratné, i když i situace během toho předcházejícího volebního období k tomuhle trochu směřovala, je to, co se děje v Poslanecké sněmovně. A to je naprosto zásadní pro to schvalování těch zákonů. Není standardní, aby velká část těch klíčových návrhů přicházela do Poslanecké sněmovny, dolní komory parlamentu v podobě poslaneckých návrhů.
1: Připomeňme, že to znamená ochuzení těchto návrhů o veškeré připomínkové řízení.
0: A to je klíčové, protože i to připomínkové řízení v rámci, ať už vnitrorezortní, mezirezortní, v rámci prostě úřadu vlády, v rámci těch jednotlivých rezortů, může vychytat spoustu problémů, které ty zákony mají. I ta debata tam prostě probíhá na úrovni těch jednotlivých stran, měla by probíhat, a tohle je pro mě jako výrazný indikátor.
1: Dělá to podle vás hnutí ANO proto, že chce šetřit čas? A nebo proto, že prostě nechce, aby do toho někdo mluvil?
0: Nechce, aby do toho někdo mluvil, ale ono to s tím šetřením času samozřejmě souvisí. Ono těch návrhů v Poslanecké sněmovně je zkrátka hodně, toho, co ta vláda chce prosadit, určitě jako je hodně, ale potom nás jako ochuzují o to, aby ty návrhy prošly nějakou opravdu strukturovanou odbornou debatou, a to si myslím, že je opravdu problematické. V tomhle vidím tu novost toho vládnutí.
1: Teď mi řekněte, kudy vlastně vede ta hranice? Já vím, že to je spíš filozofická otázka než jiná, ale musím podat, totiž kudy vede ta hranice mezi efektivním většinovým vládnutím a arogancí moci?
0: Tak arogance moci je, když se prostě nechcete vůbec bavit s opozicí, když nefungují. Ono totiž, je to těžké měřit v tom, že spousta těch věcí prostě není navenek vidět. V Poslanecké sněmovně dlouho bylo zvykem, že si ty politické strany snažily vyjít aspoň jako vstříc v tom, kdo navrhoval jaký program. Prostě někdy i ta vládní většina za i silnějších vládních většin, třeba Petra Nečase, prostě přepustila nějakou část toho vlivu, nějakou část té kontroly té opozici. To byl prostě standardní součást reprezentativní demokracie v rámci té liberální demokracie. To znamená, vy vládnete jako většina, ale prostě ochraňujete ty zájmy té menšiny. A to, já si myslím, že ten prvek té ochrany zájmy té menšiny je tady dost zásadně oslaben. A
1: to myslíte, že bývávalo kdysi zvykem, že když je premiér z vládní strany, takže třeba šéf poslanské sněmovny je opoziční?
0: Nemusí to vždycky být jenom tahle jako formální záležitost, ale prostě je to jako často o nějakých neformálních schůzkách, neformálních rozhovorech. Prostě je potřeba, aby se předsedové poslaneckých klubů klidně spolu scházeli a nedělali si na schvály. Já si myslím, kde se to formálně mohlo projevit po těch volbách v roce 25, je to, jakým způsobem systematicky ta vláda, ta nová vládní koalice odmítala schvalovat ty představitele té bývalé vládní koalice do čel těch jednotlivých výborů. To si myslím, že je taky jedna z těch věcí.
1: A teď mi řekněte, máte z tohoto způsobu vládnutí špatný pocit, nebo si myslíte, že takhle jde prostě vývoj, nejen u nás?
0: No, on takhle jde vývoj, ale nemám z toho dobrý pocit, protože to skutečně směřuje k tomu, že tady dominuje jeden. A je to i díky tomu, že ti ostatní tu jeho dominanci uznávají, motorista SPD. Prostě oni Andreji Babišovi v ničem zásadním neodporují. A pokud skutečně oslabují ty prvky té kontroly, třeba na úrovni té poslanecké sněmovny, pokud oslabuje ta konstruktivní a odborná debata, tak to skutečně je varovné.
1: Jaký máte pocit z toho, že Andrej Babiš v podstatě ignoruje to rozhodnutí nebo rozhodování Evropské komise ohledně jeho střetu zájmu? Já jenom připomenu, že Evropská komise dospěla k závěru, že opatření, teď cituju, nejsou dostatečná k odstranění střetu zájmu. A v jejím hledáčku už zdaleka není jenom Agrofert, ale už je tam i Symbiol, už je tam i Hardenberg a tak dále.
0: Tak co se týče toho sporu s Evropskou komisí, Andrej Babiš to potřebuje těm voličům prodat jako součást něčeho, co je prostě širší a dlouhodobé. Ten střet zájmu se řeší od té doby, co je v politice, a on potřebuje říct, podívejte se, pořád mě chtějí dostat i na této úrovni. On neustále bude kritizovat české europoslance, kteří na to poukazují na půdě Evropského parlamentu, bude neustále řešit, že to pro něj prostě problematické není, a myslím si, že skutečně u spousty těch voličů mu to může projít v situaci, kdy to nějakým způsobem šířej nezasáhne třeba tu dotační politiku vůči České republice.
1: No ale může to zasáhnout,
0: může,
1: tu dotační politiku.
0: Pak určitě bude záležet na tom, jakým způsobem to bude prodávat. Já si myslím, že to prostě může potom vést k nějakému vyhrocenějšímu sporu s tou Evropskou komisí, a ostatně Andrej Babiš v těch sporech s Bruselem má poměrně zdatného učitele, od kterého se retoricky prostě mohl naučit spoustu těch věcí, a to byl Viktor Orbán.
1: Vy říkáte, že to pravděpodobně přes voliče hnutí ANO tohle projde, ale neukazuje nám nedávná historie, že prostě Babišovi voliči jsou strašně benevolentní a strašně tolerantní, že vlastně všechno po nich sjede, jako že se nic neděje.
0: Já si nemyslím, že po nich musí sjet takovým způsobem úplně všechno, ale myslím si, že ta hranice je tam, kde oni tohle vnímají jako menší problém než případnou alternativu. Prostě spousta těch voličů to, co dělá Andrej Babiš, vnímá jako menší problém než to, že tady byl, a teďka, jak to Andrej Babiš říká, polistopadový kartel, zkorumpované vlády dřívější, zkorumpované dvě velké strany. Pořád prostě tohle je tu jako zažité, jako poměrně důležitá věc.
1: To se mu podařilo úplně nový slovník zavést.
0: A podařilo se mu zavést tomhle nový slovník, prostě pojmenoval ten pocit těch lidí velmi šikovně, to je nutné nutno říct. A dokud prostě tohle bude těmi voliči vnímáno jako větší problém než to, co dělá Andrej Babiš, a prostě řada těch voličů tu politiku nesleduje na denní bázi a může to prostě tak vnímat, protože přece jenom o těch skandálech těch ostatních stran nejenže slýchala roky, desetiletí předtím, ale samozřejmě se objevují některé další, se kterými Andrej Babiš zase pracuje, bitcoinová kauza, dozimetr s tímhle způsobem, on prostě může odrážet ty útoky, takže souvisí to i s tím, že značná část těch problémů je asi běžnému voliči jako nesrozumitelná, že se to jako velmi špatně vysvětlují nějaké transakce, dotace, spousta lidí to může vnímat, takže je to něco, co je od nich tak vzdálené, že to prostě nedávají do těch úvah jako relevantní.
1: V téhle souvislosti, co si myslíte, že vlastně ty říjnové volby komunální a senátní do třetiny senátu, co budou vlastně hodnotit? Co bude pro ty lidi důležité a bude to možné brát jako eventuální názor společnosti na vládu nebo na cokoliv?
0: Tam jsou dvě věci, které jsou podstatné. První je, že v těch velkých městech to skutečně může hrát roli, jaký je ten názor na tu vládu, i když myslím si, že když odhledneme od Prahy, tak už i ta relevance i třeba na úrovni těch krajských měst klesá. Prostě bude záviset na tom, kdo je primátorem, kdo jak dobře spravuje tu kterou obec, to které město. A ta druhá věc je, že samozřejmě na úrovni většiny českých obcí, těch menších českých obcí, je to souboj často nezávislých kandidátů nebo jejich sdružení a tam nám to zprávu vlastně nedá žádnou. Čili ty podzimní volby, asi senátní volby nám jako něco trochu řeknou, ale pořád jsou jako silně personalizované.
1: Já vím, že a nejen já samozřejmě, že se volí a už jsem to řekla jenom do třetiny senátu. Mm-hmm. Přesto může hnutí ANO nějakým zásadním způsobem oslabit roli senátu jako protiváhy té vlády?
0: Já si myslím, že realisticky příliš ne. Že by hnutí ANO muselo skutečně uspět v drtivé většině těch obvodů, ve kterých kandiduje. A vzhledem k tomu, že tam byly často nějaké strategické aliance, které stojí za těmi kandidáty opozičními, myslím si, že vlastně sestavené ve většině případů docela chytře, tak to limituje prostě pozici hnutí ANO a tu možnost, že obrátí tu roli toho senátu.
1: Mimochodem, čím si vysvětlujete, že když jste zmínil ty aliance opoziční, že opozice byla schopná se zjevně nějak dohodnout, aby ti lidé nešli proti sobě, její kandidáti, zatímco vládní koalice nic takového zjevně neudělala.
0: Je to proto, že prostě pro hnutí ANO to není podstatné. Je vůbec nezajímá, co si o tomhle myslí SPD nebo motoristé. Tam není vůbec žádný důvod, aby oni se s nimi na něčem domlouvali, aby prostě podpořili společně kandidáta SPD nebo hledali nějaké nezávislé kandidáty pro hnutí ANO. Hnutí ANO si prostě tak moc věří a je tak dominantní v rámci tohodle politického bloku, že nemělo žádný důvod tohle dělat.
1: Mimochodem, a to je jenom váš náhled, by mě zajímal, totiž jestli se nakonec jako vyplatí jakýmkoliv malým stranám být účasten na vládě, kde si ten hlavní vládní subjekt, řekněme, stejně nakonec dělá, co chce.
0: Tak obecně si myslím, že těch historických příkladů je hodně, kdy ty malé strany dokázaly docela zásadně tvarovat ten profil té vlády. Tam hodně záleží na tom, jestli prostě bez jakékoliv kritiky, bez skrupulí uznávají dominanci té jedné politické strany nebo ne, co si dokážou vlastně prosadit už během toho vyjednávání, protože během toho vyjednávání po volbách, rozdělení rezortů a přípravy programového prohlášení vlády, případně koaliční smlouvy, tak z toho už je jasné, jakým způsobem ta vláda bude fungovat. Z těchto dokumentů a z toho rozdělení těch rezortů my víme, že tady prostě dominuje hnutí ANO. Ty malé strany v tom nejsou tak moc důležité, ale myslím si, že třeba v případě té předchozí vlády jsme viděli spoustu situací, kdy třeba Piráti nebo stanci dokázali některé věci prosadit, ale dominovala ODS určitě taky.
1: Ne, bez pochyby, ale mluvíme teď o této vládě, která je tady, takže a nakonec sám jste řekl, že u Andreje Babiše je to jakýsi put prostě všechny kolem trošku seřizávat, takže myslím tím jako hlavičky seřizávat. Takže právě v souvislosti s touhle vládou mě zajímá, jestli prostě se vyplatilo jít do party s ANO.
0: Tak můžete získat aspoň něco. SPD získala pozici předsedy poslanecké sněmovny, motoristé získali nějaká ministerstva, vliv na ministerstvo životního prostředí. Já si myslím, že pokud ti politici z těch menších stran uvažují, jestli do toho jít nebo nejít, tak vlastně jako z některých pragmatických důvodů se často může vyplatit do toho jít. Ale to neznamená, že prostě spoustu těch věcí prosadíte a neznamená to, že váš osud je není spečetěn tím jedním volebním obdobím. To se samozřejmě stát může.
1: No, přesně, to chci říct, jestli to bylo k něčemu a efektní pro ty partaje malé, se ukáže až po volbách, velkých volbách.
0: Je to tak, na druhou stranu vždycky to za něco stojí, když dostanete víc než nulu.
1: Řekněte mi, v rámci toho všeobecného boje mezi relativně konzolidovanými kandidátkami té opozice dnes a tímhle, máte pocit, že ta opozice jde do těchto voleb s nějakou vizí, s něčím vyprofilovaná směrem k něčemu, že zkrátka stojí za to o ní pro voliče, myslím, uvažovat ve větším měřítku?
0: To je velmi těžká otázka, protože to hodně záleží na tom, co od té opozice vlastně očekáváme. Já se obávám, že a vnímám to tak zatím, samozřejmě ta kampaň se ještě asi rozjede, zatím mi přijde, že spousta těch stran vlastně opakuje tu strategii, kterou měla před volbami do poslanecké sněmovny, že ta kampaň nepřináší nic zásadně nového, nějaké nové vize, témata. U koho to vnímám možná jako nejsilněji, kde něco přece jen aspoň jako viditelné je, tak jsou starostové a to si myslím, že je celkem přirozené, protože oni prostě vznikli z toho regionálního podhoubí, pro ně je přirozené prostředí prostě kandidovat v lokálních nebo regionálních
1: volbách. Berete už je jenom jedním slovem jako nastupující vůdčí sílu opozit?
0: Já si myslím, že tohle úplně neukážou ty lokální nebo ani senátní volby. Tam ostatně starostové s velkou pravděpodobností ztratí, ale že tohle se bude měřit podle těch celostátních preferencí. A já se jako přemýšlím nad tím, podle čeho to jako poznat, že už je stan jako potvrzený lídr opozice. Bude potřeba sledovat trend v těch preferencích, určitě nějaký dlouhodobý. A já si myslím, že pokud třeba starostové dlouhodobě třeba na půlroční bázi odskočí ODS o 5 a více %, tak už je můžeme považovat za lídry opozice.
1: Politolog Aleš Michal byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
0: Moc děkuji za pozvání a pěkný den.
1: A hezký den z Plus. Přeje Barbora Tachecín.
2: Interview Plus. V průběhu října má zastupitelstvo Karlovarského kraje schválit převod letiště Karlovy Vary z majetku kraje na stát. Letiště se začlení do armádní infrastruktury a stát se postará o nezbytné prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Premiér Andrej Babiš je přesvědčen, že společný civilní a armádní provoz letiště Karlovy Vary dostane ze ztráty a pomůže ekonomickému rozvoji regionu. Bude premiérův plán fungovat? Zeptám se senátorky a bývalé karlovarské hejtmanky Jany Mračkové-Vildumetzové z Hnutí ANO.
3: Interview Plus Petra Dudka dnes po 11:30 na Plusu.
4: 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Evropská komise představí balík odolnosti proti změně klimatu, oznámila ve výročním projevu von der Leyenová. Ukrajina pracuje na dronech schopných ničit ruská proudová nepilotovaná letadla. A po včerejším zásahu NCOZ na Nymburské radnici nebyl nikdo obviněn. Zprávy Martin Matějka. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise vytrvat ve svých klimatických cílech a zároveň se lépe připravit na hybridní hrozby. Ursula von der Leyenová to řekla ve výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požárů a sucha označila za léto pravdy. Podle von der Leyenové komise připravuje nový balíček zaměřený na odolnost vůči změně klimatu.
5: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost.
4: Šéfka unijní exekutivy zároveň uvedla, že Evropská unie potřebuje mechanismus podobný tomu v NATO, který by umožnil lépe reagovat na dronové incidenty. Ukrajina v praxi testuje nové drony, které budou schopné čelit ruským bezpilotním letounům s proudovým pohonem. Agentura Reuters s odvoláním na vojenské zdroje napsala, že dosavadní testy nebyly úspěšné.
6: Хороша новина про перехоплювач.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním poselství oznámil dobrou zprávu. Nové drony ukrajinské výroby už dokážou zasáhnout ruská nepilotovaná proudová letadla, ale některé věci je nutné ještě dopracovat, což si vyžádá čas, řekl Zelenský. Vojenští experti mezitím upozornili, že Rusko už pracuje na nových zbraních, na malých a levných raketách s plochou dráhou letu, používajících palivo do kosmických lodí. To jim umožní vyvinout rychlost až 700 km za hodinu, a to i při nízké letové výšce. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
8: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení, a v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
4: V Nymburce se mají dnes odpoledne sejít zastupitelé města. Podle mluvčí úřadu Marty Svobodové by se jednání konat mělo. Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil na 2%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Současně zpomalil pokles cen v zemědělství na 11,8%. Ceny stavebních prací meziročně stouply o 4,4%. V meziměsíčním srovnání ceny v uvedených odvětvích stouply. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zapsat se do registru dárců kostní dřeně můžou lidé v pražském IKEMu do tohoto pátku i bez předchozího objednání. Nemocnice spustila speciální nábor na pomoc malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocnil akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Zapsat se můžou lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky s výjimkou antikoncepce. Pokračuje vedoucí registru dárců v IKEMu Marie Kuříková.
9: Lidé se můžou samozřejmě do registru hlásit kdykoliv, ale teď jsme to udělali tak, že se nemusíte předregistrovat, stačí přijít přímo k nám do registru mezi 7 a 15 hodinou, ale samozřejmě je možné se registrovat na všech spolupracujících transfuzních stanicích, plazmacentrech, anebo si požádat o zaslání sady domů.
4: Právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v krajské knihovně v Karlových Varech. Tamní zájemce mladší 35 let zaznamená plzeňský registr. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy začíná první část kolony kamionu už kousek za Loděnicí na 9,5 kilometru. U Rudné se rozjíždí a zastavují opět až těsně před okruhem na 2. kilometru. Odtud pokračují v podobném tempu až na okruh téměř k Barandovu. Na D1 před Brnem se fronta kamionu natáhla až k Ostrovačicím na kilometr 179. D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna je plná od Modřice ze 4. kilometru. A v Praze dnes panuje velmi silný transitní provoz, hlavně na severovýchodě města. Nákladní soupravy se sunou ze začátku k Belské směrem z dálnice D8 a pokračují i dál celou Novopatskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo i déšť a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Jana Ciglerová, která je od dubna americkou zpravodajkou Českého rozhlasu, se po několika letech na Floridě přestěhovala do okolí Washingtonu. Právě její zkušenost otevírá první díl nového pořadu Českého rozhlasu Plus přes Atlantik. S bývalým zpravodajem ve Washingtonu Janem Kalibou rozebírá, jak rozdílně se žije v republikánských a demokratických státech Spojených států.
10: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
11: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
10: Já jsem Jan Kaliba.
11: A já jsem Jana Ciglerová. Tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
10: V něm vás každé dva týdny vezmeme do nejvyšších pater americké politiky, ale i mezi běžné Američanky a Američany.
11: A v prvním díle se podíváme na to, jak se liší život v republikánských a v demokratických státech.
12: Psí misky tady, myslím, zapomínám.

Zkrátka tohle je začátek konce mého florického příběhu. Možná se sem ještě někdy vrátím. Určitě na díku vzdání. Ale jestli tady ještě někdy budu žít, to teď doopravdy nevím.

0: Ty jsi, Jano, od jara zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech nově, ale až teď v létě, nedávno, se zvládla nastálo přestěhovat k Washingtonu, k hlavnímu městu z Floridy, kde jsi předtím žila. Už máš vybalené krabice, to je pro mě nejdůležitější otázka, protože vím, jak dlouho to trvalo mně.
1: No tak tím pádem i taky víš, že těžko je mám vybalené. Navíc my jsme se z většího domu přestěhovali do menšího domu, tak teď zápasíme s tím, že máme víc věcí, než které sem můžeme umístit. Ale teď jsem měla takový milej moment sousedský, jak máme těch krabic hodně a pořád je nějakým způsobem se snažím rozstřídit, tak mě u toho sousedi viděli a jedna sousedka napsala do takového společného chatu tady, jestli bych neměla nějaký krabice, že její dcera s kamarádkami, že si chtějí udělat domeček pro panenky, tak jsem byla strašně ráda, že konečně taky já někomu můžu tady do našeho sousedství přispět, protože zatím ty lidi byli tady strašně hodní a zatím nám hrozně pomáhají a vycházejí vstříc a když pršelo, tak nám odvezli dítě do školy a tak.
0: Ty se přesunula z předměstí Miami do předměstí nebo na předměstí Washington DC, hlavního města, tedy velmi červeného, jak Američané říkají, republikánského státu a oblasti do, řekněme, modrého státu a oblasti, tedy demokratické oblasti. Jaká je tohle pro tebe změna a pozoruješ to už teď takhle z kraje na svém bezprostředním životě?
1: Tak můj první dojem okamžitě, samozřejmě kromě počasí a přírody, Florida je subtropický stát, tak tam to podle toho vypadá. Palmy jsou vlastně základními stromy tam. Tady je to víc podobné tomu, co znám z České republiky. Ta příroda je, i to počasí je nám více podobné. První velký rozdíl byla demografie. Já jsem prostě tam 9 let žila jako menšina běložská uprostřed 80% latinos. Lidé vypadali jinak, lidé mluvili jinak, lidé se chovali jinak než já. Měli jiné názory, měli jiné potřeby, jiné preference, jiný pohled na věci, jinou energii a temperament, jinak vařili. Všechno bylo vlastně jinak. Tady ve Washingtonu je mi to daleko víc podobné. Je znát, že ta dominantní imigrace pořád tady je evropského původu, takže jsou to lidé nám více podobní. Už zase jsme zkonstatovali s rodinou, že nejsme běložská menšina, ale už jsme zase v běložské většině. Proměnila se tady demografie i tím, že je tady výrazně méně latino, až naši kluci ve školách říkali, že tak trochu je šli hledat, protože s nimi je vždycky větší sranda, říkali mi kluci. A vidím tady daleko víc asijských Američanů, vidím tady také daleko víc muslimů, veřejně se projevujících muslimů. Ženy nosí šátky, to vlastně dole na té jižní Floridě jsem prakticky neviděla. Je tady i o něco víc Afroameričanů, než jsem vnímala dole na jižní Floridě, ale to, co tady vnímám, jsou jinak postavené hodnoty. 15 minut od Pentagonu, takže je tady hodně rodin, které mají co dočinění s americkou armádou, což je na jednu stranu velká výhoda, protože jsou zvyklé se stěhovat a tím pádem nejsme tady zas takový, nevyčníváme jako cizinci příliš. Na druhou stranu je to samozřejmě určitá i taková skupina, která má určité názorové postoje, které třeba ještě neznám. A jsem strašně na to zvědavá, armáda má být z principu apolitická. Zatím jsem si nevšimla, že by se tady lidé nějak hrnuli do toho se bavit o politice, ale když bych to měla srovnat, tak bych řekla, že ty největší rozdíly jsem se zatím asi všimla dva ve škole u mých dětí a v tom, že v 11 hodin nebo tady v neděli dopoledne nejsou všichni v kostele, tak jak jsem to vnímala na té jižní Floridě.
0: A ty jsi zmiňovala právě tu školu, trochu jsi mi o tom vyprávila a to mi přišlo hrozně zajímavé. Co jsi vypozorovala, jaký je to rozdíl?
1: Ty školy mají něco, čemu se říká open house, takže pozvou rodiny ještě vlastně před tím začátkem školy na to, aby se seznámili jak s tou školou, tak s učiteli, tak s těmi prostory, s předměty a podobně. Takže během těch open houseů mě několikrát vlastně první překvapení, které by se mi na floridské škole nestalo, bylo, když proti mě šla učitelka, která byla trans ženou a byla otevřeně trans ženou, byla takovou, bych řekla, velmi feminní trans ženou, byla krásně oblečená, krásně namalovaná. Tak zaprvé, když už byl někdo na Floridě trans, tak to spíš tajil, protože ty kulturní války tam byly velmi silné a za druhé by asi těžko pracoval ve škole. Naše děti měly ve škole trans učitele, který se ale v loni vlastně odstěhoval do jiného státu právě proto, že jakkoliv by komunikoval to, kým je, tak vlastně by to mohli někteří rodiče brát za indoktrinaci, kteráž to je na floridských školách přísně zakázaná, a už by z toho mohl mít nějaké oplétačky a vlastně bylo jednodušší se do toho vůbec nepouštět. Pak jsem takových situací zažila ještě několik. Napsala mi učitelka e-mail a podepsala se jako she, her, což tak se podepisují lidé, kteří chtějí naznačit, že jsou inkluzivní všem druhům sexuální orientace. Já to prostě z Floridy, ze školy, tohle neznala.
0: My bychom asi měli také vysvětlit, jak vlastně Spojené státy fungují, pokud jde o pravomoci těch států a také o to dělení na ty červené a modré, na ty republikánské a demokratické.
1: To je docela důležité pro to pochopení, proč je tak strašně odlišné žít ve státě, který je většinově veden republikány, nebo ve státě, který je většinově veden demokraty. Ta pravidla toho života jsou tam totiž jiná a jsou jiná výrazně a některá z nich velmi konkrétně zasahují lidem do životu.
0: Můžeme určitě říct, že co se týče té federální úrovně, tak samozřejmě obrana, to je záležitost Spojených států jako celku, zahraniční politika, imigrace, imigrační zákony a jejich vymáhání, to všechno má na starosti federální vláda. Ale potom velká autonomie je třeba ve školství, ve zdravotnictví, i třeba co se týče bezpečnostního zajištění policejních sborů. A co je hodně důležité, to jsou třeba volby. Pamatujeme si, že třeba Donald Trump říká otevřeně o volbách, že by měli se federalizovat. Jeho ministr pro vnitřní bezpečnost mluví o tom, že by se mohlo stát, že pošle do volebních místností federální agenty toho imigračního úřadu ICE. Z toho také plynou velké obavy části Američanů o legitimitu těch voleb. Republikáni na druhou stranu zase volají po zpřísnění identifikace hlasujících. Ale co je pro nás teď podstatné, ukázat na tom, že po dobu voleb ve Spojených státech sice federální zákony upravují, máme tady třeba Voting Rights Act z roku 1965, tedy ten hlavní, řekněme, stále volební zákon. Do toho výkladu jeho zasahují i soudy, včetně toho nejvyššího. Ale v rámci toho organizují, certifikují a tu podobu jako takovou určují u voleb státy. To znamená, do jaké míry, jakým způsobem se bude volit na dálku, kolik bude volebních místností, kdy přesně volby začínají a kdy se může začít volit před termínu a tak dále. To všechno mají na starosti jednotlivé státy, stejně jako třeba způsob registrace.
1: No a teď si v létě si ve Spojených státech byl, projel si velkou část Spojených států díky tomu, že si pokrýval fotbal a jezdil si po těch jednotlivých turnajích a zápasech, takže mluvil si s Američany o tom, jak vnímají ty rozdíly mezi republikánskými a demokratickými státy.
0: Já jsem se dostal vlastně do těch států, které můžeme označit, nebo Američané označují jako deep blue a deep red, to znamená silně modré, demokratické nebo silně republikánské, červené, a tam bylo hodně zajímavé ptát se lidí, jak se jim tam žije a co třeba považují za největší přínosy, výhody, proč vlastně se případně rozhodli přestěhovat do toho daného státu. Zkoušel jsem hledat právě i lidi, kteří žili a mají to srovnání, že žili třeba i v tom opačném gardu, a to se mi podařilo v Bostonu, to je stát Massachusetts, ten můžeme označit za hodně silně demokratický a modrý, a tam jsem se dal do řeči s jedním umělcem, který tam hrál na ulici, dokonce mi zahrál i svoji píseň, na kterou je nejvíc hrdý, o své mamince. Mark Alio se jmenoval, a ten říkal, že právě se přestěhoval z Floridy, že žil historicky i na Floridě, ale že modrý stát mu velmi vyhovuje.
2: Modrém státě se mi žije dobře. Právo na interrupci je tu zachováno a v mnoha ohledech je to tady bližší Evropě. Funguje tu sociální záchranná síť i sociální služby. Massachusetts má zdravotní pojištění prakticky každý. V jiných amerických státech to zdaleka není samozřejmost.
0: Ale třeba Texas je braný v poslední době jako hodně červený stát, a tam jsem se dal do řeči s Josem. To je člověk, který říkal, že vlastně celý život naopak žije v republikánském prostředí, v republikánském státě, v Texasu, až na nějakou epizodu v zahraničí, a on si zase naopak pochvaloval právě ty nižší daně, to slyšíme často a vidíme i nějakou tu vnitronárodní migraci, třeba z Kalifornie do Texasu kvůli vyšší daní ceně benzínu. To jsou přesně věci, které on také zmiňoval, že se mu líbí.
3: Low taxes, yeah, it's better than California.
4: Nízké daně, určitě. Je to lepší než v Kalifornii. I proto se řada lidí z Kalifornie stěhuje do Texasu. Kdo si nemůže dovolit zdravotní pojištění, může využít programy Medicaid nebo Medicare. Kdo má více peněz, může si připlatit za vlastní pojištění. Podle mě je systém férový.
3: So they treat everybody fair, nobody gets cheated.
0: Ale Texas, zase když se vrátíme k tomu, že to není něco konstantního označovat nějaký stát za modrý a červený, tak se nám teď vlastně v těch volbách může docela snadno stát, že začne nám trošku fialovatět, když to tak řeknu, protože docela velké šance být zvolený do federálního senátu, tam má James Tallarico, to by byl první demokrat po mnoha desetiletích, který by tam byl zvolený na celostátní úrovni, a myslím, že i Greg Abbott jako guvernér si nemůže být podle těch čísel z průzkumu úplně jistý, takže se nám může stát, že Texas zažije něco podobného, jako zažila ostatně Florida, protože si pamatuju ještě docela nedávno doby, kdy Florida byl ten stát, na který se při prezidentských volbách čekalo, jestli se přikloní k demokratům nebo republikánům, a to už dneska vůbec není pravda.
1: To už od nástupu Donalda Trumpa není pravda. Donald Trump i jeho vlastně takový velký pomocník, guvernér Ron DeSantis, dokázali učinit Floridu červenou skrz naskrz. Dokonce i okres Miami-Dade, to je v okolí, bezprostředním okolí Miami, který byl 20 let modrý, tedy demokratický, tak zčervenal po této červené vlně Rona DeSantise a Donalda Trumpa. Nevím, jak to bude teď, protože Florida je sice republikánský stát, že je tam hodně konzervativních lidí, je tam velká část latinos, takže to jsou konzervativní voliči, ale imigrace a přístup Trumpovy administrativy k imigraci tím hodně otřásla teď, a co já slyším z Floridy od svých známých i z toho červeného spektra, tak to otřáslo i jimi a jsou zklamaní tou politikou současného prezidenta s tím, že ceny benzínu a všeho, o čem jsem mluvil, tak výrazně vzrostly, takže ten život je tam velmi nákladný. Do toho jsou expedovány tisíce latinos a to samozřejmě má efekt i na trh s nemovitostmi, hodnotu nemovitostí, cenu práce, která tím pádem stoupá. A je to otázka, jak to dopadne, ale já jsem vlastně sledovala ten přerod z toho fialového státu, který na jihu byl výrazně modrý, do celočerveného státu, a musím říct, že ten rozdíl, vlastně ten zlom nastal během covidu, a i to, že guvernér DeSantis prezentoval Floridu jako stát, který neuznává ta bezpečnostní opatření v důsledku covidu, tak nalákal tím vlastně další republikánské voliče, nové obyvatele Floridy, kteří právě měli tyto postoje konzervativní, a tím vlastně ještě posílil tu voličskou základnu na Floridě. On vlastně udělal takovou reklamu na červený stát, říkal, pojďte sem, kdo jste jako my, tak přijďte sem, a ty lidi skutečně přijeli. Jedno období to bylo zhruba 1000 lidí za den se stěhovalo na Floridu. Neříkám, že všichni byli konzervativně smýšlející, ale velká část určitě ano, a pak se to i projevilo na těch volbách. Já když jsem se ptala svých republikánských sousedů na Floridě, co říkají vlastně na to politické vedení, na to, co si zvolili, tak velká část z nich vykazovala nějakou nespokojenost nebo nějaké zklamání, ale nikdo z nich teda nebyl ochotný jít a volit demokraty. Takže tihle lidé, předpokládám, buď nakonec ty republikány zase zvolí, anebo vůbec k volbám nepůjdou, protože v jejich DNA není volit demokratickou stranu. Takže já to tam přímo pozoroval, že vlastně přibývá těch lidí, kteří nesouhlasí ani s jedními.
0: A zase naopak ze svého života u Washingtonu si pamatuju ty demokraty, kteří nesnesli Donalda Trumpa a současnou republikánskou stranu, ale byli naprosto frustrovaní z demokratické strany jako takové, ale nakonec jim vždy nezbývalo, než potom volit většinou toho demokratického kandidáta. Každopádně v posledních letech se začíná život v těch červených a modrých státech opravdu hodně lišit s ohledem na tu přijímanou legislativu. Kromě toho, co ty si zmiňovala, si vybavuji, že začíná v republikánských státech platit třeba pravidlo, že je potřeba ve školách povinně vyvěsit desatero. To, myslím, platí v Louisianě, v Texasu, v Arkansasu, myslím, že i v Alabamě. Asi nejvýznamnější, nejvýraznější je to potom zrušení precedentu Roe versus Wade v roce 2022, to znamená té celonárodní ochrany práva na interrupce právě v téhle oblasti. Tady je teď hodně států, je to celý ten Sun Belt, vlastně ten jiho východní pás, řekněme, až ale po státy, jako je Texas, kde jsou velmi tvrdé limity pro interrupce, pokud vůbec tam interrupci jde udělat jako zdravotní zákrok. Myslím, že třeba zrovna Texas nedovoluje výjimky ani po znásilnění nebo incestu a postihuje i lékaře, kteří by interrupci nabízeli. Na druhou stranu máme státy, které vůbec neudávají žádný limit pro stáří plodu, kdy se ještě smí a kdy už se nesmí interrupce udělat. Pro Publica, což je investigativní projekt, tak docela nedávno měl takovou analýzu, že počet úmrtí na mimoděložní těhotenství se v posledních 5 letech ve Spojených státech zdvojnásobil a to je právě to období, kdy byl vlastně zrušen ten precedent ochrany interrupcí na federální úrovni a v těch republikánských státech začaly platit ty velmi tvrdé limity pro interrupce nebo úplné zákazy. No a nejhorší ta situace s těmi úmrtími na mimoděložní těhotenství je podle té analýzy právě ve státech bez legálního přístupu k umělému přerušení těhotenství.
1: Ono to může znít někomu hrozně, že není omezení na interrupci jako takovou, ale ze zdravotních důvodů není omezení na interrupci ani v České republice. Ta diskuze se odehrává mezi lékařem nebo lékařkou a rodinou a ne na politickém sněmu politické strany. A to je ten hlavní rozdíl. Já jsem zažila rozhovor s jednou mladou demokratickou voličkou, která odjížděla, říkala, že to budou její první volby. Odjížděla, potkala jsem ji na předvolební kampani a odjížděla studovat a vybírala si stát podle toho, aby právě tam měly ženy zajištěny reprodukční práva a nebyly v tom ženy omezovány. Říkala, že by z tohoto důvodu nikdy nešla studovat do červeného státu. Právě kvůli tomu, že stát se může cokoliv a že si potřebuje být jistá, že dostane potřebnou zdravotní péči v takovém případě.
0: To se dostáváme znovu zpátky k tomu stěhování a je to přesně i moje zkušenost, že jsem při různých příležitostech už v době právě pro zrušení té federálně dané ochrany interrupcí natáčel s mnoha mladými ženami, které říkali přesně tohle.
5: Znám lidi, kteří si vybírají vysokou školu podle toho, ve kterých státech platí zákazy interrupcí a do těchto států nejdou studovat, protože se obávají, že by tam v případě potřeby nedostali zdravotní péči.
0: Opravdu opakovaně jsem to slyšel od mladých žen jako důvod k tomu, kam se dál vrtnout a kam se případně přestěhovat, kde studovat.
6: Určitě budu zohledňovat, v jakém státě budu žít nebo chodit na vysokou školu. A nikdy bych nechtěla žít v žádném republikánském státě, protože bych tam měla pocit, že jsou ohrožena moje práva.
0: Můžeme pro kontext zmínit, že pro Američana je mnohem běžnější stěhovat se za prací, za rodinou, z jiných důvodů, ze státu do státu, než jak jsme na to zvyklí tady. Já si vzpomínám v době doznívající pandemie covidu, že se konalo poměrně dost protestních akcí, bylo to už za Bidenova prezidentství v roce 2022. kdy jsem potkal na jednom z protestů muže, který tam byl s rodinou, říkal, že jsou z New Jersey, bydlí v New Jersey, jezdí pracovat nedaleko do státu New York a tam, že ho zkrátka zaměstnavatel nevpustí do kanceláře, do práce, když nebude očkovaný, on odmítal se nechávat očkovat. I won't vaccinate based on
7: their telling me I have to. Nenechám se očkovat jen proto, že mi to někdo nařídí. Raději bych se soudil, když je to poslední, co bych chtěl dělat. Mám štěstí, že můžu pracovat z domova. Připadalo mi ale nespravedlivé, že mi v New Yorku říkali, že bez očkování nesmím do kanceláře. You're not allowed to come to the office
0: unless you're vaccinated. Vadilo mu i to, že škola nutí děti nosit do školy roušky, to znamená ta zdravotní opatření v té době, kdy byl covid opravdu ještě velký problém, zabíjel velké množství lidí, on ale zkrátka s těmito opatřeními nesouhlasil a říkal, že si docela dobře dovede představit a že to ta rodina vážně zvažuje, že by se přesunul jinam právě do volnějšího státu v tomto a to byly hodně republikánské státy v té době a on jako číslo jedna zmiňoval právě Floridu, tenkrát v tom roce 2022 si vzpomínám. Ty ses tedy, připomeňme, přestěhovala z Floridy teď k Washingtonu, do Virginie, do modrého státu a ještě mě zajímá, jak to cítíš teď profesně, protože pro mě byl obrovský problém někdy to, že jsem byl obklopený demokraty v ulici, v nějakém přirozeném prostředí. Byl obrovský problém dostat se do myšlení republikánů někdy. Samozřejmě jsem vyjížděl za republikány, měl jsem i přátelé, kteří byli republikáni, ale to množství samozřejmě převažovali demokrati a bylo to znát na tom, že v tom myšlení těch republikánů člověk tolik nežil a musel to víc hledat a víc zatím vyjíždět. Ty jsi byla teď republikány doslova obklopena na jižní Floridě v té komunitě, v které jsi žila, tak nebojíš se trošku toho, že z toho vypadneš a bude to teď obráceně?
1: Já už jsem ti to říkala, já bydlím 15 minut od Pentagonu, takže kolem mě bydlí hodně lidí, kteří jsou nějakýmkoliv způsobem napojeni na americkou armádu. Americká armáda většinou, nebo možná je to můj předsudek, ale bývá spíše republikánská nebo spíše konzervativní, takže uvidíme. Spíš je otázka, jestli ty lidi dokážu rozmluvit nebo ne, protože na Floridě jsem měla spoustu přátelských vazeb, tady si tu cestu k ním budu muset hledat a přes politiku je to dneska takové všelijaké, lidé moc nechtějí mluvit. Politice, ale uvidím, každopádně nemyslím si, že jsem úplně v modré oblasti tady.
0: Každopádně Jana Ciglerová už je přestěhovaná, budeme si takhle každou druhou středu povídat a příští týden také můžete v aplikacích podcastových najít bonus k dnešnímu dílu, ještě takový dovětek, ale co je podstatné, Janu můžete slýchat v Českém rozhlase každý den, takže to si určitě nenechte ujít.
1: Takže děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi. Ahoj přes Atlantik.
0: Ahoj přes Atlantik.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Evropská komise navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Děti do 15 let by si mohly založit účet jen se souhlasem rodičů. Ve Štrasburku to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Návrh předpisu s názvem EU Kids Act představí komise ve čtvrtek. Podle von der Leyenové by také mělo platit, že provozovatelé sociálních sítí budou muset prokázat, že jsou jejich platformy pro děti bezpečné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Sofii o možném nákupu českých letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. S předsedou bulharské vlády Rumem Radevem řeší i o nutnosti odložit systém emisních povolenek. Babiše na cestě doprovází početná podnikatelská delegace a také jeho spolustraník ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít smlouvu na prodej českých elektrobusů. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma. Výsledky prvotního průzkumu

0: ani premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spolu vlastní 5 firem poskytující reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Na plzeňské dálnici D5 před hlavním městem se kolona kamionu o něco zkrátila. Aktuálně zastavují u Rudné na 5. kilometru, následně se sunou až na okruh za Ořech. Pokud míříte do Prahy ze severu po dálnici D8, první část fronty nákladních souprav čekejte v Cínovecké už před sjezdem na Březiněves. Na začátku Kbelské výrazně zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Ta se po chvíli opět rozjíždí. Nákladní pokračují v pomalejším tempu celou Novopatskou i východní částí okruhu okolo Černého mostu až na začátek Štěrboholské spojky. Tam právě teď nakládají na odtah porouchaný kamion. Přes hodinu a půl je blokovaný pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno. Během dne se od severozápadu zatáhne, nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview Plus Petra Dudka.
1: Drej teď trochu. Ztrátové letiště Karlovy Vary má být do konce roku převedeno na stát a začlenit se do armádní infrastruktury. Stát, tedy společnost letecké opravny Malešice, má zajistit rozvoj letiště a prodloužit a rozšířit přistávací dráhu. S nápadem na převod přišel premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na návštěvě Střední Asie, kde podle svých slov zjistil, že Uzbeci, Kazachové a Azerbajdžánci Karlovy Vary nadevše milují a zmodernizované letiště zajistí Karlovarsku rozvoj a prospěch. Má pravdu premiér, anebo ti, kteří převod karlovarského letiště kritizují? Tohle je Interview Plus a u mikrofonu je Petr Dudek.
2: Interview Plus.
1: Jana Mračková-Vildumetzová je předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO. V letech 2016, 2019 a 2024, 2025 byla hejtmankou Karlovarského kraje. Vítejte ve studiu.
3: Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: V tomto pořadu sice obvykle nepoužíváme zvukové materiály, ale udělejme výjimku. Premiér Andrej Babiš v květnu tohoto roku hodnotil svou cestu do Střední Asie.
4: Taky vyplynulo z cesty, že jsme se rozhodli, že převezmeme Karlovarské letiště a od kraje dáme to pod armádu a budeme tam investovat do přistávací dráhy, do letištní dráhy, která se prodlouží a rozšíří. No, a když bylo to, to letiště, tak lidi z centrální Asie, z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu milují lázně v Karlových Varech a ten průmysl bude boomovat. No a naše firmy.
1: Říká Andrej Babiš. Paní senátorko, vy o těch pokusech převést ztrátové karlovarské letiště na stát víte svoje. Vždycky se to zkoušelo, nikdy to nedopadlo. Tentokrát je to zase další pokus, nebo je to nějaká habaďůra? Co to vlastně je?
3: Tak já si myslím, že v tuto chvíli to v žádném případě pokus není a že se ten záměr zrealizuje. Mělo by to být do konce října, kde by mělo dojít k tomu bezúplatnému převodu na stát.
1: To má schválit, promiňte, zastupitelstvo.
3: Zastupitelstvo, ano, teď se dohadujou všechny ty podmínky. Jak jste říkal, že provozovatelem budou letecké opravny Malešice, což je státní podnik pod ministerstvem obrany. A já musím říct, že když jsem byla poprvé i teď po druhé hejtmankou, tak jsme pořád vynakládali velké úsilí na to, aby si letiště buď převzal stát, to znamená, aby třeba bylo součástí leteckého provozu tady v Praze, anebo popřípadě tak, jako je to třeba v Pardubicích, kde v Pardubicích je to letiště také vojenské, ale také se tam létají komerční lety.
1: Nejsem odborník na armádu, ale nechme promluvit nebo ocitujme člověka, který armádě rozumí, bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý v srpnu radiožurnálu na otázku, proč rezort obrany splní v tomto bodě přání regionálních politiků, řekl, cituji. Hlavním důvodem je, že Karlovarský kraj dlouhodobě chtěl mít nějaké letiště a

0: finančně na něj nestačí. Tudíž vidí cestu přes rezort ministerstva obrany, který by provozoval toto letiště podobně jako to v Pardubicích. Myslím, že to je účelové rozhodnutí, které ale bude rezort ministerstva obrany stát poměrně hodně peněz, říká Jiří Šedivý. Pokud má pravdu, tak z toho vyplývá, že výdaje za karlovarské letiště přejdou na stát, schovají se pod rezort obrany, které na sebe vezme, a navíc stát bude moci provoz letiště Karlovy Vary vykazovat jako obranný výdaj a tím lépe splnit obranný rozpočet požadovaný Severoatlantické aliance. Není to trochu podvod?
1: Já si to v žádném případě nemyslím, protože Karlovarský kraj má unikátní vojenský prostor Doupovské hradiště. Nemá ho nikdo jiný, má ho Karlovarský kraj, který má rozlohu zhruba 28 tisíc hektarů. On je v bezprostřední blízkosti toho daného letiště. A já musím říct, že pokud letiště přejde pod ministerstvo obrany a bude jeho provozovatelem, tak se prakticky nic nebude měnit. To znamená, tak jak to letiště dneska bylo a mělo civilní lety a létali jsme do různých destinací, jako je Bulharsko, Turecko,
0: jenom technická poznámka
1: a tak dále.
0: K tomu, že se nebude měnit. Ono se právě bude měnit, protože to letiště potřebuje delší a širší runway.
1: Ano.
0: A to stojí víc než miliardu korun a Karlovarský kraj na to nemá.
1: Ano.
0: Takže to přehraje na stát.
1: Ale já musím říct, že Karlovarský kraj měl do roku 2024, do konce roku, měl velký problém a to bylo, že neměl majetkové vypořádání pozemků na rozšíření a prodloužení té vzletové a přistávací dráhy. To se do konce roku 2024 podařilo vyřešit, takže Karlovarský kraj je dneska vlastníkem všech pozemků a zároveň projektuje už to rozšíření a prodloužení dráhy.
0: Ale peníze na to nemá.
1: Ano, samozřejmě Karlovarský kraj na rozšíření a prodloužení dráhy, ta částka se odhaduje zhruba 1,3 miliardy korun a nebudu určitě říkat, že pokud bych se na to koukala svojí optikou, tak těch požadavků v tom regionu, třeba v oblasti zdravotnictví, je tolik a my samozřejmě nemáme takový velký počet obyvatel, takže nedostáváme tolik v rámci rozpočtového určení daní, takže máme i ten objem těch finančních prostředků omezený. Takže já si myslím, že tento krok je velmi správný a že právě to, že zároveň se podařilo dojednat s premiérem a s vládou, že konečně bude mít Karlovarský kraj stanoviště letecké záchranné služby přímo na území Karlovarského kraje a přímo na tom letišti, je druhý krok.
0: Čemuž ovšem armáda dodává, že ho nepotřebuje, protože ho má třeba v Líních u Plzně.
1: No jasně, ale z Líní u Plzně pro našeho pacienta a pro našeho občana nebo komu se něco stane na našem území, letí 23 minut. A záchrana lidského života je o vteřinách.
0: Vraťme se bezesporu, budeme o tom za chvíli ještě mluvit. Vraťme se k tomu, jestli to, že se letiště Karlovy Vary převede na stát, jak říkal pan premiér, jestli je to cesta k ekonomickému rozvoji kraje. Že prostě ekonomika bude boomovat tím, že zestátníte letiště a prodloužíte runway. Takhle jednoduché to přece není.
1: Ale přece to prodloužení a to rozšíření té dráhy přinese, že se bude moci lítat do daleko více destinací. Dneska pokud se létalo pouze do těch třech destinací, což byly i krátké destinace, Turecko, Bulharsko, Tunisko, do 3 hodin letu, s tím, že tam musel být speciální pilot, nemohlo být to letadlo úplně zaplněné,
0: komplikované
1: a tak
0: to
1: dále. Bylo to
0: žádné
1: velmi komplikované a nebyl vlastně i zájem ze strany těch cestovních kanceláří a těch leteckých společností a opravdu my jsme přesvědčeni o tom a vy sám vidíte, kolikrát Praha, jak se říká, praská ve švech a musíme říct, že přece Karlovy Vary jsou turistickou a lázeňskou destinací,
0: a teď mi
1: která
0: řekněte,
1: je velmi jestli, jako žádaná.
0: Teď mi řekněte, jestli věříte tomu, co říká Andrej Babiš. Moje maličkost navštívila Uzbekistán svého času. Byli to milí lidé, ale mysleli si, že Česko, nebo tehdy Československo, to je někde v Pobaltí. Když teď Andrej Babiš říká, že Uzbeci, Kazaši, Azerbajdžánci milují Karlovy Vary a mají velký zájem tam jezdit, věříte mu?
1: No, já nevím, jestli to víte, ale do Uzbekistánu se už z Karlovarského letiště lítá nyní a lítá
0: počkejte,
1: se tam.
0: Věříte, že je ten zájem?
1: No tak jestliže už dneska do této destinace lítáme, je zájem té letecké společnosti a té cestovní kanceláře a je vidět, že už se to drží několik let, tak je vidět, že je zájem létat z Uzbekistánu do Karlových Varů a do Karlovarského kraje. Já jsem přesvědčena o tom, že pokud se podaří, protože ono to pak ekonomicky ani nevychází. Vy když nemůžete naplnit celé to letadlo, zároveň jste vázáni i třeba tím speciálním pilotem, tak já jako to rozšíření a prodloužení dráhy je opravdu jako pro rozvoj toho letiště klíčové. A myslím si, že Karlovarský kraj dělá mnoho aktivit v oblasti právě ministerstva obrany, to, že na našem území jsme druhá střední škola, kdy máme střední vojenskou školu a my bychom chtěli ty aktivity v oblasti ministerstva obrany, v oblasti školství a dalších aktivit jako dále rozvíjet, protože tak, jak jsem řekla, nikdo nemá i k tomu ten unikátní vojenský prostor, kde probíhají cvičení a to je samozřejmě unikátní vojenský prostor Doupovské Hradiště.
0: Ještě úplně kratičká, jednoduchá otázka. Když si představím duální provoz, jak se tomu říká, to znamená civilní letiště, které je zároveň armádní letiště, a vy teď mluvíte opakovaně o tom vojenském prostoru, myslíte si, že to bude fungovat? Jako je to přijatelné, že prostě někdo sedí na runway kolem něj stíhačky? Já si to tak nějak představuju.
1: No, tak já si myslím, že pokud se podíváme na pardubické letiště, tak to je v tom samém režimu. Zároveň bych chtěla říct, že nám se také v minulosti podařilo, že jsme na karlovarském letišti uzavřeli takzvaný kontrakt s leteckou školou FR, která vlastně tam školí nebo jak bych to řekla,
0: připravuje
1: piloty pro civilní letadla a musím říct, že i tady se domlouvá s armádou, že i oni budou třeba tuto školu využívat.
0: Takže podle vás to fungovat bude?
1: Podle mého názoru je to fungovat bude a myslím si, že díky tomu kroku nejenom, že to bude sloužit armádě a já nebudu říkat, že Karlovarský kraj je ten, který je hraniční, samozřejmě jsme na hranicích s Německem, takže myslím si zároveň, že tam máme ten vojenský prostor, takže myslím si, že a všichni víme, že i Karlovarský kraj byl v minulosti takovým vojenským regionem, když byl Západočeský kraj. Takže jsem přesvědčena o tom, že to fungovat bude a že to je krok správným směrem a myslím si, že to jako je i úspěch pro Karlovarský kraj, že se toto podařilo konečně dojednat.
0: Říkáte velmi správně, že Karlovarský kraj hraničí s Německem. Hned se k tomu dostaneme. V Interview Plus je bývalá karlovarská hejtmanka, nyní předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Vzpomínaný Andrej Babiš letos v květnu nemluvil v souvislosti s Karlovarským krajem jenom o letišti. Mluvil také o tom, že tradiční strany Karlovy Vary nebo celý ten region zanedbávali a zanedbali. V tom se s ním shodujete. Vy jste sama v tradičních stranách v ODS a předtím, myslím, ve straně Zelených působila. Bylo to tak? Opravdu ty tradiční strany nechali Karlovarský region stranou?
1: Tak on pan premiér to především říká v souvislosti s výstavbou dálnice D6. Aha. Když jsem se stala v roce 2016 poprvé hejtmankou, tak opravdu ohledně dálnice nebylo prakticky nic hotovo. Za několik let se udělalo jeden úsek, 4-kilometrový a prakticky musím říct, že právě za vlády Andreje Babiše se opravdu podařilo tu stavbu nesmírně rozhýbat a prakticky se jdeme teď kroky k tomu, že snad ta dálnice 228-229 bude konečně hotová. Už teď je to velmi milé, že se tedy daří už teď se dostat tedy do Prahy zhruba za hodinu 15 minut. Samozřejmě záleží, jaký ten cíl je v Praze. Ano, protože v Praze kolikrát jedete ještě déle než z Karlových Varů paní do senátor, Prahy na jeho okraj.
0: Paní senátorko, já vás nechci se s vámi přijít, ale myslím, že ta dálnice D6 do roku 2029 bude hotová možná do Karlových Varů, ale nebude hotová do Chebu a k německým hranicím. A to je docela důležité. Proč to tak dlouho trvá?
1: Tak ten problém ohledně A93 a to napojení na tu německou dálnici, já musím říct, že česká strana dělá úplně všechno.
0: Aha.
1: Dneska jsem i hovořila s panem ředitelem ředitelství silnic a dálnic. Oni budou mít EU na českou stranu hotovou už na konci února a března, ale německá strana neustále říká, že to nevychází ohledně četnosti dopravy, že to nemají ve spolkovém plánu a bouří se proti tomu z německé strany i někteří ochranáři a i některé obce.
0: Takže za to mohou Němci, že?
1: Nemohu to říct, ale je to vždycky o vyjednávání politickém, kde je z mého pohledu velmi nutné a já věřím, že současná vláda i ministr dopravy se tomu bude věnovat. Já si myslím, že samozřejmě je to napojení na A93 strašně důležité, ale co po čem nejvíce lidé volají je, aby konečně už bylo propojení mezi Karlovými Vary a Prahou opravdu hotové a tam musím říct, že opravdu ten termín 2028-2029 by měl být splněn. Za pár měsíců by se měly zahajovat ty poslední dva úseky na území Karlových Varů a zároveň 14. října by se měl otevřít ten první úsek Petrohrad-Lubenec, což je asi 2,5-kilometrový úsek. Takže to je taky z mého pohledu dobrá zpráva a já musím říct, že s lidmi hovořím, lidé a i vy, kdybyste teď jel do Karlových Varů, tak byste viděl, jak se tam opravdu velmi intenzivně pracuje.
0: To mohu potvrdit a rád bych se ale dostal k dalším tématům, která se týkají Karlovarského kraje. Karlovy Vary a Cheb mají od letošního roku komplexní onkologické centrum, jako ostatní kraje v zemi, kde ale tato centra vznikla většinou mnohem dříve. Proč to v Karlovarském kraji trvalo tak dlouho?
1: Na to vám nedokážu odpovědět, protože to úsilí bylo obrovské.
0: Tak já vám pomůžu.
1: Počkejte,
0: já vám pomůžu.
1: Stojí to na odbornosti, že musíte to mít zajištění lékaři a těmi odborníky. A na tom to vždycky ztroskotalo.
0: Přesně tak.
1: Proto my jsme přišli s nápadem, ještě za mého vedení teďka, což jsem byla rok ve funkci hejtmanky, že bychom spadali pod fakultní nemocnici Motol a Homolka, která se přihlásila do toho výběrového řízení na ministerstvo zdravotnictví. Já jsem hrozně ráda, že se to povedlo, že jsme součástí Národního onkologického centra Motol a že naši lidé konečně musí dojíždět za biologickou léčbou do Prahy, popřípadě do Plzně a ta biologická léčba jim je podána přímo v Karlovarském kraji, buď
0: nemohla
1: v Karlových
0: jste,
1: Varech
0: nemohla nebo jste, nemohla jste, paní senátorko, tohle říct Andreji Babišovi, protože ten v roce 2021, a určitě si na to pamatujete, jako premiér přišel s návrhem zřídit velké Národní onkologické centrum v Praze. Odborníci z České onkologické společnosti tehdy upozorňovali, že takové centrum není nezbytné, protože stáhne odborníky z regionů za prvé a že právě regiony, zejména Karlovarský, potřebují svoji síť onkologických center. Jak víme, Andrej Babiš odborníky neposlechl, teďka nedávno to onkologické centrum tady v Praze v Motole otevíral, i když je trochu jiné než původně plánované. Ale nezbrzdil on právě tím důrazem na další centrum v Praze to, že vy jste neměli onkologické centrum v Karlových Varech? Když se stalo přesně to, o čem jste mluvila. Místo toho, aby odborníci šli do regionu, třeba do Karlových Varů, tak se stahovali do Prahy.
1: Dobře, ale ten problém, to musím jako důrazně odmítnout, protože musím říct, že všechny ty krajské reprezentace, které tam byly, a když tam teď bylo hnutí STAN ve vedení kraje před náma, tak všichni se snažili o jedno, aby jsme měli samostatné komplexní onkologické centrum.
0: Ale já se ptám na Andreje Babiše, ale ne na karlovarskou reprezentaci. Promiňte, Andrej Babiš je důležitý člověk. Je to předseda vaší strany.
1: Vy už tady v tuhle chvíli jméno Andrej Babiš používáte asi po 20. Já jsem ráda, že se komplexní onkologické centrum, my jsme přišli s tím nápadem, my jsme dostali zelenou, podařilo se to zrealizovat. Jako ano, Andrej Babiš je premiér, ale je to také o těch krajských reprezentacích, je to o těch hejtmanech, je to o těch lidech, kteří to dojednávají. A nám se to prostě podařilo dojednat s fakultní nemocnicí, s nemocnicí Motol a Homolka. A podařili, a my jsme vlastně viděli, že když se do toho budeme hlásit sami do toho výběrového řízení, tak my u toho ministerstva zdravotnictví neuspějeme. A my jsme takto uspěli. A dneska jsme součástí Národního onkologického centra. Karlovarský kraj má největší úmrtnost obyvatel. Máme mnoho stárnoucí populace, máme mnoho onkologických pacientů.
0: A není právě z tohoto důvodu lepší, aby to onkologické centrum bývalo vzniklo co nejdřív?
1: Samozřejmě, ale já vám znovu říkám, že všechny ty krajské, ta krajská nemocnice není v rukou státu, není v rukou ministerstva zdravotnictví, není v rukou premiéra, je v rukou Karlovarského kraje. A Karlovarský kraj celou dobu usiloval, aby měl samostatné komplexní onkologické centrum. To, že se pak podařilo se sejít s lidmi, s odborníky, vzali jsme si tam i pana Duška z ÚZISu, kdy já jsem sama jako hejtmanka říkala, řekněte pravdu, řekněte, v jakém stavu ten kraj je. A na základě toho se tento krok podařil, považuji za velký úspěch, protože nebudu říkat, že nebyly další nemocnice v Praze, které chtěly získat a být součástí Homolky a Motole místo Karlovarského kraje. Ale ten Karlovarský kraj tam měl celé ty roky dluh a konečně ten dluh se v tuto chvíli napravil.
0: Necháme zdravotnictví a Andreje Babiše na jinou debatu. Váš kolega z hnutí ANO říkal v předvolební debatě Českého rozhlasu v Aši, vysílali jsme ji tuším minulý týden, že Polsko zřídilo na hranici s Německem dvě speciální zóny. Vy asi víte, o čem je řeč. Polsko propojilo svoje území s německým dvěma dálnicemi a to je podle vašeho stranického kolegy tajemstvím polského hospodářského úspěchu. Proč jste něco podobného jako Poláci neudělali v Karlovarském kraji?
1: Tak já musím říct, že pan starosta Aše, protože Aš je samozřejmě na výběžku, má řadu problémů, je na hranicích, on se o tu speciální daňovou zónu snaží už mnoho let. I když tady hovoříme o vládě Andreje Babiše, tak o vládě Petra Fialy. Jestli jste studoval i náš program, tak my jsme tam v tom programu i to vytvoření těch daňových zón, protože ona by ta zóna neměla pomoct pouze Aši, ale měla
0: samozřejmě,
1: by po případě pomoct...
0: Bavíme se o Karlovarském kraji.
1: Měla by
0: a já se ptám, proč když
1: další
0: Polsko
1: městu?
0: To udělalo před více než 10 lety, zhruba v době, kdy vy jste začínala jako hejtmanka Karlovarského kraje poprvé, proč na to Karlovarský kraj pořád čeká? Proč nemá něco podobného, jako udělali Poláci? Protože v Polsku, řekněme si to otevřeně, ta polsko-německá interakce funguje. Polsko prosperuje. Proč to neudělal Karlovarský kraj?
1: Musí se udělat v první řadě na tuhle věc pilotní projekt. Myslím si, že pokud říkáte, jestli je to otázka na mě, tak můžete říct, že v určité míře ano, protože Karlovarský kraj by měl tlačit opravdu na vládní úroveň a na jednotlivé rezorty, aby takovýto zákon a takovéto daňové zóny, které by byly popřípadě jako zvýhodněné, nebo ono to není zvýhodnění, ono je to pomoc tu chvíli tomu danému regionu, který se ocitne v nějakém tom problému. Pan starosta o to usiluje mnoho let a já věřím, že se to konečně nějakým způsobem rozhýbe, protože ty data jsou opravdu jako neúprosná a vidíte, že některé ty regiony se opravdu dostávají do velkých problémů a proto je nutné, tak jak, a ono to nebylo jenom Polsko, ono to byly ještě další země, které on uvádí jako příklad a myslím si, že pan premiér na to má i v tuhle chvíli poradce na úřadu vlády, který se tomu opravdu velmi detailně v tuto chvíli věnuje.
0: Takže si myslíte, že to, co Poláci udělali před nějakými 10+ lety, se snad v dohledné době podaří uskutečnit i v Česku a konkrétně v Karlovarském kraji?
1: Tak ta rozdílnost v rámci těch regionů, a mohla bych se bavit o Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezské
0: kraje. Ne, stačí Karlovarský.
1: Ale pak jsou to i, oni to jsou kolikrát celé regiony, nebo celé kraje.
0: Stačí
1: ale,
0: Karlovarský kraj.
1: Ale jsou to pak ty jednotlivá města. A myslím si, že tomuto tématu by se ta pozornost věnovat měla a znovu říkám, že hnutí ANO to mělo i ve svém volebním programu.
0: Blíží se závěr našeho pořadu. Vy jste sama původně učitelka, nepletu se?
1: Mm-hmm.
0: Takže musíte vědět, že učitelé a učitelky na Karlovarsku vám celkem unisono řeknou, nejchytřejší děti u nás odmaturují, odejdou na univerzity a většinou se už domů nevrátí. Jak byste to udělala, paní senátorko, aby mladí, talentovaní lidé z Karlovarska už neodcházeli? A nebo se tam vraceli, až vystudují?
1: Já musím říct, že první krok si myslím, že se nám povedl, protože se pro Karlovarský kraj podařilo získat dvě střední prestižní školy, a to je střední policejní škola pod ministerstvem vnitra a střední vojenská škola pod ministerstvem obrany.
0: Počkejte, ale když někdo vystuduje univerzitu, nevrátí se do Karlových Varů proto, aby tam studoval střední školu. To ne.
1: Prosím, jsou to vždy dvě spojené nádoby.
0: Dobře.
1: Pokud do Karlovarského kraje má přijít střední nebo vysoké školství, já jsem teď řekla, že to střední se nám povedlo, tak ta vysoká škola přijde a řekne, bude tam mít ten student pracovní uplatnění. A pokud vám má přijít investor, tak investor vám řekne, budu mít ty pracovníky. Takže my opravdu, tak jak jsme hovořili o letišti, o letecké záchranné službě, o středním školství, tak v tuto chvíli pan hejtman a vedení kraje vynakládá obrovské úsilí v rámci vysokého školství. Stavíme ho i s ministerstvem obrany, kde prostě vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna univerzita obrany je v Brně, je jediná, a když se, já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji a k tomu samozřejmě směřují naše aktivity a velmi se o to snažíme, aby se nám to podařilo v budoucnosti prosadit.
0: Uzavírá senátorka za hnutí ANO a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková-Vildumecová, která byla hostem Interview Plus. Děkuju za návštěvu.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den.
0: Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Petr Dudek.
2: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. Podle opozice ale nemá dostatek pravomocí ekologickou zátěž zlikvidovat.
4: Nemá legislativně možnost dekontaminace, nemá povolení na sanaci.
3: Zvláštní tribunál pro Kosovo odsoudil bývalého kosovského prezidenta Tačiho za válečné zločiny.
5: Panel vás odsuzuje k jednotnému trestu vězení na 25 let. 25 years of
3: imprisonment. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy, představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Kolona popojíždí u nádrže Nové Mlýny směrem do Brna. A bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty do 27 stupňů. Je středa 16. září, hezké poledne přeju zpráv Kateřina Cousirisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
6: Premiér Andrej Babiš z ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma.
7: Protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci.
6: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
8: Ať to koordinují, ale musí spolupracovat s hasičským záchranným sborem, soukromým sektorem, protože jsou firmy, které na to mají povolení, mají na to techniku a ví, co se s tím má dělat.
6: Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Zuna v pondělí na vládě. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: A v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě máme reportérku Jitku Englovou.
9: Sem do toho prostoru přijeli brzy ráno armádní terénní pick-upy, auta Národního parku, hasičů, policie a další a projeli je do lesa na místo těch nálezů, kam už je tedy pro nás vstup zakázaný. To setkání skončilo zhruba před hodinou. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený při odchodu potvrdil, že šlo o schůzku se zástupci Ministerstva životního prostředí a obrany o postupu při odstraňování té zátěže. Další jednání podle něj budou následovat, ale teď v té první fázi bude mít park na starosti zpřístupnění cest a vykácení stromů v tom prostoru. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
3: Haagský tribunál pro válečné zločiny spáchané v Kosovu poslal bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 let do vězení. Uznal ho vinným z válečných zločinů proti civilistům během ozbrojeného boje za nezávislost Kosova v letech 1998 až 99. Tehdy byl Tači vrchním velitelem kosovské osvobozenecké armády UČK. Vyhlášení rozsudku sledoval redaktor Pavel Novák.
10: Hašim Tači a tři jeho spoluobžalovaní se dopustili několika stovek činů nezákonného věznění, krutého zacházení, mučení a dokonce vraždy. Nepřímo oni sami, ale jako představitelé kosovské osvobozenecké armády o nich věděli, nic proti nim neudělali a podněcovali k ním. Zločiny byly součástí plánu na eliminaci politických odpůrců. Vyvězení byly bezdůvodně v nelidských podmínkách, drženi údajní zrádci nebo kolaboranti se Srby. Přes 300 takto zadržených zažilo mučení. Tači byl uznán zodpovědným i za 96 vražd. Soud přijal jako polehčující okolnost, že se soudu vydal dobrovolně. Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Kanada by se podle předsedkyně Evropské komise měla stát prvním přidruženým státem Evropské unie. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu unie, který pronesla k europoslancům ve Štrasburku. Přímo v sále ho sledoval i kanadský premiér Mark Carney. We see the world
11: with the same eyes. Evropa a Kanada podle von der Leyenové vytvoří spojenectví budoucnosti v obraně, technologiích, průmyslu i společných projektech v Arktidě. Zdůraznila, že to není pakt proti nikomu třetímu. Šéfka komise také prohlásila, že Evropa potřebuje mechanismus podobný NATO, který by umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. A new European security strategy. V projevu rovněž odsoudila izraelské plány na rozšiřování nelegálních osad na západním břehu Jordánu a vyzvala, aby v tom členské státy sjednotili svůj postoj. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Několik desítek rybářů na jihu Francie zablokovalo ropný sklad. Další zabránili odjezdu trajektu na Korziku. Rybáři si stěžují na vysoké ceny pohonných hmot.
12: Skupina rybářů nejdřív zablokovala ropný sklad nedaleko Marseille, odkud je vytlačila policie. Další rybáři zabránili vjezdu do ropného areálu u Montpellieru a na příjezdové cestě založili oheň. Rybář Kevin řekl televizi BFM, že jsou ceny nafty neúnosné.
13: Budeme tady, dokud něčeho nedosáhneme. Takhle už to dál nejde. Za těchto podmínek nemůžeme pracovat. Nevyplatí se nám to.
12: Litr nafty se teď ve Francii prodává v průměru za asi 57 korun za litr. Kromě toho se rybáři stěžují i na administrativní zátěž. V příštích dnech by se s nimi měla setkat ministryně rybolovu Katrin Čaborová. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech vládě. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev, zjistil to Radiožurnál.
14: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
15: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. Pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhodu.
14: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Radiožurnál.
3: Policisté zjišťují, jestli někdo může za poškození lodí na řece Jizeře při závodě kajaků. Závodníci a jejich trenéři podezírají majitele vodní elektrárny, že úmyslně snížil hladinu řeky. Ta klesla při srpnových závodech o půl metru.
16: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
17: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
16: Podle organizátora závodu Libora Poláka mají lodě podobná poškození, protože dřeli o dno.
18: 7 až 10 cm prasklina.
16: Polák odhaduje škodu.
18: Až 75 tisíc.
16: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček podezírá ze změny hladiny až o 50 cm někoho z provozovatelů malých vodních elektráren nad závodištěm.
19: Někdo musel manipulovat na jezu.
16: Podařilo se kontaktovat 3 provozovatele elektráren. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Z Benátek nad Jizerou, Radek Duchoň, Radiožurnál.
20: Pražská Sparta vstoupí do nového ročníku fotbalové Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Duel začne v 18 hodin a 45 minut. České volejbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství Evropy. S bilancí 3 výher a 1 porážky nastoupí v Modeně od 21 hodin proti Slovinsku, které bude podle nahrávače Ondřeje Romana silné.
21: Myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných jmen v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas. Musíme solid servis, následně dobrou obranou, no to, co umíme prostě. Ještě Nik Mujanovič, Rogmožič, pak tam je Kozemerník, Pajenk, je jich dost, tak určitě od Účka a od Možiče čekáme hodně razantní hru.
20: 6 zápasy bude večer pokračovat první kolo hokejové typ Sport Extraligy. Představí se třeba mistrovské Pardubice, čeká je východočeské derby s Hradcem Králové. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem a živě odvysílá i utkání fotbalové Sparty a volejbalové reprezentace.
22: Ucpaná 52 za Mikulovem a komplikace na pražském okruhu. Na silnici 52 z Mikulova směrem do Brna popojíždějí kolony před nádrží Nové Mlýny. Na hrázi pracují silničáři. Kolona je teď pouze ve směru do Brna, je dlouhá, zastavíte u odbočky na Věstonice. V Praze se pomalu rozjíždějí kolony na okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Štěrboholské spojce překážel nepojízdný kamion, ten už odtáhli a jede se opět dvěma pruhy. Kolona hlavně kamionů je dlouhá, zastavují už v Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí. Pozor, nepojízdný kamion teď na okruhu i ve směru z D1 na letiště. Stojí v pravém pruhu na začátku omezení před Jesenicí. I tam už je odtahovka, dojíždí se do kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy to budou i bouřky. Teploty odpoledne 22 až 27 stupňů, na horách dnes většinou naměříte kolem 18. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Vladimírem Krocem.
23: Co napověděla dnešní výroční zpráva o stavu Unie o prioritách Evropské komise? Bývalý kosovský prezident Hašim Tači byl zvláštním tribunálem v Hágu odsouzen za válečné zločiny k 25 letům vězení. Jak posílit prevenci před nehodami seniorů v silničním provozu? Evropská unie potřebuje mechanismy podobný NATO, který umožní lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky napříč Evropou. To dnes řekla ve výročním projevu ve Štrasburku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní musí unijní 27 najít schodu, jak reagovat na incidenty, které nedosahují úrovně ozbrojené agrese, ale jednoznačně ohrožují naši národní bezpečnost, tedy na incidenty připisované do značné míry Rusku.
24: There is no room for any kind of doubt. Europe will defend each and every single square meter of its territory.
23: A nemůže být žádných pochyb, že Evropa bude bránit každý metr čtvereční svého území, zdůraznila von der Leyenová. Ve více než hodinovém projevu před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku dál mimo jiné řekla, že Evropská unie využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně. Komise navrhne pravidla ochrany hranic před náhlým řízeným přílivem velkého počtu migrantů a předloží taky návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let. Evropská komise připravuje i nový balíček odolnosti proti změně klimatu. Extrémní teploty z uplynulých měsíců označila von der Leyenová za léto pravdy a dodala.
0: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost. On
23: preparedness. Víc teď s naším odborníkem na evropské záležitosti, bývalým bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Dobrý den.
1: Hezký den.
23: Už jsme zmínili dvě pasáže z dopoledního projevu o stavu Unie. Jaké nové iniciativy tedy představila předsedkyně Evropské komise, pokud jde o zajištění evropské bezpečnosti?
1: Ursula von der Leyenová mluvila v této souvislosti hlavně o nedávných incidentech. Teď naposledy v Litvě, kde stíhačka sestřelila dron, mluvila také o tom incidentu v Lipsku, o neúspěšném dronovém útoku. A zmínila, že by bylo záhodno, aby v rámci rychlejší a flexibilnější odpovědi Evropy vzniklo něco jako obdoba článku 4 Severoatlantické smlouvy, tedy že by členské státy v případě podobného ohrožení měly možnost vyvolat nějakou podobnou schůzku, jako podle článku 4, kde by tedy konzultovali, jednali o nějakých případných opatřeních. Zmínila také, že by se realitou měla stát Evropská rada bezpečnosti. To není úplně nový nápad, to mluvila o tom už dříve, ale zatím se ještě v tomto formátu premiéři členských států nesešli, takže slíbila, že by tak tady skutečně tomu mělo být. Slíbila také konkrétní legislativní návrhy a mluvila, myslím, ještě více především o ekonomické bezpečnosti. Zazněla tady Čína, ale nejde jen o Čínu, protože to dění posledních měsíců ukazuje, že Evropa zranitelná i v ekonomické oblasti kvůli svým různým závislostem, a myslím, že je docela zajímavá iniciativa, se kterou přišla, že by vedle něčeho, jako jsou státní hmotné rezervy, měly vzniknout i evropské hmotné rezervy, zásoby strategicky významných surovin, které by měly takové krizové okamžiky pomoci Evropě překonat.
23: No a pokud jde o odpověď Eurokomise na extrémní dopady klimatické změny?
1: Tady Ursula von der Leyenová zopakovala, že nadále tedy platí klimatické cíle, které Evropa přijala už dříve. Možná se leckomu ulevilo, že nejsou žádné nové. Zmiňovala spíše, že se chce Evropská unie teď zaměřit na adaptaci. Měl by vzniknout jakýsi legislativní rámec klimatické odolnosti, tedy nástrojů, které by měly pomoci Evropě podobné krizové okamžiky, jaké jsme viděli teď v létě, případy extrémního sucha a podobně, tak lépe zvládat, pomoci třeba i v biznisu vyvíjet technologie, udržet technologický náskok, který Evropa už má v oblasti třeba zelených technologií, v oblasti technologií pro prevenci povodní nebo vývoje zemědělských plodin odolných suchu a tak dále. A mluvila tady v této souvislosti také zase v oblasti ekonomické bezpečnosti o závislosti na dovozu fosilních paliv. Zmínila, že krize v Hormuzském průlivu stála Evropu 90 miliard eur navíc jenom na dovozu fosilních paliv. To je v přepočtu 2 biliony korun. V podstatě jeden český státní rozpočet, jeho ekvivalent, vyletěl oknem, aniž by do Evropy připlula byť jediná molekula ropy nebo zemního plynu navíc, a zdůraznila, že je potřeba investovat do energetické bezpečnosti, do energií, které jsme si schopni v Evropě vyrábět sami, což vedle obnovitelných zdrojů je i jádro, a to zdůraznila několikrát i jaderná technologie.
23: No a co ještě z té výroční zprávy Eurokomise vás osobně zaujalo?
1: Já myslím, že velice zajímavé bylo, když tomu projevu tam přihlížel kanadský premiér Mike Carney. Zmínila, že by ráda vybudovala společnou alianci, odpověděla vlastně na výzvu kanadské strany vybudovat jakousi společnou novou alianci, nabídla Kanadě, že by se mohla stát přidruženým členem Evropské unie, což je zajímavé minimálně proto, že nikdo moc neví, co to znamená. Nic takového nikdy v minulosti nevzniklo, žádný přidružený člen neexistuje. Můžu si to asi představit tak, že by Kanada třeba se účastnila politických jednání třeba Evropské rady, asi bez práva hlasovat, ale byla by tam. Už teď Kanada a Evropská unie mají uzavřenou velmi výraznou obchodní dohodu, která ale mimochodem po 10 letech stále není ratifikována, tak možná by bylo dobré začít s domácími úkoly, a těch 10 států, které ještě neratifikovaly, Česko mezi nimi není, tak ty ostatní, aby tak učinili, ale možná, že by mohlo dojít i něco dál, nějaká třeba legislativní spolupráce v oblastech, která ta obchodní dohoda nepokrývá.
23: Jakou odezvu budou mít ty změněné plány na úrovni vlád členských zemí s ohledem na jejich zájmy?
1: Já myslím, že řada těch návrhů vyvolá odezvu především proto, a to je myslím zajímavé na tom projevu, že tam vlastně nezaznělo tolik nových legislativních návrhů. Ono je to možná i tím, že Evropská komise se blíží do poloviny svého legislativního období, takže v zásadě, co navrhla nebo zmínila Ursula von der Leyenová teď, tak to jsou věci, které s námi budou až do konce toho období, asi mnoho nových už nevznikne. A ona sama mluvila o tom, že i členské státy musí splnit svůj díl odpovědnosti. Evropská unie třeba se výrazně angažuje v oblasti zjednodušování legislativy. Je tady mnoho těch takzvaných omnibusů, které mají zjednodušit legislativu, odstranit tu nadměrnou byrokratickou zátěž, ale ona mluvila i o tom, že to jsou i členské státy, které tu byrokratickou zátěž sami přidávají, třeba když se odchylují od evropské legislativy, přidávají si ten takzvaný gold plating, přidávají si navíc ještě k legislativě své věci, takže když vznikne nějaká evropská norma, která má odstranit bariéry, tak tím, že je v 27 státech implementována 27 způsoby, tak vznikají zase nové bariéry. Tak to si myslím, že asi členské státy neslyšely úplně rády a že tady bude asi možná i negativní odezva na jejich straně.
4: No, zaznělo něco zásadního, co se týče našeho regionu nebo přímo česká koaliční vlády?
1: Myslím, že odezvu by v Česku mohlo vyvolat její návrh zakázat sociální sítě pro děti do 13 let a v jenom nějakém omezeném režimu pro děti do 15 let. To je, myslím, věc relativně sporná a kontroverzní. Možná to trochu vezme vítr z plachet premiéru Andreji Babišovi, šéfovi hnutí ANO, který sám mluvil o jakémsi zákazu od 15 let, tak tady ho Evropská unie trochu předbíhá. Jinak si myslím, že tam zaznělo množství věcí, kde by, myslím, vláda mohla být spokojená, jak v oblasti energetiky, ten důraz na jádro, důraz na energetickou bezpečnost raději než na plnění těch klimatických cílů jenom pro cíle. Ale třeba taky v migraci, o té jsme ještě nemluvili, v souvislosti s děním v Seutě Ursula von der Leyenová slíbila, že navrhne něco, co by mělo ještě o krok dále, v co do přísnosti jít za migrační pakt, který už nyní třeba umožňuje vůbec neumožnit příchozím podat azylovou žádost, pokud mají nízkou šanci ten azyl získat. A ona teď navrhla, že by v krizových situacích, jako byl právě ten okamžik v Seutě, bylo možné úplně pozastavit jakékoliv projednávání azylových žádostí. To jde úplně na hranu mezinárodního práva a to si myslím, že by s povděkem mohli kvitovat vlády, jako je ta česká a další středoevropské.
4: Viktor Daněk, odborník na evropské záležitosti Českého rozhlasu. Děkuju. Nashledanou.
1: Díky. Hezký den.
4: Tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynesl verdikty nad bývalým prezidentem balkánské země Hašimem Tačim a dalšími třemi někdejšími veliteli kosovské osvobozenecké armády UČK. Tači byl odsouzen k 25 letům vězení za podíl na válečných zločinech, včetně vražd, mučení a nezákonného zadržování osob, jich se podle tribunálu dopustil jako nejvyšší velitel UČK koncem 90. let minulého století během války za nezávislost Kosova na Srbsku a bezprostředně po ní. Prokuratura navrhovala pro 58-letého Tačiho 45 let vězení. Tači je ve vazbě v Hágu od roku 2020, kdy rezignoval na funkci prezidenta a byl zadržen. Proces začal v dubnu 2023 a skončil letos v únoru, ale soud vynesení verdiktu dvakrát odložil. Naše pozvání přijal Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a vedoucí úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Dobrý den.
5: Je vám dobrý den.
4: Můžeme připomenout, z jakých činů byl Hašim Tači obviněn?
5: Ano, ten rozsudek je poměrně komplexní, ta obžaloba byla ještě komplexnější, takže jenom ve zkratce jsou to válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. A u těch válečných zločinů se jedná o vraždy. V tom, pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak získali důkazy od 96 zavražděných v průběhu toho vyšetřování, toho času, kdy bylo vyšetřováno. Pak to máte kruté zacházení. 348 lidí získali důkazy o tom, že s nimi bylo krutě zacházeno. 303 lidí z těch bylo mučeno a drženo v nehumánních podmínkách, bez jídla, bez vody, bez toalet. To je další válečný zločin. 385 lidí bylo začeno ilegálně, bez jakéhokoliv důvodu a zadržováno těma vojenskýma strukturama KLA nebo UČK, jak to chcete nazvat. v tohletém zadržení bylo například i 13 členů parlamentu v obci Čires v centrálním Kosovu, na který se konkrétně i pan Tači podílel. Takže říkám, to spektrum těch válečných zločinů a zločinů proti lidskosti bylo velice široké.
23: Ano. Co říkáte námitkám, že Tači byl především politický vůdce kosovských Albánců a neměl prý být souzen za činy kosovské osvobozenecké armády?
5: Víte co, speciálně bývalé Jugoslávii, jakákoliv ta část, která momentálně je vyšetřovaná, ať je to Chorvatsko, Srbsko, Kosovo, Bosna, Hercegovina, vždycky přijdou s tím, že ten soud je politický, že to je politický, dokonce NATO, nedávno Srbové to tak nazývali při podbu generála Mladiče. Ten soud je profesionální, tam jsou profesionální soudci a nesoudí pana Tačiho ani někoho jiného za politiku. A tam soudí za konkrétní zločiny, které se měl dopustit a přímo, anebo které ve své funkci, a on měl funkci nejdřív premiéra a potom prezidenta, mohl buď tomu zabránit, anebo to mělo vyšetřovat, protože ženevské konvence říkají o tom, že pokud se něco takového stane a zodpovědné osoby se to zjistí, tak mají buď povinnost tomu zabránit, a nebo pokud tomu nemůžou zabránit, tak to musí potom vyšetřovat. A to se dopustil i pan Tači. Nejenom, že tomu nezabránil, že se na tom podíl, ale potom to ani nevyšetřoval.
23: Jak si tady vysvětlit, že Haagský tribunál posuzoval případ Tačiho a dalších představitelů kosovských Albánců až desítky let po válce z konce minulého století?
5: No to není tak úplně až pravda. Já jsem pracoval pro ICTV, jak se správně řekl, když jsem nepracoval na vyšetřování zločinů kosovských Albánců. Ale já to popisuji jako v nové knize, kterou jsem právě vydal, vyšetřovatel zločiny privilegovaných. Tam je případ šesti kosovských Albánců obviněných ICTV z válečných zločinů. Z toho pouze jednoho skutečně tribunál odsoudil. Ty ostatní neměli důkazy pro to, ale proč? Většina těch svědků byla buď zavražděná, anebo měli takový strach z toho svědčí, že se radši nechali odsoudit tribunálem za pohrdání, než aby svědčili proti představitelům kosovské UČK nebo kosovské vlády. Znamená, že tam ten problém, který ICTV měl, spočíval v tom, že bez svědků nemůžete soudit a oni jim se podařilo ty svědky zastrašit takovým způsobem, že buď zemřeli, anebo odmítli svědčit.
23: A jaké dopady může ten dnešní soudní výrok mít na kosovsko-srbské vztahy nebo na vztahy Kosova se Západem?
5: To fakt nedokážu posoudit, to já bohužel nemám křišťálovou kouli, aby dokázal věštit do budoucnosti. Já si myslím, že v Srbsku to bude přijato pozitivně, pochopitelně, protože byli odsouzeni kosovští Albánci. Věřím tomu, že budu argumentovat, že dostali pouze 25 let, přestože prokuratura navrhovala 45. V Kosovu to bude mít určitě negativní vliv, protože kosovští Albánci budou tvrdit, že to bylo nespravedlivé a že to bylo zmanipulované a tak. Ale ten vztah je mezi Albánci a Srby na Kosovu je samozřejmě velice problematický. Už to vyplývá i z historie. Pro Srby Kosovo je něco jako pro nás Hodaří. To je prostě posvátná země, které se oni nikdy nevzdají. A to, že momentálně tam je nějaké nezávislé Kosovo, to srbská vláda ani Srbové jako takový nikdy neuznají. To znamená, že ono to bude mít nějaký vliv, ale jaký konkrétně, to nedokážu říct.
23: Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Děkuji vám, nashledanou.
5: Děkuji za pozvání.
23: Za posledních 5 let zemřelo na českých silnicích více než 600 lidí starších 65 let, tedy 27% všech obětí. Mezi usmrcenými chodci tvoří seniori 40%, mezi cyklisty 44%. Vyplývá to z informace o plnění strategie BESIP za rok 2025. Neziskový projekt Senior bez nehod na to odpovídá mimo jiné novou formou edukace interaktivním filmem Případ ztraceného elektrokola, ve kterém diváci hlasováním rozhodují, jak příběh pokračuje. U telefonu je mluvčí tohoto projektu Martin Opatrný. Dobrý den.
6: Dobrý den.
23: Proč je riziko, že senior nehodu nepřežije ve věku nad 65 let až dvojnásobné?
6: No tak především zdravotní. Samozřejmě je nutno si uvědomit, že v tom vyšším věku se věci lámou snadněji, hojí hůře, takže to riziko úmrtí nebo vážných zranění je daleko vyšší. U lidí nad 74 dokonce 16-násobné.
23: Dá se říci, co bývá nejčastější příčinou nehod s účastí seniorů?
6: Je to kumulativní, je to nepozornost, to znamená, že například senior přehlédne hlavní vedlejší, nedá přednost v jízdě, nebo je to nepozornost při přecházení, špatný odhad rychlosti, vzdálenosti vozidla, ale samozřejmě jsou to i takové, řeklo, dalo by se říct, až banální věci, že jedu na kolo, elektrokolo, nevezmu si helmu a tím zbytečně riskuji.
23: No, máte vysvětlení, proč tak rychle roste nehodovost právě na elektrokolech? Za 2 roky to, že se zdvojnásobil.
6: Tak je potřeba se podívat na to, jak roste počet elektrokol. A pokud se podíváme na elektrokola jako taková, tak samozřejmě díky pohonu je ta rychlost pohybu na elektrokole daleko vyšší a tím, jak je elektrokolo těžší, tak i ta brzdná dráha je delší. To znamená, přeci jenom u těch elektrokol lze obecně bez ohledu na věk řidiče počítat s tím, že ta nehodovost bude vyšší. Samozřejmě týká se to seniorů, jak jsme zmínili na začátku našeho rozhovoru, tam přeci jenom ty úrazy se hůř hojí nebo mívají vážnější důsledky.
23: A právě proto se snažíte věnovat zejména prevenci. 8 let projekt Senior bez nehod pracoval s divadelním představením. Proč jste přešli k interaktivnímu filmu?
6: Divadlo mělo velký úspěch, což nás samozřejmě těší a totéž si slibujeme od interaktivního filmu. Je to z toho důvodu, že jsme schopni zasáhnout, řekněme, více diváků. Přece jenom ta divadelní představení jsou trošku náročnější. Filmová projekce systémem Kinoautomat bude mít, a věřím, že už dnes se v Kinu Oko potvrdí, že bude mít větší vlastně důsledek, sledovanost, zapamatovatelnost a ta interaktivní forma spojená s diskuzí potom, věříme, povede k tomu, že se seniori budou lépe vědět, jak v některých situacích reagovat.
23: Ta premiéra projekce byla právě součástí dnešní tiskové konference. Povězte, kdo se na tvorbě filmu podílí?
6: Je to samozřejmě BESIP, jsou to mediální partneři, Česká televize, Deník a další. Tím výčtem bychom tady ztráceli poměrně docela
23: hodně času. Já měl na mysli spíš aktéry, kdo tam hraje.
6: Dobře, pokud jde o aktéry, tak diváci se mohou těšit na pana Čenského, na paní Vudrcovou a pana Štědroně. Takže věříme, že to bude příjemný filmový zážitek a samozřejmě potřeba ještě zmínit ten systém Kinoautomat, to znamená příběh se bude odvíjet, v určitou dobu se zastaví a diváci sami budou rozhodovat o tom, jak bude pokračovat. Starší diváci, posluchači si možná vzpomenou na podobný systém Kinoautomat spojený s panem Horníčkem v Montrealu. Takže věříme, že i tato forma bude pro ně zajímavá. Ano.
23: Jak se zájemci k tomu případu ztraceného elektrokola, což je název onoho filmu, mohou dostat?
6: Velmi jednoduše, to znamená podívat se na stránkách seniorbeznehod.cz, kde bude aktuálně jaká projekce, anebo pokud se jedná třeba o nějaký domov seniorů nebo podobně, tak se s naší produkcí domluvit a velmi rádi pomůžeme s tím, aby se třeba daný snímek mohl promítat přímo u nich.
23: Přičem to poskytujete bezplatně, jestli se nepletu. Jakým ano. dalším preventivním aktivitám se věnujete?
6: Já bych jsem zmínil při té projekci, nejenom film poskytuje nějaké návodné situace a věci, jak to dané řešit, ale jsou to samozřejmě i diskuze s odborníky. To znamená, v rámci třeba dnešní projekce bude na místě ředitel dopravní policie pan Hodboď, zástupci BESIPu a tak dále. To znamená, snažíme se vlastně spojovat různé formy. Není to jenom ta projekce, jsou to i další věci, které lidé naleznou na našich stránkách seniorbeznehod.cz.
23: Připomíná Martin Opatrný, mluvčí projektu Senior bez nehod, který dnes představil novou aktivitu. Děkujeme za rozhovor a přejeme co nejvíc dalších odběratelů toho online filmu. Mějte se hezky, naschledanou.
6: Děkuji, hezký den.
23: Tak to byla polední publicistika Vladimír Kroce. Teď už bude 12:30, nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
7: Pěkné odpoledne, je 12:30.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Haagský tribunál pro válečné zločiny spáchané v Kosovu poslal bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 let do vězení. Uznal ho vinným z válečných zločinů proti civilistům během ozbrojeného boje za nezávislost Kosova v letech 1998 až 99. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality Uzhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun. Evropa musí pokračovat v plnění klimatických cílů a zároveň se lépe připravit na dopady změny klimatu. V projevu před Evropským parlamentem ve Štrasburku to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise podle ní v říjnu představí nový rámec pro klimatickou odolnost. Určí v něm 100 nejzranitelnějších oblastí v Evropě a vyhodnotí rizika, kterým čelí, i možnosti, jak je řešit. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží ze 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu a naopak přibyly například otázky z ekologie. A začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda nebo Karlových Varů. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Milena Steinmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny. Na řadě je doprava na D1.

0: Dobře, dojeďte. Od severozápadu přibývá oblačnosti, odpoledne bude v Čechách, večer pak i na Moravě pršet, lokálně hrozí i bouřky a teploty vystoupí na 22 až 27 stupňů. To byly zprávy a teď už nás čekají názory a argumenty.
1: Předsedkyně Evropské komise pronesla tradiční projev ke stavu a výhledům Unie. Kdyby ty úroky nebyly, jedna novela konec obstrukcí nedělá, kdo pak by se AI bál, Trump tedy ne, anebo voliči, učte se u Švédů. To jsou témata středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
1: Chceme silnou a nezávislou Evropu, která stojí za svými hodnotami ve světě, nebo necháme naše rozkoly a závislosti, aby nás drželi zpátky? Chceme se semknout kolem evropské ideje, že společně můžeme rozhodnout o našem osudu, anebo necháme zmocněnce a loutky autoritářů podkopat naše demokracie? Takové otázky pronesla úvodem svého projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Europarlamentu ve středu ráno. A také mimochodem řekla, že Kanada by se měla stát prvým přidruženým členem Evropské unie. A to před přítomným kanadským premiérem Markem Carneym. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
3: Dobrý den.
1: Co tedy bylo vlastně to hlavní, o čem mluvila paní předsedkyně?
3: Tak ty si myslím dobře předeslal to, o čem to bylo i styl, jakým von der Leyenová hovořila. Protože padalo hodně vzletných slov, hodně otázek, hodně morálních apelů, poněkud méně už tam bylo konkrétních řešení. Byly tam určité náznaky řešení, teorie řešení, ale z praxe toho zase tolik nebylo. Samozřejmě ano, to, že Evropa v současné době potřebuje jednotu, to byl jeden ze základních leitmotivů, celkem pochopitelně. Ursula von der Leyenová hovořila o tom, že sice Evropa v současné době je asi v nejsilnějším postavení, v jakém kdy byla, zároveň ovšem také v postavení velice křehkém. Je to logické, v současné době samozřejmě nejen, že probíhá válka těsně za východními hranicemi Evropské unie, agresivní válka Ruska, ale je zde obchodní hrozba z Číny, o té von der Leyenová také velice mluvila o tom, že právě přebytek čínský v obchodní bilanci s Evropskou unií je denně miliarda eur v současné době a stále se zvyšuje. Jen letos se zvýšil o 10%. Takže samozřejmě s tím je také potřeba něco udělat a von der Leyenová ujistila, že tomu evropské orgány budou věnovat svou pozornost a že opravdu přijmou praktické kroky. Ovšem o těch praktických krocích už mluvila poněkud méně. Konec konců ono s Čínou jde i o to, že Evropská unie potřebuje 80% svých kritických surovin právě z Číny a v současnosti vlastně se snaží je získat jinak. Má podle von der Leyenové založit jakousi korporaci, ovšem to bylo velice vágní, takže budeme v tomto případě opravdu pouze doufat. Hovořil si o Kanadě, to je samozřejmě velice důležitý moment. Kanadský premiér Carney byl přítomen tomuto projevu a předtím jednal s von der Leyenovou. Pokud by se Kanada stala přidruženým členem Evropské unie, bylo by to samozřejmě velké novum, první neevropská země, aspoň jako přidružený člen, o plném členství se neuvažuje. Přestože von der Leyenová říká, že to není namířeno proti nikomu, tak je jasné, že ovšem Spojeným státům konkrétně Donaldu Trumpovi se něco takového líbit vůbec nebude, protože jak Evropskou unii se snaží spíše oslabit, tak Kanadu dokonce připojit ke Spojeným státům. Takže to je zárodek určité aliance, která podle některých obav by naopak

0: pak mohla vyvolat napětí se Spojenými státy.
1: Říká Petr Švác, komentátor Českého rozhlasu. Díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
1: Co by členové Evropské unie jsme si mohli dlouho půjčovat na poměrně nevelký úrok. Úvěry se tudíž stávaly nejsnadnějším řešením takřka veškerých ekonomických, ale i politických problémů. Jenomže mezi tím zdražili. A co z toho plyne, respektive nejspíš poplyne, o tom už hovoří publicista Petr Holub.
2: Pád do pasti státního dluhu je oblíbeným strašákem, kterého ekonomové rádi vytahují, když chtějí přesvědčit politiky, aby se tolik nezadlužovali. Nejpozději v pondělí tohoto týdne se strašák znovu objevil na scéně. Důvodem je úroková míra u desetiletých dluhopisů České republiky, která najednou přeskočila úroveň 5,3%. Od chvíle, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, jsme si za vyšší sazbu půjčovali pouze v inflačním roce 2022, a to jen během jednoho týdne v červnu a potom v průběhu celého měsíce října. Tyto úroky se musí každoročně splácet, naštěstí se dluhová služba až do roku 2021 držela na snesitelných 40 miliardách korun. Bylo to zvláště zásluhou legendárního ministra Miroslava Kalouska, který nastavil tak přísná rozpočtová pravidla, že bankéři sypali do českého státního rozpočtu miliardy často jen za symbolický poplatek. Úrok byl dlouhá léta nižší, než museli platit takřka všechny země eurozóny. Během covidu se však věci obrátily k horšímu. Nešlo jen o to, že si vláda Andreje Babiše začala půjčovat ve velkém měřítku. Hlavně její velkopanské rozhazování vzbudilo dojem, že se rozpočtová disciplína Čechů uvolnila. Od roku 2022 tak nejen odvádíme úroky z mnohem vyšších částek, ale platíme za ně také o dost vyšší úroky. V pozdním období Fialovy vlády se poměry díky konsolidačnímu balíčku o něco zlepšily. Přesto si také tehdy Česká republika půjčovala za úrok, který se držel na 4%. To už nebylo lepší než v eurozóně, naopak jsme platili procento navíc. Nástupem nové vlády Andreje Babiše se situace ještě zhoršila. Úroky se zvedly o další procentní bod a platíme teď za půjčky už o procento a půl navíc než průměr eurozóny. To bude mít důsledky přinejmenším v příštích 10 letech. Už letos by měla Česká republika za úroky zaplatit 110 miliard korun a pokud se to do roku 2035 udrží pod 300 miliardami, budou všichni rádi. To jsou přitom peníze ve výši třetiny všech sociálních výdajů. Na první pohled je jednoznačným viníkem Andrej Babiš, který si ve svém prvním vládním období začal bez omezení půjčovat. Jeho druhý nástup do čela státu pak vzbudil v investorech takové obavy, že si začali počítat další rizikovou přirážku. Není to však přesná odpověď. Celé Česko prochází stejnou zkušeností jako mnohé další členské státy Evropské unie, jen se jí díky opatrnosti některých svých ministrů financí dlouho vyhýbalo. Jako členský stát unie jsme si mohli dlouho půjčovat za nevelký úrok. Logicky se pak staly nejsnadnějším řešením všech ekonomických i politických problémů laciné úvěry. Jenže mezi tím tyto úvěry zdražily, částečně vinou krizových momentů globální ekonomiky, částečně ztrátou důvěry v české veřejné finance. Tak vypadá ona slavná dluhová past, se kterou teď bude premiér Andrej Babiš konfrontován. V návrhu rozpočtu na příští rok už je vidět, že si vážnou situaci uvědomuje, škrtá, kde to je jenom trochu možné, ale daří se mu to jen u menších položek. U těch velkých to dosud neplatí. Pokud sliboval, že mimořádně zvýší výdaje na zdravotnictví a stavbu dálnic, pak prozatím svůj slib zpátky vzít nechce, u obrany ani nemůže. Navýšení úroku u desetiletých dluhopisů přes hranici 5,3% je však sirénou záchranného systému, která vyzývá k rychlé a efektivní reakci.
1: U mikrofonu byl Petr Holub. Ať se nám to líbí nebo nikoli, poslanecké obstrukce k fungování parlamentu v demokratickém systému prostě patří a jejich konec nepřivodí ani čerstvě přijatá novela. Tak to aspoň vidí kolega Petr Hartmann.
3: Reformujte jednací řád a zabraňte paralýze legislativní činnosti. Zhruba v tomto duchu apeloval ústavní soud na poslance. Obracel se na ně v momentu, kdy řešil stížnosti týkající se přijímání některých zákonů. K jejich prosazení totiž docházelo porušením jednacího řádu poslanecké sněmovny. Vládní většina v takovýchto případech překonávala nekonečné obstrukce tím, že stanovila pevný čas hlasování. Nebrala přitom v potaz, že do diskuse byli přihlášeni ještě další zákonodárci. Ti se ke slovu nedostali a cítili se ukřivděni. Podle jednacího řádu na své vystoupení měli nárok. Ústavní soud opakovaně konstatoval, že pravidla fungování dolní parlamentní komory byla porušena. Zároveň dodával, že ne v takové intenzitě, aby kvůli tomu musel příslušný zákon zrušit. V odůvodnění verdiktu byla zároveň obsažena výzva, aby jednací řád nabyl podoby umožňující se menšině dostatečně vyjádřit a většině prosadit svou bez porušení pravidel. Poslanci léta na takovéto doporučení nereagovali. Až v tomto volebním období se většina shodla na úpravách jednacího řádu. 15. září nabyly účinnosti a dávají příležitost k omezení nekonečných vystoupení poslanců. Například se výrazně zkrátí možnost zákonodárců vyjadřovat se k programu sněmovní schůze. Rovněž vystoupení řečníků, včetně těch s přednostním právem, může být omezeno. Takže rekord Tomia Okamury v mnoha hodinovém pobytu u řečnického pultu už by neměl být překonán. Naopak větší časový prostor dostane závěrečné schvalování jednotlivých zákonů. Nejenom tyto úpravy by měly přispět k tomu, že nekonečné obstrukce by měly být přece jenom konečné. I když nelze očekávat, že projednávání některých sporných bodů se nenatáhne možná až na desítky hodin. Toho lze docílit i s omezeným časem pro délku jednotlivých vystoupení. Dosavadní zkušenosti s chodem dolní parlamentní komory zároveň dokazují, že poslanci jsou schopni nalézt způsob, jak pravidla překrucovat či obcházet. Novela jednacího řádu poslanecké sněmovny by jim takovouto tvůrčí činnost měla alespoň znesnadnit. Zároveň by se mohl změnit pohled ústavního soudu na snahu ukončit obstrukce tím, že se bude o zákonu hlasovat v momentu, kdy jsou do rozpravy přihlášeni ještě řečníci. Dosud to byla relativně snadná a bezpečná metoda, jak se dobrat k hlasování. Už za pár dnů se názorně ukáže, nakolik novela přispěje k lepšímu fungování poslanecké sněmovny. Nezáleží to pouze na pravidlech, ale především na lidech, kteří s jejich pomocí mají pracovat. Pokud by ve sněmovně v nedávné minulosti existovala dostatečná vůle se na základních principech dohodnout, nemuseli poslanci měnit svůj jednací řád. Nejnovější novela rozhodně neznamená konec obstrukcí. Ty ostatně k fungování parlamentu v demokratickém systému patří. Ovšem v rozsahu, který umožňuje opoziční menšině se k dané věci dostatečně vyjádřit a většině nakonec prosadit svou a přitom respektovat platný jednací řád.
4: To byl Petr Hartmann.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Volby ve Švédsku byly napínavé, stejně jako následné počítání hlasů, které má být definitivně uzavřeno až ve čtvrtek. Před volbami dlouho vedl opoziční levicový blok, ale těsně před hlasováním začala dotahovat vládní středopravice. Oba bloky si potom dvakrát vyměnili pořadí i během povolebních odhadů. A nejzajímavější a nejdůležitější je možná ale něco jiného, o čemž hovoří kolega Jan Fingland, komentátor Českého rozhlasu, že totiž výsledek není až tak důležitý.
6: V Evropě se snad o všech volbách v posledních letech mluví jako o přelomových. Vzpomeňme na ty nedávné v Sasku-Anhaltsku nebo blížící se prezidentské ve Francii. Ve Švédsku je to jinak. Pravicový i levicový blok a jednotlivé strany uvnitř těchto bloků mají samozřejmě rozdílné názory na řadu věcí. Letos se řešilo, zda se má více zdanit kapitál nebo snížit daně na bydlení. Jedna strana chtěla více investovat na venkově, jiná prosazovala zmenšení školních tříd. Jsou to důležité věci, ale žádná zásadně nemění trajektorii země. Největší ideologickou či principiální otázkou bylo postavení antiimigračních švédských demokratů, kteří se v případě úspěchu pravice chtěli tentokrát dostat do vlády. Zatím jen podporovali menšinovou vládu z parlamentních pozic. Je tedy vůbec nějaké poučení ze švédských voleb? Právě to, že Švédsko se většinou spokojí s nudným, ale rozumným pragmatismem, s nímž přistupuje k řešení otázek tamního života. Lze to ilustrovat na třech oblastech. Jedním je hospodářství. Evropské vlády se v posledních letech děsí čínské konkurence, deindustrializace a příliš pomalého nástupu inovací. Švédsko momentálně ve srovnání s průměrem Evropské unie roste více než dvakrát rychleji. Českého daňového poplatníka by mohlo zajímat, že ve Švédsku dlouhodobě snižují zadlužení státu. Vlády nemluví o tom, že mají naléhavé výdaje nebo že to má udělat příště někdo jiný. Švédsko je také v Evropě první ve výdajích na vědu a výzkum, první v investicích pomocí rizikového kapitálu a první v počtu jednorožců, tedy startupů v hodnotě 1 miliardy dolarů. V přepočtu na obyvatele je druhé po Silicon Valley. Až třetí je v přijímání umělé inteligence tamními firmami, za Dánskem a Finskem, obvyklými podezřelými. Další oblastí je migrace. Švédsko má relativně krátkou, ale velmi bouřlivou historii přistěhovalectví, včetně jeho aktivní podpory. Benevolence v této oblasti byla přímo otázkou švédské identity, což vedlo i k problematickým rozhodnutím, která zpětně nepůsobí zrovna pragmaticky. Když se dostavily negativní dopady, vlády dokázaly pootočit kormidlem, i když to bylo psychologicky obtížné. Je pravda, že ke změně postoje etablovaných stran přispěl i tlak zmíněných švédských demokratů. Výsledkem jsou historicky nízká čísla imigrace. Vedlejším efektem je paradoxně, i když logicky, snížení podpory pro hlavní antiimigrační stranu. Třetí oblastí je zahraniční politika v nových podmínkách. Pro Švédsko byla neutralita také důležitý prvek národní identity. Po ruském útoku na Ukrajinu se postoj společnosti rychle změnil a země porušila tabu a vstoupila do NATO. Neméně zajímavá je takřka dokonalá jednota v otázce hrozby z Ruska a ve věci připravenosti se aktivně bránit. Švédové počítají s tím, že do obrany musí vložit peníze a případně i svůj čas. Zmíněným švédským demokratům uškodila aféra, která souvisela s šířením ruské propagandy rodinou příslušnicí jednoho významného člena strany. Švédové jsou vzorem mnoha národům v tom, jak se dělají auta nebo jak má vypadat zařízení bytu. Zpětně vidíme, že ve Stockholmu měli nejlepší metodu, jak čelit covidu. Ještě mnohem užitečnější a obecnější je švédská lekce v tom, jak se vypořádat s problémy.
4: Tolik Jan Fingerland. Do živé aktuální diskuze o nebezpečně rychlém a hlavně nekontrolovaném vývoji umělé inteligence vstoupil rázně prezident Donald Trump prohlášením, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by akorát nahrávala Číně. Téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
7: Globální pozornost si minulý týden vysloužil výzkumník Jacob Coxon svým příspěvkem na síti X. Napsal, že vývoj AI se musí zbrzdit, jinak nás jako lidstvo umělá inteligence do 10 let vyhladí. Emotivnímu příspěvku dává váhu to, že autor pracoval v OpenAI i Anthropiku. Souvisí navíc s tím, že v poslední době se objevilo v obou laboratořích pár případů, kdy se agenti AI zcela vymkli lidské kontrole a objevily se také indicie, že umělou inteligenci chtěli nelegální skupiny využít k tvorbě biologických zbraní. Následovala řetězová reakce. Přidali se další, například Dario Amodei, šéf Anthropiku, který obavy potvrdil a apeloval na zavedení takzvaného společného pacingu, tedy kontrolovaného tempa vývoje a také nasazení nezávislých auditorů přímo do laboratoří. Podle něj výpočetní kapacity a sebezdokonalování modelů začínají předbíhat schopnost vědců porozumět jejich vnitřnímu fungování a spolehlivě je zarovnat. dělat. A Modiho výzvu podpořili jak Sam Altman, tak Elon Musk i hlavní výzkumník z Google, což je anomálie, protože tihle lidé spolu obvykle spíše těžce soupeří, napadají se u soudu a přetahují o talenty i výpočetní kapacity. Strach z nekontrolované AI ovládl veřejnou diskuzi a k tlaku na regulaci se přidalo mnoho dalších osobností. Začátkem týdne do toho vletěl Donald Trump a diskuzi dramaticky smetl. Amodei je podle něj pokrytec a naznačil, že si řeší své zájmy, protože regulace by jen posílila pozice stávajících hráčů. Strach z nekontrolované AI označil za hoax, který prý šíří lidé, co donedávna strašili klimatickou změnou, a prohlásil, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by to nahrálo Číně. Datová centra jsou pro něj ropou příštích 25 let, takže nepadá v úvahu zpomalení tempa. A teď jak vážná ta situace ve skutečnosti je. Pokud výzkumníci přiznávají, že nejnovějším modelům AI sami nerozumí a nedokáží je regulovat, je to určitě závažná věc. Stejně tak platí, že k masovému rozšiřování AI zatím nedorostla ani společnost, tedy legislativa, instituce a pracovní trh. Vývoj v posledních 2-3 letech je překotný. Ovšem je třeba přiznat i to, že Amodei, Altman, Musk a další otcové aktuálního AI pokroku jsou především velmi tvrdí biznismeni, ne altruisté, a jejich tlak má i finanční a mocenské pozadí. Sachs má pravdu, že pokud by se schopnosti AI tak bály, mohou je nejsilnější hráči zpomalit sami. To ale neudělají, protože si vzájemně tvrdě konkurují, proto tlačí na to, aby to za ně udělal stát. Muskovi a dalším, kteří nejsou v první linii nejpokročilejších modelů, by administrativní zpomalení pokroku v této lize umožnilo vyrovnat náskok. A nejen to. Giganti AI jsou v tuto chvíli pod tlakem trhu, protože obří investice do datacenter zatím nepřinesly tržby. Vývoj AI letí rychleji i než peníze. Pro Donalda Trumpa je mantrou závod s Čínou. Ta je v nejlepších modelech za Amerikou asi rok pozadu. Americký prezident mnohokrát prohlásil, že nikdy nedovolí tento závod prohrát. Takže AI je reálné riziko, zvlášť když začala předbíhat schopnosti lidstva. Ale svět je evidentně příliš cynický na to, aby šlápl na brzdu.
4: Tolik Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Úroveň korupce na Ukrajině je veliká, ale aspoň jí příslušné orgány stíhají, což by si dřív nikdo neuměl představit, aspoň tedy pokud jde o úplatkářství v nejvyšších funkcích. Jako je tomu v případě, o kterém hovoří analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup a na který v úterý reagoval ukrajinský parlament odvoláním generálního prokurátora.
8: Ukrajinští antikorupční vyšetřovatelé odhalili další korupční kauzu, kterou poeticky pojmenovali operace Kartágo. Detektivům se podařilo odhalit systém, který vytvořil vysoce postavený představitel kanceláře generálního prokurátora Serhii Kropiva. Ten za peníze poskytoval ochranu podvodným call centrům po celé Ukrajině. To jsou ta centra, za kterým vám volají, představí se jako policisté a snaží se vás přesvědčit, že vaše finance jsou v ohrožení a musíte je převést na nějaký v uvozovkách bezpečný účet. Což když uděláte, je okamžik, kdy jste své peníze viděli naposled. Je to velký biznis. Odhaduje se, že na Ukrajině takových center funguje minimálně několik stovek. Kropiva od nich za ochranu vybíral daň a nechával stíhat jen ta centra, která platit nechtěla. To mimochodem byl případ jednoho call centra, které cílilo i na české občany. Ve zveřejněných nahrávkách je slyšet, jak prokurátor se někoho ptá, zda to konkrétní centrum je naše, a když dostane zápornou odpověď, tak nadšeně říká, že tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Vyjde vstříc českým policistům a ještě odstraní konkurenci. Na zveřejněných odposleších je vůbec hodně zajímavého. Domlouvají se předávky peněz a jakým způsobem je vyprat, aby na ně protikorupční detektivové nepřišli. Kropivová milenka si stěžuje, že bude muset ze svého instagramového účtu vymazat fotografie s drahými dárky. Od vozu Porsche po luxusní kožich. Sám prokurátor si také nebral servítky a pořizoval si super drahé hodinky a další luxusní předměty. na jedné z nahrávek říká, že jeho životním krédem je žít naplno. Když souložím, tak s královnou, když kradu, tak alespoň milion, prohlašuje na jedné nahrávce. Tedy používá přitom o dost obscénější lexiku. Současně na spoustě nahrávek Kropiva hovoří o tom, že si všichni musí dávat velký pozor. Policie podle něj není problém, prokuratura, kde pracuje, tím spíše, ale má nelíčenou obavu z protikorupční agentury NABU. S těmi se nedá domluvit, říká na jednom z odposlechů. To ještě nevěděl, že právě tito detektivové ho už řadu měsíců sledují. Co si z toho vzít? Je to podobné jako v příměru s poloprázdnou a poloplnou sklenicí. Na jednu stranu je úroveň korupce hrozivá. Jestliže se na vysoké pozice mohou dostat lidé jako Sergej Kropiva, něco je velmi v nepořádku. A to nemluvím o výrazném podezření, že o celém schématu přinejmenším věděl, nebo do něj byl i zapleten generální prokurátor Ruslan Kravčenko, který po několika dnech mlčení sám rezignoval. Na druhou stranu, ještě 5 let zpátky by podobná kauza nebyla možná, protože nikdo by se ani nedovolil vyšetřovat lidi z hlavní prokuratury. A odposlechy jasně ukazují, že sami korupčníci si uvědomují, že nemají na antikorupční detektivy žádné páky. Tenhle boj ale zdaleka není vyhrán a na jeho výsledku bude záležet, zda sklenice bude poloplná nebo poloprázdná.
4: Analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup byl posledním autorem středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
9: Nejvyšší patra americké politiky. This is only the dawn of the golden age of America. A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět. And I know Trump doesn't give a damn
10: about black people. To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Ciglerová.
11: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
9: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
12: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
10: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
13: Je 13 hodin.
14: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Soud v nizozemském Hágu poslal kosovského ex-prezidenta Tačiho na 25 let do vězení. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová nabídla Kanadě nejužší partnerství. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Klidné odpoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Kosovský ex-prezident Hašim Tači stráví 25 let za mřížemi, rozhodl o tom Hákský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. 58-letý Tači jako tehdejší vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády podle prokuratury spáchal válečné zločiny. Patřili mezi ně mimo jiné mučení a vraždy skoro stovky politických oponentů nebo údajných srbských spolupracovníků. Tači veškerá obvinění odmítá. Kanada by se podle předsedkyně Evropské komise měla stát prvním přidruženým státem Evropské unie. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu unie, který pronesla k europoslancům ve Štrasburku. Přímo v sále ho sledoval i kanadský premiér Mark Carney. We see the world
15: with the same eyes. Evropa a Kanada podle von der Leyenové vytvoří spojenectví budoucnosti v obraně, technologiích, průmyslu i společných projektech v Arktidě. Zdůraznila, že to není pakt proti nikomu třetímu. Šéfka komise také prohlásila, že Evropa potřebuje mechanismus podobný NATO, který by jí umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. A new European security strategy. V projevu rovněž odsoudila izraelské plány na rozšiřování nelegálních osad na západním břehu Jordánu a vyzvala, aby v tom členské státy sjednotili svůj postoj. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky, vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky dali na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytli 26 miliard a 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou dopravu. U Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, když dron mířil na civilní autobus.
14: Náčelník Dnipropetrovské oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na sociálních sítích napsal, že při dronovém útoku na linkový autobus na místě zemřelo 5 lidí a dalších 7 je teď v péči lékařů. Ruské drony ráno třikrát zaútočily na rychlík Kyjev-Mykolajiv mezi stanicemi Nový Buch a Baštanka. Drážní monitorovací tým podle šéfa ukrajinských železnic Oleksandra Percovského včas varoval vlakovou četu a ta evakuovala všechny cestující. Nikdo nebyl zraněný. Percovský nazval útok teroristickým lovem na civilní vlaky a vyzval zahraniční partnery, aby na situaci reagovali stejně jako v případě teroristických útoků na civilní letadla. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
16: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
13: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v Krajské knihovně v Karlových Varech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice zpomalíte na 183. kilometru a pojedete kolonou až na 196. zdržení asi 20 minut. Na pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru stojí kamion v pravém pruhu a v místě se zpomaluje. Plní se proto i příjezd po D5 z Plzně. Přejeme šťastnou cestu. Po zbytek dne máme čekat déšť nebo přehánky, na východ dorazí až večer. Lokálně se dnes objeví i bouřky a bude 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už je připravený pořad, jak to vidí.
17: Jak daleko je příprava vysokoškolského zákona, co přináší centralizace onkologických center, v čem jsou klady a zápory rychlého rozvoje tzv. Umělé inteligence a proč možnost zavedení očkování v lékárnách vyvolává silné emoce, to jsou naše témata. Naším hostem je dnes lékař a biochemik Tomáš Zima, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
18: Jak to vidí?
17: Potřebu nového vysokoškolského zákona jsme tady spolu probírali v červnu. Teď na začátku září jsme se od šéfa rezortu Roberta Plagy dozvěděli, že by chtěl, aby platil od roku 2028. Vy jste s jeho zněním obeznámen nebo s tím návrhem?
19: Tak s návrhem, který byl diskutován vlastně před prázdninami i v létě, tak jsem seznámen, znám ho, pracovali na něm fokusní skupiny ze strany ministerstva, Rady vysokých škol, České konference rektorů. Samozřejmě tam celá řada připomínek, o kterých se diskutuje. Budou tam samozřejmě na návrhy a při diskuzi, které proběhly, určité korekce, třeba bylo tam v tom návrhu fixně stanoven počet té rady univerzity, tak tam se to rozvolní. Jistě rada pro, řeknu, Akademii muzických umění může mít méně členů, než třeba taková rada, která by měla vlastně řídit nebo podílet se na řízení univerzity, třeba jako je Karlova univerzita, Masarykova univerzita a podobně. Otázka kompetencí, způsob financování postavené na určité kontraktové bázi, je tam diskuse samozřejmě o postavení senátu, kdy ten akademický senát by měl být vlastně nějakou pojistkou proti případným skutečnostem, které by se na univerzitě, případně fakultách odehrávaly. Je tam, což já jako bývalý rektor vítám, jasněji stanovené kompetence rektora, protože ten člověk zodpovídá, jako v uvozovkách řeknu, od toho, jestli jsou tam hasící přístroje někde, ano či ne. Takže ta role senátu musí jednoznačně být pojistka akademických svobod, dobrého chodu té univerzity. Na straně druhé orgán, který vlastně zde vzniká podle modelu i jiných evropských zemí, který bude namíchán z různých jaksi kohort lidí, když to řeknu, ať jsou to lidé vně univerzity, lidé samozřejmě třeba z jiných vysokých škol, s bohatou zkušeností, z průmyslu, z veřejného života, tak by samozřejmě ten orgán byl pestrý. Ono už dnes fungují správní rady univerzity, ale které de facto jsou zaměřeny zejména na právně ekonomické akty, smlouvy, ale už i dnes třeba správní rada schvaluje rozpočet. Takže je to otázka o vymezování kompetencí. Velká diskuse je také o otázce vztahu univerzita, fakulta, rektor, děkan, akademické senáty na fakultách a podobně. Takže teď vlastně se zpracovávají ty podklady a čekáme v brzké době upravenou verzi a začíná se připravovat věcný záměr vysokoškolského zákona, který pak se přetaví do paragrafového znění a myslím si, že ten časový rámec, který řekl pan ministr Plaga, je reálný a v příštím roce, když bychom řekli kolem prázdnin, může být ještě před prázdninami paragrafové znění v parlamentu a pak je to otázka samozřejmě projednání a hledání určité schody. Na některých věcech je samozřejmě i schoda s pozičními politiky, je tam samozřejmě také řada lidí, kteří působili ve vysokém školství.
18: No, měli bychom připomenout, že ten návrh na změnu systému řízení vysokých škol v květnu odmítla Rada vysokých škol, obávala se možné politizace a ztráty autonomie oprávněně?
19: Tak v tom návrhu nebyly třeba některé věci určitým způsobem dotaženy a o tom se právě vedou ty diskuse, protože samozřejmě ze zkušeností, které a z toho, co vidíme v posledních desetiletích, tak samozřejmě je zde obava, aby ta rada vlastně nebyla, on je to ošklivé, takovým jaksi odkladištěm, ale aby tam prostě nebyly dáváni vysloužilí politici. A teď tím nemyslím třeba politici, kteří ale působili ve vysokém školství, aby se řeklo, tady bude rada, tak teď se domluvíme na nějakém politickém modelu, bude tam jeden z ODS, jeden z ANA, jeden za Starosty a podobně. Tak to se samozřejmě obáváme, pokud tam budou jaksi respektované osobnosti z toho veřejného prostředí, abych to řekl, tak samozřejmě toho se asi nikdo neobává. Takže tady, a to jsou právě ty věci, o kterých je třeba diskutovat a klíčové je, že akademický senát tam musí mít jasné kompetence a velmi silnou roli právě k otázce těch akademických svobod, toho demokratického fungování na té fakultě a v některých věcech bych řekl mít právo veta.
18: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pokračuje v reorganizaci a výrazném zeštíhlování svých katedr a pracovišť. Jak se na to díváte?
19: Tak já se na to dívám, že ta reorganizace měla se mě proběhnout dříve. Já jsem viděl velkou reorganizaci a slyšel jsem o ní a už jsem viděl pak ty výsledky třeba v Německu, kde se doopravdy spojovaly fakulty, ne ústavy. A myslím si, že pokud to zpropojování těch pracovišť a akademický senát vlastně skoro kromě jednoho návrhu ten návrh paní děkanky Lehečkové schválil, tak ono historicky lze říci, že některé katedry či ústavy bylo pár lidí a teď je otázka, zda je to efektivní. Jo. Zda třeba některé věci nezdílet, nepropojit, a to je věc samozřejmě, o které musí se vést debata na té filozofické fakultě, takže to, že se něco propojí se blízké obory, tak tomu asi nic jako by nemělo bránit. Na druhé straně, pokud si pamatuju, já říkám teďka ty čerstvá data neznám, tak je tam samozřejmě strašné množství těch oborů, to možná je fakulta s největším počtem vlastně studijních oborů, a teď je otázka, na jakých těch úrovních vlastně to mít, jestli třeba nemít něco více koncentrované. Máme fakultu humanitních studií, které mají vlastně jeden bakalářský obor a na tom je více. Samozřejmě filozofická fakulta je mnohem pestřejší, široká paleta výuky jazyků, více než možná 40. Pak je to celé to portfolium andragogika, archeologie, historie a podobně. A tam je vnitřní otázka, zda třeba historii nespojit, nebo tady to byl případ archeologie, nespropojit do většího celku, protože větší celek je robustní a někdy samozřejmě i ty vzniky kateder byly dělány, a teď se vracím 10, 20, 30, 40 let zpátky, někdy i na osobní bazi, a to je samozřejmě pak vždycky špatné. Zažil jsem, jeden pan profesor měl katedru na filozofické fakultě, nepohodl se, založil podobnou katedru na další fakultě Univerzity Karlovy. A pak nakonec přišel na třetí fakultu, kde to je zase katedru. Takže v jednom oboru máte na třech fakultách, nebo v jedné době bylo tři fakulty stejného jaksi zaměření, nebo blízkého zaměření od jednoho pana profesora, který je takhle šťastně zakládal.
18: No, výhrady proti té reorganizaci zní třeba v tom smyslu, že je narychlo ukvapena na poslední chvíli, četl jsem. Třeba Aneška Charvátová z Ústavu translatologie řekla pro Český rozhlas Plus, že jednání fakulty bylo prý netransparentní a místy, jak řekla, dehonestující.
19: No a to je právě ta druhá část. O tom, že ty obory by se mohly propojit a to, o tom asi se ta diskuze nevede, ale myslím si, kde asi byla chyba, a říkám, nejsem už v tom procesu, jak si zavzat a sleduji to z povzdálí nebo z diskuzi s kolegy na univerzitě, že tam byla špatná komunikace. A to je asi ten problém, že to nebylo dobře vydiskutováno. A teď, jestli začínáte věci řešit v létě, a nevím, jestli o tom, říkám, nebyla už ta diskuze na jaře, v jarních měsících, tak to samozřejmě vyvolá ty obavy, protože v létě samozřejmě ten provoz na těch fakultách je minimalizován, konečně samozřejmě v případě těch fakult humanitních, kde ti lidé píší knihy, odjíždějí, jsou samozřejmě dovolená 8 týdnů jako prázdniny, takže jestli se to dělalo takto, tak je to samozřejmě špatně. A myslím si, že na tom procesu, kde já vidím chybu, je právě ta asi komunikace dovnitř.
18: Naším hostem je profesor Tomáš Zima.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
18: Ve fakultní nemocnici Motola Homolka otevřeli před týdnem Národní onkologické centrum za skoro 5 miliard korun. Většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Pro koho hlavně je to dobrá zpráva?
19: Tak já myslím, že je to dobrá zpráva pro všechny občany České republiky. Samozřejmě svědčím, bych řekl, tou koncentrací pro Prahu, Středočeský kraj, Českou republiku. Vzniklo tady krásné, moderní onkologické centrum. Já jsem tam byl podívat asi 14 dní před otevřením, kdy mě tam prováděl bývalý ředitel VFN a nyní ředitel toho centra, toho objektu, pan profesor Feltl. Je to velmi moderně koncipovaný objekt, který vlastně zahrnuje u té onkologie všechno od A do Z, diagnostické metody, zobrazovací technologie, lůžkové stanice, chirurgické zákrokové sály, otázka samozřejmě aplikace, jednodenní onkologie, nebo ta one day klinik, jak se říká, kdy pacient přijde, dostane chemoterapii, odejde ve velmi moderním konceptu, takže je to dobrá zpráva pro občany a samozřejmě pro pacienti, kteří pak budou tu léčbu potřebovat. Přesunula se tam onkologická klinika z fakultní nemocnice v Motole, která je velká, tradiční. Samozřejmě ty týmy v rámci toho KOCu, který tam je, se také budou rozšiřovat a bude to a špičkové pracoviště v oboru onkologie s moderním zázemím, takže já jsem rád, že ta stavba se uskutečnila, že se rozjíždí a věřím, že bude dobře fungovat a bude poskytovat tu nejlepší péči na světové úrovni s možnými samozřejmě i studiemi, jak v té léčbě těchto závažných onemocnění pokračovat dál.
18: Když jste řekl KOC, tak jenom pro jistotu je to komplexní onkologické centrum.
19: Ano.
18: A ministerstvo zdravotnictví plánuje zavést spádovost těchto KOC, tedy komplexních onkologických center. Co to přinese v praxi?
19: Tak samozřejmě je to otázka spádovosti, tady samozřejmě byly v minulosti. Spádovost, když bych to přeložil pro posluchače, je to, že bydlím v Praze 2, mé zařízení onkologické Karlovo náměstí. Bydlím v Berouně, mým zařízením. A tam, když přijdu, tak nikdo nemůže říct si, my vás neošetříme. Hmm. A samozřejmě rozvoj i zavádění nových kódů, aby ten pacient, protože někdy, co se samozřejmě dozvídám, je smutné to, že vám se netřeba řeknou, tady máte podezření na něco a teďka sežeňte si někde rezonanci, sežeňte si tohle vyšetření, zajděte si tam a tam. A samozřejmě ty centra, většina z nich to poskytuje, že pak ne ten lékař, ale nějaký koordinátor, ten péče si s vámi sedne a řekne, helejte se tak, my vám to tady naplánujeme a pak vám pošle, v pondělí půjdete tam a tam, příští týden půjdete na toto vyšetření a vlastně vám to zmanaguje ten program, což samozřejmě ty KOCi poskytují, ale říkám, někdy se toto stává a je to samozřejmě problém a tady můžeme pak v budoucnu třeba narážet na nějaké problémy, samozřejmě úhrady nebo u té nákladné péče, diskuse, jakou modalitu zvolit, ale ta spádovost obecně vlastně garantuje tomu pacientovi, že tady se o vás musí postarat. Ale ono samozřejmě, to je stejné, jako když řeknete, jste pojištěncem pojišťovny a ona vám to musí zajistit. Ale kde nic není, ani smrt nebere, prostě když, a teď se nemluvím o onkologii, ta je pokrytá a to, aby se pacienti nebáli, ale v některých prostě těch oborech, v některých regionech je prostě těch lékařů, specialistů málo a tam pak jsou třeba dlouhé čekací doby a podobně.
18: Mluvíme s biochemikem profesorem Tomášem Zimou.
5: Jak to vidí?
18: Varování představitelů hlavních společností v odvětví umělé inteligence ohledně nebezpečí překotného vývoje této technologie vedlo k výprodeji akcí spojených s tímto oborem. Je podle vás vážný důvod k obavám?
19: Tak já si myslím, že umělá inteligence zasahuje do našeho života, pořád vám v mobilu naskakuje a píše, tak ta umělou inteligence, já vnímám, že to může být dobrý sluha, ale zlý pán. A samozřejmě principem je, že když si něco zeptáte, tak ona se vás snaží uspokojit, to znamená odpovědět vám tak, jak si přejete.
18: Nesklamat,
19: ano, přesně nesklamat. Ale bohužel musím zjistit, a říkám, využívám umělou inteligenci málo a ono nevíte, když něco napíšete do Google, že chcete vyhledat, jestli je to Google anebo už AI, to někdy nerozpoznáte, ale ona dělá často chyby. A záleží na tom, jakém vlastně co vyhledáváte. Pokud je o té informaci to hodně, tak se dostane, bych řekl, velmi kvalitní informace, ale pokud je to málo, tak prostě napíše nějakou spíš beletrii než skutečnost a určitě to může pomáhat. Samozřejmě ta AI, jak je to vlastně na tom data learningu, to znamená, čím více dat, tím více se učí, více zjišťuje, tak oni začnou žít tím svébytným životem a už jsme viděli, jak prostě atak na firmu, samozřejmě ohrožení nějakých těch bezpečnostních informací, jo, někde z hlediska Jemenu a těch Hutiů. Takže ono, ta umělá inteligence se nám může trošku zvrhnout a řekne, vy už dneska jste si tady něco vyčerpal, už vám nedovolíme tady koupit pivo, nebo nedovolíme vám koupit lístek, už jste byl tento měsíc třikrát v divadle, po čtvrtý už nepůjdete, nastavili jsme vám limit tolik a tolik. Takže já se toho trošku obávám, že ale gin z lahve byl vypuštěn. A teď je to samozřejmě na těch, co vypustili toho džina, aby toho džina uměli zkrotit. A toho se trošku obávám.
18: Donald Trump uklidňoval svět, že žádné riziko nehrozí, pojistkou je prý vysoké IQ amerického prezidenta.
19: Tak já myslím, že to je asi bez komentáře. Riziko hrozí všude a u všeho. Jako jo, můžete se otrávit i vodou, že? A řekli jsme, že bez vody není život. Jo, když bych to odlehčil. Já si myslím, že oni ti autoři a ty, kteří stáli u toho zrodu a když čtete jejich nějaké současné články, tak oni vlastně si teďka diví tomu, co vlastně vypustili. A převedu to na něco jiného, s čím máme zkušenosti a to jsou vlastně sociální sítě, že? Jestliže se velcí hráči v Americe domluví s 30 státy, aby nešli k soudu a zaplatí pro ně malou částku, ale prostě desítky miliard dolarů jsou velké částky, radši, aby k tomu soudu nešli. A každý člověk to vidí. Chcete se podívat na nějaký lustr nebo na boty a najednou vám začnou prostě furt chodit boty. Jo. A teď samozřejmě mladí lidé jsou tím velmi závislí, prostě z řada jich sedí prostě mezi půlnocí a třetí ráno, hrají hry a podobně. Tak já si myslím, že oni vidí, že se to bude muset regulovat nějak rozumně. A tady ta AI je samozřejmě mnohem nebezpečnější, protože ta už nám začíná to řídit. Tady jenom vás to zaujme, chcete všechno vidět, což samozřejmě nezvládnete, ztrácíte čas, prokrastinujete a je to špatně. Ale ta umělá inteligence už vám řekne, co můžeš, co nemůžeš. A teď se bavíme jako co lidi, ale je to řízení firem. Řízení letového provozu. Oni prostě můžou si zahrát s něčím a řeknou, tak my zkusíme, když dvě letadla do sebe třeba narazí, co to udělá, jak zareagují. Že? Jo. A prostě se tam, jako i ta AI jak nás má jaksi uspokojit, nebo jak jste říkal, potěšit a
18: nesklamat,
19: tak prostě oni tím učením prostě zjistí, že lidé také nejsou jenom hodní, ale jsou i lidé zlí a i ta AI se prostě může zkusit nějaká být zlá.
18: No, kde vidíte využití AI ve vašem oboru? Pozitivně.
19: Tak pozitivně, tak AI velmi dramaticky vstupuje do zobrazovacích metod, kde vlastně ona na základě načtení 10 000, 100 000 snímků umí lékaře upozornit. Ale zase, je to přesně, a vyšla práce letos na jaře v Belgii, ano, ona to dobře přečte, ten snímek, ale je tam 20% falešných pozitiv, protože ona třeba vyhodnotí něco tam, ale pak, když na to přijde ten lékař, tak to vyhodnotí, takže to může pomáhat.
18: Je to pomocník.
19: Je to zpracovávání těch obrovského množství laboratorních dat. Pro vaši představu, my denně na ústavu vydáme v průměru 35 000 čísel, jako od 2 000 lidí. Takže samozřejmě s tím ta dříve jsme tomu říkali nastavení delta checků v tom IT systému, dneska to může říkat, že tam může být i umělá inteligence, ale pak na tím musí být ta supervize, takže umělá inteligence je určitě pomocníkem rychlého vyhledávání orientace v nové problematice a podobně, takže on to jaksi je dobrý pomocník a do té medicíny bude vstupovat různými algoritmy, zpracováním, velmi je to dramaticky rozvíjící se oblast i v oblasti vývoje léků, v oblasti léčebných postupů, nějaké modifikace, jak ty molekuly třeba upravit, takže bude, je to jako velký pomocník. Na druhé straně musíme si ho jako umět hlídat, aby nám pak nezasahoval tam, kam už nechceme.
18: Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách. Jak se na to díváte?
19: V poslední době, asi půl roku, možná déle, hlavním tématem mediálním a samozřejmě v diskusi na různých odborných fórech v poslanecké sněmovně jinde je očkování v lékárnách. Já si myslím, že toto není klíčový problém českého zdravotnictví. Myslím si naopak, že tento tlak na očkování v lékárnách u řady lidí může vyvolat opačnou reakci neočkovat se. Jo? To znamená, u těch lidí, kteří váhají, máme tady skupinu lidí, kteří se nechtí očkovat, což je špatně. Já jsem zastáncem očkování. Očkování prostě zachraňuje desetitisíce lidí v různých prostě nemocech, které byly vymíceny nebo byly eliminovány. Prostě standardní očkování u dětí, kde ty vakcíny jsou prověřeny desetiletími. U dospělých zase různé očkování, žloutenky, u seniorů ta chřipka. Ale myslím si, že v lékárně, já si třeba sám neumím představit a chodím na očkování, tak i mě jako lékaři vždycky řekne kolegyně, pane kolego, posaďte se tady a počkejte tady čtvrt hodiny nebo půl hodiny, jestli nebudete mít reakci. A já tam v klidu v té čekárně sedím a něco si třeba dělám na počítač nebo na mobil. A teď si neumím představit, když půjdu třeba do obchodní centrum XY, abych nedělal nikomu reklamu, teď tam vidím lékárnu zase firmy X, která je nabitá léky, volně prodejnými léky, kosmetikou, opalovacími, nevím, že tam přijdu, teď se musíte sléknout do půl těla, protože očkuje se, a to buď nahoře nebo dole, to znamená, musíte vystrčit zadek nebo to, a tam mě někdo bude očkovat. No. A teď nemluvím o tom, jestli ten lékárník se to nenaučí, to jako píchnout do svalu a tady, když vám řeknu, že máte píchat do zevního horního kvadrantu na zadku, tak se to taky naučí, jestli takhle můžete udělat i fixkou a ne, puntík.
20: Já rozumím, ale
19: já si myslím, že lidé mají se očkovat u lékaře, pod dohledem lékaře, který ví, jaký ten člověk má. Představte si, že někdo, kdo má těžké alergie, v lékárně se nechá očkovat a dopadne to špatně. A to, abych jako, tak zajdu k tomu lékaři a on mě očkuje, když budu chtít, nebo dělejme pozitivní kampaně o tom očkování.
20: Já se jenom doptat, podle ministra zdravotnictví Vojtěcha je v Evropě ta možnost ve 20 zemích, včetně Slovenska a Polska. Proč by to nemělo fungovat u nás?
19: Ale víte co, to je jako takové, když se nám řekne, že máme jít v porodnictví na standardy WHO, které jsou nastaveny na Afriku. Já vám třeba řeknu, ve Švédsku porodník nevidí ženu třeba v průběhu těhotenství jen jednou, u nás ho vidí 4krát, tak chceme jít tímhle směrem. A taky to funguje. Já v tom nevidím v tom zásadní problém českého zdravotnictví.
20: Rozumím.
19: Když budu ošklivý, tak řeknu, je to tlak akorát těch firem, které si myslí, že když to bude v lékárně a když se tam někdo přijde a řekne, vy máte chřipku, je vám špatně, no výborně, tak vy chcete tady jenom, chcete Paralé nebo Coldrex, výborně, ale my vám k tomu ještě dáme tady super multivitamin, dáme vám vitamin D, který je olej, že jo, tekutina, a dáme vám ovsuchý tablece, protože to je to nejlepší, protože je to to nejdražší, jo, a teďka si tam je jako asi ta vize, ale víte co, my vás ještě vovočkujeme. Takže já si myslím, že tady bych trošku cítil, odkud vítr fouká.
20: To byl biochemik, ale...
19: A jsem zastáncem očkování, ať se lidé očkují,
20: ano,
19: bude chřipka, zejména synové všichni, běžte se očkovat tak ke svému praktickému lékaři, je moje výzva.
20: Hlavně by bylo dost dávek, doufejme, že to tak bude. Lékař, profesor Tomáš Zima, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
19: Taky děkuji vám a přeju vašim posluchačům krásný slunný den.
20: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
21: Pěkné odpoledne, je půl druhé.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Poslanci se příští týden v úterý a ve středu sejdou na mimořádné schůzi sněmovny, potvrdil to její předseda Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodu starších penzistů. Ve čtvrtek se pak mají sejít lídři koalice, aby podle Okamury rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Evropská unie potřebuje mechanismus podobný tomu v NATO, který by jí umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. Ve Štrasburku to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Několik těchto útoků je připisováno Rusku a v posledních týdnech se odehrály v Německu, Polsku a pobaltských státech. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andreji Babišovi z ANO, který spoluvlastní 5 firm poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Několik desítek rybářů na jihu Francie zablokovalo ropný sklad, další zabránili odjezdu trajektu na Korziku. Rybáři si stěžují na rostoucí náklady a menší výnosy kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Při pádu vrtulníku ve městě Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé, jeden člověk skončil v nemocnici. Ve vrtulníku byli novináři americké stanice NBC, kteří z něj informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se zřítil mezi dvě komerční budovy, na místě začalo hořet. Nehodu úřady vyšetřují. A nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně, bude v něm skoro 600 míst, na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride za zhruba 620 milionů korun bude určené hlavně pro mimopražské řidiče, kteří dál do města budou pokračovat hromadnou dopravou. My zůstáváme na silnicích na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Rosice od 183. kilometru až po 196. pojedete v koloně. Na východní části Pražského okruhu a následně na Štěrboholské spojce se sune fronta hlavně kamionů od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Ve Kbelské počítejte se silným provozem mezi Novou

0: Plus s Lucí Vopálenskou.
1: Dobrý den. Nechcete slýchat jen o politice? Zajímají vás vědy, ať už přírodní či humanitní? Tak právě teď začíná náš pravidelný magazín věnovaný výzkumům a inovacím. Horečka, zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti berce na noze. To jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Dobře na ni zabírá léčba penicilinem, ale nemoc se nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může rychle zhoršit. Počet měst, která se zapojují do noci literatury, rok od roku stoupá. Neorganizují ji pouze knihovny, ale také divadla či jiná kulturní a společenská zařízení. 20. ročník začíná už dnes. Vědci v Brně pěstují miniaturní části lidského oka. Zkoumají na nich nemoci i nové léky. V čem konkrétně může jejich úsilí pomoci? A všimli jste si, že už u nás rostou a ne málo? Ovšem neviditelní hrdinové severské tundry jsou podle vědců v ohrožení. Kvůli oteplování tam ubývá hub, které pomáhají rostlinám i půdě. I tomu se budeme na závěr věnovat. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Věda plus.
1: Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se však podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
3: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se během 2-3 hodin změnila v silnou horečku.
4: Popisuje 67-letý Michal Kadlec, kterému se v posledních 7 letech vrací růže opakovaně.
3: Motání hlavy, zimnici, prostě musel jsem zrušit všechno, lehnout si, snažit se třeba zahřát.
4: Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
3: Vždy tam byla horkost té končetiny úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
4: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
5: Bývá to z počátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady i pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
6: To zajištění může být celoživotní a přesně jak říká sestřička, po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten debutní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
4: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
7: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
8: Dobrý den. My se podíváme na tu vaši nožičku, podíváme se, jestli to je potřeba ještě převázat dneska, ano?
4: Říká pacientovi vrchní sestra Milena Chybová.
8: Tak já si myslím, že je to celkem od včerejška zlepšení, to bude stačit jenom promazávat něčím.
4: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
6: Je to tak, ta léčba je cílená antibiotická, s tím, že výhodou té růže je, že tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
4: Ne každý pacient s růží ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
6: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně, když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nehtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
4: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží.
6: Velmi často je to zarudnutí, typicky berce, ale může se vyskytnout i na jiných částech těla, méně často třeba na obličeji a vzácně jsme viděli případy, kdy postižena byla i břišní stěna.
4: Růže se objevuje hlavně u seniorů, dostat ji ale můžou i mladší lidé, kteří mají další přidružené nemoci. nemoci.
6: Jakmile mám horečku, zimnici, třesavku, objevují se změny na kůži, typicky zarudnutí, a opravdu by ten pacient měl co nejdříve vyhledat lékaře. Víme, že když se ta léčba zahájí brzo, i ten klinický průběh může být lepší, jednodušší, méně komplikovaný. Určitě bych toto nepodceňoval.
4: Dodává infektolog Milan Trojan.

0: V závažných případech může růže skončit i nebezpečnou otravou organismu. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: A na příspěvek Andreji Skalické teď ještě navážeme s primářkou dermatovenerologického oddělení fakultní nemocnice Motol a Homolka Alenou Machovcovou. Právě k dermatologům, totiž pacienti s růží, míří nejčastěji. Přeji vám dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Tak paní primářko, jaké jsou vaše zkušenosti z praxe? Přicházejí pacienti s růží do ordinací včas?
2: Naše zkušenosti jsou podobné, jako bylo zmíněno v reportáži. Pacienti většinou primárně pociťují takové ty prodromální příznaky, to znamená, začne jim být nevolno, mají objeví se vysoká teplota, zimnice, třesavka a až to zarudnutí většinou následuje po těchto těch prodromálních příznacích. Tou vstupní branou infekce, tak jak tam bylo zmíněno, kromě toho drobného poranění, to může být i poštípání, nebo pokud ten pacient má bercové vředy, tak tam také to je v podstatě otevřená raná plocha, mohou to být jakékoliv rané plochy. A ty pacienti, pokud už někdy tu ataku měli, tak samozřejmě přijdou včas, ale pokud se jedná o první ataku, tak to většinou ty pacienti rozpoznat nedokážou, až když se objeví to zarovnutí v průběhu těch teplot.
1: Mluvíte o první atace a slyšeli jsme, že řadě pacientů se nemoc opakovaně vrací. Bakterie sice dobře reaguje na penicilin, ale léčba bývá kontinuální. Povězte, proč se vlastně nedaří tu růži vyléčit úplně?
2: Když ta bakterie nejčastěji, to je tedy streptokok, pronikne do toho podkoží, tak on bohužel přežívá zejména v lymfatických cestách a při jakémkoliv poklesu imunity u disponovaných osob právě dochází k tomu, že dojde k dalším atakám té růže. Někteří pacienti jsou disponovaní, že mají třeba 15. 16. ataku. Je to bohužel spojeno někdy i s tím, že jak probíhají ten zánět v tom podkoží, tak dojde k fibrotizaci těch lymfatických cest a objeví se sekundárně vlastně po tom zánětu i lymfedém po erizipelu. Takže kromě té antibiotické léčby je také nutno ošetřovat tu končetinu, bandážovat právě k tomu, aby k tomu sekundárnímu lymfedému nedošlo.
1: No a rozuměla jsem vám správně i v tom smyslu, že ten penicilin vlastně nepronikne všude?
2: Že... Penicilin proniká dobře do těch tkání, ale bohužel prostě ta bakterie je schopná přežívat v tom podkoží. On se ten zánět doprovodný, který vyvolá ten streptokok, samozřejmě odléčí, ale může se stát u některých jedinců, že prostě, jak jsem říkala, že když poklesne imunita, dojde k poranění, tak dojde vlastně k recidivě a ten streptokok se tam začne zase množit.
1: Když na vás navážu, jací lidé jsou tedy nejvíc ohroženi, kdo by si měl nejvíc dávat pozor? Lidé se sníženou imunitou nebo s nějakými přidruženými nemocemi, starší lidé?
2: Samozřejmě není to onemocnění jenom vyššího věku, ale obecně lidé, kteří mají nějakou poruchu imunity, jsou imunosuprimovaní, diabetici, kardiaci, lidé, kteří mají třeba chronickou žilní insuficienci. Obecně je důležité, pokud dojde k nějakému poranění, tak ho ošetřit dezinfekcí, pečovat o meziprstí, aby tam nebyla meziprstní plíseň, aby nebyla třeba oděrka od obuvy. Měli jsme pacientku, která se odřela od sjezdových bot a měla poměrně těžký erizipel, až s bulami, až takovými velkými puchýřemi, které byly podlité krví. Takže ten průběh bývá někdy velmi, velmi dramatický a opravdu toho pacienta uloží na týden, 10 dnů do postele.
1: Rozumím vám. A dá se, paní Machovcová, dělat něco proti tomu, aby se ta nemoc pokud možno nevracela nebo vůbec neobjevila? Existuje proti růži nějaká prevence?
2: Já myslím, že jsem to zmínila. Je to důležité pečovat u tu kůži, každé drobné poranění vlastně okamžitě vydezinfikovat, dbát na to, aby obuv nás netlačila, aby se tam neobjevovaly puchýře, aby nebyly právě tam na meziprstní plísek. Mm-hmm. To je samozřejmě velmi, velmi důležité a pokud se objeví tak, jak bylo zmíněno v reportáži, tak je potřeba docházet na aplikaci toho dlouhotrvajícího efektu penicilínu, toho depotního pendeponu nebo penicilínu, tak, aby právě nedostal ten septokok šanci se znovu jakoby pomnožit a vyvolat další zánět.
1: Aby se nestalo, že člověk, téměř každý, kdo uslyší náš rozhovor a najde si červený flek na kůži, hned běžel do nemocnice, povězte, bývá růže zaměňována lidmi? Dá se splést s nějakým jiným onemocněním?
2: Tak pokud má klasický průběh, tak to většinou zkušený lékař pozná. Nicméně samozřejmě třeba u starších osob nebo u osob, které mají tu růži opakovaně, tak ten průběh na té růži nemusí být tak dramatický, ale ta diferenciální diagnostika, řekněme červených fleků na kůži je poměrně široká, mohou to být různé exémové projevy, mohou to být různé další bakteriální záněty, jako třeba různé záněty žil, flegmony, nebo doprovodné sekundární projevy chronické žilní insuficience. Takže to není úplně tak jednoduché pro neskušeného člověka a pro laika poznat, jestli se jedná o růži nebo jestli se jedná o jiné onemocnění.
1: Takže určitě raději k odborníkům. Tolik primářka dermatovenerologického oddělení Fakultní nemocnice Motola Homolka Alena Machovcová. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a přeju hodně pacientů bez erizipelu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus a teď jdeme na veselější téma. Dnes večer se už po 20. zaplní města literaturou a veřejným čtením. Koná se totiž jubilejní ročník Noci literatury. Ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých osobností můžete vidět a slyšet v rekordních více než 100 městech a obcích. Jestli je propagace literatury v Česku věda, tak i na to se teď budu ptát Adriany Krásové, vedoucí projektu Noc literatury. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Tak je to velká věda propagovat v Česku literaturu?
3: To asi není přesně to, co děláme. Ano, jsou částečně taky.
1: Myslím to v nadsázce samozřejmě.
3: Jasně. Noc literatury je projekt Českých center, který je už od roku 2006, jak bylo řečeno, že máme jubilejní rok, tak je to 20. ročník. Pořádáme ve spolupráci s sítí evropských národních kulturních institutů a evropských ambasád. Máme ten projekt je skutečně náročný, připravujeme se na něj 10 měsíců, potom to vypukne jeden den v jednom dni, v jednom večeru, takže ano, je to náročný, ale myslím si, že ten efekt to má a doufejme tedy, že to bude mít dopad i na, nebo že to můžeme nazvat jako propagací literatury.
1: No a jaká díla od jakých autorů se dostala na seznam toho letošního čtení? Můžete zmínit aspoň některá?
3: Ano. Ta díla, ty knihy, které nebo z nichž uslyší dnes posluchači ukázky v těch 105 městech a místech, vybírají evropské instituty spolu s naším dramaturgem a je to v podstatě je to tvorba současných autorů nebo autorů, kteří byli v současné době přeloženi do češtiny. To znamená, že lidé si mohou koupit ty knihy v Praze třeba na jednom čtecím místě a dozvědět se, jak ten příběh pokračuje. A ta škála je velmi široká. Je to například teď populární kniha Lázar, švýcarská kniha mladého autora, nebo rumunský autor Popescu, jeho kniha Montana, ale i taky závažnější nebo náročnější díla, který bude číst Jona Fosseho Septologie. Je to skutečně široká škála, chceme, aby ta nabídka byla co nejširší, aby si každý mohl vybrat to, co je podle jeho gusta nebo zájmu.
1: Takže kdo se podílí na výběru textů, protože mluvíte o širokém záběru, aby se dostalo asi na různé druhy čtenářů? Kdo o tom rozhoduje?
3: Rozhoduje o tom ty jednotlivé kulturní instituty. ti vědí, nebo ty si vyberou to, čím by chtěli v podstatě české publikum oslovit. Je to součást kulturní diplomacie i jejich kulturní diplomacie. Oni přinášejí nějakou zprávu ze své literatury. Současně ta kniha by měla být přeložena do češtiny, jak jsem říkala, a vybírají knihy, které mají u nich úspěch, je tam určité hodnocení kolektivní a potom samozřejmě s dramaturgem Noci literatury, který potom ty ukázky zpracovává tak, aby v tom krátkém okamžiku, to znamená těch 10 na tom krátkém prostoru, 10 minut nebo 15 minut, tak dlouho trvá ta četba, se skutečně dveře do té knihy nějakým způsobem pootevřely a zbudil se zájem. Takže rozhodující je to, co si vyberou instituty a ambasády, že chtějí sdělit a že chtějí představit českému obecenstvu.
1: Často ty texty prezentují herci, ale máte v programu i čtení s nějakými jinými zajímavými osobnostmi, které by mohly přilákat čtení chtivé zájemce?
3: V Praze jsou to skutečně výlučně herci, protože ten princip byl od začátku takový, je to taková kombinace vlastně tří faktorů, místa, textu a toho literárního přednesu, takže takhle my pracujeme v Praze už těch 20 let. Nicméně v místech nebo v jiných místech, kde Noci literatury se pořádají, to nemusí být nutně herci, mohou to být různé inspirativní osobnosti. Já jsem zvědavá, až potom dostaneme výsledky z těch dalších regionálních čtení, kdo všechno byl přizván a to je velmi zajímavé. Takže nejsou to jenom herci, jsou to, jak říkám, inspirativní místa, osobnosti.
1: No a na závěr poprosím stručnější odpověď. Zapojujete nějak školy a studenty?
3: My zapojujeme mladé lidi i do tvorby komunikační kampaně. Máme stážisty, asistenti na místech jsou všechno vlastně studenti, středoškoláci, vysokoškoláci, takže vlastně ten počet mladých lidí, kteří se zapojí do projektu, je poměrně velmi rozsáhlý a myslím si, že i ten dopad potom na obecenstvo a na jeho mládnutí je patrný.
1: Adriana Krásová, vedoucí projektu Noc literatury, byla hostem dnešní Vědy plus. Díky za to a ať se jubilejní 20. ročník vydaří. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: Posloucháte Vědu plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Brněnští vědci pěstují z kmenových buněk miniaturní lidské sítnice. Ty dosud měsíce rostly v temných kultivačních místnostech. Vědci je teď ovšem vystavili světlu a zjistili, že díky němu lépe dozrávají a více se podobají skutečné lidské sítnici. Vliv světla na jejich dozrávání přitom dosavadní laboratorní modely často opomíjely. Objev může pomoci při výzkumu dědičných onemocnění, vývoji nových léčiv a jednou třeba i při transplantacích sítnice.
5: Otevírám inkubátor a vyndávám z něj Petriho misku, ve které jsou umístěny v médiu a rostou mini sítnice.
6: Tomáš Bárta z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity mi v laboratoři ukazuje retinální organoidy, neboli mini sítnice, které vědci vypěstovali z kmenových buněk. Zkoumají na nich nové léčby oka nebo mohou do budoucna sloužit jako zdroj buněk pro transplantace poškozené sítnice.
5: K tomu, aby jsme si mohli na ty organoidy podívat, musíme zapnout mikroskop.
7: Ano, sundáváte skla, které chrání mikroskop. Ten je pravděpodobně teda v nějakém sterilnějším
5: přesně
7: prostředí.
5: Tak, přesně tak. Když se kouknete, tak uvidíte několika milimetrové kuličky, které obsahují několik vrstev buněk.
7: Vidím tam takový jednodušeně malý flíček, ale ono to je něco jako malinkatá část oka, kterou jste tady vypěstovali.
5: Na úplném povrchu máme ty fotoreceptory, které mají úkol přeměnit světlo v elektrický vzruch. Pak tam jsou další typy neuronů, které by jej měly vyslat do mozku pomocí optického nervu, ale samozřejmě optický nerv v tomto systému chybí.
6: Abychom se na to, co vědci vypěstovali, podívali ještě z větší blízkosti, vede mě Tomáš Bárta do vedlejší laboratoře, kde se nachází elektronový mikroskop.
8: My teďka uvidíme ten zralý organoid.
7: A to, co jsme viděli teďka vlastně.
8: To bylo dvouměsíční, teďka uvidíme.
5: Tady se na tomto mikroskopu můžeme na ně podívat.
7: S počítačem, kterým se mikroskop ovládá, pracuje výzkumnice Eva Hrubá.
9: Sedíme u skenovacího elektronového mikroskopu, abychom se podívali na povrchové struktury na našich modelových organoidech.
7: Při stimulaci světlem vytváří podle vědců sítnice struktury, které umožňují detekovat světlo.
9: Můžeme porovnávat díky elektronové mikroskopii, jestli ta fotostimulace vlastně byla účinná, jestli přinesla nějaký benefit.
7: No a co tady vlastně teď vidíme?
9: Teď vidíme hodně malý organoid a když si ho přiblížíme...
5: Vidíme naše jedna paní laborantka, tomu říká lízátka. To jsou opravdu ty vnější segmenty fotoreceptorů, tady ty bambulky.
7: Mě první napadlo, že by to mohlo být nějaké mořské dno. Maličko mi to připomíná nějaký korálový útes a mezi tím takové malé kamínky a ty korály vlastně jsou teda ty bambulky, jak říkáte.
5: A vlastně tyto bambulky, když to řeknu jednoduše, jsou naplněny těmi fotocitlivými proteiny.
7: To se podařilo díky tomu, že vědci minisítnice, které běžně půl roku rostou v temné kultivační místnosti, vystavili světlu a pak se začaly více podobat běžné lidské sítnici.
5: Právě ty světlem stimulované minisítnice dokáží lépe reagovat na světlo, dokáží lépe přeměnit ten světelný signál na ten elektrický vzruch.
7: Takže nejenom, že jste vypěstovali mikroskopickou část oka, vy jste ho i naučili vidět.
5: Tak v uvozovkách naučili vidět, protože zrak a vidění se odehrává samozřejmě až v mozku a ta detekce světla se odehrává v sítnici.
7: Světlo tak nemusí být jen podnětem, který fotoreceptory zachytí, může zároveň pomoct s jejich dozráváním. A právě zralější buňky by jednou mohly znamenat účinnější léčbu nemocí sítnice nebo dokonce umožnit její transplantaci. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
1: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Jedna z nejdůležitějších symbióz na planetě je podle vědců v ohrožení. V půdě pod severskou tundrou žijí houby, které pomáhají vřesovitým rostlinám získávat živiny a přispívají k ukládání uhlíku do půdy. Právě těchto hub ale kvůli oteplování podle nového výzkumu ubývá. Ohrozit to může ekosystémy arktické tundry, rašelinišť i horských vrcholů. Co to pro přírodu znamená? Nyní o tom budeme mluvit s půdním biologem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd Petrem Kohoutem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak pane Kohouté, mohl byste nejprve zmínit, o jaké houby vlastně jde a kde je najdeme? Jaký je to typ hub?
10: Jedná se o posluchačům pravděpodobně absolutně neznámé houby, jelikož netvoří klasické plodnice, ale jsou to velice významné houby z ekosystémového hlediska, protože oni pomáhají mykorýzním rostlinám, v tomto případě vřesovcovitým rostlinám, v příjmu dusíkatých látek, fosforu a podobně.
1: No, kdybyste to mohlo rozvést, proč jsou vlastně ty houby pro přírodu tak velmi důležité? Co se bez nich neobejde?
10: Jeden pohled je právě ten, že pomáhají svým hostitelským rostlinám, ale ten druhý, který je možná ještě významnější z pohledu ekosystému, tak oni hrají velký význam v ukládání uhlíku v půdě. Oni vlastně tyto vřesovcovité houby mají buněčné stěny, které jsou špatně rozložitelné a jejich růst neboli nabývání biomasy těchto hub vlastně vede k dlouhodobému ukládání uhlíku v půdách arktické tundry, v boreálních lesích a v dalších ekosystémech, například v horských ekosystémech a tak dále.
1: No ale proč, kdybyste mohl osvětlit ten mechanismus, proč právě vlivem oteplování jsou tyto houby v ohrožení?
10: My jsme v naší studii, která zahrnovala 30 000 lokalit z celého světa, vlastně přišli na to, že tyto houby jsou vázány na místa s relativně nízkou teplotou a slušným nebo dostatečným obsahem srážek. Jsou tedy vázány právě na ty místa, která jsou nejvíc ohrožena oteplováním. A my očekáváme, že s postupující změnou klimatu, s postupujícím oteplováním tundry vlastně budou tyto symbiotické houby a s nimi spojené i hostitelské rostliny ubývat, budou nahrazovány jinou vegetací, která ale není tak významná nebo nepřispívá tolik ukládání uhlíku.
1: No ale co to tedy udělá s tundrou? Máte už jako vědci, odborníci nějakou prognózu?
10: Máme prognózu, že vlastně úbytek těchto mykorýzních hub, těchto vřesovcovitých hub, může vést k Pravděpodobně dlouhotrvajícímu a pomalému, ale neodvratnému ubývání uhlíku v půdě, který vlastně pokud není v půdě, tak musí být někde jinde, a to, kde se ten uhlík objeví, je na snadě, objeví se v atmosféře v podobě CO2 skleníkového plynu.
1: Aha, a to je jednoznačné vysvětlení, jinak se to, ten mechanismus uhlíku odehrávat nemůže?
10: Ne, jinak se opravdu odehrávat nemůže. Ve chvíli, kdy dochází k půdní respiraci, neboli půdní organismy využívají organickou hmotu ke svému vlastnímu fungování, ke svému vlastní zdroj energie, tak jediné, kam se ten uhlík může ztrácet, je v podobě CO2 do atmosféry. Tam jiná neznámá v té rovnici není.
1: A pak vlastně naznačujete takovou jakoby řetězovou reakci nebo začarovaný kruh, čím víc toho bude přibývat, tím víc se bude oteplovat. Je něco...
10: Ano, bohužel tyto pozitivní zpětné vazby jsou časté.
1: No, zajímalo by mě, jestli je tedy vůbec nějaký postup, jestli existuje jakýkoliv nápad, jak úbytek těchto hub zpomalit.
10: Na tom upřímně řečeno ani nepracujeme, protože vlastně ten proces, který my popisujeme, je opravdu jako primární mechanismus. My nevíme, jak jinak stimulovat růst nebo nabohacení těchto ekosystémově důležitých hub v ekosystémech. Na to bohužel nemáme žádnou odpověď.
1: Tak tolik pro tuto chvíli Petr Kohout z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Mluvili jsme o důležitých severských vřesovcovitých houbách, které jsou v ohrožení. Díky za to a naslyšenou.
10: Děkuji, naslyšenou.
1: A to je i konec dnešní Vědy Plus. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská. Je 14 hodin. Právě začíná středeční odpolední plus. Přejeme příjemný poslech.
4: Český rozhlas plus.
1: Evropa vytrvá na svých klimatických cílech, posílí vztahy s Kanadou a omezí přístup dětí k sociálním sítím. To jsou jen některé z plánů, které dnes ve Štrasburku nastínila šéfka Evropské komise. Pokud uvažujete o práci profesionálního řidiče autobusu nebo kamionu, možná vás bude zajímat, že by se od příštího roku měla změnit ústní část závěrečné zkoušky. Čím dál víc Čechů se stěhuje z vesnic a menších měst na okraje Prahy, Brna a do dalších velkých obcí. Jak tyto obce zvládají příliv nových obyvatel? A vyprodané pražské Rudolfinum včera ve Stoje tleskalo rozhlasovým symfonikům. To vše nabízíme, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
11: Hezké odpoledne. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při tradičním projevu o stavu Evropské unie prohlásila, že Kanada má otevřené dveře k tomu stát se přidruženým státem. Přímo v Europarlamentu ve Štrasburku ji poslouchal taky kanadský premiér Mark Carney. Země je podle von der Leyenové pro Evropskou unii zásadním obchodním partnerem a obě strany sdílí podobný pohled na svět. Podrobněji projev šéfky Evropské komise rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzinu a také začala nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
12: Kancléř Friedrich Merz včera řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merze o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
11: Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil na 2%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Současně zpomalil pokles cen v zemědělství na 11,8%. Ceny stavebních prací meziročně stouply o téměř 4,5%. V meziročním srovnání ceny v uvedených odvětvích stouply. Italská ambasáda v Bělorusku a společnost VFC Global pozastavili žádosti o vydání nových víz. Reagují tak na srpnový incident na letišti v německém Lipsku. Bezpilotní stroj s výbušninou se tam objevil nedaleko ukrajinského letounu. Německá vláda z útoku obvinila Rusko. Moskva to odmítá. Mezi podezřelými jsou dva lidé z Ruska a Běloruska.
13: Podle německých médií, včetně například deníku Süddeutsche Zeitung, podezřelý původem z Běloruska cestoval do Schengenu na italské turistické vízum vydané Itali koncem dubna v Minsku. Italské bezpečnostní složky tvrdí, že tento podezřelý nevstoupil na italské území. Ministr zahraničí Antonio Tajani ze strany Forza Italia chce prověřit celý systém vydávání víz a zjistit, proč italský zastupitelský úřad v Bělorusku cestovní dokumenty vydal. Německý kancléř Friedrich Merz v září zdůraznil, že Rusko operaci na letišti v Lipsku připravovalo několik měsíců a že pouze dílem náhody a štěstí na místě nebyly žádné oběti. Moskva jakýkoliv podíl na útoku odmítá. Martin Balucha, Český rozhlas.
11: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Téma pro další vysílání odpoledního plusu. Americký prezident Donald Trump vzkázal, že dokud na Kennedyho centru ve Washingtonu nebude jeho jméno, neposkytne instituci peníze na rekonstrukci přidělené kongresem. Prezidentem jmenovaná správní rada rozhodla, že se centrum uzavře. Prý čelí bankrotu, protože soud zakázal instituci po Trumpovi přejmenovat. Fasádu budovy od června překrývá rekonstrukční plachta, která zahaluje i jméno prezidenta Kennedyho.
14: Demokratická poslankyně Joyce Bediová, která je členkou Rady centra, prohlásila, že Trump drží instituci jako rukojmí, a to jen proto, že na ní nesmí připojit své jméno. Je to podle ní přesně naopak. Návštěvníci přestali do této národní kulturní instituce chodit právě proto, že ji Trump v prosinci loňského roku přejmenoval po sobě. Tehdy zrušila svá vystoupení i většina umělců. Minulý týden ze stropu v hlavní hale spadla omítka a část budovy je kvůli tomu od té doby uzavřena. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Plusu. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
15: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy. Sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
11: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
16: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
11: Výzva Darujeme kroužky dětem potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. A ještě informace pro řidiče. Dálnice D6 z Chebu do Karlových Varů byla za sjezdem na loket neprůjezdná. Na 125. a 5. kilometru zasahují u nehody osobního auta. Před malou chvílí se podařilo obnovit provoz pravým pruhem a kolona se tak bude pomalu rozjíždět. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 196. kilometr. Osobní auta se zdrží asi půl hodiny a na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje na 4. kilometru, pomaleji se jede až na okruh k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi půl hodiny. Přejeme klidnou jízdu. A zatímco dnes má postupně pršet, zítra se čeká místy déšť na zpočátku na východě, jinak bude oblačno až polojasno, pouze ojediněle s přeháňkami, ale ochladí se na 19 až 22 stupňů, dnes je kolem 25. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A to 8 minut po 14. hodině, od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Evropa potřebuje nový mechanismus, jak zvládat kybernetické útoky, dronové incidenty a další hybridní hrozby. Ve výročním projevu o stavu Unie to řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a vyzvala k vytvoření vlastního evropského článku 4 o společné obraně na principu NATO. Von der Leyen mluvila také o partnerství s Kanadou, boji proti klimatické změně nebo omezení sociálních sítí pro děti. A její vystoupení ve Štrasburku sledovala naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Vítej ve vysílání.
17: Hezký den z Evropského parlamentu.
1: Zdeňko, tak jak by měl vypadat ten nový evropský mechanismus proti hybridním útokům?
17: Von der Leyenová prohlásila, že stále častější ruské hybridní útoky nespadají do definice ozbrojené agrese, která by aktivovala článek o společné obraně NATO. A tím pádem by tedy Evropa měla vytvořit vlastní takový mechanismus reakce na kybernetické útoky, dronové incidenty a tak dále. Pokračuje von der Leyenová.
18: Jinými slovy, potřebujeme mechanismus, který by doplňoval článek 4 NATO. Domnívám se, že je čas na vlastní článek 4 pro Evropu, tedy na společný krizový bezpečnostní protokol. Po spuštění jedním státem by se všechny členské země měly sejít a koordinovat evropskou reakci s cílem odradit od další eskalace.
17: Von der Leyenová uvedla, že v dlouhodobém horizontu by Evropská unie měla směřovat k nové bezpečnostní radě ve formátu lídrů Evropské unie, Velké Británie, Norska či Ukrajiny. V podstatě tam vyjmenovala všechny členy NATO, kromě Spojených států.
1: No a ten její projev sledoval přímo ve Štrasburku i kanadský premiér Mark Carney. Jaký vzkaz vyslala šéfka komise právě k němu?
17: Von der Leyenová Kanadě nabídla, aby se stala vůbec prvním přidruženým členem Evropské unie. Zdůraznila, že Evropa i Kanada sdílí pohled na svět v mnoha oblastech, od bezpečnosti a situace v Arktidě po umělou inteligenci. Proto mají vybudovat ještě pevnější spojenectví.
18: Toto není partnerství proti někomu třetímu, ale pro naše společné posílení. Chceme vztahy s Kanadou posunout na nejvyšší možnou úroveň. Milý Marku, rádi bychom s vámi spolupracovali na otevření dveří Kanadě k tomu, aby se stala prvním přidruženým členem Evropské unie.
1: Takže tolik von der Leyen. A jaké další plány má šéfka komise v tom ostře sledovaném projevu? Co konkrétně ještě oznámila?
17: Ona zdůraznila, že Evropa musí dál plnit své klimatické cíle. To letošní horké léto plné požárů označila za léto pravdy. Komise prý v říjnu představí nový rámec pro klimatickou odolnost, který určí nejzranitelnější území v Evropě a vyhodnotí, jak tam řešit ta rizika spojená s klimatickou změnou. Jedním z nejočekávanějších témat bylo také omezení sociálních sítí pro děti. Ty by měly podle toho dnešního oznámení von der Leyenové být do 13 let úplně zakázané, od 13 do 15 pak povolené pouze zcela pod dohledem rodičů. Jak konkrétně to technicky má fungovat, tak to bude jasnější zítra, kdy má Evropská komise představit konkrétní legislativní návrh.
1: Zdeňko, a projev ve Štrasburku sledovala také většina českých europoslanců. Jak vystoupení šéfky komise hodnotí?
17: Například europoslankyně Jaroslava Jermanová z Hnutí ANO uvítala pouze zmínku o jádru jako čistém zdroji energie, ale jinak byl podle ní ten projev celý špatný. Nabídku Kanadě Jermanová vnímá jako provokaci Spojených států a odmítá i nápad na vznik Evropské obranné aliance.
19: To, co mi tam vadilo nejvíc, tak všemi těmi body vlastně prolínala taková ta snaha o větší federalizaci Evropy, v podstatě zbavení některých suverénních rozhodnutí jednotlivých států.
17: Z jiné perspektivy ale rovněž kriticky hodnotí projev také pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
20: Já jsem již zažila mnoho projevů Ursuly von der Leyen a tento mi přišel nejprázdnější z hlediska konkrétních kroků. Jeden z nejzásadnějších konkrétních kroků, které tam zazněly, je vytvoření zcela nového asociovaného členství, to právně zatím neexistuje, pro Kanadu. Ale například do toho vůbec nezahrnovala Ukrajinu.
17: Podle europoslance ODS Alexandra Vondry ten projev znovu ukázal velký rozdíl mezi ambiciózními sliby a realitou. Von der Leyenová mluvila o konkurenceschopnosti a autonomii a kritických surovinách, ale Evropa podle Vondry zůstává pomalá a často neschopná jednat. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09 ten uvítal to avizované utužení partnerství s Kanadou.
1: Tak tolik Zdeňka Trachtová ze Štrasburku. Děkujeme, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
1: A ještě dodám, že s europoslanci, včetně Markéty Gregorové, budeme o projevu mluvit i po 16. hodině. No a téma neopouštíme. V dalších minutách navážeme s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladmanovou. Dobrý den, vítejte v Odpoledním plusu.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: My děkujeme, že nám poskytnete rozhovor. Povězte, jakou váhu vůbec přikládá zprávě přednesené Ursulou von der Leyen sama Evropská komise. Za jak vážný vzkaz ji považuje, nebo jak vážně by měla být brána a interpretována?
21: Tak pro nás, kdo pracujeme přímo v Evropské komisi, je to vlastně nastavení naší práce na další rok, takže pro nás je to vlastně ten koncept a strategie toho, čemu se budeme nadále věnovat. Ale ona samozřejmě to předkládá také evropským poslancům a samozřejmě členským státům, které tvoří Evropskou unii a zástupci a vlády členských států, kteří vlastně vytváří politiky Evropské unie, by tam měli najít to, co v té Evropskou komisi vkládají.
1: Co byla, anebo byly, případně dvě, tři z vašeho pohledu ty nejzásadnější teze. Je to mechanismus reakce proti hybridním útokům, anebo je to něco jiného? Co bylo to hlavní?
21: Já myslím, že ta nejzásadnější zpráva, kterou chtěla paní předsedkyně přenést, byla, že jako Evropa jsme silnější, než si často myslíme a uvědomujeme. Že máme obrovský potenciál, ale že ho budeme moci využít jenom pokud budeme spolupracovat a budeme jednat společně. Tady zaznělo, že někdo z evropských poslanců se vyjadřoval směrem k větší federalizaci. Tam takové slovo samozřejmě vůbec nepadlo. Naopak tam šlo několikrát vlastně do hloubky o tom, že jsme každý jiný, každý má svoje nějaké charakteristiky, ale že i ta jinakost nás spojuje, protože máme ty společné hodnoty, na kterých Evropská unie stojí a na kterých jsme se v roce už o toho roku 48, ke kterému ona se vrátila. Takže vlastně na nich jsme potom postavili celý ten evropský projekt.
1: No, vaše slova znějí velmi líbivě, aspoň mně, ale také se tam objevila kritika loutek autoritářských režimů, ať už jde o ultranacionalisty, odpůrce evropské jednoty či šiřitele dezinformací. Nakolik vlastně je dnešní komise vedená Ursulou von der Leyen jaksi připravená jít do boje s těmi, kdo tu jednotu a ty evropské hodnoty rozkládají?
21: To byla právě síla jejího poselství, kdy ona trvala na tom, že my nejsme naivní, že si vlastně uvědomujeme, že ty nebezpečí a ta mimořádná doba, ve které teď žijeme, že to nepřichází pouze zvenku, mimo Evropskou unii nebo mimo evropský kontinent, ale také zevnitř. Ona právě mluvila o tom, jakou si neúnavnou energií, že si musíme tedy vybrat, v jaké Evropě chceme žít a ona stojí za tím, že prozatím tedy jsme Evropa silná, že máme obrovský jednotný trh, že máme silné instituce, že máme velikou kapacitu technologickou a ekonomickou a že už jsme vlastně prokázali za ty dekády, kdy evropský projekt funguje, že dřívější nepřátelé se mohou stát vlastně spojenci a společně benefitovat z toho, že spolupracují.
1: No, já tímto chválihodným slovům rozumím, ale kdo by si je měl vzít nejvíc k srdci? Komu primárně byly slova šéfky komise a jí artikulované výzvy určené?
21: Tak všichni, kdo vytváří Evropskou unii, to znamená občané Evropské unie, samozřejmě představitelé členských států a také europoslanci. Takže pro všechny, kdo jsou jako jednotní v těch společných hodnotách, na kterých jsme ten evropský projekt postavili, tak tomu to bylo určené, že vlastně nesmíme to vzdávat, že to naše úsilí, které trvá už několik dekád, že může být završeno ještě dalšími úspěchy, ale že je proto potřeba něco udělat. A ona tam načetla v konkrétních konturách, co je proto potřeba udělat, věnovala se tam těm těm oblastem, o kterých jste již mluvili. A vlastně tam byla ta i zajímavá chvíle o zvláštním vztahu s Kanadou a s tím, že vlastně pokud se spojíme s těmi spojenci, se kterými máme stejný plán, se kterými vidíme ten svět stejně a stojíme na demokracii, takže v tom dnešním rozbouřeném světě můžeme obstát a vlastně vyhrát.
1: Česká republika vstoupila do Evropské unie před více než 20 lety, ale stále v rámci toho společenství jsou vidět určité rozdíly, například mezi východními a západními zeměmi. Odrážel projev šéfky komise a myslím teď hlavně tu kapitolu okolo bezpečnosti a obrany. Odrážel dostatečně obavy, které sdílejí hlavně východní členské země, tedy obavy z možného ruského napadení NATO a tedy i unijních zemí? Panuje tady ta jednota jednoznačně, nebo ne?
21: Ano, od začátku té plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu, tak Evropská unie a zejména tady předsedkyně von der Leyen opět s takovou jako neutuchající a neúnovnou energií opakuje, že stojíme na straně Ukrajiny a že si uvědomujeme tu potřebu je podporovat, protože tím vlastně Ukrajina pomáhá i nám, aby tedy neproběhl, nebo pokud by proběhl, tak samozřejmě z jakých okolností útok na některou z členských zemí Evropské unie. Ona se v tom svém projevu věnovala poměrně hodně otázce bezpečnosti a obrany. Na prvním místě samozřejmě zmiňovala Ukrajinu a samozřejmě další pomoc, jako tedy humanitární.
1: Tak no a je teď další... Evropská unie připravená na eventuální napadení některého z východních zemí na to, některého z těch států, jak už je to Pobaltí nebo Polsko?
21: Tak těch už skoro 5 let, kdy tedy trvá válka ruská proti Ukrajině, tak se Evropská komise snaží podporovat členské státy v tom, aby více spolupracovali v tom obranném sektoru. Nemá to být samozřejmě na úkor Severoatlantické aliance, ale naopak jako takový doplněk vlastně posílit evropské nebo to unijní křídlo právě uvnitř Severoatlantické aliance. A k tomu všechno směřuje, ke tomu společným nákupům obranných kapacit. Jako existuje spousta iniciativ, asi na to teď nemáme úplně čas, ale ta jedna nová, kterou tedy oznámila dnes paní předsedkyně, se právě týká toho potenciálního vytvoření Evropské obranné rady, která by vlastně byla něco podobného, jako je článek 4 smlouvy o Severoatlantické alianci, a o tom jste mluvili s paní kolegyní Trachtovou.
1: A budeme mluvit ještě i po 16:00 s našimi europoslanci. Pro tuto chvíli moc krát děkuji Monice Hladmanové, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
21: Také děkuji, naslyšenou.
1: Naladili jste si Odpolední plus, je 14:20. Budoucí řidiči autobusů a kamionů čekají nové závěrečné zkoušky. Ministerstvo dopravy změní jejich ústní část, budou v ní nové otázky. Resort tak chce zmodernizovat závěrečné přezkoušení, které by mělo odpovídat současným technologiím ve vozidlech. Změny by měly začít platit od příštího roku.
0: Sada otázek určených pro řidiče autobusů a kamionů se změní po víc než čtvrtstoletí. Nová bude ústní část zkoušky, ve které se prověřuje ovládání a údržba vozidel. Uchazeči o skupiny C, D a E už nebudou muset odpovídat na otázky, které se týkají dnes už zastaralé techniky. Pokračuje Antonín Vohradský z odboru řidičů a evidence vozidel ministerstva dopravy.
2: Snížili jsme nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál, ale ne, aby se po něm požadovalo, že bude něco rozebírat, opravovat a podobně.
0: Naopak řada otázek přibude.
2: Některé se věnují, řekněme, ekologii provozu vozidla. Podrobně chceme, aby byl vlastně ten princip fungování filtru pevných částic, aby řidič chápal, jakým způsobem má s vozidlem jet za účelem dobrého fungování čištění filtru pevných částic. Zařadili jsme otázku, která se týká alternativních pohonů, ale hlavně vysvětlit, jaký smysl ty pohony mají, jaká jsou případně omezení.
0: Žák by tak měl podle ministerstva při zkoušce nově prokázat spíš znalost souvislostí místo suchého popisu. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by změna měla přispět k většímu zatraktivnění povolání řidiče, kterých je na trhu nedostatek.
22: Otázky, které jsou tam z dob z Vazarmu, neboli z 90. nebo z 80. a dneska absolutně nevnímáme jako opodstatné a stěžují vlastně ochotu vůbec si udělat řidičák, budou vyškrtnuty nebo nahrazeny ať jsou tam věci, které požaduje doba a které uživatel potřebuje znát.
0: Návrh teď ministerstvo posílá do mezirezortního připomínkového řízení. Jeho účinnost plánuje od začátku příštího roku. Změnu vítají i autoškoly. Podle jejich asociace je ale klíčové zatraktivnit nejen závěrečnou zkoušku, ale i samotnou výuku.
3: Nyní si vyzkoušíte samostatnou kontrolu vozidla. Vaším úkolem je najít 3 závažné nedostatky, které mohou ohrozit bezpečný provoz.
0: Tohle je ukázka z virtuální reality, kterou asociace autoškol nabízí svým členům k výuce. Už teď do ní připravuje nové scénáře podle aktualizovaných otázek, pokračuje předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
6: Dneska moderní technika funguje tím způsobem, že spousta technologických a věcí, které i on má používat, je skryta, je pod nějakým deklem, je pod šasím toho stroje. No a my dokážeme za pomoci moderních virtuálních prostředků ten autobus různě rozřezávat. Dokážeme velmi jednoduše popisovat některé prvky, u kterých on není schopen si dobře představit, jak třeba fungují.
0: Teď uchazeče komisaři zkoušejí ústně u modelů nebo výcvikového vozidla. I formu zkoušky by chtělo ministerstvo dopravy v příštích letech modernizovat. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: A na řadě jsou zprávy z ekonomiky. Navýšení důchodu by v příštím roce mělo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury dosáhnout ideálně 5 až 600 korun. Možností je i jednorázová částka. Více než 60 českých firem dosud splnilo kvalifikační požadavky korejské společnosti KHNP na potenciální dodavatele pro výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Německé firmy výrazně investují v Číně, i když je země považovaná za obtížného obchodního partnera. Investic do Spojených států naopak ubývá, vyplývá z analýzy údajů Německé centrální banky. Už 11 let není Jesenice u Prahy největší vesnicí v Česku. Rozrostla se natolik, že v roce 2015 oficiálně získala status města. Ani to však nezastavilo prudký rozvoj obce kousek za jihovýchodní hranicí Prahy. Městem se stala s 8 000 obyvateli. Loni už jich měla ale přes 10 500. Podobně překotně se rozrůstají i další obce v okolí velkých měst. A právě tam se také v Česku nejvíce stěhují lidé a nejvíce se tam také staví. Kolik tamní bydlení dnes stojí a jaké jsou překážky dalšího rozvoje? Právě o tom teď budu mluvit s Tomášem Měníkem z naší ekonomické redakce. Vítej, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
1: Tak je, Tomáši, Jesenice názorným příkladem toho, kam se dnes lidé v Česku stěhují?
8: Je téměř vzorovým příkladem. Počet obyvatel této obce začal prudce růst už v 0. letech a za posledních 22 let se víc než strojnásobil. Podobně to ale vypadá i jinde, říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu.
23: Nejčetnější je dlouhodobě stěhování mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem, které zahrnuje až čtvrtinu mezikrajského stěhování. S velkým odstupem pak na 3. a 4. místě jde o proud z Ústeckého a Jihomoravského kraje do Prahy.
8: V absolutních číslech to bylo podle statistiků loni tak, že z Prahy do Středočeského kraje se odstěhovalo přes 17,5 tisíce lidí, opačným směrem téměř 11 tisíc lidí. A potom z Jihomoravského kraje, včetně Brna, se do Prahy přesunulo zhruba 2 tisíce lidí.
1: No a jak se s takovými přílivy lidí obce vypořádávají?
8: Někdy je to pro ně velmi náročné. Hlavně, aby stíhali doplňovat veřejné služby a infrastrukturu adekvátně k přílivu lidí. Na některých místech, jako byly například v minulosti Říčany u Prahy, proto radnice zavedla třeba částečné stavební uzávěry, aby další development přibrzdila. Radka Vladiková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí a jesenická zastupitelka, která letos znovu kandiduje, říká.
24: Ten rozvoj je důležitý, musí být ale vyvážený, aby ta veřejná služba, kterou občané chtěli, šla ruku v ruce s tím rozvojem těch míst k bydlení, případně pracovních příležitostí.
8: U satelitů velkých měst typu Prahy, Brna či Plzně bývá podle Vladikové největší problém doprava v ranní a odpolední špičce. Lidé taky podle ní vyžadují infrastrukturu 21. století. To nejsou už jenom školy, školky, lékař a možnost po práci nakoupit, ale třeba i vysokorychlostní internet.
1: No a daří se stavět dostatek nových bytů a domů, tedy nejenom v těch nejžádanějších lokalitách?
8: Staví se, ale zdaleka to nestačí. Podle údajů ČSÚ bylo v Česku od letošního ledna do července dokončeno 19 591 nových bytů. Vedoucí oddělení statistiky, stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová říká, že je to meziročně v tomto období nárůst o 1,5%.
5: Meziroční růst táhnou byty dokončené v bytových domech, jejichž počet se zvýšil o 27,5%. Nejde o nějaký konkrétní velký projekt, spíše více těch středních, zejména v Praze a dále pak ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Dokončování rodinných domů zatím vázne, protože zásoba rozestavěných rodinných domů je s ohledem na velmi nízké zahajování v předchozích letech malá.
8: To mimo jiné souvisí i s problémy kolem digitalizace stavebního řízení. A v Praze taky s chybějícím metropolitním plánem. Na ten se čekalo víc než 10 let a teprve letos v květnu ho zastupitelé schválili. Nejen v Praze si ovšem developeři stěžují také na dlouhé a pomalé povolovací procesy.
1: Tomáš, já teď k tomu nejvíc jaksi horkému tématu. Kolik teď vůbec nové byty stojí? Dosáhnou na ně třeba aspoň částečně mladé rodiny?
8: Právě dostupnost bydlení je v Česku opravdu tím velkým problémem. Rozdíly v cenách mezi jednotlivými lokalitami jsou ovšem propastné. Výkonný ředitel ve společnosti CEC Research Michal Vacek říká.
7: Nejdražším regionem zůstává jednoznačně Praha, kde se nabídkové ceny pohybují kolem 180 tisíc korun za metr čtvereční. Na druhém konci trhu jsou regiony severozápadních Čech. Například v Ústí nad Labem je to přibližně 52 tisíc korun za metr čtvereční. Rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější částí republiky je tedy přibližně trojnásobný.
8: Rychlému rozvoji okrajových částí měst, dostupnosti i cenám bydlením se bude věnovat čtvrteční debata Českého rozhlasu, která začíná v 17 hodin právě u Věsenici u Prahy.
1: Dodává Tomáš Jeník z domácí redakce, náš specialista na ekonomiku. Díky za příspěvek a naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Ravel, Debussy i jedna současná novinka. Takový byl program večerního koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu na festivalu Dvořákova Praha. V Rudolfinu vystoupil pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho a vstoupil tak do jubilejní z té sezóny.
9: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Pro hudebníky to tak byla výjimečná příležitost, stejně jako samotný začátek nové sezóny, říká Jana Švadlenková, která v orchestru hraje na Lesní roh.
10: Super, jako moc pěkná hudba to je. A uvědomujeme si, že ne každý orchestr už dožil stovky let a ta zodpovědnost je mnohem větší.
9: Nová skladba Jana Kučery si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut, ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
12: Ta skladba se mi líbila moc. Ne, že bych byla nějaký hudební fančmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
25: Vy jste tady s maminkou?
12: Ano, jsem tady s maminkou a vlastně chodíme na symfoniky docela pravidelně.
26: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky, krásně.
25: Pátý koncert to pro vás je Symfonického orchestru Českého rozhlasu?
26: Pátý, šestý. Pana, jak on se jmenuje, Grandi, tak toho vidíme poprvé, tak jsme spokojeni.
9: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba speciální koncert violončelistů berlínských filharmoniků nebo rodinný den, při kterém se budou moct děti seznámit s dějinami hudby od pravěku až po současnost. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Bylo půl třetí, následují zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Český rozhlas Plus.
11: Hezké odpoledne. Ministerstvo zemědělství připravuje úlevy pro zemědělce. Budou se týkat daňové a sociální politiky. Na konferenci Asociace samostatných odborů v Praze to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Úpravy budou součástí podnikatelského balíčku, který připravuje rezort průmyslu a obchodu a který má ulevit podnikatelům od administrativní zátěže. Slovensko, politicky rozdělené na dva nesměřitelné tábory, je podle slovenského prezidenta jedním z největších a nejnebezpečnějších problémů státu. Petr Pellegrini to řekl ve zprávě o stavu země, přednesl ji dnes ve sněmovně před poslanci a členy vlády. Polarizace se podle Pellegriniho prohlubuje a nezastavil ji ani pokus o atentát na premiéra Roberta Fica. Prezident ale taky ocenil některé kroky současné vlády, třeba v oblasti energetiky. Za důležitou pak označil loajalitu Slovenska ke klíčovým spojencům. Evropská komise navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Děti do 15 let by si mohly založit účet jen se souhlasem rodičů. Ve Štrasburku to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. V Bělorusku se na svobodu dostalo dalších 25 politických vězňů, oznámila to běloruská lidskoprávní organizace Vjasna a americký zmocněnec John Cole. Podle běloruské opoziční vůdkyně Světlany Cichanouské byli všichni převezeni do sousední Litvy. Propouštění následovalo po včerejším jednání mezi Koulem a běloruským autoritářským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Washington za to Minsku slíbil zrušení sankcí uvalených na dvě běloruské společnosti, tvrdí to běloruská státní agentura Belta. A netradiční a exotické okopaniny právě sklízí vědci z pokusné stanice Výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku. Experimentálně pěstují například batáty, jakon, topinambur nebo šťavelku. Chtějí zjistit, jestli by podobné plodiny bylo možné produkovat na Vysočině ve velkém s ohledem na klimatickou změnu. Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na 177. kilometru se zastavuje v koloně, pojedete až na 196. osobním autem, je to asi na půl hodiny. Na D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Loket,

0: severozápadu bude srážek i oblačnosti ubývat. Zítra bude pršet zpočátku ještě na východě, jinak bude oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. Noční teploty 15 až 11, denní 19 až 22. A teď už repríza pro a proti.
1: Vládní koalice hledá cestu, jak aspoň částečně snížit vysoký schodek státního rozpočtu na příští rok. Dvě vládní strany, hnutí SPD a motoristé sobě, chtějí ušetřit na školní inkluzi, tedy na začleňování dětí se speciálními potřebami. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura mluví o 3 miliardách korun. Souvisela by taková úspora s revizí inkluze, kterou si vláda vytkla ve svém programovém prohlášení? Mohl by stát poskytovat stejně kvalitní vzdělávání, pokud by výrazně ubylo asistentů pedagoga? A je jich hodně nebo tak akorát?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Tady se mnou ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová. Dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům.
1: A místopředseda téhož výboru, poslanec zvolený za motoristy sobě, Miroslav Krejčí. Dobrý den.
4: Dobré dopoledne.
1: A začněme od vás, pane poslanče. Jak by se podle vás v příštím roce dalo ušetřit právě na školní inkluzi?
4: Těch možností, které lze realizovat v uvozovkách z roku na rok, zase tolik není. Reálně se připravuje, a připravuje to pan ministr Plaga, takzvanou parametrizaci asistentů pedagoga, která má za cíl přestat zvyšovat ten, nebo zastavit ten narůstající počet asistentů pedagoga, případně ho trošičku snížit. Nicméně k nějakému výraznému zásahu do počtu asistentů pedagoga není možné. To snížení počtu není možné způsobit z měsíce na měsíc. Jsou potřeba legislativní změny, jsou potřeba primárně změny v systému školství a bavíme se s panem ministrem Plagou o tom, kdy a jak k těmto změnám půjde realizovat.
1: Tak jestli jsem tomu správně porozuměl, obracím se na vás, paní poslankyně, tak váš pan kolega z koaličních řad připouští, že na inkluzi nelze narychlo ušetřit hodně, ale něco přece jenom. Co vy na to?
3: Mě fascinuje, že každá strana před volbami říká, jak je pro ně školství prioritou a pak je to první oblast, kde se škrtá a kde se šetří. Pokud budeme šetřit na inkluzi nebo na pomoci dětem se specifickými potřebami, tak na to jako společnost doplatíme daleko více, protože máme jasně spočítané následky toho, kdy dítě například nedokončí základní školu, neuplatní se na trhu práce a náš stát potom takový člověk stojí daleko více než někdo, do koho investujeme v rámci kvalitního vzdělávání, pak se uplatní na trhu práce, je úspěšný, odvádí daně a žije normální život.
1: Pane poslanče, nehrozí v souvislosti s těmito úsporami, že dopadnou na děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
4: My se nesnažíme škrtat bezhlavě a to, co navrhujeme, není o tom, že mají být sníženy služby nebo snížena kvalita toho, co je těm dětem poskytováno. To by bylo prosté škrtnutí bez náhrady. Můžeme říct, že škrtneme všech 16 000 asistentů, ušetříme třeba 5 miliard, 8 miliard korun, ale v tu chvíli by to bylo přesně to, o čem mluvíte, ale to my nechceme.
1: No,
4: my
1: se vydáváme. Tomio Okamura hovoří o 3 miliardách korun.
4: Ano. No, to je jenom část asistentů a to se
1: to by
4: právě dostává.
1: Taky zásadní škrt.
4: To se dostáváme k tomu, o čem jsem chtěl mluvit, a to znamená optimalizace a zvýšení efektivity. My chceme snížit množství prostředků, které se vynakládají a zároveň zachovat nebo pokud možno ještě zvýšit služby, které za ty peníze stát do toho systému zajišťuje a dostává.
1: A už od příštího roku?
4: Ideálně. Nicméně to není skokový proces, to musí být postupný proces. A když si vezmete pana ministra Plagu, tak ten mluví od začátku o profesionalizaci asistentů, aby měli lepší vzdělání, dokázali těm dětem pomoci víc a bylo jich potřeba méně.
1: Paní poslankyně, připustila byste, že celý systém inkluze je možné přenastavit, optimalizovat tak, aby byl méně nákladný a současně zajišťoval stejné služby pro děti, ne-li lepší, jak naznačil pan poslanec?
3: Optimalizovat systém a nastavit inkluzi je zapotřebí, ale já se obávám, že tady neušetříme, obzvlášť proto, že od začátku je inkluze podfinancovaná. My jsme tady roky čekali na financování školy.

0: školních psychologů, sociálních pedagogů, speciálních pedagogů. Například já jako radní města Ostravy jsem posledních 7 let tyto pozice dofinancovávala z městského rozpočtu, protože vím, jak ty pozice jsou důležité.
1: Takže my tady říkáme o inkluzi. Promiňte, když hovoříte o podfinancovanosti celého systému, tak vy tam nevidíte prostor pro úspory, ale naopak tam vidíte nedostatky.
0: Ano, naopak vidím nedostatky, jak kvituji parametrizaci asistenta, protože nyní je asistent pedagoga přidáván dítěti se speciálními potřebami. Jakmile dítě odejde ze školy nebo se s ním něco stane, tak s ním odchází asistent. Proto školu je to velmi nestabilní prostředí, takže jsem ráda, že nyní budou mít asistenty pedagoga na školách fixně a nebude tady asistent putovat, odcházet a měnit se s dítětem, které třeba odejde ze školy. To je určitě dobrý krok a zároveň to dává nějakou jistotu a stabilitu tomu financování. A já bych byla ráda, abychom dali školám a pedagogům opravdu podmínky k tomu, ať můžou dělat kvalitní práci, ať 100% financujeme odborné pozice, které jsou důležité, které máme vyzkoušené a mezi ně patří i asistent pedagoga. Jak bude parametrizace vypadat, uvidíme. Tento krok kvituji, ale určitě neušetříme.
1: Když, pane poslanče, vláda i ve svém programovém prohlášení označuje školství za prioritu, nedávalo by smysl, aby na začleňování dětí se speciálními potřebami dávala víc peněz, ne míň?
2: Co se týká rozpočtu školství, tak všichni víme, že musíme pracovat s tím, co máme, a já nesouhlasím s tím, že všechny neziskové organizace křičí do světa, dáváte o 0,5% nebo o 1% na školství méně, než je průměr OECD. My máme jiné daňové zatížení v České republice, než mají jiné země, a nelze to srovnávat jednak jedný.
1: Držme se nicméně inkluze, což je naše dnešní téma, prosím.
2: Co se týká inkluze, tak v tom systému školství je otázka, jaké peníze označíme na to, že jdou na inkluzi, jaké na to nejdou. Není tam jednoznačná metrika, co se do toho počítat dá, co se do toho počítat nemusí, ale to, co jsem chtěl říci, je, že rozpočet školství je nějaký balík peněz, se kterým musí pan ministr pracovat a zajistit ty potřeby, které školský systém musí zajistit.
1: To jistě, a ministr Plaga naznačuje, že by chtěl v příštím roce na školství peněz víc. Každopádně, ať přece jenom tu naši diskusi konkretizujeme. Rozumím tomu správně, pane poslanče, že za vás, jakožto za motoristy, za které vy jste byl zvolený, je zkrátka asistentů pedagoga v České republice příliš mnoho?
2: Pokud to řekneme ve zkratce, tak ano, my chceme snížit počet asistentů pedagoga a zároveň zajistit zachování služeb, které poskytují dětem.
1: Dobře, paní poslankyně, nemáme příliš mnoho asistentů pedagoga, nedošlo skutečně především v těch posledních letech k nekontrolovanému nárůstu asistentů na školách?
0: Určitě nemáme mnoho asistentů pedagoga. Jak jsem říkala, kvitují nové nastavení parametrizace a to, že bude asistent pedagoga přidělován škole a ne dítěti. To je určitě dobrý posun. Já chci říct, že jak slyším tady pana kolegu, ale slyším i pana Okamuru nebo pana Šťastného, to jsou při vší úctě všechno lidé, kteří neznají praxi. Já jsem ve školství byla 20 let, já vím, jak vypadá škola, já vím, jak vypadá běžná výuka.
1: Dobře.
0: Máme čím dál tím více dětí se specifickými potřebami.
1: Dobře, ano, to skutečně ukazují data. Potřebujeme tedy podle vás zhruba těch 37 tisíc asistentů pedagoga.
0: Potřebujeme, stejně jako potřebujeme další odborné pozice, protože ta situace ve školách se zhoršuje a učitelé sami toto nedokáží zvládnout, tak aby se starali o děti, o výchovu, o well-being a zároveň ještě učili.
1: Pane poslanče, toho jste si vědomí, že přibývá podle průzkumu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a tedy i dětí, kteří budou potřebovat ta podpůrná opatření, která zajišťuje asistent pedagoga?
2: Samozřejmě, je klíčové si říct, jaké jsou všechny ty speciální vzdělávací potřeby, protože běžně do toho se lidé snaží zařazovat poruchy učení, což jsou dyslexie, dysgrafie a podobně. Nicméně většina z těchto uspůsobení nebo znevýhodnění nejsou případy, kdyby u těch dětí měl sedět asistent. Máme více než 50 tisíc dětí s poruchou učení a dalších více než 50 tisíc dětí s nějakýma jinýma vzdělávacíma potřebama.
1: Paní poslankyně, potřebují skutečně všechny děti, které dnes mají asistenty pedagoga, takto intenzivní pomoc?
0: A tady bych ráda reagovala jak na vás, tak na pana kolegu. To je přesně to neporozumění systému. Dneska dítě s dyslexií nemá asistenta pedagoga. Jo, to znamená, že máme spoustu dětí, které mají abnormality, ať to jsou talentované děti, o které se potřebujeme postarat, tak děti například se specifickými poruchami učení, ale neříkejme, že dítě s dyslexií má asistenta pedagoga. Asistenta pedagoga dostávají děti na 3. až 5. stupni a tam dyslexie vůbec nepatří. Takže to je to neporozumění tomu systému. Asistenta pedagoga dostávají opravdu diagnostikované děti, u kterých víme, že si ve škole sami neporadí.
1: Pane poslanče, to uznáváte?
2: Jasně, já jsem neřekl, že dítě s dyslexií má asistenta. Já jsem říkal, že do této skupiny, o které se mluví, patří polovina dětí s poruchou učení. A kdybych měl další prostor, tak dořeknu, že tato skupina...
1: To řekněte to teď.
2: Asistenty mít nemá a nepotřebuje. To patří právě do té druhé skupiny, kde už jsou i ty děti s mentálním postižením, s poruchama chování, závažný vady řeči a podobně další zdravotní postižení. Tam už je to potom samozřejmě k diskuzi, kdo musí, kdo nemusí. A my vlastně od začátku vlády, od vzniku programového prohlášení vlády prosazujeme a říkáme, že je potřeba zvýšit kapacity speciálních škol. Chceme, aby všechny děti s mentálním postižením dostaly speciální péči v konkrétní škole, která na to bude specializovaná, a v tu chvíli ty asistenti, kteří jsou na ně vázaní v základních školách, nebude jich potřeba tolik, protože buď budou mít ve speciální škole speciálního pedagoga, který nepotřebuje asistenta, eventuálně podle množství těch žáků ve třídě tam může být jeden asistent na více dětí.
1: Tak, teď skutečně pan poslanec připomněl to, co stojí v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše, a sice, že budou posilněny kapacity speciálních škol, to znamená, že by tam měla být, když to řeknu ošklivě, přesunuta část těch dětí se speciálními potřebami ze škol běžných. Paní poslankyně, vaše reakce na to?
0: Ty kapacity určitě potřebujeme, například v Praze a okolí nejsou dostatečné ani nyní, takže ani nyní děti, které do speciální školy mají chodit, nemají místo, takže částečně s tím posílením kapacit souhlasím. Na druhou stranu, my jsme se zavázali k inkluzi, jsme součástí Evropské unie a inkluze dětí se specifickými potřebami je něco, co po nás Evropská unie vyžaduje a co je žádoucí. Na základní škole spíše opravdu vychováváme, je to socializační proces. Ty děti se sice učí nějaké základy, ale zároveň se učí být spolu, akceptovat odlišné děti, a já bych ráda připustila a zároveň připomněla, že inkluze nejde jenom z té jedné strany, to znamená péče o děti se specifickými poruchami, ale také o talentované děti, které zanedbáváme. A jenom poslední glosa, pokud navýšíme počet speciálních škol a opravdu tam hodíte problémové děti, se kterými si nyní neumíme poradit, protože nemáme asistenty a nemáme tu odbornou pomoc, tak to určitě rozpočet nesníží, ale naopak zvýší, protože celá speciální škola stojí daleko více než konkrétní odborná pomoc na stávající škole a nepřispěje to naší společnosti jako celku, protože na té základní škole jde opravdu o vzájemné soužití.
1: Než budeme pokračovat a než vás, pane poslanče, nechám zareagovat, tak bych jenom připomněl, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová, a místopředseda tohoto výboru, poslanec za motoristy sobě Miroslav Krejčí.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane poslanče, máte samozřejmě prostor zareagovat. Já bych to jenom připomněl a možná spojil s tím, co tady před chviličkou paní poslankyně připomněla a co souvisí i s argumentací ministra školství Roberta Plagy, protože on upozorňuje na to též, a sice, že pokud budou děti ve speciálních školách ve větším počtu, bude to 3x dražší než inkluze na jednotlivce. Inkluze podle ministra Plagy je levnější nežli umístění dítěte ve speciální škole. Jste si toho vědom?
2: Pokud mluvíme o trojnásobku ceny, tak ten trojnásobek není vzhledem k inkluzi, ale vzhledem k ceně žáka v běžné škole. Nicméně do toho se nepočítají asistenti pedagoga. Takže pokud běžný žák v běžné škole stojí 100 000 korun na rok, plus minus pár tisíc, tak na speciální škole to je něco mezi 250 a 300 tisíci korunami.
1: Čili pořád je to výrazně víc.
2: Je to více, ale k těm 100 tisíci korunám musíte přidat náklady na asistenta a náklad na asistenta je v řádu 500 000 korun na asistenta. A
1: když takže máte, vy tvrdíte když opak toho, co říká ministr školství, že inkluze je dražší než umístění dítěte ve speciální škole.
2: Současně nastavená inkluze opravdu může být dražší, než je to, co navrhujeme.
1: Popíráte tedy ta čísla z ministerstva školství?
2: Já jsem čísla řekl. 100 tisíc stojí běžný žák, 250 až 300 tisíc stojí dítě ve speciální škole. Jsou to čísla, které platí rozpočet ministerstva školství. K tomu jsou nižší desítky tisíc nákladů zřizovatelů.
1: Paní poslankyně, tak jak to tedy je s tou nákladností inkluze ve srovnání s tím, kolik stojí umístění dítěte ve speciální škole?
0: Ta čísla, která uvádí pan poslanec, jsou zkreslená. Ministerstvo školství posílá zřizovatelům dotaci na žáka a v té dotaci na žáka jsou zahrnuté všechny záležitosti, stejně jako v platech učitelů. Těch 100 tisíc je opravdu suma na hlavu,
1: tedy, promiňte,
0: průměrná, která započítává všechny platy, včetně těch asistentů pedagoga a dalších věcí.
1: Chtěl doptat,
0: jo, takže to není pravda.
1: Tam už se počítá z platy pro asistenty
0: pedagoga. Takže zatímco na tu běžnou školu jde 100 tisíc, na tu speciální školu jde 300. Nemůžeme tady do těch 100 tisíců ještě připočítávat nějaké další náklady, protože to je zprůměrované finance na jednu hlavu, což znamená, že nějaké dítě nepotřebuje asistenta, takže na něj jde de facto jako méně peněz. Ale těch 100 tisíc na hlavu je tak, takže já si myslím, že tady jako počítáme oba dva každý jinak a spíše se schyluji k názoru pana ministra Plagy, který ta data má a ví, a já z pozice člověka, který ty finance na školy rozdával a sledoval, s tím souhlasím.
1: Pane poslanče, tak počítáte oba každý jinak a vy počítáte jinak než ministr Plaga?
2: Já mám číslo z ministerstva školství a dostal jsem informaci, že asistenti v tom započítání nejsou. Proto jsem si to dovolil říci.
1: Zeptám se vás jinak, ať nehovoříme jenom o číslech. Souhlasíte s ministrem Plagou, že většina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do speciálních škol nepatří, ale že by měly být ve školách běžných?
2: Samozřejmě, protože většina žáků patří do skupiny poruchy učení, případně sociální nebo jiné zdravotní znevýhodnění. A tyto děti opravdu nepatří do speciálních škol.
1: Tady se shodnete, paní poslankyně.
0: Určitě ano, ale i část těchto dětí ty asistenty potřebuje.
1: Jak velká část?
0: Tak statisticky vám teď neřeknu, ale z praxe vím, že děti, které mají asistenta pedagoga, ho opravdu potřebují.
1: Už jsme se tady toho dotkli, že v současnosti probíhá postupně revize inkluze, kterou si vláda Andreje Babiše vytkla ve svém programovém prohlášení. Je to, pane poslanče, systémové teď říkat, potřebujeme na inkluzi co nejdřív ušetřit, když ta revize inkluze ještě nedoběhla?
2: Tak primárně jsme v okamžiku, kdy řešíme státní rozpočet pro příští rok, který má neuvěřitelně velký schodek a hledáme cesty, jak ten schodek snížit v případech, kdy není potřeba legislativní změna. Pokud je legislativní změna potřeba, tak prakticky ten schodek v tuto chvíli snižovat nelze. Můžeme ty změny udělat během následujících měsíců a potom mít menší schodek reálný, ale nezpůsobí to odsouhlasení nižšího schodku.
1: Kolik je realistické, pane poslanče, ušetřit na začleňování dětí už od příštího roku?
2: V tuhle chvíli, tak jak co je to namyšlené a co je možné, tak je to v řádu, předpokládám, nízkých jednotek miliard, reálně třeba 1-2 miliardy, což odpovídá snížení počtu asistentů pedagoga, tak, jak je navrženo s parametrizací.
1: To znamená, o kolik by jich ubylo?
2: Myslím si, že pan ministr Plaga přišel s číslem asi kolem 2,5 tisíce asistentů.
1: Tak to by nebyla zas tak radikální změna, paní poslankyně, nemyslíte, vzhledem k tomu, že se uvádí, že ve všech školách je asistentů pedagoga přes 37 tisíc, kdyby jich ubylo, dejme tomu, o 2 nebo o 3 tisíce?
0: Já jsem říkala, že s tou parametrizací víceméně souhlasím, že je pozitivní. My jsme se tady ale celou dobu bavili o úsporách, které tato vláda prosazuje v rámci školství a chci podotknout, že pokud nebudeme investovat do vzdělání, jakože teď už je v deficitu, tak se nám to vrátí, protože my tady řešíme minimální mzdy, řešíme tady, jaký typ zaměstnání, jaký typ výplaty lidi mají a s čím menším a kvalitním vzděláváním budeme mít montovny, ne mozkovny a neposuneme jako společnost se vůbec nikam dál. Finsko, Estonsko investuje do školství, investuje daleko více než průměr OECD a vrací se jim to jak v HDP, tak v hospodaření státu. A já na to chci upozornit, protože jakýkoliv škrt v podfinancovaném školství je špatně.
1: Ale k tomu vy, pane poslanče, už jste se vyjadřoval, že nesouhlasíte s tím tvrzením, že bychom jako Češi na školství dávali málo.
2: Je to o té přidané hodnotě toho školství. Poslední dobou proběhly titulky, že dáváme na školství málo a dostáváme z toho strašně moc, nebo relativně hodně v porovnání s ostatními. Některé státy na tom jsou lépe, některé státy a jejich poměrně dost na tom jsou hůře, ale to nejsou věci, které se dají vyřešit lusknutím prstu ze dne na den. Já říkám, potřebujeme nastoupit na cestu, která reformuje naše školství natolik, aby bylo levnější a zároveň lepší. Dokážeme toho dosáhnout využitím technologií, které máme k dispozici.
1: Mimochodem ještě k těm číslům, ať je definitivně doprobereme. Vy jste řekl, že by mělo ubýt 2 500 asistentů pedagoga v průběhu příštího kalendářního roku, pokud tomu rozumím správně, pokud jsem to správně zachytil. A na tom si myslíte, že lze ušetřit miliardy korun?
2: Jestli dobře počítám, tak 2 500 asistentů pedagoga je zhruba 1 000 000 000 korun. Možná o něco málo více, nějaká 100 milionů k tomu. Nechci, abyste mě teď chytal za slovo.
1: Přestože celý ten systém asistentů pedagoga se odhaduje na 8 miliard ročně?
2: No, jestliže jste řekl, že jich je 37
1: tisíc.
2: Tak jedna věc jsou úvazky, jedna věc jsou asistenti. Protože úvazku je tam mnohem méně, tam je třeba 20, nevím, 4 tisíc plných úvazků, ačkoliv se o to dělí 37 tisíc lidí. Žiju v přesvědčení, že těch 2 500, o kterých se mluví, když se pracuje s rozpočtem, takže jsou úvazky, protože rozpočet pracuje s úvazky, ne s lidmi. A pokud by to bylo 2 500 úvazků, tak by to mělo být na úrovni někde nad miliardou.
1: Ať se na závěr vrátíme k revizi inkluze, kterou postupně prosazuje ministr školství Robert Plaga. Jestli jsem vám správně porozuměl, paní poslankyně, tak vy v zásadě ten směr nastavený ministrem Plagou vítáte. Je to dobrá změna.
0: Zatím jsme se vyjadřovali k parametrizaci, jak vytuji, že minulá vláda dala do školského zákona sociálního pedagoga, že v tomto rozpočtu jsme našli peníze na indexaci škol, což znamená pomoc školám, kde mají nejvíce i sociálně znevýhodněných dětí, ale řekněme si to na rovinu, školství je podfinancované, to jsou data, nejsou to zmínky, kvalita není zadarmo, máme spoustu srdcařů ve školách, takže ta úroveň vzdělávání neklesá, ale je otázka, jak dlouho bude. 130% průměrné mzdy tady vlády slibují roky, nic se neděje a ještě budeme škrtat.
1: Ale pokud jde o revizi inkluze, tak zatím vy, jakožto piráčtí poslanci a poslankyně, proti ní nemáte větší důvod vystupovat, protože některé vládní strany na začátku slibovaly úplné zrušení inkluze a to podle všeho se konat nebude.
0: Pokud bude revize znamenat podporu odborných pozic, podporu asistentů pedagoga a více peněz pro školy v rámci těchto potřeb, tak jsme samozřejmě pro.
1: Což vy můžete, jakožto místopředseda školského výboru, pane poslanče, potvrdit, že skutečně ta revize má tento cíl, který teď zmínila paní poslankyně?
2: My nemáme v úmyslu rušit speciální pedagogy, nemáme v úmyslu rušit psychology na základních školách, případně na středních školách, pokud někde jsou potřeba. Nicméně, tak jak jsem tady zmiňoval, máme v úmyslu výrazně redukovat počet asistentů.
1: A u toho skončíme pro tentokrát s místopředsedou výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslancem motoristů sobě Miroslavem Krejčím a členkou tohoto výboru poslankyní Pirátské strany Andreou Hofmanovou. Dámo a pane, děkuju vám za debatu.
2: Díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Od mikrofonu ve sněmovním studiu Českého rozhlasu se loučí Lukáš Matoška.
4: Prince Františka Schwarzenberga, šlechtice, politika a diplomata, představuje ve své knize český humorista a publicista Vladimír Škutina. Zaznamenal třeba jeho názory na vznik československého státu, na prohlášení české šlechty v době Mnichovské dohody, ale také vzpomínky na prvorepublikové politiky Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Masaryka nebo Edvarda Beneše. A uslyšíte i rodinné historky a humorné příběhy ze života ostatních šlechtických rodů.
3: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
5: The day of the jackal finally comes to an end.
6: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
7: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
8: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
3: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Je 15 hodin. Přejeme hezký den s odpoledním Plusem. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus.
9: Haagský trestní tribunál pro Kosovo potrestal Hašima Thaciho, bývalého prezidenta, čtvrtstoletím odnětí svobody. Vysvětlíme proč. Vláda chystá změny v možnostech umělého oplodnění. Na trhu s reprodukční medicínou však působí i premiér Babiš. Jak velký podíl na něm jeho kliniky mají? A k rizikům umělé inteligence přibylo další. Aktuálně se ukázalo, že jazykové modely si vytvářejí vlastní slang a lidé mu mohou přestat rozumět. I o tom budeme mluvit v této půlhodině. Po zprávách Moniky Vrchotové.
10: Pěkné odpoledne. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě.
11: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS2 musí být odloženy. ETS dvojka znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
12: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Český rozhlas.
10: Doplním, že v Bulharsku česká vláda taky nabídla prodej 8 nových letadel typu Skyfox a potvrdila dodání nových elektrických autobusů. Kosovský ex-prezident Hašim Thaci stráví 25 let za mřížemi, rozhodl o tom Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. Thaci ho uznal vinným z podílu na vraždách, mučení a nezákonném zadržování lidí během války v Kosovu v letech 1998 až 99. V té době byl vrchním velitelem kosovské osvobozenecké armády. Thaci veškerá obvinění odmítá. Reakce na dnešní verdikt Haagského tribunálu rozebereme v odpoledním Plusu hned po zprávách.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jím má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku v Česku, několik let působil jako novinář, měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
13: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
10: Několik desítek rybářů na jihu Francie zablokovalo ropný sklad. Další zabránili odjezdu trajektu na Korziku. Rybáři se stěžují na rostoucí náklady a menší výnosy kvůli vysokým cenám pohonných hmot.
14: Skupina rybářů nejdřív zablokovala ropný sklad nedaleko Marseille, odkud je vytlačila policie. Další rybáři zabránili vjezdu do ropného areálu u Montpellieru a na příjezdové cestě založili oheň. Rybář Kevin řekl televizi BFM, že jsou ceny nafty neúnosné.
15: Budeme tady, dokud něčeho nedosáhneme. Takhle už to dál nejde. Za těchto podmínek nemůžeme pracovat. Nevyplatí se nám to.
14: Litr nafty se teď ve Francii prodává v průměru za asi 57 korun za litr. Kromě toho se rybáři stěžují i na administrativní zátěž. V příštích dnech by se s nimi měla setkat ministryně rybolovu Katrin Čaborová. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Plusu. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
16: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
10: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Policisté propustili 3 lidi v kauze ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele nemocnice. Nešlo o vojáky z povolání. A po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
17: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení a v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
10: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava-Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele bude památka vypadat stejně jako při otevření před 60 lety.
18: Budova Vítkovického nádraží je památkově chráněná a pro správu železnic jako investora i pro stavební firmu je proto největší výzvou rekonstrukce právě splnění všech podmínek památkové ochrany. Společně s prostorami pro cestující se dál pracuje i na nových výtazích, které pohodlně propojí obě nástupiště s nadchodem.
10: My se teď přesuneme na silnice na D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Loket. Na 126. kilometru se zastavuje kolona a kolona pokračuje až na 125. kilometr, kde odklízejí následky nehody v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na 173. kilometru začíná kolona, která pokračuje až na 196. kilometr. Osobním autem je to asi na půl hodiny. A na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Kolona se táhne až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení pro osobní auta asi 15 minut. Šťastnou cestu. Čtvrtek přinese méně srážek a ochlazení. Bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě zataženo, na východě místy s deštěm a nejvyšší teploty zítra vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách bude kolem 12. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
9: Pokračujeme 8 minut po 15. hodině. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská. 25 let vězení. Takový je verdikt Haagského trestního tribunálu pro Kosovo pro bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho. Byl souzený za zločiny spáchané v době ozbrojeného boje kosovské osvobozenecké armády za nezávislost Kosova na Srbsku v letech 1998 až 99. V té době byl totiž vrchním velitelem této povstalecké vojenské organizace a také lídrem jejího politického vedení. Za co konkrétně ho poslal Haagský tribunál do vězení, to si teď povíme v odpoledním plusu s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Pavle, vítej.
16: Pěkné odpoledne.
9: Tak řekni, je to na tobě, čeho se Hašim Tači dopustil, že dostal čtvrtstoletí za katrem?
19: On se dopustil několika válečných zločinů proti různým politickým odpůrcům, tedy proti těm, kdo nesouhlasili s politikou a s činností UČK, tedy kosovské osvobozenecké armády. Soud měl důkazy na to, že členové této organizace nezákonně zadržovali a věznili nejméně 385 lidí, a to v podmínkách velice těžkých, dá se říct, že nelidských, trýznivých. Taková vězení byla zřízená v bývalých školách, ve skladištích, ve sklepeních. Ti lidé tam byli drženi bez vody, bez jídla, bez přístupu k toaletě, spali na betonové podlaze. Často tam byla špína, byly tam exkrementy zvířat jiných lidí. Někdy tam byli svázáni několik dnů třeba, nebo tam byly i na řetěze držení jako dobytek. Ve 303 případech se podařilo prokázat i mučení vězňů a to, že byli bití dřevěnými tyčemi nebo...
9: Hašim Tači za to byl přímo odpovědný?
19: Byl za to odpovědný, protože on to přímo neprováděl, ale on zkrátka se na tom podílel tím, že o tom také rozhodoval, že o tom věděl a nejenom o tomto, ale také věděl o 96 vraždách. I když to nedělal on sám osobně, tak ale podle předsedy soudního senátu Charlesa Smise o všech těch zločinech věděl. Hašim Tači z pozice velitele štábu UČK a lídra politického vedení kosovské osvobozenecké armády zkrátka zodpovídal za provádění toho zločinného cíle, tedy za odstraňování politických odpůrců, za zřizování těch věznic, za chování příslušníků UČK v těch věznicích. A nejen, že o tom věznění, o tom mučení, zabíjení lidí věděl, ale on to toleroval, nezastavil a dokonce to často podněcoval, inicioval.
9: No a pojďme ještě vysvětlit, proti komu konkrétněji bylo namířené to násilí páchané členy kosovské osvobozenecké armády. Byly to hlavně etničtí Srbové v Kosovu?
19: Nebyly to jenom etničtí Srbové, byly to také Albánci, byly to Romové. Ta povstalecká policie dostala za úkol zatýkat zrádce, kolaboranty se srbskými úřady, ať to bylo kdokoliv. Ti lidé byli zadržováni úplně bez důkazů na základě nějakého nařčení, pomluvy nebo domněnek, že jsou špioni nebo že jsou zrádci. Byli to obyčejní lidé, farmáři, byli to zemědělci, úředníci, řemeslníci, učitelé. I se takhle zatýkali celé rodiny, třeba i s malými dětmi. Zkrátka vypadalo to jako hon na čarodějnice a podle soudu to byl ale předem stanovený plán eliminace těch politických odpůrců, vypracovaný vedením UČK, tedy i Hašimem Tačim. Bylo to zločinné spolčení s dalšími členy vedení kosovské osvobozenecké armády a proto tedy dnes také bývalý mluvčí UČK a pozdější předseda kosovského parlamentu Jakub Krasniči dostal také 25 let, šéf zpravodajské služby UČK Kadri Vesel 18 a další velitel kosovské osvobozenecké armády a pozdější ministr veřejného pořádku dočasné kosovské vládě v roce 1999 Recep Selimi 13 let vězení.
9: Prokurátoři toho tribunálu v Haagu žádali pro všechny obžalované tresty 45 let, protože obětí zločinného jednání kosovských ozbrojenců bylo opravdu hodně. Proč nakonec soud rozhodl o mírnějším trestu nebo trestech?
19: Ona ta původní žaloba byla vlastně pro válečné zločiny i zločiny proti lidskosti, ale pro tyto zločiny proti lidskosti nebylo dost důkazů. To znamená, byli ti odsouzení vlastně zproštěni viny v tomto případě a byli odsouzeni jenom za válečné zločiny. V případě Hašima Tačiho tam byly polehčující okolnosti, protože když byl v roce 2020 obviněný prokuraturou toho tribunálu, tak on byl tehdy prezidentem Kosova, po několika měsících rezignoval a vlastně se dobrovolně nechal zatknout, vydal se k tomu stíhání a také předtím ještě napomáhal vzniku vůbec toho speciálního tribunálu. Takže tyto polehčující okolnosti vzal soud v úvahu. Tribunál pro válečné zločiny v Kosovu ale není klasickým mezinárodním soudem, je to součást kosovského právního systému, ale jsou tam mezinárodní soudci, sídlí tedy v Hágu, aby nebylo možné ty soudce nějak ovlivňovat přímo na místě. Ten dnešní verdikt není úplně konečný. Hašim Tači i ty další tři spoluobžalovaní se mohou proti němu odvolat, i když od začátku oni všichni čtyři tvrdí, že jsou nevinní.
20: Tak o Hašimovi Tačim a jeho odsouzení v Hágu jsme mluvili s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
19: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
20: No ale v tématu budeme i nadále pokračovat. Naším dalším hostem je balkanolog Filip Tesař z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Vítejte, Filipe, dobré odpoledne.
21: Dobré odpoledne.
20: Rovnou bych navázala na to, o čem jsme tady mluvili s Pavlem Novákem, pokud jste to slyšel. Jak se Hašim Tači v Hágu hájil?
21: Tači se hájil tím, že... pokud to shrnu velmi stručně, že nevěděl a neměl přímou zodpovědnost, vycházel z toho, co různými způsoby se přetřásalo i před někdejším mezinárodním soudním tribunálem pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, taktéž v Hágu. Při obviněních jiných vysokých činitelů osvobozenecké armády Kosova a to, že tam nebylo možné vždy ustanovit přímou velitelskou zodpovědnost, protože ta ozbrojená formace neměla klasickou vojenskou hierarchii, nebyla regulé zcela jako pravidelnou armádou.
20: No ale jak jsme slyšeli, tato v podstatě obhajoba mu asi příliš nepomohla a také byl odsouzen k 25 letům vězení, přestože se dobrovolně do Hágu vzdal. Vy jste zmínil ty jiné procesy, které vlastně v Hágu v souvislosti s válkami na Balkánu probíhaly dosud a svým způsobem ještě můžou probíhat. Dají se srovnávat? Dá se třeba teď po nedávném úmrtí a pohřbu Radka Mladiče srovnávat, jak byl v Hágu souzen Mladič nebo Miloševič a jak teďka Tači?
21: No, myslím, že Tači dostal v porovnání, když bych se soustředil jenom na Kosovo, na albánskou a srbskou stranu, tak dostal víc za, řekněme, je to hrozné říct, když mluvíme tady o zločinech, které se tady probíraly. Jo, ale dostal za méně zločinů víc let, než třeba armádní činitelé ze srbské strany, kteří měli nepochybně přímou velitelskou zodpovědnost, v některých případech nejenom tedy tu zodpovědnost vyplývající z jejich velitelského postavení, ale přímo i vydávali rozkazy a třeba generál Vladimír Lazárevič, který byl obviněn mimo jiné z plánovaného masakru téměř 400 Albánců jako pomstu a jako formu zastrašení tedy těch ostatních, aby nespolupracovali s osvobozeneckou armádou Kosova, tak ten dostal 18 let.
20: A můžete takže, teda vysvětlit, Filipe, jak vlastně se tedy Tači liší od těch ostatních, v čem třeba UČK a jeho řízení té osvobozenecké armády nebo prostě těch jednotek UČK, v čem to bylo jiné a jestli jsem vás správně pochopila, máte nějaké vysvětlení, proč teda dostal zřejmě víc, než byste vy sám předpokládal?
21: Já myslím, že to nevyplývá z povahy toho nálezu samotného, těch zjištění z soudu, ale spíš z povahy soudu bych řekl a z toho, že ten soud byl důslednější a přísnější. A myslím si, že taky má trošku jinou povahu, zase říkám, je to hrozné jako poměřovat, ale to násilí ze strany UČK na Kosovu dokud byla podzemní spekuleckou organizací, tak bylo zaměřeno především, co se týče civilistů, proti těm Albáncům, které oni nazývali kolaboranty.
20: Mm-hmm. Kolaboranty se srbskou stranou, tedy, aby bylo jasno, ano?
21: Ano, ano. Často to byli lidé, kteří byli třeba členy srbské socialistické strany prezidenta Miloševiče, nebo to byli konfidenti státní bezpečnosti a podobně. Potom, když vypuklo otevřené povstání na Kosovu, tak se do hledáčku mnohem víc dostali i Srbové. A nejvíc, ale si myslím, nejhorší zločiny se staly až po stažení jugoslávských, potažmo srbských sil z Kosova, kdy UČK ve velkém vlastně ospravedlňovala pomstu na těch Srbech, kteří tam zůstali, tím, co se dělo dřív v uplynulých měsících a týdnech Albánců, jako byl třeba ten masakr v Meji, o kterém jsem se zmiňovala před chvílí. Mezitím v ty uplynulé měsíce od března do června 99 armáda a policie při potlačování UČK v podstatě nerozlišovala mezi civilisty a ozbrojenci. Všechno to vlastně i v oficiálních rozkazech to byly takzvané albánské teroristické síly. A třeba jenom v zóně zodpovědnosti jedné brigády jugoslávské armády je přesně, celkem přesně jako zdokumentováno téměř 900 zabitých civilistů, kteří ale nebyli zabiti jako třeba náhodnou palbou nebo tak. Jo. Ale skutečně tím, že nebylo rozlišováno mezi civilisty a... Takže potom si myslím, že řekněme, tady je určitý nepoměr a já sám nespochybňuji, že ti, kteří byli dnes odsouzeni v první instanci, ano, že jsou zodpovědní za to, co se jim přičítá za vinu.
20: Tak tolik balkanolog Filip Tesař z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Snad o tom nemluvíme, o tomto tématu naposledy. Díky za dnešní rozhovor a naslyšenou.
21: Naslyšenou.
20: Posloucháte Odpolední plus s datem 16. září a máme 15 hodin 21 minutu. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch během několika týdnů předloží na vládu návrh, který by umožnil podstoupit umělé oplodnění i ženám bez partnera. Ministerstvo zdravotnictví podle zjištění Radiožurnálu odmítlo většinu připomínek jiných resortů. Investigativní tým to vyčetl z neveřejných dokumentů ministerstva, které vysvětlují zamítnutí těchto připomínek. No a více informací teď přidá reportér Radiožurnálu Vít Kuband. Dobré odpoledne.
0: Dobrý den.
20: Vítku, jak tedy ministerstvo zdravotnictví zdůvodňuje, že zásadní připomínky jiných ministerstev nebo resortů a institucí zamítlo?
0: Tak připomínky měly k návrhu například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů nebo ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Ti návrh kritizovali s tím, že taková změna nehledí na nejlepší zájem dítěte a stát by neměl podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách. To ale ministerstvo zdravotnictví odmítá. Nelze podle něj říct, že když dítě vyrůstá jen s jedním rodičem, tak to automaticky není v jeho nejlepším zájmu. Ani po připomínkovém řízení tak ale nepanuje v koalici shoda, pokračuje ministr Boris Šťastný z motoristů.
2: Mrzí mě, že ministerstvo zdravotnictví mé zásadní připomínky neakceptovalo, ale na mém stanovisku to nic nemění. S umožněním asistované reprodukce ženám bez partnera nesouhlasím. Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
0: Koalice se proto dohodla, že ve sněmovně přistoupí k volnému hlasování. Každý poslanec se tak podle sebe rozhodne, jestli se změnou souhlasí.
20: No a jak už jsme říkali, například římskokatolický kněz, biolog a etik Marek Orkovácha upozorňuje, že taková změna zvýší majetek premiéra Andreje Babiše. Pověz prosím, jak velký podíl předseda vlády na českém trhu v reprodukční medicíně vlastně vlastně drží.
0: Tak my jsme si nechali z Ústavu zdravotnických informací a statistiky zaslat poslední úplná data provedených cyklů neboli pokusů s cílem otěhotnět. Těch bylo v roce 2023 zhruba 41 tisíc. Premiér spoluvlastní v Česku 5 společností poskytující reprodukční medicínu. Jde o společnosti Genet, Reprofit International, Iscare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, známé jako Sanus. A na těchto klinikách proběhlo 12 400 těchto cyklů. To znamená, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli právě v centrech spojených s Andrejem Babišem.
20: No a jak se k tomu staví sám premiér Babiš?
0: Tak ten odmítá, že by mu to jakkoliv pomohlo. Napsal nám, že to pomůže pouze těm ženám, které budou moct otěhotnět. V neděli k tomu v jeho videu na sociálních sítích řekl, že i některé děti s rozvedenými rodiči nemají plnohodnotného otce.
1: Takže já jako samozřejmě se k tomu ani nechci moc vyjadřovat, protože hned budou říkat, že Babiš má nějaký biznis. Blbost, prosím, blbost. Jako žena, která chce otěhotnět, ať si vybere kliniku, jakou chce. Pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
0: A ministr Vojtěch k tomu už dříve řekl, že by se nikdy nemohli věnovat umělému oplodnění, protože se to vždycky stočí na kliniky, kde figuruje premiér.
20: Podstatné je, že Česko je ale zároveň vyhledáváno zahraniční klientelou. Kolik cizinců, či lépe řečeno cizinek, sem ročně přijíždí?
0: Je to přesně tak, jde o páry většinou. Do Česka jezdí Britové, Němci, Italové nebo Irové. Vyhovuje jim, že česká centra nabízí špičkovou péči a relativně nižší ceny než v zahraničí. Ještě více pacientů pak míří do Španělska, kde to spojí například s dovolenou u moře a tomu se, jak říkají někteří lékaři, nedá konkurovat. Když se ale podíváme opět na statistiky za rok 2023, tak z nich vidíme, že cizinky u nás podstoupily dokonce více cyklů s cílem otěhotnět než Češky, zatímco ty české pacientky v tom roce podstoupily skoro 19 tisíc cyklů, zahraniční pacientky dokonce 22 tisíc.
20: No a Česko je také specifické tím, že tu máme naprosto anonymní dárcovský program. Hraje to roli?
0: Určitě velkou. České zákony totiž zaručují jak dárcům, tak příjemcům, že si navždy zůstanou neznámí. Dobře je to vidět například na darovaných vajíčkách. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že drtivou většinu vajíček darují Češky, až 85% takto darovaných pohlavních buněk, ale opět míří zahraniční klientele. Anonymita dárců je ale dlouhodobě kritizovaná. Naposledy na to na začátku září upozornila Asociace dětské a dorostové psychiatrie. Pokračuje její předseda a primář dětského oddělení psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Tomáš Havelka.
4: Jako dětští psychiatři se snažíme samozřejmě vnímat a mluvit o psychickém vývoji, takže prostě ti dospívající potřebují pro stabilní psychický vývoj znát i svůj původ, svoje kořeny. Jo. Oni se pak ptají, kdo jsem, jo, jestli jsem někomu podobný a tak dále.
0: Ministerstvo zdravotnictví ale žádnou změnu neplánuje, jde podle něj o fungující systém a případná změna by vyžadovala širší společenskou a legislativní diskuzi.
20: Dodává náš investigativní reportér Vítek Kubant. Děkujeme moc za informace, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
20: Co myslíte, blíží se doba, kdy už lidé nebudou schopni rozumět umělé inteligenci? Její modely si podle nového výzkumu začaly totiž vytvářet vlastní jazyk, výrazy, zkratky a i slang. Pokračuje tak rozvířená debata o bezpečnosti dalšího vývoje AI. No a víc už poví Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
22: Dobré odpoledne. V newyorské laboratoři Emergence spolu nechali mluvit AI modely předních amerických, čínských i francouzských společností. Už za několik dní používali výrazy, které je nikdo nenaučil a přisuzovali jim vlastní významy. Například pro nezávislé hodnotitele diskutované výzkumné práce začaly modely používat výraz studené ruce. Čím déle spolu komunikovali, tím byla diskuse lidem míň srozumitelná.
20: No a jak se vlastně vyvíjí ta debata o bezpečnosti dalšího vývoje AI v kontextu, o kterém mluvíme?
22: Šéf OpenAI Sam Altman řekl, že se svět AI obává právem, ale vývojářské firmy to prý ohlídají sami.
5: Svět by měl věřit, že to zvládneme správně, protože je to správná věc a cítíme její význam.
22: Po několika incidentech, které už modely utržené z řetězu způsobily a varování ex-vývojářů, že AI může brzy vyhubit lidstvo, se Altman i šéf Anthropicu Dario Amodei shodli, že by měl vývoj zpomalit. Proti jeho regulaci se pak postavil americký prezident Donald Trump.
20: Tolik Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
22: Naslyšenou.
20: No a o stále silnějších obavách z AI teď budeme mluvit s IT expertem Josefem Holím, spoluautorem podcastu Kanárci v síti. Vítejte v Odpoledním plusu, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Tak pane Holí, stačí důvěřovat firmám, že umělou inteligenci a její vývoj udrží na bezpečné úrovni, nebo tomu věřit tak úplně nemůžeme a musí být i nějaká regulace, státní regulace umělé inteligence?
6: No, tak já si myslím, že jim úplně věřit nemůžeme, protože když se podíváme na ten takzvaný track of record, to znamená na tu historii, dejme tomu posledních 15 let, co Silicon Valley udělala se svými systémy ve formě sociálních sítí, tak samoregulace se ukazuje, že dlouhodobě nefunguje. Nehledě na to, že ty současné AI firmy, ať už je to OpenAI, Anthropic nebo další, tak jsou pod velkým tlakem, aby ukázali nějaký obchodní výkon, protože do toho oboru AI a do stavby datacenter, které jsou potřeba pro vývoj AI, tak byly nainvestovány obrovské peníze a oni je budou muset vrátit, takže ty řeči o tom zpomalování jsou jako hodně zajímavé a mě by hrozně zajímalo, jako čím jsou motivovaný, protože mám podezření, že úplně obavama o bezpečnost to nebude.
20: No a je to tedy o rozhodnutí buď rychlý vývoj umělé inteligence, nebo bezpečnost této technologie, protože třeba takový šéf výrobce čipů Nvidia si myslí, že je možné mít obojí zároveň a sám víte, že některé firmy z těch nejsilnějších se hájí, že přece máme tady trh, oni musí vyrábět věci, které jsou spolehlivé, které nebudou ohrožovat ty, kdo je kupují.
6: Tak ta poslední věta s tím trhem, tak to je jeden z největších omylů, si myslím. To už ukázala historie, kdy prostě nezregulované léky zabíjely lidi a tak dále. Takže to samozřejmě není pravda. Co se týká vyjádření šéfa Nvidia, tak ten má zase motivace prodávat čipy, takže tomu se úplně nějaké zpomalování nehodí, když má postavené továrny na to, aby vyráběl čipy. A co se týká toho, že vlastně ty firmy by takhle... My bychom se na to měli koukat tak, že ta umělá inteligence není nějaký fenomén, že to spadlo z nebe, je to prostě pořád software, jakkoliv komplikovaný, je to prostě program, který běží v datových centrech těch firm a ty firmy by jednoznačně měly být zodpovědné za to, jaké dopady ty jejich výtvory prostě dělají, ať už na venek nebo na společnost. Například, když utekly takzvaně ty modely OpenAI během léta a provedli vlastně kyberútok na jinou firmu Hugging Face, tak pokud vím, tak Hugging Face OpenAI nežalovala. A to byla přitom úžasná příležitost na to OpenAI zažalovat, protože kdyby nějaká jiná softwarová firma zaútočila takhle kyberbezpečnostně na jinou softwarovou firmu, tak by určitě na nějaké odškodnění a další věci došlo.
20: Chápu, byl by to precedent. No. Ještě stručněji poprosím, v podstatě se už dlouho jako debatuje o těch různých nebezpečích a rizicích, ale kdyby náhodou došlo k tomu pozastavení vývoje AI, ke kterému někteří experti vyzývají, jak si to vůbec můžeme konkrétně představit? Zavřou se firmy, vývojáři dostanou půl roku placené volno, nebo jak by se to v praxi provedlo?
6: Právě že to provést úplně nejde a oni teda nemluví úplně o zastavení, pokud vím, ale mluví o zpomalení, což je teda měkčí verze toho. A znova, jako ta hra v danou chvíli je nastavená tak, že oni potřebují vydělat peníze a potřebují prostě pracovat na těch modelech a potřebují ukázat, že ta technologie jako má obchodní smysl. Zatím jsou ve ztrátě, zatím napůjčovali hodně peněz, takže jako já úplně ten prostor pro to, že by si sedli ke stolu a domluvili se a na zpomalení nevidím. Je otázka, co tady za těma snahama je. Pokud to nicméně povede k tomu, že do svých firem pustí nezávislé regulátory, nezávislé auditory, když ne regulátory, tak to bude jenom dobře, protože konečně zjistíme, co se přesně děje a v jakém stavu ty modely jsou.
20: Tak tolik IT expert Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti. Díky za rozhovor, naslyšenou.
6: Děkuju, mějte se hezky, naschranou.
20: A teď už vám nabízíme reprízu dnešního Interview Plus.
7: Ztrátové letiště Karlovy Vary má být do konce roku převedeno na stát a začlenit se do armádní infrastruktury. Stát, tedy společnost letecké opravny Malešice, má zajistit rozvoj letiště a prodloužit a rozšířit přistávací dráhu. S nápadem na převod přišel premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na návštěvě Střední Asie, kde podle svých slov zjistil, že Uzbeci, Kazachové a Azerbajdžánci Karlovy Vary nadevše milují a zmodernizované letiště zajistí Karlovarsku rozvoj a prospěch. Má pravdu premiér, anebo ti, kteří převod karlovarského letiště kritizují? Tohle je Interview Plus a u mikrofonu je Petr Dudek.
8: Interview Plus.
7: Jana Mračková-Vildumetzová je předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO. V letech 2016, 2019 a 2024, 2025 byla hejtmankou Karlovarského kraje.

0: Uzbekistánu, miluji lázně v Karlových Varech a ten průmysl bude boomovat. No a naše firmy...
1: Říká Andrej Babiš, vy o těch pokusech převést ztrátové karlovarské letiště na stát víte svoje. Vždycky se to zkoušelo, nikdy to nedopadlo. Tentokrát je to zase další pokus, nebo je to nějaká habaďůra? Co to vlastně je?
2: Tak já si myslím, že v tuto chvíli to v žádném případě pokus není a že se ten záměr zrealizuje. Mělo by to být do konce října, kde by mělo dojít k tomu bezúplatnému převodu na stát.
1: To má schválit, promiňte, zastupitelstvo.
2: Zastupitelstvo, že? Ano, teď se dohadují všechny ty podmínky. Jak jste říkal, že provozovatelem budou letecké opravny Malešice, což je státní podnik pod ministerstvem obrany. A já musím říct, že když jsem byla poprvé i teď po druhé hejtmankou, tak jsme pořád vynakládali velké úsilí na to, aby si letiště buď převzal stát, to znamená, aby třeba bylo součástí leteckého provozu tady v Praze, a nebo popřípadě tak, jako je to třeba v Pardubicích, kde v Pardubicích je to letiště také vojenské, ale také se tam létají komerční lety.
1: Nejsem odborník na armádu, ale nechme promluvit nebo ocitujme člověka, který armádě rozumí, bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý v srpnu Radiožurnálu na otázku, proč rezort obrany plní v tomto bodě přání regionálních politiků, řekl, cituji. Hlavním důvodem je, že Karlovarský kraj dlouhodobě chtěl mít nějaké letiště a finančně na něj nestačí. Tudíž vidí cestu přes rezort ministerstva obrany, který by provozoval toto letiště podobně jako to v Pardubicích. Myslím, že to je účelové rozhodnutí, které ale bude rezort ministerstva obrany stát poměrně hodně peněz, říká Jiří Šedivý. Pokud má pravdu, tak z toho vyplývá, že výdaje za karlovarské letiště přejdou na stát, schovají se pod rezort obrany, které na sebe vezme, a navíc stát bude moci provoz letiště Karlovy Vary vykazovat jako obranný výdaj a tím lépe splnit obranný rozpočet požadovaný Severoatlantické aliance. Není to trochu podvod?
2: Já si to v žádném případě nemyslím, protože Karlovarský kraj má unikátní vojenský prostor Doupovské Hradiště. Nemá ho nikdo jiný, má ho Karlovarský kraj, který má rozlohu zhruba 28 tisíc hektarů. On je v bezprostřední blízkosti toho daného letiště. A já musím říct, že pokud letiště přejde pod ministerstvo obrany a bude jeho provozovatelem, tak se prakticky nic nebude měnit. To znamená, tak jak to letiště dneska bylo a mělo civilní lety a létali jsme do různých destinací, jako je Bulharsko, Turecko,
1: jenom technická poznámka
2: a tak dále.
1: K tomu, že se nebude měnit. Ono se právě bude měnit, protože to letiště potřebuje delší a širší runway.
2: Ano.
1: A to stojí víc než miliardu korun a Karlovarský kraj na to nemá.
2: Ano.
1: Takže to přehraje na stát.
2: Ale já musím říct, že Karlovarský kraj měl do roku 2024, do konce roku, měl velký problém, a to bylo, že neměl majetkové vypořádání pozemků na rozšíření a prodloužení té vzletové a přistávací dráhy. To se do konce roku 2024 podařilo vyřešit, takže Karlovarský kraj je dneska vlastníkem všech pozemků a zároveň projektuje už to rozšíření a prodloužení dráhy.
1: Ale peníze na to nemá.
2: Ano, samozřejmě Karlovarský kraj na rozšíření a prodloužení dráhy, ta částka se odhaduje zhruba 1,3 miliardy korun a nebudu určitě říkat, že pokud bych se na to koukala svojí optikou, tak těch požadavků v tom regionu, třeba v oblasti zdravotnictví, je tolik a my samozřejmě nemáme takový velký počet obyvatel, takže nedostáváme tolik v rámci rozpočtového určení daní, takže máme i ten objem těch finančních prostředků omezený. Takže já si myslím, že tento krok je velmi správný a že právě to, že zároveň se podařilo dojednat s premiérem a s vládou, že konečně bude mít Karlovarský kraj stanoviště letecké záchranné služby přímo na území Karlovarského kraje a přímo na tom letišti, je druhý krok.
1: Čemuž ovšem armáda dodává, že ho nepotřebuje, protože ho má třeba v Líně.

0: No jasně, ale z Líní u Plzně pro našeho pacienta a pro našeho občana, nebo komu se něco stane na našem území, letí 23 minut. A vraťme záchrana lidského života je o vteřinách.
1: Vraťme se bez zesporu, budeme o tom za chvíli ještě mluvit. Vraťme se k tomu, jestli to, že se letiště Karlovy Vary převede na stát, jak říkal pan premiér, jestli je to cesta k ekonomickému rozvoji kraje. Že prostě ekonomika bude boomovat tím, že zestátníte letiště a prodloužíte runway. Takhle jednoduché to přece není.
0: Ale přece to prodloužení a to rozšíření té dráhy přinese, že se bude moci lítat do daleko více destinací. Dneska pokud se létalo pouze do těch třech destinací, což byly i krátké destinace, Turecko, Bulharsko, Tunisko, do 3 hodin letu, s tím, že tam musel být speciální pilot, nemohlo být to letadlo úplně zaplněné
1: komplikované
0: a tak
1: to
0: dále. Bylo to
1: žádné...
0: velmi komplikované a nebyl vlastně i zájem ze strany těch cestovních kanceláří a těch leteckých společností. A opravdu my jsme přesvědčeni o tom, a vy sám vidíte, kolikrát Praha, jak se říká, praská ve švech a musíme říct, že přece Karlovy Vary jsou turistickou a lázeňskou destinací,
1: a teď mi
0: která
1: řekněte,
0: je velmi jestli, jako žádaná.
1: Teď mi řekněte, jestli věříte tomu, co říká Andrej Babiš. Uzbeci, Kazaši, Azerbajdžánci milují Karlovy Vary a mají velký zájem tam jezdit. Věříte mu?
0: No, já nevím, jestli to víte, ale do Uzbekistánu se už z karlovarského letiště lítá nyní a lítá
1: počkejte,
0: se tam.
1: Věříte, že je ten zájem?
0: No tak jestliže už dneska do této destinace lítáme, je zájem té letecké společnosti a té cestovní kanceláře a je vidět, že už se to drží několik let, tak je vidět, že je zájem létat z Uzbekistánu do Karlových Varů a do karlovarského kraje. Já jsem přesvědčena o tom, že pokud se podaří, protože ono to pak ekonomicky ani nevychází. Vy když nemůžete naplnit celé to letadlo, zároveň jste vázáni i třeba tím speciálním pilotem, tak já jako to rozšíření a prodloužení dráhy je opravdu jako pro rozvoj toho letiště klíčové. A myslím si, že Karlovarský kraj dělá mnoho aktivit v oblasti právě ministerstva obrany, to, že na našem území jsme druhá střední škola, kdy máme střední vojenskou školu a my bychom chtěli ty aktivity v oblasti ministerstva obrany, v oblasti školství a dalších aktivit jako dále rozvíjet, protože tak, jak jsem řekla, nikdo nemá i k tomu ten unikátní vojenský prostor, kde probíhají cvičení a to je samozřejmě unikátní vojenský prostor Doupovské Hradiště.
1: Ještě úplně kratičká, jednoduchá otázka. Když si představím duální provoz, jak se tomu říká, to znamená civilní letiště, které je zároveň armádní letiště, a vy teď mluvíte opakovaně o tom vojenském prostoru, myslíte si, že to bude fungovat? Jako je to přijatelné, že prostě někdo sedí na runway kolem něj stíhačky? Já si to tak nějak představuju.
0: Tak já si myslím, že pokud se podíváme na pardubické letiště, tak to je v tom samém režimu. Zároveň bych chtěla říct, že nám se také v minulosti podařilo, že jsme na karlovarském letišti uzavřeli takzvaný kontrakt s leteckou školou FR, která vlastně tam školí nebo jak bych to řekla,
1: připravuje
0: piloty pro civilní letadla a musím říct, že i tady se domlouvá s armádou, že i oni budou třeba tuto školu využívat.
1: Takže podle vás to fungovat bude?
0: Podle mého názoru je to fungovat bude a myslím si, že díky tomu kroku nejenom, že to bude sloužit armádě a já nebudu říkat, že Karlovarský kraj je ten, který je hraniční, samozřejmě jsme na hranicích s Německem, takže myslím si zároveň, že tam máme ten vojenský prostor, takže myslím si, že a všichni víme, že i Karlovarský kraj byl v minulosti takovým vojenským regionem, když byl Západočeský kraj. Takže jsem přesvědčena o tom, že to fungovat bude a že to je krok správným směrem a myslím si, že to jako je i úspěch pro Karlovarský kraj, že se toto podařilo konečně dojednat.
1: Říkáte velmi správně, že Karlovarský kraj hraničí s Německem. Hned se k tomu dostaneme. V Interview Plus je bývalá karlovarská hejtmanka, nyní předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vzpomínaný Andrej Babiš letos v květnu nemluvil v souvislosti s Karlovarským krajem jenom o letišti. Mluvil také o tom, že tradiční strany Karlovy Vary nebo celý ten region zanedbávali a zanedbali. V tom se s ním shodujete. Vy jste sama v tradičních stranách v ODS a předtím, myslím, ve straně zelených působila. Bylo to tak? Opravdu ty tradiční strany nechali Karlovarský region stranou?
0: Tak on... Pan premiér to především říká v souvislosti s výstavbou dálnice D6. Aha. Když jsem se stala v roce 2016 poprvé hejtmankou, tak opravdu ohledně dálnice nebylo prakticky nic hotovo. Za několik let se udělalo jeden úsek, 4-kilometrový, a prakticky musím říct, že právě za vlády Andreje Babiše se opravdu podařilo tu stavbu nesmírně rozhýbat a prakticky se jdeme teď kroky k tomu, že snad ta dálnice 228, 229 bude konečně hotová. Už teď je to velmi milé, že se tedy daří už teď se dostat tedy do Prahy zhruba za hodinu 15 minut. Samozřejmě záleží, jaký ten cíl je v Praze. Ano, protože v Praze kolikrát jedete ještě déle než z Karlových Varů paní do senátor, Prahy na jeho okraji.
1: Paní senátorko, já vás nechci se s vámi přijít, ale myslím, že ta dálnice D6 do roku 2029 bude hotová možná do Karlových Varů, ale nebude hotová do Chebu a k německým hranicím. A to je docela důležité. Proč to tak dlouho trvá?
0: Tak ten problém ohledně A93 a to napojení na tu německou dálnici, já musím říct, že česká strana dělá úplně všechno.
1: Aha.
0: Dneska jsem i hovořila s panem ředitelem ředitelství silnic a dálnic. Oni budou mít EU na českou stranu hotovou už na konci února a března, ale německá strana neustále říká, že to nevychází ohledně četnosti dopravy, že to nemají ve spolkovém plánu, a bouří se proti tomu z německé strany i někteří ochranáři a i některé obce.
1: Takže za to mohou Němci, že?
0: Nemohu to říct, ale je to vždycky o vyjednávání politickém, kde je z mého pohledu velmi nutné, a já věřím, že současná vláda i ministr dopravy se tomu bude věnovat. Já si myslím, že samozřejmě je to napojení na A93 strašně důležité, ale co po čem nejvíce lidé volají, je, aby konečně už bylo propojení mezi Karlovými Vary a Prahou opravdu hotové, a tam musím říct, že opravdu ten termín 2028, 2029 by měl být splněn. Za pár měsíců by se měly zahajovat ty poslední dva úseky na území Karlových Varů a zároveň 14. října by se měl otevřít ten první úsek Petrohrad-Lubenec, což je asi 2,5-kilometrový úsek. Takže to je taky z mého pohledu dobrá zpráva, a já musím říct, že s lidmi hovořím, lidé, a i vy, kdybyste teď jel do Karlových Varů, tak byste viděl, jak se tam opravdu velmi intenzivně pracuje.
1: To mohu potvrdit, a rád bych se ale dostal k dalším tématům, která se týkají Karlovarského kraje. Karlovy Vary a Cheb mají od letošního roku komplexní onkologické centrum, jako ostatní kraje v zemi, kde ale tato centra vznikla většinou mnohem dříve. Proč to v Karlovarském kraji trvalo tak dlouho?
0: Na to vám nedokážu odpovědět, protože to úsilí bylo obrovské.
1: Tak já vám pomůžu.
0: Počkejte,
1: já vám pomůžu.
0: Stojí to na odbornosti, že musíte to mít zajištění lékaři a těmi odborníky. A na tom to vždycky ztroskotalo.
1: Přesně tak.
0: Proto my jsme přišli s nápadem, ještě za mého vedení teďka, co jsem byla rok ve funkci hejtmanky, že bychom spadali pod fakultní nemocnici Motol a Homolka, která se přihlásila do toho výběrového řízení na ministerstvo zdravotnictví. Já jsem hrozně ráda, že se to povedlo, že jsme součástí Národního onkologického centra Motol a že naši lidé konečně musí dojíždět za biologickou léčbou do Prahy, popřípadě do Plzně, a ta biologická léčba jim je podána přímo v Karlovarském kraji, buď nemohla v Karlových Varech nebo Chybu.
1: Nemohla jste, paní senátorko, tohle říct Andreji Babišovi, protože ten v roce 2021, a určitě si na to pamatujete, jako premiér přišel s návrhem zřídit velké národní onkologické centrum v Praze. Odborníci z České onkologické společnosti tehdy upozorňovali, že takové centrum není nezbytné, protože stáhne odborníky z regionů za prvé a že právě regiony, zejména Karlovarský, potřebují svoji síť onkologických center. Jak víme, Andrej Babiš odborníky neposlechl, teďka nedávno to onkologické centrum tady v Praze v Motole otevíral, i když je trochu jiné než původně plánované, ale nezbrzdil on právě tím důrazem na další centrum v Praze to, že vy jste neměli onkologické centrum v Karlových Varech? Když se stalo přesně to, o čem jste mluvila. Místo toho, aby odborníci šli do regionu, třeba do Karlových Varů, tak se stahovali do Prahy.
0: Dobře, ale ten problém, to musím jako důrazně odmítnout, protože musím říct, že všechny ty krajské reprezentace, které tam byly, a když tam teď bylo hnutí STAN ve vedení kraje před náma, tak všichni se snažili o jedno, aby jsme měli samostatné komplexní onkologické centrum.
1: Ale já se ptám na Andreje Babiše, ale ne na karlovarskou reprezentaci. Promiňte, vás, Andrej Babiš je důležitý člověk. Je to předseda vaší strany.
0: Vy už tady v tuhle chvíli jméno Andrej Babiš používáte asi po 20. Já jsem ráda, že se komplexní onkologické centrum, my jsme přišli s tím nápadem, my jsme dostali zelenou, podařilo se to zrealizovat. Jako, ano, Andrej Babiš je premiér, ale je to také o těch krajských reprezentacích, je to o těch hejtmanech, je to o těch lidech, kteří to dojednávají. A nám se to prostě podařilo dojednat s fakultní nemocnicí, s nemocnicí Motol a Homolka. A podařili, a my jsme vlastně viděli, že když se do toho budeme hlásit sami do toho výběrové řízení, tak my u toho ministerstva zdravotnictví neuspějeme. A my jsme takto uspěli. A dneska jsme součástí Národního onkologického centra. Karlovarský kraj má největší úmrtnost obyvatel. Máme mnoho stárnoucí populace, máme mnoho onkologických pacientů.
1: A není právě z tohoto důvodu lepší, aby to onkologické centrum bývalo vzniklo co nejdřív?
0: Samozřejmě, ale já vám znovu říkám, že všechny ty krajské, ta krajská nemocnice není v rukou státu, není v rukou ministerstva zdravotnictví, není v rukou premiéra, je v rukou Karlovarského kraje. A Karlovarský kraj celou dobu usiloval, aby měl samostatné komplexní onkologické centrum. To, že se pak podařilo se sejít s lidmi, s odborníky, vzali jsme si tam i pana Duška z ÚZISu, kdy já jsem sama jako hejtmanka říkala, a řekněte pravdu, řekněte, v jakém stavu ten kraj je. A na základě toho se tento krok podařil, považuji za velký úspěch, protože nebudu říkat, že nebyly další nemocnice v Praze, které chtěly získat a být součástí Homolky a Motole místo Karlovarského kraje. Ale ten Karlovarský kraj tam měl celé ty roky dluh a konečně ten dluh se v tuto chvíli napravil.
1: Necháme zdravotnictví a Andreje Babiše na jinou debatu. Váš kolega z hnutí ANO říkal v předvolební debatě Českého rozhlasu v Aši, vysílali jsme ji tuším minulý týden, že Polsko zřídilo na hranici s Německem dvě speciální zóny. Vy asi víte, o čem je řeč. Polsko propojilo svoje území s německým dvěma dálnicemi a to je podle vašeho stranického kolegy tajemstvím polského hospodářského úspěchu. Proč jste něco podobného jako Poláci neudělali v Karlovarském kraji?
0: Tak já musím říct, že pan starosta Aše, protože Aš je samozřejmě na výběžku, má řadu problémů, je na hranicích, on se o tu speciální daňovou zónu snaží už mnoho let. I když tady hovoříme o vládě Andreje Babiše, tak o vládě Petra Fialy. Jestli jste studoval i náš program, tak my jsme tam v tom programu i to vytvoření těch daňových zón, protože ona by ta zóna neměla pomoct pouze Aši, ale měla
1: samozřejmě,
0: by po případě pomoct...
1: Bavíme se o Karlovarském kraji.
0: Měla
1: a já se ptám, proč když Polsko
0: městu?
1: To udělalo před více než 10 lety, zhruba v době, kdy vy jste začínala jako hejtmanka Karlovarského kraje poprvé, proč na to Karlovarský kraj pořád čeká? Proč nemá něco podobného, jako udělali Poláci? Protože v Polsku, řekněme si to otevřeně, ta polsko-německá interakce funguje. Polsko prosperuje. Proč to neudělal Karlovarský kraj?
0: musí se udělat v první řadě na tuhle věc pilotní projekt. Myslím si, že pokud říkáte, jestli je to otázka na mě, tak můžete říct, že v určité míře ano, protože Karlovarský kraj by měl tlačit opravdu na vládní úroveň a na jednotlivé rezorty, aby takovýto zákon a takovéto daňové zóny, které by byly popřípadě jako zvýhodněné, nebo ono to není zvýhodnění, ono je to pomoc tu chvíli tomu danému regionu, který se ocitne v nějakém tom problému. Pan starosta o to usiluje mnoho let a já věřím, že se to konečně nějakým způsobem rozhýbe, protože ty data jsou opravdu jako neúprosná a vidíte, že některé ty regiony se opravdu dostávají do velkých problémů a proto je nutné, tak jak, a ono to nebylo jenom Polsko, ono to byly ještě další země, které on uvádí jako příklad a myslím si, že pan premiér na to má i v tuhle chvíli poradce na úřadu vlády, který se tomu opravdu velmi detailně v tuto chvíli věnuje.
1: Takže si myslíte, že to, co Poláci udělali před nějakými 10+ lety, se snad v dohledné době podaří uskutečnit i v Česku a konkrétně v Karlovarském kraji?
0: Tak ta rozdílnost v rámci těch regionů, a mohla bych se bavit o Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském kraji.
1: Ne, stačí Karlovarský.
0: Ale pak jsou to i, oni to jsou kolikrát celé regiony, nebo celé kraje.
1: Stačí Karlovarský kraj.
0: Ale jsou to pak ty jednotlivá města. A myslím si, že tomuto tématu by se ta pozornost věnovat měla a znovu říkám, že hnutí ANO to mělo i ve svém volebním programu.
1: Blíží se závěr našeho pořadu. Vy jste sama původně učitelka, nepletu se?
0: Mhm.
1: Takže musíte vědět, že učitelé a učitelky na Karlovarsku vám celkem unisono řeknou, nejchytřejší děti u nás odmaturují, odejdou na univerzity a většinou se už domů nevrátí. Jak byste to udělala, paní senátorko, aby mladí, talentovaní lidé z Karlovarska už neodcházeli, anebo se tam vraceli, až vystudují?
0: Já musím říct, že první krok si myslím, že se nám povedl, protože se pro Karlovarský kraj podařilo získat dvě střední prestižní školy, a to je střední policejní škola pod ministerstvem vnitra a střední vojenská škola pod ministerstvem obrany.
1: Počkejte, ale když někdo vystuduje univerzitu, nevrátí se do Karlových Varů proto, aby tam studoval střední školu. To ne.
0: Prosím, jsou to vždy dvě spojené nádoby.
1: Dobře.
0: Pokud do Karlovarského kraje má přijít střední nebo vysoké školství, já jsem teď řekla, že to střední se nám povedlo, tak ta vysoká škola přijde a řekne, bude tam mít ten student pracovní uplatnění. A pokud vám má přijít investor, tak investor vám řekne, budu mít ty pracovníky. Takže my opravdu, tak jak jsme hovořili o letišti, o letecké záchranné službě, o středním školství, tak v tuto chvíli pan hejtman a vedení kraje vynakládá obrovské úsilí v rámci vysokého školství. Stavíme ho i s ministerstvem obrany, kde prostě vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna univerzita obrany je v Brně, je jediná, a když se, já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji a k tomu samozřejmě směřují naše aktivity a velmi se o to snažíme, aby se nám to podařilo v budoucnosti prosadit.
1: Uzavírá senátorka za hnutí ANO a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková-Vildumecová, která byla hostem Interview Plus. Děkuju za návštěvu.
0: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Petr Dudek.
2: Slyšeli jste nějaký cyklus pořadů Českého rozhlasu Plus a nemůžete ho najít? Pomůže vám sekce projekty na webu plus.rozhlas.cz. Najdete tam to nejlepší, co v posledních letech ve vysílání Plusu zaznělo. Pořady o historii, cyklus Kellner, pohled do podsvětí devadesátek, česká satira nebo příběhy mafie, diktátorů, ale i indiánských náčelníků. Série pořadů Českého rozhlasu Plus najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
5: Víš, proč tě nikdo nebere vážně?
4: Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
2: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
2: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu o hledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Hodin. Pokračuje Odpolední plus. Lucie Vopálenská vám přeje příjemný poslech.
6: Český rozhlas plus.
5: Evropa potřebuje společný mechanismus reakce proti hybridním útokům. To je jedna z tezí, které dnes zazněly v projevu šéfky komise Ursuly von der Leyenové ve Štrasburku. Co o něm soudí čeští europoslanci? Malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho rychle, trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců. A i když máme svět plný mobilů, přesto někde ještě zůstala stát telefonní budka a ta dokáže vyprávět velké příběhy. S touto myšlenkou si pohrála turecká autorka Miyase Sertbarutová a napsala dětskou knihu Poslouchej, budu ti vyprávět. Představíme vám ji před půl pátou. Teď jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
7: Hezké odpoledne. Evropská unie potřebuje podle předsedkyně Evropské komise mechanismus podobný Severoatlantické alianci, který by jí umožnil lépe reagovat na hybridní hrozby. Ursula von der Leyenová to řekla v Evropském parlamentu při každoročním projevu o stavu unie. Mechanismus by se měl zaměřit mimo jiné na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky.
8: Myslím si, že nastal čas, abychom měli vlastní evropský protokol pro případ bezpečnostní krize. Pokud by ho nějaký stát aktivoval, všechny členské státy by se sešly, aby koordinovali evropskou reakci a aby odradili od další eskalace a zmírnili dopady.
7: Ursula von der Leyenová s návrhem přišla poté, co útokům v posledních týdnech čelili například Německo, Polsko nebo pobaltské státy. V Odpoledním plusu hned po zprávách uslyšíte reakce českých europoslanců na projev šéfky Evropské komise. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se pak podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Německá vláda schválila nový balík bezpečnostních opatření. Zemi mají lépe chránit před islamistickým terorismem. O návrhu ještě budou hlasovat poslanci Spolkového sněmu. Kabinet kancléře Friedricha Merce tím reaguje na červencový teroristický útok v Berlíně při pochodu hrdosti. 21-letý islamista tehdy v berlínském parku najel do davu lidí. Konkrétně chce německá vláda zpřísnit dohled nad potenciálně nebezpečnými osobami, třeba i pomocí elektronických náramků. Zaměřit se chce také na přísnější postih útoků nožem nebo šíření islamistické propagandy. Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů Sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
9: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
7: Ministr dnes oficiálně schválil prvních 860 žádostí. Podle Červeného stát celkem na nákladech zaplatí asi 16 miliard korun. Více se tomu budeme věnovat v dalším vysílání Odpoledního plusu. Plzeň zahájila rozsáhlou rekonstrukci historické úpravny vody. 100 let starou budovu navrhl architekt Hanuš Zápal. Ocelovou konstrukci střechy vyrobila plzeňská Škodovka. Zachovala se i původní a dodnes funkční Puš-Šabalova filtrace. Objekt se nachází v areálu plzeňské vodárny a v současnosti slouží jako rybí sádky. Rekonstrukce potrvá 2 roky a město za ní zaplatí 164 miliony korun, říká Veronika Vítová z plzeňského magistrátu.
10: Je to objekt o délce 125 metrů, má 3 trakty a uvnitř uspořádání je velice technické, které bylo využíváno právě pro filtraci vody. V rámci rekonstrukce dojde zejména ke kompletní opravě střešního pláště, dále bude opravená elektroinstalace, včetně osvětlení, dojde k obnově fasády, k výměně oken a dveří.
7: Začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda nebo Karlových Varů. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Milena Steinmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na 175. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 196. kilometr pro osobní auta, je to bezmála na hodinu. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, kolona se sune až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr, tady je to pro osobní auta asi na 40 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude na východě zpočátku zataženo místy s deštěm, jinak oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a s teplotami od 19 do 22 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
11: S Lucí Vopálenskou pěkné odpoledne. Přidružené členství Kanady nebo uznání jaderné energie. To je jen pár z celé řady bodů z projevu šéfky komise ke stavu Evropské unie, které oceňují i čeští europoslanci. Vystoupení Ursuly von der Leyenové však podle některých z nich nabídlo jen málo konkrétních řešení. Předsedkyně komise dnes mluvila o jednotě, pokroku v obraně a bezpečnosti, energetické nezávislosti či konkurenceschopnosti. Aktuálně podle ní Evropa potřebuje hlavně mechanismus reakce proti hybridním útokům. Je Evropa na správné cestě a umíme nejen analyzovat, ale také řešit konkrétní problémy? Našimi hosty jsou nyní europoslankyně Markéta Gregorová, zvolená za Piráty. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: A ve vysílání Plusu vítám i europoslance Jaroslava Bžocha, člena předsednictva Hnutí ANO. Pěkný den i vám.
13: Dobrý den.
11: Tak dámo a pane, jak celkově hodnotíte projev šéfky Evropské komise? Bylo tam vše, co tam být mělo, nebo něco přebývalo, či se naopak něčeho nedostávalo? Nejprve poprosím paní Gregorovou.
12: Za mě tam poměrně absentoval jakýkoliv konkrétní návrh ke té spoustě problémů, které Ursula von der Leyen nastínila. Já jsem osobně místopředsedkyní delegace pro vztahy s Čínou a samozřejmě vím o tom obřím obchodním deficitu, který tam byl zmíněn, což bylo 1 miliard euro denně, který s Čínou máme a mimo jiné ničí naše firmy a evropské obchodní prostředí. Nicméně, ačkoliv to von der Leyen zmínila mezi prvními věcmi, tak následně neřekla, co s tím přesně bude dělat. A to mě velmi zklamalo, protože máme mnoho nástrojů a kroků, které dělat můžeme. Co se mi líbí, bylo samozřejmě přidružené členství Kanady a opět opakování, navyšování rozpočtu a společné obranné projekty týkající se Ukrajiny, ale i naší vlastní evropské obrany.
11: No a jak to vidí Jaroslav Bžoch?
13: Tak v tom projevu asi zaznělo to, co se dalo očekávat. Bylo to opravdu jenom zhodnocení situace, která je všem známa. A tady musím souhlasit s mojí kolegyní, že tam chybělo vlastně cokoliv, co dokazovalo, jaké směřování Evropská unie bude mít díky nějakým projektům nebo strategiím, která by Evropská unie chtěla udělat. Protože pokud to porovnám s minulým rokem, tak je to pořád jen o tom, že něco analyzujeme, že říkáme nějaký stav, jaký je, taháme různé návrhy a strategie, ale nic není tam, co by bylo podložené nějakými činy, takže já jsem z toho zklamaný.
11: ČTK oslovila i další europoslance a třeba Janu Skopečkovi z ODS. V tom projevu chyběl větší důraz na řešení nízkého růstu ekonomiky a konkurenceschopnosti. Také vám to v projevu Ursuly von der Leyen chybělo, paní Gregorová?
12: To mě překvapuje, protože já jsem naopak měla pocit, že konkurenceschopnost je to hlavní téma, které von der Leyen zdůrazňovala. Samozřejmě momentálně už přes rok a půl její komise pracovala primárně na těch takzvaných omnibusech, tedy škrtání nadbytečné byrokracie v různorodé legislativě EU právě proto, aby se ulevilo ekonomice a našemu průmyslu. Samozřejmě některé omnibusy se daří více, některé méně, nicméně v tomto ohledu měla von der Leyen poměrně hodně bodů a vlastně mě až někdy občas zklamávalo, že se zaměřuje jenom na to a ne třeba na tu obranu. Takže nevím, o čem přesně pan Skopeček mluvil.
11: Paní von der Leyen spojila konkurenceschopnost evropského průmyslu s vysokými cenami energií a postavila mimo jiné jádro vedle obnovitelných zdrojů jako součást řešení. A právě toto ocenil Jan Farský, váš kolega ze STAN. Pane Bžochu, také jste uvítal třeba zrovna tento bod, tuto strategii předsedkyně komise?
13: Tak to není nic tajného, že o jádro my jako Česká republika bojujeme už dlouhá léta. Já jsem rád, že už to tady pro některé není sprosté slovo a že to vnímají jako zdroj, kterému se máme také věnovat, protože to nebylo vždy tak. Takže tady to já samozřejmě vítám a jsem za to rád. Nicméně, co se týče konkurenceschopnosti vysokých cen energií, tak to jsou opět věci, které vím a já i přesto, že chápu, že komise nějakým způsobem se snažila omnibusy toto věc řešit, tak to nám ukáže až čas, já jsem zatím spíše skeptický.
11: Pane Bžochu, a přesto, že jste skeptický, v čem se z vašeho pohledu Evropa posunula v posledních letech k lepšímu? Kde se ukázalo, že umíme nejen do nekonečna diskutovat, ale i řešit konkrétní hrozby?
13: Tak za mě to zásadní, co se nám podařilo, je, že prošlo návratové nařízení a že konečně jsme zpřísněli podmínky pro nelegální migraci a hlavně jsme se věnovali návratové politice, která tady prostě dlouhou dobu chyběla. Měli jsme sice migrační pakt, ale úplně nekompletní a to si myslím, že ukazuje, že Evropské unie nebo spíš občanům Evropské unie dochází trpělivost a že prostě nelegální migrace potřeba řešit. Takže tohleto bych já vzal jako velké plus.
11: Vidí to jako plus i Markéta Gregorová zvolená za Piráty?
12: Rozhodně ne, hlavně protože si nemyslím, že se to povedlo. Většina zemí, co se týče migrační legislativy, tak se o tom velmi handrkovala. Některé dokonce prohlásily, že ji vůbec implementovat nebudou a tím pádem budou poškozovat tu společnou solidaritu, kterou bychom mezi sebou měli mít. Návratové nařízení je jedno z těch asi 10 migračních politik a navíc na něm ještě není zatím plná shoda, protože to je momentálně kritizováno třeba z Evropského soudu pro lidská práva jako zcela nelegální, protože odsouváme odpovědnost za humanitární záležitosti do jiných států, kde nad nimi nemáme žádnou kontrolu.
11: Rozumím.
12: Nemůžu to vnímat jako úspěch.
11: Chápu, ale paní Gregorová, v čem má tedy z vašeho pohledu Evropa nejvíc domácích úkolů před sebou? Kde se jí daří nejméně?
12: Myslím si, že těch oblastí je více. Nicméně, abych nebyla jenom kritická, myslím si, že hodně domácích úkolů, ale na kterých se už toho také hodně posunulo, je právě v té společné obraně. Myslím si, že ačkoliv Ursula von der Leyen byla spíše, řekněme, nešla úplně do hloubky, tak na té odborné úrovni, na úrovni komisariátu a samozřejmě i na ostatních institucí se děje skutečně mnoho a myslím si, že budujeme společné evropské síly obrané, což je velmi dobře. Ale ještě větší úkoly samozřejmě máme na tom poli klimatických změn, kde von der Leyen mluvila o mitigaci následků toho obřího sucha, lesních požárů a podobně a tam tedy nic konkrétního nepředstavila, takže tam bude ještě hodně úkolů.
11: Jak to vidí Jaroslav Bžoch, zvolený za hnutí ANO, kde se Evropě daří nejméně, kde máme nejvíc domácích úkolů, jako celé společenství teď myslím?
13: Já bych jenom v rychlosti ještě poznamenal, že já nesouhlasím s migračním paktem, také byl navržen, ale s návratovým nařízením, které není součástí migračního paktu. No, bych upřesnil svoji předešlou odpověď. A tady, no nám se nedaří, my máme vytyčené nějaké klimatické cíle a nedaří se nám je naplňovat tím, že prostě děláme legislativu, která ten náš průmysl spíš dusí, než aby mu pomáhala. Dáváme si cíle, bez toho bychom viděli, jaké technologie na to budeme používat. A tady to si myslím, že jsou takové jako vyšlisty, které bychom si přáli, aby byly, ale nám se to nedaří, protože legislativa nám tomu nepomáhá. A tady v tom, což je spojené právě s konkurenceschopností, tak tady v tom se nám prostě roky nedaří a já ani jsem neznamenal, že by paní předsedkyně komise řekla něco, čím by tomu pomohla. Já
11: chápu, a mimochodem že... neberete jako úspěch teď tu kompromisní dohodu na ETS 2?
13: No to samozřejmě nějaký úspěch je, ale uvidíme až časem, jestli to nějakým způsobem bude fungovat. Nehledě na to, že ETS 2 ještě nemáme spuštěné, takže nedokážeme přesně říct, jaký impact to bude mít do peněženek našich obyvatel, ale to uvidíme až časem. Ale tyhle ty věci jsou prostě dílčí, to jsou věci, které už jsme nastavili dopředu a dnes z nich jako couváme, protože já říkám, že sice máme nastavené nějaké cíle a o planetu se starat musíme, ale mají ty cíle být reálné.
11: No, couváme, protože na některé zelené cíle asi budeme muset nejprve vydělat peníze, abychom je mohli zaplatit. To je ten letitý spor. A pane Bžochu, jak vy si myslíte, že by tedy měla Evropská komise postupovat ve věci těch klimatických změn a Ursula von der Leyen dnes, pokud vím, mluvila o mitigačních a adaptačních opatřeních, že by neměla jaksi stát proti sobě, ale že potřebuje Evropa obojí, tak v tomto byste s ní nesouhlasil?
13: A já bych s tím souhlasil, že Evropa potřebuje obojí a já jsem zvědavý, jak to Resilience Center v oblasti klimatu bude fungovat. Evropa jistě potřebuje obojí, ale pokud se podíváme zpětně, čím, co všechno jsme navalili na naše podniky, ať už to jsou reportingy a dost často nesmyslné, ať už to jsou věci, které například dnes diktujeme, že chceme měnit všude elektroměry za chytré elektroměry, když se v Evropské unii vyrábí jenom jedna země a podobné věci, když se nakupí, tak ty nesmyslné návrhy, no tak samozřejmě Evropskou unii to poškozuje.
11: Chápu. Paní Gregorová, mluvili jsme o migraci, o klimatu. Co jsou pro vás ta případná další hlavní témata, která musí Evropa dnes a do nejbližší budoucnosti řešit? Samozřejmě vedle obrany a bezpečnosti a toho, co už šéfka komise ve svém dnešním projevu zdůraznila. Je něco, na co jsme ještě zapomněli?
12: Já si myslím, že to důležité ještě co zmínit z jejího projevu a i pro celou Evropskou unii je ta regulace sociálních sítí. Von der Leyen jako jedno z mála konkrétních návrhů představila EU Kids Act. Já už jsem dostala uniklé materiály toho návrhu, takže jsem si je pročetla už včera a musím říct, že jsem poměrně nespokojená, protože na tom, že sociální sítě jsou nebezpečné a toxické pro naše děti, se shodneme asi všichni, ale to řešení, které jí říkali všichni odborníci, včetně ti z Austrálie, kde už plošný zákaz zkusili, je plošné zákazy nefungují a navíc samozřejmě ohrožují soukromí nás všech. Bohužel to bylo politické zadání komise, takže to tam je, ale zároveň si myslím,
11: komise,
12: že je dobré.
11: Promiňte, že vám skáču do řeči, ale komise dostává politická zadání v podstatě od Evropské rady, že od premiéru.
12: To není úplně pravda. Ursula von der Leyen má samozřejmě vlastní politické zadání, protože komise je svébytný orgán, který je v podstatě takovou evropskou vládou a navrhuje vlastní legislativní návrhy. Takže to, co navrhla Ursula von der Leyen jako EU Kids Act, nemá z rady. To má z vlastního pera, protože toto mimo jiné tedy se pokoušela navrhnout už v Německu, když byla ministryní práce a sociálních věcí.
11: Ještě jedna věc by mě zajímala, nakolik vítáte avizované přidružené členství Kanady, pane Bžochu?
13: Já si myslím, že to jsou takové žabomyší války se spojenými
11: státy. O jaké válce mluvíte?
13: Které mimochodem, říkám žabomyší války, a myslím to samozřejmě s nějakým nadhledem, které vedou některé státy se spojenými státy, což je mimochodem zajímavé, že dneska paní předsedkyně Spojené státy ani jednou nezmínila. Já přidružené členství nevím, jak by to mělo fungovat, ve smlouvách to dáno není, takže to bude jako výstřel, který se zničí pravnosti nikdy nestane a beru to jako, že Evropská komise ukazuje, že stojí na straně Kanady v boji a v té cenové válce, kterou má se spojenými státy.
11: Dobře,
13: pro mě to nic neznamená.
11: No a na závěr ještě, paní Gregorová, souhlasíte s vaším předřečníkem? Nemůže spolupráce s Otavou nějak významněji na pomoci i třeba i s řešením evropských problémů? Nebylo by to win-win řešení, takové asociované členství?
12: Já jsem rozhodně pro přidružené členství Kanady, pokud nebude nějakým způsobem zasahovat do standardního asociačního procesu přikračování k Evropské unii ostatních zemí, protože bych se velmi nerada dočkala doby, kdy Kanada bude jenom takovým testovacím subjektem toho, jak nepřijmout do Evropské unie Ukrajinu nebo země západního Balkánu.
11: Dámo a pane, oběma vám děkuji za dnešní debatu. To byla Markéta Gregorová, europoslankyně zvolená za Piráty, a Jaroslav Bžok z Hnutí ANO. Děkuji oběma. Mějte se hezky, naslyšenou.
13: Taky děkuji, překvapně.
12: Děkujeme, naslyšenou.
11: Stále posloucháte středeční odpolední plus. Jana a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich pětiletý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně. A právě s tím teď Jindrovi můžete pomoci možná i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je zapotřebí, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné prášky. Výjimkou je antikoncepce.
14: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
15: Jo.
14: Tak pojďte dál.
16: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
17: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
16: A jak se cítíte teďka po odběru? Jak to probíhalo tady se sestřičkou?
18: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
16: Marie není sama, která se ten den přišla do registru zapsat. Mezi zájemci byl i Jan.
19: Celkově chodím darovat krev a už o tom pár let přemýšlím, že bych se tam měl registrovat, takže dneska už byla ta vhodná chvíle.
16: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu.
20: Určitě ty první hodiny jsme vlastně nechápali vůbec, co se děje, protože jsme neočekávali, že se něco takového může stát, a spíš jsme si říkali ještě pár hodin, že to možná bude nějaká chyba, že to nedává smysl, protože vlastně jsme na něm neviděli nic, co by bylo špatně.
16: Popisuje Jindrův táta Jan. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
20: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
16: Leukémie je onemocnění, při kterém se v kostní dřeni začnou nekontrolovaně množit nezralé bílé krvinky. V Česku ji ročně onemocní okolo 100 dětí, říká přednostka kliniky dětské hematologie a onkologie ve fakultní nemocnici Motol v Praze Lucie Šrámková.
21: Těch projevuje celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
16: Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
22: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat, toho je taky obava některých lidí, že třeba nebudou v té chvíli jako schopní nebo si to potřebují nějak zařídit, tak je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
16: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Interview Plus.
23: Představa, že nás nějací roboti smetou z povrchu země, je falešná, kritizuje americký prezident Donald Trump návrhy regulovat umělou inteligenci. Podle něj na to stačí silný a inteligentní prezident, jako je on sám. Proč tak vehementně hájí ničím neomezovaný rozvoj umělé inteligence? Co na to říkají ostatní političtí představitelé a experti ve Spojených státech? Petr Vizina se zeptá amerikanisty a výkonného ředitele středoevropské odbočky Aspen Institute Tomáše Klvani.
0: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
11: Je 16 hodin 24 minuty a už je tu slíbený literární tip. Poslouchej, budu ti vyprávět. Tak zní název knihy pro mladé čtenáře od turecké autorky Miyase Serdbarutové. Knihu v českém překladu Petra Kučery vydává nakladatelství Paseka. Kniha může zaujmout i dospělé čtenáře, protože nabízí neobyčejný příběh o opuštěné telefonní budce, nečekaných hlasech a moci vyprávění. A my teď o tomto titulu budeme mluvit s odbornou redaktorkou knihy Magdalenou Hennerovou. Vítejte ve studiu, dobrý den.
1: Dobrý den.
11: Tak je to obvyklé, že na český knižní trh přichází současná turecká kniha pro mladé čtenáře, nebo jsme svědky?
1: Jistě víte, nějaké, že není. Je to rarita, samozřejmě.
11: Je to rarita, no a jak to vlastně, jak na to došlo, na tu raritu?
1: No, byla to, jako našla to kolegyně s tím, že to je velmi překládaná, 22 jazyků v současné chvíli. A známá autorka, bylo to, jako dosud to tady nebylo, tak jsme to vyzkoušeli. Navíc téma je zajímavé.
11: Autorka Miyase Serdbarutová je v Turecku velmi populární, vy sama říkáte známá autorka. Mohla byste o ní něco bližšího říci?
1: No, ona napsala jako řadu knížek pro děti, mládež, a píše už řadu let. Má, já nevím, několik desítek titulů za sebou. Takže je to zkušená spisovatelka.
11: Ta knížka začíná, nebo ten příběh knížky začíná ve chvíli, kdy hlavní hrdina Onur uslyší v opuštěné červené telefonní budce tajemný hlas. Co zatím je a jak to vlastně může čtenáře zaujmout, tenhle motiv? Jak to zaujalo vás?
1: No, mě osobně to velmi zaujalo, ta otázka na tělo, protože tajemný hlas miluju od jak živa. To vám vždycky signalizuje něco vzrušujícího.
11: Vy jste mě teda také nalákala. Tajemný hlas. A můžete prozradit, ale, nebo nebudeme radši?
1: Ne, jenom chci říct, že tady ta zvláštnost, kterou, nebo prostě ta důvtipnost, která tam je, je ta tajemnost, že je spojená s technikou. A to se ukáže až na konci knihy, já to vám nebudu prozrazovat.
11: A kdo je tedy ten 13-letý Onur? Můžete aspoň jeho blíž představit?
1: Onur je chlapec, který strašně nerad čte. Děsně ho to nudí a celá ta knížka je o tom, jak ho dostat k tomu, aby četl.
11: Ta kniha je o tom, jak mladého hrdinu nudí četba.
1: Přesně tak.
11: Ale by se mohla spousta mladých čtenářů dnešního Česka najít.
1: Přesně tak. Korektorka této knihy se velmi těší, že to dá svoji dceři, která je úplně stejná jako Onur.
11: Dobře, ale teď navážno trošku aspoň. Co dalšího se dozvíme z té knihy? Jaké příběhy třeba Onur v té budce poslouchá?
1: No, víte co, ono je to ve dvou plánech vlastně, ta knížka. Ten jeden plán je děti současné turecké, které chodí do školy. Je to trojka, dva kluci, jedna holka, takže je tam takové to spolužákovské pnutí a tak dál. A kromě toho, oni mají ve škole za úkol si připravit četbu. A to ten Onur nemá. Takže se mu hodí, že najde tu telefonní budku a tam začne poslouchat tajemný hlas.
11: No, ale co mu ten tajemný hlas říká, aspoň naznačte, jaké oblasti se to týká? Jsou to, je to současnost a minulost Turecka, nebo je to příroda?
1: Je to všechno možné, je to mix, je to současnost, je to nadčasové, ale vždycky, nebo obvykle, se to skutečně týká té četby, jako dost zřetelně to dokládá, že čtení je aktivní zážitek, že to je dobrodružství, na kterém se podílíme.
3: No a nezmění on vlastně ten samotný hrdina potom přístup k tomu čtení, když, jak říkáte, čtení je proces, na kterém se podílíme, ale on to získává vlastně skrz poslech?
1: No, je to pravda. Je to spíš audio, že jo? Ale v podstatě jde o to, že ta cesta, jak se dopracujete ke čtení, může být různá a právě i přes tohleto. Tam ta technika tam tu roli hraje, což se ukáže v poslední povídce, teda, nebo mini povídce, že jo, v podstatě, která se jmenuje Vypravěčův příběh.
3: Jak jsem se dočetla, tak ta kniha v sobě nese i hlubší linky týkající se komunikace, samoty. No, mluví se tam vlastně o síle představivosti.
1: No,
3: je to
1: no,
3: tak?
1: No, spíš teda právě je to ta síla představivosti spojená s tou četbou. Hmm. Ta komunikace zejména jako zazní tam mezi těmi spolužáky.
3: No a závěrem, pro jakou věkovou skupinu nebo pro koho je vlastně ta knížka určena? Už jsme to víceméně naznačili a řekli.
1: My píšeme, stejně jako v Turecku, se píše 9+, to znamená od 9 let a můžete to, já myslím, že to může číst celkem kde kdo.
3: Tak tolik redaktorka knihy Poslouchej, budu ti vyprávět, Magdalena Hennerová, a já připomenu ještě, že tuto knihu s titulem Poslouchej, budu ti vyprávět v českém překladu Petra Kučery vydává nakladatelství Paseka. Díky moc, že jste přišla do Studia Plusu a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Bylo 16:30 a to je čas pro další čerstvé zprávy Moniky Vrchotové.
4: Český rozhlas Plus.
5: Pěkné odpoledne. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise vytrvat ve svých klimatických cílech. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požárů a sucha označila za léto pravdy. Podle von der Leyenové komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce ze ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejc nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat. Vláda do budoucna plánuje tresty za týrání zvířat zpřísnit. Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody. Oznámila to pohraniční služba s odkazem na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem. Energetici dnes neplánovaně odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla porucha v nejaderné části technologie. Informovalo to mluvčí elektrárny Marek Sviták. Technici už podle něj zasažený systém opravili a po kontrolách by mohli blok znovu zapojit do sítě během zítřka. První temelínský blok vyrábí elektřinu bez omezení. A je Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos zapojí více než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Součástí je i tradiční zářijová výzva do práce na kole. My se teď přemístíme za volant. Na D1 z Prahy do Brna, pozor za sjezdem na Humpolec. Na 102. kilometru havarovalo osobní auto s vlekem, narazilo do svodidel a otočilo se do protisměru. Blokuje levý a prostřední pruh. Tvoří se kolona už od 99. kilometru, zdržení asi 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 173. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 196. kilometr. Na výjezdu z Prahy směrem
6: směrem do Brna se před sjezdem na Chodov srazila dvě osobní auta. Tvoří se kolona už od jižní spojky od sjezdu na Vídeňskou, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až ke sjezdu do Průmyslové, tam je to na 20 minut. A ještě k Belská, tam je silný provoz směrem do Letňan od Poděbradské k Cínovecké, plná je proto také Novopatská už od sjezdu na Satalice. Dobře, dojeďte. V noci bude ještě pršet místy i vydatněji, zítra pak bude pršet zpočátku na východě a místy, jinak bude oblačno až polojasno, pouze výjimečně s přeháňkami. V noci bude kolem 13 stupňů, zítra 19 až 22. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Posloucháte Odpolední Plus.
11: A pokračujeme ekonomikou. Půjčit si peníze na zateplení domu a neplatit přitom žádné úroky. Tak právě tak nově funguje program Nová zelená úsporám. Za první 3 měsíce od změny podmínek o podporu požádalo přes 2000 zájemců. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený ze strany Motoristé sobě. Podle něj jsou žádosti v hodnotě více než 5 miliard korun. No a víc už si o tom povíme s Annou Millerovou z domácí redakce. Aničko, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
11: Tak jak ten nový systém bezúročných úvěrů funguje?
9: Peníze na renovaci domů poskytne lidem banka nebo stavební spořitelna. Žadatelé ale nebudou platit úroky ani další náklady spojené s úvěrem. Pokud si tedy půjčí 1 000 000 korun, splatí opravdu jen ten 1 000 000. Ostatní náklady za ně totiž pokryje stát. Banky a stavební spořitelny takto lidem půjčí celkem 50 miliard korun, vysvětluje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů sobě.
15: Stát tento moment prostě tyto finanční zdroje nemá. Proto jsme využili

0: tak to je opravdu zajímavá změna. Kdo všechno, ano, může o podporu v programu požádat?
1: Třeba majitelé rodinných domů, ti si můžou na celkovou renovaci půjčit až 2 miliony korun. Žádat můžou ale taky společenství vlastníků nebo bytová družstva. U bytových domů může úvěr dosáhnout až na 750 tisíc korun za jeden byt. Všechny žádosti nejdříve posuzuje Státní fond životního prostředí, jak vysvětluje jeho ředitel Petr Waldmann.
2: Ty půjčky v zásadě mají několik limitů. Co se týká délky splatnosti, jsou 10, 15, případně 25 let. A samozřejmě platí, že my pro banky posoudíme, jestli ten daný klient má nárok na to získat bezúročný úvěr a v jaké výši.
1: Ještě dodám, že pokračuje taky program Nová zelená úsporám Light, který je určený pro nízkopříjmové domácnosti. Ty můžou získat přímou dotaci od státu až 400 tisíc korun. Podle ministra Červeného už má z tohoto programu schválenou dotaci přes 1000 žadatelů.
0: No a na co všechno je možné ty peníze využít?
1: Především na úpravy, které snižují spotřebu energie v domě. Největší zájem je zatím podle Waldmana o zateplení. Lidé ale můžou peníze využít třeba na výměnu voltaiky nebo na úsporný ohřev vody. A podporu je možné získat i na takzvanou zelenou střechu, která je pokrytá rostlinami, nebo na systém zachytávání dešťové vody. Ty ale musí žadatel spojit s některou z hlavních úsporných úprav, například právě se zateplením domu.
0: Vysvětlila Anna Millerová, kolegyně z domácí redakce. Moc krát děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No ale o nové podobě programu Nová zelená úsporám teď budu mluvit i v dalších minutách, a to s expertem na klimatickou politiku z Centra pro dopravu a energetiku Štěpánem Vizim. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak jak hodnotíte ty vlastně nové podmínky nebo ty dílčí změny v nové zelené úsporám? A je vlastně o ten program tedy zjevně zájem i po těch změnách? Jak to vidíte, jak to hodnotíte?
3: Myslím, že o investice do úspory energie je v Česku velký zájem ze strany veřejnosti dlouhodobě. Bylo to vidět už vlastně loni, kdy ten příjem žádostí musel být ukončen dřív kvůli tomu, že vlastně byly vyčerpány prostředky. Ale co je asi důležité upozornit o toho nastavení toho nového programu, tak je, že ten celkový objem prostředků, který stát dává k dispozici, tak je výrazně nižší, než jaký byl v minulosti. Když se podíváme na to číslo...
0: Počkejte,
3: vlastně
0: ale mluví se až o 50 miliardách korun.
3: Ano, ale to je 50 miliard korun, které zahrnují ty půjčky. To znamená, to není 50 miliard korun, které dává k dispozici stát. A když se podíváme vlastně na ten objem těch půjček, tak teď je to tedy nějakých těch schválených zatím něco přes 5 miliard korun. Nevíme vlastně, jaký je tam poměr třeba rodinných domů a bytových domů, ale když vlastně jako to číslo vlastně naznačují, že tam na renovace třeba bytových domů asi nebude nějaké závratné číslo, protože to by ta částka byla výrazně vyšší. Přitom ale mezi lety třeba 23 až 25, tak to byly tisíce a tisíce vlastně bytových domů, které dostaly podporu z toho programu, takže se jedná skutečně o celkem výrazné vlastně omezení těch prostředků na ten program.
0: No tak z vašich slov by si leckdo mohl říci, že asi bude hrozit znovu rychlé vyčerpání těch peněz, které poskytuje stát, ale vtip je v tom, že dosud to byly dotace, teď to jsou to vlastně půjčky. Tak jak vůbec hodnotíte to, že vláda se rozhodla změnit ten mechanismus? Prostě jsou tady debaty o státním rozpočtu, kde se nedostává miliard, ale chceme udělat novou zelenou úsporám pro voliče, tak to vlastně dáme tu zodpovědnost na banky. Jak vy tohle hodnotíte?
3: Tak já tam vidím několik rizik. Jedno riziko je to, že vlastně zatím nevíme, kolik domácností vůbec na takovouhle formu podpory dosáhne, protože ty domácnosti vlastně budou muset projít i nějakým standardním procesem schválení půjčky u té banky.
0: Bonifikace.
3: A to, že splní podmínky toho programu Zelená úsporám, tak ještě nutně neznamená, že tu půjčku dostanu. Takže to je něco, co se teprve ukáže, kolik domácností vlastně bude schopno vůbec tady tu podporu dostat. A je tam i riziko toho, že vlastně velká část domácností nedostane vlastně, nebo nebude dostat ani tu,

0: přímou podporu z toho programu Nová zelená úsporám Light, ale ani vlastně tu půjčku, protože na ní nedosáhnou, takže zůstanou někde mezi a vlastně žádná podpora se na ně nedostane. A dalším vlastně důležitým aspektem je jako razantní omezení právě té přímé podpory pro zranitelné domácnosti, kdy bylo zmíněno, že teď bylo schváleno prvních asi 1000 žadatelů, ale když se podíváme třeba na rok 2023, tak těch žádostí bylo 54 tisíc. Do léta 25 jich bylo už kolem 100 tisíc, takže to jsou opravdu jako dramaticky jiná čísla.
1: Čili jestli vám správně rozumím, tak vlastně ze strany státu vůči občanům ta pomoc se teď tímto změnami v tomto programu vlastně snižuje oproti předchozím letům, ano?
0: Ano, zvlášť pro ty nízkopříjmové a pro ty nejzranitelnější, protože tam vlastně je ten objem těch peněz velmi omezený a vystačí v podstatě jenom na jednotky tisíc žádostí za toho současného nastavení, což je výrazně méně, než bylo v minulosti. A je to, může to být velký problém pro velkou část domácností, protože vidíme, že ceny energií v současnosti opět rostou. A je to něco, s čím musíme i do dalších let počítat a měl by to být i strategický cíl vlastně pro stát nějak řešit energetickou chudobu a investice do energetických úspor, tak je vlastně nejlepší způsob, jak domácnosti před vysokými cenami energií ochránit.
1: Děkujeme. Tak to byl komentář Štěpána Viziho, experta na klimatickou politiku z Centra pro dopravu a energetiku, a mluvili jsme o nové podobě programu Nová zelená úsporám. Děkuju za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuju a naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Německý kancléř Friedrich Merz teď prochází zatím asi nejsložitějším obdobím od nástupu do vlády před zhruba rokem a půl. A například týdeník Spiegel už považuje za pravděpodobnější jeho odchod, než to, že jako spolkový kancléř dál zůstane u moci. Podle posledních průzkumů ho považuje za schopného předsedu vlády, jenž dokáže řešit problémy země, už jen asi 15% Němců. Friedrich Merz se ale nechce vzdát bez boje. No a víc si povíme s naším zpravodajem v Berlíně, Tomášem Havlínem. Tomáši, pěkný den.
3: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Tak do postavení Friedricha Merz teď opravdu není ideální. Jak chce německý kancléř svou pozici uhájit?
3: O těch možností asi má víc, ale to, o čem se teď mluví, včera s tím přišel, oznámil to v Berlíně, a to, že vláda zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot. Ty o víkendu v Německu znovu bouraly takové dosavadní rekordy. V současnosti se litr benzínu v Německu prodává asi za tak 4,50 korun, a potom, aby vláda zasáhla, volali už nějakou dobu třeba koaliční sociální demokrati.
4: Und ich bin der Meinung, dass wir handeln müssen.
3: Friedrich Merz včera v Berlíně řekl, že ta situace už dozrála, že pro spotřebitele a pro lidi, kteří jsou odkázáni na to, aby auto používali, aby jim jezdili každý den, je ta situace neúnosná a že vláda tedy musí nějak zasáhnout.
1: No a upřesnil kancléř Friedrich Merz, jakým způsobem chce jeho kabinet zasáhnout?
3: Jak to chce udělat, aby ten benzín a nafta zlevnili, o tom se ještě vedou debaty, možná v tom ani sám nemá úplně jasno. Letos v květnu, v červnu už v Německu byla jednou dočasně snížená spotřební daň na pohonné hmoty a asi se dá říct, že s tím nejsou úplně nejhorší zkušenosti. Zpětně se ukázalo, že prodejci převedli z velké části tu slevu na koncové zákazníky, aspoň pokud jde o benzínu, u nafty to bylo o něco horší. Zároveň to snížení spotřební daně je opatření, o kterém se ví, že funguje, že vlastně funguje docela rychle, ačkoliv zároveň pochopitelně není zadarmo. Během toho jarního cyklu vyšlo Německo v přepočtu asi na 37 miliard korun. A druhá varianta, o které se teď mluví, tak to by byl přímo převod jakési dávky určitého obnosu peněz nízkopříjmovým skupinám, čímž by se eliminovala taková nevýhoda toho snižování spotřební daně, o kterém jsem mluvil, totiž, že vlastně pomáhá nebo prospívá i lidem, kteří to třeba vyloženě tak akutně nepotřebují a nejvíc na něm vydělají ti, kdo najezdí, řekněme, z co nejvíc auty, co nejvíc kilometrů. Nicméně pokud by se šlo cestou té přímé dávky, tak je zase otázka, jak by se to celé administrovalo. Takže v tuto chvíli není úplně jasné nic, ale Friedrich Merz řekl, že vláda brzy s nějakým řešením přijde.
1: No, měli bychom připomenout, že v neděli se konají v Berlíně a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku zemské volby, tak mluví se o tom, předpokládám, zda si kancléř Merz nesnaží tímto způsobem naklonit právě před volbami na poslední chvíli voliče?
3: Tak dá se říct, že se to tak interpretuje, už kvůli tomu, že ať už jde o ty ceny pohonných hmot a nebo třeba o nakupování zemního plynu, protože plnění zásobníků na zimu, to je taky něco, co vláda teď nově začala dělat. Německá vláda začala nakupovat plyn do těch plynových zásobníků. Tak vlastně dosud vůči těmto státním zásahům, intervencím do energetiky byla vláda jaksi vůči tomu negativně zaměřená, hlavně ministryně hospodářství Katarína Reichová, ta byla silně proti státní intervenci. Obě dvě ty věci, jak ceny benzínu, tak to naplnění zásobníků, to podle ní měl obstarat prostě volný trh, ale v obou případech tedy teď vláda zasahuje, přičemž nedá se asi říct, že by se nějak měnily principy nebo východiska vlády, jako právě spíš ty prakticko-politické okolnosti. V Německu momentálně se ty debaty o odvolání kancléře Friedricha Merce vedou, neustávají prakticky od vítězství strany AfD minulý týden v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. No a teď se právě čeká na ty nedělní volby. A přitom ani tam nejsou pro kancléře vyhlídky zrovna optimistické nebo růžové.
1: Možná můžeš jen velmi stručně ještě připomenout, co Němci Friedrichu Merzovi nejvíc vyčítají, proč jsou především s ním nespokojeni.
3: Tam je těch důvodů víc, jednak samozřejmě bychom mohli mluvit o určitém politickém stylu, který mnoha Němcům nevyhovuje, o různých nešikovných výrocích, o takové Merzově tendenci volit nevhodný tón při různých příležitostech, ale samozřejmě jde i o politiku a o priority, kdy spousta Němců se obává, řekněme, o svůj životní standard.
1: Dodává Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Moc krát děkujeme a hodně sil do nadcházejících voleb. Naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
1: V Evropě zůstaneme i v dalších minutách. Polsko spustilo televizní kampaň při mimořádných situacích. Krátká videa přímo v televizním vysílání veřejnosti ukazují, jak například rozeznat význam sirén nebo jak se zabezpečit na 72 hodin. Kampaň přichází ve chvíli, kdy se Polsko i zbytek východní Evropy potýkají s rostoucími bezpečnostními hrozbami ze strany Ruska. No a téma teď probereme s naší polskou zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Katko, vítej.
5: Dobrý den.
1: Tak a můžeš prosím rovnou přiblížit, co je obsahem těch spotů, co na nich lidé uvidí?
5: Celá ta kampaň se jmenuje Minuta pro tvou bezpečnost a v těch spotech na skutečně malé ploše moderátor srozumitelně popisuje zásady chování v mimořádných událostech. Například jedno video vysvětluje, jak od sebe rozeznat signály sirén, co znamená kolísavé houkání, co znamená stálé houkání. Videa ale třeba také ukazují, jak najít bezpečné místo, kde se ukrýt a jak si zabalit evakuační zavazadlo.
6: Uvnitř musí být lékárnička s léky, které pravidelně užíváš, voda i trvanlivé jídlo, které nemusíš vařit, oblečení i kompaktní kosmetická taštička, dokumenty a hotovost v malých bankovkách. Vše ve voděodolném obalu, rádio na baterie, svítilna, multitool, izotermická fólie a píšťalka.
5: Ta videa také ukazují, jak si s blízkými domluvit předem další komunikaci, kdyby například spadly sítě, jak si vytvořit zásoby jídla a vody na 72 hodin, nebo jak se alternativně ohřát, když nejdou přívody tepla, jak a z čeho získat elektřinu. Ta videa vychází z brožury, která se jmenuje Poradník bezpečenstva a v lednu ji polské ministerstvo vnitra rozeslalo do všech 17 milionů domácností. A v té brožuře jsou jednoduše popsané a také nakreslené pokyny, zákony právě pro mimořádné situace.
7: Tak jednak je to brožura, ale taky jsou tady videa, která se mohou odvysílat v televizním programu. Jaký prostor dostávají právě ta videa?
5: Ty spoty se už teď pravidelně objevují v ranním vysílacím bloku státní televize kanálu TVP, který jenom v srpnu denně sledovalo v průměru 322 tisíc lidí, myslím ten ranní blok. O víkendech se potom ta videa objevují na TVP 1, opět v blocích, která jsou ale věnovaná tematicky třeba extrémnímu počasí, výpadkům proudu, požárům, povodním, chemické kontaminaci, kyberbezpečnosti nebo evakuaci. Do toho jsou ta videa na internetu, na webu televize TVP, ale také na sociálních sítích jak polského ministerstva vnitra, tak i televize. Já bych jenom v téhle souvislosti chtěla dodat, co dělá vlastně Český rozhlas, protože ten také připravuje krizové vysílání ve spolupráci s policií, hasiči a záchranáři, kdy ten připravovaný systém rychlé reakce by měl fungovat i ve chvílích, kdy nepůjde elektřina nebo signál. No a i v tomto vysílání Českého rozhlasu budou spoty, jak se chovat v určitých situacích.
7: Abychom to zasadili do kontextu, on také nedávno polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský pohrozil, že v případě napadení Severoatlantické aliance by letectvo evropské části NATO mělo vzdušnou převahu. Přidej prosím tedy, v jaké bezpečnostní situaci se teď vlastně Polsko nachází?
5: Ano, evropská část NATO by podle Sikorského měla nejen vzdušnou převahu, ale evropské letectvo by prý podle něj bylo schopné i bez účasti Spojených států zničit polovinu ruských rafinerií rychleji, než jak to dokáže Ukrajina. Polská armáda je zároveň považovaná za tu nejsilnější v rámci východního křídla Severoatlantické aliance. Rusko na Sikorského výrok reagovalo například ústy asistenta Vladimira Putina Nikolaje Patruševa. Ten prohlásil, že pokud by vypukla válka s Ruskem, pokud by Varšava zahájila nepřátelské akce vůči Moskvě, tak polský stát by podle něj přestal existovat do 2 až 3 dnů. Rusko by k tomu použilo celý svůj arzenál sil i prostředků. Do toho nedávno skončila analýza letu ruské rakety H-101, která 31. července dopadla na Polsko a podle vyšetřování s největší pravděpodobností Rusko tuto raketu vyslalo na území Polska cíleně. Ta raketa se tam neocitla kvůli například ukrajinské obraně. No a do toho se Polsko potýká s různými pokusy, ale i dokonanými činy sabotáží a s Ruskem a Běloruskem také přímo sousedí, takže to je ta bezpečnostní situace.
7: Vysvětluje polská zpravodajka Českého rozhlasu Kateřina Havlíková. Moc děkujeme do Varšavy a klidné odpoledne, naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
7: Tak a teď na veselější téma. Doufejme. Hladký culík, šťavnatý make-up, sladěný outfit na cvičení a budík na 5:30. Co se skrývá za důrazem na disciplínu, štíhlost a kontrolu? O tom, kde leží hranice mezi péčí o sebe a své zdraví a posedlostí vlastním tělem, právě o tom je nejnovější 6-dílná série sesterské stanice Radia Wave s názvem Stělesnění. Autorka, novinářka Adéla Šponerová v této sérii zkoumá, jak může následování zdánlivě nevinných trendů zdravého životního stylu mít negativní psychické i zdravotní dopady, například v podobě narušeného vztahu k jídlu a tělu. První epizoda je věnovaná trendu takzvaných Pilates Girl. Tady je ukázka.
8: Když jsem si nedávno prohlížela moji první Pinterestovou nástěnku, našla jsem tam citáty o disciplíně a úspěchu. A taky Victoria's Secret modelky se zlatýma křídlama a v růžovým spodním prádle. Ukládala jsem si je vedle mých vlastních fotek v plavkách. Na jedné z nich máme vysoké podpatky a rukama si stahuju stehna tak, aby mezi nima byla co nejširší mezera, pověstný thigh gap. V letech, kdy jsem dospívala, zaplavily internet návody, jak ho získat. V oblíbených záložkách jsem tak měla uložená videa, která ho slibovala za 5 nebo 10 minut. Vždycky jsem ho chtěla, i když moje tělo prostě takové možnosti nemělo a nemá. Bylo mi z toho smutno, protože jsem si uvědomila, že přesně tohle byl dlouhý roky ideál, kterýho jsem se snažila dosáhnout. A taky proto, že mám pocit, že ani po letech jsme se od něj zas tak daleko nevzdálili. A že tak pro spoustu mladých holek pořád ideálem je.
7: Takže slyšeli jste krátkou ukázku a ve Studiu Plusu už vítám šéfredaktorku Radia Wave Báru Šichanovou. Báro, dobré odpoledne.
9: Hezké odpoledne.
7: Co vás vedlo k vytvoření série Stělesnění na Waveu?
9: Tak my jsme se prostřednictvím série stělesnění snažili poukázat na to, že péče o sebe a tlak na výkon mohou být za určitých okolností a v určitých jako extrémních polohách problematické a že vlastně neustálá snaha být lepší verzí sebe sama může mít i odvrácenou stránku, včetně, jak už bylo řečeno v tom ohlášení, vlastně úzkostí, vyčerpání, poruch příjmu potravy a tak dál. A zároveň si uvědomujeme, že skrze právě sociální sítě, jako je Instagram a TikTok v případě mladých lidí, tak právě ty trendy, které souvisí se zdravým životním stylem, tak jsou hodně přítomné, hodně viditelné, takže i tou optikou se snažíme vlastně na tu sérii nahlížet a dávat jí prostor.
7: No já osobně, když jsem z jiné generace, asi z toho beru, že nezaškodí se občas neumít, neučesat a tak dál, ale slyšeli jsme ukázkou z prvního dílu o takzvaných Pilates Girl. O jakých trendech a fenoménech jsou ty další díly stělesnění, protože ono nejde jenom o cvičení.
9: Je to tak. Jde o režim, jde o různé rutiny, které máme, přesně budíček v 5.30, jde o to, jak často trénujeme, kolik té zátěže zvládneme, ale jde třeba taky o to, jak monitorujeme svoje zdraví, svůj spánek, to třeba kolik kroků za den uděláme a tak podobně. Takže těch trendů nebo těch fenoménů, kterým se stělesnění věnuje několik. Já teď, stejně jako už jsme zmiňovali Pilates Girl, tak přečtu kouko sérii možná pro někoho hůř srozumitelných anglických termínů, ale já se pokusím se je nějak případně dovysvětlit. Tak dalším dílem, tím druhým, budou gym bros, což se týká, to je vyloženě mužské téma, muži, kteří chodí často cvičit, zejména jim záleží na budování svalové hmoty a tak dál, co nejmenšího množství tuku a podobně. Dead girl, to je vlastně podobný trend u žen. Ty fitness ženy, které taky chodí, dělají třeba crossfit nebo jiný typ silového tréninku a podobně. No a pak už různé fenomény typu sebeoptimalizace, kdy přesně se snažíme prostřednictvím různých suplementů nebo třeba i léků na hubnutí, které jsou v dnešní době velmi užívané, i když jsou třeba léky, které jsou předepisované na cukrovku a tak dál, o různých přístrojích, chytrých hodinkách, náramcích, prstenech a podobně, už jsem taky mluvila.
7: No to rozpětí těch trendů, které popisuješ a fenoménu, je zjevně široké. Dostáváte se nějak jako pod povrch k příčinám, proč se to všechno děje? Poskytuje ta série i nějaké odborné pohledy na věc?
9: Určitě ano. Každá ta série je vlastně mozaika, je skládačka, která je složená z výpovědí influencerů, obyčejných lidí, pro které je nějaký ten trend typický, kteří ho vlastně žijí. A potom samozřejmě tam dostávají svůj hlas odborníci a odbornice, co je důležité, takže tyhle střípky odborníků vždycky vychází z celkového většího rozhovoru, který vychází jako bonusová epizoda ke každému tomu dílu. Hlavní epizoda vychází každou neděli, teď po 6 týdnů, a ta doprovodná vždy ve středu. Takže my vlastně ve středu dnes jsme zveřejnili bonusový díl k té první epizodě Pilates Girl, který je konkrétně o poruchách příjmu potravy s psycholožkou.
7: No já připomenu, že na Radio Wave se takovým podobným vlastně tématům už kontinuálně věnujete jako několik let. Je to stělesnění je další ze sérií. Napadá mě, nepřispíváte vlastně tím k tomu, aby přesně tyhle fenomény tady existovaly ještě víc? Nepodporujete to?
9: Se na ně díváme velmi kriticky. To je právě ta motivace. Zmiňujeme a varujeme před právě nárůstem poruch příjmu potravy a tak dál. Vlastně upozorňujeme na ty trendy, které oni se můžou tvářit, protože ono často to, co lidi myslím na ně naláká, tak je takové to pozlátko. Vypadá to hezky, žijete zdravě, vlastně budete vypadat atraktivně pro okolí, ale zatím se může skrývat spousta negativních jevů.
7: Možná jen stručně pár větami. Je to nejen pro mladší posluchače Radia Wave, je to i pro starší generace takový pořad?
9: Rozhodně ano, rozhodně ano. A taky si troufám říct, že spoustu z těch otázek, které řeší naše aktéři a aktérky, třeba řeší děti i rodičů a tak dál.
7: Dodává Bára Šichanová, šéfredaktorka Rádia Wave. Díky naslyšenou.
9: Díky moc krát.
7: No a z dnešního odpoledne na Plusu už je to vše. Za všechny, kdo se podíleli na jeho přípravě, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
10: Je 17 hodin.
11: Český rozhlas Plus.
10: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. U čtvrtečních zpráv, o středečních zpráv plusu vás vítá Monika Vrchotová. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
11: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
10: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
12: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
10: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Země EU díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
13: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
14: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
13: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
10: Kosovský ex-prezident Hašim Tači stráví 25 let za mřížemi, rozhodl o tom Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. Tači ho uznal vinným z podílu na vraždách, mučení a nezákonném zadržování lidí během války v Kosovu v letech 1998 až 99. V té době byl vrchním velitelem kosovské osvobozenecké armády. Tači veškerá obvinění odmítá. Kosovský vicepremiér Glauk Konjufca označil dnešní verdikt Haagského tribunálu za smutný a nespravedlivý. Podle albánského premiéra Ediho Rami je rozsudek hanbou. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany ve vysílání Plusu, to řekla senátorka a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumecová z Hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Vildumecové spolupracuje s Ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit.
15: Vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna Univerzita obrany je v Brně, je jediná. Já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji.
10: Ode dneška se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz. Na řadě je doprava na pražském okruhu směrem na D1. Čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové. Zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až k Europarku. V Průmyslové směrem do Hostivaře se pak sune fronta od Českobrodské ke spojce. Šťastnou cestu. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo s lokálním deštěm a ochladí se na 19 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. To byly zprávy a teď už začíná 20 minut Radiožurnálu.
16: Co si vládní koalice slibuje od priorit trestní politiky, které v pondělí schválila vláda? Nepřekračují tím politici své pravomoci a nesnaží se ovlivňovat státní zástupce? Jak je koalice spokojena s prací nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové? A naváží na pondělní usnesení vlády konkrétní změny trestního zákoníku, třeba pokud jde o pravidla nutné obrany nebo změny trestních sazeb? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
17: Dobrý den a děkuji za pozvání.
16: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme po 14. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda na svém pondělním jednání schválila priority trestní politiky a uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Ve čtyřstránkovém dokumentu vláda mimo jiné chce, aby se státní zástupci nesmiřovali s podmíněnými tresty za vážné sexuální trestné činy. Materiál také vyzývá, aby státní zástupci méně stíhali kontroverzní projevy, rychleji řešili případy nutné obrany a také, aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků. Co si v koalici od toho materiálu slibujete? Máte pocit, že všichni státní zástupci si to přečtou a budou podle toho automaticky postupovat, nebo čekáte, že ministr spravedlnosti to odprezentuje Lence Bradáčové a tato vtělí do závazných pokynů, kterými se potom budou muset státní zástupci řídit? A nebo je to jenom, řekněme, politické gesto?
17: Tak já to určitě nevnímám jako politické gesto, protože stanovení priorit v rámci trestní politiky je vlastně poukázání na to, co je vnímáno jako problém v rámci páchání trestné činnosti a trestání trestných činů. Takže já ten materiál považuji za materiál, který upozorňuje a vyzvedává určité problémy ve společnosti, které právě mají být řešeny normami trestního práva. A je pravdou, že jsem zaznamenala už rozvíjející se diskusi o tom, zda se nejedná o nějaký zásah do nezávislosti státního zastupitelství. Tak myslím, že to je vlastně naprosté nepochopení postavení státního zastupitelství. Jedná se o materiál, který upozorňuje tedy na ty problémy a který byl adresován nejvyšší státní zástupkyni jakožto představitelce celé soustavy státního zastupitelství.
16: Bude, protože předpokládám, že s ní teprve ministr spravedlnosti bude
17: jednat. Bude seznámena tedy, který pravděpodobně bude osobně projednán, ale já mám pocit, že jsem někde zaznamenala, že byl písemně doručen, ale dobře. Je možné, že bude osobně a předpokládala bych i vhodnější formu osobního projednání. A nejvyšší státní zástupce má pak jednak vytváření pokynů obecné povahy, které se dotýkají třeba postupů státních zástupců v určitých obecně stanovených rozsazích nebo v obecně stanoveném rozsahu konkrétní trestné činnosti. Například, jestliže jsou problémem trestné činy související s rabováním při povodních, tak se vytváří pokyn obecné povahy pro tuto situaci. V současné době je vnímán jako problém tedy sexuální trestná činnost, která skutečně má početní nárůst, takže i pro tuto specifickou oblast může nejvyšší státní zástupkyně zpracovat pokyn obecné povahy, ale předpokládám jako zcela zásadní věc, že seznámí na poradách s vedoucími státními zástupci obsah tohoto materiálu.
16: Vy už jste říkala, že jste zaznamenala pochybnosti, jestli tím vláda nedělá něco, co by dělat neměla. Jaké vidíte právní opodstatnění pro to usnesení, které tedy vláda v pondělí schválila? Opravdu to není překročení pravomocí?
17: Rozhodně není, protože státní zástupci v rámci ústavy, státní zastupitelství je zakotveno pod mocí výkonnou. Nejedná se o moc soudní, ale o moc výkonnou, která...
16: Na druhé straně, že vám do toho skáču, stejně tak je tam v moci výkonné prezident a nevidíme usnesení, které by radila která by radila prezidentovi, co má nebo nemá dělat.
17: Ale vláda, která je demokraticky zvolená, má pravomoci a ve vztahu k prezidentovi se jedná třeba o spojené pravomoci, kdy spodepisují některé akty a podobně, tak ve vztahu ke státnímu zastupitelství ministerstvo spravedlnosti vykonává správu a právě skrze nejvyššího státního zástupce do nezávislé soustavy promítá ale problematiku, která se dotýká jedné stránky z posuzování trestného činu, co je a není trestným činem. A tou stránkou je vlastně otázka hodnocení společenské škodlivosti, protože to je otázka, která vždy souvisí právě s problémy, které přetrvávají ve společnosti nebo které se nově objevují ve společnosti. A v tomto směru tedy nemůže rozhodně minister spravedlnosti ani celá vláda ukládat nebo udělat pokyny státním zástupcům, ať už konkrétním nebo nejvyšší státní zástupkyni, k tomu, aby konkrétní osobu stíhala pro konkrétní trestný čin. To absolutně ne. Ale skutečně jde o materiál, který zvýrazňuje vlastně tu potřebu, aby se orgány činné v trestním řízení, a tím míním i právě třeba policii, protože tato problematika, trestní politika, se netýká jenom státních zástupců, týká se i ministerstva vnitra, potažmo tedy policie, která rozkrývá trestnou činnost.
16: Že do toho skáču, tam je na druhé straně ta situace jiná u policie, zůstanou u státních zástupců. Když se podíváme do zákona o státním zastupitelství, v paragrafu 3 se píše, že jiné orgány nebo osoby nesmí do činnosti státního zastupitelství zasahovat nebo státní zástupce při výkonu činnosti nahrazovat nebo zastupovat. Opravdu tady nemůže být rozpor s tímhletím, pokud vláda řekne, tohle stíhejte přísněji, tohle stíhejte méně přísně, tady buďte tolerantnější, tak není to takovýhle zásah?
17: Není to zásah v tom směru, že by narušoval právě ta oprávnění státního zastupitelství, které pro ně vyplývá ze zákona o státním zastupitelství. Znovu říkám, není to o tom, že bude uloženo, teď budete stíhat tohoto pachatele za takovýto trestný čin a budete rozhodně trvat na tom, aby mu bylo uloženo, nevím, třeba 7 let odnětí svobody. Takovýto materiál to rozhodně není. Je to materiál, znovu opakuji, který vláda zpracovala na základě rozboru bezpečnostní situace, dospěla k závěru, že ve společnosti přetrvávají určité problémy při postihování konkrétní trestné činnosti, ale z obecného hlediska, ne z konkrétního jednoho trestného činu. A je potřeba věnovat těmto oblastem pozornost. Ale rozhodně ne tedy. Tento materiál neukládá státnímu zástupci ani nejvyšší státní zástupkyni, aby sdělovali obvinění, aby rušili obvinění, aby trvali na konkrétních trestech a podobně. Vždy samozřejmě musí být situace hodnocena ze strany státního zástupce, který má věc v rámci výkonu dozoru nebo výkonu dohledu, a ten posuzuje právě i na základě zákona, tedy trestního zákoníku, všechny okolnosti, které potom vedou ke konkrétním rozhodnutím.
16: Vy jste už před volbami říkala, že chcete větší odpovědnost státních zástupců. Měli by se státní zástupci zodpovídat i z toho, že třeba nebudou postupovat podle toho, co v pondělí schválila vláda?
17: Ta vláda neschválila právě naprosto konkrétní postupy. Já myslím, že dochází stále
16: tam nejsou konkrétní,
17: k zaměňování, ale
16: jsou
17: určuje.
16: Tam jasné směry. Pokud ano, tam například ano. je, že kontroverzní projevy se mají stíhat opravdu až v krajní možnosti, tak pokud bude státní zástupce stíhat něco, co potom dopadne osvobozením toho obviněného, tak měl by se zodpovídat za to, že tím možná porušil to, co tedy vláda chtěla?
17: Poslední vlastně slovo v rámci rozhodování o vině a trestu má vždy soud. A jestliže soud uvede, a nemusíme hodnotit jenom tuto skupinu trestných činů, ale i jiné trestné činy, jako v minulosti se stávalo třeba v hospodářských trestných činech. A soudy pak uvedou, že od počátku vlastně se nejednalo o trestný čin, že od počátku bylo zřejmé, že tato věc nemá být trestně stíhána, nemá být žalována, pak se domnívám, že když se u konkrétního státního zástupce vrší takováto rozhodnutí, samozřejmě pokud se jedná o jednotlivé rozhodnutí, tak asi bych žádnou prověrku nebo něco podobného neočekávala v rámci práce toho státního zástupce, ale pokud se vrší, pokud opakovaně se vlastně dopouští toho, že soudy konstatují, že se jedná o chybná vyhodnocování a nezákonná stíhání, tak potom samozřejmě ta odpovědnost, se domnívám, je na místě.
16: Vy jste před chvílí řekla, že samozřejmě definitivně o vině a trestu rozhodují soudy. Pokud tedy takto to vezmeme, pokud to definitivní rozhodnutí je na soudech, měla by vláda přistoupit třeba k nějakému podobnému manuálu nebo výzvě nebo vysvětlení, jak chápe trestní politiku, co považuje za priority nebo nepriority směrem k soudcům?
17: Určitě ne. Určitě ne právě proto, že soudy jsou vázány obžalobou a je na státních zástupcích, jakou obžalobu, v jakém rozsahu, pro jakou trestnou činnost podají. Ale domnívám se, že ten materiál spíše směřuje k tomu, aby státní zástupci vždy pečlivě vážili své návrhy. Rozhodně tedy nikterak nejedná se o žádný zásah, spíše o apel, aby vážili své návrhy, pokud se týká sdělení
16: obvinění. Máte pocit, že neváží?
17: No tak vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti rok co rok vlastně musí hradit více a více peněz za nezákonná rozhodnutí, která vlastně končí zprošťujícími rozsudky, tak asi ne vždy jsou dobře vážena rozhodnutí, která se týkají sdělení obvinění, ale já jsem chtěla se zaměřit třeba i právě na otázky trestů, kdy trestní politika vlastně znamená i vnímání problému třeba při ukládání nízkých nebo navrhování nízkých trestů a potom vlastně je to apel na státní zastupitelství, aby v případě takovýchto nízkých trestů zvažovali důsledně podání odvolání, podání opravných prostředků tak, aby opravdu soudy mohly rozhodovat, protože právě opravný prostředek umožní další stupeň rozhodování a umožní vlastně i sjednocování soudní praxe. Umožní sjednocení nahlížení na stejnou skupinu trestných činů stejným pohledem.
16: Poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovní ústavně právního výboru a také bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vedení Unie státních zástupců na ten pondělní materiál vlády reagovalo tím, že respektuje pravomoc vlády určovat trestní politiku státu, ale dodalo, že její realizace má být naplňována především změnami příslušných zákonů. Není tohle ta cesta, kterou by vládní koalice a vláda měla jít?
17: Určitě, určitě. Ta cesta má vlastně dva proudy. Tím jedním proudem, kdy se prosazuje vlastně trestní politika nebo určuje i trestní politika, tak jednoznačně je trestně právní legislativa, protože ta určuje, co vlastně by mělo být považováno za trestný čin a určuje i určité hranice trestů, vymezuje i hranice trestů nebo druhy trestů, které lze za ta konkrétní jednání ukládat. To je ta jedna cesta. A ta druhá cesta je právě ta, která upozorňuje na to, co je aktuálně ve společnosti problémem, co vláda, znovu se vracím k tomu, vlastně demokraticky zvolená vláda cestou ministra spravedlnosti považuje za problém, na ten chce upozornit a skrze nejvyšší státní zástupkyni, která má možnost, tak jak jsme říkali, pokynu obecné povahy směrovat činnost celé soustavy státního zastupitelství, tak aby na ty problémy bylo nějak reagováno.
16: Mluvčí nejvyšší státní zástupkyně na to pondělní usnesení vlády reagoval slovy, že paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií a dodal, že může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem. Rozumíte tomu vyjádření? Jak to chápete?
17: No, rozumím tomu tak, že si budou plnit své povinnosti. To jsou povinnosti státních zástupců takto postupovat.
16: Je v tom nějaký náznak, nebo dá se z toho usuzovat, jestli to dopadne tak, jak jste říkala v úvodu, že nejvyšší státní zástupkyně opravdu vtělí ten vládní materiál do nějakých svých pokynů?
17: Může a nemusí. To není závazná otázka ze strany ministerstva, aby zpracovala nejvyšší státní zástupkyně obecně závazný pokyn. To je opravdu její právo. Ale předpokládám, že rozhodně seznámí vlastně vedoucí státní zástupce a skrze ně pak celou soustavu s těmi problémy, které jsou jako problémy v rámci trestního řízení vnímány celou společností.
16: Viděla byste jako problém, kdyby státní zástupkyně nic nevydala, kdyby to nevtělila do těch svých pokynů?
17: Záleželo by samozřejmě poté, jakým způsobem bude probíhat ta trestní represe dále. Jestli by docházelo k tomu, že za závažné trestné činy budou vlastně navrhovány pouze symbolické tresty, pak se domnívám, že to není v souladu s tím, co je proklamováno tady ze strany mluvčího o tom, jak budou postupovat státní zástupci. A pak by asi ze strany ministra spravedlnosti spíše přicházela v úvahu jiná opatření, třeba kárné návrhy a podobně, které ale budou rozhodovat soudy. Není to zase v pravomoci vůbec rozhodovat o tom na straně ministra. Nicméně, myslím si, že každý rozumný člověk a logicky uvažující člověk musí dospět k tomu závěru, že pokud státní zástupce nesmyslně navrhuje třeba nízké tresty u velice závažné kriminality, tresty pod sazbou a podobně, tak určitou, pakliže je vyhodnoceno, že to je nedůvodné, pokud soudy uzavřou i tu skutečnost, že takový postup byl naprosto nedůvodný, budou ukládány tresty v rámci rozhodování soudů třeba daleko vyšší, pak asi neplní své povinnosti ten státní zástupce, znovu říkám tak, jak je proklamováno, tedy v souladu se zákonem, v souladu s ústavou.
16: Jak jste spokojena s tím, jak funguje státní zastupitelství pod Lenkou Bradáčovou a jak vykonává tu funkci nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová?
17: Já se nezaměřuji na fungování speciálně státního zastupitelství. Já spíše z praxe, kterou jsem vykonám jako advokát, tak se setkávám s tou konkrétní činností, s konkrétními postupy. Myslím si, že je potřeba vždycky hodnotit jak kvalitu, tak rychlost řízení. V rámci rychlosti řízení jsou kauzy, jsou trestní věci, a vidíme to třeba i na případu Mostecké uhelné, vidíme to na případu premiéra, kde se jedná o trestní věci, které opravdu trvají téměř, dá se říct, desítky let.
16: A je to v obou případech vina státních zástupců?
17: Tak státní zástupci vykonávají dozor a vlastně posouvají věci od policie až k soudu. A je otázkou, z jakých důvodů to přípravné řízení trvá tak dlouho. Pokud se týká soudních jednání, tam samozřejmě je zase záležitost a odpovědnost soudců. Ale já nechci rozklíčovávat právě, kde třeba v těchto...
16: Na druhé straně, když to uvádíte, tak proto se ptám, protože třeba u Mostecké uhelné tam v tom figurovaly i švýcarské soudy a opravdu ta kauza je komplikovaná, má řadu peripetí, tak se ptám, jestli je fér tohle dávat za vinu českým státním zástupcům. Notabene, já jsem se původně ptal na nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
17: Nejenom na ní, ptal jste se na práci státního zastupitelství, takže hodnotím tuto skutečnost a pakliže bych měla hodnotit třeba ty kauzy jak premiéra, tak Mosteckou uhelnou, mohli bychom vzpomínat na další hospodářské kauzy, které se vlečou, tak svůj podíl tam rozhodně státní zastupitelství v té délce řízení má. A pokud bych měla hodnotit fungování soustavy pod současnou nejvyšší státní zástupkyní, tak já nemám dostatek informací, tak abych řekla, všechny kauzy jsou v pořádku nebo nejsou v pořádku. Já opravdu jsem se na její vedení soustavy příliš nezaměřovala. Jediné, co vyvolává ve mně určité pochybnosti, je budování pobočky brněnského nejvyššího státního zastupitelství tady v Praze. Nevidím k tomu žádný důvod, vidím v tom zbytečné náklady.
16: Vrátím se k té druhé cestě, tak jak jste říkala, jak prosazovat představy vlády o trestní politice, to znamená změny trestního zákoníku. V tuto chvíli připravujete nějaké zásadnější změny, ať už toho, jak jsou napsány skutkové podstaty, tedy co má být trestné nebo nemá být trestné, nebo pokud jde o rozpětí trestu?
17: Jestli se ptáte na tu obecnou část trestního zákoníku, tak tam se velice často teď diskutuje otázka samozřejmě věku trestní odpovědnosti.
16: Pokud jsem dobře vnímal vaše názory, tak vy byste byla až pro 13 let.
17: Ano.
16: Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tam je jasný slib, že zrušíte trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Proč jste ho zatím nezrušili?
17: No, té práce, legislativní práce je opravdu mnoho.
16: Pardon, rozumím tomu, ale na druhé straně poslaneckou iniciativou zrušit jeden paragraf v trestním zákoníku se za 3/4 roku stihnout dá, určitě když se chce.
17: Nevím, jestli ano, protože ta práce ve sněmovně skutečně je z hlediska prosazení konkrétních legislativních návrhů velice složitá, protože často diskutujeme pouze o programu jednání.
16: Pardon, vlastně já tomu rozumím, den. Ale to jste změnili, protože jste změnili jednací řád, ale minimálně navrhnout zrušení toho paragrafu se stihnout dalo. Moje otázka směřuje k tomu, jestli jste od toho ustoupili, nebo proč to zatím není, alespoň na stole, alespoň v programu jednání.
17: Určitě není ustoupeno od programového prohlášení a tím pádem ani od kroků, které by měly být realizovány. Nicméně určitě víte, že programové prohlášení vlastně je na dobu 4 let, čili není to otázka 1 měsíce, 12 měsíců, takže všechno má svůj čas, všechno
16: takže
17: jde po pořadě.
16: Takže
17: za prioritu bych to asi neoznačila, ale mohu vás ujistit o tom, že i já sama uvažuji o určitých změnách v rámci tohoto ustanovení, protože se domnívám, že opravdu tak, jak bylo přijato znění tohoto paragrafu, tak by je velice pružné a mohlo by být i zneužito.
16: V programovém prohlášení vlády se koalice také shodla na tom, že chcete nastavit jasně a spravedlivě pravidla nutné obrany. Jak tam jste daleko a jaká je ta představa? Jak by se ty hranice měly změnit?
17: Já jsem tady tu problematiku diskutovala už i s některými představiteli ze Senátu, kteří rovněž, myslím si, už z minulého období mají představu o určitých úpravách a samozřejmě nutná obrana zůstává a zůstane v rámci trestního zákoníku. Ale Je to poměrně striktně napsaný paragraf, je to poměrně striktní ustanovení, kdy se domnívám, že praxe by umožňovala trošičku rozvolněnější ustanovení. Jednalo by se o otázku vlastně úpravy, nikoli celého přepracování.
16: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
17: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den, naschledanou.
16: Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.
17: Je půl šesté.
18: Český rozhlas Plus.
19: Kanada má podle Ursuly von der Leyenové otevřené dveře k tomu stát se přidruženým státem. Předsedkyně Evropské komise to řekla v každoročním projevu o stavu Unie. Kanadský premiér Mark Carney její projev sledoval přímo ve Štrasburku. Kanada je podle von der Leyenové pro Evropskou unii zásadním obchodním partnerem a obě strany pojí společné hodnoty i obchodní vazby. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku, řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát a s tím souhlasí i prezident Pavel. Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzinu. Diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně, anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Německá vláda už taky začala nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jí má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku. V Česku několik let působil jako novinář. Měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoct pětiletému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Jak to vypadá s dopravou? Dálnice D5 z Rozvadova do Prahy je za sjezdem na stot neprůjezdná. Na 103,5 kilometru stojí nákladní auto s upadlým kolem v omezení. Nedá se projet a tvoří se dlouhá kolona. Policie odklání dopravu na 119. kilometru na Stříbro. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec na 93. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje na 102. kilometr. Tam odklízejí následky nehody osobního auta, projíždí se pouze stoupacím pruhem a zdržení je bezmála hodinu. A na příjezdu do Prahy po D5 se z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a kolona se sune až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Dobře dojeďte. Noc bude deštivá s teplotami od 15 do 11 stupňů, zítra bude zpočátku ještě na Moravě místy pršet, přes den se čekají jen výjimečně přeháňky, bude oblačno až polojasno s teplotami od 19 do 22 stupňů. Ze zprávy to vše a teď už nás čeká repríza Osobnosti Plus.
20: Ty počty jsou jednoduché a neúprosné. Hnutí ANO potřebuje, aby jeho menší koaliční partneři přežili. Motoristé jsou nyní pod 5% a SPD kolem 7%. V modelu STEM by bez motoristů současný vládní blok většinu neměl. Není tedy pro ANO nebezpečné své partnery příliš vysávat. Umí Babiš dlouhodobě chtít silné ANO a zároveň silné satelity? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je politolog Aleš Michal. Vítám vás, dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
18: Osobnost Plus.
20: Tak Umí si podle vás Andrej Babiš své koaliční partnery pěstovat, nebo ta tendence k vysávání je jeho dlouholetý zvyk?
0: Já si myslím, že ta tendence k vysávání je jeho dlouholetý zvyk a že on se několikrát v průběhu toho, co je ANO v politice silné, pokusil mít nějaké účelově vytvořené koaliční partnery, ale ne vždycky to dopadlo tak, jak si představoval. Já si myslím, že takovým traumatem osobním pro něj je ten rok 2021, kdy takovým stylem vzniklo hnutí Přísaha, které potom on nemohl použít jako koaličního partnera, protože se prostě nedostalo do poslanecké sněmovny. Dlouhodobě spíš funguje to, že vysává ty koaliční partnery, ale, než že by si je držel jako silné aktéry.
20: Ale to mi řekněte, to Andrej Babiš neumí počítat nebo si neuvědomuje to riziko, které plyne z toho, že se vám taky může stát, ostatně už jsme to viděli, že se vám může stát, že prostě bez těch satelitů nezmůžete.
0: Andrej Babiš umí počítat, ale Andrej Babiš si nemůže pomoct. A myslím si, že vždycky
20: takový
0: v té...
20: Takový put, myslíte?
0: Já si myslím, že to tak je, že vždycky v té předvolební kampani se projeví, že

0: že prostě nebude mít s kým jít do koalice. To se stalo tuším taky Paroubkovi.
1: No strategické to není, ale myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně. Je to prostě put, je to jako emocionální záležitost. Je to potřeba, kterou on má vždycky před těmi volbami. Já myslím, že ty současné nebo ty poslední volby v roce 2025 slouží jako takový docela dobrý příklad toho, kdy se prostě ukázalo, že jak stačilo, tak motoristé prostě mají svůj strop, mají svůj nějaký horní limit a že hnutí ANO prostě se chce držet stabilně nad těmi 30%. On prostě neumí nějak jako strategicky přepustit ty hlasy těm menším.
0: Kdy vás naposledy napadlo, že Andrej Babiš válcuje své koaliční partnery?
1: Tak naposledy mě to napadlo asi, když skládal tu koaliční vládu s motoristy a s SPD, protože minimálně v případě SPD si prostě Andrej Babiš nadiktoval, kdo bude za tuto stranu sedět ve vládě. S motoristy to taky jednoduché úplně neměl, protože ti trvali na těch politických nominacích, ale Andrej Babiš prostě neustále válcuje ty své koaliční partnery. On dominuje tomu svému bloku a SPD a motoristé se tomu podřídili. A dělají to dlouho.
0: Když jste viděli, jak šéfové dvou satelitů, řekněme, nebo menších koaličních partnerů jsou překvapeni nad schodkem rozpočtu, který se hnutí ANO tak nějak vnitřně odsouhlasilo, tak to je další ukázka.
1: Myslím si, že to je další ukázka, protože samozřejmě ta debata o rozpočtu ještě není ukončená, budeme to bedlivě sledovat, ale myslím si, že pořád prostě tady nevisí ta hrozba, že by ti menší koaliční partneři neschválili v poslanecké sněmovně ten státní rozpočet. Pokud by tohle hrozilo, pokud by skutečně ta většina pro ten rozpočet byla ohrožena, pak bych věřil tomu, že se dokážou vzepřít takhle vysokému schodku. Do té doby mi to přijde jako relativně sofistikovaná hra. Já bych to viděl takhle. Oni prostě, ti menší koaliční partneři, se proti tomu schodku musí vymezit. Zejména motoristé, kteří měli ten takzvaný autentický pravicový klausovský program. Vymezit se proti tomu retoricky musí, ale ono se to od nich očekává. A opozice prostě čeká na to, kdy se motoristé proti tomuhle nějak retoricky vymezí a čeká na to, že to pomine. Ta hra musí být trochu sofistikovanější, oni to musí hrát trochu déle, trochu intenzivněji, ale nakonec se budou počítat ty hlasy v poslanecké sněmovně.
0: Jinými slovy říkáte, že je to všechno takové to rozčilování se teď momentálně nad schodkem, že to je takové divadlo.
1: Já to tak vnímám, ale je to sofistikovanější divadlo, než se může zdát na první pohled. Já si myslím, že tam jsou nějaké detailní argumenty. Ještě k tomu si motoristé snaží profilovat některé své další osobnosti, protože jich moc nemají, takže prostě dávají dopředu pana Pikoru jako předsedu rozpočtového výboru, jako silného kritika toho rozpočtu. Pokud by ta kritika byla skutečně tak silná a tak autentická, tak SPD ani motoristé neschválí ten státní rozpočet v poslanecké sněmovně.
0: A to jste řekl, že nehrozí v žádném případě?
1: Nemám asi žádný důvod si zatím myslet, že by to hrozilo.
0: A teď mi řekněte, jak se to dotkne ze strany vnímání veřejnosti, to, že motoristé tady měli ten úžasný plán, jak chtějí nulový schodek do několika let a nastoupí a už je tady historicky druhý nejvyšší.
1: Já si myslím, že spousta těch voličů, zejména těch vládních, je trochu ochotná počkat. Jo, zejména asi voličů hnutí ANO, ale myslím si, že se to bude týkat i toho jádra, které není tak vysoké, ale toho jádra motoristů, že oni zkrátka budou zatím dbát na to, co jim ti politici říkají a budou to vyhodnocovat v těch příštích letech. A pak se můžeme ptát, jestli v těch příštích letech je pravděpodobnost, že by ty schodky byly nižší, jak teď ti vládní politici slibují. Pak už prostě ukázaná platí a pak už před těmi volbami se bude počítat a všichni jednoznačně uvidíme, jestli ten schodek nižší bude. Ale nemyslím si, že to k tomu ta situace nějak zvlášť směřuje navzdory výrokům těch vládních politiků.
0: Víte, ono asi by podpořilo tohle vnímání veřejnosti to, kdyby ten schodek nerostl tolik. To znamená, kdyby alespoň snižovali nárůst toho schodku, ale to se neděje. Takže lidé si

0: možná spíš mohou říct, tak dělají pravý opak toho, co slíbil. A teď mluvím o voličích motoristů samozřejmě.
1: Ano. Dělají pravý opak toho, co slíbili, ale tady si musíme položit otázku, jestli většina těch voličů z těch 6-7%, kteří volili motoristy sobě, jestli je volili jako zejména z toho důvodu toho ekonomického programu. Já si myslím, že část z těch současných preferencí, které jsou tady trochu nižší než je těch 5%, skutečně to naplňování toho ekonomického programu očekává, ale myslím si, že Petr Macinka Filip Turek moc dobře vědí, že to není jenom tahle jedna věc, která tu voličskou sféru motoristů vlastně láká, a proto se snaží profilovat i na těch kulturních věcech bojem s prezidentem například.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Co o sobě podle vás Andrej Babiš za první měsíce toho vládnutí, tohoto vládnutí, protože víme, že už bylo vlády, ale co vám o sobě prozradil nového?
1: Tak nového nám asi prozradil, že v té situaci, ve které je, to znamená, už je prostě starší, je to člověk, který prostě chce vládnout této zemi za každou cenu, že je prostě ochotný udělat všechno možné, a tím myslím zejména to, a to je asi jedna věc, která mě překvapila a bylo to pro mě trochu nové, jak rychle a razantně dokázal zatočit s těmi různými agendami na úřadu vlády, které byly tak trochu zrušeny škrtnutím pera jeho poradkyně
0: Tinde
1: Bárta. Ta razance, ta rychlost, to mě možná překvapilo, to si myslím, že je něco, co tady prostě Andrej Babiš nemohl dřív v těch klasicky koaličních vládách úplně dělat, že přece jenom dneska můžeme dohlídnout to, jak sociální demokraté v něčem, ne úplně ve všem samozřejmě, ale v některých ohledech drželi Andreje Babiše tak trochu na uzdě a jak dokázali minimálně se jako profilovat v rámci té vlády s nějakou vnitřní autentickou kritikou. Vůbec nic takového tam teď nevidím.
0: To právě jsem chtěla říct, to byli poslední, kteří dokázali držet.
1: Minimálně z úrovně těch jeho koaličních partnerů si myslím, že ano.
0: Jasně. Vidíme tady nějaký jako převratně nový styl vládnutí, kromě toho, že dokáže Andrej Babiš evidentně rychle přeskupit síly na samotném úřadu, tak vidíme něco převratného?
1: Tak já si myslím, že převratné, i když i situace během toho předcházejícího volebního období k tomuhle trochu směřovala, je to, co se děje v Poslanecké sněmovně. A to je naprosto zásadní pro to schvalování těch zákonů. Není standardní, aby velká část těch klíčových návrhů přicházela do Poslanecké sněmovny, dolní komory parlamentu v podobě poslaneckých návrhů.
0: A já si jenom myslím, připomeňme, že to znamená ochuzení těchto návrhů o veškeré připomínkové
1: tak,
0: řízení.
1: A to je klíčové, tak. Protože i to připomínkové řízení v rámci, ať už vnitrorezortní, mezirezortní, v rámci prostě úřadu vlády, v rámci těch jednotlivých rezortů, může vychytat spoustu problémů, které ty zákony mají. I ta debata tam prostě probíhá na úrovni těch jednotlivých stran, měla by probíhat, a tohle je pro mě jako výrazný indikátor.
0: Dělá
1: toho.
0: To podle vás hnutí ANO proto, že chce šetřit čas, anebo proto, že prostě nechce, aby do toho někdo mluvil?
1: Nechce, aby do toho někdo mluvil, ale ono to s tím šetřením času samozřejmě souvisí. Ono těch návrhů v Poslanecké sněmovně je zkrátka hodně, toho, co ta vláda chce prosadit, určitě jako je hodně, ale potom nás jako ochuzují o to, aby ty návrhy prošly nějakou opravdu strukturovanou odbornou debatou, a to si myslím, že je opravdu problematické. V tomhle vidím tu novost toho vládnutí.
0: Teď mi řekněte, kudy vlastně vede ta hranice? Já vím, že to je spíš filozofická otázka než jiná, ale musím podat, totiž kudy vede ta hranice mezi efektivním většinovým vládnutím a arogancí moci?
1: Tak arogance je moci, když se prostě nechcete vůbec bavit s opozicí, když nemáte, když nefungují. Ono totiž, je to těžké měřit v tom, že spousta těch věcí prostě není navenek vidět. V Poslanecké sněmovně dlouho bylo zvykem, že si ty politické strany snažily vyjít aspoň jako vstříc v tom, kdo navrhoval jaký program. Prostě někdy i ta vládní většina za i silnějších vládních většin, třeba Petra Nečase, prostě přepustila nějakou část toho vlivu, nějakou část té kontroly té opozici. To bylo prostě standardní součást reprezentativní demokracie v rámci té liberální demokracie. To znamená, vy vládnete jako většina, ale prostě ochraňujete ty zájmy té menšiny. A to, já si myslím, že ten prvek té ochrany zájmy té menšiny je tady dost zásadně osloben. A
0: to myslíte, že bývávalo kdysi zvykem, že když je premiér z vládní strany, takže třeba šéf poslanské sněmovny je opoziční?
1: Nemusí to vždycky být jenom tahle jako formální záležitost, ale prostě je to jako často o nějakých neformálních schůzkách, neformálních rozhovorech. Prostě je potřeba, aby se předsedové poslaneckých klubů klidně spolu scházeli a nedělali si na schvály. Já si myslím, kde se to formálně mohlo projevit po těch volbách v roce 25, je to, jakým způsobem systematicky ta vláda, ta nová vládní koalice odmítala schvalovat ty představitele té bývalé vládní koalice do čel těch jednotlivých výborů. To si myslím, že je taky jedna z těch věcí.
0: A teď mi řekněte, máte z tohoto způsobu vládnutí špatný pocit, nebo si myslíte, že takhle jde prostě vývoj, nejen u nás?
1: No, on takhle jde vývoj, ale nemám z toho dobrý pocit, protože to skutečně směřuje k tomu, že tady dominuje jeden. A je to i díky tomu, že ti ostatní tu jeho dominanci uznávají, motorista SPD. Prostě oni Andreji Babišovi v ničem zásadním neodporují. A pokud skutečně oslabují ty prvky té kontroly, třeba na úrovni té poslanecké sněmovny. Pokud oslabuje ta konstruktivní a odborná debata, tak to skutečně je varovné.
0: Jaký máte pocit z toho, že Andrej Babiš v podstatě ignoruje to rozhodnutí nebo rozhodování Evropské komise ohledně jeho střetu zájmu? Já jenom připomenu, že Evropská komise dospěla k závěru, že opatření, teď cituju, nejsou dostatečná k odstranění střetu zájmu. A v jejím hledáčku už zdaleka není jenom Agrofert, ale už je tam i Symbiol, už je tam i Hardenberg a tak dále.
1: Tak co se týče toho sporu s Evropskou komisí, Andrej Babiš to potřebuje těm voličům prodat jako součást něčeho, co je prostě širší a dlouhodobé. Ten střet zájmu se řeší od té doby, co je v politice, a on potřebuje říct, podívejte se, pořád mě chtějí dostat i na této úrovni. On neustále bude kritizovat české europoslance, kteří na to poukazují na půdě Evropského parlamentu. Bude neustále řešit, že to pro něj prostě problematické není, a myslím si, že skutečně u spousty těch voličů mu to může projít v situaci, kdy to nějakým způsobem šířej nezasáhne třeba tu dotační politiku vůči České republice.
0: No, ale může to zasáhnout
1: může,
0: tu dotační
1: pak,
0: politiku.
1: Pak určitě bude záležet na tom, jakým způsobem to bude prodávat. Já si myslím, že to prostě může potom vést k nějakému vyhrocenějšímu sporu s tou Evropskou komisí, a ostatně Andrej Babiš v těch sporech s Bruselem má poměrně zdatného učitele, od kterého se retoricky prostě mohl naučit spoustu těch věcí, a to byl Viktor Orbán.
0: Vy říkáte, že to pravděpodobně přes voliče hnutí ANO tohle projde, ale neukazuje nám nedávná historie, že prostě Babišovi voliči jsou strašně benevolentní a strašně tolerantní, že vlastně všechno po nich sjede, jako že se nic neděje.
1: Já si nemyslím, že po nich musí sjet takovým způsobem úplně všechno, ale myslím si, že ta hranice je tam, kde oni toho tohle vnímají jako menší problém než případnou alternativu. Prostě spousta těch voličů to, co dělá Andrej Babiš, vnímá jako menší problém než to, že tady byl, a teďka, jak to Andrej Babiš říká, polistopadový kartel, skorumpované vlády dřívější, skorumpované dvě velké strany. Pořád prostě tohle je tu jako zažité, jako poměrně důležitá
0: věc. To se
1: věc.
0: Mu podařilo úplně nový slovník
1: zavést. A podařilo se mu zavést tomhle nový slovník, prostě pojmenoval ten pocit těch lidí velmi šikovně, to je nutno říct. A dokud prostě tohle bude těmi voliči vnímáno jako větší problém než to, co dělá Andrej Babiš, a prostě řada těch voličů tu politiku nesleduje na denní bázi a může to prostě tak vnímat, protože přece jenom o těch skandálech těch ostatních stran nejenže slýchala roky, desetiletí předtím, ale samozřejmě se objevují některé další, se kterými Andrej Babiš zase pracuje, bitcoinová kauza, dozimetr, s tímhle způsobem on prostě může odrážet ty útoky, takže souvisí to i s tím, že značná část těch problémů je asi běžnému voliči jako nesrozumitelná, že se to jako velmi špatně vysvětlují nějaké transakce, dotace, spousta lidí to může vnímat, takže je to něco, co je od nich tak vzdálené, že to prostě nedávají do těch úvah jako relevantní.
0: V téhle souvislosti, co si myslíte, že vlastně ty říjnové volby komunální a senátní do třetiny senátu, co budou vlastně hodnotit? Co bude pro ty lidi důležité a bude to možné brát jako eventuální názor společnosti na vládu nebo na cokoliv?
1: Tam jsou dvě věci, které jsou podstatné. První je, že v těch velkých městech to skutečně může hrát roli, jaký je ten názor na tu vládu, i když myslím si, že když odhledneme od Prahy, tak už i ta relevance i třeba na úrovni těch krajských měst klesá. Prostě bude záviset na tom, kdo je primátorem, kdo jak dobře spravuje tu kterou obec, to které město. A ta druhá věc je, že samozřejmě na úrovni většiny českých obcí, těch menších českých obcí, je to souboj často nezávislých kandidátů nebo jejich sdružení a tam nám to zprávu vlastně nedá žádnou. Čili ty podzimní volby, asi senátní volby nám jako něco trochu řeknou, ale pořád jsou jako silně personalizované.
0: Já vím, že a nejen já samozřejmě, že se volí a už jsem to řekla jenom do třetiny senátu. Mm-hmm. Přesto může hnutí ANO nějakým zásadním způsobem oslabit roli senátu jako protiváhy té vlády?
1: Já si myslím, že realisticky příliš ne. Že by hnutí ANO muselo skutečně uspět v drtivé většině těch obvodů, ve kterých kandiduje. A vzhledem k tomu, že tam byly často nějaké strategické aliance, které stojí za těmi kandidáty opozičními, myslím si, že vlastně sestavené ve většině případů docela chytře, tak to limituje prostě pozici hnutí ANO a tu možnost, že obrátí tu roli toho senátu.
0: Mimochodem, čím si vysvětlujete, že když jste zmínil ty aliance opoziční, že opozice byla schopná se zjevně nějak dohodnout, aby ti lidé nešli proti sobě, její kandidáti, zatímco vládní koalice nic takového zjevně neudělala.
1: Je to proto, že prostě pro hnutí ANO to není podstatné, je vůbec nezajímá, co si o tomhle myslí SPD nebo motoristé, tam není vůbec žádný důvod, aby oni se s nimi na něčem domlouvali, aby prostě podpořili společně kandidáta SPD nebo hledali nějaké nezávislé kandidáty pro hnutí ANO. Hnutí ANO si prostě tak moc věří a je tak dominantní v rámci tohodle politického bloku, že nemělo žádný důvod tohle dělat.
0: Mimochodem, a to je jenom váš náhled, by mě zajímal, totiž jestli se nakonec jako vyplatí jakýmkoliv malým stranám být účasten na vládě, kde si ten hlavní vládní subjekt, řekněme, stejně nakonec dělá, co chce.
1: Tak obecně si myslím, že těch historických příkladů je hodně, kdy ty malé strany dokázaly docela zásadně tvarovat ten profil té vlády. Tam hodně záleží na tom, jestli prostě bez jakékoliv kritiky, bez skrupulí uznávají dominanci té jedné politické strany nebo ne, co si dokážou vlastně prosadit už během toho vyjednávání, protože během toho vyjednávání po volbách, rozdělení rezortů a přípravy programového prohlášení vlády, případně koaliční smlouvy, tak z toho už je jasné, jakým způsobem ta vláda bude fungovat. Z těchto dokumentů a z toho rozdělení těch rezortů my víme, že tady prostě dominuje hnutí ANO. Ty malé strany v tom nejsou tak moc důležité, ale myslím si, že třeba v případě té předchozí vlády jsme viděli spoustu situací, kdy třeba Piráti nebo Stanci dokázali některé věci prosadit, ale dominovala ODS určitě taky.
0: Ne, bez pochyby, ale mluvíme teď o této vládě, která je tady, takže a nakonec sám jste řekl, že u Andreje Babiše je to jakýsi put prostě všechny kolem trošku seřezávat, takže myslím tím jako hlavičky seřezávat. Takže právě v souvislosti s touhle vládou mě zajímá, jestli prostě se vyplatilo jít do party s ANO.
1: Tak můžete získat aspoň něco. SPD získala pozici předsedy poslanecké sněmovny, motoristé získali nějaká ministerstva, vliv na ministerstvo životního prostředí. Já si myslím, že pokud ti politici z těch menších stran uvažují, jestli do toho jít nebo nejít, tak vlastně jako z některých pragmatických důvodů se často může vyplatit do toho jít. Ale to neznamená, že prostě spoustu těch věcí prosadíte a neznamená to, že váš osud je není spečetěn tím jedním volebním obdobím. To se samozřejmě stát může.
0: No, přesně, to chci říct, jestli to bylo k něčemu a efektní pro ty partaje malé, se ukáže až po volbách, velkých volbách.
1: Je to tak, na druhou stranu vždycky to za něco stojí, když dostanete víc než nulu.
0: Řekněte mi, v rámci toho všeobecného boje mezi relativně konzolidovanými kandidátkami té opozice dnes a tímhle, máte pocit, že ta opozice jde do těchto voleb s nějakou vizí, s něčím vyprofilovaná směrem k něčemu, že zkrátka stojí za to o ní pro voliče, myslím, uvažovat ve větším měřítku?
1: To je velmi těžká otázka, protože to hodně záleží na tom, co od té opozice vlastně očekáváme. Já se obávám, že a vnímám to tak zatím, samozřejmě ta kampaň se ještě asi rozjede, zatím mi přijde, že spousta těch stran vlastně opakuje tu strategii, kterou měla před volbami do poslanecké sněmovny, že ta kampaň nepřináší nic zásadně nového, nějaké nové vize, témata. U koho to vnímám možná jako nejsilněji, kde něco přece jen aspoň jako viditelné je, tak jsou starostové a to si myslím, že je celkem přirozené, protože oni prostě vznikli z toho regionálního podhoubí, pro ně je přirozené prostředí prostě kandidovat v lokálních nebo regionálních
0: volbách. Berete už je jenom jedním slovem jako nastupující vůdčí sílu opozit?
1: Já si myslím, že tohle úplně neukážou ty lokální nebo ani senátní volby. Tam ostatně starostové s velkou pravděpodobností ztratí, ale že tohle se bude měřit podle těch celostátních preferencí. A já se jako přemýšlím nad tím, podle čeho to jako poznat, že už je Stan jako potvrzený lídr opozice. Bude potřeba sledovat trend v těch preferencích, určitě nějaký dlouhodobý a já si myslím, že pokud třeba starostové dlouhodobě třeba na půlroční bázi odskočí ODS o 5 a více %, tak už je můžeme považovat za lídry opozice.
0: Politolog Aleš Michal byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
1: Moc děkuji za pozvání a pěkný den.
0: A hezký den z Plus. Přeje Barbora Tachecín.
2: Interview Plus. Představa, že nás nějací roboti smetou z povrchu země, je falešná, kritizuje americký prezident Donald Trump návrhy regulovat umělou inteligenci. Podle něj na to stačí silný a inteligentní prezident, jako je on sám. Proč tak vehementně hájí ničím neomezovaný rozvoj umělé inteligence? Co na to říkají ostatní političtí představitelé a experti ve Spojených státech? Petr Vizina se zeptá amerikanisty a výkonného ředitele středoevropské odbočky Aspen Institute Tomáše Klvani.
3: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Haagský tribunál poslal do vězení bývalého kosovského prezidenta. Hashim Tači si má za válečné zločiny odsedět 25 let.
5: Pan Tači toleroval páchání zločinů proti politickým odpůrcům a podněcoval k nim.
4: Začíná noc literatury. Ve stovce českých měst budou známé osobnosti předčítat z knih. Fotbalisti Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Dálnice D5 je u Heřmanovy huti ve směru na Plzeň neprůjezdná. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty až 22 stupňů. Je středa 16. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Bývalý kosovský prezident Hashim Tači dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Tači za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády UČK nesl zodpovědnost.
6: Prokurátoři tribunálu žádali pro Tačiho 45 let vězení. Soud ale přijal jako polehčující okolnost, že se po obvinění vzdal v roce 2020 funkce kosovského prezidenta a dobrovolně se vydal trestnímu stíhání. Žalobci prokázali, že se podílel na 385 případech nezákonného zadržování, 303 případech mučení a 96 vraždách politických odpůrců kosovské osvobozenecké armády. Hashim Tači podle soudce Charlesa Smithe hrál jako velitel UČK klíčovou roli v organizování zátahů na domnělé zrádce, špiony a kolaboranty. Oběťmi kosovských ozbrojenců se stali nejen etničtí Srbové, ale i Albánci a Romové. Helena Berková, Radiožurnál.
4: Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzínu a nafty, začala taky nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla původně přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
7: Kancléř Friedrich Merz včera řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merze o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
4: Prioritou Evropské komise pro následující rok je nastartování evropské ekonomiky. V tradičním projevu o stavu Unie to řekla její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Slíbila taky, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Zmínila i bezpečnost, migraci a Kanadě nabídla přidružené členství v Evropské unii.
8: Já chápu, že chce podpořit Kanadu, protože tam má s USA asi stejné problémy v obchodních válkách, jako může mít Evropská unie, ale tady to si myslím, že je velmi krátkozraké.
9: Kritizoval nabídku europoslanec z hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09 zbližování Kanady se 27 vítá.
10: Pro mě je to důkaz toho, že Evropská unie má co nabídnout. To vlastně bere vítr z plachet všem těm kritikům Evropské unie, ať zevnitř, tak zvenku, ať jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína.
9: V otázce migrace šéfka komise zmínila plány na další posílení pohraniční agentury Frontex. Unie podle ní taky umožní mimořádnou ochranu hranic v případě řízeného přílivu migrantů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Vedení radnice v Nymburku zůstává po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu beze změn. Vyšetřovatelé zadrželi 5 lidí kvůli podezření z ovlivňování veřejných zakázek. Byl mezi nimi i starosta Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem nebo místostarosta Zdeněk Vocásek z ODS. Jednání zastupitelstva sleduje redaktorka Alena Junová.
11: krátce po začátku dnešního odpoledního jednání zastupitelstva se členové opozice obou radních ptali, jestli nechtějí rezignovat. Oba politici reagovali, že k rezignaci nevidí důvod a následně ani nikdo nevyvolal hlasování o jejich odvolání. Policisté ani vrchní státní zastupitelství nechtějí k zásahu uvádět detaily. Starosta už dnes dříve uvedl, že se zajímali o zakázky na stavbu relaxačního centra s bazénem za více než 500 000 000 korun nebo na stavbu zimního stadionu. Policisté všech pět zadržených po podání vysvětlení propustili a nikoho neobvinili. Z Nymburka Alena Junová, Radiožurnál.
4: Lidi s těžkým autismem zatím o bydlení v ostravském domově Mikasa nepřijdou. Jediné zařízení svého druhu v Moravskoslezském kraji zvažovalo kvůli nedostatku peněz ukončení činnosti. Kraj dnes přidělil neziskové organizaci další 1 900 000 korun. Další chybějící 1 000 000 na provoz bude organizace schánět u dárců.
12: Hledáme partnery, kteří se spolu s námi postarají o dofinancování tohoto roku, ale za nás je vlastně otázka, jestli se v březnu nebudeme potýkat úplně s tím samým a nebudeme ty výpovědi podávat znova.
13: Říká ředitel Mikasy Michal Panáček. Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, by hejtmanství dokázalo zajistit levnější provoz a navrhuje převod domova pod příspěvkovou organizaci kraje.
14: Já opravdu přicházím s nabídkou, protože nám jde o toho klienta, že tu službu převezmeme se všemi závazky i zaměstnanci.
13: Organizace Mikasa tuto variantu nevylučuje a bude o ní jednat s krajem i městem po volbách. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
4: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu, nebo také o zmrazení platů vrcholných politiků. Je noc literatury. Akce ve Stovce českých měst spojuje literaturu, netradiční místa a známé osobnosti, které návštěvníkům vybraná díla čtou. V Praze je to třeba Miroslav Táborský, David Matásek nebo Simona Babčáková. Na místě v holešovické Bold Gallery je náš reportér Filip Svoboda.
15: Já teď stojím přesně před Bold Gallery, abych nerušil uvnitř, kde před několika minutami začal číst Miroslav Táborský, už zmíněný Miroslav Táborský, z knihy Septologie spisovatele Johna Fosseho. V galerii je mimochodem vyvěšená norská vlajka podle národnosti autora. Odstartovat noc literatury se tady rozhodlo poměrně dost lidí. Pořadatelé tak akorát naplnili kapacitu 40 návštěvníků. Ale čtení se opakuje každou půl hodinu na všech místech až do 11 hodin, takže příležitostí bude ještě dost. Návštěvníci mohou zamířit celkem na 23 míst po Holešovicích, mezi nimi je třeba Centrum současného umění DOX, takzvaná Hem Factory nebo Kabelovna.
16: Pražskou Spartu dělí lehce přes půl hodiny od vstupu do nového ročníku fotbalové Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia od 18.45 v přímém přenosu na webu radiožurnalsport.cz. Radiožurnál nabídne ze zápasů živé vstupy. Hokejová Tipsport Extraliga nabízí zbylých 6 utkání prvního kola. Reportérské kolečko zahájíme na zápasu Plzeň-Liberec. Stav a čas řekne Vladislav Janouškovec.
17: Po úvodní třetině vede Plzeň nad Libercem 1-0. Utkání Litvínov Brno vidí David Kalvas.
18: Po první třetině Litvínov Brno nerozhodně 0-0. Utkání České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna.
19: Po první třetině vedou Budějovice nad Boleslaví 1-0. Zápas Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.
20: Do konce první třetiny zbývá odehrát 2 minuty 30 sekund. Vítkovice vedou nad Kladnem 1-0. Zápas Pardubic s Hradcem Králové sleduje tak úspěch.
21: Odehraných 40 sekund a platí Pardubice Hradec 0-0. Teď Olomouc, Sparta a David Nekvinda.
22: V páté minutě utkání Olomouc Sparta Praha 0-1 z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
16: A čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Češi už mají postup do play-off jistý.
0: Dálnice D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu je u Heřmanovy huti na kilometru 103 nadále neprůjezdná kvůli porouchanému kamionu v omezení. Stojí dlouhá kolona, provoz odklánějí na exitu 119 oficiální objížďka na Stříbro, Kozolupy, Plzeň. Mnoho řidičů ale jede přes Kralupy a Heřmanovu huť, kde se tvoří velmi dlouhá kolona. A na dálnici D1 z Prahy na Brno problémy po nehodě před Větrným Jeníkovem na kilometru 102,5. Právě tam odvážejí nabouraný přívěs, brzy by tak mohly jet už dva pruhy. Zatím je ale kolona až na hodinu, už skoro od exitu 90 Humpolec, respektive před ním se tvoří fronta v pravém pruhu z 89. kilometru, jak řidiči sjíždějí do města. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a nejvyšší teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
1: Jaký zájem zatím provází program Nová zelená úsporám v nové podobě a nevyčerpají se rychle prostředky, které na něj stát vyčlenil? Jaké priority vyplývají pro Evropskou komisi a unijní státy z dnešního projevu Ursuly von der Leyenové i z pohledu českých zástupců v Europarlamentu? Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června si oni zažádalo přes 2000 zájemců. Celkem si plánují půjčit přes 5 miliard korun. Na podporu zateplování nemovitostí nově banky poskytnou prostředky a stát pokryje náklady na financování. Domácnosti splatí jistinu. Na komplexní renovaci rodinného domu si bude možno bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Z národního rozpočtu budou financované nulové úroky a roční procentní sazba nákladů. Naším hostem je Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jaké účely si zájemci teď půjčují především?
2: Nejčastěji to je zateplení, to znamená výměna oken, zateplení fasády, zateplení půdy, střechy, to je to hlavní požadované opatření a doprovodné opatření je například instalace obnovitelného zdroje energie, případně zdroje vytápění.
1: A co se tady mění oproti předchozí podobě NZU, kdy bylo možno čerpat i dotace?
2: V podstatě tou hlavní a zásadní změnou, kterou jste zmínili, je, že skutečně dotace jsou určeny pouze pro takzvaně zranitelné domácnosti. Všem ostatním nabízíme bezúročný úvěr s různými dobami splatnosti podle toho, jestli se rozhodnou dělat komplexní renovaci a nebo třeba jenom dílčí renovaci. To je ta základní a zásadní změna v programu.
1: A jaké podmínky musí žadatelé splnit, aby získali bezúročný úvěr?
2: Co se týká podmínek našich technických, kdy posuzujeme v podstatě úvěrovatelnost toho projektu jako takového, tak to je v prvé řadě, že součástí žádosti o podporu musí být zpracovaný buď renovační pas, anebo průkaz energetické náročnosti. To znamená, tyto dokumenty v podstatě stanoví ta nejefektivnější opatření na tom daném domě. Na základě toho my posoudíme úvěrovatelnost toho domu jako takového, ať už se jedná o rodinný nebo bytový dům, a s potvrzením úvěrovatelnosti a způsobilosti výdajů se klient potom bude obracet na spolupracující bankovní instituci, která posoudí jeho schopnost splácet ten úvěr, ať už 10, 15 nebo 25 letý, a potom mu ten úvěr bude schopna poskytnout.
1: A proč po změně podmínek v Nové zelené úsporám už nerozhoduje pořadí, v jakém jsou žádosti podány?
2: To pořad je tam pořád, to znamená pořád je to v podstatě nároková dotace, která pokud jsou splněny podmínky programu jako takového, tak v případě NZU Light tu dotaci získá, v případě úvěru získá potvrzení o úvěrovatelnosti toho projektu a žádosti jsou vlastně vyřizovány v tom pořadí, ve kterém jsou podávány. Tam žádné změny nejsou oproti předchozím etapám.
1: Odpovídá dosavadní zájem vašim očekáváním?
2: V porovnání, pokud si vezmu NZU Light, tu dotační a tu klasickou NZU, respektive úvěrovou NZU, tak je to vlastně podle očekávání. U té Lightky možná máme nižší počty žádostí, ale to je dáno i tím, že jsme zavedli přeci jenom o něco přísnější kritéria. Kromě majetkového testu je u té Lightky požadován i takzvaný příjmový test. To znamená, tam cílíme skutečně na ty nejzranitelnější domácnosti.
1: Co to obsahuje ten příjmový test?
2: Příjmový test vlastně rozřazuje domácnosti podle takzvaného příjmového decilu. V případě NZU Light má nárok na dotaci pouze ten, kdo se vejde do toho takzvaně třetího příjmového decilu. V případě seniorských domácností je to pátý příjmový decil.
1: Stát na přímé dotace vyčlení 2 miliardy korun z modernizačního fondu, čili podle vás to bude stačit?
2: My v tuhle chvíli máme vlastně na celý program Nová zelená úspora, jehož součástí je jak ta lajtka dotační s tou zmiňovanou alokací, o které jste hovořili 2 miliardy korun, tak je součástí toho ta průběžná kompenzace těm úvěrům, které budou poskytovat bankovní instituce, takže ten celkový objem se pohybuje kolem 16 až 20 miliard korun, takže my očekáváme, že by to stačit mělo a budeme s tím samozřejmě pracovat tak, aby jsme dostali svému slibu, aby ten program běžel až do roku 2029.
1: Zeptal jsem se i proto, že Ministerstvo životního prostředí loni v listopadu program NZU předčasně ukončilo kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Takže podle vás tohle to nehrozí?
2: Myslím si, že díky tomu překlopení na úvěrové produkty, to znamená na finanční nástroje, bude od nás daleko snazší finančně řídit tu alokaci celého programu, která v tuto chvíli je nějakým způsobem nastavená, pakliže by hrozilo, že třeba ta NZU Light by čerpala více, než by se dalo očekávat, tak pořád ještě máme k dispozici část prostředků z modernizačního fondu, se kterými můžeme pracovat.
1: Zatím má dotaci schváleno 1000 žadatelů z programu NZU Light pro zranitelné domácnosti, jak jste o tom mluvil. Řekl jste, že ty podmínky vlastně byly, když to zjednoduším, stíženy. Čili máte nějaký odhad, kolik žadatelů by mohlo být uspokojeno?
2: My v zásadě, když si vezmu, že podáno žádostí, kromě těch schválených, tak je zhruba 1800 žádostí s požadavkem dotace 340 milionů korun a mám alokaci teď danou v té dané výzvě 2 miliardy korun, tak je to de facto pořád ještě dostačující, nadejme tomu 10 tisíc žadatelů. Ale jak říkám, my se na to díváme v tuto chvíli jako na celý komplexní program. To znamená, budeme s tím určitě pracovat a finančně řídit.
1: Ředitelka Aliance Šance pro budovy Marta Gelová vidí prostory pro další nástroje běžně využívané v evropských zemích, jak řekla, například daňové zvýhodnění renovací. O tom zatím neuvažujete?
2: O tom samozřejmě uvažujeme, to je náš dlouhodobější cíl, který se nabízí, který by v podstatě znamenal další otevření dalším klientům bez jakéhokoliv nároku na podávání žádostí a nějakou administraci, to znamená tyto varianty připravujeme tak, aby paralelně se mohly začít projednávat i na té odpovídající úrovni v průběhu těchto let, kdy budeme poskytovat tuto formu financování, která byla v podstatě dnes zakončena tou spoluprací s bankovním sektorem a v tuto chvíli poběží i ty úvěry bezúročné, tak jak jsme plánovali a v březnu letošního roku oznámili.
1: Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí, děkujeme. Naschledanou.
2: Děkuji, pěkný večer.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová obsáhla i v letošním projevu stavu Unie celou škálu oblastí a plánu. Od posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a energetické bezpečnosti přes migraci po obranu proti hybridním hrozbám, dronovým incidentům, sabotážím a kybernetickým útokům. Von der Leyenová taky mimo jiné uvedla, že Evropská komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu i na základě zkušeností z letošního léta.
5: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost.
1: My jsme do krátké diskuse pozvali europoslankyni za hnutí ANO Kláru Dostálovou z frakce Patrioti pro Evropu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: A europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera z frakce Evropské lidové strany. Dobrý den.
7: Dobrý večer.
1: Na úvod prosím jen velmi stručně, jak celkově hodnotíte letošní projev o stavu Unie, řekněme i v kontextu předchozích let, paní Dostálová.
7: Zcela upřímně musím říct, že ani nevím, jak na tuto otázku odpovědět, protože já mám pocit, že už 3 roky po sobě slyším jeden a ten samý projev. Prostě ona, paní Ursula von der Leyen, docela dobře na některé věci reaguje správnou diagnózou, ale prostě nějak jako nám chybí ta léčba těch problémů, které se vyskytují, a všichni víme, že když je diagnostikováno něco nebláhého a neléčí se to, tak to taky může vést k úmrtí. A to se teda opravdu obávám, že si takovýmhle šnečím tempem se bude posouvat Evropská unie, tak se toho úmrtí ve finále můžeme dočkat.
1: Pane Niedermayere?
8: Ten formát je trochu nešťastný, protože různé skupiny čekají, že to, co je zajímá, tam zazní. Čili ten projev je dlouhý, je velmi košatý z hlediska témat, a proto je docela těžké se sorientovat a oddělit ty věci, které jsou opravdu významné a nové, o těch, které tam prostě musí být, protože kdyby tam nebyly, tak by z toho byl problém. Myslím si, že šéfka komise tam dobře diagnostikovala to, že ten problém není zdaleka jenom na straně komise, ale na tom, že členské země a parlament také musí přispět k tomu, aby se Evropa pohybovala jiným než ničím tempem.
1: V oblasti migrace odpovídá Evropská komise adekvátně letošní příval migrantů do španělské severoafrické enklávy Ceuta, pokud chystá pravidla pro ochranu hranic pro podobné situace. Pane Niedermayere?
8: Ta Ceuta to není typický migrační incident, to je něco podobného, jako se podle mého názoru dělo na polsko-běloruských hranicích, kde nějakým způsobem, a my pořádně nevíme, jakým, byla prostě zmobilizovaná obrovská masa lidí, které prostě ty hranice překonaly, ale nikoliv aniž by, aby ohrozili území Evropské unie, protože ta Ceuta je pod velmi specifickým režimem. Ale v tom případě, aby taková věc se opakovala, to způsobilo nezměrně trápení nejenom obyvatelů Ceuty, ale také těch 10 000 lidí, kteří tam v nějaké falešné víře běželi, tak to prostě musíme udělat něco pro to, aby se to neopakovalo.
1: Paní Dostálová?
7: Tak já tady musím asi vyzdvihnout, samozřejmě mě vadí u té migrační politiky to, že všichni, včetně členských zemí, kteří napsali dopisy na Evropskou komisi i samozřejmě předsedovi Evropské rady, aby se nějakým způsobem řešila právě ta návratová politika, což bylo jedno z největších problémů toho schváleného migračního paktu. To se povedlo letos vlastně začátkem léta, myslím, že v červnu Evropský parlament vlastně schválil zpřísnění té návratové politiky, aby tam byly zapojeny třetí země, a tady musím podtrhnout to, že to schválila v podstatě jakoby pravicová část Evropského parlamentu, EPP, Patrioti, ECR, takže tady věřím tomu, že kdybychom takto spolupracovali na této bázi zdravého rozumu, že bychom mnoho opatření i co se týká migrační politiky mohli přijímat daleko rychleji, protože to, co se stalo ve Španělsku, samozřejmě nikdo nechce, aby se opakovalo, protože to vede akorát k té nedůvěře občanů Evropské unie v instituce jako takové, že jim v podstatě nedokážou ochránit jejich vlastně prostor, kde bydlí, protože jsme sledovali všichni ve zprávách, co se tam va finále dělo, jaké tam byly problémy, takže věřím tomu, že toto už nechce zažít nikdo.
1: Jakou váhu přikládat příslibu, že Evropská komise připraví plán, který by pomohl lépe zvládat extrémní projevy počasí spojené s klimatickou změnou, jako byla letošní letní vedra, paní Dostálová?
7: Tak já tady musím říci, že jsem docela ocenila na tom projevu, že ona vlastně říkala, že jenom prostě bojovat s klimatem nám samozřejmě nepomůže a že budeme muset se adaptovat, to znamená přizpůsobit se těm klimatickým změnám. No tak to je něco, o čem my hovoříme už léta, že prostě stanovovat si klimatické cíle, které jsou absolutně nereálné, je nesmysl, že my se musíme nějakým způsobem vlastně přizpůsobovat tomu stavu. Konec konců prostě my vydáváme spoustu peněz i takzvaně třetím zemím a v rámci třeba Global Gateway na to, aby oni bojovali s klimatem, protože je přece jasný, že sama Evropa prostě klimatickou změnu nikdy nezmění jako takovou. To znamená, to přizpůsobování, to mě docela zaujalo v tom projevu, že už si konečně uvědomuje Evropská komise, že právě tato opatření budou důležitá do budoucna.
1: Pane Niedermayere?
8: Je to vážně, jak to paní kolegyně otočila, zašmodrchala, protože myslím si, že ten hlavní message je, že nemá absolutně žádnou alternativu to, že musíme snižovat emise. A to, že se musíme zároveň adaptovat, to je věc, která není nijak nová. A konec konců jednotlivé země v tom postupují, ale myslím si, že to léto ukázalo, že ten problém je mnohem urgentnější. Paní předsedkyně zmínila, že oteplování v Evropě probíhá 2x tak rychle jako v průměru světa. Já jsem moc rád, že se objevila tam iniciativa, která řeší sucho, což je obrovský problém České republiky, ale vytvářet tady nějaký dojem, že se přepneme od toho snižování emisí k řešení důsledku, to je prostě naprostý omyl, protože pokud nezastavíme ten nárůst emisí skleníkových plynů a tomu Evropa přispívá jednak tím, že je snižuje a jednak tím, že vlastně zprůchodňuje ty technologie, které celosvětově potom pomůžou emise snižovat, tak bez toho, aniž bychom tohle udělali, se prostě na to doadaptovat nedá, protože by ten problém se zcela vymknul pod stole.
1: Dnešní projev sledoval v sále i kanadský premiér Mark Carney a vzhledem k tomu, že jeho zemi pojí s Evropou společné hodnoty a obchodní vazby, měla by unijní 27 podle šéfky komise nabídnout přidružené členství, tedy spolupráce ve formátu, jaký Unie zatím nezná. Podpořil byste, pane europoslanče, tenhle scénář?
8: Určitě a mimochodem také to, že Mark Carney tam strávil ty hodiny a zítra bude mít projev a předpokládám, že tady tahle deklarace paní předsedkyně se začne naplňovat a to partnerství vznikne, tak to také ukazuje, že Evropská unie není něco, co možná může umřít, jak paní kolegyně naznačovala, ale je to velmi atraktivní partner v tom dnešním velmi komplikovaném světě a konec konců tím, že vlastně ta Evropa v tom dnešním nejistém světě vlastně svým způsobem získává na síle. Tím paní předsedkyně ten projev začala, myslím si, že velmi správně. Čili myslím si, že je to velmi důležitý strategický krok právě teď, že je to od Kanady právě nyní, ale podle mého názoru by to mohlo otevřít cesty k tomu hledat velmi těsné partnerství se zeměmi, které z mnoha důvodů i se neměli nebo nechtějí stát členy Evropské unie. V případě Kanady je to o demografii, je to o geografii, je to také o tom, že vlastně Evropská unie je sdružení evropských zemí, ale pak jsou země třeba jako Turecko, které by velmi těžko hledali jako to politické místo v EU. Ale silná spolupráce například v oblasti ekonomiky, v oblasti obrany by byla určitě užitečná a možná, že kdyby vznikl takovýto nový formát, tak by to bylo ku prospěchu.
1: Paní europoslankyně?
7: Tak je potřeba si říci, že Evropská unie a Kanada už mají uzavřenou obchodní dohodu mezi sebou. Je docela i zajímavý, že vlastně díky té obchodní dohodě vlastně vzrostl podíl těch obchodů o 78%. Takže já si myslím, že to je zajímavá myšlenka, prostě mít přidružené země, začít samozřejmě s tak obří zemí, jako je Kanada, je určitě ku prospěchu, že se prostě otevřou další trhy, jak evropským podnikatelům, tak konec konců i kanadským. Ona i zmínila, že máme společný oceán, takže samozřejmě i otázka rybolovu a tak dále by mohlo být zajímavé. Uvidíme, jaký potom bude detail toho, jak vlastně budou ty podmínky těch přidružených zemí, protože o čem hovořil kolega, že by samozřejmě tento statut mohli využívat i další, to je pravda. A samozřejmě té Evropě by to ve finále to rozšiřování mohlo pomoct. Já tedy rozšiřování i v kontextu, samozřejmě s migračním paktem, vidím i samozřejmě na Balkánu a tak dále, ale to teprve ukáže čas.
1: Máme poslední asi 2,5 minuty. Ve čtvrtek Evropská komise představí podrobnější návrh předpisu, který by zakazoval přístup k sociálním sítím, online hrám a chatbotům dětem mladším 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Paní Dostálová, vy zvednete pro takovou úpravu ruku na půdě Evropského parlamentu?
7: Tak víte co, já mám vnoučata, který samozřejmě dorůstají do toho věku, že začínají sociální sítě zajímat, takže vím, že prostě to ohrožení na sociálních sítích je veliké. Mluvím s kolegy v Evropském parlamentu, kde mnoho států už přistupuje k určité redukci právě těch sociálních sítí, tak aby ten vývoj toho dítěte probíhal tak, jak my jsme třeba s panem kolegou, možná i s vámi zvyklí, aby jsme si prostě děti hráli a netrávili prostě hodiny a hodiny na sociálních sítích, kde prostě paradoxně dokážeme úplně uhlídat ten obsah. Jestli to bude 13 let nebo 15 let, o čem se debatuje, to samozřejmě teďkom bude ten návrh té legislativy, předpokládám, jak o tom hovořila paní předsedkyně, do jednotlivých výborů a tam se to detailně rozdiskutuje. Ale asi bych já zvedla ruku pro omezení sociálních sítí malým dětem.
1: A jak se k tomu postaví Luděk Niedermayer?
8: Já to vidím podobně jako paní kolegyně. Myslím si, že není alternativa dělat nic. a říkat, že je to složité, že vlastně nevíme, jestli to bude fungovat, jestli to je prostě správně nakalibrované. Tahle alternativa podle mě není. Ta dynamika, ta agresivita těch algoritmů na sociálních sítích je taková, že prostě musí se hledat nějaké řešení i za cenu toho, že budeme ho testovat, kalibrovat a upravovat. Či já jsem velmi otevřený této diskuzi a pro mě alternativa nedělat nic je prostě alternativa, která by byla úplně špatná.
1: Ale v zásadě to podpoříte, když zatím ano, mluvíte o diskuzi.
8: Těším na tu diskuzi, kdy se musíme bavit jako o těch detailech, bavit se o různých technických třeba i alternativách, ale myslím si, že je velmi dobře, že od obecné diskuze, že je to složité a těžké, přejdeme k nějakému hledání řešení.
1: Poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 Luděk Niedermayer, děkuju, nashledanou.
8: Nashledanou.
1: A spolu s ním europoslankyně za ANO Klára Dostalová. I vám děkuju, nashledanou.
9: Děkuji za pozvání a hezký večer všem.
1: Ještě mohu dodat, že Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy, zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a také posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu. I to v projevu ve Štrasburku dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Tím uzavíráme dnešní podvečerní publicistiku. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS 2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě. Švédské ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance. Zároveň vyzvalo jednoho zaměstnance ambasády, aby opustil zemi. Důvodem jsou podle švédských úřadů jeho aktivity, které jsou neslučitelné s vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Povahu činů ani identitu vyhoštěné osoby ministerstvo nespecifikovalo. A policie zadržela 37letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Spartianští fotbalisti mají před sebou výkop úvodního duelu v hlavní fázi Evropské ligy. Za necelou čtvrt hodinu rozehrají v Jerevanu zápas s Araratem Arménia. Přímý přenos se nabídne Radiožurnál Sport. Celý ho můžete poslouchat třeba na internetu radiožurnalsport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu budete moct poslouchat aktuální vstupy. A hned po zprávách se vydáme na první kolo hokejové Tipsport Extraligy.
0: Zablokovaná D5 u Heřmanovy huti a kolona na D1 za Humpolcem. Dálnice D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu v omezení u Heřmanovy huti zůstává stále neprůjezdná. Na kilometru 103 se porouchal kamion, zablokoval jediný volný pruh. Nedá se projet, kolona ze 114. kilometru stále bez pohybu. Odklon na exitu 119, před ním kratší fronta ze 120. kilometru. Pak je lepší jet na Stříbro, Kozolupy a Plzeň, protože na druhé možné trase přes Kladruby je potom přes Heřmanovu huť kolona zhruba na půl hodiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou od exitu 90 Humpolec. Na jejím konci tam se brzdí až do zastavení. Zepředu už se začíná rozjíždět, protože po nehodě na kilometru 102,5, kde byl dlouho průjezdný jenom jeden pruh ze tří, už jede půl hodiny i pruh druhý. Zdržení ještě asi 35 minut a krátí se. A obezřetně na výjezdu Hradubickou 37 z Pardubic na Hradec Králové za ohrazenicemi havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, jsou tam hasiči a brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy Na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Předsedkyně Evropské komise pronesla tradiční projev ke stavu a výhledům Unie. Kdyby ty úroky nebyly, jedna novela konec obstrukcí nedělá, kdo pak by se AI bál, Trump tedy ne, anebo voliči, učte se u Švédů. To jsou témata středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
10: Chceme silnou a nezávislou Evropu, která stojí za svými hodnotami ve světě, nebo necháme naše rozkoly a závislosti, aby nás drželi zpátky? Chceme se semknout kolem evropské ideje, že společně můžeme rozhodnout o našem osudu, anebo necháme zmocněnce a loutky autoritářů podkopat naše demokracie? Takové otázky pronesla úvodem svého projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Europarlamentu ve středu ráno. A také mimochodem řekla, že Kanada by se měla stát prvým přidruženým členem Evropské unie. A to před přítomným kanadským premiérem Markem Carneym. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Buď zdrav.
11: Dobrý den.
10: Co tedy bylo vlastně to hlavní, o čem mluvila paní předsedkyně?
11: Tak ty si myslím dobře předeslal to, o čem to bylo, i styl, jakým von der Leyenová hovořila. Protože padalo hodně vzletných slov, hodně otázek, hodně morálních apelů, poněkud méně už tam bylo konkrétních řešení. Byly tam určité náznaky řešení, teorie řešení, ale z praxe toho zase tolik nebylo. Samozřejmě ano, to, že Evropa v současné době potřebuje jednotu, to byl jeden ze základních leitmotivů, celkem pochopitelně. Ursula von der Leyenová hovořila o tom, že sice Evropa v současné době je asi v nejsilnějším postavení, v jakém kdy byla, zároveň ovšem

0: zvyšuje. Jen letos se zvýšil o 10%, takže samozřejmě s tím je také potřeba něco udělat a von der Leyenová ujistila, že tomu evropské orgány budou věnovat svou pozornost a že opravdu přijmou praktické kroky. Ovšem o těch praktických krocích už mluvila poněkud méně. Konec konců ono s Čínou jde i o to, že Evropská unie potřebuje 80% svých kritických surovin právě z Číny a v současnosti vlastně se snaží je získat jinak. Má podle von der Leyenové založit jakousi korporaci, ovšem to bylo velice vágní, takže budeme v tomto případě opravdu pouze doufat. Hovořil si o Kanadě, to je samozřejmě velice důležitý moment. Kanadský premiér Carney byl přítomen tomuto projevu a předtím jednal s von der Leyenovou. Pokud by se Kanada stala přidruženým členem Evropské unie, bylo by to samozřejmě velké novum, první neevropská země. Mě, aspoň jako přidružený člen, o plném členství se neuvažuje. Přestože von der Leyenová říká, že to není namířeno proti nikomu, tak je jasné, že ovšem Spojeným státům, konkrétně Donaldu Trumpovi, se něco takového líbit vůbec nebude, protože jak Evropskou unii se snaží spíše oslabit, tak Kanadu dokonce připojit ke Spojeným státům. Takže to je zárodek určité aliance, která podle některých obav by naopak mohla vyvolat napětí se Spojenými státy.
1: Říká Petr Švác, komentátor Českého rozhlasu. Díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
1: Co by členové Evropské unie jsme si mohli dlouho půjčovat na poměrně nevelký úrok. Úvěry se tudíž stávaly nejsnadnějším řešením takřka veškerých ekonomických, ale i politických problémů. Jenomže mezi tím zdražili. A co z toho plyne, respektive nejspíš poplyne, o tom už hovoří publicista Petr Holub.
2: Pád do pasti státního dluhu je oblíbeným strašákem, kterého ekonomové rádi vytahují, když chtějí přesvědčit politiky, aby se tolik nezadlužovali. Nejpozději v pondělí tohoto týdne se strašák znovu objevil na scéně. Důvodem je úroková míra u desetiletých dluhopisů České republiky, která najednou přeskočila úroveň 5,3%. Od chvíle, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, jsme si za vyšší sazbu půjčovali pouze v inflačním roce 2022, a to jen během jednoho týdne v červnu a potom v průběhu celého měsíce října. Tyto úroky se musí každoročně splácet, naštěstí se dluhová služba až do roku 2021 držela na snesitelných 40 miliardách korun. Bylo to zvláště zásluhou legendárního ministra Miroslava Kalouska, který nastavil tak přísná rozpočtová pravidla, že bankéři sypali do českého státního rozpočtu miliardy často jen za symbolický poplatek. Úrok byl dlouhá léta nižší, než museli platit takřka všechny země eurozóny. Během covidu se však věci obrátily k horšímu. Nešlo jen o to, že si vláda Andreje Babiše začala půjčovat ve velkém měřítku. Hlavně její velkopanské rozhazování vzbudilo dojem, že se rozpočtová disciplína Čechů uvolnila. Od roku 2022 tak nejen odvádíme úroky z mnohem vyšších částek, ale platíme za ně také o dost vyšší úroky. V pozdním období Fialovy vlády se poměry díky konsolidačnímu balíčku o něco zlepšily, přesto si také tehdy Česká republika půjčovala za úrok, který se držel na 4%. To už nebylo lepší než v eurozóně, naopak jsme platili procento navíc. Nástupem nové vlády Andreje Babiše se situace ještě zhoršila. Úroky se zvedly o další procentní bod a platíme teď za půjčky už o 1,5% navíc než průměr eurozóny. To bude mít důsledky přinejmenším v příštích 10 letech. Už letos by měla Česká republika za úroky zaplatit 110 miliard korun a pokud se to do roku 2035 udrží pod 300 miliardami, budou všichni rádi. To jsou přitom peníze ve výši třetiny všech sociálních výdajů. Na první pohled je jednoznačným viníkem Andrej Babiš, který si ve svém prvním vládním období začal bez omezení půjčovat. Jeho druhý nástup do čela státu pak vzbudil v investorech takové obavy, že si začali počítat další rizikovou přirážku. Není to však přesná odpověď. Celé Česko prochází stejnou zkušeností jako mnohé další členské státy Evropské unie, jen se jí díky opatrnosti některých svých ministrů financí dlouho vyhýbalo. Jako členský stát unie jsme si mohli dlouho půjčovat za nevelký úrok. Logicky se pak staly nejsnadnějším řešením všech ekonomických i politických problémů laciné úvěry. Jenže mezi tím tyto úvěry zdražily, částečně vynaložili.

0: krizových momentů globální ekonomiky, částečně ztrátou důvěry v české veřejné finance. Tak vypadá ona slavná dluhová past, se kterou teď bude premiér Andrej Babiš konfrontován. V návrhu rozpočtu na příští rok už je vidět, že si vážnou situaci uvědomuje, škrtá, kde to je jenom trochu možné, ale daří se mu to jen u menších položek. U těch velkých to dosud neplatí. Pokud sliboval, že mimořádně zvýší výdaje na zdravotnictví a stavbu dálnic, pak prozatím svůj slib zpátky vzít nechce, u obrany ani nemůže. Navýšení úroku u desetiletých dluhopisů přes hranici 5,3% je však sirénou záchranného systému, která vyzývá k rychlé a efektivní reakci.
1: U mikrofonu byl Petr Holub. Ať se nám to líbí nebo nikoli, poslanecké obstrukce k fungování parlamentu v demokratickém systému prostě patří a jejich konec nepřivodí ani čerstvě přijatá novela. Tak to aspoň vidí kolega Petr Hartmann.
2: Reformujte jednací řád a zabraňte paralýze legislativní činnosti. Zhruba v tomto duchu apeloval ústavní soud na poslance. Obracel se na ně v momentu, kdy řešil stížnosti týkající se přijímání některých zákonů. K jejich prosazení totiž docházelo porušením jednacího řádu poslanecké sněmovny. Vládní většina v takovýchto případech překonávala nekonečné obstrukce tím, že stanovila pevný čas hlasování. Nebrala přitom v potaz, že do diskuse byli přihlášeni ještě další zákonodárci. Ti se ke slovu nedostali a cítili se ukřivděni. Podle jednacího řádu na své vystoupení měli nárok. Ústavní soud opakovaně konstatoval, že pravidla fungování dolní parlamentní komory byla porušena. Zároveň dodával, že ne v takové intenzitě, aby kvůli tomu musel příslušný zákon zrušit. V odůvodnění verdiktu byla zároveň obsažena výzva, aby jednací řád nabyl podoby, umožňující se menšině dostatečně vyjádřit a většině prosadit svou bez porušení pravidel. Poslanci léta na takovéto doporučení nereagovali. Až v tomto volebním období se většina shodla na úpravách jednacího řádu. 15. září nabyly účinnosti a dávají příležitost k omezení nekonečných vystoupení poslanců. Například se výrazně zkrátí možnost zákonodárců vyjadřovat se k programu sněmovní schůze. Rovněž vystoupení řečníků, včetně těch s přednostním právem, může být omezeno. Takže rekord Tomia Okamury v mnoha hodinovém pobytu u řečnického pultu už by neměl být překonán. Naopak větší časový prostor dostane závěrečné schvalování jednotlivých zákonů. Nejenom tyto úpravy by měly přispět k tomu, že nekonečné obstrukce by měly být přece jenom konečné. I když nelze očekávat, že projednávání některých sporných bodů se nenatáhne možná až na desítky hodin. Toho lze docílit i s omezeným časem pro délku jednotlivých vystoupení. Dosavadní zkušenosti s chodem dolní parlamentní komory zároveň dokazují, že poslanci jsou schopni nalézt způsob, jak pravidla překrucovat či obcházet. Novela jednacího řádu poslanecké sněmovny by jim takovouto tvůrčí činnost měla alespoň znesnadnit. Zároveň by se mohl změnit pohled ústavního soudu na snahu ukončit obstrukce tím, že se bude o zákonu hlasovat v momentu, kdy jsou do rozpravy přihlášeni ještě řečníci. Dosud to byla relativně snadná a bezpečná metoda, jak se dobrat k hlasování. Už za pár dnů se názorně ukáže, nakolik novela přispěje k lepšímu fungování poslanecké sněmovny. Nezáleží to pouze na pravidlech, ale především na lidech, kteří s jejich pomocí mají pracovat. Pokud by ve sněmovně v nedávné minulosti existovala dostatečná vůle se na základních principech dohodnout, nemuseli poslanci měnit svůj jednací řád. Nejnovější novela rozhodně neznamená konec obstrukcí. Ty ostatně k fungování parlamentu v demokratickém systému patří. Ovšem v rozsahu, který umožňuje opoziční menšině se k dané věci dostatečně vyjádřit a většině nakonec prosadit svou a přitom respektovat platný jednací řád.
1: To byl Petr Hartmann. Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři.
3: Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Volby ve Švédsku byly napínavé, stejně jako následné počítání hlasů, které má být definitivně uzavřeno až ve čtvrtek. Před volbami dlouho vedl opoziční levicový blok, ale těsně před hlasováním začala dotahovat vládní středopravice. Oba bloky si potom dvakrát vyměnili pořadí i během povolebních odhadů. A nejzajímavější a nejdůležitější je možná ale něco jiného, o čemž hovoří kolega Jan Fingland, komentátor Českého rozhlasu, že totiž výsledek není až tak důležitý.
4: V Evropě se snad o všech volbách v posledních letech mluví jako o přelomových. Vzpomeňme na ty nedávné v Sasku-Anhaltsku nebo blížící se prezidentské ve Francii. Ve Švédsku je to jinak. Pravicový i levicový blok a jednotlivé strany uvnitř těchto bloků mají samozřejmě rozdílné názory na řadu věcí. Letos se řešilo, zda se má více zdanit kapitál nebo snížit daně na bydlení. Jedna strana chtěla více investovat na venkově, jiná prosazovala zmenšení školních tříd. Jsou to důležité věci, ale žádná zásadně nemění trajektorii země. Největší ideologickou či principiální otázkou bylo postavení antiimigračních švédských demokratů, kteří se v případě úspěchu pravice chtěli tentokrát dostat do vlády. Zatím jen podporovali menšinovou vládu z parlamentních pozic. Je tedy vůbec nějaké poučení ze švédských voleb? Právě to, že Švédsko se většinou spokojí s nudným, ale rozumným pragmatismem, s nímž přistupuje k řešení otázek tamního života. Lze to ilustrovat na třech oblastech. Jedním je hospodářství. Evropské vlády se v posledních letech děsí čínské konkurence, deindustrializace a příliš pomalého nástupu inovací. Švédsko momentálně ve srovnání s průměrem Evropské unie roste více než dvakrát rychleji. Českého daňového poplatníka by mohlo zajímat, že ve Švédsku dlouhodobě snižují zadlužení státu. Vlády nemluví o tom, že mají naléhavé výdaje nebo že to má udělat příště někdo jiný. Švédsko je také v Evropě první ve výdajích na vědu a výzkum, první v investicích pomocí rizikového kapitálu a první v počtu jednorožců, tedy startupů v hodnotě 1 miliardy dolarů. V přepočtu na obyvatele je druhé po Silicon Valley. Až třetí je v přijímání umělé inteligence tamními firmami, za Dánskem a Finskem, obvyklými podezřelými. Další oblastí je migrace. Švédsko má relativně krátkou, ale velmi bouřlivou historii přistěhovalectví, včetně jeho aktivní podpory. Benevolence v této oblasti byla přímo otázkou švédské identity, což vedlo i k problematickým rozhodnutím, která zpětně nepůsobí zrovna pragmaticky. Když se dostavily negativní dopady, vlády dokázaly pootočit kormidlem, i když to bylo psychologicky obtížné. Je pravda, že ke změně postoje etablovaných stran přispěl i tlak zmíněných švédských demokratů. Výsledkem jsou historicky nízká čísla imigrace. Vedlejším efektem je paradoxně, i když logicky, snížení podpory pro hlavní antiimigrační stranu. Třetí oblastí je zahraniční politika v nových podmínkách. Pro Švédsko byla neutralita také důležitý prvek národní identity. Po ruském útoku na Ukrajinu se postoj společnosti rychle změnil a země porušila tabu a vstoupila do NATO. Neméně zajímavá je takřka dokonalá jednota v otázce hrozby z Ruska a ve věci připravenosti se aktivně bránit. Švédové počítají s tím, že do obrany musí vložit peníze a případně i svůj čas. Zmíněným švédským demokratům uškodila aféra, která souvisela s šířením ruské propagandy rodinou příslušnicí jednoho významného člena strany. Švédové jsou vzorem mnoha národům v tom, jak se dělají auta nebo jak má vypadat zařízení bytu. Zpětně vidíme, že ve Stockholmu měli nejlepší metodu, jak čelit covidu. Ještě mnohem užitečnější a obecnější je švédská lekce v tom, jak se vypořádat s problémy.
1: Tolik Jan Fingerland. Do živé aktuální diskuze o nebezpečně rychlém a hlavně nekontrolovaném vývoji umělé inteligence vstoupil rázně prezident Donald Trump prohlášením, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by akorát nahrávala Číně. Téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
5: Globální pozornost si minulý týden vysloužil výzkumník Jacob Coxon svým příspěvkem na síti X. Napsal, že vývoj AI se musí zbrzdit, jinak nás jako lidstvo umělá inteligence do 10 let vyhladí. Emotivnímu příspěvku dává váhu to, že autor pracoval v OpenAI i Anthropiku. Souvisí navíc s tím, že v poslední době se objevilo v obou laboratořích pár případů, kdy se agenti AI zcela vymkli lidské kontrole a objevily se také indicie, že umělou inteligenci chtěli nelegální skupiny využít k tvorbě biologických zbraní. Následovala řetězová reakce. Přidali se další, například Dario Amodei, šéf Anthropiku, který obavy potvrdil a apeloval na zavedení takzvaného společného pacingu, tedy kontrolovaného tempa vývoje a také nasazení nezávislých auditorů přímo do laboratoří. Podle něj výpočetní kapacity a sebezdokonalování modelů začínají předbíhat schopnost vědců porozumět jejich vnitřnímu fungování a spolehlivě je zarovnat. A Amodeiho výzvu podpořili jak Sam Altman, tak Elon Musk i hlavní výzkumník z Google, což je anomálie, protože tihle lidé spolu obvykle spíše těžce soupeří, napadají se u soudu a přetahují o talenty i výpočetní kapacity. Strach z nekontrolované AI ovládl veřejnou diskuzi a k tlaku na regulaci se přidalo mnoho dalších osobností. Začátkem týdne do toho vletěl Donald Trump a diskuzi dramaticky smetl. Amodei je podle něj pokrytec a naznačil, že si řeší své zájmy, protože regulace by jen posílila pozice stávajících hráčů. Strach z nekontrolované AI označil za hoax, který prý šíří lidé, co donedávna strašili klimatickou změnou, a prohlásil, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by to nahrálo Číně. Datová centra jsou pro něj ropou příštích 25 let, takže nepadá v úvahu zpomalení tempa. A teď jak vážná ta situace ve skutečnosti je. Pokud výzkumníci přiznávají, že nejnovějším modelům AI sami nerozumí a nedokáží je regulovat, je to určitě závažná věc. Stejně tak platí, že k masovému rozšiřování AI zatím nedorostla ani společnost, tedy legislativa, instituce a pracovní trh. Vývoj v posledních 2-3 letech je překotný. Ovšem je třeba přiznat i to, že Amodei, Altman, Musk a další otcové aktuálního AI pokroku jsou především velmi tvrdí biznismeni, ne altruisté, a jejich tlak má i finanční a mocenské pozadí. Sachs má pravdu, že pokud by se schopnosti AI tak bály, mohou je nejsilnější hráči zpomalit sami. To ale neudělají, protože si vzájemně tvrdě konkurují, proto tlačí na to, aby to za ně udělal stát. Muskovi a dalším, kteří nejsou v první linii nejpokročilejších modelů, by administrativní zpomalení pokroku v této lize umožnilo vyrovnat náskok. A nejen to. Giganti AI jsou v tuto chvíli pod tlakem trhu, protože obří investice do datacenter zatím nepřinesly tržby. Vývoj AI letí rychleji i než peníze. Pro Donalda Trumpa je mantrou závod s Čínou. Ta je v nejlepších modelech za Amerikou asi rok pozadu. Americký prezident mnohokrát prohlásil, že nikdy nedovolí tento závod prohrát. Takže AI je reálné riziko, zvlášť když začala předbíhat schopnosti lidstva. Ale svět je evidentně příliš cynický na to, aby šlápl na brzdu.
1: Tolik Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Úroveň korupce na Ukrajině je veliká, ale aspoň jí příslušné orgány stíhají, což by si dřív nikdo neuměl představit, aspoň tedy pokud jde o úplatkářství v nejvyšších funkcích. Jako je tomu v případě, o kterém hovoří analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup a na který v úterý reagoval ukrajinský parlament odvoláním generálního prokurátora.
6: Ukrajinští antikorupční vyšetřovatelé odhalili další korupční kauzu, kterou poeticky pomenovali operace Kartágo. Detektivům se podařilo odhalit systém, který vytvořil vysoce postavený představitel kanceláře generálního prokurátora Serhii Kropiva. Ten za peníze poskytoval ochranu podvodným call centrům po celé Ukrajině. To jsou ta centra, za kterým vám volají, představí se jako policisté a snaží se vás přesvědčit, že vaše finance jsou v ohrožení a musíte je převést na nějaký v uvozovkách bezpečný účet. což když uděláte, je okamžik, kdy jste své peníze viděli naposled. Je to velký biznis. Odhaduje se, že na Ukrajině takových center funguje minimálně několik stovek. Kropiva od nich za ochranu vybíral daň a nechával stíhat jen ta centra, která platit nechtěla. To mimochodem byl případ jednoho call centra, které cílilo i na české občany. Ve zveřejněných nahrávkách je slyšet, jak prokurátor se někoho ptá, zda to konkrétní centrum je naše, a když dostane zápornou odpověď, tak nadšeně říká, že tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Vyjde vstříc českým policistům a ještě odstraní konkurenci. Na zveřejněných odposleších je vůbec hodně zajímavého. Domlouvají se předávky peněz a jakým způsobem je vyprat, aby na ně protikorupční detektivové nepřišli. Kropivová Milenka si stěžuje, že bude muset ze svého instagramového účtu vymazat fotografie s drahými dárky, od vozu Porsche po luxusní kožich. Sám prokurátor si také nebral servítky a pořizoval si super drahé hodinky a další luxusní předměty. Na jedné z nahrávek říká, že jeho životním krédem je žít naplno. Když souložím, tak s královnou, když kradu, tak alespoň milion, prohlašuje na jedné nahrávce. Tedy používá přitom o dost obscénější lexiku. Současně na spoustě nahrávek Kropiva hovoří o tom, že si všichni musí dávat velký pozor. Policie podle něj není problém, prokuratura, kde pracuje, tím spíše, ale má nelíčenou obavu z protikorupční agentury NABU. S těmi se nedá domluvit, říká na jednom z odposlechů. To ještě nevěděl, že právě tito detektivové ho už řadu měsíců sledují. Co si z toho vzít? Je to podobné jako v příměru s poloprázdnou a poloplnou sklenicí. Na jednu stranu je úroveň korupce hrozivá. Jestliže se na vysoké pozice mohou dostat lidé jako Sergej Kropiva, něco je velmi v nepořádku. A to nemluvím o výrazném podezření, že o celém schématu přinejmenším věděl, nebo do něj byl i zapleten generální prokurátor Ruslan Kravčenko, který po několika dnech mlčení sám rezignoval. Na druhou stranu, ještě 5 let zpátky by podobná kauza nebyla možná, protože nikdo by se ani nedovolil vyšetřovat lidi z hlavní prokuratury. A odposlechy jasně ukazují, že sami korupčníci si uvědomují, že nemají na antikorupční detektivy žádné páky. Tenhle boj ale zdaleka není vyhrán a na jeho výsledku bude záležet, zda sklenice bude poloplná nebo poloprázdná.
1: Analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup byl posledním autorem středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
3: Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Za čtvrt roku programu Nová zelená úsporám žádalo o podporu přes 2000 lidí. Malťané protestují proti osvobozujícímu verdiktu v případě vraždy novinářky. Fotbalisti Sparty bojují v evropské lize o body v Jerevanu s Araratem Arménia. Dálnice D5 u Heřmanovy huti směrem na Prahu blokuje porouchaný kamion. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty až 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Za první 3 měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. V programu na zateplování nemovitostí je celkem 50 miliard. Zájemci získají peníze od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
8: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
7: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Premiér pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavle rozhodovat stát a kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Seven, že se s některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jen se třemi obcemi a městy. 50 milionů korun má dostat třeba Most. Primátor Marek Hrvol z hnutí pro Most názor prezidenta konkrétně komentovat nechtěl.
9: Já to nijak nekomentuju, já jsem obdržel informaci od skupiny Seven, že má chuť dát dar ve výši 50 milionů. Obecně můžeme říct samozřejmě, že jako ty obce očekávaly, že ta částka bude rozhodně vyšší.
7: Skupina Seven patří miliardáři Pavlu Tykačovi. Na Maltě právě začíná protest proti posledním událostem v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Na začátku září vynesl soud osvobozující verdikt nad hlavním obžalovaným vlivním podnikatelem Jorgenem Fenekem. Podle obžaloby to byl právě on, kdo si smrt novinářky objednal. Rozhodnutí soudu šokovalo maltskou veřejnost a přímo ve Valetě teď naše zvláštní zpravodajka Pavlína Nečásková.
10: Tady před budovou maltského parlamentu se sešlo několik stovek lidí a brzy už se vydají směrem k nedalekému náměstí, kde je také improvizovaný pomník Daphne Caruanové Galiciové. Tento protest není namířený přímo proti vládě nebo proti justici. Jeho organizátoři chtějí na prvním místě projevit solidaritu s rodinou zavražděné novinářky a vyvinout tlak na to, aby se změnil systém, který tento hrůzný čin umožnil. Volají po reformách, které nikdy nebyly realizovány, a větší ochraně novinářů. I proto tuto akci vůbec prvé podpořila většina maltských zpravodajských redakcí a 16 neziskových organizací. Ještě připomenu, že Daphne Caruanovou Galiciovou zabila 16. října roku 2017 bomba umístěná u jejího automobilu. Z Valety Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
11: Fotbalová Sparta hraje na úvod hlavní fáze Evropské ligy v Jerevanu s Araratem Arménia. Stav a čas doplní Tomáš Petr.
12: 19. minuta končí, Ararat Arménia Sparta Praha zatím nerozhodně 0-0. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
11: Liberečtí hokejisté přijeli v prvním kole Tipsport Extraligy na leď Plzně a je u toho Vladislav Janouškovec.
13: Po dvou třetinách nerozhodné skóre Plzeň-Liberec 1-1. Zápas Litvínov Brno sleduje David Kalvas.
14: Po dvou třetinách Litvínov vede nad Brnem 1-0. Zápas České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna.
15: Po dvou třetinách vedou České Budějovice nad Mladou Boleslaví 2-1. Duel Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.
16: 36. minuta, Vítkovice vedou nad Kladnem 2-0. Ota Gutfirt sleduje duel Pardubic s Hradcem Králové.
17: Druhá třetina začne za dvě minuty. Hradec vede v Pardubicích 1-0. Teď Olomouc, Sparta a David Nekvinda.
18: 25. minuta utkání, Olomouc, Sparta, Praha 0-2. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
19: Nehody na D3 za Ševětínem a neprůjezdná D5 u Heřmanovy Hutě. Na dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic pozorně za exitem Ševětín, nejdřív na kilometru 122,5, za ekoduktem se tam brzdí na mokré vozovce po silném dešti a projíždí se jenom odstavným pruhem. Havarovalo tam policejní auto, které spěchalo k další nehodě, ta je o kousek dál směrem na Budějice na kilometru 127. Tam je blokovaný pravý pruh, už i tam jsou hasiči, opatrně brzdí se za zatáčkou, na vrstvě vody hrozí aquaplaning. Na dálnici D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu se u Heřmanovy Huti nedá projet. V zúžení na kilometru 103 se porouchal kamion, odklon na exitu 119 už je bez kolony, ale na objížďce přes Kladruby je potom ucpaná Heřmanova Huť, kolona je tam až na půl hodiny. Lepší trasa je přes Stříbro na Kozolupy a Plzeň. A na dálnici D1 z Prahy na Brno už se hned za exitem 90 Humpolec rozjíždí jen velmi krátký zbytek kolony, zdržení drobné, dál se jede plynule. Původní příčina, následky nehody na kilometru 102,5 už jsou úplně odklizené.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda.
22: Ministr Červený navrhoval, aby zakázku získala firma Dekonta,
23: která je úzce spojená s lídriní pražské kandidátky motoristů Klárou Sovovou, píše Deník N.
24: Podle ministra bývalé vedení rezortu o situaci vědělo a nekonalo.
25: To ale tehdejší ministr životního prostředí popírá.
26: V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzene.
20: Jedy na Šumavě, kde se tam vzali, kdo je zlikviduje, proč se o nich hádá současná vláda s minulou a jak to je s vazbami motoristů na sanační firmu Dekonta. Na to všechno se ptám Zdislavy Pokorné, investigativní reportérky Deníku N. Dnes je středa, 16. září. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12.
27: Čau Matěj, díky za pozvání.
20: Sanaci jedu na Šumavě, nakonec provede armáda.
28: Tu zakázku jsme na vládě rozhodli, že to dostane naše armáda.
20: Dozvěděli jsme se tuhle novinku tento týden, rozhodla o tom vláda na svém jednání.
28: My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
20: Proč teda motoristický ministr životního prostředí Igor Červený nakonec neuspěl s tou svou snahou a s tím svým návrhem, aby vyčištění té oblasti dělala firma jménem Dekonta?
27: Tak tam šlo o to, že primárně premiérovi Andreji Babišovi vadilo, že by to dělala firma, která má majetkové vazby na Kláru Sovovou, která za motoristy kandiduje teď v komunálních volbách jako lídrině pražské kandidátky. Stejně ta Klára Sovová už kandidovala neúspěšně do sněmovny za motoristy a jemu vadilo to, že to prostě působí blbě, když to tak řeknu. Vadilo mu, že Igor Červený z jeho slov jako tlačí tuhle firmu. Mm-hmm. Igor Červený ale zase říká, hele, je to firma, která o sobě tvrdí, že má jako jediná tohle oprávnění dělat tenhle typ sanací a zná to území a tak dál. A řada těch argumentů dává smysl. Mm-hmm. Nicméně řada členů vládního kabinetu říkala, jasně, ale není možné, aby to dělala firma, která má vazby na motoristy a ještě ministr motoristů tlačil pro tu firmu výjimku, aby dostala tu zakázku, kterou si navíc ta firma sama vyčíslila a je to právě zhruba těch 200 milionů korun. Takže tohle je ta rovina toho celého případu. Mm-hmm. Peníze a vazby na motoristy a to, že to vadí premiérovi Andreji Babišovi. Proto v těch posledních dnech se řešilo, kdo to teda bude dělat nebo nebude. Poptávaly se nějaké firmy a nakonec na začátku tohoto týdne se teda rozhodlo, že to bude dělat armáda. Ale ten důvod je jediný. Prostě to vypadá blbě kvůli těm vazbám na tu vládní stranu motoristé.
20: Tak ty vazby jsou takové, že Klára Sovová má podíl v mateřském holdingu, který ovládá tu společnost Dekonta. A ta tedy skutečně, abychom to uvedli na pravou míru, není jediná v Česku, která by měla oprávnění nakládat s vysoce nebezpečnými látkami. Ten podíl v holdingu je asi 7,5% u Kláry Sovové a společnost Dekonta říká, že o ničem nerozhoduje.
29: Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti.
20: Ona, Klára Sovová, to pro Seznam Zprávy sama popřela, že by v tom jakkoliv byla aktivní.
30: V Dekonta holdingu jsem vždycky byla jenom v dozorčí radě, ne ve výkonné funkci. A je to způsobené tím, že já jsem právník, nejsem chemik. O ničem jsem nevěděla.
27: Teď právě má aktuálně ten 7,5% podíl. Igor Červený původně říkal, že má 4% podíl. Nakonec ta firma sama uvedla později v tiskové zprávě, že to je 7,5%, ale všichni říkali, že to nijak nesouvisí s tím případem, že ona o žádných věcech nejednala za tu firmu a tak dál. Jako, jasně, to jsou ty výroky, které se řeší, ale furt tam je právě ta rovina těch vazeb, které tady prostě jsou. A ještě bych jenom podotkla, že když ministr Igor Červený, a budeme se teď bavit jenom o té sanaci, chtěl začít i hned sanovat a dát to té firmě, tak on oslovil tu firmu Dekonta ještě předtím, než mu vláda schválila jakoukoliv výjimku, že nemusí v tomhle případu dělat veřejnou soutěž. Takže on ještě předtím, než by tohle měl vůbec schválené, tak už oslovil tu firmu.
0: Rozumím tomu.
27: Což byl další aspekt, který premiér Andrej Babiš dost řešil. A z toho důvodu to dělá ta armáda. Tady je potřeba podotknout, že v případu, kdy premiér říká, že mu vadí, že by se to dalo firmě, která má monopolistické postavení, tak je potřeba říct, že to říká premiér. U něhož řešíme střet zájmů. Neřeší se jenom Agrofert, ale právě i ta linka kolem Synbiolu a jeho vliv ve zdravotnictví. Takže to jenom je potřeba dodat.
0: Tam k tomu, že by to šlo bez toho otevřeného výběrového řízení, tak pan ministr Červený to zdůvodnil tím, že ten zrychlený režim by zamezil případné hrozící katastrofě, kdyby náhodou ty jedy zahořeli.
1: By vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
0: A mohlo by to pak samozřejmě ohrozit životní prostředí, obyvatele v okolí a tak dále.
1: A nevylučujeme bohužel dle předešlýšího průzkumu, že se na místě nachází i nějaká válečná pyrotechnika.
0: Tak to je jedna věc. A druhá, když mluvíš o té dekontě jako takové, on tedy skutečně teď někdo podezíral motoristy, že chtějí té dekontě dát sanaci oblasti jen kvůli tomu, že tam jedna z členek motoristů a kandidátka na primátorku má majetkový podíl, respektive má majetkový podíl v té mateřské společnosti, v tom mateřském holdingu. To podezření tu bylo?
27: No ano, tohle podezření tady bylo a to právě od premiéra Andreje Babiše. A to podezření neplynulo primárně jenom z těch vazeb motoristů na tu společnost Dekonta, ale na životním prostředí se děje celá řada dalších věcí, která u premiéra Andreje Babiše vyvolává řadu otázek a on nedůvěřuje tolik už ministrovi Igoru Červenému. A je zatím ještě jiná kauza, která se týká heřmanické haldy a kroků, které to ministerstvo dělalo. Takže
0: věčně hořící v Ostravě nebo na Ostravsku.
27: Přesně tak. Ministerstvo za dost zvláštních okolností uzavřelo to řízení ku prospěchu jedné z firem, která v tom je nějakým způsobem zaangažovaná a potom narychlo to řešilo ministerstvo průmyslu, aby se tam dodělali nějaké testy a tak dál. Takže na tom životním prostředí se poslední týdny děje jako jedna zvláštní věc za druhou a myslím si, že ta nedůvěra tam panuje i kvůli těmhle věcem. Není to jenom kvůli jednomu případu ohledně dekonty, ale je to prostě nějaký kontinuální problém, který Andrej Babiš docela dost řeší.
0: Ale ta dekonta to nasvítila, ty jedy na Šumavě jako takové. Veřejnost se o nich, o těch jedech v Národním parku Šumava dozvěděla minulý týden poté, co se o nich jako první zmínil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, mluvil o Iperitu.
2: Jedná se o Iperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. No, fakt.
0: Pak kolegům z iRozhlasu napsal, že má jít o fosgen. A pak na Twitteru psal o látkách, které když zahoří, tak může vznikat fosgen. Tenhle ten guláš se snažil napravit ministr Červený na tiskovce na ministerstvu obrany.
1: Co jsme na daném území nalezli?
0: V zásadě to shrnul tak, že tam jsou dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla, pak se ještě pustil do chemického rozboru těch látek.
1: Dichloretan, trichloretan.
0: Čemuž možná nikdo z těch přítomných úplně nerozuměl.
1: Pom dichloremetan, chlorem benzenun, etanolum, ditalium.
0: Jak toxické látky to podle odborníků jsou, respektive jak moc velký problém to na té Šumavě skutečně je?
27: Tam si myslím, že je potřeba oddělit několik rovin. Tu, kterou jsme řešili, a to jsou nějaké politické boje, ale i peníze a tak dál. Ale ta druhá rovina, která je z mýho pohledu důležitá a týká se lidí, kteří na Klatovsku žijí, což je ta oblast, kde se ten areál nachází, tak si myslím, že by měli vědět, co se tam našlo nebo nenašlo. A tím, že tady jeden říká něco, druhý něco, tak si myslím, že se v tom dost lidi ztrácí. A i skrz tu zakázku de facto řada lidí zlehčuje ten problém a to si myslím, že je špatně, protože když si přečteš ty závěry těch analýz, které teda Dekonta dělala, tak se tam opravdu našly nebezpečné látky.
0: Ona už totiž v minulosti tam nejenom sanovala, ale dělala průzkumy.
27: Přesně tak a tady je to potřeba oddělit, protože jde o kontaminované místo, kde bylo teda to bývalé chemické cvičiště u zaniklé šumavské obce Zhůří na Klatovsku. A ten areál od armády převzal Národní park Šumava. A v roce 2020 tam pracovníci Národního parku narazili na sklep, po nějakém dešti, kde právě našli lahvičky a různé další věci a na těch lahvičkách byly názvy těch bojových látek, jako je iperit, fosgen a tak dál. A začali se tím zabývat, o co teda jde, co tam našli.
20: Jestli to vůbec je v těch lahvičkách nebo
27: jestli
20: ne?
27: Jestli přesně začali řešit, co tam vlastně bylo, protože v tom areálu působila chemická jednotka a ten areál prostě využívala československá armáda od 50. let až do roku 1991. Takže se tohle všechno začalo řešit. Šumavský národní park si objednal první průzkumy od té firmy Dekonta, aby se na to koukla.
4: S tím, že Dekonta říkala ano, ale tady takový bunkr ještě budou nějaký další, určitě. Jo.
27: Takže ty první práce už tam se začaly řešit v roce 2020, potom 2021 a v roce 2023.
4: My jsme uzavřeli ten propadlej strop, aby do toho neteklo, takže za mě to bylo stabilizovaný v tom roce 2023.
27: A tam se řešilo, jestli tam jsou bojové látky nebo nejsou.
20: Jejich přítomnost se nakonec v těch testech nepotvrdila. Další průzkum a sanace pak byly v roce 2023, protože jak jsme teď ostatně slyšeli od šéfa parku Pavla Hubeného, který letos kandiduje v komunálních volbách, mimochodem taky, tak bylo tam podezření na další bunkry s chemikáliemi a bojovými látkami a aby se udělali další testy a tak dále. Dohromady mimochodem to podle smluv uzavřených zprávou parku, na které se odkazuje ČTK, stálo necelé 4 miliony korun, teda ty průzkumy a ty sanace.
27: To si řešil Národní park, firma Dekonta to území částečně sanovala a tam nastal problém v tom, že Petr Hladík, ale i řada dalších lidí teď zmiňuje, no ale my jsme o tomhle případu nevěděli.
5: Že za vašeho působení v čele ministerstva byste tedy nedostal zprávy o tom, že by tam bylo něco nebezpečného.
27: Protože současná vláda teď řeší, oni to věděli, nic s tím nedělali, je to prostě problém.
6: Takovou informaci jsem ani od zprávy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal.
20: Jakože se to ministerstvo nedozvědělo, že vedení ministerstva se to nedozvědělo, protože šéf parku Hubený tvrdí, že o řešení tehdy žádali MŽP.
27: Tam šlo o to, že se to dozvěděl jeden náměstek, Tomáš Tesař za TOP 09, nicméně ten není odpovědný za ekologické škody. To měl na starosti jiný náměstek, David Curý, za Lidovce. A Tomáš Tesař tvrdí, že se to nedozvěděl od Národního parku, ale od Dekonty.
7: Dekonta za námi přišla na ministerstvo s tím, že je riziko, že v Národním parku je území po chemických vojácích a že tam může být fosgen i iperit. Kontaktoval jsem ředitele správy Národního parku na Šumavě. Potvrdil mi, že se o tom území ví.
27: A pro Tesaře bylo podstatný, jestli se tam našly ty bojové látky nebo nenašly. Tím, že se to nepotvrdilo, tak on tvrdí, že šel na poradu vedení, tam řekl, byl tady tenhle případ, ale nepotvrdily se tam bojové látky a tím to pro mě bylo uzavřený.
20: Jo.
27: A když se budeme bavit dál, kdo se o tom dozvěděl nebo nedozvěděl, tak se o tom dozvěděl David Curý, což je ten náměstek, který to má na starosti a ten se to dozvěděl na podzim roku 2025, ale opět se to dozvěděl od firmy Dekonta.
20: Až 2 roky poté tedy.
27: Ano.
20: Přitom ale pan ministr Červený upozorňuje, že v té zprávě o tom průzkumu z roku 2023 se píše, že nelze vyloučit přítomnost bojových látek, že je nutné to sanovat co nejdříve, že tam je dokonce nález protipěchotní miny a že je nutné zajistit to místo policisty nebo armádou, což se teda nestalo.
27: To se nestalo, no. Já si v tomhle ohledu myslím, že to je tvrzení proti tvrzení, protože Tomáš Tesař říká, já jsem to ale na té poradě řekl, ale zároveň nemusel to někdo postřehnout, nebo my nevíme, jak on to tam tehdy prezentoval. Nicméně on říká, že to zmínil, ale David Curý a Petr Hladík říká, my jsme se to dozvěděli až později, my jsme ani nevěděli, že to někdo u nás na ministerstvu řešil. Nicméně, když se to potom dozvěděli na podzim roku 2025, tak se začalo jednat, začala komunikace právě s ministerstvem obrany, jakým způsobem tenhle problém začít řešit. A to se začalo nakonec řešit až v první polovině tohoto roku, ale už to řešili motoristé a ne lidovci. A právě motoristé začali řešit další problémy toho areálu, protože Národní park řešil před těmi x lety jenom ten sklep primárně. A už tehdy bylo jasné, že tam asi budou jako další problémy v rámci toho areálu, kde se dají najít ještě jiné věci a jiné případně jako nebezpečné látky, což se taky stalo, protože ministerstvo si pod vedením motoristů před pár měsíci objednalo další průzkumy od té firmy Dekonta.
0: Opět od Dekonty.
27: Ano, za 3 miliony korun a tentokrát se zaměřili na další část toho území a tam se našly ty sudy. A
0: 200 sudů, 1000 tun kontaminované zeminy.
27: A to je další díl toho příběhu, takže nelze si myslet, že se tady bavíme furt jenom o jednom území, kde se to všechno našlo, jo, o jednom plácku. Ne. Ten areál je obrovský a to, co se našlo teď, je úplně jinde než zase ten sklep, jo? Takže tam je potřeba to oddělovat a já mám pocit, že v tom trochu vznikl chaos. Takže tady se bavíme o těch zhruba 200 sudech, ale i dalších látkách, které se tam našly. A ta společnost v těch závěrech, který já mám, ale mám jenom nějaký částečný závěr. Oni zatím nechtějí zveřejnit celou tu zprávu.
0: K tomu je vyzývá ex-ministr Hladík z Lidovců, který teda letos taky kandiduje v komunálních volbách.
27: Ano, a to je právě to, co se do toho furt míchá. Míchá se tam furt neustále politika, ale tady jde prostě o lidský životy, protože ono to je fakt docela vážný, protože se neví, co v těch sudech je. A zároveň je potřeba zjistit, jestli tam je existence dalších látek, které můžou ohrožovat životy lidí, ale primárně i životního prostředí. Takže to je jedna věc, ale nepotvrdilo se v těch zprávách, že by se tam nalezly bojové látky a to si myslím, že je dost zásadní, ale řada dalších nebezpečných látek a kyselin tam prostě být může a zřejmě fakt je, jo. Nicméně by bylo vhodné podle mě, kdyby ministerstvo zveřejnilo celou tu zprávu, ale našlo se tam teda těch 200 sudů a teď se právě začalo řešit, že se musí prozkoumat, co v nich je nebo není a že je potřeba udělat tu sanaci a ta firma Dekonta řekla, ta sanace bude stát zhruba 200 milionů korun. A potom se dostáváme do další fáze, kdo tu sanaci bude dělat, což už jsme řešili na začátku.
0: Ano, tam to zarazil teda pan premiér.
27: Přesně.
0: Já jsem rád, že jsme ten příběh dopověděli, jenom se vrátím teda k té politice. Jsou lidé, kteří to kritizují, že motoristé s tím přicházejí právě teď, právě kvůli tomu, že za chvíli jsou volby, že to je prostě jejich zásluha, že tady přišli na to, že tady jsou jedy na Šumavě a že teď to vyřeší.
27: Já si myslím, že tohle je špatně. Jako rozumím tomu, že se blíží volby a že motoristé mají celou řadu problémů a potřebují i řešit jako jiné věci, aby se furt neřešily problémy Filipa Turka, jeho nehody nebo nevhodní výroky Petra Macenky. Takže si myslím, že i tohle byl ten důvod, aby řekli, hele, tohle řešíme, je to vážný, jasně, hodíme do toho i tu politiku a obviníme bývalé vedení ministerstva, že nekonalo. A objektivně v tomhle ohledu si myslím, že tam jako pochybení byla, jo, ale ne na straně toho minulého vedení, ale můžeme se bavit taky o roli Národního parku Šumava, jo. Takže samozřejmě v tomhle oni můžou mít pravdu, ten příběh není černobílý, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že to, jakým způsobem oni prezentují celý tenhle případ, tak je to dost problematické a to právě kvůli tomu, že se tady bavíme o jako nebezpečných látkách, které v tom areálu jsou a tím, že Filip Turek říká, že se tam našlo tohle, potom to zase bere zpět a straší tu společnost, ale i ty lidi, kteří tam žijí, potom se to zlehčuje, potom Igor Červený zase říká něco jiného, tak to vyvolává chaos, ale i nedůvěru lidí v ty instituce, které prezentují, hele, tady je problém. A myslím si, že ta důvěryhodnost je to, na co by ti politici měli dbát, protože jasně, je to problém a je to nebezpečný a je potřeba vědět, co v těch sudech je, jaký další látky tam jsou, ale pokud vláda bude takhle chaoticky komunikovat řadu problémů, tak pokud nastane fakt vážnější problém, tak budou jim lidi vůbec věřit, když je to kolem toho jenom chaos. Takže to si myslím, že je zcela podstatný, aby si tohle možná víc uvědomovali, protože to je docela vážný problém, co se tam děje.
0: Z
20: Zmínila si ten národní park a ty jsi ho zmínila z toho důvodu, a vracím se k té firmě Dekonta, že ti lidé z ministerstva se o tom dozvěděli od firmy Dekonta a ne od národního parku. To je to potenciální pochybení, které v tom vidíš?
27: Ano, respektive vycházím ze slov Tomáše Tesaře, který říká, řekla mi to firma Dekonta.
20: A tady to vypadá, že firma Dekonta byla velmi aktivní, ale v tom.
27: Samozřejmě, tak jde prostě o biznis a jejich biznis spočívá v tom, že jasně, dělají ty průzkumy těch různých areálů, kde se nachází nebezpečné látky a další věci, ale zároveň je to firma, která potom sanuje ty areály, takže samozřejmě, že oni to řešili nejen s Tomášem Tesařem, ale i s Davidem Surým a řešili to i s Igorem Červeným, takže jo, tam si myslím, že v tomhle ohledu v jejich zájmu je, aby se to sanovalo, protože to je jejich biznis.
20: Ta sanace začne v pondělí. Bude stát těch 200 milionů, respektive asi 190 milionů plus 30 milionů je vyčísleno na zajištění té oblasti?
27: To ještě není jasné, protože armáda, která to bude dělat, tak říká, že potřebuje vyhodnotit, kolik to bude stát, ta sanace, ale dá se předpokládat, že se to bude asi pohybovat.
20: Tak jak to vyčíslila Dekonta?
27: Nebo třeba v nižší částce, jako je to možný, ale ještě neznáme ten jejich verdikt v tomhle ohledu, kolik to teda bude stát.
20: Pan ministr Červený taky řekl, že ve věci podá trestní oznámení.
27: A jsme zase u toho. To ještě nevím, jestli ho podal, ale jsme zase u toho, kdy prostě Andrej Babiš, podle mých informací, dost řeší, že se tady málo hledají různé špíny a problémy na tu minulou vládu. A řada těch ministrů hledá a potom vždycky přijde a řekne, podávám trestní oznámení. Jako třeba ministr spravedlnosti ohledně bitcoinové kauzy. Takže já to beru v tomhle ohledu jenom čistě jako PR-ově, protože si nedovedu představit, že by se v tomhle ohledu nějakým způsobem to mohlo řešit směrem k tomu minulému vedení.
20: A tak ta pochybení, ty jsi sama řekla, že tam určitá vidíš, nicméně trestní oznámení teď padají i v řadě jiných věcech právě ve směru k té bývalé vládě, která nebo její představitelé nebo náměstci na těch ministerstvech, třeba zmíněný Tesař, právě pak říkají, no dobře, ale je to politický marketing.
27: Přesně tak. Myslím si, že jasně mají právo na to podat trestní oznámení, ať ho podají a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně v tomhle ohledu jediný, kdo to teda podle všech věděl, je Tomáš Tesař a bude to asi muset vysvětlovat on.
20: No tak jo, tak si na to počkáme. Tak díky, že jsi přišla a že jsme o tom mohli mluvit.
27: Děkuji moc za pozvání.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se Zdislavou Pokornou z Deníku N probrali, co se děje kolem Šumavy, chemikálí, které se tam našly, kolem rezortu životního prostředí, firmy Dekonta a tak dále. Zmínili jsme v epizodě i jméno ministra zahraničních věcí. I on letos kandiduje ve volbách. Na sociálních sítích jste se mě ptali, proč to teď pořád uvádíme. No protože pánové ministři, exministři, politici, političky, ti všichni usilují o vaše hlasy a vy podle našich předvolebních pravidel máte právo vědět, že kandidují, když o nich v epizodě mluvíme. Naslyšenou zítra.
8: Zaostřeno. Stejně jako v případě pádu newyorských dvojčat byla i obří záplavová vlna v Nepálu jen výplodem fantazie, dokud se to opravdu nestalo. Jak se jedna z nejchudších zemí Asie vypořádala s neštěstím, jakému dosud žádná země světa nečelila? Jak si nezištně dokáží pomáhat lidé, kteří sami mají tak málo? A jaké poučení z neštěstí v malé zemi v Himaláji plyne pro celou planetu? Téma pro Davida Jakše a další díl pořadu Zaostřeno.
9: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
25: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má být hotová do června 2028. Policisti propustili tři lidi v kauze Ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele nemocnice. Nešlo o vojáky z povolání. Ruský prezident Vladimir Putin dva dny před začátkem voleb do státní dumy vyzval k velké účasti. Výsledky třídenního hlasování podle něj ukážou, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a taky semknutost Ruska. V televizním projevu k národu taky dodal, že účast ve volbách bude společným příspěvkem k vítězství federace. A Světová banka jmenovala svého nového hlavního ekonoma. Stane se jim držitel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2019 a profesor Chicagské univerzity Michael Kramer. Ve funkci nahradí Indermita Gila, který odešel do důchodu. Úřadu se ujme začátkem října. Čeští volejbalisti uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout z utkání reportážní vstupy. Češi už mají postup do play-off jistý, protože ve skupině třikrát vyhráli a jednou prohráli. A po zprávách zamíříme za fotbalisty Sparty do Arménie na Evropskou ligu a taky na právě hrané duely úvodního kola hokejové Tipsport Extraligy.
3: Nehody na D3 za Ševětínem a zablokovaná D5 u Heřmanovy hutě. Na dálnici D3 z Prahy na České Budějovice stále obezřetně za sjezdem na Ševětín. Dvě nehody v dešti na vodě na kilometru 122,5 za ekoduktem. V zatáčce provoz stažený jenom vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál směr Budějovice na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se brzdí za zatáčkou. Dejte pozor, pořád prší, na vozovce dost vody, nebezpečí aquaplaningu vysoké. Na dálnici D5 z Rozvadu na Plzeň a Prahu komplikace v omezení u Heřmanovy hutě na kilometru 103 v dlouhodobém zúžení do jednoho pruhu provoz úplně blokuje porouchný kamion už 3 hodiny. Stále platí odklon provozu na exitu 119. Možné jsou dvě trasy přes Kladruby na Heřmanovu huť, kde je ovšem kolona až na půl hodiny, nebo přes Stříbro na Kozolupy a Plzeň a z Domažlické silnice zpátky na dálnici. Ne u Nýřan, tam je exit 93 uzavřený. A na silnici 35 z Liberce na Turnov pozorku s Zahodkovicemi na 38. kilometru překáží za zatáčkou porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dobrý den. Nechcete slýchat jen o politice? Zajímají vás vědy, ať už přírodní či humanitní? Tak právě teď začíná náš pravidelný magazín věnovaný výzkumům a inovacím. Horečka, zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti berce na noze. To jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Dobře na ni zabírá léčba penicilinem, ale nemoc se nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může rychle zhoršit. Počet měst, která se zapojují do Noci literatury, rok od roku stoupá. Neorganizují ji pouze knihovny, ale také divadla či jiná kulturní a společenská zařízení. 20. ročník začíná už dnes. Vědci v Brně pěstují miniaturní části lidského oka. Zkoumají na nich nemoci i nové léky. V čem konkrétně může jejich úsilí pomoci? A všimli jste si, že už u nás rostou a ne málo? Ovšem neviditelní hrdinové severské tundry jsou podle vědců v ohrožení. Kvůli oteplování tam ubývá hub, které pomáhají rostlinám i půdě. I tomu se budeme na závěr věnovat. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
9: Věda plus.
10: Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se však podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
11: problémy začínaly náhlou slabostí, která se během 2-3 hodin změnila v silnou horečku.
12: Popisuje 67-letý Michal Kadlec, kterému se v posledních 7 letech vrací růže opakovaně.
11: Motání hlavy, zimnici, prostě musel jsem zrušit všechno, lehnout si, snažit se třeba zahřát.
12: Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
11: Vždy tam byla horkost té končetiny. Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
12: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
13: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady i pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
14: To zajištění může být celoživotní a přesně jak říká sestřička, po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten debutní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
12: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení.

0: u zimnici třesavku, objevují se změny na kůži, typicky zarudnutí, a opravdu by ten pacient měl co nejdříve vyhledat lékaře. Víme, že když se ta léčba zahájí brzo, i ten klinický průběh může být lepší, jednodušší, méně komplikovaný. Určitě bych toto nepodceňoval.
1: Dodává infektolog Milan Trojánek. V závažných případech může růže skončit i nebezpečnou otravou organismu. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: A na příspěvek Andreji Skalické teď ještě navážeme s primářkou dermatovenerologického oddělení Fakultní nemocnice Motol a Homolka Alenou Machovcovou. Právě k dermatologům totiž pacienti s růží míří nejčastěji. Přeji vám dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
2: Tak paní primářko, jaké jsou vaše zkušenosti z praxe? Přicházejí pacienti s růží do ordinací včas?
3: Naše zkušenosti jsou podobné, jako bylo zmíněno v reportáži. Pacienti většinou primárně pociťují takové ty prodromální příznaky, to znamená, začne jim být nevolno, mají objeví se vysoká teplota, zimnice, třesavka, a až to zarudnutí většinou následuje po těchto těch prodromálních příznacích. Tou vstupní branou infekce, tak jak tam bylo zmíněno, kromě toho drobného poranění, to může být i poštípání, nebo pokud ten pacient má bercové vředy, tak tam také to je v podstatě otevřená raná plocha, mohou to být jakékoliv rané plochy. A ty pacienti, pokud už někdy tu ataku měli, tak samozřejmě přijdou včas, ale pokud se jedná o první ataku, tak to většinou ty pacienti rozpoznat nedokážou, až když se objeví to zarovnutí v průběhu těch teplot.
2: Mluvíte o první atace a slyšeli jsme, že řadě pacientů se nemoc opakovaně vrací. Bakterie sice dobře reaguje na penicilin, ale léčba bývá kontinuální. Povězte, proč se vlastně nedaří tu růži vyléčit úplně?
3: Když ta bakterie nejčastěji, to je tedy streptokok, pronikne do toho podkoží, tak on bohužel přežívá zejména v lymfatických cestách a při jakémkoliv poklesu imunity u disponovaných osob právě dochází k tomu, že dojde k dalším atakám té růže. Někteří pacienti jsou disponovaní, že mají třeba 15. 16. ataku. Je to bohužel spojeno někdy i s tím, že jak probíhají ten zánět v tom podkoží, tak dojde k fibrotizaci těch lymfatických cest a objeví se sekundárně vlastně po tom zánětu i lymfedém po erizipelu. Takže kromě té antibiotické léčby je také nutno ošetřovat tu končetinu bandy dážovatý právě, aby k tomu sekundárnímu lymfedému nedošlo.
2: No a rozuměla jsem vám správně i v tom smyslu, že ten penicilin vlastně nepronikne všude?
3: Penicilin proniká dobře do těch tkání, ale bohužel prostě ta bakterie je schopná přežívat v tom podkoží. On se ten zánět doprovodný, který vyvolá ten streptokok, samozřejmě odléčí, ale může se stát u některých jedinců, že když poklesne imunita, dojde k poranění, tak dojde vlastně k recidivě a ten streptokok se tam začne zase množit.
2: Když na vás navážu, jací lidé jsou tedy nejvíc ohroženi, kdo by si měl nejvíc dávat pozor? Lidé se sníženou imunitou nebo s nějakými přidruženými nemocemi, starší lidé?
3: Není to onemocnění jenom vyššího věku, ale obecně lidé, kteří mají nějakou poruchu imunity, jsou imunosuprimovaní, diabetici, kardiaci, lidé, kteří mají třeba chronickou žilní insuficienci. Obecně je důležité, pokud dojde k nějakému poranění, tak ho ošetřit dezinfekcí, pečovat o meziprstí, aby tam nebyla meziprstní plíseň, aby nebyla třeba oděrka od obuvy. Měli jsme pacientku, která se odřela od sjezdových bot a měla poměrně těžký erizipel až s bulami, až takovými velkými puchýřemi, které byly podlité krví. Takže ten průběh bývá někdy velmi, velmi dramatický a opravdu toho pacienta uloží na týden, 10 dnů do postele.
2: A dá se, paní Machovcová, dělat něco proti tomu, aby se ta nemoc pokud možno nevracela nebo vůbec neobjevila? Existuje proti růži nějaká prevence?
3: Je to důležité pečovat u tu kůži, každé drobné poranění vlastně okamžitě vydezinfikovat, dbát na to, aby obuv nás netlačila, aby se tam neobjevovaly puchýře, aby nebyly právě mezi prstní plísek. To je samozřejmě velmi, velmi důležité a pokud se objeví tak, jak bylo zmíněno v reportáži,

0: stáži, tak je potřeba docházet na aplikaci toho dlouhotrvajícího efektu penicilínu, toho depotního pendeponu, nebo penicilínu, tak aby právě nedostal ten streptokok šanci se znovu jakoby pomnožit a vyvolat další zánět.
1: Aby se nestalo, že člověk, téměř každý, kdo uslyší náš rozhovor a najde si červený flek na kůži, hned běžel do nemocnice, povězte, bývá růže zaměňována lidmi? Dá se splést s nějakým jiným onemocněním?
0: Tak pokud má klasický průběh, tak to většinou zkušený lékař pozná. Nicméně samozřejmě třeba u starších osob nebo u osob, které mají tu růži opakovaně, tak ten průběh na té růži nemusí být tak dramatický. Ale ta diferenciální diagnostika, řekněme červených fleků na kůži, je poměrně široká. Mohou to být různé ekzémové projevy, mohou to být různé další bakteriální záněty, jako třeba různé záněty žil, flegmony nebo doprovodné sekundární projevy chronické žilní insuficience. Takže to není úplně tak jednoduché pro neskušeného člověka a pro laika poznat, jestli se jedná o růži nebo jestli se jedná o jiné onemocnění.
1: Takže určitě raději k odborníkům. Tolik primářka dermatovenerologického oddělení Fakultní nemocnice Motola Homolka Alena Machovcová. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a přeju hodně pacientů bez erizipelu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. Dnes večer se už po 20. zaplní města literaturou a veřejným čtením. Koná se totiž jubilejní ročník Noci literatury. Ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých osobností můžete vidět a slyšet v rekordních více než 100 městech a obcích. Jestli je propagace literatury v Česku věda, tak i na to se teď budu ptát Adriany Krásové, vedoucí projektu Noc literatury. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Tak je to velká věda propagovat v Česku literaturu?
2: To asi není přesně to, co děláme. Ano, jsou částečně taky.
1: Myslím to v nadsázce samozřejmě.
2: Jasně. Noc literatury je projekt Českých center, který je už od roku 2006, jak bylo řečeno, že máme jubilejní rok, tak je to 20. ročník. Pořádáme ve spolupráci s sítí evropských národních kulturních institutů a evropských ambasád. Máme ten projekt je skutečně náročný, připravujeme se na něj 10 měsíců, potom to vypukne jeden den, v jednom dní, v jednom večeru, takže ano, je to náročný, ale myslím si, že ten efekt to má a doufejme tedy, že to bude mít dopad i na, nebo že to můžeme nazvat jako propagací literatury.
1: No a jaká díla od jakých autorů se dostala na seznam toho letošního čtení? Můžete zmínit aspoň některá?
2: Ano. Ta díla, ty knihy, které, nebo z nich uslyší dnes posluchači ukázky v těch 105 městech a místech, vybírají evropské instituty spolu s naším dramaturgem a je to v podstatě je to tvorba současných autorů nebo autorů, kteří byli současně přeložení, v současné době přeložení do češtiny. To znamená, že lidé si mohou koupit ty knihy Praze třeba na jednom čtecím místě a dozvědět se, jak ten příběh pokračuje. A ta škála je velmi široká. Je to například teď populární kniha Lázar, švýcarská kniha mladého autora, nebo rumunský autor Popescu, jeho kniha Montana, ale i taky závažnější nebo náročnější díla, který bude číst Jona Fosseho Septologie. Je to skutečně široká škála, chceme, aby ta nabídka byla co nejširší, aby si každý mohl vybrat to, co je podle jeho gusta nebo zájmu.
1: Takže kdo se podílí na výběru textů, protože mluvíte o širokém záběru, aby se dostalo ano. Asi na různé druhy čtenářů? Kdo o tom rozhoduje?
2: Rozhoduje o tom ty jednotlivé kulturní instituty, ti vědí, nebo ty si vyberou to, čím by chtěli v podstatě české publikum oslovit. Je to součást kulturní diplomacie i jejich kulturní diplomacie. Oni přinášejí nějakou zprávu ze své literatury. Současně ta kniha by měla být přeložena do češtiny, jak jsem říkala, a vybírají knihy, které mají u nich úspěch, prostě je tam určité hodnocení kolektivní a potom samozřejmě s dramaturgem noci literatury, který potom ty ukázky zpracovává tak, aby v tom krátkém okamžiku, to znamená těch 10 na tom krátkém prostoru, 10 minut nebo 15 minut, tak dlouho trvá ta četba, se skutečně dveře do té knihy nějakým způsobem pootevřely a zbudil se zájem. Takže rozhodující je to, co si vyberou instituty a ambasády, že chtějí sdělit a že chtějí představit českému obecenstvu.
1: Často ty texty prezentují herci, ale máte v programu i čtení s nějakými jinými zajímavými osobnostmi, které by mohly přilákat čtení chtivé zájemce?
2: V Praze jsou to skutečně výlučně herci, protože ten princip byl od začátku takový, je to taková kombinace vlastně 3 faktorů, místa, textu a toho literárního přednesu, takže takhle my pracujeme v Praze už těch 20 let. Nicméně v místech nebo v jiných místech, kde noci literatury se pořádají, to nemusí být nutně herci, mohou to být různé inspirativní osobnosti. Já jsem zvědavá, až potom dostaneme výsledky z těch dalších regionálních čtení, kdo všechno byl přizván a to je velmi zajímavé. Takže nejsou to jenom herci, jsou to, jak říkám, inspirativní místa, osobnosti.
1: No a na závěr poprosím stručnější odpověď. Zapojujete nějak školy a studenty?
2: My zapojujeme mladé lidi i do tvorby komunikační kampaně. Máme stážisty, asistenti na místech jsou všechno vlastně studenti, středoškoláci, vysokoškoláci, takže vlastně ten počet mladých lidí, kteří se zapojí do projektu, je poměrně velmi rozsáhlý a myslím si, že i ten dopad potom na obecenstvo a na jeho mládnutí je patrný.
1: Adriana Krásová, vedoucí projektu Noc literatury, byla hostem dnešní Vědy Plus. Díky za to a ať se jubilejní 20. ročník vydaří. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Brněnští vědci pěstují z kmenových buněk miniaturní lidské sítnice. Ty dosud měsíce rostly v temných kultivačních místnostech. Vědci je teď ovšem vystavili světlu a zjistili, že díky němu lépe dozrávají a více se podobají skutečné lidské sítnici. Vliv světla na jejich dozrávání přitom dosavadní laboratorní modely často opomíjely. Objev může pomoci při výzkumu dědičných onemocnění, vývoji nových léčiv a jednou třeba i při transplantacích sítnice.
4: Otevírám inkubátor a vyndávám z něj Petriho misku, ve které jsou umístěny v médiu a rostou mini sítnice.
5: Tomáš Bárta z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity mi v laboratoři ukazuje retinální organoidy, neboli mini sítnice, které vědci vypěstovali z kmenových buněk. Zkoumají na nich nové léčby oka nebo mohou do budoucna sloužit jako zdroj buněk pro transplantace poškozené sítnice.
4: K tomu, aby jsme si mohli na ty organoidy podívat, musíme zapnout mikroskop.
5: Ano, sundáváte skla, které chrání mikroskop. Ten je pravděpodobně teda v nějakém sterilnějším
4: přesně
5: prostředí.
4: Tak, přesně tak. Když se kouknete, tak uvidíte několika milimetrové kuličky, které obsahují několik vrstev buněk.
5: Vidím tam takový jednodušeně malý flíček, ale ono to je něco jako malinkatá část oka, kterou jste tady vypěstovali.
4: Na úplném povrchu máme ty fotoreceptory, které mají úkol přeměnit světlo v elektrický vzruch. Pak tam jsou další typy neuronů, které by jej měly vyslat do mozku pomocí optického nervu, ale samozřejmě optický nerv v tomto systému chybí.
5: Abychom se na to, co vědci vypěstovali, podívali ještě z větší blízkosti, vede mě Tomáš Bárta do vedlejší laboratoře, kde se nachází elektronový mikroskop.
6: My teďka uvidíme ten zralý organoid.
5: A to, co jsme viděli teďka vlastně.
6: To bylo dvouměsíční, teďka uvidíme zralý.
4: Tady se na tomto mikroskopu můžeme na ně podívat.
5: S počítačem, kterým se mikroskop ovládá, pracuje výzkumnice Eva Hrubá.
7: Sedíme u skenovacího elektronového mikroskopu, abychom se podívali na povrchové struktury na našich modelových organoidech.
5: Při stimulaci světlem vytváří podle vědců sítnice struktury, které umožňují detekovat světlo.
7: Můžeme porovnávat díky elektronové mikroskopy, jestli ta fotostimulace vlastně byla účinná, jestli přinesla nějaký benefit.
8: No a co tady vlastně teď vidíme?
7: Teď vidíme hodně malý organoid a když si ho přiblížíme...
4: Vidíme, naše jedna paní laborantka tomu říká lízátka. To jsou opravdu ty vnější segmenty fotoreceptorů, tady ty bambulky.
8: Mně první napadlo, že by to mohlo být nějaké mořské dno. Maličko mi to připomíná nějaký korálový útes a mezi tím takové malé kamínky a ty korály vlastně jsou teda ty bambulky, jak říkáte.
4: A vlastně tyto bambulky, když to řeknu jednoduše, jsou naplněny těmi fotocitlivými proteiny.
5: To se podařilo díky tomu, že vědci minisítnice, které běžně půl roku rostou v temné kultivační místnosti, vystavili světlu a pak se začaly více podobat běžné lidské sítnici.
4: Právě ty světlem stimulované minisítnice dokáží lépe reagovat na světlo, dokáží lépe přeměnit ten světelný signál na ten elektrický vzruch.
8: Takže nejenom, že jste vypěstovali mikroskopickou část oka, vy jste ho i naučili vidět.
4: Tak v uvozovkách naučili vidět, protože zrak a vidění se odehrává samozřejmě až v mozku a ta detekce světla se odehrává v sítnici.
5: Světlo tak nemusí být jen podnětem, který fotoreceptory zachytí, může zároveň pomoct s jejich dozráváním. A právě zralější buňky by jednou mohly znamenat účinnější léčbu nemocí sítnice nebo dokonce umožnit její transplantaci. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
1: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Jedna z nejdůležitějších symbióz na planetě je podle vědců v ohrožení. V půdě pod severskou tundrou žijí houby, které pomáhají vřesovitým rostlinám získávat živiny a přispívají k ukládání uhlíku do půdy. Právě těchto hub ale kvůli oteplování podle nového výzkumu ubývá. Ohrozit to může ekosystémy arktické tundry, rašelinišť i horských vrcholů. Co to pro přírodu znamená? Nyní o tom budeme mluvit s půdním biologem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd Petrem Kohoutem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak pane Kohouté, mohl byste nejprve zmínit, o jaké houby vlastně jde a kde je najdeme? Jaký je to typ hub?
9: Jedná se o posluchačům pravděpodobně absolutně neznámé houby, jelikož netvoří klasické plodnice, ale jsou to velice významné houby z ekosystémového hlediska, protože oni pomáhají mykorýzním rostlinám, v tomto případě vřesovcovitým rostlinám, v příjmu dusíkatých látek, fosforu a podobně.
1: No, kdybyste to mohl rozvést, proč jsou vlastně ty houby pro přírodu tak velmi důležité?
9: Jeden pohled je právě ten, že pomáhají svým hostitelským rostlinám, ale ten druhý, který je možná ještě významnější z pohledu ekosystému, tak oni hrají velký význam v ukládání uhlíku v půdě. Oni vlastně tyto vřesovcovité houby mají buněčné stěny, které jsou špatně rozložitelné a jejich růst neboli nabývání biomasy těchto hub vlastně vede k dlouhodobému ukládání uhlíku v půdách arktické tundry, v boreálních lesích a v dalších ekosystémech, například v horských ekosystémech a tak dále.
1: No ale proč, kdybyste mohl osvětlit ten mechanismus, proč právě vlivem oteplování jsou tyto houby v ohrožení?
9: My jsme v naší studii, která zahrnovala 30 000 lokalit z celého světa, vlastně přišli na to, že tyto houby jsou vázány na místa s relativně nízkou teplotou a slušným nebo dostatečným obsahem srážek. Jsou tedy vázány právě na ty místa, která jsou nejvíc ohrožena oteplováním. A my očekáváme, že s postupující změnou klimatu, s postupujícím oteplováním tundry vlastně budou tyto symbiotické houby a s nimi spojené i hostitelské rostliny ubývat, budou nahrazovány jinou vegetací, která ale není tak významná nebo nepřispívá tolik ukládání uhlíku.
1: No ale co to tedy udělá s tundrou? Máte už jako vědci, odborníci nějakou prognózu?
9: Máme prognózu, že vlastně úbytek těchto mykorýzních hub, těchto vřesovcovitých hub, může vést k pravděpodobně dlouhotrvajícímu a pomalému, ale neodvratnému ubývání uhlíku v půdě, který vlastně pokud není v půdě, tak musí být někde jinde a to, kde se ten uhlík objeví, je na snadě, objeví se v atmosféře v podobě CO2 skleníkového plynu.
1: Aha, a to je jednoznačné vysvětlení, jinak se ten mechanismus uhlíku odehrávat nemůže?
9: Ne, jinak se opravdu odehrávat nemůže. Hmm. Ve chvíli, kdy dochází k půdní respiraci, neboli půdní organismy využívají organickou hmotu ke svému vlastnímu fungování, ke svému vlastní zdroj energie, tak jediné, kam se ten uhlík může ztrácet, je v podobě CO2 do atmosféry. Tam jiná neznámá v té rovnici není.
1: A pak vlastně naznačujete takovou jakoby řetězovou reakci nebo začarovaný kruh, čím víc toho bude přibývat, tím víc se bude oteplovat. Je něco...
9: Ano, bohužel tyto pozitivní zpětné vazby jsou časté.
1: No zajímalo by mě, jestli je tedy vůbec nějaký postup, jestli existuje jakýkoliv nápad, jak úbytek těchto hub zpomalit.
9: Na tom upřímně řečeno ani nepracujeme, protože vlastně ten proces, který my popisujeme, je opravdu jako primární mechanismus. My nevíme, jak jinak stimulovat růst nebo nabohacení těchto ekosystémově důležitých hub v ekosystémech. Na to bohužel nemáme žádnou odpověď.
1: Tak tolik pro tuto chvíli Petr Kohout z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Mluvili jsme o důležitých severských vřesovcovitých houbách, které jsou v ohrožení. Díky za to a naslyšenou.
9: Děkuji.
1: A to je i konec dnešní Vědy Plus. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
3: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
10: Radioservis představuje
3: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
11: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes tady.
3: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
12: 666. Úžasné, pane doktore.
11: Neuvěřitelné.
3: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by měl podle prezidenta rozhodnout stát. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. Spartanští fotbalisti vedou v evropské lize na hřišti Araratu Arménia. A počasí zítra bude oblačno až polojasno na východě, zpočátku zataženo a místy déšť a teploty do 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při rekultivaci lomu ČSA na Mostecku, řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost CEVN na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. A s tím souhlasí i prezident Pavel.
14: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost CEVN rozhodne prostředky dát.
13: Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců, chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Unijní země díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty, zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
15: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
16: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
15: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
13: Energetici dnes odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
17: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne.
18: Fotbalisté Sparty nastoupili na úvod hlavní části Evropské ligy v Jerevanu proti Araratu Arménia. Aktuality připojí Tomáš Petr.
19: Sparta vede v 62. minutě na hřišti Araratu Arménia 3-1 z Jerevanu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
18: Hokejisté Litvínova zdolali na úvod nového ročníku Tipsport Extraligy Kometu Brno. Stav a čas zápasu Plzeň-Liberec doplní Vladislav Janouškovec.
20: Končí čtvrtá série samostatných nájezdů za stavu 1-1. V nájezdech vedou domácí teď aktuálně 2-1. Teď jdeme na střetnutí České Budějovice Mladá Boleslav za Františkem Kunou.
21: Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení a bere bod navíc. Zvítězila v Českých Budějovicích 3-2. Závěr zápasu Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.
22: Minuta a půl do konce základní hrací doby. Vítkovice mají přesilovku, ale prohrávají 3-4. Otak Hudfird je na duelu Pardubice Hradec Králové.
18: Za malou chvíli začne třetí třetina za vyrovnaného stavu Pardubice Hradec 2-2. Olomouc Sparta a David Nekvinda.
20: 51. minuta utkání Olomouc Sparta Praha 1-4. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
23: Neprůjezdná D5 u Heřmanovy huti a nehody na D3 za Šivětínem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně stále neprojedete omezením u Heřmanovy huti. Provoz jediným pruhem na kilometru 103 zablokoval nepojízdný kamion.
24: Heřmanova huť, už asi 4 hodiny stojíme v koloně, která se vůbec nehejbe.
23: Odklon je na kilometru 119 na Benešovice. Pokud pojedete na Kladruby, zdržíte se v koloně přes Heřmanovu huť. Možná je i objížďka přes Stříbro a Plzeň, zpátky najedete na 89. kilometru přes Novou Hospodu. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic překážejí dvě nehody za Ševětínem. Na kilometru 122,5 zablokovaný levý pruh, projíždí se pravým plynule. Další na kilometru 127 směrem na Budějovice už pouze v odstavném pruhu. Obě nehody se staly na mokré vozovce, dále tam prší, doporučujeme opatrnost.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Laviny, povodně a půdní sesuvy patří k Nepálu odjakživa. Extrémní sklon hor a kopců a hluboká údolí v kombinaci s vodou a sněhem byly pro místní i turisty vždycky nebezpečné. Jenže to, co se přihnalo z Himálaje ve středu 26. srpna ráno, dosud nikdy nikdo nespatřil. Tisíce lidí o několik dnů později vyprávěli, že si mysleli, že sledují umělou inteligencí vytvořené video. Tahle apokalypsa byla ale skutečná. A na mikrofony zachytil David Jakš.
3: Zaostřeno.
25: Ve středu ráno 26. srpna se na čínské straně odlomil kus ledovce a skály pod ním a zřítil se ze svahu hory Lingtang Lirung. Dopadl do ledovcového jezera a kameny, bahno a led zatarasily přirozený odtok vody z něj. V zápětí obrovský tlak nahromaděné vody protrhl hráz. Hnědá masa se prohnala čínsko-nepálským hraničním přechodem Kindrong a řeky Botekosí a Trišulí změnila v gigantickou tsunami. Hydrologové později vypočítali, že vlna o výšce 100 metrů sehnala do údolí rychlostí 170 km v hodině. Čekala tam na ní města, vesnice, školy a hydroelektrárny plné lidí.
26: Neutečete nikam, nohy vám zarostou do země. Zůstanete jen stát a zíráte na tu hrůzu, která se na vás valí. Někdo říkal, že ta vodní stěna byla vysoká 100 metrů. Ano, věřím tomu. Já ji viděl na vlastní oči a ten obraz už nikdy z hlavy nedostanu. Je to zázrak, že jsem přežil. Utekl jsem, ale bylo to štěstí. Nic víc než štěstí.
25: Vyprávěl o pár hodin později jeden z Nepálců, kteří přežili. Žijeme v době digitální, takže trvalo jen pár hodin a sociální sítě už ten samý den odpoledne začala plnit videa pořízená z mobilních telefonů. A lidská bolest rostla do neskutečných rozměrů.
27: Mami, tyngu bají.
28: Moje matka, tři sestry a moje neteř. Všechny zmizely. Celkem 5 mých nejbližších příbuzných. nejsou. A já o nich nemám vůbec žádnou zprávu. Už je to tolik dnů.
0: Už ani nemůžu plakat, nemám už slzy. Se všemi mými příbuznými umírám každý den znovu a znovu. Umíte si tu hrůzu vůbec představit? Ztratit najednou 5 členů rodiny?
25: Plakali společně sourozenci z nepálského okresu Rasuva. Okresy Rasuva a Nuwakot znal najednou celý svět, protože tam voda udeřila nejsilněji, počet obětí tam byl nejvyšší a právě tam potřebovali lidé pomoc nejrychleji. Do oblasti začala mířit i média. Jediným českým, které bylo přímo na místě, byl Český rozhlas.
1: Benzín, nafta, plyn na vaření nebo stavební materiál musí nahoru do hor vyvést džípy a malé dodávky. Jediná zbývající cesta do nejpostiženějších oblastí je přitom pouze úzká silnice bez asfaltu.
2: Grief is still held for 36 Australians missing after the devastating Nepal floods. More than 1,300 people have been reported.
4: And we didn't hire a fixer, so to speak.
5: Jsem novinář, tady v Nepálu jsem novinář a současně pracuji pro indické kolegy jako produkční a takzvaný fixer. To je člověk, který má ve své zemi kontakty, bez kterých se zahraniční média v podstatě neobejdou. Pokud chtějí pracovat rychle a efektivně, což je při podobných neštěstích naprosto zásadní, musí se rychle přesouvat z místa na místo a potkat se s těmi správnými lidmi. To všechno umím zařídit.
25: Vysvětlí mi těsně před odjezdem do nejzasaženějších míst ve středním a severním Nepálu pan Nikhil, nepálský novinář a indický fixer v jedné osobě. Mými fixery byli nepálští pracovníci české humanitární organizace Člověk v tísni. Díky nim jsem se dostal nahoru do hor a mohl zpravodajsky pokrývat všechno, co se tam stalo.
28: Jeden z našich týmů už vyjel nahoru včera, my jsme ten druhý. Úplně nejdřív se zaměříme na jednu ze škol, které pomáháme už několik let. Ta přežila, protože stojí vysoko nad řekou. Našli tam útočiště nejen děti, ale i mnoho ostatních lidí z okolí. Musíme jim pomoct. Někteří přišli úplně o všechno a jsou tam i sirotci. Přímo na místě zjistíme, co je dál potřeba a okamžitě za námi vyjede do hor další tým. Předpokládám, že nejdůležitější teď bude dostat tam hygienické potřeby, deky, stany, oblečení, boty, balenou vodu a čistící prostředky. A pro děti stolní hry. Stolní hry jsou důležité, protože drží komunitu pohromadě. Tím, že jsou lidé pohromadě, nemyslí tolik na tu hrůzu, která je potkala. Speciálně pro děti je to velmi důležité.
25: Říká mi v terénním džípu paní Sajana Šresta, jedna z nepálských pracovnic české humanitární organizace Člověk v tísni. Hlavní cesta, kterou se dá z metropole Kátmandu dostat do zasažených oblastí, už neexistuje. Strhla ji voda a oprava bude trvat měsíce, spíše roky. Musíme přes několik horských hřbetů po téhle úděsné kamenité stezce, kterou navíc každé odpoledne promění silný monzunový déšť v nebezpečný klouzavý tankodrom. Vodopády jsou najednou tam, kde bylo před hodinou sucho, auta se vyhýbají na centimetry a všude je akutní nebezpečí půdních sesuvů. Navíc sem nesmí autobusy, velké nákladňáky ani cisterny s palivem. Neprojeli by, zapadli v bahně a jedinou přístupovou cestu, po které teď proudí pomoc, by zlikvidovali. Sto kilometrů nakonec zdoláme za 12 hodin. Nahoře v horách nejde elektřina, padá mobilní signál a co je nejhorší, lidem dochází jídlo. Na scénu přicházejí skuteční hrdinové. Dobrovolní i profesionální záchranáři, pracovníci humanitárních organizací a hlavně vojáci nepálské armády. Počet potvrzených obětí den ode dne roste a týden po katastrofě se přehoupne přes hranici 1 000. Další 4 000 lidí jsou stále nezvěstných. Mrtvé oficiálně potvrzuje i Čína. Doslova cestou života se stává vzdušný koridor. Nepálská armáda i soukromí dopravci nasazují každý den 20 vrtulníků a od úsvitu do soumraku a dokud to jasné nebe dovolí, pendlují mezi hlavním městem Kátmandu a nejzasaženějšími okresy. Dolů vozí zraněné a zachráněné, nahoru jídlo, vodu, léky, nářadí nebo náhradní díly. Jednou z nejchudších zemí Asie proběhne další vlna. Tentokrát solidarity a vzájemné pomoci. Stojíme s panem Niemendrou, dalším pracovníkem organizace Člověk v tísni na břehu řeky Tříšulí v okrese Nuwakot.
6: Beautiful road here connecting to China border.
18: Vidíte tamhle tu říční zákrutu, to pravotočivé rameno? Nedávno tam lidé dokončili nádherný, veliký hinduistický chrám, byl úplně nový. Peníze na něj darovali věřící z několika okresů. Voda odnesla úplně všechno, nezůstalo z něj vůbec nic, ani základové kameny. A tamhle na druhé straně řeky tam vedla nejdůležitější silnice západního Nepálu, z Kátmandu na hranici s Čínou a dál do Tibetu. Voda ji sebrala a s ní stovky poutníků, které v tu chvíli putovali k posvátné hoře Kailáš. A tady vpravo vedle nás vidíte, tam není nic, prázdné místo. Než přišla záplavová vlna, stála tam kancelář regionální vlády.
25: Voda opadává, ale pořád má obrovskou sílu a unáší sebou trosky domů, vyrvané stromy, stožáry elektrického vedení. Za námi leží na boku na zaplavené silnici pohozený žlutý školní autobus plný bahna. Policejní stanici voda odnesla na protilehlý kopec a tam ji pohodila jako hračku z lega. Barevné dětské boty, červená školní aktovka, klíče od motorky zachycené na patníku. Buddhistická vstupní brána rozlámaná a rozmetaná po okolí. Záchranná akce se zaměřila na prohledávání odlehlých kopců a hlubokých lesů vysoko nad koryty řek. Pokud tam někdo stihl utéct, naděje, že přežije pár dnů, než ho najdou záchranáři a dobrovolníci, byla veliká. Bohužel takto objevených lidí nebylo mnoho. Daleko častěji lidé nacházeli zaklesnutá mrtvá těla ve vyplavených troskách, pohřbená pod několika metry bahna nebo zachycená na stromech a v ruinách domů. A s časem teď bojovali už nejen záchranáři, ale i pohřební služby, buddhisté i hinduisté. Mrtvých bylo tolik, že nebylo kde pohřbívat. Český rozhlas byl v Nepálu i u těchto velmi smutných událostí. Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý v centru Kátmandu ohlašuje poslední omytí nohou neboštíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
6: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
25: Vysvětlí mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj, co stůj.
7: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradním. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
25: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozena, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
6: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
25: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalí z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Jak dny utíkali, do Nepálu proudilo stále více zahraniční pomoci. Z Indie, Číny, Jižní Koreje, Japonska, také ze států ASEANu nebo Evropské unie. A pozornost se obrátila na vodní díla na řece Tríšulí. Ve chvíli, kdy udeřila záplavová vlna, pracovali tam na několika hydroelektrárnách dělníci, konstruktéři a vodohospodáři z mnoha zemí. Dokonale znali prostředí a záchranáři proto začali pracovat s myšlenkou, že tihle dělníci zřejmě věděli, že jedinou šanci jak, respektive kde přežít, je labyrint vodních tunelů a šachet. A že právě tam je šance najít je živé. S nedostatkem potřebného vybavení, vyčerpaní a v neustálém ohrožení mohutnými půdními sesuvy pracovali záchranáři ve dne v noci. A potom přišel zázrak. Po Podařilo se vyprostit dva dělníky. Nemohli chodit, byli dehydrovaní, ale přežili. V naprosté tmě, tichu a s minimální nadějí na záchranu přežili v bahnem zatopeném tunelu 10 dnů. Jeden střídavě upadal do bezvědomí a zase se z něj probouzel. Druhý si v nejtěžších chvílích přeříkával hinduistické modlitební mantry. Vrtulník je okamžitě dopravil do nejlepší nemocnice v Kátmandu a hledalo se dál. Později ještě záchranáři našli jednoho čínského dělníka, o několik kilometrů dál starou ženu pod troskami domů, ale další zázrak už nepřišel. Těla desítek dělníků a stavbařů z nepálských hydroelektráren na objevení zatím čekají.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
25: Seismologové a fyzičtí geografové celkem rychle poskládali odbornou analýzu toho, co se nahoře v horách na čínské straně Himaláje vlastně stalo. O příčinách tragédie a s tím spojených vědeckých souvislostech mluvil v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 kolega Matěj Skalický s Janem Kropáčkem, fyzickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
8: Vy už máte spočítané, vy jako myslím tím odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
9: No na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
8: Wow.
9: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo, to je velice hrubý.
8: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
9: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí, takže když se řekne bylo to to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokovou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
8: Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála, nebo ty horniny pod ním?
9: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ta spodní části samozřejmě, a postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termíne rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno-ledová.
8: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
9: No ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme, do jaké hloubky vlastně, jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
8: No právě na to toho, se tam ptám ty kubické metry, ale no, na tu plochu.
9: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, no, protože to jsem si měřil sám.
8: Ano, tak vy
9: a je to asi 600 metrů. Takže ten ledovec byl poměrně mohutný, ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů, to si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu. Jo? Potom se nabaluje
8: materiál. Právě potom se nabaluje ten materiál, tak tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte. Vy jste tam i letos byl. Vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
9: Já jsem nebyl přímo v tom údolí. My jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu. Čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu a potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená. Její část vede vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Kátmandu dneska, nebo za 12 dneska, je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko delší příběh.
8: No já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci, tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
9: Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi, a to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci, takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
8: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
9: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
8: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
9: Ano, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalajích, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je samozřejmě nejvyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě výrazně zvyšuje. Ale samozřejmě, že to je risk, a ten risk se občas promění v takovou katastrofu. Zjistilo se, že ten výpadek těch hydroelektrárny, která ráno jich tam bylo několik, dokonce snad 9, že znamená vlastně výpadek 10% výkonu všech elektráren Nepálu, takže je to docela zásadní věc.
8: O víkendu teď vzniklo v oblasti už druhé hrazené jezero, které teda opět hrozí přetečením a následně potenciálními záplavami. Co znamená hrazené jezero a proč už je druhé?
9: Takhle, při té události vlastně se dostane do údolí obrovské množství materiálu. Část se ho dostane dál tím údolím, samozřejmě tou obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji, ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
8: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
9: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu, to se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
8: To, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku. To je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
9: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístuje s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba. Ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na družicovém snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
8: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne?
9: Potom, krajina se určitě mění.
8: Údolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
9: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská, to koryto bude mít jiný charakter, samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí. Jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije. Jo, při i menší povodně se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem je zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých horách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu a nějak se dá říct, že je to takový varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
8: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
9: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
18: Ano.
9: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika málo lety.
18: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
9: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích. A souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možné.
18: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom v Himalaji, ale třeba pro Alpy.
9: V Alpách se tady ty věci
18: všude dějí, na světě.
9: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blaten, v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo k taky vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuovaná. Na poslední chvíli byla tam jenom jedna obec na životě a v podstatě ta událost byla velice podobná. Je to něco, co ve velehorách není běžné, ale prostě se jednou za čas stane a přinese to velké oběti. Přitáhne to pozornost lidí, mluví se o těch systémech různých včasného varování a pak ta situace zase utichne a ta pozornost se obrátí někam úplně jinam.
25: Rozebírali příčiny i následky nepálské katastrofy kolega Matěj Skalický a fyzický geograf Jan Kropáček v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. Dokonce se objevilo autentické video, na kterém amatérský čínský dron zcela náhodou zachytil pád ledovce do vysokohorského jezera, který způsobil následnou záplavovou vlnu. Videí, která ukazují, jak se v zápětí 100 metrů vysoká vodní stěna valí do údolí a co způsobila, jsou stovky. V té záplavě hrůzy, zmařených životů a zdrcených přeživších občas zasvítil příběh, který dával naději, že zase bude líp a že o každý život stojí za to bojovat. Pětiletá dívenka, která přežila 3 noci sama a zaklesnutá po krk v bahně. Mladý muž, který šel odnést úřední šanony na horní okraj vesnice a těch pár výškových metrů mu zachránilo život, když se přihnala voda. Nebo muž, kterého voda odhodila do drátů a kabelů a on tam několik hodin přežil, než běsnící živel pod ním opadl. A také mentálně těžce postižená žena, kterou vlny odnesly a za pár hodin zcela zmatenou, nic nechápající našli vesničané. Ale přežila. Podle nepálské vlády bude stát obnovení infrastruktury a výstavba nových vesnic minimálně 5 miliard amerických dolarů. Chudý Nepál věří, že hlavně s novými silnicemi, mosty, školami a telekomunikacemi pomůžou léty prověření investoři, třeba Indie, Japonsko, Jižní Korea nebo Spojené státy. Spekulace o tom, zda se vrátí do měst, kde většina z nich strávila celý svůj život, Nepálčané odmítají. Vědí, jaká nebezpečí skrývá nádherná nepálská krajina, ale drtivá většina z nich chce začít znovu a na stejném místě. Jakže to říkal ten muž na spalovacím gátu Pašupatý v Katmandu?
6: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
25: Takové bylo dnešní zaostřeno na téma ničivá povodeň v Nepálu. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
11: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
10: Já jsem Jan Kaliba.
11: A já jsem Jana Ciglerová. Tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
10: V něm vás každé 2 týdny vezmeme do nejvyšších pater americké politiky, ale i mezi běžné Američanky a Američany.
11: A v prvním díle se podíváme na to, jak se liší život v republikánských a v demokratických státech.

0: Tak tohle je začátek konce mého florického příběhu. Možná se sem ještě někdy vrátím. Určitě na díku vzdání. Ale jestli tady ještě někdy budu žít, to teď doopravdy nevím.
1: Pojď tady, pojď. Tady jdeme do toho nového domu, pojď. Tady jdeme.

0: Ty jsi, Jano, odjela zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech nově, ale až teď v létě, nedávno, se zvládla nastálo přestěhovat k Washingtonu, k hlavnímu městu z Floridy, kde jsi předtím žila. Už máš vybalené krabice, to je pro mě nejdůležitější otázka, protože vím, jak dlouho to trvalo mně.
1: No tak tím pádem i taky víš, že těžko je mám vybalené. Navíc my jsme se z většího domu přestěhovali do menšího domu, tak teď zápasíme s tím, že máme víc věcí, než které sem můžeme umístit. Ale teď jsem měla takový milej moment sousedský, jak máme těch krabic hodně a pořád je nějakým způsobem se snažím rozstřídit, tak mě u toho sousedi viděli a jedna sousedka napsala do takového chatu tady, jestli bych neměla nějaký krabice, že její dcera s kamarádkami, že si chtějí udělat domeček pro panenky, tak jsem byla strašně ráda, že konečně taky já někomu můžu tady do našeho sousedství přispět, protože zatím ty lidi byli tady strašně hodní a zatím nám hrozně pomáhají a vycházejí vstříc a když pršelo, tak nám odvezli dítě do školy a tak.
0: Ty se přesunula z předměstí Miami do předměstí nebo na předměstí Washington DC, hlavního města, tedy velmi červeného, jak Američané říkají, republikánského státu a oblasti do, řekněme, modrého státu a oblasti, tedy demokratické oblasti. Jaká je tohle pro tebe změna a pozoruješ to už teď takhle z kraje na svém bezprostředním životě?
1: Tak můj první dojem okamžitě, samozřejmě kromě počasí a přírody, Florida je subtropický stát, tak tam to podle toho vypadá. Palmy jsou vlastně základními stromy tam. Tady je to víc podobné tomu, co znám z České republiky. Ta příroda je, i to počasí je nám více podobné. První velký rozdíl byla demografie. Já jsem prostě tam 9 let žila jako menšina běložská uprostřed 80% latinos. Lidé vypadali jinak, lidé mluvili jinak, lidé se chovali jinak než já. Měli jiné názory, měli jiné potřeby, jiné preference, jiný pohled na věci, jinou energii a temperament, jinak vařili. Všechno bylo vlastně jinak. Tady ve Washingtonu je mi to daleko víc podobné. Je znát, že ta dominantní imigrace pořád tady je evropského původu, takže jsou to lidé nám více podobní. Už zase jsme zkonstatovali s rodinou, že nejsme běložská menšina, ale už jsme zase v běložské většině. Proměnila se tady demografie i tím, že je tady výrazně méně latino, až naši kluci ve školách říkali, že tak trochu je šli hledat, protože s nimi je vždycky větší sranda, říkali mi kluci. A vidím tady daleko víc asijských Američanů, vidím tady také daleko víc muslimů, veřejně se projevujících muslimů. Ženy nosí šátky, to vlastně dole na té jižní Floridě jsem prakticky neviděla. Je tady i o něco víc Afroameričanů, než jsem vnímala dole na jižní Floridě, ale to, co tady vnímám, jsou jinak postavené hodnoty. Bydlím 15 minut od Pentagonu, takže je tady hodně rodin, které mají co dočinění s americkou armádou, což je na jednu stranu velká výhoda, protože jsou zvyklé se stěhovat a tím pádem nejsme tady zas takový, nevyčníváme jako cizinci příliš. Na druhou stranu je to samozřejmě určitá i taková skupina, která má určité názorové postoje, které třeba ještě neznám. A jsem strašně na to zvědavá, armáda má být z principu apolitická. Zatím jsem si nevšimla, že by se tady lidé nějak hrnuli do toho se bavit o politice, ale když bych to měla srovnat, tak bych řekla, že ty největší rozdíly jsem se zatím asi všimla 2 ve škole u mých dětí a v tom, že v 11 hodin nebo tady v neděli dopoledne nejsou všichni v kostele, tak jak jsem to vnímala na té jižní Floridě.
0: A ty jsi zmiňovala právě tu školu, trochu jsi mi o tom vyprávila a to mi přišlo hrozně zajímavé. Co jsi vypozorovala, jaký je to rozdíl?
1: Ty školy mají něco, čemu se říká open house, takže pozvou rodiny ještě vlastně před tím začátkem školy na to, aby se seznámili jak s tou školou, tak s učiteli, tak s těmi prostory, s předměty a podobně. Takže během těch open houseů mě několikrát vlastně první překvapení, které by se mi na floridské škole nestalo, bylo, když proti mě šla učitelka, která byla trans ženou a byla otevřená. Transženou, byla takovou, bych řekla, velmi feminní transženou, byla krásně oblečená, krásně namalovaná. Tak zaprvé, když už byl někdo na Floridě trans, tak to spíš tajil, protože ty kulturní války tam byly velmi silné a za druhé by asi těžko pracoval ve škole. Naše děti měly ve škole trans učitele, který se ale v loni vlastně odstěhoval do jiného státu, právě protože jakkoliv by komunikoval to, kým je, tak vlastně by to mohli někteří rodiče brát za indoktrinaci, kteráž to je na floridských školách přísně zakázaná, a už by z toho mohl mít nějaké oplétačky a vlastně bylo jednodušší se do toho vůbec nepouštět. Pak jsem takových situací zažila ještě několik. Napsala mi učitelka e-mail a podepsala se jako she, her, což tak se podepisují lidé, kteří chtějí naznačit, že jsou inkluzivní všem druhům sexuální orientace. Já to prostě z Floridy ze školy tohle neznala.
0: My bychom asi měli také vysvětlit, jak vlastně Spojené státy fungují, pokud jde o pravomocí těch států a také o to dělení na ty červené a modré, na ty republikánské a demokratické.
1: To je docela důležité.

0: federální vláda, ale potom velká autonomie je třeba ve školství, ve zdravotnictví, i třeba co se týče bezpečnostního zajištění policejních sborů. A co je hodně důležité, to jsou třeba volby. Pamatujeme si, že třeba Donald Trump říká otevřeně o volbách, že by měli se federalizovat. Jeho ministr pro vnitřní bezpečnost mluví o tom, že by se mohlo stát, že pošle do volebních místností federální agenty toho imigračního úřadu ICE. Z toho také plynou velké obavy části Američanů o legitimitu těch voleb. Republikáni na druhou stranu zase volají po zpřísnění identifikace hlasujících. Ale co je pro nás teď podstatné, ukázat na tom, že po dobu voleb ve Spojených státech sice federální zákony upravují, máme tady třeba Voting Rights Act z roku 1965, tedy ten hlavní, řekněme, stále volební zákon. Do toho výkladu jeho zasahují i soudy, včetně toho nejvyššího, ale v rámci toho organizují, certifikují a tu podobu jako takovou určují u voleb státy. To znamená, do jaké míry, jakým způsobem se bude volit na dálku, kolik bude volebních místností, kdy přesně volby začínají a kdy se může začít volit před termínu a tak dále. To všechno mají na starosti jednotlivé státy, stejně jako třeba způsob registrace.
1: No a teď si v létě si ve Spojených státech byl, projel si velkou část Spojených států díky tomu, že si pokrýval fotbal a jezdil si po těch jednotlivých turnajích a zápasech, takže mluvil si s Američany o tom, jak vnímají ty rozdíly mezi republikánskými a demokratickými státy.
0: Já jsem se dostal vlastně do těch států, které můžeme označit, nebo Američané označují jako deep blue a deep red, to znamená silně modré, demokratické nebo silně republikánské, červené, a tam bylo hodně zajímavé ptát se lidí, jak se jim tam žije a co třeba považují za největší přínosy, výhody, proč vlastně se případně rozhodli přestěhovat do toho daného státu. Zkoušel jsem hledat právě i lidi, kteří žili a mají to srovnání, že žili třeba i v tom opačném gardu, a to se mi podařilo v Bostonu, to je stát Massachusetts, ten můžeme označit za hodně silně demokratický a modrý, a tam jsem se dal do řeči s jedním umělcem, který tam hrál na ulici, dokonce mi zahrál i svoji píseň, na kterou je nejvíc hrdý, o své mamince. Mark Alio se jmenoval, a ten říkal, že právě se přestěhoval z Floridy, že žil historicky i na Floridě, ale že modrý stát mu velmi vyhovuje.
2: Modrém státě se mi žije dobře. Právo na interrupci je tu zachováno a v mnoha ohledech je to tady blížší Evropě. Funguje tu sociální záchranná síť i sociální služby. Massachusetts má zdravotní pojištění prakticky každý. V jiných amerických státech to zdaleka není samozřejmost.
0: Ale třeba Texas je braný v poslední době jako hodně červený stát, a tam jsem se dal do řeči s Josem. To je člověk, který říkal, že vlastně celý život naopak žije v republikánském prostředí, v republikánském státě, v Texasu, až na nějakou epizodu v zahraničí, a on si zase naopak pochvaloval právě ty nižší daně, to slyšíme často a vidíme i nějakou tu vnitronárodní migraci, třeba z Kalifornie do Texasu kvůli vyšší daní, ceně benzínu, to jsou přesně věci, které on také zmiňoval, že se mu líbí.
3: Low taxes, yeah, it's better than California.
4: Nízké daně, určitě. Je to lepší než v Kalifornii. I proto se řada lidí z Kalifornie stěhuje do Texasu. Kdo si nemůže dovolit zdravotní pojištění, může využít programy Medicaid nebo Medicare. Kdo má více peněz, může si připlatit za vlastní pojištění. Podle mě je systém férový.
3: So they treat everybody fair, nobody gets cheated.
0: Ale Texas, zase když se vrátíme k tomu, že to není něco konstantního označovat nějaký stát za modrý a červený, tak se nám teď vlastně v těch volbách může docela snadno stát, že začne nám trošku fialovatět, když to tak řeknu, protože docela velké šance být zvolený do federálního senátu tam má James Tallarico, a to by byl první demokrat po mnoha desetiletích, který by tam byl zvolený na celostátní úrovni, a myslím, že i Greg Abbott jako guvernér si nemůže být podle těch čísel z průzkumu úplně jistý, takže se nám může stát, že Texas zažije něco podobného, jako zažila ostatně

0: Florida, protože si pamatuju ještě docela nedávno doby, kdy Florida byl ten stát, na který se při prezidentských volbách čekalo, jestli se přikloní k demokratům nebo republikánům, a to už dneska vůbec není pravda.
1: To už od nástupu Donalda Trumpa není pravda. Donald Trump i jeho vlastně takový velký pomocník, guvernér Ron DeSantis, dokázali učinit Floridu červenou skrz naskrz. Dokonce i okres Miami-Dade, to je v okolí, bezprostředním okolí Miami, který byl 20 let modrý, tedy demokratický, tak zčervenal po této červené vlně Rona DeSantise a Donalda Trumpa. Nevím, jak to bude teď, protože Florida je sice republikánský stát, že je tam hodně konzervativních lidí, je tam velká část latinos, takže to jsou konzervativní voliči, ale imigrace a přístup Trumpovy administrativy k imigraci tím hodně otřásla teď, a co já slyším z Floridy od svých známých i z toho červeného spektra, tak to otřáslo i jimi a jsou zklamaní tou politikou současného prezidenta s tím, že ceny benzínu a všeho, o čem jsem mluvil, tak výrazně vzrostly, takže ten život je tam velmi nákladný. Do toho jsou expedovány tisíce latinos a to samozřejmě má efekt i na trh s nemovitostmi, hodnotu nemovitostí, cenu práce, která tím pádem stoupá. A je to otázka, jak to dopadne, ale já jsem vlastně sledovala ten přerod z toho fialového státu, který na jihu byl výrazně modrý, do celočerveného státu, a musím říct, že ten rozdíl, vlastně ten zlom nastal během covidu, a i to, že guvernér DeSantis prezentoval Floridu jako stát, který neuznává ta bezpečnostní opatření v důsledku covidu, tak nalákal tím vlastně další republikánské voliče, nové obyvatele Floridy, kteří právě měli tyto postoje konzervativní, a tím vlastně ještě posílil tu voličskou základnu na Floridě. On vlastně udělal takovou reklamu na červený stát, říkal, pojďte sem, kdo jste jako my, tak přijďte sem, a ty lidi skutečně přijeli. Jedno období to bylo zhruba 1000 lidí za den se stěhovalo na Floridu. Neříkám, že všichni byli konzervativně smýšlející, ale velká část určitě ano, a pak se to i projevilo na těch volbách. Já když jsem se ptala svých republikánských sousedů na Floridě, co říkají vlastně na to politické vedení, na to, co si zvolili, tak velká část z nich vykazovala nějakou nespokojenost nebo nějaké zklamání, ale nikdo z nich teda nebyl ochotný jít a volit demokraty, takže tihle lidé, předpokládám, buď nakonec ty republikány zase zvolí, anebo vůbec k volbám nepůjdou, protože v jejich DNA není volit demokratickou stranu. Takže já to tam přímo pozoruju, že vlastně přibývá těch lidí, kteří nesouhlasí s ani s jedními.
0: A zase naopak, ze svého života u Washingtonu si pamatuju ty demokraty, kteří nesnesli Donalda Trumpa a současnou republikánskou stranu, ale byli naprosto frustrovaní z demokratické strany jako takové, ale nakonec jim vždy nezbývalo, než potom volit většinou toho demokratického kandidáta. Každopádně v posledních letech se začíná život v těch červených a modrých státech opravdu hodně lišit s ohledem na tu přijímanou legislativu. Kromě toho, co ty si zmiňovala, si vybavuji, že začíná v republikánských státech platit třeba pravidlo, že je potřeba ve školách povinně vyvěsit desatero. To, myslím, platí v Louisianě, v Texasu, v Arkansasu, myslím, že i v Alabamě. Asi nejvýznamnější, nejvýraznější je to potom zrušení precedentu Roe versus Wade v roce 2022, to znamená té celonárodní ochrany práva na interrupce právě v téhle oblasti. Tady je teď hodně států, je to celý ten Sun Belt, vlastně ten jeho východní pás, řekněme, až ale po státy, jako je Texas, kde jsou velmi tvrdé limity pro interrupce, pokud vůbec tam interrupci jde udělat jako zdravotní zákrok. Myslím, že třeba zrovna Texas nedovoluje výjimky ani po znásilnění nebo incestu a postihuje i lékaře, kteří by interrupci nabízeli. Na druhou stranu máme státy, které vůbec neudávají žádný limit pro stáří plodu, kdy se ještě smí a kdy už se nesmí interrupce udělat. ProPublica, což je investigativní projekt, tak docela nedávno měl takovou analýzu, že počet úmrtí na mimoděložní těhotenství se v posledních 5 letech ve Spojených státech zdvojnásobil, a to je právě to období, kdy byl vlastně zrušen ten precedent ochrany interrupcí na federální úrovni a v těch republikánských státech začaly platit ty velmi tvrdé limity pro interrupce nebo úplné zákazy. No a nejhorší ta situace s těmi úmrtími na mimoděložní těhotenství je podle té analýzy právě ve státech bez legálního přístupu k umělému přerušení těhotenství.
1: Ono to může znít někomu hrozně, že není omezení na interrupci jako takovou, ale ze zdravotních důvodů není omezení na interrupci ani v České republice. Ta diskuze se odehrává mezi lékařem nebo lékařkou a rodinou a ne na politickém sněmu politické strany. A to je ten hlavní rozdíl. Já jsem zažila rozhovor s jednou mladou demokratickou voličkou, která odjížděla, říkala, že to budou její první volby. Odjížděla, potkala jsem ji na předvolební kampani a odjížděla studovat a vybírala si stát podle toho, aby právě tam měly ženy zajištěny reprodukční práva a nebyly v tom ženy omezovány. Říkala, že by z tohoto důvodu nikdy nešla studovat do červeného státu. Právě kvůli tomu, že stát se může cokoliv a že si potřebuje být jistá, že dostane potřebnou zdravotní péči v takovém případě.
0: To se dostáváme znovu zpátky k tomu stěhování a je to přesně i moje zkušenost, že jsem při různých příležitostech už v době právě pro zrušení té federálně dané ochrany interrupcí natáčel s mnoha mladými ženami, které říkali přesně tohle.
2: Znám lidi, kteří si vybírají vysokou školu podle toho, ve kterých státech platí zákazy interrupcí a do těchto států nejdou studovat, protože se obávají, že by tam v případě potřeby nedostali zdravotní péči.
0: Opravdu opakovaně jsem to slyšel od mladých žen jako důvod k tomu, kam se dál vrtnout a kam se případně přestěhovat, kde studovat.
3: Určitě budu zohledňovat, v jakém státě budu žít nebo chodit na vysokou školu. A nikdy bych nechtěla žít v žádném republikánském státě, protože bych tam měla pocit, že jsou ohrožena moje práva.
0: Můžeme pro kontext zmínit, že pro Američana je mnohem běžnější stěhovat se za prací, za rodinou, z jiných důvodů, ze státu do státu, než jak jsme na to zvyklí tady. Já si vzpomínám v době doznívající pandemie covidu, že se konalo poměrně dost protestních akcí, bylo to už za Bidenova prezidentství v roce 2022. This country has been wrecked by a virus that's been here for 2 years. Kdy jsem potkal na jednom z protestů muže, který tam byl s rodinou, říkal, že jsou z New Jersey, bydlí v New Jersey, jezdí pracovat nedaleko do státu New York a tam, že ho zkrátka zaměstnavatel nevpustí do kanceláře, do práce, když nebude očkovaný, on odmítal se nechávat očkovat. I won't vaccinate based on
4: their telling me I have to. Nenechám se očkovat jen proto, že mi to někdo nařídí. Raději bych se soudil, když je to poslední, co bych chtěl dělat. Mám štěstí, že můžu pracovat z domova. Připadalo mi ale nespravedlivé, že mi v New Yorku říkali, že bez očkování nesmím do kanceláře. You're not allowed to come to the office
0: unless you're vaccinated. Vadilo mu i to, že škola nutí děti nosit do školy roušky, to znamená ta zdravotní opatření v té době, kdy byl covid opravdu ještě velký problém, zabíjel velké množství lidí, on ale zkrátka s těmito opatřeními nesouhlasil a říkal, že si docela dobře dovede představit a že to ta rodina vážně zvažuje, že by se přesunul jinam právě do volnějšího státu v tomto a to byly hodně republikánské státy v té době a on jako čistě číslo jedna zmiňoval právě Floridu, tenkrát v tom roce 2022 si vzpomínám. Ty ses tedy, připomeňme, přestěhovala z Floridy teď k Washingtonu, do Virginie, do modrého státu a ještě mě zajímá, jak to cítíš teď profesně, protože pro mě byl obrovský problém někdy to, že jsem byl obklopený demokraty v ulici, v nějakém přirozeném prostředí. Byl obrovský problém dostat se do myšlení republikánů někdy. Samozřejmě jsem vyjížděl za republikány, měl jsem i přátelé, kteří byli republikáni, ale to množství samozřejmě převažovali demokrati a Bylo to znát na tom, že v tom myšlení těch republikánů člověk tolik nežil a musel to víc hledat a víc zatím vyjíždět. Ty jsi byla teď republikány doslova obklopená na jižní Floridě v té komunitě, v které jsi žila, tak nebojí se trošku toho, že z toho vypadneš a bude to teď obráceně?
1: Já už jsem ti to říkala, já bydlím 15 minut od Pentagonu, takže kolem mě bydlí hodně lidí, kteří jsou jakýmkoliv způsobem napojeni na americkou armádu. Americká armáda většinou, nebo možná je to můj předsudek, ale bývá spíše republikánská nebo spíše konzervativní, takže uvidíme. Spíše otázka, jestli ty lidi dokážu rozmluvit nebo ne, protože na Floridě jsem měla spoustu přátelských vazeb, tady si tu cestu k ním budu muset hledat a přes politiku je to dneska takové všelijaké, lidé moc nechtějí mluvit. Ale uvidím, každopádně nemyslím si, že jsem úplně v modré oblasti tady.
0: Každopádně Jana Ciglerová už je přestěhovaná, budeme si takhle každou druhou středu povídat a příští týden také můžete v aplikacích podcastových najít bonus k dnešnímu dílu, ještě takový dovětek, ale co je podstatné, Janu můžete slýchat v Českém rozhlase každý den, takže to si určitě nenechte ujít.
1: Takže děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi. Ahoj přes Atlantik.
0: Ahoj přes Atlantik.
5: Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy 4 indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
6: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
7: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
8: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
9: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
5: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Portréty.
10: Americký republikánský senátor Joseph McCarthy se do historie zapsal jako zuřivý antikomunista. V lednu 1950 na mítinku ve Wheelingu v západní Virginii obvinil americkou administrativu, že dává práci špionům pracujícím pro Sovětský svaz. Projev se nedochoval a McCarthy později počet údajných špionů různě měnil. Šlo o čísla od 57 do 205. Málo známý senátor způsobil celostátní senzaci a odstartoval svoji hvězdnou kariéru, hovoří historik Jan Adamec.
11: On se trefil tím svým vyhraněným verbálním agresivním antikomunismem do nálady americké společnosti, která se cítila vlastně jako zmatená, ohrožená, protože po té sérii poválečných úspěchů, kdy to vypadalo, že Američané budou jako supervelmoc dominovat, tak přišla celá řada jako neúspěchů v tom globálním soupeření se Sovětským svazem. Sověti k velkému překvapení Američanů poprvé otestovali svoji vlastní jadernou bombu. A pak druhým šokem, a ten byl možná ještě jako větší, že byl viditelný, to byla ztráta Číny. Američané vlastně spoléhali na to, že oni tu studenou válku nebo ten řád studené války v Asii vybudují ve spolupráci s Čankajškovou Čínou. Jo? Že oni budou spojenci, budou spolu obchodovat a že to prostě bude úžasné partnerství, které bude hrází proti komunismu. A to, že jí ztratili ve prospěch komunistů, ve prospěch MAP, byl pro ně obrovský šok.
10: V reakci na McCarthyho obvinění Senát zahájil vyšetřování. Ukázalo se, že osoby na McCarthyho seznamu nebyly ani komunisté, ani jejich příznivci. McCarthy následně obvinil ze spojení s komunisty zaměstnance rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Ani v tomto případě ale nebylo nic prokázáno. McCarthy se stal šéfem senátního podvýboru pro vyšetřování. Podezření prezentoval novinářům jako obvinění a osoby, které bezpečnostní složky označily jako lidi se sklonem ke komunismu, rovnou prezentoval jako komunisty. Narazil až ve chvíli, kdy napadl samotný Pentagon. Na jaře 1954 se pokusil dokázat, že slabost pro komunisty má i ministr obrany George Marshall, respektovaný generál a státník, strůjce vítězství ve druhé světové válce a následného míru, iniciátor Marshallova plánu pro poválečnou rekonstrukci Evropy a v roce 1953 nositel Nobelovy ceny míru. Podpora McCarthyho mezi veřejností prudce klesala a pod petici za jeho odvolání z funkce šéfa vyšetřovacího podvýboru se podepsalo 350 tisíc Američanů.
11: Ta veřejnost i ti politici vlastně najednou vidí, že ten McCarthy sice hodně mluví, ale ty konkrétní výsledky tam moc nejsou. On se opravdu jako míjí v tom, že to je právě ten McCarthyho paradox. Jo. Ti špioni tam skutečně byli, kteří předávali ta tajemství a v podstatě už v roce 1950, že jo, ve Velké Británii zatkli Klause Fuchse jako jednoho z klíčových zrádců, který předával Sovětům ta atomová tajemství. Ale on se vlastně jako míjel v těch skupinách a bylo jasné, že k odhalení špionů není možné používat nějaké otevřené PR marketingové kampaně, ale že na to potřebujete vlastně jako tu tichou kriminalistickou nebo kontrašpionážní práci.
10: Říká historik Jan Adamec, který řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu portrétů s názvem McCarthyismus.
5: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona o umělém oplodnění single ženám. Pražský IKEM hledá vhodného dárce kostní dřeně pro pětiletého Jindru. Spartančtí fotbalisti vyhráli v Evropské lize na hřišti Araratu Arménia 4-1. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty až 22 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Radiožurnál to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa.
12: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
13: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
12: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Radiožurnál.
3: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodu starších penzistů. Schvalovat by měly i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoct pětiletému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Bez předchozího objednání se půjde zapsat do pátku.
14: Mezi takové zájemce patří i Jan z Prahy.
15: Celkově chodím darovat krev a už o tom pár let přemýšlím, že bych se tam měl registrovat, takže dneska už byla ta vhodná chvíle.
14: Malý Jindra už podstoupil chemoterapii, která ale nebyla příliš úspěšná.
16: Bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
14: Říká Jindrův táta Jan. Zájemcům o zápis do registru musí být od 18 do 40 let a nesmí dlouhodobě užívat žádné léky s výjimkou antikoncepce. Vyplní dotazník a udělají si stěr z úst, pokračuje za IKEM Marie Kuříková.
17: Prosíme ty zájemce, aby půl hodiny předem nejedli, nepili.
14: Lidé můžou přijít bez objednání mezi 7 ráno a 3 odpoledne. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
18: Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Sečtených je 99% hlasů. Podle televizní stanice ale strany vládnoucího pravicového bloku už prakticky ztratily šanci na získání parlamentní většiny. Opoziční středolevý blok má před sečtením posledního procenta hlasů 175 křesel, tedy o jedno víc než protistrana.
19: Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru v prvním kole Evropské ligy. Tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1. Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. A čeští volejbalisté mají na evropském šampionátu jistý postup do play-off a nakonec základní skupiny vyzvali v Modeně Slovinsko. Úvod zápasu tam sleduje také Kamil Jáša.
20: Zápas začal před několika vteřinami, teď se Slovinci prosadili středem sítě, získávají čtvrtý bod a drží se mírně ve vedení, vedou 4-3. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
21: D5 uzavřená u Nýřan i u Heřmanovy huti. Dálnice D5 je za Plzní ve směru na Rozvadov uzavřená. Před Nýřany na 92. kilometru provoz v omezení blokuje nehoda. Srážka osobního auta s kamionem. Sjíždějte na kilometru 89, objíždějte na Plzeň přes Vejprnice a Tlučnou. Zpátky najedete u Nýřan. Dálnice D5 z Rozvadova na Plzeň je už několik hodin zablokovaná na kilometru 103 v omezení u Heřmanovy huti. Odklon je až na kilometru 119. Objízdná trasa vede přes Stříbro a Kozolupy na Plzeň. Zpátky se dá najet přes Novou hospodu a silnici 26. Možná je i kratší trasa přes Kladruby, počítejte ale s kolonou přes Heřmanovu huť.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Ideály jsou velká zbraň, to alespoň tvrdí Pavel Hlavatý v pořadu Archiv Plus, který připravil v roce 2016 a věnoval ho kriminalitě v letech socialismu. Uslyšíte ho už za chvíli, po něm na vás čeká repríza historie věčně živé, ve které se Ivan Štern zamyslí nad varšavským povstáním v srpnu 1944.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
22: Loupežné přepadení, korupce, nezákonné podnikání i další delikty. A také pozdrav Klementa Gottwalda, tedy kriminalita v období socialismu. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
5: Archiv Plus.

0: taky. Platit.
1: Tak pánové, prosím, padla. Máme hodinu, zavíráme, prosím, bych platit. Zítra se budeme těšit na návštěvu. Platit, prosím, platit. Děkuji.
2: Provoz pražské noční vinárny 5P toho časného rána definitivně skončil. Rozjařený Petr si broukal popěvek populární melodie a snažil se ovládat své nohy pořádně zmalátnilé alkoholem.
3: Taxi, stop!
2: Po delší době konečně jeden taxík zastavil. Když byli téměř u cíle, zapomněl na všechna dobrá předsevzetí a předchozí 3 soudní tresty.
3: Okamžitě zastav. Teď pojedu já.
2: Citlivé ucho taxikáře, zvyklé vnímat tón motoru, zaregistrovalo od zadního sedadla krátké ostré cvaknutí. Ve zpětném zrcátku uviděl, že pasažér páchnoucí alkoholem drží v ruce finský nůž.
3: Brzdi a zastav. No tak, neslyšíš?
2: Řidič ucítil na krku ostří. Tak tohle nebyl žert. Ocel chladné střenky působila stejně jako odjištěná pistole vůz. Zastavil.
3: Vyklop všechny peníze. Do Prahy pojedeš autobusem.
2: Taxikář pochopil, že i teď musí poslechnout. Dal mu tedy všechno, co měl. Všeho všudy kolem 170 korun.
3: Tak a teď vypadni z vozu a koukej zmizet.
4: Profesionálně vystavěná dramatizace a pak nadšený paján na příslušníky Sboru národní bezpečnosti, kteří nebezpečného recidivistu promptně zadrželi.
5: Pro všechny útvary veřejné bezpečnosti v okrese. Vyhlašuji pátrání po osobním automobilu tovární značky Volha, pražské státní poznávací značky, který byl dnešního dne odcizen v obci Neveklov u Prahy, kdy pachatel loupežného přepadení se vozidla zmocnil a odjíždí s ním ve směru do Jihočeského kraje. Proveďte nezbytná opatření k zadržení vozidla i pachatele. Konec.
4: Zde už pořad z roku 1979 ztrácí dech, ale dobře ilustruje, jakým způsobem tehdy propaganda pracovala.
6: Zásluhou dobré souhry celého bezpečnostního aparátu byl pachatel přibližně za 50 minut na kriminálce v Českém Krumlově u poručíka Bohuše Tomka.
7: Když mě zadrženého předali k výslechu, seděl přede mnou člověk, který svým zevnějškem, vystupováním i uhlazenou mluvou nebudil dojem, že by před několika málo hodinami přepadl se zbraní v ruce pražského taxikáře a ohrožoval jej na životě. Dalším výslechem se ukázalo, že jde o několikrát trestaného recidivistu. Z posledního výkonu trestu se vrátil před několika málo týdny, takže si na svobodě dlouho nepobyl. Jeho poslední čin lze hodnotit jako skutek velké společenské nebezpečnosti, neboť šlo o ohrožení života občana.
4: První dělnický, ve skutečnosti ovšem funkcionářský československý prezident Klement Gottwald, promluvil k příslušníkům Sboru národní bezpečnosti na jejich přehlídce na Staroměstském náměstí i hned po vítězném únoru, přesně 28. toho měsíce.
8: Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí, dovolte mi, abych dnes, když jsme již úplně odrazili reakční úklady proti naší republice a kdy opět nastupujeme k další svorné práci na výstavbě našeho domova, dovolte mi, abych opakoval pozdrav, který zněl ještě před několika dny ve vzrušených pražských ulicích. Ať žije Sbor národní bezpečnosti, ať žijí dělnické milice, ať žije ozbrojený lid hájící svou republiku před zpátečníky a rozvratníky. Dovolte mi též, abych vyslovil vřelé díky vám, útvarům SNB a dělnických milicí, které hrály opravdu čestnou úlohu v kritických událostech, pomohli zmařit plány reakce a zajistili klidný a spořádaný průběh událostí.
4: Tolik Klement Gottwald v únoru 1948. Sbor národní bezpečnosti se skládal ze dvou složek. Té uniformované veřejné bezpečnosti a té neuniformované státní bezpečnosti. My se dnes budeme věnovat pouze té první z nich. Plukovník Jindřich Thon vypráví v roce 1973 o svém přijetí k bezpečnosti na začátku Třetí republiky. Již v roce 1945 měli komunisté bezpečnost pevně v rukou.
0: Hned po roce 1945 tehda jsem vstoupil do Sboru národní bezpečnosti. Vstoupil jsem do strany a tehda soudruzi se mnou dělali pohovor. Ovšem, to byl pohovor jiný, než dneska se vede. Dnes se velmi často mnoho píše a podobně. Tehda mi řekli, podívej se, jste mladí, jste dělníci, strana potřebuje, abyste v bezpečnosti byli. Ale nemyslete si, že se odrodíte. Nemyslete si, že my dovolíme, aby se opakoval 18. rok s parádama, s fangličkama. My si představujeme tu republiku jinou. A vy, když dostanete do rukou zbraně, musíte vědět, k čemu je máte. To mi řekli soudruzi ve straně a to mi řekl i můj otec. Potom jsme šli k odvodu. Víte, ten odvod tehda to byla zajímavá věc. Já tomu do dneška říkám odvod hubených. My jsme tam přišli, bylo nás tam asi 100, lékař nás prohlížel, sacrum pedum, nás tam bylo přímo to asi 60. Všichni jsme sice výšku měli, ale ta váha, to bylo 63, 65 kilo a podobně. Já jsem měl výšku 178, ale těch kil jsem měl 65. No lékař mi sek po zadku a říkal, no však, on se spraví. Dostali jsme krátký výcvik, potom jsme přešli na stanice a v roce 46 jsme přešli na hranice. Teda jsme měli za úkol střežit hranice, protože se prováděl odsun. Na hranicích bylo velmi živo. Byly tam problémy z hlediska bezpečnosti, jak s Němci. Taky byly problémy s lidmi, kteří do pohraničí přišli ne s cílem budovat, ale především se obohatit. Byla to doba pro nás velmi živá, na práci velmi náročná i vzhledem k tomu, že většina nás v roce 1947 byla zařazena do útvaru k boji s banderovci. Někteří soudruzi z našeho útvaru odešli na Slovensko, já sám jsem byl krátkou dobu v jižních Čechách a rád na ty doby vzpomínám, protože my jsme byli parta dobrá. Moc jsme toho neuměli, ale měli jsme velké ideály. A oni ideály, to je někdy veliká zbraň.
4: Jenom ideály však příslušníkům bezpečnosti samozřejmě nestačily. Poslechněme si teď rozhovor z roku 1979 věnovaný bezpečnostnímu školství.
9: Já začnu, soudru doktore, konkrétním případem. Jsem kluk, po vyučení, maturitu nemám, na vojně jsem ještě nebyl, líbí se mi uniforma příslušníků, chtěl bych se dát k SNB. Co mám pro to udělat? A jestli mě vezmete ovšem?
10: No možné to je. Jsou takové podmínky. Zdali jste plně zdrav, zda vás přijali na vojnu a nic jste zatím neprovedl, nebo někdo z vaší rodiny. Pak můžete nastoupit k našim vojskům, do přijímače, jak se říká, a po 5 měsících pak do našeho pohotovostního útvaru, kde současně budete studovat naši praporčickou školu.
9: To je ten první stupeň, praporčická škola.
10: Ano, první stupeň, po něm ještě máme možnost po určité praxi jít do důstojnické školy, která je roční, internátní, a pak naše vysoká škola Sboru národní bezpečnosti se 4 fakultami.
9: A kdy si udělám vojnu?
10: Vojnu budete si dělat právě při studiu v praporčické škole pohotovostního útvaru.
9: A dobře, a když k vám vstoupím už po vojenské službě?
10: Tak... Po vojenské službě i pak musíte jít do školy. Základní takovou školu praporčickou máme v Brně, kde se připravujete k složení naší maturity. Tato maturita je uznávána i v civilu, protože praporčické školy jsou zařazeny mezi střední odborné školy československého systému školství.
9: No a když, dejme tomu, jak si říkám, nemám na to hlavu a nechce se mi dělat maturitu, tak...
10: Tak se nedá sloužit, protože podle rozhodnutí vedení Federálního ministerstva vnitra každý příslušník Sboru národní bezpečnosti musí mít maturitu.
9: Dobře, já se přinutím. Smobilizuju pevnou vůli a budu se učit. Co mě budete učit na praporčické škole?
10: Na praporčické škole především učíme všeobecně vzdělávací předměty v rozsahu internátní střední školy pro pracující. Dále máme skupinu předmětů socialistického práva, marxismu-leninismu a samozřejmě naše odborné bezpečnostní předměty. Také na závěr absolventi praporčické školy složí maturitní zkoušky, a to z mateřského jazyka, z ruského jazyka, základu československého socialistického práva a základu marxismu-leninismu. Vedle toho ovšem absolvent praporčické školy ještě skládá dvě zkoušky, odborné praporčické.
9: To je navíc všechno. To už je navíc.
10: No, není to navíc, protože naše maturita musí připravit skutečně dobře, kvalitně, odborně připraveného příslušníka Sboru národní bezpečnosti. Protože práce příslušníka Sboru národní bezpečnosti je nesmírně mnohotvárná, složitá a těžká.
4: Nyní si vysvětlíme jeden specifický pojem z komunistického právního řádu. Společenskou záruku.
11: Společenská záruka je formou účasti veřejnosti na trestním řízení. Kromě ní ještě známe funkci společenského žalobce, společenského obhájce. K formálním znakům společenské záruky patří to, že jim mohou nabídnout jen vybrané organizace, to znamená základní organizace revolučního odborového hnutí, socialistického svazu mládeže, jednotných zemědělských družstev a výrobních družstev. Kolektiv pracovníků, tím je myšlena taková parta lidí, která obžalovaného zná, která zná jeho životní problémy, která zná způsob jeho života vůbec a takový kolektiv potom má být schopen kontroly nad tím, jak on pracuje na svém pracovišti, jak plní své úkoly. Má mít ovšem také přehled o tom, jak si vede i v občanském životě, jak tráví volný čas, aby mohla být ta výchovná stránka docílena.
4: Dokonce i v samotném totalitním období byl velmi málo známý pojem společenský žalobce.
11: Společenský žalobce je bílou vránou v trestním řízení. Je osobou snad trochu z pohledu lidí nepopulární, protože stojí vedle prokurátora, podporuje obžalobu. Nicméně se domnívám, že právě otázka společenského žalobce je v rámci snahy o dosažení maximální hospodářské kázně v současnosti věcí potřebnou, že by společenský žalobce svědčil o kritickém přístupu kolektivu pracovníků k některým problémům a úloha společenského žalobce by pak měla spočívat i v tom, aby poukázal na nedostatky, které kolektiv pracovníků zná nebo měl znát a které bohužel mohly vést k trestné činnosti, pro kterou je takový člověk obžalován.
12: Kdo všechno může být společenským žalobcem?
11: Společenským žalobcem může být kterýkoliv občan, předpokládáme občan bezúhonný, s určitými morálními kvalitami, kterého kolektiv pracovníků vybere a za kolektiv ho vyšle k hlavnímu líčení.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ideály jsou veliká zbraň, věnovaný kriminalitě v období socialismu. A nyní přímo modelový případ, jakým komunistický režim kriminalizoval to, co se u nás před i po něm nazývalo podnikání. Ukázka pochází z roku 1983.
1: Tak podívej, kamaráde, dovezeme do Československa minipočítače, kterých je málo.
2: No dobře, jak?
1: Všecko, co k tomu patří, integrované obvody a tak, dovezeme je poměrně snadno, protože v některých západních zemích je jejich cena docela přístupná. A pak mám dobrého přítele v Londýně a ten nám jistě tuhle službu neodmítne.
2: Tak dobře, získat počítače tedy není problém, ale jak je prodat na našem trhu? No? A komu?
1: Ale to přece vůbec není žádný problém. Podívej, my chceme obchodovat ve velkém.
2: No jistě.
1: A v tom případě nám nabízejí své služby bazary podniku Klenoty. Nebo chceš-li prodejny použitým zbožím. A od nás tedy vlastně, od Klenotu budou nakupovat všichni, co fandí elektronice. A hlavně socialistické organizace. Že my jim, člověče, vlastně budeme pomáhat.
2: No vidíš, tak věda. Takže odbytiště není problém. A co ten tvůj přítel v Londýně? Tak ten to jistě nebude dělat zadarmo, že?
1: Zadarmo ani kuře nehrabe. Ale získat valuty, to je přece hračka. Chce to jen trochu šikovnosti a umět v tom chodit. Podívej, těch 1400 západoněmeckých marek, co takový počítač video Gini stojí, přece dokážeme opatřit.
2: No to jistě.
1: No tak, jsme přece nějaký obchodníci. Ne? Tak, kamaráde, do toho.
0: A jak hodnotila tuto situaci naše tehdejší propaganda?
3: Soudru prokurátore, dovolili jsme si určité zjednodušení toho, jak asi obchodníci z minipočítači Čestmír Bárta a František Vaňásek uvažovali. Ale bylo to zjednodušení nesprávné?
4: Nebylo. Zejména kalkulace s tím, že nakupovat budou socialistické organizace, byla docela přesná. A i to odůvodnění, že vlastně budou těmto organizacím pomáhat, mnozí dodneška chápou jako pravdivé. Dokonce socialistické organizace, které takové minipočítače nakupovali, vystavovali pachatelům, protože Čestmír Bárta a František Vaňásek nebyli jediní, různá dobrozdání, jak tímto způsobem nakoupená elektronika přispěla k plnění hospodářských úkolů.
0: Dialog ovšem ještě pokračuje.
1: Tak co?
2: Máme tu první zásilku.
1: Člověče, krásný nový počítač Video Genie EG 3000-003 a tiskárnu Epson.
2: Ne.
1: A teď poslouchej. V Klenotech nám náš Klenot vykoupili za 206 544 koruny.
2: No tak pravda, odečetli si sice 15% rabat, ale pozor, protože my ctíme zákony. Tak zaplatíme i darovací poplatky. No ještě, těch 68 tisíc nás už nezabije a můžeme si žít jako lordi.
1: No ale přece nejde pořád prodávat na ta samá jména.
2: Počkej, za slušnou odměnu ti svůj občanský průkaz vždycky někdo půjčí, anebo si ten někdo nechá prodej v partijovém zboží napsat na sebe. Panečku, tu se nám hýbou obchody. Za 11 měsíců se nám podařilo vydělat 1 538 800 korun. Jo, na účetnictví my jsme pedanti.
0: Musíme si uvědomit, že se nacházíme v oblasti, kde náš tehdejší pokrokový socialistický systém hluboce zaostával. I to však propaganda ve službách zkostnatělé ideologie uměla zdůvodnit.
3: Jenomže u soudu byli taky pedanti. Tuto trestnou činnost kvalifikovali jako spekulaci a tak spočítáno sečteno, inženýr Čestmír Bárta 8 let odnětí svobody a propadnutí majetku a František Vaňásek 6,5 roku a propadnutí majetku. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale jistě se najde někdo, kdo si říká, že naši dva obchodníci byli šikovní a že vlastně pomohli zacelit mezeru, která se ve velmi důležité oblasti objevila. A možná, že si tito lidé povzdechnou za dobrotu na žebrotu. A ještě dodají, vždyť prodávali legálně přes socialistickou organizaci, řádně platili clo i notářské poplatky, tak za co pak je těch 8 let?
4: Za trestný čin spekulace podle paragrafu 117 trestního zákona, jimž získali značný prospěch a jehož se dopustili výdělečně. Zdánlivě opravdu postupovali za dodržení všech předpisů, ale to nic nemění na tom, že si opatřovali zboží v úmyslu je se ziskem prodat a tímto prodejem si opatřovali podstatnou část svých příjmů. Získávali velký bezpracný zisk, narušovali principy odměňování za socialismu, odměňování za vykonanou práci. A jejich obhajoba, že opatřovali jen úzkoprofilové zboží, je pravdivá jen zdánlivě. Ve skutečnosti vycházeli vstříc resortnímu nebo podnikovému zájmu, aby jeden podnik plnil plán výhodněji než jiné podniky, které takovou techniku neměly. Zvyšovali závislost na západních výrobcích, a to i co do součástkové základny. Eliminovali ekonomický tlak na výrobu a vývoj elektronické techniky, v níž musíme, jako celé socialistické společenství, zůstat soběstační a bezpodmínečně se dostat na světovou úroveň.
0: Korupce byla v komunistickém období prakticky všude přítomná. Pranýřována však byla pouze její, řekněme, komunální poloha.
5: Až se jednoho krásného dne, no jak se to vezme, otevřeli dveře a do prodejny levného zboží v Hořicích vstoupili dva inventurníci. Dveře zacinkali za Otakarem Popkem, předsedou inventurní komise, a Josefem Hruškou, zapisovatelem. Všichni tři potom svorně počítali, kontrolovali, zapisovali, sčítali a divili se, protože skutečně chybělo bezmála 35 tisíc.
6: Protokol, vyšetřování, prokurátor, soud, trest. Ne, nic takového. Slzičky, pláč, dovolávání se rozvratu manželství a lidských citů, bílá obálka se šustivými pětistovkami. Zkrátka Hana Bednářová oba inventurní pracovníky uprosila, na tabák a něco ostřejšího do kapsy dala, přesně každému tisícovku, a pánové se postarali, že manko, čáry máry fuk, nebylo, zmizelo.
5: Vedoucí prodejny, pozbuzena benevolencí inventurníků a kouzelnou mocí bílých obálek, zvýšila své konto na úkor prodejny za další rok na 175 293 koruny. A vezměme to zkrátka, za svou soukromou výdělečnou činnost si Hana Bednářová vykoledovala 8,5 roku v první nápravně výchovné skupině. Peněžitý trest 5 000 korun, zákaz výkonu funkce spojené s hmotnou odpovědností na dobu 5 let po výkonu trestu, a samozřejmě, že těch 175 000 bude muset Lidovému družstvu Jednota Nová Paka zaplatit.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ideály jsou veliká zbraň, věnovaný kriminalitě v období socialismu. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
7: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
8: Tak to byl Archiv Plus Pavla Hlavatého a teď už na vás čeká repríza Historie věčně živé, ve které se Ivan Štern zamyslí nad varšavským povstáním v srpnu 1944.
7: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Nerušený poslech pořadu Historie věčně živá vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Ivan Štern a
1: Lucie Vašinková.
0: V srpnu 1944 povstala dvě hlavní evropská města, Varšava a Paříž. Zatímco Paříži okamžitě vyrazila na pomoc spojenecká vojska bez ohledu na původní strategické záměry, Varšava krvácela za neúčastného přihlížení Rudé armády, která neposkytla ani tu nejmenší materiální pomoc. Už nešlo o osvobození, ale o politiku. A to o politiku zrůdnou, jako byl sám Stalin a jeho režim. O politiku, která se svým obsahem nijak nelišila od té, jež v roce 1940 vedla k masovým vraždám polských intelektuálů a důstojníků v Katyni. Tentokrát nevraždili výkvět polského národa ruce příslušníků politické policie, ale ukrajinské jednotky SS, organizované v rámci seskupení RONA, Ruskaja a Svobodítelskaja národná armia. My je známe jako vlasovce. Ukrajinským SSákům velel generál SS Mieczysław Kamiński. I když se na potlačení varšavského povstání podíleli i jiné oddíly německé branné moci, ukrajinští SSáci se vyznačovali nebývalou krutostí a brutalitou. Byli nasazeni záměrně. Nacisté spoléhali na jejich zarytou nenávist k Polákům a tak se jevili jako ten nejlepší nástroj. Rozkaz Hitlera, jakmile povstání vypuklo, totiž zněl: vyvraždit všechny obyvatele města bez ohledu na pohlaví a věk, samo město srovnat se zemí. Úterý 1. srpna 1944. V úterý 1. srpna padají první střely zhruba kolem 13. hodiny 50. minuty ve varšavské čtvrti Žoliboř, ze severu přiléhající k historickému jádru města. Zdislav Šerpiňský, hudební kritik a v té době voják zemské armády, vypráví:
1: když se oddíl, který převážel zbraně a který jsem doprovázel, přiblížil k ulici Kochovského a vydal se do ulice Krasinských, tvořící širokou tepnu napříč Žolibořem, ze strany Povazek se blížil automobil obsazený německými vojáky. Musím přiznat, že nastal ten okamžik, kdy se vzájemně upřeně pozorujete a kdy bylo zřejmé, že si Němci dělali jakýsi účet zisků a ztrát. Zda zaútočit, zahájit s námi boj, anebo předstírat, že si těch několika mladých mužů jednoduše nevšímají, byť mají na sobě boty s ovinovačkami a jsou přinejmenším od spodu oblečeni do uniformy. Nahoře, ač bylo ten den horko, jsme si pře sebe přehodili pláště, pod kterými jsme schovávali automaty, krátké palné zbraně a granáty. V určitém okamžiku se rozhodli a začal boj. Vyšli jsme z něho naprosto úspěšní. Zavalili jsme německé auto granáty, mezi námi nedošlo k jediné ztrátě. Auto začalo hořet, Němci byli poraženi a nám se zdařilo přejít ulici a dorazit na místo setkání, kde už čekal zbytek 9. diverzního praporu, jehož jsme byli jednou z částí.
0: Středa 2. srpna 1944. Motokův je jednou z největších čtvrtí Varšavy. Rozkládá se na jih od středu města. Povstalci se odsud rozhodli před započetím bojů nejprve evakuovat civilní obyvatelstvo, vypráví účastník povstání Jerzy Štefan Staviňský.
1: Byl jsem tehdy velitelem spojovacího praporu Bašta. Noc z 1. na 2. srpna jsem strávil u telefonu, a to proto, že jsem jednoduše chtěl vědět, co se děje. Žel, výsledky první povstalecké noci pro nás nebyly příznivé. Z objektů, které jsme měli dobít, jsme nedobili ani jeden. Jednalo se o ohromné budovy. Zabrali je jednotky SS, vrchovatě vyzbrojené automatickými zbraněmi. Ve středu 2. srpna ráno, vzpomínám si, že bylo zataženo, pršelo, což naše postavení zhoršovalo, jsme zabrali pouze pár uliček. polní telefon jsem uvedl do provozu na Pilické ulici. Zhruba kolem 10:00 dopoledne jsem dostal rozkaz, abych celé spojení zlikvidoval. Znamenalo to, že se stahujeme do lesů, jako jiné oddíly z předchozího dne, poražené a zdecimované. Půjdeme také směrem ke Kabátským lesům, možná ještě dál. Vzpomínám si, jak jsem podřízeným vojákům nařídil na zahradě jednoho domku v Pilické ulici vykopat hlubokou jámu a tam uschovat naši výbavu pečlivě zabalenou a natřenou vazelínou. Počítali jsme s tím, že ji zas vykopeme. Lidé, obyvatelé z okolí, kteří se podíleli na našem prvním bojovém vystoupení, měli slzy v očích a ústa plná výtek. Hodně jich bylo rozlobených. Něco jste začali, zahájili jste boj a nyní zdrháte, opouštíte nás, aby s námi při vyvražďování měli snazší práci. V ten okamžik jiný náš oddíl, který bojoval v sousední ulici, dobil školu. Němci nevydrželi s nervy. Obklíčeni povstalci se obávali útoku, tak raději utekli a nechali tam veškerou výstroj a výzbroj. Zhruba mezi 1:00 a 2:00 odpoledne jsme začali vykopávat naši spojovací výzbroj. Nejen k vlastní, ale i k radosti místních.
0: Pátek 4. srpna 1944. Situační zpráva, kterou posílá do Londýna velitel povstání generál Bůr Komorovsky.
1: 4. srpna 8:00 ráno. Kategoricky žádám pomoc v podobě dodávek munice a protipancéřových zbraní okamžitě i v následujících dnech. Čeká nás několikadenní boj a celou tu dobu nemůžeme zůstat bez zásobování. K udržení hlavního města jsme nasadili už vše. Nyní jste na tahu vy. 4. srpna 10:30 dopoledne. Za každou cenu nám poskytněte 3 schozy munice do těchto 3 bodů. Židovský hřbitov u Okopové ulice, Napoleonovo náměstí a Malé geto. Na tom, zda od vás dostaneme munici, záleží, zda vydržíme v boji. 4. srpna 6:00 večer. Němci vypalují domy podél Jeruzalémské aleje od Nového světa až po ulici Maršalkovskou. Lidé jsou vyháněni z domů, děleni do skupin a hnáni neznámo kam. Ve městě vypukly obrovské požáry. Němci začínají nasazovat do boje bombardéry.
0: Sobota 5. srpna 1944. S SSáky ukrajinského, dokonce sovětského původu, má bezprostřední otřesný zážitek doktor Zbigněv Vožněvsky, který ten den sloužil v nemocnici ve Voli. Zhruba o 2:00 odpolední do nemocnice vtrhli SSáci. Potom, co zastřelili ředitele doktora Mariana Piaseckého, profesora Januše Zejlanda a nemocničního kaplana Kazimierže Čičerského, postříleli zbývající personál a pacienty. Zahynulo tak 60 lidí z osazenstva nemocnice a zhruba 300 pacientů.
1: Sobota 5. srpna začala překrásným počasím. Po dnech nepřetržitého deště, vlhka a bláta vysvětlo slunce, které pro mnohé ten den přestalo svítit navždy. Od samotného rána nás ostřelovali ze všech stran. Kolem poledne vnikají do nemocnice první Němci. Jeden z těch Němců vyrazil proti mně a křičel Hände hoch a potom zachrčel Davaj časy a mířil na mě revolverem. Když mě takto obklíčila skupina německých Aziatů, spozoroval jsem,

0: ředitel s profesorem a kaplanem. Vyhlédl jsem na ulici. Lidi z nemocnice jsem už nezahlédl. Za to jsem spatřil několik mrtvol. Byly oblečeny do nemocničního. Jakýsi vzrostlý německý voják už postarší mě oslovil. Herr doktor, řekl byste mi, který z nich byl profesor? Požádal jsem ho, aby otázku zopakoval, že jsem dost dobře neporozuměl. Vzal mě za ruku a odvedl do kanceláře ředitele. Otevřel prostřílené dveře. Hned za nimi ležel profesor Zeiland na znak, jakoby s úsměvem na rtech.
1: Nebyla to jediná nemocnice, která byla ten den vyvražděna. Na tisíc lidských obětí stálo řádění SSáků v nemocnici svatého Lazara. Celkem tak bylo jen ve Voli povražděno na 20 tisíc lidí.
0: Čtvrtá hodina odpoledne. Mirovská hala tržnice. Žít za každou cenu. Opět bylo odpočítáno několik těch, co stáli před námi, a odvedeno do hlouby haly. Krátká série střel a pak jednotlivé výstřely z pistole. Zástup lidí před námi s rukama nad hlavou řídne. Nervy to už nevydržely. Starší šedivý člověk s inteligentní tváří, ale skřivenou strachem, se pokouší zmizet tak, že couvá proti davu. Následují ho další, jen aby byli co nejdál od toho osudového vchodu. Zezadu se naopak lidé tlačí dopředu, brání jim tak v úniku. Stojím a pozoruji obrubník chodníku. Počet řad lidí, kteří přede mnou stáli, řídnul. Už se přede mnou v celé své velikosti rýsovala temná vstupní brána. Ještě dvoje, troje odpočítání a... Skupina SSáků, kteří opodál postávali, se vydala k nám. Do čela se jim postavil vyhublý starší důstojník. Přejížděl nás hodnotícím pohledem. Pozvolna, jakoby s rozmyslem, pokynul prstem a první skupina tří lidí se oddělila od zástupu a postavila se stranou. Posunul se o kus dál a upřeně pozoroval tváře lidí. Opět rychlý výběr a pohyb rukou. Další lidé vydělení ze zástupu se postavili stranou. Naše trojice se stranou postavila celá. Genug, vyštěkl a mé sousedy zatlačil zpátky. Vydali rozkaz a my se pohnuli kupředu. Za druhou halou tržnice se černaly nákladňáky naložené municí. Rozdělili nás do práce. Práce se lidé chopili chtivě, jen se pro boha nevrátit tam před bránu. Počet řad lidí před bránou se dál zmenšoval, až lidé zmizeli úplně. Ulice před bránou zívala prázdnotou. Uvnitř budovy, částečně zničené bombardováním, se rozevírala ohromná jáma. Bomba, která prolétla kopulí střechy, prorazila podlahu a odhalila ohromnou podzemní síť sklepů a skladišť. V hloubi jámy ležely hromady lidských těl. Kolem dokola pod botami mlaskalo lepkavé, hustě krví nasycené bláto. Pod stěnami hned u vchodu se vršila hromada kabelek a tašek. Kam oko dohlédlo, všude na černé betonové podlaze, ležela lidská těla v černých kalužinách krve. Hier muss schnell sauber sein, alle Leichen weg drinnen do Jura, řekl SSák a ukázal na temnou jámu.
1: Takto spodobené úterý 8. srpna na věky zůstane v paměti Tadeuše Klimaševského. Pátek 11. srpna 1944. Jadvika Stašiaková, členka odboje, se ocitla uprostřed bojů nedaleko Vavelské ulice.
0: Z motokovských polí jsme byli systematicky ostřelováni děly. Stěny domů se nakonec rozvalily a ovzduší kolem, zejména ve sklepích domu, zhoustlo a zbělalo kouřem a uvolněným vápnem. Neměli jsme co dýchat. Povstalci bojovali se zarytostí a odráželi jeden útok za druhým. Vzpomínám si na posledního raněného. Sám přišel na obvaziště a sotva dorazil, zhroutil se. Asi tak ve 2 hodiny odpoledne na nás zaútočili tanky. Obránci sice bojovali, ale na našich protiútocích bylo patrné, jak byla obrana čím dál vyčerpanější. Skryti ve sklepích nás přesto ze všech stran ostřelovali ze samopalů a

0: a dovnitř vhazovali granáty. Lidé začali tvořit tlačenici. Cílem každého bylo dostat se ve sklepích na bezpečnější místa. Bylo jasné, že je to konec. Nikdo ale nepropadal hysterii. Vyvěsili jsme bílé prostěradlo, samopaly přesto nepřestali pálit. Čekali jsme bezradní, zaskočení a zrezignovaní. Zvenku se ozývaly jakési hlasy. Postavila jsem se na práh dveří ven ze sklepa. Ostatní se ale zdráhali sklepy opustit. Náhle se ve vchodu objevil jakýsi voják v německé uniformě, bez čepice, s bajonetem na samopalu namířeným na nás. Celý zčervenalý od vodky řval: "Časy, časy, dávaj časy." Kdo si mu porozuměl a dal mu hodinky. Ostatní začali činit totéž a vydali se směrem ven na dvůr. Tam se to vojáky hemžilo. Řvali jak šílení, byli nás a kopali do nás a okrádali nás o náramky, hodinky a prsteny. Tehdy zastřelili několik desítek mužů. Doktorka Leškijevicová vyvedla z ruin ven svého muže, který byl raněn do chodidel. Zastřelili ho rovnou jí před očima.
1: Přestože v průběhu prvních dvou týdnů povstání několikrát Winston Churchill intervenoval u Stalina, aby povstání alespoň materiálně podpořil, jak žádal velitel zemské armády Tadeusz Bór Komorowski, nedostali ze strany Rusů povstalci ani patronu. Za to jim svérázným způsobem materiálně pomáhali nacisté. Tak to o jedné takové pomoci vypráví sám Bór Komorowski. Stalo se to v neděli 13. srpna 1944.
0: Navzdory tomu, že Němci měli obrovitou převahu ve výzbroji i v počtech vojáků, neštítili se ani podlých kroků. Bylo přesně poledne, když mě k oknu přilákal zvuk obrněného vozu. Jel pod námi po ulici a byl vítán radostnými pokřiky. Byl to německý obrněnec. Z chladiče mu ale trčela naše vlajka. Osádku tvořilo několik našich vojáků. Řidič s vozem přejel barikádu. Radostně na něj volali kolem shromážděné děti a ženy. Zacouval a zastavil u kraje chodníku. V tom okamžiku mě oslepila náhlá zář. Vyvalil se sloup ohně provázený ohromným mrakem dýmu. Současně se ozvala rána mocného výbuchu. Tlaková vlna mnou mrštila na podlahu, na hlavu mi začaly padat úlomky ze stropu. Ulicí se valila mračna kouře a prachu. Zcela ohlušený jsem se po nějaké chvíli sebral, abych se vrátil k oknu, spíš k díře, která po oknu zbyla. Dým a kouř pozvolna usedali a odkrývali strašlivé výsledky výbuchu. Po vojácích, kteří tvořili osádku obrněnce, nezůstala jediná stopa. Široko daleko kolem se válela zohyzdněná těla několika desítek lidí, mezi nimi spousta dětí. Výbuch byl tak silný, že některé mrtvoly vynesl až na střechy okolních domů. Hlavy, ruce, nohy, všechno to leželo v kalužích krve. Ukázalo se, že Němci obrněnce vyplnili výbušninami s časovanou rozbuškou a opuštěného ho ponechali nedaleko postavení našich. Tamnější vojáci se ho zmocnili a vezli jako válečnou kořist před hlavní velitelství.
1: Pátek 18. srpna 1944. Ten den uvízl v paměti velitele povstání generála Bór Komorowského následovně.
0: Dne 18. srpna přišli k polským postavením nedaleko Saské zahrady němečtí parlamentáři s bílými vlajkami v rukou. Důstojník, který jim vyrazil naproti, od nich obdržel dopis od generála von den Bacha, určený veliteli povstání. Von den Bach vyzýval ke kapitulaci a sliboval velitelská práva pod podmínkou složení zbraní. V případě, že bychom odmítli jeho nabídku, pohrozil zničením města a vyvražděním jeho obyvatel. Německé ultimátum nevyvolalo nijaké zaváhání ani pochybnosti na naší straně. Byli to Němci, kteří velmi často porušovali sliby a dané slovo. Kapitulace podle našeho přesvědčení by se rovnala hromadnému masakru lidí i vojáků. Příslušníky zemské armády Němci označovali za bandity. Jakmile se jim kdokoliv z nich dostal do rukou, zastřelili ho. A nejen to. Stříleli na potkání všechny muže bez ohledu, zda se bojů účastnili či ne. Mimo to jsem počítal s tím, že Rusové mohou každým dnem zahájit boje vedoucí k osvobození Varšavy. Nařídil jsem proto, aby dopis od von den Bacha zůstal bez odpovědi.
1: Neděle 20. srpna 1944. Josefu Stalinovi píšou ten den dopis Franklin Delano Roosevelt a Winston Churchill.
0: Zamýšlíme se nad tím, jaká asi bude reakce světové veřejnosti, jestliže se ukáže, že antifašisti ve Varšavě byli námi zcela vydáni na pospas. Myslíme si, že my tři jsme povinni udělat všechno, co je v našich silách, abychom zachránili co možná největší počet tamnějších vlastenců. Doufáme, že podniknete ve prospěch Poláků, varšavských vlastenců, letecké schozy obsahující nezbytnou výstroj a výzbroj, a nebo odsouhlasíte pomoc poskytovanou našimi letadly, které by pak s pomocí přišly velmi rychle. Doufáme ve vaše souhlasné stanovisko. Faktor času tu má mimořádně velký význam.
1: Úterý 22. srpna 1944. Josef Stalin odpovídá na společný dopis Rooseveltův a Churchillův.
0: Chtěl bych vám sdělit svůj názor. Pravda o hrstce zločinců, kteří se pustili do varšavského dobrodružství s cílem dosáhnout a zmocnit se vlády, se dříve nebo později stane všeobecně známou. Ti lidé zneužili důvěru obyvatel Varšavy a takřka beze zbraní je vrhli proti německým dělům, tankům a letadlům. Vznikla situace, ve které každý další den nezískávají Poláci ve věci osvobození Varšavy, ale hitlerovci, kteří nelidským způsobem vyvražďují obyvatelstvo města. Z vojenského úhlu pohledu nastala situace, ve které se pozornost Němců soustředila na Varšavu. Stala se tak nevýhodnou pro Rudou armádu i pro samotné Poláky. Sovětské oddíly v dané chvíli čelí pokusům Němců o protiútoky. Dělají všechno proto, aby jim zamezili a mohli tak přejít do velké protiofenzívy pod Varšavou. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že se Rudá armáda nebude šetřit ve svém úsilí Němce pod Varšavou rozdrtit a Varšavu osvobodit. Bude to ta nejúčinnější pomoc Polákům, antifašistům.
1: Čtvrtek 24. srpna 1944. V Paříži vybuchlo povstání. Z Varšavy do bojující Paříže šel následující telegram.
0: Soudruzi ve zbrani. Ve chvíli, kdy Paříž, hlavní město svobody, srdce civilizované Evropy, odvážně se sebe shodilo okovy, kterými je spoutala nepřátelská nadvláda, my, polští vojáci zemské armády, která už více než 3 týdny bojuje ve Varšavě, vám posíláme horoucí gratulace. Bojujeme za ty samé ideály, volnost, rovnost a bratrství. Máme na paměti, že nás vzájemně pojí společné historické tradice, náš společný boj proti pronásledovatelům a veškeré tyranii. Jsme přesvědčeni, že porážka Němců, nepřátel svobody, povede k obnově ideálů, v jejichž jménu se před 5 lety Polsko jako první chopilo zbraně. Varšava se stala prvním okupovaným hlavním městem, které se pustilo do otevřeného osvobozeneckého boje. Jsme hrdí na to, že vojáci polské pancéřové divize a naši letci se podílejí na bojích vedoucích k nadcházejícímu ohromnému vítězství a které přivádějí Francii na cestu porážky nepřítele.
1: I když povstání v Paříži bylo čarou přes rozpočet strategickým záměrům spojenců, chtěli se hlavně vyhnout těžkým bojům o každou ulici v tomto velkém městě, proto je v nadcházející ofenzivě zamýšleli obejít, souhlasí nakonec vrchní velitel spojeneckých vojsk generál Eisenhower, aby na pomoc Paříži vyrazila francouzská tanková divize pod vedením generála Leclerca, zatímco na straně Rusů není patrná žádná známka snahy o jakoukoliv pomoc. Dokonce polské jednotky, které postupovaly spolu s Rudou armádou, s pomocí nespěchají. Vše se začne dávat překvapivě do pohybu v okamžiku, kdy počátkem září velení varšavských povstalců tentokrát vážně přemýšlí o německé nabídce kapitulovat. O nabídce a o okolnostech kolem ní vypráví velitel povstání Tadeusz Bur Komorowski.
2: Němci kilkakrotně proponovali nám zavěšení broni. Po raz pierwszy parlamentarzyści niemieccy pojawili się przed naszymi pozycjami na odcinku Królewski 18 sierpnia.
1: Němci nám několikrát nabízeli zastavit boje. Poprvé se němečtí parlamentáři objevili 18. srpna. Přinesli dopis od generála von den Bacha, který nás vyzýval ke kapitulaci pod slibem zachování velitelských práv. V případě nesouhlasu hrozil celkovým zničením města. Neodpověděli jsme. Tehdy jsme ještě žili nadějí, že se situace může změnit každou chvíli. Když Němci obnovili svůj návrh o 2 týdny později, 5. září, postavení města bylo už tak těžké, že návrh nebylo možné jen tak bez rozmyslu odmítnout. Stav munice byl katastrofální. Na jednoho vojáka připadalo několik nábojů. Na frontě za Vyslou panovalo úplné ticho už 40 dnů. Zdravotnické prostředky byly před vyčerpáním.
2: Že lada dzień ruszy z miejsca sowiecka ofensywa. Němci zaproponovali krutké zavěšení broni při parikáci.
1: Za těchto podmínek jsem učinil kroky pro zahájení rozhovoru se záměrem hrát o čas s tím, že se snad každým dnem sovětská ofenzíva hne z místa. Němci navrhli krátké zastavení bojů a vyslání delegace Červeného kříže. Protahovali jsme rozhovory po několik dní. V té době, 10. září, po dlouhém mlčení znovu promluvilo sovětské dělostřelectvo. Začal ruský útok na Prágu. V těch dnech Rusové učinili několik dalších kroků, které nám dávaly naději, že útok na Varšavu začne každým dnem. Pod vlivem událostí jsem přerušil rozhovory s Němci. Hned od samotného počátku útoku na Prágu se Rusové snažili nás udržet v naději, že útok na Varšavu začne každým dnem. Každou hodinu. 14. září v 8 hodin večer lubelský rozhlas opakovaně vysílal výzvu, která končila slovy: pomoc přichází, válčete dál, vítězství je na dosah, vytrvejte.
2: Pomoc nadchodí, válčte dali, zvětšenstvo je zblízké, vytrvajte.
1: Ve skutečnosti Sověti jen předstírali, že povstání vyrazí na pomoc. Jejich letadla se párkrát objevila nad Varšavou, shodila několik málo zbraní a munice. Rudá armáda se zastavila na pravém břehu Visly v předměstí Prága a znehybněla. Čekala, až nacisté povstání utopí v krvi, vybíjí výkvět polského národa a Varšavu srovnají se zemí. To se také stalo. Trvalo ještě další 3 dlouhé měsíce, než sovětská vojska opravdu do Varšavy vstoupila. Kremelský vládce chtěl mít jednoduše jistotu, že polský odboj, který mohl významně narušit jeho plány ovládnout Polsko, přestal prakticky existovat. Cesta k nástupu komunismu byla v Polsku otevřena. Za načtení ukázek z knihy historika Tadeuše Bartoševského Deník varšavského povstání děkuje Lucii Vašinkové, za spolupráci režijní Daně Pohnánové, za technickou spolupráci Zuzaně Vlčkové a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.
3: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
4: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
5: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
4: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Americká centrální banka dnes poprvé po 3 letech zvýšila úrokové sazby. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny 3 zadržené. Spartanští fotbalisti vyhráli v evropské lize na hřišti Araratu Arménia 4-1. A počasí zítra bude oblačno až polojasno na východě. Zpočátku zataženo a místy déšť a teploty do 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americká centrální banka Fed navýšila o 0,25% základní úrokovou sazbu poprvé od roku 2023. Centrální bankéři o navýšení rozhodli kvůli přetrvávající vysoké inflaci a zdražování energií. Doteď sazby i přes vyšší inflaci jen snižovaly nebo nechávaly beze změny. Nově se má základní úroková sazba pohybovat mezi 3,75% až 4%.
7: Inflation is too high. And has been for too long.
8: Šéf centrální banky Kevin Warsh zvýšení zdůvodnil tím, že inflace se ke 2% cíli blíží jen pomalu, zatímco nejistotu dál prohlubuje i geopolitická situace. Podle výhledu členů bankovní rady by letos mohlo přijít ještě jedno podobné zvýšení. Wall Street na krok zareagovala mírným růstem, protože investoři zvýšení sazeb už předem očekávali. Warsh byl do vedení Fedu jmenovaný Donaldem Trumpem proto, aby úrokové sazby snížil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Téměř 30 firm a asociací vyzvalo ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů, aby nepodpořil novelu zákona o obalech, kterou by měla během podzimu projednat sněmovna. Otevřený dopis iniciovala business platforma Změna k lepšímu. Připojili se k ní například společnosti Škoda Auto, Kofola nebo Matony. Novela podle nich může posílit monopol obalové společnosti Ecocom, která v Česku provozuje celorepublikový systém sběru, třídění a také recyklace obalových odpadů. Varují tak i před zvýšením nákladů ostatních firem a zpomalení cirkulární ekonomiky. 3 zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela 3 bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisti ale nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly pokračuje.
9: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
6: Z chátrajícího sokolského kina v Roudnici nad Labem bude kulturní a kreativní centrum. Česká obec Sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce. Pokračuje architekt Jiří Žid.
10: Dokončím prováděcí dokumentaci. To hlavní gro projektu je přeměna monofunkčního kina na vícefunkční sál pro denní využití, pro kovor, pro kulturní a kreativní činnosti. Původní podoba budovy od Kamla Roškota a snažili jsme se na tu jeho práci navázat.
6: Spartanští fotbalisti si připsali na úvod Evropské ligy 3 body a vedou neúplnou tabulku celé soutěže. V Jerevanu zvítězili nad Araratem Arménia 4-1. V čele tabulky hokejové typ Sport Extraligy je po prvním kole Sparta, která vyhrála v Olomouci 5-2. Druhý je Hradec Králové po triumfu na ledě obhájců titulu Spardubic 5-3. Ve zbylých dnešních duelech Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení. Litvínov zdolal brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohrály s Kladnem 3-4. A čeští volejbalisti nastoupili před playoff na závěr skupiny mistrovství Evropy proti Slovincům. Aktuality připojí z Modeny Kamil Jáša.
11: Právě teď začíná třetí set tohoto utkání. První set česká volejbalová reprezentace vyhrála v dramatické koncovce 26-24. Ve druhém setu ale Slovenci byli jasně lepší a českému týmu se nedařilo vůbec nic. Stav z druhého setu skončil 13-25. Teď začíná třetí set, zatím je stav vyrovnaný 2-2. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
12: Zavřená D5 u Nýřana, nehoda na D1 před Rousínovem. Dálnice D5 je neprůjezdná, zaplzní ve směru na Rozvadov. V omezení před Nýřany na 92. kilometru blokuje průjezd nehoda osobního auta. Sjíždějte nejpozději na 89. kilometru. Objíždět můžete na Plzeň a přes Vejprnice a Tlučnou nebo na jih přes Zbůh. Najet je možné na 93. kilometru u Nýřan. Před odklonem už je to bez kolony. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna překáží nehoda před Rousínovem. Kilometru 217 havarovalo osobní auto v levém pruhu. Na místě už je policie, je to označené. Dlouhá kolona se netvoří, ale zpomaluje se tam náhle. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové se zdržíte za studenou loučkou. Řidiči hlásí nadměrný náklad.
13: Na druhé je teďka mezi studenou loučkou už jede skopterou nad sebou. Za ním je teda dlouhá kola.
12: Brzděte opatrně, dost silně prší a na vozovce je hodně vody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude oblačno až polojasno na východě, zpočátku zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Herec, především divadelní, ale samozřejmě i filmový a televizní, také muzikant, autor několika scénických hudeb k divadelním představením a mimochodem jeho hlas hovoří na každé stanici pražské MHD, tedy tramvají a autobusů. Jan Vondráček je hostem dnešních hovorů. Dobrý den.
14: Ahoj, Jondro.
2: Ano, budeme si tykat, protože se známe léta a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrad.
3: Hovory.
2: Já začnu právě tou kuriozitou, že tvůj hlas zní v těch tramvajích a autobusech. Jak to přišlo? Byl jsi osloven někým?
14: Byl jsem osloven, vůbec nevím, jak na mě přišli, ale prostě mi jednoho dne zavolali, jestli bych do toho nešel. Já jsem říkal, no tak proč ne? A pak se asi 2 roky nic nedělo, protože ještě se vybíralo z nějakých 200 hlasů. Tam byla nejdřív komise a pak ty 4 vítězní hlasy se nasadili do tramvají a pak už se vybírali Pražáci. Aha. A tenkrát nějak byly prezidentské volby, tak já jsem vždycky říkal, no kdybych byl na prezidenta, tak nemuselo být druhý kolo. Já měl asi 62%, že? To mě jako docela potěšilo. Jak jsem říkal, no tak proč ne? Tak to jako udělám, protože tím, že jsem taky rodilej Pražák, tak je to trošku čest pro mě. Nejdřív jsme dělali tramvaje, těch bylo tak kolem 2000, pak byly autobusy, těch bylo pomaličko víc, pražský, ale největší část celého toho balíku vlastně byl ROPID, to znamená, že to sahá, dokonce 7 stanic jsem dělal v polštině. Protože už ten ROPID zasahoval až do Polska, nějakých pár stanic, takže jsem požádal ještě jednou.
2: A co je ROPID?
14: No, to je jakoby i to, co je vlastně ve středočeském kraji a kolem, to znamená, že to je vlastně to sahá, já vím, že jsem dělal i Liberec, nebo prostě takovýhle jako věci, takže toho je vlastně jakoby nejvíc. A když jsem dělal do toho Polska, tak to ještě děkuji Simoně Levandovský, protože je na půl Polka, takže mi pomohla herečka. S výslovností a je to herečka, takže jsme si konzultovali 7 zastávek.
2: A pamatuješ si některou v polštině?
14: Nevím, nepamatuju si úplně celou, ale vím, že tam bylo Užont města, což se vlastně nedá do toho fonetické výslovnosti napsat jakoby písemně, protože oni jim posílali třeba znamená? Výslovnosti. Střed města, myslím, že to je. Ale že to, teda doufám, jo. To se si úplně, ale myslím, že jo, já jsem se to nějak nechal překládat. No ale, že tam je to něco mezi Ž a Ř, takovej ten zvláštní jejich, tak to bylo trošku těžký vychytat, ale jinak snad Poláci nezabijou, až pojedou českým autobusama.
2: Máš na to
15: odborné školení, protože jsi absolvent DAMU, alternativního loutkového divadla. Do jaké míry se tam právě kladl důraz na ten hlas, na ten hlasový projev?
14: Já jsem vlastně nastoupil na DAMU v roce 89, protože jsem nechtěl úplně na klasickou činohru, protože jsem chtěl něco jako trošku zajímavější. Měl jsem radši divadla studiového typu a kamarádi vlastně říkali, no tak to běž na loutkárnu. Jo, že jako tam, protože já jsem nikdy nebyl úplně jako profilovaný na loutkový divadlo, mě bavilo všechno a bavily mě ty divadla studiového typu, kde prostě je to propojený s muzikou, s výtvarnem, prostě s různýma objektama a tak. No a vlastně, když jsem nastoupil na DAMU, tak se to změnilo na tu katedru alternativního a loutkového divadla a to bylo vlastně to, co jsem si nejvíc přál. Takže my jsme v podstatě dělali i činohru. Jo, my jsme si vlastně vyzkoušeli úplně všechno, od klasických marionet až po normální činohru. Takže tam ten důraz se samozřejmě na ten hlas musel jakoby klást větší. No.
15: A ty jsi taky potom vlastně pokračoval v téhle té linii, protože jste šli s jedním z pedagogů, s Janem Bornou, do tehdejšího tedy divadla Davidského.
14: My jsme vlastně otvírali úplně nový prostor, protože to byla dřív nějaká Sokolovna, která byla zavřená a vlastně Eva Měřičková tenkrát z toho chtěla udělat divadlo, takže se prostě sehnali peníze, že to předělá jakoby na divadlo pod tím takzvaným, myslím, že se to jmenovalo Spektrum K, což byly všechny ty divadla a koncertní sály na Praze 6. No, takže vlastně to vzniklo jako úplně opravdu na zelený louce a my jsme to otvírali, takže jsme si zažili takovej ten půl rok, kdy nikdo nevěděl, že tam ani nějaký divadlo je a postupně se tam ty lidi začali nabalovat. Ale my jsme měli právě, byla výhoda, že...
15: Čili to mluvíme o letech před rokem 95, řekněme.
14: No, to určitě, protože myslím, že my jsme vlastně už, tuším, že ve třeťáku už jsme tam i nějaký věci jakoby zkoušeli a ve čtvrťáku už jsme tam v podstatě jako některé věci i hráli, ale nebyli jsme ještě z souboru Davidského divadla, protože jsme byli pořád ještě na škole a já si pamatuju, jak jsme, že Honza Borna tenkrát, my jsme spolu seděli v Senátu, to je teda paradox, že se traduje, že to byl náš pedagog, ale on nás nikdy neučil, vlastně náš ročník zrovna, aha, to se jako nepotkal vůbec, ale my jsme se znali, protože jsme dělali kdysi ve volném spojení režiséru Ubu Spoutaný spolu, ještě před školou vlastně jsem u něj takhle jakoby začínal. No a jednou jsme seděli v Senátu a já jsem přesně říkal, jak byla ta nová doba a já jsem říkal, to by bylo tak krásný, kdyby jako vzniklo třeba nový divadlo, jako jo, protože my jsme
15: vlastně... Senátu školním tedy.
14: Na školním senátu, no, školní senátu, no, ne, to jsem, nemyslím, takhle takovouhle kariéru jsem neudělal, ne. Ale bavili jsme se o tom a najednou prostě po nějakém měsíci volala Eva Měřičková právě Honzovi, pak ještě volala i mě, jako jak jsme na tom s tím ročníkem a že by chtěli vlastně tam dát nějaký stálý soubor, mladej a vlastně jako trošku generační divadlo. Uh-huh. No takže padla volba na nás jako na ten ročník, protože jsme měli celkem úspěšný ty v úvozovkách školní představení, jo, ale ty jsme docela některý hráli ještě poměrně dlouho, to, co jsme vlastně vytvořili na tý DAMU, jo, takže to byl takový dobrý začátek. No a pak jsme vlastně s Honzou začali pracovat a Honza pak tam třeba přibral Pitinskýho, Arnošta Goldflama jako na režii, jako na hosty. No takže vlastně to byla taková hezká doba, kdy se to jako nastartovalo i ten náš ročník vlastně.
15: Ale relativně krátká, protože přišel rok 96, nebo právě letos se slaví 30 let od toho momentu, kdy vzniklo divadlo v Dlouhé, dříve divadlo na Starém městě, ještě dříve divadlo Jiřího Volkra, tedy primárně vlastně pro děti a mládež, no kde se sformovalo nové vedení. Právě byl osloven Jan Borna zároveň s Hanou Burešovou, co by režiséři, plus tady přišla paní Šálková jako ředitelka. Vznikl vlastně soubor na Zelené Luce. A vy jste tam odešli s Janem Bornou z toho tehdejšího Davidského všichni, nebo tam někdo zůstal?
14: Ne, všichni. Vlastně všichni.
15: Čili to bylo tam kolik zůstalo, lidí, řekněme 10?
14: Myslím, že nás bylo 9 tenkrát herců. Je pravda, že samozřejmě, že všichni říkají divoký devadesátky, to byly v politice, byly v ekonomice, to asi byly divoký devadesátky, ale co se týče kultury, vlastně najednou nás přijala ta Evropa a naučila nás, jak se chovat ke kultuře, což bohužel jako už zase postupně mizí, ale vlastně to byla taková doba, kdy těch možností bylo jako spousta.
15: Ale teď mluvíš vlastně zároveň zároveň jak o tom Davidském, tak už i o tom
14: v Davidcích, takhle, ale že právě to jsem chtěl, že jsem odbočil trošku, že vlastně, když jsme odešli, tak zůstal ten nový soubor, který přišel po nás, tak zůstalo stejný jméno soubor Davidského divadla.
15: Ano.
14: A my jsme měli už spoustu kontaktů a kamarádů na těch mezinárodních festivalech i v jiných divadlech a tak. No takže oni vždycky přijeli a teď najednou byli jako zmatený, protože přijeli úplně jiný lidi, ale kompletně, že tam nebyl nikdo vlastně, proto říkám, my jsme odešli všichni, takže to byl úplně jiný jako divadlo, no, takže občas nám tyhle ty kamarádi pak volali a říkali, jako kde jsou Davidský, a my jsme říkali, no už jsme jinde, no. A bylo to paradox, že vlastně třeba na festivalu, tenkrát byli, že mezi ploty, jedny z prvních mezi ploty festivalech a my jsme tam hráli a já jsem třeba seděl u stolu vedle nějakých lidí a oni říkali, hele, je tady Davidský divadlo, to bylo super. A teď jmenovali ty představení, které jsme hráli, že jako my tenkrát na začátku. A pak říkali, no to je pak to je nějaký divadlo v Dlouhý, já to vůbec neznám. Protože vzniklo zase novej, my jsme vlastně dvakrát takhle zažili, že jsme museli znova natahovat ty diváky do toho divadla, aby vlastně věděli, že tam je nějaká změna, nebo že se tam jakoby něco děje. No.
15: Já jsem říkal, že původně to divadlo právě v Dlouhé ulici, se jmenovalo Jiřího Volkra, od let 50. bylo tedy primárně pro děti a mládež. A ono, ten statut toho vlastně zůstal i pro vás, potom, když jste to začali dělat v tom roce 96, že do jisté míry to mělo být i divadlo pro děti.
14: Ono to bylo
15: a vlastně Jan Bodna dělal to loutkářství, nebo respektive měl vztah k těm dětským představením, takže vy jste měli vlastně tyhle ty dvě linie. Jedno bylo to divadlo pro dospělé, druhé pro děti. Nebylo to schizofrenie?
14: Ne. Naopak mě to přijde, já mám strašně rád pestrost jako v životě a vlastně tohle mi přišlo, nebo vůbec to naše divadlo, já ho miluju, protože má takzvaný žánrový rozptyl. Že vlastně člověk začne zkoušet novou inscenaci a v podstatě jako přijde nový režisér a je to v úplně jiným žánru a stylu, než jsme třeba dělali to představení předtím a člověk si může vyzkoušet jako všechno, jo. A já vlastně celý život to tak mám, že si vždycky potřebuju ke každému tomu žánru najít vztah a já si ho pak najdu a baví mě to hrát, jo. A zároveň to umožňuje si vyzkoušet spoustu věcí. A tím, že vlastně my jsme v těch Davidcích jsme chtěli dělat i pro děti, i pro dospělí.
15: Protože běžné to není, v Národním divadle se nehrají. Nebo
14: no,
15: výjimečně,
14: no,
15: ale
14: jasně,
15: není
14: no,
15: to
14: no.
15: Jako...
14: Ale to se tak jako zvláštně...
15: Ani v žádném jiném.
14: No, to se tak zvláštně potkalo, protože my jsme tenkrát i v Davidcích jako si říkali, zaprvé teda jsme vždycky hlásili tu teorii, že s dětí nebudeme dělat blbce, protože nesnášeli jsme vždycky takový to úplně to pihňání jako podivný, jako kdy prostě tam všichni u toho kňučej a tvářej se jako, že jsou drobnouký zvířátka. Takže my jsme vlastně dělali pro ty děcka tak, aby to pro ně bylo srozumitelné, aby je to bavilo, aby to pro ně bylo zábavné, ale zároveň jako, aby to bylo zábavné i pro nás, že to není jako, protože i dospělý člověk to dítě v sobě najde, ale jako musí komunikovat, naopak ty děti mají rádi, když v rámci té hry třeba se k ním chováme trošku jak dospělí. Jo, tak oni zase je to trošku zvedá, že to není jenom takový, a právě třeba když jsme dělali s Petrem Zkoumalem, že jo, i ty písničky, tak vlastně pro ty děcka
15: kdyby
14: to bylo,
15: kdyby
14: prase mělo křídla, tak to byl takový jako divadelní klipy a tím, že se tam s dětma komunikovalo, tak já jsem vždycky koukal na toho Petra a mně se strašně líbilo, že on se baví s těma dětma, i jakoby, protože tam samozřejmě s nima i komunikoval, ale je to takový ten dědoušek, který těma dětma ani nepohrdá a zajímá ho vlastně, co dělají a jak se, co umějí, třeba když tam, že občas někdo přišel zahrát na nástroj, ale bylo to jako ty děcka vlastně milovali toho důstojného dědu, jako když to řeknu blbě, jo, protože už byl samozřejmě
15: starší pán.
14: On byl ve věku vlastně teď, co jsem já, v podstatě starší pár, protože myslím, že někdy dokonce před 60 ještě jsme to nějak začali dělat, teď si nejsem jistý. Ale hráli
15: vlastně
14: jsme to asi...
15: začal dělat ještě v tom labirintu.
14: No, to bylo předtím, no. A my jsme to hráli asi 18 let, vlastně to představení, no.
15: A mimochodem, když říkáš 18 let, tak právě z té kategorie těch dětských představení, tak vyhrajete... Právě už možná těch 30 let, jak jsem se ztratil tu vánoční povídku, podle Aškana, že ho možná to mělo premiéru trochu později.
14: Myslím, že 25 let nějak 25 to bude.
15: Let, ale to je legendární představení, které si pořád hraje nejenom kolem Vánoc, kdy tedy to je nasazováno hodně, ale...
14: No, teď už hlavně kolem Vánoc, protože dřív jsme to hráli vlastně celý rok a to bylo takový jedno vzácný představení, kdy my jsme to původně mysleli pro děti a pak si pamatuju, že na premiéře se srotil takový hlouček kritiků a říkali, no tak to ne, to my si chceme užít i bez fakanů, to bude hrát večer, jako aby jsme si to mohli vychutnat, protože jak je to takový přece jenom vzpomínka na ty 60. léta, tak pro ně to bylo takový jako nostalgický trošku představení. No a je tam i ta muzika z 60. let a tak. No takže vlastně my jsme to pak hráli v podstatě, že tam byly jakoby časy 10, 5 hodin rodinný, anebo v 7 hodin večer, normálně pro dospělý, jo. A to se hrálo docela dlouho, ale teď už samozřejmě díky tomu, že ten repertoár je zase mnohem širší, tak jsme to omezili vlastně na tu dobu kolem Vánoc, no. Ale je to takový, že se teda lístky občas vyvažují zlatem, no. A já jsem říkal, že jak tam běháme na chudák, že jo, protože tam je ten princip, že Pavlík je malej a my jsme na chudák ty dospělí, že jo, velmi často.
15: Takže to je fyzicky náročné.
14: No, ale jako dá se to ještě pořád, ale já jsem říkal, že nás jednou vynesou chůdama napřed, že, že to prostě, že ty lidi to nechtějí zatím pustit, ty diváci, aby jsme dernierovali. No.
15: Právě ten princip toho hravýho divadla pro děti, ale zároveň toho vážného se taky hodně projevoval v představení, které bylo primárně pro dospělé děti, by mu asi ani tolik nerozuměli, i když na druhé straně já jsem vlastně na něm byl se svým dítětem a to se ohromně bavilo, to bylo to jenom pro vás tři, to znamená s Miroslavem Táborským a s Martinem Matějkou, no, souborné dílo William Shakespeare ve 120 minutách, což je ohromně zábavná, nebo byla, už no, to bylo, asi
14: ne.
15: Ohromně zábavná záležitost, ale tam tyhle ty všelijaké principy, včetně improvizace, která taky patřila hodně k tomu, aspoň tady k těm, řekněme, hravějším představením té dlouhé. To hráli se to taky dlouhá léta.
14: Docela dlouho, já teď to nedokážu odhadnout, ale mám pocit 12-13 let, nebo tak nějak, ale hrálo se to hlavně hodně často, protože já mám dokonce pocit, že ty autoři měli v požadavcích, že to musí hrát minimálně třeba, já nevím, v začátku třikrát do měsíce nebo tak, což jakoby vzhledem k tomu, že máme docela hodně inscenací na repertoáru, tak se většinou za ten měsíc otočí jednou, dvakrát. Mm-hmm. Nebo určitou dobu jsme to tak měli, teď taky nevím, jak to se to pořád mění, ale my jsme prostě udělali jedno představení třeba v dlouhý, pak jsme měli dva zájezdy, aby pořád se to jakoby točilo. Mm-hmm. No a to bylo teda pro mě jako nejvíc fyzicky náročné představení za celý život. Od té doby už je všechno Procházka růžovým sadem. Jo, protože někdo třeba říká, my jsme teď dělali Cestu dlouhým dnem noci, že jo, O'Neilla, že říkají, to je těžký představení, 3,5 hodiny, já říkám, to je úplná legrace. To vůbec jako, protože je to normálně jakoby činohra, která je to náročný, samozřejmě, ale jako co se fyzicky týče, taky to bylo jediný představení, na kterém jsem skolaboval, že jsem prostě přechodil nějaký dvě chřipky. No a ještě jsem měl takový to období, že musím na sobě makat, takže jsem ještě šel třeba ráno do fitka i po těch chřipkách a tak. Hmm. Ano, a pak jsem večer vydržel hodinu a odvezli mě na 3 dny na jipku. Ale no, prostě vyčerpání organismu totální, takže to bylo jako v tomhle to bylo jako náročné a my jsme to měli rádi, protože právě si tam člověk mohl blbnout, my jsme tomu říkali žánr šklep, protože ono to vlastně nemělo jako žádný zásadní poučení, to byla fakt jako bohapustá taškařice a ještě vlastně to, co jsme trošku převedli na ty český poměry, protože samozřejmě ten základ toho scénáře je o tom, že to je základ k improvizacím a ty autoři nabádají k tomu, ať to každý udělá podle sebe. Takže tam vlastně bylo skoro, já nevím, 40% bylo vlastně vymyšlených věcí, vymyšlených testů. A to samé, že jsme vymysleli, že já vždycky si vzpomenu na, jak prodávali, že takový to kupte si toto CD a znáte celou klasiku. Že to dost takový ty rychlokvašky a tak. Takže jsme to na tom postavili, že prostě dokonce ještě bylo vtipný, že VS jako William Shakespeare a to byl dokonce, že takový ten televizní obchod byl VS, že se prodával nějaký přípravek VS 2000, takže on to úplně se spojilo s tím, takže vlastně na konci toho představení jsme jako vlastně prostě tři idioti, kteří jdou jako ušetřit lidem peníze, protože za celý večer jim přehrajou úplně kompletního Shakespeara a končilo to prodejem sádrovýho Shakespeara, že jo, a triček a já nevím čeho a dupaček s VSkem a to. No takže to byla taková, to jsme říkali, to je takový jako šklep, že fakt jsme si chtěli celý večer dělat srandu a vlastně bylo to v hrozně divokým tempu, protože ten základ byl daný v tom, že to musíme stihnout 120 minut, takže my jsme fakt si skoro nevydechli. Jo. Takže jako v tomhle to bylo náročný, no, ale tak jsou různý kousky.
15: Ty jsi teď zmínil O'Neillovu Cestu dlouhého dne do noci, což je vážné takové psychologické rodinné drama, ale diváci v dlouhé a těch je hodně, to divadlo bylo ty posledních 30 let opravdu stále je velmi populární, zejména u mladších generací, ale chodí tam vlastně asi napříč všemi generacemi lidé, tak tě mají víc zafixovaného v těch komediálních polohách, ať už to byly třeba ty postavy se inscenací podle knížek, který ho prečetá, těch Zeměploch, Soudné sestry, nebo Fantom opery.
14: No,
15: ale hlavně potom ten tvůj jeden z tvých majstrštíků byla ta maškaráda, respektive ten lhář podle Goldonyho, nebo na motivy Goldonyho, kde ten Lélio byla role, kde si to mohlo opravdu hodně užít a mimochodem si taky za něj právě dostal tu Radokovou cenu. A tady je malá ukázka z té oceněné role Jana Vondráčka.
16: Ale bojím se, že jsi notorickým lhářem. Ne. Ve skutečnosti nenávidím lži a mám tím odpor. Tatíku, přísahám, že už nikdy nezalžu. Tatíku, neopouštějte mě. Vyproste mi odpuštění u mé drahé Rozaury, jinak uvidíte, že zemřu. Ještě před chvílí, když jsem se trápil svou láskou, vykašlal jsem mnoho krve.
14: Jo, to jsem měl rád. To bylo takový představení, kdy vlastně...
15: Které dělala Hana Burešová?
14: To dělala Hanka Burešová a to bylo hrozně vlastně pro mě potom fajn představení. My jsme tam jeli i inspirovat se, tak jsme jeli v únoru na karneval do Benátek, aby jsme nasáli tu atmosféru, že se to vlastně odehrává v době karnevalu. No a takže vlastně s tímhle pocitem já jsem to pak celou dobu hrál. Já jsem tam furt viděl ty Benátky, jak jsme v 5 hodin večer, prostě když už se stmívalo, že byla zima a tohle, tak jsme mezi těma pochodněma, co tam ty louče, že jo, vlastně v moři, že jo, tak prostě projíždíš do těch Benátek a tam všichni v těch maskách a je to takový, každý si opravdu hraje trošku na jinou dobu, jo, takže ono se to hodilo k tomu starému textu, takže Hanka, když to tam viděla, tak proto vlastně... Tam byly skupiny turistů, že ano, Japonci tohle a všichni to jako střídali, takže to bylo jako vlastně v současné době, ale starým jazykem, protože oni se, i ten Lélio, jak je lhář, on to prostě miluje, tu jakoby romantiku a přesto, že už mu bylo 40 tenkrát, že jo, já jsem to začal hrát, ještě mi nebylo 40 a přestali jsme to hrát, když mu bylo přes 50, takže to bylo docela vtipný, jako na tom začátku ten monolog o tom věku, no a on měl pocit, že mu je 20 let, že jo, prostě ožívá tou romantikou. No a v tomhle představení taky v podstatě náš Vojta, že jo, se angažoval, protože prostě ten, mám pocit asi, že tomu divadlu směřoval od malička.
15: Teď mluvíme o synovi Vojtěchovi, Vondráčkovi, který je hercem divadla na Závradlí, velmi úspěšným.
14: No a on právě tomu bylo snad 8 let nebo kolik a on šel za Hankou do klubu a říkal, Hanko, ty tam budeš mít ty turisty, viď? A ty si říkal, že tam budou i psy. No tak v tom případě už můžou být najvyšší děti, ne? Takže se v podstatě se nabídnul na roli a Hans se to zalíbilo. Pak říkal Marušky Turkový dcera taky, Martinka jako říká, no a když je tam Vojta, tak by tam mohla být taky. Takže Hanka vlastně to inspirovala a udělala vlastně z těch dvou dětí takový jako alter ego těch dvou postav. Jako. A Vojta byl úplně šťastný, že? A měl teda výbornou větu, že já tam měl, že jo, jakoby tu hlavní roli a toto a Vojta tam měl prostě různý, jak tam pobíhal, jako chlapeček, tanečky, zpívání, dělal několik turistů, že jo, a tohle to. No a já jsem říkal, já měl takový strach za to, že dítě, říkám, Vojto, víš, kde máš kostýmy, víš, kde se převlíkáš, měl strašných převleků. A poprvé stál na jevišti a on s tím vůbec neměl problém, že jo, a on se na mě tak podíval, říkal, tati, leď si svýho zbrojnoše. takže všechno zmáknutý od začátku. No a bylo to fajn, jako bylo to takový hezký období.
15: Vy teď budete mimochodem v listopadu bilancovat právě těch 30 let divadla v Dlouhé. Z toho původního ansámblu, který tam tenkrát se vytvořil, už vlastně tam zdaleka všichni nejsou. Odešli některé dokonce hvězdy, jako Miroslav Táborský nebo Miroslav Hanuš a tak dál. Ale nicméně ty zůstáváš jako jedna ze stálic ansámblu. Ono se tam proměnilo to vedení. Jan Vorna před lety už zemřel. Hana Burešová už odešla na odpočinek, aspoň tedy od tohohle toho divadla.
14: Odešla na odpočinek. To myslím, že Hanka nikdy úplně neudělá. Že by odešla na odpočinek. Ale...
15: No pak nějakou dobu to vedla dvojice, režisérská dvojice známá pod Martin Kukučka a pan Trpišovský Skúter. No ale teď je nové vedení, Ivan Buraj. Co to vlastně znamenají tyhle, když teď právě se ohlížíte za těmi 30 lety? Je to nějaká úplně nová linie před vámi?
14: No, bude trošku jiná, ale vlastně mám pocit, že stejně jako Hanka se Štěpánem, s manželem, dramaturgem Štěpánem Očenáškem, tak vždycky, když vybírali někoho do angažmá, tak prostě měli strašně dobrou ruku v tom, že ten člověk přišel do angažmá a byl přijat okamžitě. Jako, že vlastně vždycky měli dobrou volbu jakoby těch hostů, buď to hostů, nebo i lidí do angažmá. No a stejně tak si myslím, že s tím uměleckým šéfem to dopadlo úplně stejně, že prostě vlastně vybrali někoho. Já jsem byl už tak jako nakročený, říkal jsem si, tak jsem tady 30 let, když by mi to nějak jako úplně nesedlo, to jako nějak zásadně, jo, tak říkám, no tak můžu prostě jít na volnou nohu a třeba konečně budu mít zase čas na natáčení nebo něco a prostě už to můžu zabalit. Ale vlastně, když přišel Ivan Buraj, tak mě to zase nadchlo, ten jeho pohled vlastně, nebo to, protože my jsme právě nejdřív dělali tu cestu dlouhým do noci, tak jsme dělali jako první inscenaci ještě v době, kdy nebyl umělecký šéf. Takže já jsem vlastně už měl s ním jakoby zkušenost z toho hraní a vlastně mě to nadchlo. Takže já jsem říkal, asi to tam doklepu. Jo, prostě, a navíc já, jak jsem taková trošku v některých věcech konzerva, že prostě já mám stejný číslo mobilu už od prvních mobilů, co bylo, jak jsem si čekal, až to číslo se bude moc převíst, jo. Prostě jednu ženu, jeden byt, že jo, kde žije naše rodina už 80 let. Takže prostě já mám rád ten konzervativní základ, abych si pak mohl dovolit třeba v té práci nějaký experiment, jo, tak ale abych měl prostě nějaký klid na to. No a vlastně ten Ivan mě teďko jakoby nadchnul s tím vedením v tom smyslu, že zase tam jsou nové věci, že nějakým způsobem to směřuje, že zase to přináší něco novýho, nějakou jakoby, ale zároveň nějakou, jakoby ten Ivan to dělá s nějakou jakoby citlivostí k té historii toho divadla a i k té žánrové pestrosti. Mm-hmm. Takže to si myslím, že v tom bude pokračovat. Jo? Protože kdyby přišel někdo, kdo úplně zruší všechno, co tam bylo a prostě nějak nastolí nový řád takzvaně, tak nevím, jestli by to bylo pro to divadlo dobrý, ale tohle se mi jako líbí.
15: Tak jak vidno, Jan Vondráček se těší na dalších 30 let divadla dlouhé a byl hostem dnešních hovorů. Díky mnohokrát.
14: Díky taky.
15: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
17: Czech Prime Minister Andrej Babiš met with his Bulgarian counterpart Rumen Radev in Sofia on Wednesday for talks focused on a possible Bulgarian purchase of Czech-made Skyfox aircraft produced by Aerovodochody, as well as the security situation in Europe and energy issues. Several major Czech companies have warned that continued increases in energy prices could force them to shut down their operations. Industry Minister Karel Havlíček says the government is preparing measures to help businesses, including a possible across-the-board cap on electricity and gas prices for both producers and suppliers. He added, however, that the situation is not yet critical. And the Czech army has begun surveying a site containing toxic substances in the Šumava National Park. Defense Minister Jaromír Zuna is expected to use the findings to propose further action to the government on Friday. Weather. Thursday should be partly cloudy to overcast with daytime highs between 17 and 21 degrees Celsius. Kratom, a psychomodulatory herbal substance that interacts with the brain to alter mood and energy levels, has become increasingly popular with young people in recent years, accompanied by a severe rise in intoxications. The government has approved an amendment to the law that aims to curb its use and crack down on illegal sales. Finance Minister Alena Schillerová said the government wants the law to come into force as of 2027.
18: Tento zákon musí znamenat konec.
19: This law aims to push kratom out of the grey zone. As much as 500 tons of kratom are sold on the Czech market each year. What is worse, much of it is sold outside the legal market with all the health risks this involves and without proper taxation. I want to say loud and clear, this government is declaring war on all illegal sellers.
18: Všem nelegálním prodejcům vyhlašuje válku.
17: Health Minister Adam Vojtěch stressed that the restrictive measures are being taken in order to protect public health, particularly that of children, adolescents and young adults.
20: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání.
19: We are raising the minimum age for the legal purchase and use of psychomodulatory substances from 18 to 21. We are also tightening the rules for specialized shops, including product labeling, hygiene requirements and checks on the origin of products. We are also banning sales through e-shops. Kratom sales will only be possible in brick and mortar shops, so that we can better target inspections and make sure that Kratom reaches only those who are legally entitled to buy it, rather than ending up in the hands of children and adolescents.
17: Under the proposal, municipalities could ban licensed shops from operating on their territory. The annual fee for a shop selling such products is to rise from 20,000 to 30,000 crowns. Hand in hand with that, the government has moved to tax Kratom sales more heavily. Finance Minister Alena Schillerová said the principle was simple. The greater the risk, the higher the tax rate. The finance minister also announced a hike in the VAT rate, which will rise from 12% to 21%, arguing that it makes no sense for any addictive substance to be taxed at a preferential rate, in the same way as basic foodstuffs. The state budget is expected to receive an additional 400 million crowns a year from VAT and 800 million crowns from excise duty on Kratom, but the minister said the main aim of the proposed amendment is not to raise more money for state coffers, but to protect people's health. Some experts have criticized the ban on e-sales, arguing that it will backfire and only boost Kratom sales on the black market. The government says it is ready to counter that. The powers of customs officers and public health authorities will be strengthened, and fines for breaking the rules will rise to as much as 20 million crowns. The police have reportedly also acquired sniffer dogs specially trained to detect Kratom and 8 mobile laboratories that can analyze illegal substances directly on site. And that's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
21: Vládní koalice hledá cestu, jak aspoň částečně snížit vysoký schodek státního rozpočtu na příští rok. Dvě vládní strany, hnutí SPD a motoristé sobě, chtějí ušetřit na školní inkluzi, tedy na začleňování dětí se speciálními potřebami. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura mluví o 3 miliardách korun. Souvisela by taková úspora s revizí inkluze, kterou si vláda vytkla ve svém programovém prohlášení? Mohl by stát poskytovat stejně kvalitní vzdělávání, pokud by výrazně ubylo asistentů pedagoga? A je jich hodně nebo tak akorát?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
21: Tady se mnou ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová. Dobrý den.
22: Dobrý den všem posluchačům.
21: A místopředseda téhož výboru, poslanec zvolený za motoristy sobě, Miroslav Krejčí. Dobrý den.
23: Dobré dopoledne.
21: A začněme od vás, pane poslanče. Jak by se podle vás v příštím roce dalo ušetřit právě na školní inkluzi?
23: Těch možností, které lze realizovat v uvozovkách z roku na rok, zase tolik není. Reálně se připravuje, a připravuje to pan ministr Plaga, takzvanou parametrizaci asistentů pedagoga, která má za cíl přestat zvyšovat ten, nebo zastavit ten narůstající počet asistentů pedagoga, případně ho trošičku snížit. Nicméně k nějakému výraznému zásahu do počtu asistentů pedagoga není možné. To snížení počtu není možné způsobit z měsíce na měsíc. Jsou potřeba legislativní změny, jsou potřeba primárně změny v systému školství a bavíme se s panem ministrem Plagou o tom, kdy a jak k těmto změnám půjde. Kdy je půjde realizovat.
21: Tak jestli jsem tomu správně porozuměl, obracím se na vás, paní poslankyně, tak váš pan kolega z koaličních řad připouští, že na inkluzi nelze narychlo ušetřit hodně, ale něco přece jenom. Co vy na to?
0: Mě fascinuje, že každá strana před volbami říká, jak je pro ně školství prioritou a pak je to první oblast, kde se škrtá a kde se šetří. Pokud budeme šetřit na inkluzi nebo na pomoci dětem se specifickými potřebami, tak na to jako společnost doplatíme daleko více, protože máme jasně spočítané následky toho, kdy dítě například nedokončí základní školu, neuplatní se na trhu práce a náš stát potom takový člověk stojí daleko více než někdo, do koho investujeme v rámci kvalitního vzdělávání, pak se uplatní na trhu práce, je úspěšný, odvádí daně a žije normální život.
21: Pane poslanče, nehrozí v souvislosti s těmito úsporami, že dopadnou na děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
23: My se nesnažíme škrtat bezhlavě a to, co navrhujeme, není o tom, že mají být sníženy služby nebo snížena kvalita toho, co je těm dětem poskytováno. To by bylo prosté škrtnutí bez náhrady. Můžeme říct, že škrtneme všech 16 000 asistentů, ušetříme třeba 5 miliard, 8 miliard korun, ale v tu chvíli by to bylo přesně to, o čem mluvíte, ale to my nechceme.
21: No,
23: my
21: se vydáváme... Tomio Okamura hovoří o 3 miliardách korun.
23: Ano. To je jenom část asistentů a to se
21: to by
23: právě dostává.
21: Taky zásadní škrt.
23: To se dostáváme k tomu, o čem jsem chtěl mluvit, a to znamená optimalizace a zvýšení efektivity. My chceme snížit množství prostředků, které se vynakládají, a zároveň zachovat nebo pokud možno ještě zvýšit služby, které za ty peníze stát do toho systému zajišťuje a dostává.
21: A už od příštího roku.
23: Ideálně. Nicméně to není skokový proces, to musí být postupný proces. A když si vezmete pana ministra Plagu, tak ten mluví od začátku o profesionalizaci asistentů, aby měli lepší vzdělání, dokázali těm dětem pomoci víc a bylo jich potřeba méně.
21: Paní poslankyně, připustila byste, že celý systém inkluze je možné přenastavit, optimalizovat tak, aby byl...

0: tak vy tam nevidíte prostor pro úspory, ale naopak tam vidíte nedostatky.
1: Ano, naopak vidím nedostatky a kvituji parametrizaci asistenta, protože nyní je asistent pedagoga přidáván dítěti se speciálními potřebami. Jakmile dítě odejde ze školy nebo se s ním něco stane, tak s ním odchází asistent. Proto školu je to velmi nestabilní prostředí, takže jsem ráda, že nyní budou mít asistenty pedagoga na školách fixně a nebude tady asistent putovat, odcházet a měnit se s dítětem, které třeba odjede ze školy. To je určitě dobrý krok a zároveň to dává nějakou jistotu a stabilitu tomu financování. A já bych byla ráda, abychom dali školám a pedagogům opravdu podmínky k tomu, ať můžou dělat kvalitní práci, ať stoprocentně financujeme odborné pozice, které jsou důležité, které máme vyzkoušené a mezi ně patří i asistent pedagoga. Jak bude parametrizace vypadat, uvidíme. Tento krok kvituji, ale určitě neušetříme.
0: Když, pane poslanče, vláda i ve svém programovém prohlášení označuje školství za prioritu, nedávalo by smysl, aby na začleňování dětí se speciálními potřebami dávala víc peněz, ne míň?
2: Co se týká rozpočtu školství, tak všichni víme, že musíme pracovat s tím, co máme, a já nesouhlasím s tím, že všechny neziskové organizace křičí do světa, dáváte o 0,5% nebo o 1% na školství méně, než je průměr OECD. My máme jiné daňové zatížení v České republice, než mají jiné země, a nelze to srovnávat jedna k jedné.
0: Držme se nicméně inkluze, což je naše dnešní téma, prosím.
2: Co se týká inkluze, tak v tom systému školství je otázka, jaké peníze označíme na to, že jdou na inkluzi, jaké na to nejdou. Není tam jednoznačná metrika, co se do toho počítat dá, co se do toho počítat nemusí, ale to, co jsem chtěl říci, je, že rozpočet školství je nějaký balík peněz, se kterým musí pan ministr pracovat a zajistit ty potřeby, které školský systém musí zajistit.
0: To jistě, a ministr Plaga naznačuje, že by chtěl v příštím roce na školství peněz víc. Každopádně, ať přece jenom tu naši diskusi konkretizujeme. Rozumím tomu správně, pane poslanče, že za vás, jakožto za motoristy, za které vy jste byl zvolený, je zkrátka asistentů pedagoga v České republice příliš mnoho?
2: Pokud to řekneme ve zkratce, tak ano, my chceme snížit počet asistentů pedagoga a zároveň zajistit zachování služeb, které poskytují dětem.
0: Dobře, paní poslankyně, nemáme příliš mnoho asistentů pedagoga. Nedošlo skutečně především v těch posledních letech k nekontrolovanému nárůstu asistentů na školách?
1: Určitě nemáme mnoho asistentů pedagoga. Jak jsem říkala, kvituji nové nastavení parametrizace a to, že bude asistent pedagoga přidělován škole a ne dítěti. To je určitě dobrý posun. Já chci říct, že jak slyším tady pana kolegu, ale slyším i pana Okamuru nebo pana Šťastného, to jsou při vší úctě všechno lidé, kteří neznají praxi. Já jsem ve školství byla 20 let, já vím, jak vypadá škola, já vím, jak vypadá běžná výuka.
0: Dobře.
1: Máme čím dál tím více dětí se specifickými potřebami.
0: Dobře, ano, to skutečně ukazují data. Potřebujeme tedy podle vás zhruba těch 37 tisíc asistentů pedagoga.
1: Potřebujeme, stejně jako potřebujeme další odborné pozice, protože ta situace ve školách se zhoršuje a učitelé sami toto nedokáží zvládnout, tak aby se starali o děti, o výchovu, o well-being a zároveň ještě učili.
0: Pane poslanče, toho jste si vědomí, že přibývá podle průzkumu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a tedy i dětí, kteří budou potřebovat ta podpůrná opatření, která zajišťuje asistent pedagoga?
2: Samozřejmě, je klíčové si říct, jaké jsou všechny ty speciální vzdělávací potřeby, protože běžně do toho se lidé snaží zařazovat poruchy učení, což jsou dyslexie, dysgrafie a podobně. Nicméně většina z těchto uspůsobení nebo znevýhodnění nejsou případy, kdyby u těch dětí měl sedět asistent. Máme více než 50 tisíc dětí s poruchou učení a dalších více než 50 tisíc dětí s nějakýma jinýma vzdělávacíma potřebama.
0: Paní poslankyně, potřebují skutečně všechny děti, které dnes mají asistenty pedagoga, takto intenzivní pomoc?
1: A tady bych ráda reagovala jak na vás, tak na pana kolegu. To je přesně to neporozumění systému. Dneska dítě s dyslexií nemá asistenta pedagoga. Jo, to znamená, že máme spoustu dětí, které mají abnormality, ať to jsou talentované děti, o které se potřebujeme postarat, tak děti například se specifickými poruchami učení, ale neříkejme, že dítě s dyslexií má asistenta pedagoga. Asistenta pedagoga dostávají děti na třetím až pátém stupni

0: a tam dyslexie vůbec nepatří. Takže to je to neporozumění tomu systému. Asistenta pedagoga dostávají opravdu diagnostikované děti, u kterých víme, že si ve škole sami neporadí.
1: Pane poslanče, to uznáváte?
2: Jasně, já jsem neřekl, že dítě s dyslexií má asistenta. Já jsem říkal, že do této skupiny, o které se mluví, patří polovina dětí s poruchou učení a kdybych měl další prostor, tak dořeknu, že tato skupina...
1: To řekněte to teď.
2: Asistenty mít nemá a nepotřebuje. To patří právě do té druhé skupiny, kde už jsou i ty děti s mentálním postižením, s poruchama chování, závažný vady řeči a podobně, další zdravotní postižení. Tam už je to potom samozřejmě k diskuzi, kdo musí, kdo nemusí. A my vlastně od začátku vlády, od vzniku programového prohlášení vlády prosazujeme a říkáme, že je potřeba zvýšit kapacity speciálních škol. Chceme, aby všechny děti s mentálním postižením dostaly speciální péči v konkrétní škole, která na to bude specializovaná, a v tu chvíli ty asistenti, kteří jsou na ně vázaní v základních školách, nebude jich potřeba tolik, protože buď budou mít ve speciální škole speciálního pedagoga, který nepotřebuje asistenta, eventuálně podle množství těch žáků ve třídě tam může být jeden asistent na více dětí.
1: Tak, teď skutečně pan poslanec připomněl to, co stojí v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše, a sice, že budou posilněny kapacity speciálních škol, to znamená, že by tam měla být, když to řeknu ošklivě, přesunuta část těch dětí se speciálními potřebami ze škol běžných. Paní poslankyně, vaše reakce na to?
0: Ty kapacity určitě potřebujeme, například v Praze a okolí nejsou dostatečné ani nyní, takže ani nyní děti, které do speciální školy mají chodit, nemají místo, takže částečně s tím posílením kapacit souhlasím. Na druhou stranu, my jsme se zavázali k inkluzi, jsme součástí Evropské unie a inkluze dětí se specifickými potřebami je něco, co po nás Evropská unie vyžaduje a co je žádoucí. Na základní škole spíše opravdu vychováváme, je to socializační proces. Ty děti se sice učí nějaké základy, ale zároveň se učí být spolu, akceptovat odlišné děti, a já bych ráda připustila a zároveň připomněla, že inkluze nejde jenom z té jedné strany, to znamená péče o děti se specifickými poruchami, ale také o talentované děti, které zanedbáváme. A jenom poslední glosa, pokud navýšíme počet speciálních škol a opravdu tam hodíte problémové děti, se kterými si nyní neumíme poradit, protože nemáme asistenty a nemáme tu odbornou pomoc, tak to určitě rozpočet nesníží, ale naopak zvýší, protože celá speciální škola stojí daleko více než konkrétní odborná pomoc na stávající škole a nepřispěje to naší společnosti jako celku, protože na té základní škole jde opravdu o vzájemné soužití.
1: Než budeme pokračovat a než vás, pane poslanče, nechám zareagovat, tak bych jenom připomněl, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová, a místopředseda tohoto výboru, poslanec za motoristy sobě Miroslav Krejčí.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane poslanče, máte samozřejmě prostor zareagovat. Já bych to jenom připomněl a možná spojil s tím, co tady před chviličkou paní poslankyně připomněla a co souvisí i s argumentací ministra školství Roberta Plagy, protože on upozorňuje na to též, a sice, že pokud budou děti ve speciálních školách ve větším počtu, bude to třikrát dražší než inkluze na jednotlivce. Inkluze podle ministra Plagy je levnější nežli umístění dítěte ve speciální škole. Jste si toho vědom?
2: Pokud mluvíme o trojnásobku ceny, tak ten trojnásobek není vzhledem k inkluzi, ale vzhledem k ceně žáka v běžné škole. Nicméně do toho se nepočítají asistenti pedagoga. Takže pokud běžný žák v běžné škole stojí 100 000 korun na rok, plus minus pár tisíc, tak na speciální škole to je něco mezi 250 a 300 tisíci korunami.
1: Čili pořád je to výrazně víc.
2: Je to více, ale k těm 100 tisíci korunám musíte přidat náklady na asistenta a náklad na asistenta je v řádu 500 000 korun na asistenta.
1: A když takže máte, vy tvrdíte když opak toho, co říká ministr školství, že inkluze je dražší než umístění dítěte ve speciální škole.
2: Současně nastavená inkluze opravdu může být dražší, než je to, co navrhujeme.
1: Popíráte tedy ta čísla z ministerstva školství?
2: Já jsem čísla řekl. 100 tisíc stojí běžný žák, 250 až 300 tisíc stojí dítě ve speciální škole. Jsou to čísla, které platí rozpočet ministerstva školství. K tomu jsou nižší desítky tisíc nákladů zřizovatelů.
1: Paní poslankyně, tak jak to tedy je s tou nákladností inkluze ve srovnání s tím, kolik stojí umístění dítěte ve speciální škole?
0: Ta čísla, která uvádí pan poslanec, jsou zkreslená. Ministerstvo školství posílá zřizovatelům dotaci na žáka a v té dotaci na žáka jsou zahrnuté všechny záležitosti, stejně jako v platech učitelů. Těch 100 tisíc je opravdu suma na hlavu,
1: tedy, promiňte,
0: průměrná, která započítává všechny platy, včetně těch asistentů pedagoga a dalších věcí.
1: Chtěl doptat,
0: jo, takže to
1: tam,
0: není pravda.
1: Tam už se počítá z platy,
0: ano,
1: pro asistenty
0: pedagoga. Zatímco na tu běžnou školu jde 100 tisíc, na tu speciální školu jde 300. Nemůžeme tady do těch 100 tisíců ještě připočítávat nějaké další náklady, protože to je zprůměrované finance na jednu hlavu, což znamená, že nějaké dítě nepotřebuje asistenta, takže na něj jde de facto jako méně peněz. Ale těch 100 tisíc na hlavu je tak, takže já si myslím, že tady jako počítáme oba dva každý jinak a spíše se schyluji k názoru pana ministra Plagy, který ta data má a ví, a já z pozice člověka, který ty finance na školy rozdával a sledoval, s tím souhlasím.
1: Pane poslanče, tak počítáte oba každý jinak a vy počítáte jinak než ministr Plaga?
2: Já mám číslo z ministerstva školství a dostal jsem informaci, že asistenti v tom započítání nejsou. Proto jsem si to dovolil říci.
1: Zeptám se vás jinak, ať nehovoříme jenom o číslech. Souhlasíte s ministrem Plagou, že většina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do speciálních škol nepatří, ale že by měly být ve školách běžných?
2: Samozřejmě, protože většina žáků patří do skupiny poruchy učení, případně sociální nebo jiné zdravotní znevýhodnění. A tyto děti opravdu nepatří do speciálních škol.
1: Tady se shodnete, paní poslankyně.
0: Určitě ano, ale i část těchto dětí ty asistenty potřebuje.
1: Jak velká část?
0: Tak statisticky vám teď neřeknu, ale z praxe vím, že děti, které mají asistenta pedagoga, ho opravdu potřebují.
1: Už jsme se tady toho dotkli, že v současnosti probíhá postupně revize inkluze, kterou si vláda Andreje Babiše vytkla ve svém programovém prohlášení. Je to, pane poslanče, systémové teď říkat, potřebujeme na inkluzi co nejdřív ušetřit, když ta revize inkluze ještě nedoběhla?
2: Tak primárně jsme v okamžiku, kdy řešíme státní rozpočet pro příští rok, který má neuvěřitelně velký schodek, a hledáme cesty, jak ten schodek snížit v případech, kdy není potřeba legislativní změna. Pokud je legislativní změna potřeba, tak prakticky ten schodek v tuto chvíli snižovat nelze. Můžeme ty změny udělat během následujících měsíců a potom mít menší schodek reálný, ale nezpůsobí to odsouhlasení nižšího schodku.
1: Kolik je realistické, pane poslanče, ušetřit na začleňování dětí už od příštího roku?
2: V tuhle chvíli, tak jak co je to namyšlené a co je možné, tak je to v řádu, předpokládám, nízkých jednotek miliard, reálně třeba 1-2 miliardy, což odpovídá snížení počtu asistentů pedagoga, tak jak je navrženo s parametrizací.
1: To znamená, o kolik by jich ubyl?
2: Myslím si, že pan ministr Plaga přišel s číslem asi kolem 2,5 tisíce asistentů.
1: Tak to by nebyla zas tak radikální změna, paní poslankyně, nemyslíte, vzhledem k tomu, že se uvádí, že ve všech školách je asistentů pedagoga přes 37 tisíc, kdyby jich ubylo, dejme tomu, o 2 nebo o 3 tisíce?
0: Já jsem říkala, že s tou parametrizací víceméně souhlasím, že je pozitivní. My jsme se tady ale celou dobu bavili o úsporách, které tato vláda prosazuje v rámci školství, a chci podotknout, že pokud nebudeme investovat do vzdělání, jakože teď už je v deficitu, tak se nám to vrátí, protože my tady řešíme minimální mzdy, řešíme tady, jaký typ zaměstnání, jaký typ výplaty lidi mají a s čím menším a kvalitním vzděláváním budeme mít montovny, ne mozkovny, a neposuneme jako společnost se vůbec nikam dál. Finsko, Estonsko investuje do školství, investuje daleko více než průměr OECD a vrací se jim to jak v HDP, tak v hospodaření státu. A já na to chci upozornit, protože jakýkoliv škrt v podfinancovaným školství je špatně.
1: Ale k tomu vy, pane poslanče, už jste se vyjadřoval, že nesouhlasíte s tím tvrzením, že bychom jako Češi na školství dávali málo.
2: Je to o té přidané hodnotě toho školství. Poslední dobou proběhly titulky, že dáváme na školství málo a dostáváme z toho strašně moc, nebo relativně hodně v porovnání s ostatními. Některé státy na tom jsou lépe, některé státy a jejich poměrně dost na tom jsou hůře, ale to nejsou věci, které se dají vyřešit lusknutím prstu ze dne na den. Já říkám, potřebujeme nastoupit na cestu, která reformuje naše školství natolik, aby bylo levnější a zároveň lepší. Dokážeme toho dosáhnout využitím technologií, které máme k dispozici.
1: Mimochodem ještě k těm číslům, ať je definitivně doprobereme. Vy jste řekl, že by mělo ubýt 2500 asistentů pedagoga v průběhu příštího kalendářního roku, pokud tomu rozumím správně, pokud jsem to správně zachytil. A na tom si myslíte, že lze ušetřit miliardy korun?
2: Jestli dobře počítám, tak 2500 asistentů pedagoga je zhruba miliarda korun. Možná o něco málo více, nějaká stovka milionů k tomu. Nechci, abyste mě teď chytal za slovo.
1: Přestože celý ten systém asistentů pedagoga se odhaduje na 8 miliard ročně?
2: No, jestliže jste řekl, že jich je 37
1: tisíc.
2: Tak jedna věc jsou úvazky, jedna věc jsou asistenti. Protože úvazku je tam mnohem méně, tam je třeba 4 tisíc plných úvazků, ačkoliv se o to dělí 37 tisíc lidí. Žiju v přesvědčení, že těch 2500, o kterých se mluví, když se pracuje s rozpočtem, takže jsou úvazky, protože rozpočet pracuje s úvazky, ne s lidmi. A pokud by to bylo 2500 úvazků, tak by to mělo být na úrovni někde nad miliardou.
1: Ať se na závěr vrátíme k revizi inkluze, kterou postupně prosazuje ministr školství Robert Plaga. Jestli jsem vám správně porozuměl, paní poslankyně, tak vy v zásadě ten směr nastavený ministrem Plagou vítáte. Je to dobrá změna.
0: Zatím jsme se vyjadřovali k parametrizaci, jak vytují, že minulá vláda dala do školského zákona sociálního pedagoga, že v tomto rozpočtu jsme našli peníze na indexaci škol, což znamená pomoc školám, kde mají nejvíce i sociálně znevýhodněných dětí, ale řekněme si to na rovinu, školství je podfinancované, to jsou data, nejsou to zmínky, kvalita není zadarmo, máme spoustu srdcařů ve školách, takže ta úroveň vzdělávání neklesá, ale je otázka, jak dlouho bude. 130% průměrné mzdy tady vlády slibují roky, nic se neděje a ještě budeme škrtat.
1: Ale pokud jde o revizi inkluze, tak zatím vy, jakožto piráčtí poslanci a poslankyně, proti ní nemáte větší důvod vystupovat, protože některé vládní strany na začátku slibovaly úplné zrušení inkluze a to podle všeho se konat nebude.
0: Pokud bude revize znamenat podporu odborných pozic, podporu asistentů pedagoga a více peněz pro školy v rámci těchto potřeb, tak jsme samozřejmě pro.
1: Což vy můžete, jakožto místopředseda školského výboru, pane poslanče, potvrdit, že skutečně ta revize má tento cíl, který teď zmínila paní poslankyně?
2: My nemáme v úmyslu rušit speciální pedagogy, nemáme v úmyslu rušit psychology na základních školách, případně na středních školách, pokud někde jsou potřeba. Nicméně, tak jak jsem tady zmiňoval, máme v úmyslu výrazně redukovat počet asistentů.
1: A u toho skončíme pro tentokrát s místopředsedou výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslancem motoristů sobě Miroslavem Krejčím a členkou tohoto výboru poslankyní Pirátské strany Andreou Hofmanovou. Dámo a pane, děkuju vám za debatu.
2: Díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Od mikrofonu ve sněmovním studiu Českého rozhlasu se loučí Lukáš Matoška.
3: Finanční svět jasně a srozumitelně vám vysvětlí ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. A řečí peněz. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty.
4: Prince Františka Schwarzenberga, šlechtice, politika a diplomata, představuje ve své knize český humorista a publicista Vladimír Škutina. Zaznamenal třeba jeho názory na vznik československého státu, na prohlášení české šlechty v době Mnichovské dohody, ale také vzpomínky na prvorepublikové politiky Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Masaryka nebo Edvarda Beneše. A uslyšíte i rodinné historky a humorné příběhy ze života ostatních šlechtických rodů.
3: 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Bulharský premiér Radev po jednání s Andrejem Babišem podpořil Česko ve snaze odložit zavedení nových unijních emisních povolenek. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Fotbalisté Sparty vyhráli v Evropské lize na hřišti Araratu Arménia 4-1 a zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo místy s deštěm, teploty až 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě.
5: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS2 musí být odloženy. ETS dvojka znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
6: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: V Bulharsku taky česká vláda nabídla prodej 8 nových letadel typu Skyfox a potvrdila dodání nových elektrických autobusů. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby víc odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie, uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
7: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
4: Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho. V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekla senátorka a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková-Vildumetzová z hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo v Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Vildumetzové spolupracuje s Ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit. Fotbalisté Sparty zvítězili na úvod Evropské ligy a vedou neúplnou tabulku celé soutěže. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Spartianští hokejisté vyhráli v Olomouci 5-2 a dostali se tak do čela tabulky Tip Sport Extraligy. Druhý je po vítězství na ledě obhájců titulu Spardubic 5-3 Hradec Králové. V dalších zápasech Mladá Boleslav porazila České Budějovice 3-2 po prodloužení, Kladno přehrálo Vítkovice 4-3, Brněnská Kometa prohrála na ledě Litvínova 1-2 a Liberec v Plzni 1-2 po samostatných nájezdech. Už s jistotou postupu do play-off nastoupili čeští volejbalisté na závěr skupiny mistrovství Evropy proti Slovincům. Zápas sleduje v italské Modeně reportér Kamil Jáša.
8: Toto provedení několikrát na kort přichází Nate Znajdič, zřejmě on měří 198 cm, je to nahrávač s dobrými blokařskými statistikami, proto ho trenér posílá tuto chvíli k síti, ale blokovat nebude, protože jeho kolega zkazil servis, Nik Mujanovič pokazil podání a zápasuje 23-21.
9: Uzavřená D5 u Stříbra a také u Plzně. Dálnice D5 z Rozvadova do Prahy je uzavřená od odbočky na Stříbro a v omezení uklízejí vozovku po vyteklém oleji. Odklon od kilometru 119. Objížďka vede přes Stříbro a Kozlupy na Plzeň. Zpátky se vrátíte po silnici 26 přes Novou Hospodu. Dálnice D5 je stále neprůjezdná také za Plzní ve směru na Rozvadov a v omezení před Nýřany na 92. kilometru zablokovala průjezd nehoda osobního auta. Sjíždí se na 89. kilometru, objíždějte pak směrem na Plzeň přes Vejprnice a Klučnou, anebo na Zbuch, v obou případech k nájezdu u Nýřan. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Chocerady. Na 32. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, blokuje tam pravý pruh. A v Praze začala úplná uzavírka tunelu Mrázovka. V obou směrech budou do rána provádět údržbu kamer. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Předsedkyně Evropské komise pronesla tradiční projev ke stavu a výhledům Unie. Kdyby ty úroky nebyly, jedna novela konec obstrukcí nedělá, kdo pak by se AI bál, Trump tedy ne, anebo voliči, učte se u Švédů. To jsou témata středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
11: Názory a argumenty.
3: Chceme silnou a nezávislou Evropu, která stojí za svými hodnotami ve světě, nebo necháme naše rozkoly a závislosti, aby nás drželi zpátky? Chceme se semknout kolem evropské ideje, že společně můžeme rozhodnout o našem osudu, anebo necháme zmocněnce a loutky autoritářů podkopat naše demokracie? Takové otázky pronesla úvodem svého projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Europarlamentu ve středu ráno. A také mimochodem řekla, že Kanada by se měla stát prvým přidruženým členem Evropské unie. A to před přítomným kanadským premiérem Markem Carneym. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
12: Dobrý den.
3: Co tedy bylo vlastně to hlavní, o čem mluvila paní předsedkyně?
12: Tak ty si myslím dobře předeslalo to, o čem to bylo i styl, jakým von der Leyenová hovořila. Protože padalo hodně vzletných slov, hodně otázek, hodně morálních apelů, poněkud méně už tam bylo konkrétních řešení. Byly tam určité náznaky řešení, teorie řešení, ale z praxe toho zase tolik nebylo. Samozřejmě ano, to, že Evropa v současné době potřebuje jednotu, to byl jeden ze základních leitmotivů, celkem pochopitelně. Ursula von der Leyenová hovořila o tom, že sice Evropa v současné době je asi v nejsilnějším postavení, v jakém kdy byla, zároveň ovšem také v postavení velice křehkém. Je to logické, v současné době samozřejmě nejen, že probíhá válka těsně za východními hranicemi Evropské unie, agresivní válka Ruska, ale je zde obchodní hrozba z Číny, o té von der Leyenová také velice mluvila o tom, že právě přebytek čínský v obchodní bilanci s Evropskou unií je denně miliarda eur v současné době a stále se zvyšuje. Jen letos se zvýšil o 10%. Takže samozřejmě s tím je také potřeba něco udělat a von der Leyenová ujistila, že tomu evropské orgány budou věnovat svou pozornost a že opravdu přijmou praktické kroky. Ovšem o těch praktických krocích už mluvila poněkud méně. Konec konců ono s Čínou jde i o to, že Evropská unie potřebuje 80% svých kritických surovin právě z Číny a v současnosti vlastně se snaží je získat jinak. má podle von der Leyenové založit jakousi korporaci, ovšem to bylo velice vágní, takže budeme v tomto případě opravdu pouze doufat. Hovořil si o Kanadě, to je samozřejmě velice důležitý moment. Kanadský premiér Carney byl přítomen tomuto projevu a předtím jednal s von der Leyenovou. Pokud by se Kanada stala přidruženým členem Evropské unie, bylo by to samozřejmě velké novum, první neevropská země, aspoň jako přidružený člen, o plném členství se neuvažuje. Přestože von der Leyenová říká, že to není namířeno proti nikomu, tak je jasné, že ovšem Spojeným státům, konkrétně Donaldu Trumpovi, se něco takového líbit vůbec nebude, protože jak Evropskou unii se snaží spíše oslabit, tak Kanadu dokonce připojit ke Spojeným státům. Takže to je zárodek určité aliance, která podle některých obav by naopak mohla vyvolat napětí se Spojenými státy.
13: Říká Petr Švác, komentátor Českého rozhlasu. Díky mnohokrát.
12: Díky, naslyšenou.
13: Co by členové Evropské unie jsme si mohli dlouho půjčovat na poměrně nevelký úrok. Úvěry se tudíž stávaly nejsnadnějším řešením takřka veškerých ekonomických, ale i politických problémů. Jenomže mezi tím zdražili. A co z toho plyne, respektive nejspíš poplyne, o tom už hovoří publicista Petr Holub.
14: Pád do pasti státního dluhu je oblíbeným strašákem, kterého ekonomové rádi vytahují, když chtějí přesvědčit politiky, aby se tolik nezadlužovali. Nejpozději v pondělí tohoto týdne se strašák znovu objevil na scéně. Důvodem je úroková míra u desetiletých dluhopisů České republiky, která najednou přeskočila úroveň 5,3%. Od chvíle, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, jsme si za vyšší sazbu půjčovali pouze v inflačním roce 2022, a to jen během jednoho týdne v červnu a potom v průběhu celého měsíce října. Tyto úroky se musí každoročně splácet, naštěstí se dluhová služba až do roku 2021 držela na snesitelných 40 miliardách korun. Bylo to zvláště zásluhou legendárního ministra Miroslava Kalouska, který nastavil tak přísná rozpočtová pravidla, že bankéři sypali do českého státního rozpočtu miliardy často jen za symbolický poplatek. Úrok byl dlouhá léta nižší, než museli platit takřka všechny země eurozóny. Během covidu se však věci obrátily k horšímu. Nešlo jen o to, že si vláda Andreje Babiše začala půjčovat ve velkém měřítku. Hlavně její velkopanské rozhazování vzbudilo dojem, že se rozpočtová disciplína Čechů uvolnila. Od roku 2022 tak nejen odvádíme úroky z mnohem vyšších částek, ale platíme za ně také o dost vyšší úroky. V pozdním období Fialovy vlády se poměry díky konsolidačnímu balíčku o něco zlepšily, přesto si také tehdy Česká republika půjčovala za úrok, který se držel na 4%. To už nebylo lepší než v eurozóně, naopak jsme platili procento navíc. Nástupem nové vlády Andreje Babiše se situace ještě zhoršila. Úroky se zvedly o další procentní bod a platíme teď za půjčky už o procento a půl navíc než průměr eurozóny. To bude mít důsledky přinejmenším v příštích 10 letech. Už letos by měla Česká republika za úroky zaplatit 110 miliard korun a pokud se to do roku 2035 udrží pod 300 miliardami, budou všichni rádi. To jsou přitom peníze ve výši třetiny všech sociálních výdajů. Na první pohled je jednoznačným viníkem Andrej Babiš, který si ve svém prvním vládním období začal bez omezení půjčovat. Jeho druhý nástup do čela státu pak vzbudil v investorech takové obavy, že si začali počítat další rizikovou přirážku. Není to však přesná odpověď. Celé Česko prochází stejnou zkušeností jako mnohé další členské státy Evropské unie, jen se jí díky opatrnosti některých svých ministrů financí dlouho vyhýbalo. Jako členský stát unie jsme si mohli dlouho půjčovat za nevelký úrok. Logicky se pak staly nejsnadnějším řešením všech ekonomických i politických problémů laciné úvěry. Jenže mezi tím tyto úvěry zdražily, částečně vinou krizových momentů globální ekonomiky, částečně ztrátou důvěry v české veřejné finance. Tak vypadá ona slavná dluhová past, se kterou teď bude premiér Andrej Babiš konfrontován. V návrhu rozpočtu na příští rok už je vidět, že si vážnou situaci uvědomuje, škrtá, kde to je jenom trochu možné, ale daří se mu to jen u menších položek. U těch velkých to dosud neplatí. Pokud sliboval, že mimořádně zvýší výdaje na zdravotnictví a stavbu dálnic, pak prozatím svůj slib zpátky vzít nechce. U obrany ani nemůže. Navýšení úroku u desetiletých dluhopisů přes hranici 5,3% je však sirénou záchranného systému, která vyzývá k rychlé a efektivní reakci.
13: U mikrofonu byl Petr Holub. Ať se nám to líbí nebo nikoli, poslanecké obstrukce k fungování parlamentu v demokratickém systému prostě patří a jejich konec nepřivodí ani čerstvě přijatá novela. Tak to aspoň vidí kolega Petr Hartmann.
15: Reformujte jednací řád a zabraňte paralýze legislativní činnosti. Zhruba v tomto duchu apeloval Ústavní soud na poslance. Obracel se na ně v momentu, kdy řešil stížnosti týkající se přijímání některých zákonů. K jejich prosazení totiž docházelo porušením jednacího řádu poslanecké sněmovny. Vládní většina v takovýchto případech překonávala nekonečné obstrukce tím, že stanovila pevný čas hlasování. Nebrala přitom v potaz, že do diskuse byli přihlášeni ještě další zákonodárci. Ti se ke slovu nedostali a cítili se ukřivděni. Podle jednacího řádu na své vystoupení měli nárok. Ústavní soud opakovaně konstatoval, že pravidla fungování dolní parlamentní komory byla porušena. Zároveň dodával, že ne v takové intenzitě, aby kvůli tomu musel příslušný zákon zrušit. V odůvodnění verdiktu byla zároveň obsažena výzva, aby jednací řád nabyl podoby umožňující se menšině dostatečně vyjádřit a většině prosadit svou bez porušení pravidel. Poslanci léta na takovéto doporučení nereagovali. Až v tomto volebním období se většina shodla na úpravách jednacího řádu. 15. září nabyly účinnosti a dávají příležitost k omezení nekonečných vystoupení poslanců. Například se výrazně zkrátí možnost zákonodárců vyjadřovat se k programu sněmovní schůze. Rovněž vystoupení řečníků, včetně těch s přednostním právem, může být omezeno. Takže rekord Tomia Okamury v mnoha hodinovém pobytu u řečnického pultu už by neměl být překonán. Naopak větší časový prostor dostane závěrečné schvalování jednotlivých zákonů. Nejenom tyto úpravy by měly přispět k tomu, že nekonečné obstrukce by měly být přece jenom konečné. I když nelze očekávat, že projednávání některých sporných bodů se nenatáhne možná až na desítky hodin. Toho lze docílit i s omezeným časem pro délku jednotlivých vystoupení. Dosavadní zkušenosti s chodem dolní parlamentní komory zároveň dokazují, že poslanci jsou schopni nalézt způsob, jak pravidla překrucovat či obcházet. Novela jednacího řádu poslanecké sněmovny by jim takovouto tvůrčí činnost měla alespoň znesnadnit. Zároveň by se mohl změnit pohled Ústavního soudu na snahu ukončit obstrukce tím, že se bude o zákonu hlasovat v momentu, kdy jsou do rozpravy přihlášeni ještě řečníci. Dosud to byla relativně snadná a bezpečná metoda, jak se dobrat k hlasování. Už za pár dnů se názorně ukáže, nakolik novela přispěje k lepšímu fungování poslanecké sněmovny. Nezáleží to pouze na pravidlech, ale především na lidech, kteří s jejich pomocí mají pracovat. Pokud by ve sněmovně v nedávné minulosti existovala dostatečná vůle se na základních principech dohodnout, nemuseli poslanci měnit svůj jednací řád. Nejnovější novela rozhodně neznamená konec obstrukcí. Ty ostatně k fungování parlamentu v demokratickém systému patří. Ovšem v rozsahu, který umožňuje opoziční menšině se k dané věci dostatečně vyjádřit a většině nakonec prosadit svou a přitom respektovat platný jednací řád.
13: To byl Petr Hartmann.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Volby ve Švédsku byly napínavé, stejně jako následné počítání hlasů, které má být definitivně uzavřeno až ve čtvrtek. Před volbami dlouho vedl opoziční levicový blok, ale těsně před hlasováním začala dotahovat vládní středopravice. Oba bloky si potom dvakrát vyměnili pořadí i během povolebních odhadů. A nejzajímavější a nejdůležitější je možná ale něco jiného, o čemž hovoří kolega Jan Fingland, komentátor Českého rozhlasu, že totiž výsledek není až tak důležitý.
16: V Evropě se snad o všech volbách v posledních letech mluví jako o přelomových. Vzpomeňme na ty nedávné v Sasku-Anhaltsku nebo blížící se prezidentské ve Francii. Ve Švédsku je to jinak. Pravicový i levicový blok a jednotlivé strany uvnitř těchto bloků mají samozřejmě rozdílné názory na řadu věcí. Letos se řešilo, zda se má více zdanit kapitál nebo snížit daně na bydlení. Jedna strana chtěla více investovat na venkově, jiná prosazovala zmenšení školních tříd. Jsou to důležité věci, ale žádná zásadně nemění trajektorii země. Největší ideologickou či principiální otázkou bylo postavení antiimigračních švédských demokratů, kteří se v případě úspěchu pravice chtěli tentokrát dostat do vlády. Zatím jen podporovali menšinovou vládu z parlamentních pozic. Je tedy vůbec nějaké poučení ze švédských voleb? Právě to, že Švédsko se většinou spokojí s nudným, ale rozumným pragmatismem, s nímž přistupuje k řešení otázek tamního života. Lze to ilustrovat na třech oblastech. Jedním je hospodářství. Evropské vlády se v posledních letech děsí čínské konkurence, deindustrializace a příliš pomalého nástupu inovací. Švédsko momentálně ve srovnání s průměrem Evropské unie roste více než dvakrát rychleji. Českého daňového poplatníka by mohlo zajímat, že ve Švédsku dlouhodobě snižují zadlužení státu. Vlády nemluví o tom, že mají naléhavé výdaje nebo že to má udělat příště někdo jiný. Švédsko je také v Evropě první ve výdajích na vědu a výzkum, první v investicích pomocí rizikového kapitálu a první v počtu jednorožců, tedy startupů v hodnotě 1 miliardy dolarů. V přepočtu na obyvatele je druhé po Silicon Valley. Až třetí je v přijímání umělé inteligence tamními firmami, za Dánskem a Finskem, obvyklými podezřelými. Další oblastí emigrace. Švédsko má relativně krátkou, ale velmi bouřlivou historii přistěhovalectví, včetně jeho aktivní podpory. Benevolence v této oblasti byla přímo otázkou švédské identity, což vedlo i k problematickým rozhodnutím, která zpětně nepůsobí zrovna pragmaticky. Když se dostavily negativní dopady, vlády dokázaly pootočit kormidlem, i když to bylo psychologicky obtížné. Je pravda, že ke změně postoje etablovaných stran přispěl i tlak zmíněných švédských demokratů. Výsledkem jsou historicky nízká čísla imigrace. Vedlejším efektem je paradoxně, i když logicky, snížení podpory pro hlavní antiimigrační stranu. Třetí oblastí je zahraniční politika v nových podmínkách. Pro Švédsko byla neutralita také důležitý prvek národní identity. Po ruském útoku na Ukrajinu se postoj společnosti rychle změnil a země porušila tabu a vstoupila do NATO. Neméně zajímavá je takřka dokonalá jednota v otázce hrozby z Ruska a ve věci připravenosti se aktivně bránit. Švédové počítají s tím, že do obrany musí vložit peníze a případně i svůj čas. Zmíněným švédským demokratům uškodila aféra, která souvisela s šířením ruské propagandy rodinou příslušnicí jednoho významného člena strany. Švédové jsou vzorem mnoha národům v tom, jak se dělají auta nebo jak má vypadat zařízení bytu. Zpětně vidíme, že ve Stockholmu měli nejlepší metodu, jak čelit covidu. Ještě mnohem užitečnější a obecnější je švédská lekce v tom, jak se vypořádat s problémy.
13: Tolik Jan Fingerland. Do živé aktuální diskuze o nebezpečně rychlém a hlavně nekontrolovaném vývoji umělé inteligence vstoupil rázně prezident Donald Trump prohlášením, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by akorát nahrávala Číně. Téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
17: Globální pozornost si minulý týden vysloužil výzkumník Jacob Coxon svým příspěvkem na síti X. Napsal, že vývoj AI se musí zbrzdit, jinak nás jako lidstvo umělá inteligence do 10 let vyhladí. Emotivnímu příspěvku dává váhu to, že autor pracoval v OpenAI i Anthropicu. Souvisí navíc s tím, že v poslední době se objevilo v obou laboratořích pár případů, kdy se agenti AI zcela vymkli lidské kontrole a objevily se také indicie, že umělou inteligenci chtěli nelegální skupiny využít k tvorbě biologických zbraní. Následovala řetězová reakce. Přidali se další, například Dario Amodei, šéf Anthropicu, který obavy potvrdil a apeloval na zavedení takzvaného společného pacingu, tedy kontrolovaného tempa vývoje a také nasazení nezávislých auditorů přímo do laboratoří. Podle něj výpočetní kapacity a sebezdokonalování modelů začínají předbíhat schopnost vědců porozumět jejich vnitřnímu fungování a spolehlivě je zarovnat. A Amodeiho výzvu podpořili jak Sam Altman, tak Elon Musk i hlavní výzkumník z Google, což je anomálie, protože tihle lidé spolu obvykle spíše těžce soupeří, napadají se u soudu a přetahují o talenty i výpočetní kapacity. Strach z nekontrolované AI ovládl veřejnou diskuzi a k tlaku na regulaci se přidalo mnoho dalších osobností. Začátkem týdne do toho vletěl Donald Trump a diskuzi dramaticky smetl. Amodei je podle něj pokrytec a naznačil, že si řeší své zájmy, protože regulace by jen posílila pozice stávajících hráčů. Strach z nekontrolované AI označil za hoax, který prý šíří lidé, co donedávna strašili klimatickou změnou, a prohlásil, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by to nahrálo Číně. Datová centra jsou pro něj ropou příštích 25 let, takže nepadá v úvahu zpomalení tempa. A teď jak vážná ta situace ve skutečnosti je. Pokud výzkumníci přiznávají, že nejnovějším modelům AI sami nerozumí a nedokáží je regulovat, je to určitě závažná věc. Stejně tak platí, že k masovému rozšiřování AI zatím nedorostla ani společnost, tedy legislativa, instituce a pracovní trh. Vývoj v posledních 2-3 letech je překotný. Ovšem je třeba přiznat i to, že Amodei, Altman, Musk a další otcové aktuálního AI pokroku jsou především velmi tvrdí biznismeni, ne altruisté, a jejich tlak má i finanční a mocenské pozadí. Sachs má pravdu, že pokud by se schopnosti AI tak báli, mohou je nejsilnější hráči zpomalit sami. To ale neudělají, protože si vzájemně tvrdě konkurují, proto tlačí na to, aby to za ně udělal stát. Muskovi a dalším, kteří nejsou v první linii nejpokročilejších modelů, by administrativní zpomalení pokroku v této lize umožnilo vyrovnat náskok. A nejen to. Giganti AI jsou v tuto chvíli pod tlakem trhu, protože obří investice do datacenter zatím nepřinesly tržby. Vývoj AI letí rychleji i než peníze. Pro Donalda Trumpa je mantrou závod s Čínou. Ta je v nejlepších modelech za Amerikou asi rok pozadu. Americký prezident mnohokrát prohlásil, že nikdy nedovolí tento závod prohrát. Takže AI je reálné riziko, zvlášť když začala předbíhat schopnosti lidstva. Ale svět je evidentně příliš cynický na to, aby šlápl na brzdu.
13: Tolik Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Úroveň korupce na Ukrajině je veliká, ale aspoň příslušné orgány stíhají, což by si dřív nikdo neuměl představit, aspoň tedy pokud jde o úplatkářství v nejvyšších funkcích. Jako je tomu v případě, o kterém hovoří analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup a na který v úterý reagoval ukrajinský parlament odvoláním generálního prokurátora.
18: Ukrajinští antikorupční vyšetřovatelé odhalili další korupční kauzu, kterou poeticky pojmenovali operace Kartágo. Detektivům se podařilo odhalit systém, který vytvořil vysoce postavený představitel kanceláře generálního prokurátora Sergej Kropiva. Ten za peníze poskytoval ochranu podvodným call centrum po celé Ukrajině. To jsou ta centra, za kterým vám volají, představují se jako policisté a snaží se vás přesvědčit, že vaše finance jsou v ohrožení a musíte je převést na nějaký v uvozovkách bezpečný účet. Což když uděláte, je okamžik, kdy jste své peníze viděli naposled. Je to velký biznis. Odhaduje se, že na Ukrajině takových center funguje minimálně několik stovek. K Kropiva od nich za ochranu vybíral daň a nechával stíhat jen ta centra, která platit nechtěla. To mimochodem byl případ jednoho call centra, které cílilo i na české občany. Ve zveřejněných nahrávkách je slyšet, jak prokurátor se někoho ptá, zda to konkrétní centrum je naše, a když dostane zápornou odpověď, tak nadšeně říká, že tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Vyjde vstříc českým policistům a ještě odstraní konkurenci. Na zveřejněných odposleších je vůbec hodně zajímavého. Domlouvají se předávky peněz a jakým způsobem je vyprat, aby na ně protikorupční detektivové nepřišli. Kropivová Milenka si stěžuje, že bude muset ze svého instagramového účtu vymazat fotografie s drahými dárky. Od vozu Porsche po luxusní kožich. Sám prokurátor si také nebral servítky a pořizoval si super drahé hodinky a další luxusní předměty. Na jedné z nahrávek říká, že jeho životním krédem je žít naplno. Když souložím, tak s královnou, když kradu, tak alespoň milion. Prohlašuje na jedné nahrávce. Tedy používá přitom o dost obscénější lexiku. Současně na spoustě nahrávek Kropiva hovoří o tom, že si všichni musí dávat velký pozor. Policie podle něj není problém, prokuratura, kde pracuje, tím spíše, ale má nelíčenou obavu z protikorupční agentury NABU. S těmi se nedá domluvit, říká na jednom z odposlechů. To ještě nevěděl, že právě tito detektivové ho už řadu měsíců sledují. Co si z toho vzít? Je to podobné jako v příměru s poloprázdnou a poloplnou sklenicí. Na jednu stranu je úroveň korupce hrozivá. Jestliže se na vysoké pozice mohou dostat lidé jako Sergej Kropiva, něco je velmi v nepořádku. A to nemluvím o výrazném podezření, že o celém schématu přinejmenším věděl, nebo do něj byl i zapleten generální prokurátor Ruslan Kravčenko, který po několika dnech mlčení sám rezignoval. Na druhou stranu, ještě 5 let zpátky by podobná kauza nebyla možná, protože nikdo by se ani nedovolil vyšetřovat lidi z hlavní prokuratury. A odposlechy jasně ukazují, že sami korupčníci si uvědomují, že nemají na antikorupční detektivy žádné páky. Tenhle boj ale zdaleka není vyhrán a na jeho výsledku bude záležet, zda sklenice bude poloplná nebo poloprázdná.
13: Analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup byl posledním autorem středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
19: Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josef Vissarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
20: Český šlechtic František Schwarzenberg. Tak se jmenuje kniha Vladimíra Škutiny, která představuje významného šlechtice, politika a diplomata.

Starý přáda. V Čimelicích býval starý zahradník přáda. Měl vousy jako císař František Josef a byl dobrák od kosti. Bezpočtukrát vytahoval malé prince z vody, protože jako kluci padávali do různých bazénů, z nich se čerpala voda na zalévání v zelinářské i ovocné zahradě a v parku. Přádovi měli několik vnoučat a s těmi si hoši Schwarzenbergové hráli. To byla vzácná výjimka. Jinak žádné kamarády neměli. A tak byly utvořeny dvě party, Karlova a Františkova. Krutě se válčilo o nadvládu nad tím a o ním skleníkem. Františka velice mrzelo, že přádovic vnučka Blanka byla v Karlově partě. Za to ve Františkově partě, jako Františkův zástupce, byl Jindra, který Františkovi vysvětlil, že se dá ve skleníku čůrat na kompost, což by mladého prince samotného nenapadlo. Války o skleníky ovšem netrvaly dlouho. Naopak, velice krátce. Bratr Karel, fyzicky nešikovný jako každý soukromý vědec, propadl jednou do skleníku a o rozbité sklo si rozřízl celou nohu. A bylo po válkách. V jednom ze skleníků bylo víno, ale to se nesmělo jíst. To se sušilo a jedlo se až o černých honech, kdy už nebylo k ničemu. Ale starý přáda tvrdíval, že prababička Vilemína o hroznech říkala, že právě tyhle jsou šmekete. V jiném skleníku bylo 6 fíkovníků. Tenhle skleník býval samozřejmě zamčený, aby tam nikdo nemohl na fíky. Cesta za fíky byla spojena s dobrodružstvím. Muselo se přes jiný skleník vylézt na střechu zahradnického domku, přes další střechu na vrchol skleníku s fíky, prolézt okénkem a sešplhat do fíkovníku. A pak se dosyta nacpat nezralých fíků. Přáda to ovšem věděl a s nevinnou tváří si stěžoval právě Františkovi, jak jsou ty veverky drzé, že mu hořejším okénkem vlezli do skleníku a sežrali fíky. František se ani nezačervenal a naopak se pohoršoval nad drzostí veverek. Dopoledne chodíval zahradnický pomocník do zámku s velkým košem zeleniny a ovoce. Chodíval kolem zámeckých dětí. I stávalo se, že toho nedonesl tolik, kolik měl při odchodu ze zahrady naloženo. Přádův syn byl nějakou dobu zahradníkem na Orlíku, ale pak odešel do Nových Dvorů. Vzal si totiž vdovu po bývalém nájemci Horosedel, který potom získal zbytkový statek Nové Dvory a zemřel. A tak se stal orlický zahradník sousedem orlických Schwarzenbergů. Vlévá se Labe do Vltavy nebo naopak? Je to přece proti zákonům logiky i proti přírodním zákonům. Podívejte se z mělnického lobkovického zámku na soutok Labe s Vltavou. Je to jasné na první pohled. Mohutná Vltava teče přímo a zprava se do ní vlévá nic neříkající říčka, bystřina skoro, zvaná Labe. Tak se na soutok obou řek dívají Pražáci. Tak se na svou Vltavu dívají Schwarzenbergové. Zatímco polabští Lobkovicové uznávají nesprávně vžitý název oné řeky, která z Mělníka do Hamburku nese název Labe, Elbe, ale je to Vltava, nebo Moldau. Až páter Klement při svém kázání při svatbě Amálie Lobkovicové s Františkem Schwarzenbergem dne 23. května 1944 mluvil o splynutí dvou řek Vltavy s Labem. A stejně tak dochází k splynutí dvou významných českých rodů, Schwarzenbergů a Lobkoviců. František s Amálí se viděli poprvé v roce 1932, když se vdávala Ludmila Lobkovicová, ta z Vlašské, upřesňuje František, za Lichtenštejna. Tenhle Alfred Lichtenštejn je jeden z mála lidí, kteří pocházejí přímo od Valdštejna.
Jeho babička byla Kounicová a dcera Valdštejna si vzala Kounice. Na této svatbě viděl František Amálku poprvé. Oba bratři Schwarzenbergové byli v té době na vojně, takže oba byli v uniformě, v červených rajtkách. Sloužili u jezdectva. František ve svých 19 letech vypadal v uniformě jako dospělý. V houfu děvčat Lobkovických uviděl 11letou dívenku a požádal dceru Mořice Lobkovice, aby ho té krásné slečně představila. Tím byla Amálie nesmírně polichocena, ale na druhé straně se zlobila, protože František hned projevil zájem o Rolls-Royce, jejího neboštíka otce, což byl jeden ze tří Rolls-Royceů v Čechách a Amálie dodnes přesně neví, jestli Františkův zájem platil jí, anebo skrze ní tomu Rolls-Royce. Pak se vydávali často při nejrůznějších příležitostech. Když potom chodila v Praze do Karlínské obchodní akademie, vídávali se ještě častěji a pak se v roce 1943 zasnoubili a o rok později byla svatba. Když po únorovém komunistickém puči seděli v Římě a rozhodovali se, co dál, Vilém Brzorát, který přiletěl z Indie, ještě jeden poslanec a František seděli a dumali, vešla paní Amálka a prohlásila: Tak hoši, jestli se ihned nerozhodnete pro emigraci,

byla výhoda, protože s některými z nich se politicky neshodovali. Svatba byla v Dolních Beřkovicích. Mělník a Hořím patřili Jiřímu Lobkovicovi, tomu, který se zabil na automobilových závodech 1932, tedy jiné větvy. Kus dál potoku Labe je pak sídlo nejstarší lobkovické větve Roudnice. V té souvislosti František připomněl, že jeho tchán, tedy Amálin otec, vlastnil ještě část vinic mělnických. Pak je vyměnil s Jiřím Lobkovicem za mělnický pivovar. Přiženil jsem se tedy do pivovarnické rodiny, řekl na závěr této exkurze do rodu Lobkoviců František Schwarzenberg. Od svého otce se Amálie naučila i hospodařit s penězi, což pak v letech po roce 1948 i v penzi v Rakousku, kdy dolar klesl na neúnosnou hranici a Františkova penze je vyplácena v dolarech, bylo přímo nebeskou manou. Přehlídka v plavkách. Ještě jako student jel František Schwarzenberg s anglickým přítelem Horní Vltavu na kánoji. Když přijeli pod Krumlov, zatoužil Angličan po prohlídce krumlovského zámku, vytáhli tedy kánoje na břeh a jen tak, jak byli v plavkových kalhotech, se vmísili mezi turisty. Jenže, co čert nechtěl, jeden z členů krumlovské gardy mladého prince poznal. Krumlovská garda to byl poslední přežitek minulých století. To byli vysloužilí sloužící, kteří dostali šedé kalhoty, bílé kabátce a vysokánské beranice s obrovským schwarzenbergským erbem a posedávali u brány, aby byli k dispozici, kdyby ono kdyby nastalo nyní. Přijel princ Schwarzenberg. Zatroubil se alarm a celá krumlovská garda v uniformách a s beranicemi nastoupila k čestné prohlídce. A zatímco Angličan se dávil smíchy, František v plavkách vykonal přehlídku krumlovské gardy. Jiná story v plavkách a na kánoji se odehrála na Lužnici pod Bechyní. To jel s Kvído Millerem po osvobození tajemníkem Jana Masaryka. Jeli sami dva. František nesnášel mokré plavky a tak měl sebou druhé, suché. Ale ty byly z vlny a pozdě se zjistilo, že na strategicky důležitém místě je díra vyžraná od molů, což při jízdě na kánoji nevadilo. Pod Bechyní byl skautský tábor. František Schwarzenberg byl jakýmsi papežem u skautů. Byl přes duchovní služby, měl na starosti duchovní, faráře, pastory, rabíny, pokud byli na táborech bohoslužby. Byl víkend a na táboře byli nejen skauti, ale i jejich rodiny na návštěvě. Mimo jiné tam byl ministr Feierabend s manželkou. František se jim chtěl vyhnout, pádlovali tedy k levému břehu. Jenže bdělí skautíci držící službu sledovali každou projíždějící loďku a ten, který byl zrovna na stráži na břehu, moc dobře poznal náčelníka duchovních služeb a zatroubil. Skauti rádi nastupují a stavějí se do dvojřadu a trojstupu a jejich vedoucím to dělá potěšení, zvlášť před rodiči ukázat Baden-Povilovskou kázeň. A tak skautský oddíl nastoupil před vlajku a Františkovi nezbylo, než vystoupit. V prokousnutých plavkách stačil ještě Kvídovi Millerovi šeptnout: jdi těsně za mnou a kryj mi zadek, což sice učinil, ale nejeden skautík právě pro tento minimální odstup poznal svítící bod na strategickém místě patrona duchovní očisty, přehlížejícího oddíl nastoupený k jeho poctě.

okouzlení Itálií. V době barevné televize, videofilmů a hromad barevných prospektů si dnes už lidé nedovedou představit Františkovo okouzlení. Byl jako v Jiříkově vidění, když v 10 letech lékaři doporučili, že by měl

být u moře, než začne chodit do gymnázia. A tak se rozjeli s nevlastním otcem Kýnským a maminkou na Lido do Benátek. Připadal si jako Albrecht Dürer, když šel přes Alpy do Itálie a náhle ho ovanula její sladkost a barevnost, krása italských měst. František znal Itálii jen z černobílých fotografií. Skutečná šťavnatá krása Itálie, její dech a duch, to byla pro Františka úplná novinka a okouzlení na celý život. Do Benátek jela s nimi svobodná sestra Františkovy matky Klotilda, která Františkovi ze svého pohledu ukázala krásy Benátek. Teprve mnohem později si František Schwarzenberg uvědomil, že lidé nikdy nezačínají dost brzy dětem ukazovat pozoruhodné věci. Z Benátek potom jeli přes Terst do Abacie, dnešní Opatie. Do Abacie pak jezdíval František Schwarzenberg často, zvlášť za semestrálních prázdnin. Rád vzpomíná, jak jako 11letý v roce 1924 společně s hrabětem Kinským, o 69 let starším, porazili v tenise bývalého rakouského ministra zahraničí Leopolda Bertolda s manželkou. Bertold podepsal v roce 1914 ultimátum Srbsku. Po maturitě a pak po vojně často jezdíval do Říma, do Paříže a do Londýna. Nezasloužené dědictví. Nejsou myšlenky, statky a zámky, které stejně nejsou, ani peníze, jichž není v exilu nazbyt. Ostatně o svém nepoměru k penězům, na rozdíl od poměru, vypráví František Schwarzenberg v kapitole o lásce k svému patronu Františku z Assisi. V minulém století stávala ještě hierarchická struktura společnosti a šlechta zaujímala vedoucí místo této pyramidy. Všechny snahy, hospodářské, kulturní, sociální i politické, měly lepší vyhlídky na úspěch, když se jim v čelo postavili příslušníci šlechty. České kruhy proto vždy uvítali, když někdo ze šlechty stál na špici, jako tomu bylo v Uhrách, v Itálii a tak dále. Je to dlouhý výpočet příslušníků šlechty, kteří se zasloužili o rozvoj zájmů kulturních, hospodářských i sociálních. V otázce české národnosti a zčásti i v politických řešeních to bylo horší. Pozornost se samozřejmě soustředila na dva rody, Lobkovice a Schwarzenbergy. Není divu, že v čele státoprávních snah stál Jiří z Lobkovic a Františkův braděd Karel Schwarzenberg. I po zvratu století byla snaha získat šlechtice z nejvyšších řad prohájení zájmů politických a národnostních, i když se již ozývaly hlasy, že již šlechtu nepotřebujeme. V době, kdy se v pražské společnosti objevil Františkův otec, už slábly dřívější přehrady dělící různé společenské třídy. Objevil se v pražské společnosti mladý kníže Schwarzenberg, hezký, vtipný, s neobyčejným kouzlem osobnosti. Brzy se stal miláčkem společnosti, nejen pro svůj šarm. Mnoho lidí v něj vkládalo naděje pro úspěch věcí národních i politických v nějakém přetvořeném, federalizovaném Rakousku pod žezlem Františka Ferdinanda, který s mladým Karlem Schwarzenbergem vždycky jednal jako s oblíbeným synovcem. Vedle Karla Schwarzenberga, Františkova otce, vkládali Češi své naděje na prosazení větší autonomie do Josefa Lobkovice, Karla Lažanského, Bedřicha Lobkovice a dalších. Kromě toho politicko-mocenského postavení ve společnosti měl Františkův otec ještě jedno plus. Byl daleko nejoblíbenější u dívčího pohlaví. A zdá se, že i tento předpoklad zdědil František. Roku 1933, po návratu z vojny, se objevil v pražské společnosti. Od časů malin nezralých Františkova otce se mnohé změnilo, ale v mnohem zůstalo vše při starém. A tu došlo k podivnému zjevu.
Bedřich Schwarzenberg, předseda všech možných i nemožných společností, spolků a klubů, jakož i Jiří i Bedřich z Lobkovic, hlavy všech možných i nemožných podniků a událostí společenských, sportovních i veřejných, byli napravdě boží. Stejně jako Františkův otec. Bratr Karel při svém mimořádném nadání byl přece jen soukromý vědec a trochu samotář. František Schwarzenberg se stal miláčkem pražské společnosti. Všechnu lásku a oblíbenost, kterou Praha projevovala jeho otci, Karlu Bedřichu Schwarzenbergovi, Jiřímu i Bedřichu Lobkovicovi, přenesla Praha na Františka. A to je to nezasloužené dědictví, o němž František Schwarzenberg mluví. Později za okupace se to ještě rozšířilo mezi české lidi na venkově. František jezdil a veřejně mluvil s lidmi, snažil se dodávat víru a naději. Rafael Kubelík a František Schwarzenberg se stali symboly naděje a jistoty, že dobro, krása a pravda nakonec přece jen zvítězí. Neboštík u ledu. Opožděný pohřeb Jana knížete Schwarzenberga. Jan kníže Schwarzenberg, hlava hlubocko-krumlovské větve a celého rodu 1860 až 1938, zemřel ve dnech Mnichovské dohody. V té době vůbec nepřicházelo v úvahu uspořádat slavného pohřbu, jak se na hlavu nejslavnějšího českého rodu sluší. Proto bylo rozhodnuto tělesnou schránku Jana Schwarzenberga dát zmrazit a počkat na příhodnější dobu. Jenže příhodnější doba, než se kdo nadál, obsadil Hitler i zbytky Československa a tak k pohřbu došlo až koncem jara 1939. Do rodinné hrobky v Třeboni. Na tento pohřeb se František vypravil po Lužnici na kánoji. V Třeboni kánoji vytáhl na břeh a spěchal do Čimelic obléknout se do smutečního obleku. A když tak jel po silnici z Třeboně do Čimelic, před zájezdní hospodou náhle uviděl stát opuštěné pohřební auto. Funebrácký vůz pohřebního ústavu města Prahy. Nikde nikdo, jen rakev ležela uvnitř a poněvadž byl zvědavý, zastavil a nahlédl dovnitř. Zatímco funebráci se posilňovali v hospodě, našel František svého zmrazeného a zvolna roztávajícího neboštíka strýce v rakvi na odpoledním slunci. Pak ovšem samotný pohřební obřad do rodinné hrobky na ostrůvku Třeboňského rybníka byl přeslavný. 3 století se na pohřbu setkali. Krumlovská garda, knížecí koruna a žezlo, což je století 18. Z doby, kdy Schwarzenbergové byli zeměpány, ne na Krumlově, ale ve Schwarzenbergu v dnešním Německu mezi Norimberkem a Würzburgem. Na rakvi ležela dragounská helma, šavle a zlaté rouno, což bylo typické pro 19. století. Přijeli lesníci, posluchači lesnických škol, pražský primátor s řetězem, což reprezentovalo dobu Československé republiky. A protože to bylo ještě v době, než úřad protektora vyvodil důsledky, že Schwarzenbergové jsou nepřáteli Hitlerovi Velkoněmecké říše, přišli i Němci a zástupci protektorátu s věnci a hákovými kříži. Povolání Orlický Schwarzenberg. Kdysi se mě ptal jeden exulant v Americe, co je vlastně mé hlavní zaměstnání. Co všechno jsem byl a co všechno jsem dělal. Byl jsem státním úředníkem, nějakou dobu velkostatkářem, byl jsem aktivní v politice. Mým oborem je státní právo. V době domácího odboje jsem byl přímo z nařízení okupačních úřadů nezaměstnaný podle rubriky zaměstnání. Pak jsem byl v diplomatických službách. V Americe jsem se učil na univerzitě, tedy povolání univerzitní profesor.
Byl jsem činným ve všech možných i nemožných exilových i krajanských organizacích, což sice nebylo povolání, ale zabralo to víc času než leckteré regulérní zaměstnání. Odpověděl jsem tehdy, že mým hlavním zaměstnáním bylo a je být orlickým Schwarzenbergem. Byl to rodák z našeho kraje, tak mě rozuměl. Inu, co vlastně znamená orlík? Ano, mladý orel. Taky se tak říkalo Napoleonovu synu. Hlavně však je to jméno hradu na vysoké skále nad Vltavou, dnes přímo nad hladinou Vltavy, od té doby, kdy byla postavena orlická přehrada. Hrad nad Vltavou v moři lesů. Pro nás však to slovo znamenalo vždycky mnohem víc. Vyjadřovalo celý soubor představ ústící ve velmi vyhraněný postoj na různých úrovních, náboženských, státně politických a národních. Pro nás znamenalo být orlickým Schwarzenbergem věrnost katolické církvi, obhajobu české státnosti, nedělitelnost a celistvost zemí koruny svatováclavské a češství. K tomu ovšem patřil živý zájem o věci veřejné a ochota se zapojit do práce a přiložit ruku k dílu.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
3: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
2: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
3: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
2: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
3: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
2: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
3: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
1: Terorismus.
4: Až do 11. září 2001 byl nejkrvavějším aktem amerického terorismu útok na budovu federálních úřadů v Oklahoma City v dubnu 95. 168 mrtvých měl na svědomí Timothy McVeigh.
5: Ta je zajímavé to, že on byl obžalován z 11 federálních trestných činů, ale nikoliv nebyl souzen za terorismus. On tam byl jako spiknutí, vražda 8 federálních agentů, použití zbraní armádního ničení, ale nikoliv vlastně ten samotný terorismus,
4: říká historik Jan Adamec.
0: Sérii portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila úrokové sazby. Česká mužská volejbalová reprezentace prohrála na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo, místy s deštěm, teploty až 22 stupňů. Je čtvrtek 17. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Tripartita dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
7: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
6: Návrh rozpočtu ještě před tripartitou znovu probere i koaliční rada. Vláda musí materiál doporučit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Dnes se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli o zmrazení platů vrcholných politiků nebo o tom, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Tomio Okamura chce, aby sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně už příští týden. Podle prezidenta Petra Pavla je to ale předčasné. Jak řekl při návštěvě Karlovarského kraje, v Česku chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií a současná jednání se točí jenom kolem financování České televize a Českého rozhlasu.
8: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
6: Prioritou Evropské komise pro následující rok je nastartování evropské ekonomiky. V tradičním projevu o stavu Unie to řekla její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Zároveň se zavázala, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Zmínila taky bezpečnost, migraci a nabídla přidružené členství v Evropské unii Kanadě.
9: Já chápu, že chce podpořit Kanadu, protože tam má s USA asi stejné problémy v obchodních válkách, jako může mít Evropská unie, ale tady to si myslím, že je velmi krátkozraké.
10: Kritizoval nabídku europoslanec z hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09 zbližování Kanady se 27 vítá.
11: Pro mě je to důkaz toho, že Evropská unie má co nabídnout. To vlastně bere vítr z plachet všem těm kritikům Evropské unie, ať zevnitř, tak zvenku, ať jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína.
10: V otázce migrace šéfka komise zmínila plány na další posílení pohraniční agentury Frontex. Unie podle ní taky umožní mimořádnou ochranu hranic v případě řízeného přílivu migrantů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
6: Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzinu. Začala taky nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
12: Und ich bin der Meinung, dass wir handeln müssen.
13: Kancléř Friedrich Merz řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merce o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci tuto neděli po zemských volbách v Mecklenbursku, předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Americká centrální banka Fed navýšila o 0,25% bodu základní úrokovou sazbu. Poprvé od roku 2023. Centrální bankéři o navýšení rozhodli kvůli přetrvávající vysoké inflaci a zdražování energií. Doteď sazby i přes vyšší inflaci jenom snižovaly nebo nechávaly bez změny. Nově se má základní úroková sazba pohybovat mezi 3,75 až 4%.
14: Inflation is too high and has been for too long.
15: Šéf centrální banky Kevin Warsh zvýšení zdůvodnil tím, že inflace se ke 2% cíli blíží jen pomalu, zatímco nejistotu dál prohlubuje i geopolitická situace. Podle výhledu členů bankovní rady by letos mohlo přijít ještě jedno podobné zvýšení. Wall Street na krok zareagovala mírným růstem, protože investoři zvýšení sazeb už předem očekávali. Warsh byl do vedení Fedu jmenovaný Donaldem Trumpem proto, aby úrokové sazby snížil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Bývalý kosovský prezident Hašim Tači dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Tači za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády UČK nesl zodpovědnost.
16: Prokurátoři tribunálu žádali pro Tačiho 45 let vězení. Soud ale přijal jako polehčující okolnost, že se po obvinění vzdal v roce 2020 funkce kosovského prezidenta a dobrovolně se vydal trestnímu stíhání. Žalobci prokázali, že se podílel na 385 případech nezákonného zadržování, 303 případech mučení a 96 vraždách politických odpůrců kosovské osvobozenecké armády.
17: Hašim Tači podle soudce Charlesa Smithe hrál jako velitel UČK klíčovou roli v organizování zátahů na domnělé zrádce, špiony a kolaboranty. Oběťmi kosovských ozbrojenců se stali nejen etničtí Srbové, ale i Albánci a Romové. Helena Berková, Radiožurnál.
6: Davy lidí demonstrovali v malské Valetě za spravedlnost v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Byl to první velký protest po soudním verdiktu, který osvobodil vlivného podnikatele Jorgena Feneka obžalovaného z toho, že si reportérčinu smrt objednal.
18: V davu skandujících Malťanů by bylo těžké najít někoho, kdo si myslí, že měl Jorgen Fenek od soudu odejít jako nevinný. Symbolicky tak demonstranti pochodovali po krátké trase od malckého parlamentu k budově soudu, kde se celý proces v předešlých týdnech odehrával. Někteří z nich měli v rukách transparenty a fotografie s Daphne Caruanovou Galiciovou, jiní přišli se zapálenými svíčkami. Za protest se postavilo 16 neziskových organizací a vůbec poprvé ho podpořila také většina malckých zpravodajských redakcí. Příští měsíc to bude přesně 9 let od vraždy investigativní novinářky. Ve vězení už sedí 5 mužů odsouzených za to, že se na její smrti podíleli. Objednavatel vraždy mezi nimi ale stále chybí. Z Malty Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
6: Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Slovinsko. Kapitán Patrik Endra po prohře 1-3 potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si český univerzál musí hodně odpočinout.
19: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
6: Fotbalisté Sparty vstup do hlavní části Evropské ligy zvládli. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. A hokejisté Hradce Králové vyhráli v úvodním kole Tipsport Extraligy v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech.
20: Zavřená D5 u Nýřan a nehoda na D1 za Odrami. Dálnice D5 je za Plzní ve směru na Rozvadov uzavřená. Před Nýřany na 92. kilometru blokují provoz následky nehody osobního auta. Sjíždějte na 89. kilometru, objíždějte na Plzeň přes Vejprdnice a Tlučnou, anebo na Zbůh. Zpátky najedete na 93. kilometru u Nýřan. Dálnice D5 z Rozvadova do Plzně je od sjezdu na Stříbro opět průjezdná. Ve zúžení už je po úniku oleje uklizená a zrušený je i odklon na kilometru 119. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Ražné havarovalo osobní auto. Opatrně projedete, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. O kus dál na 35. nepřehlédněte stojící dodávku. A v Praze je obousměrně uzavřený tunel Mrázovka. Čistí tam kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Co si vládní koalice slibuje od priorit trestní politiky, které v pondělí schválila vláda? Nepřekračují tím politici své pravomoci a nesnaží se ovlivňovat státní zástupce? Jak je koalice spokojena s prací nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové a naváží na pondělní usnesení vlády konkrétní změny trestního zákoníku, třeba pokud jde o pravidla nutné obrany nebo změny trestních sazeb? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
22: Dobrý den a děkuji za pozvání.
21: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 14. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda na svém pondělním jednání schválila priority trestní politiky a uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Ve čtyřstránkovém dokumentu vláda mimo jiné chce, aby se státní zástupci nesmiřovali s podmíněnými tresty za vážné sexuální trestné činy. Materiál také vyzývá, aby státní zástupci méně stíhali kontroverzní projevy, rychleji řešili případy nutné obrany a také, aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků. Co si v koalici od toho materiálu slibujete? Máte pocit, že všichni státní zástupci si to přečtou a budou podle toho automaticky postupovat, nebo čekáte, že ministr spravedlnosti to odprezentuje Lence Bradáčové a ta tato vtělí do závazných pokynů, kterými se potom budou muset státní zástupci řídit? A nebo je to jenom, řekněme, politické gesto?
22: Tak já to určitě nevnímám jako politické gesto, protože stanovení priorit v rámci trestní politiky je vlastně poukázání na to, co je vnímáno jako problém v rámci páchání trestné činnosti a trestání trestných činů. Takže já ten materiál považuji za materiál, který upozorňuje a vyzvedává určité problémy ve společnosti, které právě mají být řešeny normami trestního práva. A je pravdou, že jsem zaznamenala už rozvíjející se diskusi o tom, zda se nejedná o nějaký zásah do nezávislosti státního zastupitelství. Tak myslím, že to je vlastně naprosté nepochopení postavení státního zastupitelství. Jedná se o materiál, který upozorňuje tedy na ty problémy a který byl adresován nejvyšší státní zástupkyni jakožto představitelce celé soustavy státního zastupitelství.
21: Bude, protože předpokládám, že s ní teprve ministr spravedlnosti bude
22: jednat. Bude seznámena tedy, který pravděpodobně bude osobně projednán, ale já mám pocit, že jsem někde zaznamenala, že byl písemně doručen, ale dobře. Je možné, že bude osobně a předpokládala bych i vhodnější formu osobního projednání. A nejvyšší státní zástupce má pak jednak vytváření pokynů obecné povahy, které se dotýkají třeba postupů státních zástupců v určitých obecně stanovených rozsazích nebo v obecně stanoveném rozsahu konkrétní trestné činnosti. Například, jestliže jsou problémem trestné činy související s rabováním při povodních, tak se vytváří pokyn obecné povahy pro tuto situaci. V současné době je vnímán jako problém tedy sexuální trestná činnost, která skutečně má početní nárůst, takže i pro tuto specifickou oblast může nejvyšší státní zástupkyně zpracovat pokyn obecné povahy, ale předpokládám jako zcela zásadní věc, že seznámí na poradách s vedoucími státními zástupci obsah tohoto materiálu.
21: Vy už jste říkala, že jste zaznamenala pochybnosti, jestli tím vláda nedělá něco, co by dělat neměla. Jaké vidíte právní opodstatnění pro to usnesení, které tedy vláda v pondělí schválila? Opravdu to není překročení pravomocí?
22: Rozhodně není, protože státní zástupci v rámci ústavy, státní zastupitelství je zakotveno pod mocí výkonnou. Nejedná se o moc soudní, ale o moc výkonnou, která...
21: Na druhé straně, že vám do toho skáču stejně, tak je tam v moci výkonné prezident a nevidíme usnesení, které by radila která by radila prezidentovi, co má nebo nemá dělat.
22: Ale vláda, která je demokraticky zvolená, má pravomoci a ve vztahu k prezidentovi se jedná třeba o spojené pravomoci, kdy spodepisují některé akty a podobně, tak ve vztahu ke státnímu zastupitelství ministerstvo spravedlnosti vykonává správu a právě skrze nejvyššího státního zástupce do nezávislé soustavy promítá ale problematiku, která se dotýká jedné stránky z posuzování trestného činu, co je a není trestným činem. A tou stránkou je vlastně otázka hodnocení společenské škodlivosti, protože to je otázka, která vždy souvisí právě s problémy, které přetrvávají ve společnosti nebo které se nově objevují ve společnosti. A v tomto směru tedy nemůže rozhodně minister spravedlnosti ani celá vláda ukládat nebo udělat pokyny státním zástupcům, ať už konkrétním nebo nejvyšší státní zástupkyni, k tomu, aby konkrétní osobu stíhala pro konkrétní trestný čin. To absolutně ne. Ale skutečně jde o materiál, který zvýrazňuje vlastně tu potřebu, aby se orgány činné v trestním řízení, a tím míním i právě třeba policii, protože tato problematika trestní politika se netýká jenom státních zástupců, týká se i ministerstva vnitra, potažmo tedy policie, která rozkrývá trestnou činnost.
21: Že do toho skáču, tam je na druhé straně ta situace jiná. U policie zůstanou u státních zástupců. Když se podíváme do zákona o státním zastupitelství, v paragrafu 3 se píše, že jiné orgány nebo osoby nesmí do činnosti státního zastupitelství zasahovat nebo státní zástupce při výkonu činnosti nahrazovat nebo zastupovat. Opravdu tady nemůže být rozpor s tímhletím, pokud vláda řekne, tohle stíhejte přísněji, tohle stíhejte méně přísně, tady buďte tolerantnější, tak není to takovýhle zásah?
22: Není to zásah v tom směru, že by narušoval právě ta oprávnění státního zastupitelství, které pro ně vyplývá ze zákona o státním zastupitelství. Znovu říkám, není to o tom, že bude uloženo, teď budete stíhat tohoto pachatele za takovýto trestný čin a budete rozhodně trvat na tom, aby mu bylo uloženo, nevím, třeba 7 let odnětí svobody. Takovýto materiál to rozhodně není. Je to materiál, znovu opakuji, který vláda zpracovala na základě rozboru bezpečnostní situace dospěla k závěru, že ve společnosti přetrvávají určité problémy při postihování konkrétní trestné činnosti, ale z obecného hlediska, ne z konkrétního jednoho trestného činu. A je potřeba věnovat těmto oblastem pozornost. Ale rozhodně ne tedy. Tento materiál neukládá státnímu zástupci ani nejvyšší státní zástupkyni, aby sdělovali obvinění, aby rušili obvinění, aby trvali na konkrétních trestech a podobně. Vždy samozřejmě musí být situace hodnocena ze strany státního zástupce, který má věc v rámci výkonu dozoru nebo výkonu dohledu a ten posuzuje právě i na základě zákona, tedy trestního zákoníku, všechny okolnosti, které potom vedou ke konkrétním rozhodnutím.
21: Vy jste už před volbami říkala, že chcete větší odpovědnost státních zástupců. Měli by se státní zástupci zodpovídat i z toho, že třeba nebudou postupovat podle toho, co v pondělí schválila vláda?
22: Ta vláda neschválila právě naprosto konkrétní postupy. Já myslím, že dochází stále
21: k zaměňování, ale jsou určuje. Tam jasné směry. Pokud ano, tam například ano. Je, že kontroverzní projevy se mají stíhat opravdu až v krajní možnosti, tak pokud bude státní zástupce stíhat něco, co potom dopadne osvobozením toho obviněného, tak měl by se zodpovídat za to, že tím možná porušil to, co tedy vláda chtěla?
22: Poslední vlastně slovo v rámci rozhodování o vině a trestu má vždy soud. A jestliže soud uvede, a nemusíme hodnotit jenom tuto skupinu trestných činů, ale i jiné trestné činy, jako v minulosti se stávalo třeba v hospodářských trestných činech. A soudy pak uvedou, že od počátku vlastně se nejednalo o trestný čin, že od počátku bylo zřejmé, že tato věc nemá být trestně stíhána, nemá být žalována, pak se domnívám, že když se u konkrétního státního zástupce vrší takováto rozhodnutí, samozřejmě pokud se jedná o jednotlivé rozhodnutí, tak asi bych žádnou prověrku nebo něco podobného neočekávala v rámci práce toho státního zástupce, ale pokud se vrší, pokud opakovaně se vlastně dopouští toho, že soudy konstatují, že se jedná o chybná vyhodnocování a nezákonná stíhání, tak potom samozřejmě ta odpovědnost se domnívám je na místě.
21: Vy jste před chvílí řekla, že samozřejmě definitivně o vině a trestu rozhodují soudy. Pokud tedy takto to vezmeme, pokud to definitivní rozhodnutí je na soudech, měla by vláda přistoupit třeba k nějakému podobnému manuálu nebo výzvě nebo vysvětlení, jak chápe trestní politiku, co považuje za priority nebo nepriority směrem k soudcům?
22: Určitě ne, právě proto, že soudy jsou vázány obžalobou a je na státních zástupcích, jakou obžalobu, v jakém rozsahu, pro jakou trestnou činnost podají, ale domnívám se, že ten materiál spíše směřuje k tomu, aby státní zástupci vždy pečlivě vážili své návrhy, rozhodně tedy nikterak, nejedná se o žádný zásah, spíše o apel, aby vážili své návrhy, pokud se týká sdělení
21: obvinění. Máte pocit, že neváží?
22: No tak vzhledem k tomu, že ministerstvo spravedlnosti rok co rok vlastně musí hradit více a více peněz za nezákonná rozhodnutí, která vlastně končí s prošťujícími rozsudky, tak asi ne vždy jsou dobře vážena rozhodnutí, která se týkají sdělení obvinění, ale já jsem chtěla se zaměřit třeba i právě na otázky trestů, kdy trestní politika vlastně znamená i vnímání problému třeba při ukládání nízkých nebo navrhování nízkých trestů a potom vlastně je to apel na státní zastupitelství, aby v případě takovýchto nízkých trestů zvažovali důsledně podání odvolání, podání opravných prostředků tak, aby opravdu soudy mohly rozhodovat, protože právě opravný prostředek umožní další stupeň rozhodování a umožní vlastně i sjednocování soudní praxe. Umožní sjednocení nahlížení na stejnou skupinu trestných činů stejným pohledem.
21: Poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a také bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vedení Unie státních zástupců na ten pondělní materiál vlády reagovalo tím, že respektuje pravomoc vlády určovat trestní politiku státu, ale dodalo, že její realizace má být naplňována především změnami příslušných zákonů. Není tohle ta cesta, kterou by vládní koalice a vláda měla jít?
22: Určitě, určitě. Ta cesta má vlastně dva proudy. Tím jedním proudem, kdy se prosazuje vlastně trestní politika nebo určuje i trestní politika, tak jednoznačně je trestně právní legislativa, protože ta určuje, co vlastně by mělo být považováno za trestný čin a určuje i určité hranice trestů, vymezuje i hranice trestů nebo druhy trestů, které lze za ta konkrétní jednání ukládat. To je ta jedna cesta. A ta druhá cesta je právě ta, která upozorňuje na to, co je aktuálně ve společnosti problémem, co vláda, znovu se vracím k tomu, vlastně demokraticky zvolená vláda cestou ministra spravedlnosti považuje za problém, na ten chce upozornit a skrze nejvyšší státní zástupkyni, která má možnost, tak jak jsme říkali, pokynu obecné povahy směrovat činnost celé soustavy státního zastupitelství, tak aby na ty problémy bylo nějak reagováno.
21: Mluvčí nejvyšší státní zástupkyně na to pondělní usnesení vlády reagoval slovy, že paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií a dodal, že může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem. Rozumíte tomu vyjádření? Jak to chápete?
22: No, rozumím tomu tak, že si budou plnit své povinnosti. To jsou povinnosti státních zástupců takto postupovat.
21: Je v tom nějaký náznak, nebo dá se z toho usuzovat, jestli to dopadne tak, jak jste říkala v úvodu, že nejvyšší státní zástupkyně opravdu vtělí ten vládní materiál do nějakých svých pokynů?
22: Může a nemusí. To není závazná otázka ze strany ministerstva, aby zpracovala nejvyšší státní zástupkyně obecně závazný pokyn. To je opravdu její právo. Ale předpokládám, že rozhodně seznámí vlastně vedoucí státní zástupce a skrze ně pak celou soustavu s těmi problémy, které jsou jako problémy v rámci trestního řízení vnímány celou společností.
21: Viděla byste jako problém, kdyby státní zástupkyně nic nevydala, kdyby to nevtělila do těch svých pokynů?
22: Záleželo by samozřejmě poté, jakým způsobem bude probíhat ta trestní represe dále. Jestli by docházelo k tomu, že za závažné trestné činy budou vlastně navrhovány pouze symbolické tresty, pak se domnívám, že to není v souladu s tím, co je proklamováno tady ze strany mluvčího o tom, jak budou postupovat státní zástupci. A pak by asi ze strany ministra spravedlnosti spíše přicházela v úvahu jiná opatření, třeba kárné návrhy a podobně, které ale budou rozhodovat soudy. Není to zase v pravomoci vůbec rozhodovat o tom na straně ministra. Nicméně, myslím si, že každý rozumný člověk a logicky uvažující člověk musí dospět k tomu závěru, že pokud státní zástupce nesmyslně navrhuje třeba nízké tresty u velice závažné kriminality, tresty pod sazbou a podobně, tak určitou, pakliže je vyhodnoceno, že to je nedůvodné, pokud soudy uzavřou i tu skutečnost, že takový postup byl naprosto nedůvodný, budou ukládány tresty v rámci rozhodování soudů třeba daleko vyšší, pak asi neplní své povinnosti ten státní zástupce, znovu říkám, tak, jak je proklamováno, tedy v souladu se zákonem, v souladu s ústavou.
21: Jak jste spokojena s tím, jak funguje státní zastupitelství pod Lenkou Bradáčovou a jak vykonává tu funkci nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová?
22: Já se nezaměřuji na fungování speciálně státního zastupitelství. Já spíše z praxe, kterou jsem vykonávala, vykonám jako advokát, tak se setkávám s tou konkrétní činností, s konkrétními postupy. Myslím si, že je potřeba vždycky hodnotit jak kvalitu, tak rychlost řízení. V rámci rychlosti řízení jsou kauzy, jsou trestní věci a vidíme to třeba i na případu Mostecké uhelné, vidíme to na případu premiéra, kde se jedná o trestní věci, které opravdu trvají téměř, dá se říct, desítky let.
21: A je to v obou případech vina státních zástupců?
22: Tak státní zástupci vykonávají dozor a vlastně posouvají věci od policie až k soudu. A je otázkou, z jakých důvodů to přípravné řízení trvá tak dlouho. Pokud se týká soudních jednání, tam samozřejmě je zase záležitost a odpovědnost soudců. Ale já nechci rozklíčovávat právě, kde třeba v těchto...
21: Na druhé straně, když to uvádíte, tak proto se ptám, protože třeba u Mostecké uhelné tam v tom figurovaly i švýcarské soudy a opravdu ta kauza je komplikovaná, má řadu peripetí, tak se ptám, jestli je fér tohle dávat za vinu českým státním zástupcům. Notabene, já jsem se původně ptal na nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
22: Nejenom na ní, ptal jste se na práci státního zastupitelství, takže hodnotím tuto skutečnost a pakliže bych měla hodnotit třeba ty kauzy jak premiéra, tak Mosteckou uhelnou, mohli bychom vzpomínat na další hospodářské kauzy, které se vlečou, tak svůj podíl tam rozhodně státní zastupitelství v té délce řízení má. A pokud bych měla hodnotit fungování soustavy pod současnou nejvyšší státní zástupkyní, tak já nemám dostatek informací, tak abych řekla, všechny kauzy jsou v pořádku nebo nejsou v pořádku. Já opravdu jsem se na její vedení soustavy příliš nezaměřovala. Jediné, co vyvolává ve mně určité pochybnosti, je budování pobočky brněnského nejvyššího státního zastupitelství tady v Praze. Nevidím k tomu žádný důvod, vidím v tom zbytečné náklady.
21: Vrátím se k té druhé cestě, tak jak jste říkala, jak prosazovat představy vlády o trestní politice, to znamená změny trestního zákoníku. V tuto chvíli připravujete nějaké zásadnější změny, ať už toho, jak jsou napsány skutkové podstaty, tedy co má být trestné nebo nemá být trestné, nebo pokud jde o rozpětí trestu?
22: Jestli se ptáte na tu obecnou část trestního zákoníku, tak tam se velice často teď diskutuje otázka samozřejmě věku trestní odpovědnosti.
21: Pokud jsem dobře vnímal vaše názory, tak vy byste byla až pro 13 let.
22: Ano,
21: Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tam je jasný slib, že zrušíte trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Proč jste ho zatím nezrušili?
22: No, té práce, legislativní práce je opravdu mnoho.
21: Na druhé straně poslaneckou iniciativou zrušit jeden paragraf v trestním zákoníku se za 3/4 roku stihnout dá, určitě když se chce.
22: Nevím, jestli ano, protože ta práce ve sněmovně skutečně je z hlediska prosazení konkrétních legislativních návrhů velice složitá, protože často diskutujeme pouze o programu jednání.
21: Ale to jste změnili, protože jste změnili jednací řád, ale minimálně navrhnout zrušení toho paragrafu se stihnout dalo. Moje otázka směřuje k tomu, jestli jste od toho ustoupili, nebo proč to zatím není, alespoň na stole, alespoň v programu jednání.
22: Určitě není ustoupeno od programového prohlášení a tím pádem ani od kroků, které by měly být realizovány. Nicméně určitě víte, že programové prohlášení vlastně je na dobu 4 let, čili není to otázka 1 měsíce, 12 měsíců, takže všechno má svůj čas, všechno
21: takže
22: jde po pořadě.
21: Takže
22: za prioritu bych to asi neoznačila, ale mohu vás ujistit o tom, že i já sama uvažuji o určitých změnách v rámci tohoto ustanovení, protože se domnívám, že opravdu tak, jak bylo přijato znění tohoto paragrafu, tak by je velice pružné a mohlo by být i zneužito.
21: V programovém prohlášení vlády se koalice také shodla na tom, že chcete nastavit jasně a spravedlivě pravidla nutné obrany. Jak tam jste daleko a jaká je ta představa? Jak by se ty hranice měly změnit?
22: Já jsem tady tu problematiku diskutovala už i s některými představiteli ze Senátu, kteří rovněž, myslím si, už z minulého období mají představu o určitých úpravách a samozřejmě nutná obrana zůstává v rámci trestního zákoníku. Ale je to poměrně striktně napsaný paragraf, je to poměrně striktní ustanovení, kdy se domnívám, že praxe by umožňovala trošičku rozvolněnější ustanovení. Jednalo by se o otázku vlastně úpravy nikoli celého přepracování.
21: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
22: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den. Naschledanou.
21: Od mikrofonu sloučí i Tomáš Mancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda.
23: Ministr Červený navrhoval, aby zakázku získala firma Dekonta,
5: která je úzce spojená s lídriní pražské kandidátky motoristů Klárou Sovovou, píše Deník N.
24: Podle ministra bývalé vedení rezortu o situaci vědělo a nekonalo.
25: To ale tehdejší ministr životního prostředí popírá.
26: V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen.
27: Jedy na Šumavě, kde se tam vzali, kdo je zlikviduje, proč se o nich hádá současná vláda s minulou a jak to je s vazbami motoristů na sanační firmu Dekonta. Na to všechno se ptám Zdislavy Pokorné, investigativní reportérky Deníku N. Dnes je středa, 16. září. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12.
28: Čau Matěj, díky za pozvání.
27: Sanaci jedu na Šumavě, nakonec provede armáda.
29: Tu zakázku jsme na vládě rozhodli, že to
0: dostane naše armáda.
27: Dozvěděli jsme se tuhle novinku tento týden, rozhodla o tom vláda na svém jednání.
0: My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
27: Proč teda motoristický ministr životního prostředí Igor Červený nakonec neuspěl s tou svou snahou a s tím svým návrhem, aby vyčištění té oblasti dělala firma jménem Dekonta?
28: Tak tam šlo o to, že primárně premiérovi Andreji Babišovi vadilo, že by to dělala firma, která má majetkové vazby na Kláru Sovovou, která za motoristy kandiduje teď v komunálních volbách jako lídrině pražské kandidátky. Stejně ta Klára Sovová už kandidovala neúspěšně do sněmovny za motoristy a jemu vadilo to, že to prostě působí blbě, když to tak řeknu. Vadilo mu, že Igor Červený z jeho slov jako tlačí tuhle firmu. Igor Červený ale zase říká, hele, je to firma, která o sobě tvrdí, že má jako jediná tohle oprávnění dělat tenhle typ sanací a zná to území a tak dál. A řada těch argumentů dává smysl. Nicméně řada členů vládního kabinetu říkala, jasně, ale není možné, aby to dělala firma, která má vazby na motoristy a ještě ministr motoristů tlačil pro tu firmu výjimku, aby dostala tu zakázku, kterou si navíc ta firma sama vyčíslila a je to právě zhruba těch 200 milionů korun. Takže tohle je ta rovina toho celého případu. Peníze a vazby na motoristy a to, že to vadí premiérovi Andreji Babišovi, proto v těch posledních dnech se řešilo, kdo to teda bude dělat nebo nebude, poptávaly se nějaké firmy a nakonec na začátku tohoto týdne se teda rozhodlo, že to bude dělat armáda, ale ten důvod je jediný. Prostě to vypadá blbě kvůli těm vazbám na tu vládní stranu motoristé.
27: Tak ty vazby jsou takové, že Klára Sovová má podíl v mateřském holdingu, který ovládá tu společnost Dekonta a ta tedy skutečně, abychom to uvedli na pravou míru, není jediná v Česku, která by měla oprávnění nakládat s vysoce nebezpečnými látkami. Ten podíl v holdingu je asi 7,5% u Kláry Sovové a společnost Dekonta říká, že o ničem nerozhoduje.
4: Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti.
27: Ona, Klára Sovová, to pro Seznam Zprávy sama popřela, že by v tom jakkoliv byla aktivní.
7: V Dekonta holdingu jsem vždycky byla jenom v dozorčí radě, ne ve výkonné funkci. A je to způsobené tím, že já jsem právník, nejsem chemik. O ničem jsem nevěděla.
28: Teď právě má aktuálně ten 7,5% podíl. Igor Červený původně říkal, že má 4% podíl. Nakonec ta firma sama uvedla později v tiskové zprávě, že to je 7,5%, ale všichni říkali, že to nijak nesouvisí s tím případem, že ona o žádných věcech nejednala za tu firmu a tak dál. Jako jasně, to jsou ty výroky, které se řeší, ale furt tam je právě ta rovina těch vazeb, které tady prostě jsou. A ještě bych jenom podotkla, že když ministr Igor Červený, a budeme se teď bavit jenom o té sanaci, chtěl začít i hned sanovat a dát to té firmě, tak on oslovil tu firmu Dekonta ještě předtím, než mu vláda schválila jakoukoliv výjimku, že nemusí v tomhle případu dělat veřejnou soutěž. Takže on ještě předtím, než by tohle měl vůbec schválené, tak už oslovil tu firmu.
27: Rozumím tomu.
28: Což byl další aspekt, který premiér Andrej Babiš dost řešil. A z toho důvodu to dělá ta armáda. Tady je potřeba podotknout, že v případu, kdy premiér říká, že mu vadí, že by se to dalo firmě, která má monopolistické postavení, tak je potřeba říct, že to říká premiér. U něhož řešíme střet zájmů. Neřeší se jenom Agrofert, ale právě i ta linka kolem Symbiolu a jeho vliv ve zdravotnictví, takže to jenom je potřeba dodat.
27: Tam k tomu, že by to šlo bez toho otevřeného výběrového řízení, tak pan ministr Červený to zdůvodnil tím, že ten zrychlený režim by zamezil případné hrozící katastrofy, kdyby náhodou ty jedy zahořeli.
8: By vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
27: A mohlo by to pak samozřejmě ohrozit životní prostředí, obyvatele v okolí a tak dále.
8: A nevylučujeme bohužel dle předešlýšího průzkumu, že se na místě nachází i nějaká válečná pyrotechnika.
27: Tak to je jedna věc. A druhá, když mluvíš o té Dekontě jako takové, on tedy skutečně teď někdo

0: otázek a on nedůvěřuje tolik už ministrovi Igoru Červenému. A je zatím ještě jiná kauza, která se týká heřmanické haldy a kroků, které to ministerstvo dělalo. Takže
1: věčně hořící v Ostravě nebo na Ostravsku.
0: Přesně tak. Ministerstvo za dost zvláštních okolností uzavřelo to řízení ku prospěchu jedné z firem, která v tom je nějakým způsobem zaangažovaná, a potom narychlo to řešilo ministerstvo průmyslu, aby se tam dodělaly nějaké testy a tak dál. Takže na tom životním prostředí se poslední týden děje jako jedna zvláštní věc za druhou a myslím si, že ta nedůvěra tam panuje i kvůli těmhle věcem. Není to jenom kvůli jednomu případu ohledně Dekonty, ale je to prostě nějaký kontinuální problém, který Andrej Babiš docela dost řeší.
1: Ale ta Dekonta to nasvítila, ty jedy na Šumavě jako takové. Veřejnost se o nich, o těch jedech v Národním parku Šumava dozvěděla minulý týden poté, co se o nich jako první zmínil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, mluvil o iperitu.
2: Jedná se o iperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. No, fakt.
1: Pak kolegům z iRozhlasu napsal, že má jít o fosgen. A pak na Twitteru psal o látkách, které když zahoří, tak může vznikat fosgen. Tenhle ten guláš se snažil napravit ministr Červený na tiskovce na ministerstvu obrany.
3: Co jsme na daném území nalezli?
1: V zásadě to shrnul tak, že tam jsou dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla, pak se ještě pustil do chemického rozboru těch látek.
3: Dichloretan, trichloretan.
1: Čemuž možná nikdo z těch přítomných úplně nerozuměl.
3: Pom dichloremetan, chlorem benzenun, etanolum, ditalium.
1: Jak toxické látky to podle odborníků jsou, respektive jak moc velký problém to na té Šumavě skutečně je?
0: Tam si myslím, že je potřeba oddělit několik rovin. Tu, kterou jsme řešili, a to jsou nějaké politické boje, ale i peníze a tak dál. Ale ta druhá rovina, která je z mýho pohledu důležitá a týká se lidí, kteří na Klatovsku žijí, což je ta oblast, kde se ten areál nachází, tak si myslím, že by měli vědět, co se tam našlo nebo nenašlo. A tím, že tady jeden říká něco, druhý něco, tak si myslím, že se v tom dost lidi ztrácí. A i skrz tu zakázku de facto řada lidí zlehčuje ten problém. A to si myslím, že je špatně, protože když si přečteš ty závěry těch analýz, které teda Dekonta dělala, tak se tam opravdu našly nebezpečné látky.
1: Ona už totiž v minulosti tam nejenom sanovala, ale dělala průzkumy.
0: Přesně tak. A tady je to potřeba oddělit, protože jde o kontaminované místo, kde bylo teda to bývalé chemické cvičiště u zaniklé šumavské obce z Hůří na Klatovsku. A ten areál od armády převzal Národní park Šumava. A v roce 2020 tam pracovníci Národního parku narazili na sklep po nějakém dešti, kde právě našli lahvičky a různé další věci. A na těch lahvičkách byly názvy těch bojových látek, jako je iperit, fosgen a tak dál. A začali se tím zabývat. O co teda jde? Co tam našli?
1: Jestli to vůbec je v těch lahvičkách nebo ne?
0: Jestli přesně začali řešit, co tam vlastně bylo, protože v tom areálu působila chemická jednotka a ten areál prostě využívala československá armáda od 50. let až do roku 1991. Takže se tohle všechno začalo řešit. Šumavský národní park si objednal první průzkumy od té firmy Dekonta, aby se na to koukla.
4: S tím, že Dekonta říkala, ano, ale tady takový bunkr ještě budou nějaký další, určitě. Jo.
0: Takže ty první práce už tam se začaly řešit v roce 2020, potom 2021 a v roce 2023.
4: My jsme uzavřeli ten propadlej strop, aby do toho neteklo, takže za mě to bylo stabilizovaný v tom roce 2023.
0: A tam se řešilo, jestli tam jsou bojové látky nebo nejsou.
1: Jejich přítomnost se nakonec v těch testech nepotvrdila. Další průzkum a sanace pak byly v roce 2023, protože jak jsme teď ostatně slyšeli od šéfa parku Pavla Hubeného, který letos kandiduje v komunálních volbách, mimochodem taky, tak bylo tam podezření na další bunkry s chemikáliemi a bojovými látkami, a aby se udělali další testy a tak dále. Dohromady mimochodem to podle smluv uzavřených správou parku, na které se odkazuje ČTK, stálo necelé 4 miliony korun, teda ty průzkumy a ty sanace.
0: To si řešil Národní park, firma Dekonta to území částečně sanovala a tam nastal problém v tom, že Petr Hladík, ale i řada dalších lidí teď zmiňuje, no ale my jsme o tomhle případu nevěděli.
5: Že za vašeho působení v čele ministerstva byste tedy nedostal zprávy o tom, že by tam bylo něco ne-

0: nebezpečného. Co
1: protože současná vláda teď řeší, oni to věděli, nic s tím nedělali, je to prostě problém.
2: Takovou informaci jsem ani od správy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal.
3: Jakože se to ministerstvo nedozvědělo, že vedení ministerstva se to nedozvědělo, protože šéf parku Hubený tvrdí, že o řešení tehdy žádali MŽP.
1: Tam šlo o to, že se to dozvěděl jeden náměstek Tomáš Tesař za TOP 09, nicméně ten není odpovědný za ekologické škody. To měl na starosti jiný náměstek David Curý za Lidovce. A Tomáš Tesař tvrdí, že se to nedozvěděl od Národního parku, aha, ale od Dekonty.
4: Dekonta za námi přišla na ministerstvo s tím, že je riziko, že v Národním parku je území po chemických vojácích a že tam může být fosgen i iperit. Kontaktoval jsem ředitele správy Národního parku na Šumavě. Potvrdil mi, že se o tom území ví.
1: A pro Tesaře bylo podstatný, jestli se tam našly ty bojové látky nebo nenašly. Tím, že se to nepotvrdilo, tak on tvrdí, že šel na poradu vedení, tam řekl, byl tady tenhle případ, ale nepotvrdily se tam bojové látky a tím to pro mě bylo uzavřený.
5: Jo.
1: A když se budeme bavit dál, kdo se o tom dozvěděl nebo nedozvěděl, tak se o tom dozvěděl David Curý, což je ten náměstek, který to má na starosti. A ten se to dozvěděl na podzim roku 2025, ale opět se to dozvěděl od firmy Dekonta.
3: Až dva roky poté tedy.
1: Ano.
3: Přitom ale pan ministr Červený upozorňuje, že v té zprávě o tom průzkumu z roku 2023 se píše, že nelze vyloučit přítomnost bojových látek, že je nutné to sanovat co nejdříve, že tam je dokonce nález protipěchotní miny a že je nutné zajistit to místo policisty nebo armádou, což se teda nestalo.
1: To se nestalo, no. Já si v tomhle ohledu myslím, že to je tvrzení proti tvrzení, protože Tomáš Tesař říká, já jsem to ale na té poradě řekl, ale zároveň nemusel to někdo postřehnout, nebo my nevíme, jak on to tam tehdy prezentoval, nicméně on říká, že to zmínil, ale David Curý a Petr Hladík říká, my jsme se to dozvěděli až později, my jsme ani nevěděli, že to někdo u nás na ministerstvu řešil. Nicméně, když se to potom dozvěděli na podzim roku 2025, tak se začalo jednat, začala komunikace právě s ministerstvem obrany, jakým způsobem tenhle problém začít řešit. A to se začalo nakonec řešit až v první polovině tohoto roku, ale už to řešili motoristé a ne Lidovci. A právě motoristé začali řešit další problémy toho areálu, protože Národní park řešil před těmi x lety jenom ten sklep primárně. A už tehdy bylo jasné, že tam asi budou jako další problémy v rámci toho areálu, kde se dají najít ještě jiné věci a jiné případně jako nebezpečné látky, což se taky stalo, protože ministerstvo si pod vedením motoristů před pár měsíci objednalo další průzkumy od té firmy Dekonta.
3: Opět od Dekonty.
1: Ano, za 3 miliony korun a tentokrát se zaměřili na další část toho území a tam se našly ty sudy.
3: 200 sudů, 1000 tun kontaminované zeminy.
1: A to je další díl toho příběhu, takže nelze si myslet, že se tady bavíme furt jenom o jednom území, kde se to všechno našlo, jo, o jednom plácku. Ne. Ten areál je obrovský a to, co se našlo teď, je úplně jinde než zase ten sklep, jo, takže tam je potřeba to oddělovat a já mám pocit, že v tom trochu vznikl chaos. Takže tady se bavíme o těch zhruba 200 sudech, ale i dalších látkách, které se tam našly. A ta společnost v těch závěrech, který já mám, ale mám jenom nějaký částečný závěr, oni zatím nechtějí zveřejnit celou tu zprávu.
3: K tomu je vyzývá ex-ministr Hladík z Lidovců, který teda letos taky kandiduje v komunálních volbách.
1: Ano, a to je právě to, co se do toho furt míchá. Míchá se tam furt neustále politika, ale tady jde prostě o lidský životy, protože ono to je fakt docela vážný, protože se neví, co v těch sudech je. A zároveň je potřeba zjistit, jestli tam je existence dalších látek, které můžou ohrožovat životy lidí, ale primárně i životního prostředí. Takže to je jedna věc, ale nepotvrdilo se v těch zprávách, že by se tam nalezly bojové látky a to si myslím, že je dost zásadní, ale řada dalších nebezpečných látek a kyselin tam prostě být může a zřejmě fakt je, jo. Nicméně by bylo vhodné podle mě, kdyby ministerstvo zveřejnilo celou tu zprávu, ale našlo se tam teda těch 200 sudů A teď se právě začalo řešit, že se musí prozkoumat, co v nich je nebo není a že je potřeba udělat tu sanaci. A ta firma Dekonta řekla, ta sanace bude stát zhruba 200 milionů korun. Hmm. A potom se dostáváme do další fáze, kdo tu sanaci bude dělat, což už jsme řešili na začátku.
3: Ano, tam to zarazil teda pan premiér.
1: Přesně.
3: Já jsem rád, že jsme ten příběh dopověděli, jenom se vrátím teda k té politice. Jsou lidé, kteří to kritizují, že motoristé s tím přicházejí právě teď, právě kvůli tomu, že za chvíli jsou volby, že to je prostě jejich zásluha, že tady přišli na to, že tady jsou jedy na Šumavě a že teď to vyřeší.
1: Já si myslím, že tohle je špatně. Jako rozumím tomu, že se blíží volby a že motoristé mají celou řadu problémů a potřebují i řešit jako jiné věci, aby se furt neřešily problémy Filipa Turka, jeho nehody nebo nevhodní výroky Petra Macenky. Takže si myslím, že i tohle byl ten důvod, aby řekli, hele, tohle řešíme, je to vážný, jasně, hodíme do toho i tu politiku a obviníme bývalé vedení ministerstva, že nekonalo. A objektivně v tomhle ohledu si myslím, že tam jako pochybení byla, jo, ale ne na straně toho minulého vedení, ale můžeme se bavit taky o roli Národního parku Šumava, jo. Takže samozřejmě v tomhle oni můžou mít pravdu, ten příběh není černobílý, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že to, jakým způsobem oni prezentují celý tenhle případ, tak je to dost problematické a to právě kvůli tomu, že se tady bavíme o jako nebezpečných látkách, které v tom areálu jsou a tím, že Filip Turek říká, že se tam našlo tohle, potom to zase bere zpět a straší tu společnost, ale i ty lidi, kteří tam žijí, potom se to zlehčuje, potom Igor Červený zase říká něco jiného, tak to vyvolává chaos, ale i nedůvěru lidí v ty instituce, které prezentují, hele, tady je problém. A myslím si, že ta důvěryhodnost je to, na co by ti politici měli dbát, protože jasně, je to problém a je to nebezpečný a je potřeba vědět, co v těch sudech je, jaký další látky tam jsou, ale pokud vláda bude takhle chaoticky komunikovat řadu problémů, tak pokud nastane fakt vážnější problém, tak budou jim lidi vůbec věřit, když je to kolem toho je jenom chaos. Takže to si myslím, že je zcela podstatný, aby si tohle možná víc uvědomovali, protože to je docela vážný problém, co se tam děje.
3: Zmínila si ten národní park a ty jsi ho zmínila z toho důvodu a vracím se k té firmě Dekonta, že ti lidé z ministerstva se o tom dozvěděli od firmy Dekonta a ne od národního parku. To je to potenciální pochybení, které v tom vidíš?
1: Ano, respektive vycházím ze slov Tomáše Tesaře, který říká, řekla mi to firma Dekonta.
3: A tady to vypadá, že firma Dekonta byla velmi aktivní, ale v tom.
1: Samozřejmě, tak jde prostě o biznis a jejich biznis spočívá v tom, že jasně, dělají ty průzkumy těch různých areálů, kde se nachází nebezpečné látky a další věci, ale zároveň je to firma, která potom sanuje ty areály, takže samozřejmě, že oni to řešili nejen s Tomášem Tesařem, ale i s Davidem Surým a řešili to i s Igorem Červeným. Takže jo, tam si myslím, že v tomhle ohledu v jejich zájmu je, aby se to sanovalo, protože to je jejich biznis.
3: Ta sanace začne v pondělí. Bude stát těch 200 milionů, respektive asi 190 milionů plus 30 milionů je vyčísleno na zajištění té oblasti?
1: To ještě není jasné, protože armáda, která to bude dělat, tak říká, že potřebuje vyhodnotit, kolik to bude stát, ta sanace, ale dá se předpokládat, že se to bude asi pohybovat.
3: Tak jak to vyčíslila Dekonta?
1: Nebo třeba v nižší částce, jako je to možný, ale ještě neznáme ten jejich verdikt v tomhle ohledu, kolik to teda bude stát.
3: Pan ministr Červený taky řekl, že ve věci podá trestní oznámení.
1: A jsme zase u toho. To ještě nevím, jestli ho podal, ale jsme zase u toho, kdy prostě Andrej Babiš, podle mých informací, dost řeší, že se tady málo hledají různé špíny a problémy na tu minulou vládu. A řada těch ministrů hledá a potom vždycky přijde a řekne, podávám trestní oznámení. Jako třeba ministr spravedlnosti ohledně bitcoinové kauzy. Takže já to beru v tomhle ohledu jenom čistě jako PR-ově, protože si nedovedu představit, že by se v tomhle ohledu nějakým způsobem to mohlo řešit směrem k tomu minulému vedení.
3: A tak ta pochybení, ty jsi sama řekla, že tam určitá vidíš, nicméně trestní oznámení teď padají i v řadě jiných věcech právě ve směru k té bývalé vládě, která nebo její představitelé nebo náměstci na těch ministerstvech, třeba zmíněný tesař, právě pak říkají, no dobře, ale je to politický marketing.
1: Přesně tak. Myslím si, že jasně mají právo na to podat trestní oznámení, ať ho podají a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně v tomhle ohledu jediný, kdo to teda podle všech věděl, je Tomáš Tesař a bude to asi muset vysvětlovat on.
3: No tak jo, tak si na to počkáme. Tak díky, že jsi přišla a že jsme o tom mohli mluvit.
1: Děkuji moc za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se Zdislavou Pokornou z Deníku N probrali, co se děje kolem Šumavy, chemikálí, které se tam našly, kolem rezortu životního prostředí, firmy Dekonta a tak dále. Zmínili jsme v epizodě i jméno ministra zahraničních věcí. I on letos kandiduje ve volbách. Na sociálních sítích jste se mě ptali, proč to teď pořád uvádíme. No protože pánové ministři, exministři, politici, političky, ti všichni usilují o vaše hlasy a vy podle našich předvolebních pravidel máte právo vědět, že kandidují, když o nich v epizodě mluvíme. Naslyšenou zítra.
0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Josef Kořenský byl český pedagog, cestovatel a spisovatel na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti.
6: Narodil se v roce 1847 v nevelké obci Sušno. Rodina se z existenčních důvodů často stěhovala, nakonec zakotvila v Mladé Boleslavi, kde mladý Josef vychodil reálku. Dalšího vzdělání se mu dostalo na učitelském ústavu v Praze.
5: Tam se také seznámil s Emilem Holubem a jako nadšený přírodovědec také s Antonínem Fričem, kterému asistoval v Národním muzeu. Většinu učitelské kariéry prožil v měšťanské dívčí škole na Smíchově.
6: Kořenský hodně cestoval a o svých cestách dokázal poutavě psát. V roce 1878 navštívil světovou výstavu v Paříži. Jako jeden z prvních o ní informoval českou veřejnost. Čtenářům přiblížil například Bellův telefonní přístroj nebo Edisonův válečkový fonograf.
5: V 80. letech před minulého století procestoval celou Evropu a vypravil se i na Kavkaz, Ural a Sibiř. V letech 1893 až 94 absolvoval svou nejznámější výpravu.
6: V Otově nakladatelství o ní později vydal knihu s názvem Cesta kolem světa. Tento název sice nebyl úplně pravdivý, ale i tak Josef Kořenský navštívil řadu exotických míst. Jediným společníkem na výpravě mu byl Karel Řezníček, dobrodruh a sládek z pivovaru pod Hrubou skálou.
5: S Brem se vydali do Spojených států, odkud informovali české čtenáře o Niagarských vodopádech a Yellowstoneském parku. Setkali se také s legendárním apačským náčelníkem a šamanem Jeronymem. Poté pokračovali přes Pacifik do Japonska a Číny. Když prozkoumali téměř celý Dálný východ, Austrálii a Oceánii, vydali se přes Rusko zpět do Čech.
6: Kořenský nikdy neprozkoumával nová místa, ale jeho spisovatelské umění přiblížilo Čechům téměř celý svět. Stejně jako o několik dekád později knihy Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Josef Kořenský zemřel v Praze v roce 1938 ve věku 91 let.
0: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Podle prezidenta Pavla by o penězích ušetřených za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku měl rozhodnout stát a ne těžební firma Seven. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. Fotbalisté Sparty na úvod hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Arménia 4-1. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo s deštěm, teploty až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: O O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavla rozhodovat stát a kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Seven, že se s některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jen se třemi obcemi a městy. 50 milionů korun má dostat třeba Most. Primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most názor prezidenta konkrétně komentovat nechtěl.
8: Já to nijak nekomentuju, já jsem obdržel informaci od skupiny Seven, že má chuť dát dar ve výši 50 milionů. Obecně můžeme říct samozřejmě, že jako ty obce očekávaly, že ta částka bude rozhodně vyšší.
7: Skupina Seven patří miliardáři Pavlu Tykačovi. Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Země Evropské unie díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
9: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
10: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
9: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
7: Krajský úřad v Pardubicích musí znovu projednat výstavbu tří nových domů na Dolní Moravě. Rozhodl o tom pardubický soud. Soukromý projekt získal stavební povolení jako rodinné bydlení. Obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí se ale obávají, že ve skutečnosti půjde hlavně o ubytování pro turisty, které v této lokalitě územní plán nedovoluje a proto podali žalobu. Soud v Pardubicích vytkl krajskému úřadu, že dostatečně neověřil, jestli jde skutečně o rodinné bydlení a případ mu vrátil. Podle nezávislého místostarosty obce Josefa Tykvy jsou domy téměř dostavěné.
11: Naším cílem je, aby pokud se bude realizovat nějaká stavba, tak aby byla v souladu s těmi zákonnými normami, s územním plánem a se vším ostatním. A tady, jak se znal soud, probíhalo zjevné obcházení těchto pravidel a obec si to nenechala líbit.
7: Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu vyhráli nad domácím Araratem Arménia 4-1.
12: Spartané mohli inkasovat už po 20 sekundách, ale Limovi před prázdnou brankou chyběl ve skluzu pár centimetrů. Pražané přežili úvodní tlak domácích a ve 20. minutě skóroval hlavou po rohovém kopu Gudal. O dvě minuty později se stejný hráč trefil znovu. Po dalším Karabcově rohu napálil odražený míče nechytatelně do branky. V úvodu druhého polčasu navýšil na 3-0 pro Spartu Mercado. O dvě minuty později ale domácí snížili po gólu Bruna Wilsona. V 71. minutě ale dal Pražanům definitivní klid do koncovky vidra. Sparta vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: A čeští volejbalisté prohráli poslední zápas skupiny na mistrovství Evropy. V italském Modeně podlehli Slovincům 1-3 na sety. Postup ze skupiny mají ale i tak jistý.
13: Nehoda na D1 za Odrami a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova vyšetřují nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Rážné havarovalo osobní auto. Je to plynule průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Větrným Měníkovem. Na kilometru 95,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem na Barrandov. Na 15. kilometru opravují kabely, levý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka. V obou směrech budou až do rána čistit kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
14: Czech Radio, news in English.
15: Czech Prime Minister Andrej Babiš met with his Bulgarian counterpart Rumen Radev in Sofia on Wednesday for talks focused on a possible Bulgarian purchase of Czech-made Skyfox aircraft produced by Aerovodochody, as well as the security situation in Europe and energy issues. Several major Czech companies have warned that continued increases in energy prices could force them to shut down their operations. Industry Minister Karel Havlíček says the government is preparing measures to help businesses, including a possible across-the-board cap on electricity and gas prices for both producers and suppliers. He added, however, that the situation is not yet critical. And the Czech army has begun surveying a site containing toxic substances in the Šumava National Park. Defense Minister Jaromír Zuna is expected to use the findings to propose further action to the government on Friday. Weather. Thursday should be partly cloudy to overcast with daytime highs between 17 and 21 degrees Celsius. Kratom, a psychomodulatory herbal substance that interacts with the brain to alter mood and energy levels, has become increasingly popular with young people in recent years, accompanied by a severe rise in intoxications. The government has approved an amendment to the law that aims to curb its use and crack down on illegal sales. Finance Minister Alena Schillerová said the government wants the law to come into force as of 2027.
16: This law aims to push kratom out of the grey zone. As much as 500 tons of kratom are sold on the Czech market each year. What is worse, much of it is sold outside the legal market, with all the health risks this involves and without proper taxation. I want to say loud and clear, this government is declaring war on all illegal sellers. Všem nelegálním prodejcům
15: vyhlašuje válku. Health Minister Adam Vojtěch stressed that the restrictive measures are being taken in order to protect public health, particularly that of children, adolescents and young adults.
17: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání.
16: We are raising the minimum age for the legal purchase and use of psychomodulatory substances from 18 to 21. We are also tightening the rules for specialized shops, including product labeling, hygiene requirements and checks on the origin of products. We are also banning sales through e-shops. Kratom sales will only be possible in brick and mortar shops, so that we can better target inspections and make sure that kratom reaches only those who are legally entitled to buy it, rather than ending up in the hands of children and adolescents.
15: Under the proposal, municipalities could ban licensed shops from operating on their territory. The annual fee for a shop selling such products is to rise from 20,000 to 30,000 crowns. Hand in hand with that, the government has moved to tax kratom sales more heavily. Finance Minister Alena Schillerová said the principle was simple. The greater the risk, the higher the tax rate. The finance minister also announced a hike in the VAT rate, which will rise from 12 to 21%, arguing that it makes no sense for any addictive substance to be taxed at a preferential rate, in the same way as basic foodstuffs. The state budget is expected to receive an additional 400 million crowns a year from VAT and 800 million crowns from excise duty on kratom. But the minister said the main aim of the proposed amendment is not to raise more money for state coffers, but to protect people's health. Some experts have criticized the ban on e-sales, arguing that it will backfire and only boost kratom sales on the black market. The government says it is ready to counter that. The powers of customs officers and public health authorities will be strengthened, and fines for breaking the rules will rise to as much as 20 million crowns. The police have reportedly also acquired sniffer dogs specially trained to detect kratom and 8 mobile laboratories that can analyze illegal substances directly on site. And that's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Jak daleko je příprava vysokoškolského zákona, co přináší centralizace onkologických center, v čem jsou klady a zápory rychlého rozvoje tzv. Umělé inteligence a proč možnost zavedení očkování v lékárnách vyvolává silné emoce, to jsou naše témata. Naším hostem je dnes lékař a biochemik Tomáš Zima, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Jak to vidí?
18: Potřebu nového vysokoškolského zákona jsme tady spolu probírali v červnu. Teď na začátku září jsme se od šéfa rezortu Roberta Plagy dozvěděli, že by chtěl, aby platil od roku 2028. Vy jste s jeho zněním obeznámen nebo s tím návrhem?
19: Tak s návrhem, který byl diskutován vlastně před prázdninami i v létě, tak jsem seznámen, znám ho, pracovali na něm fokusní skupiny ze strany ministerstva, rady vysokých škol, České konference rektorů. Samozřejmě tam celá řada připomínek, o kterých se diskutuje, budou tam samozřejmě na návrhy a při diskuzi, které proběhly, určité korekce, třeba bylo tam v tom návrhu fixně stanoven počet té rady univerzity, tak tam se to rozvolní. Jistě rada pro, řeknu, Akademii muzických umění může mít méně členů, než třeba taková rada, která by měla vlastně řídit nebo podílet se na řízení univerzity, třeba jako je Karlova univerzita, Masarykova univerzita a podobně. Otázka kompetencí, způsob financování postavené na určité kontraktové bázi, je tam diskuse samozřejmě o postavení senátu, kdy ten akademický senát by měl být vlastně nějakou pojistkou proti případným skutečnostem, které by se na univerzitě, případně fakultách odehrávaly. Je tam, což já jako bývalý rektor vítám, jasněji stanovené kompetence rektora, protože ten člověk zodpovídá, jako v uvozovkách, který řeknu, od toho, jestli jsou tam hasící přístroje někde ano či ne. Takže ta role senátu musí jednoznačně být pojistka akademických svobod, dobrého chodu té univerzity. Na straně druhé orgán, který vlastně zde vzniká podle modelu i jiných evropských zemí, který bude namíchán z různých jaksi kohort lidí, když to řeknu, ať jsou to lidé vně univerzity, lidé samozřejmě třeba z jiných vysokých škol, s bohatou zkušeností, z průmyslu, z veřejného života, tak by samozřejmě ten orgán byl pestrý. Ono už dnes fungují správní rady univerzity, ale které de facto jsou zaměřeny zejména na právně ekonomické akty smlouvy, ale už i dnes třeba správní rada schvaluje rozpočet. Takže je to otázka o vymezování kompetencí. Velká diskuse je také o otázce vztahu univerzita, fakulta, rektor, děkan, akademické senáty na fakultách a podobně. Takže teď vlastně se zpracovávají ty podklady a čekáme v brzké době upravenou verzi a začíná se připravovat věcný záměr vysokoškolského zákona, který pak se přetaví do paragrafového znění a myslím si, že ten časový rámec, který řekl pan ministr Plaga, je reálný a v příštím roce, když bychom řekli kolem prázdnin, může být ještě před prázdninami paragrafové znění v parlamentu a pak je to otázka samozřejmě projednání a hledání určité shody. Na některých věcech je samozřejmě i shoda s pozičními politiky, je tam samozřejmě také řada lidí, kteří působili ve vysokém školství.
18: No, měli bychom připomenout, že ten návrh na změnu systému řízení vysokých škol v květnu odmítla rada vysokých škol, obávala se možné politizace a ztráty autonomie. Oprávněně?
19: Tak v tom návrhu nebyly třeba některé věci určitým způsobem dotaženy a o tom se právě vedou ty diskuse, protože samozřejmě ze zkušeností, které a z toho, co vidíme v posledních desetiletích, tak samozřejmě je zde obava, aby ta rada vlastně nebyla, on je to ošklivé, takovým jaksi odkladištěm, ale aby tam prostě nebyly dávány vysloužilí politici. A teď tím nemyslím třeba politici, kteří ale působili ve vysokém školství, aby se řeklo, tady bude rada, tak teď se domluvíme na nějakém politickém modelu, bude tam jeden z ODS, jeden z ANA, jeden za Starosty a podobně. Tak to se samozřejmě obáváme, pokud tam budou jaksi respektované osobnosti z toho veřejného prostředí, abych to řekl, tak samozřejmě toho se asi nikdo neobává. Takže tady, a to jsou právě ty věci, o kterých je třeba diskutovat, a klíčové je, že akademický senát tam musí mít jasné kompetence a velmi silnou roli právě k otázce těch akademických svobod, toho demokratického fungování na té fakultě, a v některých věcech bych řekl mít právo veta.
20: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pokračuje v reorganizaci a výrazném zeštíhlování svých katedr a pracoviště. Jak se na to díváte?
19: Tak já se na to dívám, že ta reorganizace měla se mě proběhnout dříve. Já jsem viděl velkou reorganizaci a slyšel jsem o ní a už jsem viděl pak ty výsledky třeba v Německu, kde se doopravdy spojovaly fakulty, ne ústavy. A myslím si, že pokud to zpropojování těch pracovišť a akademický senát vlastně skoro kromě jednoho návrhu ten návrh paní děkanky Lehečkové schválil, tak ono historicky lze říci, že některé katedry či ústavy bylo pár lidí, a teď je otázka, zda je to efektivní. No, zda třeba některé věci nezdílet, nepropojit, a to je věc samozřejmě, o které musí se vést debata na té filozofické fakultě, takže to, že se něco propojí se blízké obory, tak tomu asi nic jako by nemělo bránit. Na druhé straně, pokud si pamatuju, já říkám teďka ty čerstvá data neznám, tak je tam samozřejmě strašné množství těch oborů, to možná je fakulta s největším počtem vlastně studijních oborů, a teď je otázka, na jakých těch úrovních vlastně to mít, jestli třeba nemít něco více koncentrované. Máme fakultu humanitních studií, které mají vlastně jeden bakalářský obor, a na tom je více. Samozřejmě filozofická fakulta je mnohem pestřejší, široká paleta výuky jazyků, více než možná 40. Pak je to celé to portfolium andragogika, archeologie, historie a podobně. A tam je vnitřní otázka, zda třeba historii nespojit, nebo tady to byl případ archeologie, nespropojit do většího celku, protože větší celek je robustní, a někdy samozřejmě i ty vzniky kateder byly dělány, a teď se vracím 10, 20, 30, 40 let zpátky, někdy i na osobní bazi, a to je samozřejmě pak vždycky špatné. Zažil jsem, jeden pan profesor měl katedru na filozofické fakultě, nepohodl se, založil podobnou katedru na další fakultě Univerzity Karlovy. A pak nakonec přišel na třetí fakultu, kde to je zase katedru. Takže v jednom oboru máte na třech fakultách, nebo v jedné době bylo tři fakulty stejného jaksi zaměření nebo blízkého zaměření od jednoho pana profesora, který je takhle šťastně zakládal.
20: No, výhrady proti té reorganizaci zní třeba v tom smyslu, že je narychlo ukvapena na poslední chvíli, četl jsem. Třeba Aneška Charvátová z Ústavu translatologie řekla pro Český rozhlas Plus, že jednání fakulty bylo prý netransparentní a místy, jak řekla, dehonestující.
19: No a to je právě ta druhá část. O tom, že ty obory by se mohly propojit a to, o tom asi se ta diskuze nevede. Ale myslím si, kde asi byla chyba, a říkám, nejsem už v tom procesu, jak si zavzat a sleduji to z povzdálí nebo z diskuzi s kolegy na univerzitě, že tam byla špatná komunikace. A to je asi ten problém, že to nebylo dobře vydiskutováno, a teď, jestli začínáte věci řešit v létě, a nevím, jestli o tom, říkám, nebyla už ta diskuze na jaře, v jarních měsících, tak to samozřejmě vyvolá ty obavy, protože v létě samozřejmě ten provoz na těch fakultách je minimalizován, ještě samozřejmě v případě těch fakult humanitních, kde ti lidé píší knihy, odjíždějí, jsou samozřejmě dovolená 8 týdnů jako prázdniny, takže jestli se to dělalo takto, tak je to samozřejmě špatně, a myslím si, že na tom procesu kde já vidím chybu, je právě ta asi komunikace dovnitř.
20: Naším hostem je profesor Tomáš Zima.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
20: Ve fakultní nemocnici Motola Homolka otevřeli před týdnem Národní onkologické centrum za skoro 5 miliard korun. Většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Pro koho hlavně je to dobrá zpráva?
19: Tak já myslím, že je to dobrá zpráva pro všechny občany České republiky. Samozřejmě svědčím, bych řekl, tou koncentrací pro Prahu, Středočeský kraj, Českou republiku. Vzniklo tady krásné, moderní onkologické centrum. Já jsem tam byl podívat asi 14 dní před otevřením, kdy mě tam prováděl bývalý ředitel VFN a nyní ředitel toho centra, toho objektu, pan profesor Feltl. Je to velmi moderně koncipovaný objekt, který vlastně zahrnuje u té onkologie všechno od A do Z, diagnostické metody, zobrazovací technologie, lůžkové stanice, chirurgické zákrokové sály, otázka samozřejmě aplikace, jednodenní onkologie nebo ta one day klinik, jak se říká, kdy pacient přijde, dostane chemoterapii, odejde ve velmi moderním konceptu, takže je to dobrá zpráva pro občany a samozřejmě pro pacienti, kteří pak budou tu léčbu potřebovat. Přesunula se tam onkologická klinika z fakultní nemocnice v Motole, která je velká, tradiční. Samozřejmě ty týmy v rámci toho kocu, který tam je, se také budou rozšiřovat a bude to a špičkové pracoviště v oboru onkologie s moderním zázemím, takže já jsem rád, že ta stavba se uskutečnila, že se rozjíždí a věřím, že bude dobře fungovat a bude poskytovat tu nejlepší péči na světové úrovni s možnými samozřejmě i studiemi, jak v té léčbě těchto závažných onemocnění pokračovat dál.
20: Vy jste řekl KOC, tak jenom pro jistotu je to komplexní onkologické centrum. Ano. A ministerstvo zdravotnictví plánuje zavést spádovost těchto KOC, tedy komplexních onkologických center. Co to přinese v praxi?
19: Tak samozřejmě je to otázka spádovosti. Tady samozřejmě byly v minulosti. Spádovost, když bych to přeložil pro posluchače, je to, že bydlím v Praze 2, mé zařízení onkologické Karlovo náměstí. Bydlím v Berouně, mým zařízením. A tam, když přijdu, tak nikdo nemůže říct si, my vás neošetříme. Hmm. A samozřejmě rozvoj i zavádění nových kódů, aby ten pacient, protože někdy, co se samozřejmě dozvídám, je smutné to, že vám se netřeba řeknou, tady máte podezření na něco a teďka sežeňte si někde rezonanci, sežeňte si tohle vyšetření, zajděte si tam a tam. A samozřejmě ty centra, většina z nich to poskytuje, že pak ne ten lékař, ale nějaký koordinátor, ten péče si s vámi sedne a řekne, helejte se tak, my vám to tady naplánujeme a pak vám pošle v pondělí, půjdete tam a tam, příští týden půjdete na toto vyšetření a vlastně vám to zmanaguje ten program, což samozřejmě ty koci poskytují, ale říkám, někdy se toto stává a je to samozřejmě problém a tady můžeme pak v budoucnu třeba narážet na nějaké problémy, samozřejmě úhrady nebo u té nákladné péče, diskuse, jakou modalitu zvolit, ale ta spádovost obecně vlastně garantuje tomu pacientovi, že tady se o vás musí postarat. Ale ono samozřejmě, to je stejné, jako když řeknete, jste pojištěncem pojišťovny a ona vám to musí zajistit. Ale kde nic není, ani smrt nebere, prostě když, a teď se nemluvím o onkologii, ta je pokrytá a to, aby se pacienti nebáli, ale v některých prostě těch oborech, v některých regionech je prostě těch lékařů, specialistů málo a tam pak jsou třeba dlouhé čekací doby a podobně.
20: Mluvíme s biochemikem profesorem Tomášem Zimou.
0: Jak to vidí?
20: varování představitelů hlavních společností v odvětví umělé inteligence ohledně nebezpečí překotného vývoje této technologie vedlo k výprodeji akcií spojených s tímto oborem. Je podle vás vážný důvod k obavám?
2: Tak já si myslím, že umělá inteligence zasahuje do našeho života, pořád vám mobilu naskakuje a píše, tak ta umělou inteligence, já vnímám, že to může být dobrý sluha, ale zlý pán. A samozřejmě principem je, že když si něco zeptáte, tak ona se vás snaží uspokojit, to znamená odpovědět vám tak, jak si přejete.
20: Nesklamat,
2: ano, přesně nesklamat. Ale bohužel musím zjistit, a říkám, využívám umělou inteligenci málo a ono nevíte, když něco napíšete do Google, že chcete vyhledat, jestli je to Google anebo už AI, to někdy nerozpoznáte, ale ona dělá často chyby. A záleží na tom, jakém vlastně, co vyhledáváte. Pokud je o té informaci to hodně, tak se dostane, bych řekl, velmi kvalitní informace, ale pokud je to málo, tak prostě napíše nějakou spíš beletrii než skutečnost a určitě to může pomáhat. Samozřejmě, ta AI, jak je to vlastně na tom data learningu, to znamená, čím více dat, tím více se učí, více zjišťuje, tak oni začnou žít tím svébytným životem a už jsme viděli, jak prostě atak na firmu, samozřejmě ohrožení nějakých těch bezpečnostních informací, jo, někde z hlediska, že Jemenu a těch Hútiů. Takže ono, ta umělá inteligence se nám může trošku zvrhnout a řekne, vy už dneska jste si tady něco vyčerpal, už vám nedovolíme tady koupit pivo, nebo nedovolíme vám koupit lístek, už jste byl tento měsíc třikrát v divadle, po čtvrtý už nepůjdete, nastavili jsme vám limit tolik a tolik. Takže já se toho trošku obávám, že, ale džin z lahve byl vypuštěn a teď je to samozřejmě na těch, co vypustili toho džina, aby toho džina uměli zkrotit. A toho se trošku obávám.
20: Donald Trump uklidňoval svět, že žádné riziko nehrozí, pojistkou je prý vysoké IQ amerického prezidenta.
2: Tak já myslím, že to je asi bez komentáře. Riziko hrozí všude a u všeho. Jako jo, můžete se otrávit i vodou, že? A řekli jsme, že bez vody není život. Jo, když bych to odlehčil. Já si myslím, že oni ti autoři a ti, kteří stáli u toho zrodu a když čtete jejich nějaké současné články, tak oni vlastně si teďka diví tomu, co vlastně vypustili. A převedu to na něco jiného, s čím máme zkušenosti a to jsou vlastně sociální sítě, že? Jestliže se velcí hráči v Americe domluví s 30 státy, aby nešli k soudu a zaplatí pro ně malou částku, ale prostě desítky miliard dolarů jsou velké částky, radši, aby k tomu soudu nešli a každý člověk to vidí, chcete se podívat na nějaký lustr nebo na boty a najednou vám začnou prostě furt chodit boty. Hmm. Jo. A teď samozřejmě mladí lidé jsou tím velmi závislí, prostě řada jich sedí prostě mezi půlnocí a třetí ráno, hrají hry a podobně. Tak já si myslím, oni vidí, že se to bude muset regulovat nějak rozumně. A tady ta AI je samozřejmě mnohem nebezpečnější, protože ta už nám začíná to řídit. Tady jenom vás to zaujme, chcete všechno vidět, což samozřejmě nezvládnete, ztrácíte čas, prokrastinujete a je to špatně. Ale ta umělá inteligence už vám řekne, co můžeš, co nemůžeš. A teď se bavíme jako co lidi, ale je to řízení firem. Řízení letového provozu. Oni prostě můžou si zahrát s něčím a řeknou, tak my zkusíme, když dvě letadla do sebe třeba narazí, co to udělá, jak zareagují. Že? Jo. A prostě se tam, jako i ta AI jak nás má jak si uspokojit, nebo jak jste říkal, potěšit a
20: nesklamat,
2: tak prostě oni tím učením prostě zjistí, že lidé také nejsou jenom hodní, ale jsou i lidé zlí a i ta AI se prostě může zkusit nějaká být zlá.
20: Lékař profesor Tomáš Zima, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
2: Taky děkuji vám.
20: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3¾ až 4%. Jednomyslně o tom rozhodl měnový výbor banky. Důvodem je podle něj snaha dostat pod kontrolu inflaci. Ta se teď kvůli konfliktu na Blízkém východě pohybuje nad 3%. Navýšením úrokové sazby chtějí bankéři inflaci snížit na plánovaná 2%. Při zadržení po úterním zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. A nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride za zhruba 620 milionů korun bude určené hlavně pro mimopražské řidiče, kteří dál do města budou pokračovat hromadnou dopravou. Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 na Cejle. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz. Jeho tým Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1.
13: Nehoda na D1 za Odrami a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 u odpočívky v Rážné havarovalo osobní auto a stojí v odstavném pruhu a je označené světelnou šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí odbočky na Barandov. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři uzavřeli levý pruh. Pravým pruhem se projíždí plynule. A v Praze je uzavřený tunel Mrázovka. Kvůli nočnímu čištění kamer bude mimo provoz v obou směrech, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ty počty jsou jednoduché a neúprosné. Hnutí ANO potřebuje, aby jeho menší koaliční partneři přežili. Motoristé jsou nyní pod 5% a SPD kolem 7%. V modelu STEM by bez motoristů současný vládní blok většinu neměl. Není tedy pro ANO nebezpečné své partnery příliš vysávat. Umí Babiš dlouhodobě chtít silné ANO a zároveň silné satelity? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je politolog Aleš Michal. Vítám vás, dobrý den.
21: Dobrý den.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Osobnost Plus.
4: Umí si podle vás Andrej Babiš své koaliční partnery pěstovat, nebo ta tendence k vysávání je jeho dlouholetý zvyk?
21: Já si myslím, že ta tendence k vysávání je jeho dlouholetý zvyk a že on se několikrát v průběhu toho, co je ANO v politice silné, pokusil mít nějaké účelově vytvořené koaliční partnery, ale ne vždycky to dopadlo tak, jak si představoval. Já si myslím, že takovým traumatem osobním pro něj je ten rok 2021, kdy takovým stylem vzniklo hnutí Přísaha. které potom on nemohl použít jako koaličního partnera, protože se prostě nedostalo do poslanecké sněmovny. Dlouhodobě spíš funguje to, že vysává ty koaliční partnery, ale... než že by si je držel jako silné aktéry.
1: Ale to mi řekněte, to Andrej Babiš neumí počítat nebo si neuvědomuje to riziko, které plyne z toho, že se vám taky může stát, ostatně už jsme to viděli, že se vám může stát, že prostě bez těch satelitů nezmůžete nic.
21: Andrej Babiš umí počítat, ale Andrej Babiš si nemůže pomoct. A myslím si, že vždycky
1: takový té... put, myslíte?
21: Jo, já si myslím, že to tak je, že vždycky v té předvolební kampani se projeví, že nejvíc těch hlasů chce prostě vždycky získat pro sebe. A že ty potenciální menší koaliční partnery vždycky něčím přebije. Ano, prostě dlouhodobě mívá ty politické kampaně profesionální a myslím si, že pak je spíš dílem náhody, jak to s těmi menšími stranami dopadne. Takže stejně tak, jak byla trochu náhoda ta přísaha v roce 2021, tak byla trochu náhoda, že se motoristé dostali teď do poslanecké sněmovny, taky ten výsledek nebyl nějak zářný, ale pro něj je prostě nakonec vždycky nejdůležitější to, aby nejvíc hlasů mělo hnutí ANO. A je
1: k čemu,
21: to...
1: pardon, ale k čemu mu to bude v momentě, kdyby se stalo případně, že prostě nebude mít s kým jít do koalice. To se stalo tuším taky Paroubkovi.
21: No strategické to není, ale myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně. Je to prostě put, je to jako emocionální záležitost. Je to potřeba, kterou on má vždycky před těmi volbami. Já myslím, že ty současné nebo ty poslední volby v roce 2025 slouží jako takový docela dobrý příklad toho, kdy se prostě ukázalo, že jak stačilo, tak motoristé prostě mají svůj strop, mají svůj nějaký horní limit a že hnutí ANO prostě se chce držet stabilně nad těmi 30%. On prostě neumí nějak jako strategicky přepustit ty hlasy těm menším.
1: Kdy vás naposledy napadlo, že Andrej Babiš válcuje své koaliční partnery?
21: Tak naposledy mě to napadlo asi, když skládal tu koaliční vládu s motoristy a s SPD, protože minimálně v případě SPD si prostě Andrej Babiš nadiktoval, kdo bude za tuto stranu sedět ve vládě. S motoristy to taky jednoduché úplně neměl, protože ti trvali na těch politických nominacích, ale Andrej Babiš prostě neustále válcuje ty své koaliční partnery. On dominuje tomu svému bloku a SPD a motoristé se tomu podřídili. A dělají to dlouho.
1: Když jste viděli, jak šéfové dvou satelitů, řekněme, nebo menších koaličních partnerů jsou překvapeni nad schodkem rozpočtu, který se i hnutí ANO tak nějak vnitřně odsouhlasilo, tak to je další ukázka.
21: Myslím si, že to je další ukázka, protože samozřejmě ta debata o rozpočtu ještě není ukončená, budeme to bedlivě sledovat, ale myslím si, že pořád prostě tady nevisí ta hrozba, že by ti menší koaliční partneři neschválili v poslanecké sněmovně ten státní rozpočet. Pokud by tohle hrozilo, pokud by skutečně ta většina pro ten rozpočet byla ohrožena, pak bych věřil tomu, že se dokážou vzepřít takhle vysokému schodku. Do té doby mi to přijde jako relativně sofistikovaná hra. Já bych to viděl takhle. Oni prostě, ti menší koaliční partneři, se proti tomu schodku musí vymezit. Zejména motoristé, kteří měli ten takzvaný autentický pravicový klausovský program. Vymezit se proti tomu retoricky musí, ale ono se to od nich očekává. A opozice prostě čeká na to, kdy se motoristé proti tomuhle nějak retoricky vymezí a čeká na to, že to pomine. Ta hra musí být trochu sofistikovanější, oni to musí hrát trochu déle, trochu intenzivněji, ale nakonec se budou počítat ty hlasy v poslanecké sněmovně.
1: Jinými slovy říkáte, že je to všechno takové to rozčilování se teď momentálně nad schodkem, že to je takové divadlo.
21: Já to tak vnímám, ale je to sofistikovanější divadlo, než se může zdát na první pohled. Já si myslím, že tam jsou nějaké detailní argumenty. Ještě k tomu si motoristé snaží profilovat některé své další osobnosti, protože jich moc nemají, takže prostě dávají dopředu pana Pikoru jako předsedu rozpočtového výboru, jako silného kritika toho rozpočtu. Pokud by ta kritika byla skutečně tak silná a tak autentická, tak SPD ani motoristé neschválí ten státní rozpočet v poslanecké sněmovně.
1: A to jste řekl, že nehrozí v žádném případě?
21: Nemám asi žádný důvod si zatím myslet, že by to hrozilo.
1: A teď mi řekněte, jak se to dotkne vnímání ze strany vnímání veřejnosti, to, že motoristé tady měli ten úžasný plán, jak chtějí nulový schodek do několika let a nastoupí a už je tady historicky druhý nejvyšší.
21: Já si myslím, že spousta těch voličů, zejména těch vládních, je trochu ochotná počkat. Jo, zejména asi voličů hnutí ANO, ale myslím si, že se to bude týkat i toho jádra, které není tak vysoké, ale toho jádra motoristů, že oni zkrátka budou zatím dbát na to, co jim ti politici říkají a budou to vyhodnocovat v těch příštích letech. A pak se můžeme ptát, jestli v těch příštích letech je pravděpodobnost, že by ty schodky byly nižší, jak teď ti vládní politici slibují. Pak už prostě ukázaná platí a pak už před těmi volbami se bude počítat a všichni jednoznačně uvidíme, jestli ten schodek nižší bude. Ale nemyslím si, že to k tomu ta situace nějak zvlášť směřuje navzdory výrokům těch vládních politiků.
1: Víte, ono asi by podpořilo tohle vnímání veřejnosti to, kdyby ten schodek nerostl tolik. To znamená, kdyby alespoň snižovali nárůst toho schodku, ale to se neděje. Takže lidé si možná spíš mohou říct, tak dělají pravý opak toho, co slíbil. A teď mluvím o voličích motoristů samozřejmě.
21: Ano. Dělají pravý opak toho, co slíbili, ale tady si musíme položit otázku, jestli většina těch voličů

0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Co o sobě podle vás Andrej Babiš za první měsíce toho vládnutí, tohoto vládnutí, protože víme, že už byl u vlády, ale co vám o sobě prozradil nového?
1: Tak nového nám asi prozradil, že v té situaci, ve které je, to znamená, už je prostě starší, je to člověk, který prostě chce vládnout této zemi za každou cenu, že je prostě ochotný udělat všechno možné, a tím myslím zejména to, a to je asi jedna věc, která mě překvapila a bylo to pro mě trochu nové, jak rychle a razantně dokázal zatočit s těmi různými agendami na úřadu vlády, které byly tak trochu zrušeny škrtnutím pera jeho poradkyně Tinde Bárta. Ta razance, ta rychlost, to mě možná překvapilo, to si myslím, že je něco, co tady prostě Andrej Babiš nemohl dřív v těch klasicky koaličních vládách úplně dělat, že přece jenom dneska můžeme dohlídnout to, jak sociální demokraté v něčem, ne úplně ve všem samozřejmě, ale v některých ohledech drželi Andreje Babiše tak trochu na úzdě a jak dokázali minimálně se jako profilovat v rámci té vlády s nějakou vnitřní autentickou kritikou. Vůbec nic takového tam teď nevidím.
0: To právě jsem chtěla říct, to byli poslední, kteří dokázali držet.
1: Minimálně z úrovně těch jeho koaličních partnerů si myslím, že ano.
0: Jasně. Vidíme tady nějaký jako převratně nový styl vládnutí, kromě toho, že dokáže Andrej Babiš evidentně rychle přeskupit síly na samotném úřadu, tak vidíme něco převratného?
1: Tak já si myslím, že převratné, i když i situace během toho předcházejícího volebního období k tomuhle trochu směřovala, je to, co se děje v Poslanecké sněmovně. A to je naprosto zásadní pro to schvalování těch zákonů. Není standardní, aby velká část těch klíčových návrhů přicházela do Poslanecké sněmovny, dolní komory parlamentu v podobě poslaneckých návrhů.
0: A já si jenom myslím, připomeňme, že to znamená ochuzení těchto návrhů o veškeré připomínkové
1: tak,
0: řízení.
1: A to je klíčové, tak. Protože i to připomínkové řízení v rámci, ať už vnitrorezortní, mezirezortní, v rámci prostě úřadu vlády, v rámci těch jednotlivých rezortů, může vychytat spoustu problémů, které ty zákony mají. I ta debata tam prostě probíhá na úrovni těch jednotlivých stran, měla by probíhat, a tohle je pro mě jako výrazný indikátor.
0: Dělá
1: toho.
0: To podle vás hnutí ANO, proto, že chce šetřit čas, anebo proto, že prostě nechce, aby do toho někdo mluvil?
1: Nechce, aby do toho někdo mluvil, ale ono to s tím šetřením času samozřejmě souvisí. Ono těch návrhů v Poslanecké sněmovně je zkrátka hodně, toho, co ta vláda chce prosadit, určitě jako je hodně, ale potom nás jako ochuzují o to, aby ty návrhy prošly nějakou opravdu strukturovanou odbornou debatou, a to si myslím, že je opravdu problematické. V tomhle vidím tu novost toho vládnutí.
0: Teď mi řekněte, kudy vlastně vede ta hranice? Já vím, že to je spíš filozofická otázka než jiná, ale musím podat, totiž kudy vede ta hranice mezi efektivním většinovým vládnutím a arogancí moci?
1: Tak arogance moci je, když se prostě nechcete vůbec bavit s opozicí, když nemáte, když nefungují. Ono totiž je to těžké měřit v tom, že spousta těch věcí prostě není navenek vidět. V Poslanecké sněmovně dlouho bylo zvykem, že si ty politické strany snažily vyjít aspoň jako vstříc v tom, kdo navrhoval jaký program. Prostě někdy i ta vládní většina za i silnějších vládních většin, třeba Petra Nečase, prostě přepustila nějakou část toho vlivu, nějakou část té kontroly té opozici. To bylo prostě standardní součást reprezentativní demokracie v rámci té liberální demokracie. To znamená, vy vládnete jako většina, ale prostě ochraňujete ty zájmy té menšiny. A to, já si myslím, že ten prvek té ochrany zájmy té menšiny je tady dost zásadně oslaben. A
0: to myslíte, myslím, že bývávalo kdysi zvykem, že když je premiér z vládní strany, takže třeba šéf poslanské sněmovny je opoziční?
1: Nemusí to vždycky být jenom tahle jako formální záležitost, ale prostě je to jako často o nějakých neformálních schůzkách, neformálních rozhovorech. Prostě je potřeba, aby se předsedové poslaneckých klubů

0: klidně, spolu scházeli a nedělali si na schvály. Já si myslím, kde se to formálně mohlo projevit po těch volbách v roce 25, je to, jakým způsobem systematicky ta vláda, ta nová vládní koalice odmítala schvalovat ty představitele té bývalé vládní koalice do čel těch jednotlivých výborů. To si myslím, že je taky jedna z těch věcí.
1: A teď mi řekněte, máte z tohoto způsobu vládnutí špatný pocit, nebo si myslíte, že takhle jde prostě vývoj, nejen u nás?
0: No, on takhle jde vývoj, ale nemám z toho dobrý pocit, protože to skutečně směřuje k tomu, že tady dominuje jeden. A je to i díky tomu, že ti ostatní tu jeho dominanci uznávají, motorista SPD. Prostě oni Andreji Babišovi v ničem zásadním neodporují. A pokud skutečně oslabují ty prvky té kontroly, třeba na úrovni té poslanecké sněmovny, pokud oslabuje ta konstruktivní a odborná debata, tak to skutečně je varovné.
1: Jaký máte pocit z toho, že Andrej Babiš v podstatě ignoruje to rozhodnutí nebo rozhodování Evropské komise ohledně jeho střetu zájmu? Já jenom připomenu, že Evropská komise dospěla k závěru, že opatření, teď cituju, nejsou dostatečná k odstranění střetu zájmu. A v jejím hledáčku už zdaleka není jenom Agrofert, ale už je tam i Symbiol, už je tam i Hartenberg a tak dále.
0: Tak co se týče toho sporu s Evropskou komisí, Andrej Babiš to potřebuje těm voličům prodat jako součást něčeho, co je prostě širší a dlouhodobé. Ten střet zájmu se řeší od té doby, co je v politice, a on potřebuje říct, podívejte se, pořád mě chtějí dostat i na této úrovni. On neustále bude kritizovat české europoslance, kteří na to poukazují na půdě Evropského parlamentu. Bude neustále řešit, že to pro něj prostě problematické není, a myslím si, že skutečně u spousty těch voličů mu to může projít v situaci, kdy to nějakým způsobem šířej nezasáhne třeba tu dotační politiku vůči České republice.
1: No ale může to zasáhnout,
0: může,
1: tu dotační
0: a pak,
1: politiku.
0: Pak určitě bude záležet na tom, jakým způsobem to bude prodávat. Já si myslím, že to prostě může potom vést k nějakému vyhrocenějšímu sporu s tou Evropskou komisí, a ostatně Andrej Babiš v těch sporech s Bruselem má poměrně zdatného učitele, od kterého se retoricky prostě mohl naučit spoustu těch věcí, a to byl Viktor Orbán.
1: Vy říkáte, že to pravděpodobně přes voliče hnutí ANO tohle projde, ale neukazuje nám nedávná historie, že prostě Babišovi voliči jsou strašně benevolentní a strašně tolerantní, že vlastně všechno po nich sjede, jako že se nic neděje.
0: Já si nemyslím, že po nich musí sjet takovým způsobem úplně všechno, ale myslím si, že ta hranice je tam, kde oni tohle vnímají jako menší problém než případnou alternativu. Prostě spousta těch voličů to, co dělá Andrej Babiš, vnímá jako menší problém než to, že tady byl, a teďka, jak to Andrej Babiš říká, polistopadový kartel, zkorumpované vlády dřívější, zkorumpované dvě velké strany. Pořád prostě tohle je tu jako zažité, jako poměrně důležitá
1: věc. To se
0: věc.
1: Mu podařilo úplně nový slovník
0: zavést. A podařilo se mu zavést tomhle nový slovník, prostě pojmenoval ten pocit těch lidí velmi šikovně, to je nutno říct. A dokud prostě tohle bude těmi voliči vnímáno jako větší problém než to, co dělá Andrej Babiš, a prostě řada těch voličů tu politiku nesleduje na denní bázi a může to prostě tak vnímat, protože přece jenom o těch skandálech těch ostatních stran nejenže slýchala roky, desetiletí předtím, ale samozřejmě se objevují některé další, se kterými Andrej Babiš zase pracuje, bitcoinová kauza, dozimetr, s tímhle způsobem on prostě může odrážet ty útoky. Takže souvisí to i s tím, že značná část těch problémů je asi běžnému voliči jako nesrozumitelná, že se to jako velmi špatně vysvětlují nějaké transakce, dotace. Spousta lidí to může vnímat tak, že je to něco, co je od nich tak vzdálené, že to prostě nedávají do těch úvah jako relevantní.
1: V téhle souvislosti, co si myslíte, že vlastně ty říjnové volby komunální a senátní do třetiny senátu, co budou vlastně hodnotit, co bude pro ty lidi důležité a bude to možné brát jako eventuální názor společnosti na vládu nebo na cokoliv?
0: Tam jsou dvě věci, které jsou podstatné. První je, že v těch velkých městech to skutečně může hrát roli, jaký je ten názor na tu vládu, i když myslím si, že když odhlédneme od Prahy, tak už i ta relevance i třeba na úrovni těch krajských měst klesá. Prostě bude záviset na tom, kdo je primátorem, kdo jak dobře spravuje tu kterou obec, to které město. A ta druhá věc je, že samozřejmě na úrovni většiny českých obcí, těch menších českých obcí, je to souboj často nezávislých kandidátů nebo jejich sdružení a tam nám to zprávu vlastně nedá žádnou. Čili ty podzimní volby, asi senátní volby nám jako něco trochu řeknou, ale pořád jsou jako silně personalizované.
1: Já vím, že a nejen já samozřejmě, že se volí a už jsem to řekla jenom do třetiny senátu. Mm-hmm. Přesto může hnutí ANO nějakým zásadním způsobem oslabit roli senátu jako protiváhy té vlády?
0: Já si myslím, že realisticky příliš ne. Že by hnutí ANO muselo skutečně uspět v drtivé většině těch obvodů, ve kterých kandiduje. A vzhledem k tomu, že tam byly často nějaké strategické aliance, které stojí za těmi kandidáty opozičními, myslím si, že vlastně sestavené ve většině případů docela chytře, tak to limituje prostě pozici hnutí ANO a tu možnost, že obrátí tu roli toho senátu.
1: Mimochodem, čím si vysvětlujete, že když jste zmínil ty aliance opoziční, že opozice byla schopná se zjevně nějak dohodnout, aby ti lidé nešli proti sobě, její kandidáti, zatímco vládní koalice nic takového zjevně neudělala.
0: Je to proto, že prostě pro hnutí ANO to není podstatné, je vůbec nezajímá, co si o tomhle myslí SPD nebo motoristé. Tam není vůbec žádný důvod, aby oni se s nimi na něčem domlouvali, aby prostě podpořili společně kandidáta SPD nebo hledali nějaké nezávislé kandidáty pro hnutí ANO. Hnutí ANO si prostě tak moc věří a je tak dominantní v rámci tohodle politického bloku, že nemělo žádný důvod tohle dělat.
1: Mimochodem, a to je jenom váš náhled, by mě zajímal, totiž jestli se nakonec jako vyplatí jakýmkoliv malým stranám být účasten na vládě, kde si ten hlavní vládní subjekt, řekněme, stejně nakonec dělá, co chce.
0: Tak obecně si myslím, že těch historických příkladů je hodně, kdy ty malé strany dokázaly docela zásadně tvarovat ten profil té vlády. Tam hodně záleží na tom, jestli prostě bez jakékoliv kritiky, bez skrupulí uznávají dominanci té jedné politické strany nebo ne, co si dokážou vlastně prosadit už během toho vyjednávání, protože během toho vyjednávání po volbách, rozdělení rezortů a přípravy programového prohlášení vlády, případně koaliční smlouvy, tak z toho už je jasné, jakým způsobem ta vláda bude fungovat. Z těchto dokumentů a z toho rozdělení těch rezortů my víme, že tady prostě dominuje hnutí ANO. Ty malé strany v tom nejsou tak moc důležité, ale myslím si, že třeba v případě té předchozí vlády jsme viděli spoustu situací, kdy třeba Piráti nebo Stanci dokázali některé věci prosadit, ale dominovala ODS určitě taky.
1: Ne, bez pochyby, ale mluvíme teď o této vládě, která je tady, takže a nakonec sám jste řekl, že u Andreje Babiše je to jakýsi put prostě všechny kolem trošku seřezávat, takže myslím tím jako hlavičky seřezávat. Takže právě v souvislosti s touhle vládou mě zajímá, jestli prostě se vyplatilo jít do party s ANO.
0: Tak můžete získat aspoň něco. SPD získala pozici předsedy poslanecké sněmovny, motoristé získali nějaká ministerstva, vliv na ministerstvo životního prostředí. Já si myslím, že pokud ti politici z těch menších stran uvažují, jestli do toho jít nebo nejít, tak vlastně jako z některých pragmatických důvodů se často může vyplatit do toho jít. Ale to neznamená, že prostě spoustu těch věcí prosadíte a neznamená to, že váš osud je není spečetěn tím jedním volebním obdobím. To se samozřejmě stát může.
1: No, přesně, to chci říct, jestli to bylo k něčemu a efektní pro ty partaje malé, se ukáže až po volbách, velkých volbách.
0: Je to tak, na druhou stranu vždycky to za něco stojí, když dostanete víc než nulu.
1: Řekněte mi, v rámci toho všeobecného boje mezi relativně konzolidovanými kandidátkami té opozice dnes a tímhle, máte pocit, že ta opozice jde do těchto voleb s nějakou vizí, s něčím vyprofilovaná směrem k něčemu, že zkrátka stojí za to o ní pro voliče, myslím, uvažovat ve větším měřítku?
0: To je velmi těžká otázka, protože to hodně záleží na tom, co od té opozice vlastně očekáváme. Já se obávám, že a vnímám to tak zatím, samozřejmě ta kampaň se ještě asi rozjede, zatím mi přijde, že spousta těch stran vlastně opakuje tu strategii, kterou měla před volbami do poslanecké sněmovny, že ta kampaň nepřináší nic zásadně nového, nějaké nové vize, témata. U koho to vnímám možná jako nejsilněji, kde něco přece jen aspoň jako viditelné je, tak jsou Starostové a to si myslím, že je celkem přirozené, protože oni prostě vznikli z toho regionálního podhoubí, pro ně je přirozené prostředí prostě kandidovat v lokálních nebo regionálních
1: volbách. Berete už je jenom jedním slovem jako nastupující vůdčí sílu opozit?
0: Já si myslím, že tohle úplně neukážou ty lokální nebo ani senátní volby. Tam ostatně Starostové s velkou pravděpodobností ztratí, ale že tohle se bude měřit podle těch celostátních preferencí. A já se jako přemýšlím nad tím, podle čeho to jako poznat, že už je stan jako potvrzený lídr opozice. Bude potřeba sledovat trend v těch preferencích, určitě nějaký dlouhodobý. A já si myslím, že pokud třeba Starostové dlouhodobě, třeba na půlroční bázi, odskočí ODS o 5 a více %, tak už je můžeme považovat za lídry opozice.
1: Politolog Aleš Michal byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
0: Moc děkuji za pozvání a pěkný den.
1: A hezký den z Plus. Přeje Barbora Tachecín.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo životního prostředí schválilo stovky žádostí programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Ukrajinská armáda potvrdila likvidaci ruského generála Antona Grunise. Český tým na mistrovství Evropy volejbalistů uzavřel skupinovou fázi prohrou se Slovinskem 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
4: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
3: Ministr včera oficiálně schválil prvních 860 žádostí. Podle Červeného stát celkem na nákladech zaplatí asi 16 miliard korun. Banky budou bezúročné úvěry nabízet až do října 2029 nebo do vyčerpání peněz. Ukrajina ohlásila, že zabili ruského generála Antona Grunise. V červenci oznámil dobytí Kostjantynivky v Donbasu. Město ale stále z části zůstává pod ukrajinskou kontrolou a vedou se tam těžké boje.
5: Velitel ukrajinských sil nepilotovaných letounů Robert Broudy, přezdívaný jako Maďar, na sociálních sítích napsal,